0: u Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a v okolí.
1: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější, a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
0: V Praze se dnes koná 7. ročník festivalu Romský Bašavel. Poprvé bude pod širým nebem v centrálním parku na Pankráci. O 3 hodin odpoledne nabídne koncerty, taneční vystoupení i program pro děti. Součástí festivalu bude také romské a mezinárodní občerstvení nebo prezentace neziskových organizací. Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24 sekundy a 11 setin.
2: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy. Tak teď jsem se to vynahradil.
0: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup. Do České ligy se Jurásek vrací z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestupoval loni v lednu ze Slávie.
3: Nehody na D10 u Benátek a také na Frýdecko-Místecku u Paskova. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy pozor za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 25. kilometru srazila dodávka divočáka. Překáží v jízdním pruhu, policisté už jsou na místě a vybočuje se bez kolon. Na silnici 54 z Bzence do Moravského Písku u nájezdu na dálnici D55 na kruhovém objezdu srazilo osobní auto s rnku, musí se vybočovat. A na Frýdecko-Místecku zpozorněte u Paskova na silnici od dálnice D56 do Hrabové. Mezi Kasínem a dolem Paskov narazilo osobní auto do zdi, okolo se tam projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Historický mlýn v Nalžovských horách na jihu Čech se ještě v dobách socialistického autoritativního režimu proměnil v art mill. Toto místo se po sametové revoluci stalo dějištěm uměleckých rezidencí pro studující nebo kreativní duše z celého světa. Dnes nabízí model kolektivní regenerace a příběhy udržitelné kreativity. Mým hostem v hovorech dnes bude Barbara Beneš, která ve své nejnovější knize vypráví inspirativní příběh o založení a ideje Artmillu, nepravděpodobného bohémského útočiště v okrese Klatovy. V následujících minutách budeme mluvit o propojení umění, místní komunity a o ekologické obnově. Může se umění postavit vykořisťování přírody? Může umělecká tvorba podněcovat citlivé hospodaření s půdou, krajinou a péči o místní komunity? Příjemný poslech vám od mikrofonu Plusu přeje Markéta Vosková.
4: Hovory.
5: Hostem pořadu je Barbara Beneš, umělkyně a zakladatelka Artmill, umělecké akademie v Nalžovských horách. Vítám vás v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Artmill sídlí v historickém mlýně. Jak vznikl nápad založit toto místo právě tady v jižních Čechách?
6: No, nebyl to můj plán, ale navázali jsme na to, že to bylo místo, kde jsme před mnoha lety uspořádali dětský tábor, a odtud se naše aktivity rozvíjely a posouvaly až k tomu, co děláme dnes.
5: Můžete nám říct něco více o své osobní historii? Proč a kdy jste se rozhodla přestěhovat do Československa?
6: Poprvé jsem do Československa přijela v roce 1979. Byla jsem velmi mladá a cestovala jsem jen s batohem a pár přáteli. Mám totiž české kořeny. Mé příjmení je Beneš, což vychází z původního Beneš. O Česku, respektive Československu a jeho kultuře jsem slýchávala celé dětství. A samozřejmě mě to velmi zajímalo. Tehdy ale byla úplně jiná doba. Bylo to velmi, velmi temné období a ne tak lákavé, jak je tomu dnes. Ale i tak jsem se do té země a jejich lidí zamilovala a v průběhu 80. let jsem se zapojila do spolupráce s několika umělci, kteří působili v undergroundu a utvářeli tehdejší kulturu navzdory všem překážkám. Bylo to inspirativní a já jsem se po mnoha letech, kdy jsem jezdila sem a tam, spojila s několika umělci v Praze a založili jsme výměnný program mezi Los Angeles a Prahou s názvem Dialog Praha-Los Angeles. Myslím, že to v té době bylo něco neslýchaného. Bylo to ještě před revolucí. A pak se v roce 1989 změnil celý svět a já jsem v roce 1992 přijela do Prahy na Fulbrightovo stipendium. A to je ve zkratce celý můj příběh.
5: A jaké byly první roky v Československu a pak v Česku po sametové revoluci?
7: I was living in Prague. I had two babies by then.
6: Bydlela jsem v Praze. Měla jsem dvě malé děti a můj tehdejší manžel byl architekt. Hledali jsme místo mimo Prahu, kde by se dalo žít levněji. Ceny ateliérů stouply do astronomických výšek a byly nedostupné. A navíc moje nejmladší dcera měla astma. Takže jsme hledali na venkově zdravější místo k životu. A našli jsme tenhle starý schátralý mlýn. No, vlastně ruinu. Stal ale v krásné krajině u jezera a já si řekla, že kdybychom ho prostě zbourali a postavili si tam stan, bude to pro nás i pro děti skvělé místo pro život. Ale v průběhu let se nám podařilo ten mlýn pomalu zrekonstruovat a pak jsme se tam přestěhovali. Já jsem se s dětmi nastěhovala natrvalo, když naše nejstarší začala chodit do školky. A pak jsme začali zvát lidi, aby k nám přijížděli a od té doby se to rozrostlo. Protože jsem měla spoustu mezinárodních kontaktů z doby, kdy jsem žila v Los Angeles a v zahraničí a lidé sem přijížděli a sdíleli své tvůrčí a umělecké projekty, začali jsme pořádat přednášky, workshopy a sympózia a lidé tu začali zůstávat. A pak se z toho stal rezidenční program. A od té doby se to vše postupně rozrůstalo.
5: To mluvíme o počátku 90. let 20. století. Vzpomenete si, na jaké překážky jste narážela při budování ateliéru a posléze umělecké akademie s názvem Artmill?
7: Well, that's why I wrote the book, because it was a difficult journey and I hope that it would be an inspiration for other women especially.
6: No, právě proto jsem napsala o Artmill knihu, protože to byla náročná cesta a doufám, že bude inspirací zejména pro jiné ženy. Jsem imigrantka, cizinka a když jsem se přestěhovala z jiné země do Prahy, tak jsem to nepocitovala jako ve chvíli, kdy jsme se přesunuli do jižních Čech. To přišla skutečná imigrace. Když jsem se přestěhovala na venkov, který je mnohem tradičnější, na venkově mimo města je samozřejmě méně cizinců, takže překážky byly. Například jazyk a učení se novému jazyku, výchova dětí v jiném jazykovém prostředí. Moje děti samozřejmě vyrostly v dvoukulturním prostředí. A jako bariéru jsem někdy vnímala i to, že jsem žena. Třeba když jsem každý den organizovala a renovovala budovu mlýna spolu se všemi stavbaři, což byli muži. Pro mě jako ženu to často představovalo velkou výzvu.
5: A co vás tady drží i přes ty zmíněné překážky a možná nedorozumění nebo ty genderové stereotypy? Co byly ty příznivé momenty, které vám tyhle bariéry pomáhaly nebo pomáhají překonávat a zůstat na venkově?
6: To, co mě tady drží, jsou lidé. Po všech těch letech, po 30 letech, jsme v našem regionu vybudovali krásnou komunitu. Spolupracovala jsem nejen s cizinci, kteří sem přijížděli, ale i s místními, s farmáři, s našimi sousedy, se školami. Také jsem tady v Plzni několik let učila na univerzitě. Ta komunita je velmi silná. Jsem velmi vděčná, že mám po všech těch letech taková přátelství. A myslím, že když člověk vychovává rodinu a vaše děti vyrůstají s dětmi vašich přátel a pak vidíte, že oni sami mají děti, budujete silné kořeny i v místní kultuře.
5: A jak byste popsala hlavní poslání nebo vizi Artmilu pro všechny posluchače a posluchačky, kteří to místo neviděli? Jaké jsou vlastně ty akce, které tam pořádáte?
7: So it's Artmill is really an idea. It's a place, it's a site.
6: No, Artmill je vlastně spíš idea. Je to místo, lokalita. Jde o budovu a její okolní zahrady. Ale ve skutečnosti je to idea. A proto jsem o tom chtěla v naší nové knize mluvit podrobněji, abych tak nějak nastínila, jak to mohou udělat i ostatní lidé. Není to tedy jen způsob, jak pořádat výstavy, vydávat publikace nebo organizovat umělecké rezidence. Je to opravdu způsob, jak udržet kreativitu v neustálém obnovování. Takže to je změna oproti době, kdy jsem celý tento projekt vedla já. Novou ředitelkou je teď moje nejstarší dcera Gabriela. Mladší generace tedy převzala tu myšlenku z udržitelného umění nebo kreativity a posunula ji k regenerativní kreativitě. A myslím, že právě v tom se nacházíme v naší klimatické krizi i v naší psychologické krizi jako lidské bytosti právě teď.
5: Ve vaší knize Artmill, příběh udržitelné kreativity, která má asi 300 stran a v českém překladu ji vydalo nakladatelství Artmap. Co vlastně v té knize čtenáři a čtenářky dále najdou?
7: Well, I started to write it actually for my Czech students.
6: No, vlastně jsem ji začala psát pro své české studenty, když jsem tady učila v Plzni, protože to bylo výročí roku 1989 a dělali jsme nějaké projekty kolem tohoto výročí na náměstí, abychom mluvili a připomněli historii českého národa a o tom, co se stalo po sametové revoluci. A uvědomila jsem si, že mnoho lidí z mladší generace neví, jaké to bylo žít nebo tvořit v totalitě. Neučili je to ve škole, ani jim to neřekli rodiče, což chápu, protože moje generace chtěla jít dál a vytvořit lepší život pro mladší generaci. Tak jsem se pustila do psaní knihy, abych popsala, jaké to tu bylo dříve, z pohledu cizince, který jsem přišel a vnímal to očima člověka pocházejícího z demokratické společnosti. A jak se ale během psaní knihy v posledních 7 letech, nebo možná 10, ukázalo, že se to vlastně téměř úplně změnilo a že teď to jsou právě Spojené státy americké a tamní studenti, kde jsem také učila, kteří potřebují pochopit, co se stane, když ztratíme občanskou společnost.
5: Ve vaší knize jsou některé kapitoly pojmenované také po stromech, například lípa, dub, třešeň. Proč tomu tak je?
6: No, jsme velmi spjatí se stromy kolem nás. Žijeme na venkově, ale nejsme ve vesnici. Jsme na samotě, 1 kilometr od nejbližšího obydlí. A tak je každý strom jako součást naší rodiny. Teď ale bohužel sledujeme, jak břízy umírají kvůli měnícímu se klimatu, což jsme si mysleli, že se stane až v další generaci. Takže každý, víte, tolik stromů, které jsou u mlýna, jsem zasadila já sama a oni jsou prostě členy rodiny, jsou naší součástí. Já jsem sledovala, jak rostou už 3,5 desetiletí a jsou něčím, co stojí za oslavu, za co jsme vděční, že máme. Takže to byla óda a vzpomínka na ně.
5: Hostem Českého rozhlasu Plus je po linkách ze studia v Plzni Barbara Beneš, umělkyně, popularizátorka regenerativního umění, publicistka a zakladatelka projektu Artmill.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Barbaro, prosím, popíšete, jakou roli hraje v Artmill propojení umění, ekologie a komunitního života. Je to jakási červená linie nebo základní myšlenka, vize celého projektu?
6: Ano, je. Víte, pár dalších knih, které jsem napsala před touto, je spíše teoretických a akademických. Jedna byla o uměleckých formách a životním prostředí. Další se zabývala uměním, zemědělstvím a jídlem. Takže si myslím, že umělci a my všichni, kteří přemýšlíme o současném umění, se nacházíme v bodě, kdy se umění stále více zaměřuje na život a je se skutečným životem stále více propojeno. Takže i když mnozí z nás stále něco vytvářejí a vyrábějí předměty, je to právě ten proces tvorby a uvádění díla do světa, který představuje téměř nový žánr a podle mě nějakým způsobem odkazuje na domorodé umění. Není to tedy oddělené od života, ale je s ním propojené a tvoří jeho nedílnou součást. Myslím si tedy, že když se zabýváme klimatickou krizí, učíme se také, jak být kreativními spolusprávci planety. A myslím si, že tento způsob tvorby a kreativity ve světě je naprosto zásadní. Proto kým jsme a proto zda jako druh vůbec přežijeme.
5: Zmínila jste umělecké rezidence, programy, publikace, udržitelnost a regenerativní umění. Jak byste popsala typologii umělců a projektů, které ve vašem Art Mill hostíte?
7: Well, it's changed over the years. When I was still director, we did a lot more programming.
6: No, v průběhu let se to stále mění. Když jsem byla ještě ředitelkou, dělali jsme mnohem více programů, takže jsme měli studijní pobyty v zahraničí. Spolupracovali jsme s programy Erasmus po celé Evropě. Přijížděli k nám české školy na workshopy a sympozia, aby tam absolvovali rezidenční pobyty a tvořili umění přímo na místě. Ale teď, když Art Mill převzala moje dcera, zaměřují se mnohem více na klima, způsobení se klimatickým změnám a na výzkum a projekty založené na datech a zkoumání. Takže už to není tolik o programech, i když k nám stále lidé jezdí. Jde spíš o to snažit se najít řešení současných ekologických problémů. Máme jeden velký projekt, který jsem zahájila asi před 7 nebo 8 lety v rámci programu Kreativní Evropa a který se jmenuje Table and Territory. Máme 6 až 7 různých partnerů po Evropě, se kterými pořádáme workshop a vyměňujeme si poznatky o projektech, na kterých pracujeme. A to pokračuje dodnes v další fázi, i když nyní to vše vede moje dcera.
5: Popisujete ekologická a globální témata a projekty spojené i s globálními institucemi. Jak jste se dostala do kontaktu s tak velkými organizacemi? Po 3 desetiletích máte samozřejmě spoustu kontaktů, ale jak těžké bylo takovou síť vytvořit a vytvářet z českého venkova?
7: Well, it's not again not nothing really planned, but I think it's Czech náhoda.
6: Opět nešlo o nějaký přímočarý plán hned od začátku. Myslím, že vy to v češtině nazýváte slovem náhoda. Myslím, že hodně z toho spočívá prostě v tom, že se angažujete ve světě, máte úžasné přátele a jste velmi aktivní. A pak vám příležitosti zaklepou na dveře a vy buď ty dveře otevřete, nebo ne. Mám navíc tendenci mít problém říkat ne, takže jsem toho na sebe vzala hodně. Ale jsem vděčná, že jsem mohla tyto nápady přinést do světa. Když spolupracujeme s OSN, s programem OSN pro životní prostředí, v oblasti nebezpečných chemikálí a odpadů, je to tedy způsob, jak využít umění k informování širší veřejnosti a publika.
5: A myslíte si, že umění lze i dnes vnímat jako nástroj změny, konkrétně sociální změny?
7: Absolutely, yes. That's why we're doing it. That's our whole thrust.
6: Rozhodně ano, a proto to děláme. Naším hlavním cílem je, abychom byli schopni vytvořit a udržet demokratickou společnost. Víte, já jsem tady už dost dlouho, pamatuju si občanské fórum. A to slovo občan v češtině je podle mě opravdu důležité i pro samotnou tvorbu umění. Protože v minulosti byli umělci ve svých ateliérech velmi izolovaní a existuje taková ta romantická představa o tvorbě umění. Ale myslíme, že dnes jsou umělci aktivní, jsou venku, ve světě, budují komunitu a tvoří spolu s tou komunitou. A myslím, že to je zásadní pro to, kým jsme jako demokratický národ.
5: Vy jste zmínila, jak důležitý je proces tvorby a tvoření. Jak vnímáte změny na české kulturní a umělecké scéně, řekněme od doby, kdy jste přijela až do současnosti? Jsou tam nějaké trendy či velké pohyby, změny?
7: I think it comes in waves always.
6: No jo, myslím, že to vždycky přichází ve velkých vlnách. Víte, teď je velmi populární environmentální umění nebo umění sociální praxe. Máme instituce, které tyto obory vyučují v magisterských a doktorských programech. Takže myslím, že je to vlna a je to dobrá vlna. Ale jsem dost skeptická, když se z toho stane nějaký izmus, nebo když se z toho stane příliš velký trend. Takže to mi dělá trochu starosti. Ale víte, myslím si, že je důležité mít více tvůrčích lidí nejen v galeriích a muzeích, ale i tam venku, v reálném světě, jiných oborů lidské činnosti. Jako je třeba náš soused, který má vydavatelství ArtMap, který uspořádal akci s názvem Hrůza Fest, kam pak přijelo mnoho umělců z celé země, aby společně oslovovali a hráli hudbu. A pak druhý den přišli za námi do Mlýna. Takže si myslím, že takováto malá místní venkovská setkání jsou opravdu důležitá a vidím, že se to děje i po celé Evropě. Spolupracujeme s lidmi ve Španělsku, Portugalsku a Řecku a je tu trend vynášet umění a kreativitu z velkoměst a udržovat je ve venkovském prostředí, což považuji za naprosto vzrušující a nový vývoj.
8: A jak místní lidé, ta komunita vnímá ty akce, které pořádáte? Říkala jste, že váš soused je vydavatelem ArtMapy. Říkala jste také, že na začátku to bylo opravdu náročné tam být a fungovat jako takzvaný přistěhovalec. Změnilo se to?
7: I hope so. Yes, I think it has.
6: Myslím, že ano. Víte, zpočátku jsme, myslím, vždycky podezřívaví vůči cizincům nebo vůči tomu, co je cizí, protože tomu nerozumíme. Je to nové a ještě nevíme, o co jde. Takže panuje strach z přistěhovalců a z čehokoliv nového, co přichází. A myslím, že poté, co mě tamní lidé, sousedé viděli venku na polích, jak pracuju a sázím brambory, a v knize vyprávím ten příběh o tom, jak jsem vypěstovala největší brambory v okolí, tak jsem si, myslím, získala respekt prostě tím, že jsem tvrdě pracovala a byla součástí toho venkova. Teď už máme mnohem víc kontaktů s místními. A samozřejmě tam vyrostly i moje děti a chodili tam do školy, takže jsme už do místní komunity velmi dobře zapojení. Úzce jsme spolupracovali s městem Horažďovice, které je kulturním akcím otevřené. 7 let jsem tam provozovala galerii s názvem Kalífia. Možná si místní zpočátku mysleli, že jsem bláznivá, ale to už rozhodně neplatí. Teď už si to nejspíš nemyslí.
7: Maybe they think I'm not quite as crazy as they did in the beginning.
8: Takže myslíte si, že se obávali té vaší cizokrajnosti, jak jste sama řekla, nebo co bylo tou překážkou v komunikaci s vámi, kromě jazykové bariéry?
7: Yes, I think it was fearful and suspicious, which is true, I think of any place.
6: Asi ano, myslím, že to byla obava a nedůvěra, což platí, myslím, kdekoliv, nejen tady, když přijde někdo nový. Ve Spojených státech je to stejné. Samozřejmě, že Spojené státy jsou zemí přistěhovalců, takže to není tak závažné, jak to bylo tady, tehdy. Ale taky jsem umělkyně, takže nejsem jen žena a cizinka, ale jsem umělkyně, takže zpočátku jsem mohla působit jako trojitý blázen, že? Například jsem se objevila v místních novinách, když jsem poprvé přišla do Horažďovic, protože jsem si kupovala motorovou pilu a byla jsem těhotná. A oni si nedokázali spojit ty dva obrazy, ženu s motorovou pilou a to, že jsem těhotná. Ale já tu pilu používám pro svoji práci. Dnes si myslím, že si už na mě všichni zvykli a možná, že právě takhle bouráme bariéry. Tím, že se zajímáme o to, co je nám cizí.
8: A jak se dnes cítíte, když se vrátíte do rodných Spojených států? Máte pocit, že se setkáváte s nějakým druhem nepochopení nebo podobnými stereotypy kvůli tomu, že můžete na někoho působit jako Evropanka?
7: If I face it over there, yes, I think I've changed a lot.
6: No ano, myslím, že jsem se tady hodně změnila, to určitě. Považuji se teď za Čecho-Američanku, ne za Američanku. A navíc mi současné Spojené státy přijdou velmi znepokojivé. Je děsivé, co se tam děje. Nevím. No, zprávy jsou cenzurovány a tak si myslím, že spousta lidí tady pořád neví, jak špatně je na tom Amerika, co se týče práva na svobodu projevu nebo na svobodu pohybu. Takže když se tam teď vracím, jsem opatrná a rozlobená a mám pocit, že tam už rozhodně nepatřím.
8: Když v knize o ArtMilu sdílíte váš příběh o udržitelné kreativitě, jakou radu byste dala lidem, kteří chtějí založit, řekněme, podobné kreativní komunitní projekty, a to nejen v České republice?
7: Just dive in, don't be afraid.
6: Prostě do toho skočte, nebojte se. Vybudujte si svoji komunitu, spolupracujte s lidmi, kteří jsou nadšení z toho, co se snažíte dělat, a dveře se vám otevřou. A prostě se nesmíte nechat odradit a najít ty správné lidi, se kterými budete spolupracovat. Ono to vyjde, protože se vám vrátí spousta hodnot, spousta odměn. Máme stovky studentů po celém světě, kteří nám píšou a vyprávějí, jak Artmill změnil jejich životy, když tam byli. Musíte se toho držet, toho optimismu a té naděje, a uvědomit si, že jste přinesli nějakou malou změnu, a to vás pohání dál.
8: A to mi povězte, kde čerpáte váš optimismus, kde dobíjíte energii?
6: Sedím na kameni u jezera a pozoruji, jak kolem plavou labutí mláďata.
8: A můžete nám ještě něco prozradit o svých budoucích plánech, ať už s Artmillem, nebo osobně v oblasti umění nebo vzdělávání?
6: Pracuji na několika uměleckých dílech pro výstavu v Praze na plovoucí galerii Avoid, která se bude konat na podzim u Vltavy. Budou to konkrétně artefakty, na kterých jsem pracovala a které jsem před pár lety vystavovala v Los Angeles. Jsou to mořští živočichové a medúzy. Jde o propojení řeky a příběhu o tom, jak se řeka vlévá do oceánu. Takže to je můj další projekt v Praze.
8: Výborně, tak touto pozvánkou na podzimní výstavu končíme dnešní povídání v hovorech. Mým hostem byla česko-americká umělkyně a popularizátorka udržitelného umění, milovnice přírody a zakladatelka alternativního kulturního prostoru Artmill, který najdete v budově historického mlýna v okrese Klatovy u obce Nalžovské hory. Moc děkuji za váš čas.
7: Já vám taky děkuji moc.
8: Naschledanou.
7: Naschledanou.
8: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám příjemný poslech dalších pořadů přeje Markéta Vosková.
4: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: Aaron Gurevič byl světoznámý ruský historik, medievalista, který se zabýval obdobím středověku. Narodil se v roce 1924 v Moskvě. Pocházel ze sekularizované židovské rodiny. Studia na Moskevské státní univerzitě dokončil v roce 1946. Studium během války nebylo vůbec jednoduché.
10: Ve svých pamětech vzpomíná, že kromě přednášek musel denně chodit do továrny, protože většina mužů byla v té době odvedena na frontu. Několik měsíců spal jen pár hodin denně, což se podepsalo na jeho zdraví. Až do smrti pak trpěl bolestmi hlavy.
9: Gurevičova vědecká dráha je spjata s Institutem všeobecné historie Akademie věd Sovětského svazu, který vedl od konce 60. let až do roku 1992. Vyučovat na univerzitě nemohl, protože jeho knihy byly považovány za nemarxistické. Odezvy se dočkaly jen v zahraničí.
10: Gureviče formovaly především práce francouzských historiků Georges Dubyho a Jacques Le Goffa. V době, kdy ještě nebyly k dispozici české překlady jejich děl, to byl právě Gurevič, kdo myšlenky těchto autorů zprostředkoval české odborné veřejnosti.
9: Revoluční byla zejména jeho práce Kategorie středověké kultury, která vyšla v Praze v roce 1978. Přestože zemřel v roce 2006, jeho knihy nestárnou. Svědčí o tom i nedávné první české vydání jeho knihy o roli jedince ve středověké společnosti.
4: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury AP zatím nejsou známé žádné oběti ani škody. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéská meteorologická agentura tamní obyvatele varovala před tsunami. Lidé by se tak neměli zdržovat v blízkosti pláží a břehů řek a mají vyhledat vyšší polohy. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu, informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měl vstoupit v platnost v září. Omezení bylo podle francouzského deníku Le Monde jednou z priorit pro druhé funkční období prezidenta Emmanuela Macrona. Ten vládu požádal o přepracování zákona. Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se mohou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. A brněnská nábřeží řeky Svitavy dnes ožijí 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Návštěvníky čeká celodenní program plný hudby, workshopů a netradičních sportovních aktivit hned na 16 místech podél toku. Hlavní koncerty odehrají umělci v prostorech u pivovaru Hauskrecht. Nor Karsten Warholm je po čtvrté za sebou mistrem Evropy v běhu na 400 metrů překážek. V Birminghamu vyhrál v rekordu šampionátu 46,63 sekundy. Italka Nadia Batokletyová po titulu na 5000 metrů obhájila zlato i na dvojnásobné trati. Ze čtvrtého titulu na kontinentálním šampionátu se raduje italský výškař Gianmarco Tamberi.
3: Nehoda na D10 u Benátek a nebezpečí na D1.

0: Mezi Dolem Paskov a kasínem narazilo osobní auto do zdi, provoz okolo tam řídí policisté, projíždí se ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Faráš proti popelnici aneb doplňovací volby ve Velké Británii. Kouzelné slůvko azyl, či jak si Kreml pohrává se svými odpůrci. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
1: Názory a argumenty.
3: Zakladatel a předseda britské populistické strany Reform UK Nigel Farage v noci na dnešek obhájil parlamentní mandát v doplňovacích volbách v anglickém Clacton-on-Sea. Reform UK je podle preferencí v současnosti mezi voliči v Británii nejpopulárnější stranou. Ostatní etablované britské strany odmítly proti Farageovi postavit protikandidáta a volby označily za divadlo či přímo cirkus. Nejvážnějším Farageovým protivníkem se tak stal recesní kandidát, komik vystupující pod maskou a jménem Count Binface, tedy něco jako hrabě odpadkový koš či popelnice, který dostal necelých 10 000 hlasů, Farage přes 22 000. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Farage za tento obvod poslancem už doposud byl, odstoupil však a nechal se znovu zvolit. Proč k této šarádě přistoupil?
4: Celé to má pozadí finančního skandálu. Nigel Farage odstoupil letos v létě v červenci po tom, co se ukázalo, že přijal darem 5 milionů liber, tedy přes 140 milionů korun od magnáta, obchodníka s kryptoměnami Christophera Harborna. To se stalo už v roce 2024, ale ten vtip je v tom, že tyto peníze jaksi zapomněl přiznat. Poslanci, když se ujmou funkce, tak musí zpětně přiznávat jakékoliv dary, příjmy za posledních 12 měsíců. A to Nigel Farage neudělal, takže pod tíhou tohoto skandálu tedy rezignoval, ale jakmile se tedy objevila možnost znovu kandidovat v doplňovacích volbách, tak toho využil a v uvozovkách se pokusil takto před voliči očistit. Mandátu se tedy může ujmout znovu. Myslím si, že ten zmíněný hrabě odpadkáč naprosto si užil té situace, to je stálice britské politiky, kandiduje v podstatě pravidelně, ale tentokrát, myslím, ta pozornost na něj byla upřená velice silně, protože to byl v podstatě jediný vyzývatel Nigela Farage a sledovat to bylo opravdu zábavné, britskou politiku nelze nemilovat. No ale zpátky k tématu, zajímavé na tom je především to, že paradoxně tím, že se Nigel Farage teď vrací do dolní sněmovny, tak tím umožní, aby parlamentní komise nadále vyšetřovala tento případ a pokud dojde k tomu, že skutečně porušil pravidla transparentního deklarování finančních prostředků, tak ho může třeba i suspendovat po tom hlasováním a celé se to může opakovat. Zase by se mohly odehrát nové doplňovací volby ve stejném obvodu, možná opět i s hrabětem odpadkáčem.
3: Farage v tomto obvodu evidentně má značnou podporu podle průzkumu. Tam s náskokem vedl. Změnilo by něco na tom, kdyby ostatní strany kandidovaly a proč vlastně se rozhodli tedy vůbec do těch voleb nejít a neucházet se o toto možné místo ve sněmovně.
4: Už to zasnělo, oni popsali ten souboj jako v podstatě komický, jako něco, co je nehodno řádné kandidatury. Nigel Farage, ten obvod tam v minulosti UKIP, teď reformní strana, má poměrně silnou podporu. Je to obvod, který se potýká s ekonomickými problémy. Je to vlastně přímořské letovisko, které je v takovém ekonomickém úpadku, takže docela živná půda pro protestní hlasy, které Nigel Farage sbírá především, ale samozřejmě do toho promluvá i celostátní britská politika. Tradiční strany se nacházejí v jakési krizi. Po Brexitu se britská konzervativní strana ukázala být neschopná splnit to, co slibovala Brexitem a její podpora se dramaticky propadla. Z toho těží právě reformní strana Nigela Farage, ale v podobných problémech jsou teď i Labouristé, kteří sice

0: drtivě vyhráli v posledních parlamentních volbách, ale jejich podpora se také dramaticky propadla, protože ani oni ukázali, že nejsou schopni najít rychlé recepty na problémy, kterou britskou společnost a britskou ekonomiku trápí, které jsou dlouhodobé a které v minulosti možná se mohlo zdát, že Brexit je může pomoci vyřešit, ale ukázalo se, že to bylo spíše zástupné téma nebo zástupný problém a hledání těch receptů je opravdu složitější. Takže v problémech jsou i lejbristé a tam zase z jejich hlasů dosti těží zelení jako taková nová nastupující síla.
1: Ještě před několika desetiletími v západním světě bylo normální, že pokud se politik dopustil nějakého selhání nebo byl v podezření z takového selhání, že neměl u voleb moc šanci a odstupoval. V poslední době jsme ale svědky často spíše toho, že takoví politici naopak si jakoby dávají legitimizovat svůj postup hlasy voličů. Je to jak Farage, tak třeba Marine Le Penová ve Francii, která byla odsouzena za zpronevěru evropských fondů. Konec z konců svým způsobem jsme to zažili i u nás, kdy současný premiér Babiš ano šel do voleb s tím, že byl zároveň obžalován. Co to ukazuje o vlastně současném postoji voličů? Je nyní pro voliče to, že vlastně kandidát je v nějakém podezření spíše přitažlivé?
0: No, standardy chování politiků v politice se zjevně posouvají a zvláště signifikantně to řekl bych v oblasti populistických politiků, krajně pravicových politiků, kteří to často naopak ještě otáčejí jako vlastně součást svého boje vůči establishmentu. Myslím, že Marine Le Penová, o to ještě hodně uslyšíme ve francouzských volbách v této souvislosti.
1: To byl kolega Viktor Daněk, díky.
0: Díky, hezký den.
1: Kouzelné slůvko azyl. Tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
2: Bylo to 28. července už 3/4 století, kdy se ve Švýcarsku zrodilo jedno ze základních lidských práv, a sice Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků. Signatářské státy se tehdy zavázaly, že napříště už lidé pronásledovaní kvůli rase, náboženství, národnosti nebo politickému přesvědčení nebudou odkázáni jen na občasné milosrdenství, ale bude jim poskytnut azyl. Základním pilířem přitom bylo a je dodnes nutnost posuzovat každý případ individuálně. Kdo o azyl požádá, nemá být za případný nelegální vstup do země trestán, ale musí mu být umožněno žádost o azyl řádně podat, a to s dodržením všech pravidel, která azylové řízení předpokládá. Tento postoj tvoří nepochybně jednu ze základních evropských hodnot a evropské soudy nedělají nic jiného, než že to respektují. Přesto je zřejmé, že dnešní realita je ve skutečnosti nehumánní. K žádosti o azyl se zpravidla probojují, jak jsme to viděli například před 2 týdny při migrační vlně z Maroka do španělské enklávy, jen ti nejsilnější. Podle Ruda Kupmanse, profesora sociologie a odborníka na migraci na Humboldtově univerzitě v Berlíně, neexistuje azylový systém, který by byl tak smrtící, jako je ten evropský. Dodejme, že smrtící je ale vzhledem k šířícímu se populismu a autoritářství zrovna tak pro evropskou demokracii. Zabránit se tomu snaží migrační pakt Evropské unie, který vešel v platnost letos v červnu. Napříště bude například možné odfiltrovat žádosti s malou pravděpodobností úspěchu už na vnější hranici a dočasně umístit migranty, kteří nedostali v Evropské unii právo pobytu, v návratových centrech v bezpečných třetích zemí. Tohle všechno ba vláda rezolutně odmítá jen proto, že si v rámci paktu mají členské státy také kolegiálně rozdělovat buď finanční zátěž, anebo počet uprchlíků s azylovým statutem. Což se navíc České republiky vzhledem ke zdejšímu vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny zatím vůbec netýká. Faktem v každém případě je, že pokud by to Babiš, Macinka a Okamura mysleli s odmítnutím migračního paktu tak vážně, jak to tvrdí, museli by se smířit s tím, že Evropský soudní dvůr odsoudí Česko k mnohamilionové pokutě, kterou mu bude Evropská unie odečítat z dotací. Maďarsko to už stálo skoro miliardu eur. Jen proto, že Viktor Orbán bránil migrantům, aby mohli žádost o azyl vůbec podat. Evropská unie to totiž podpisy svých členských zemí pod Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků myslí doopravdy, a ne jen jako. I po 75 letech.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Minulý týden skončila lhůta pro podání kandidátek k volbám do třetiny Senátu, ke kterým půjdeme na začátku října. Někteří z kandidátů se přitom netají tím, že jejich cílem je horní komoru parlamentu zrušit. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Před pár dny tu šla mimo jiné řeč o osobách kandidujících do Senátu, které by si ho přitom přáli vidět v plamenech, aspoň podle svých slov. Ačkoliv kdyby se jim podařilo skutečně usednout do některého ze 27 každé dva roky obměňovaných křesel horní parlamentní komory, dost možná by se jim zalíbil tamní dost slušný plat. S možností se nad to nepředřít, takže by třeba se zrušením lukrativní instituce až tak nespěchali. Ostatně, když říkají, že jdou do voleb proto, aby v podle nich zcela hrozném senátu působil aspoň někdo rozumný, připomíná to omluvy lidí vstupujících za normalizačních časů do komunistické strany, kam po okupaci roku 68 už nikdo nemířil z nějakého naivního idealismu. A pokud si snad přece myslel, že jde zevnitř co si aspoň trochu brzdit, mýlil se šeredně. Mluvě o komunistech v Praze 5 za KSČM kandidující Petra Prokšanová, ale asi idealistkou bude, je prý dokonce odhodlána v případě úspěchu v Senátu pracovat za minimální mzdu a peníze nad ní dávat na dobročinné účely. Tomu lze v jejím případě snad i věřit, akorát se toho těžko dočkáme, protože její šance jsou, jak se říká, menší než malé. Zbourat Senát by ráda i frýdecko-místecká kandidátka Nela Lisková, před 2 roky podmínečně odsouzená za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti nejen vůči místopředsedkyni a poslankyni Pirátské strany Olze Richterové, podle Liskové prosazující, aby Ukrajinci dostávali startovací byty, zatímco Češi si musí brát hypotéky. Předsedkyně hnutí Nezlomní a co si jako reprezentantka Doněcké lidové republiky u nás také vehementně volá po deukrajinizaci a denacifikaci. Vladimír Putin by se na ní jistě vlídně usmál. Ani ona ale s mandátem horní komoře počítat spíš nemůže. A tak jako řada jiných svérázných kandidujících, ovšem během kampaně bude vidět a slyšet, to je poměrně silná motivace. I s tím, že v některých volebních obvodech se lze i při menším zisku hlasů prodrat do druhého kola. A dokonce, když, jak se říká, pán Bůh nebude doma, případně i zcela uspět. Pokud se tedy například kandidáti bývalé vládní koalice navzájem v prvém kole fatálně neoslabí a dál nepostoupí, jako se už roku 2022 stalo na Kroměřížsku a snad se z toho tehdy selhavší strany dodnes drbou za ušima.
1: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Mírový plán pro pásmo Gazy je na světě, ale zatím není jistá jeho budoucnost. Hnutí Hamás návrh přijalo, izraelský premiér Netanyahu text odmítl. V pozadí se toho odehrává víc, než se na první pohled může zdát, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
5: Netanyahův nesouhlas pro naplnění plánu není potřebný. Nejde o dohodu mezi Hamásem a Izraelem. Izrael vůbec není stranou nějaké úmluvy. Plán se zrodil z jednání mezi Radou míru, Spojenými státy a Hamásem. Plán předložila tzv. Rada míru, aby tím navázala na dřívější 20-bodový plán o příměří. Má zajistit postupné odzbrojení Hamásu, předání ho zbraní do rukou mezinárodních sil nebo palestinské samosprávy, příchod Národního výboru pro správu Gazy, což je sbor palestinských technokratů, a pak též postupné stažení Izraelců. Představitel Rady míru Nikolaj Mladenov tvrdí, že Izraelci se nemají čeho obávat, protože odzbrojování Hamásu nebude stát na důvěře, ale ověřovacích mechanismech. A odchod izraelské armády by nastal až po ukončení tohoto procesu. Text plánu zatím není zveřejněný. Hamás plán přijal a někteří palestinští analytici považují současné odmítnutí ze strany Netanyahua za důležité diplomatické vítězství, protože míč zůstal na izraelské straně. Vzniká samozřejmě řada otázek. Například, zda Hamás myslí svůj souhlas vážně a pokud ano, proč? Odzbrojení a ukončení existence jako vojenské síly je v zásadním rozporu se samotnou identitou Hamásu a do nedávné doby by taková varianta vůbec nepřicházela v úvahu. Je možné, že tlak na Hamás je už příliš velký. Hamás čelí nespokojenosti od Gazanů, přišel o část podpory z Íránu a Kataru, je pod neustálým vojenským tlakem Izraelců, spekuluje se o vnitřních rozporech v organizaci. Je tu ale jiná možná odpověď. Hamás je v obtížné situaci, ale rozhodně nikam nehodlá zmizet. Nadále vězní a mučí své odpůrce v Gaze, vyhrožuje klanovým milicím, které spolupracují s Izraelem a hodlá kandidovat v případných palestinských volbách. Jeho plánem je přežít momentální tlak a pak se vrátit k volantu. Pak je tu Netanyahuovo ne. Izraelský premiér může být motivován primárně svými vlastními politickými cíly, třeba vyhlídkou na říjnové volby nebo tlakem od koaličních partnerů, z nichž někteří dokonce chtějí naopak osidlovat Gazu. Je tu ale varianta, že Netanyahu autenticky plánu nevěří, a to do té míry, že je ochoten dostat se do sporu s Donaldem Trumpem, který chce dosáhnout nějakého brzkého pokroku v Gaze i v otázce Íránu. Proti plánu se vyjadřují i mnozí premiérovi kritici, včetně jeho hlavního vyzývatele Gady Eisenkota. Poukazují na to, že členům Hamásu mají být ponechány zbraně pro osobní obranu, že odevzdaná výzbroj má zůstat v Gaze a že je zde opakovaná zkušenost s tím, jak Hamás dokázal ovládnout a zmanipulovat nejrůznější mezinárodní instituce. Nevěří v efektivitu Rady míru, technokratického výboru ani mezinárodních jednotek, které ani nejsou připravené. Vycházejí také z přesvědčení, že nikdo, kromě Izraelců, nebude Hamás násilně ozbrojovat. Současně i někteří izraelští Netanyahovi kritici tvrdí, že vláda nemůže pořád jen něco odmítat, ale přicházet s vlastními návrhy. Tedy nejen vyvíjet tlak na Hamás, který se jinak neodzbrojí, ale také se třeba pokusit o vytvoření nějaké alternativy pro obyvatele Gazy, například ve východní části, kterou nyní ovládá izraelská armáda. Tím by prý Izrael otevřel dveře nějakému dlouhodobějšímu řešení. Paradoxní je, že se to děje. Pravděpodobně i na základě amerického tlaku Izraelci omezili své vojenské operace proti Hamásu. S finanční účastí Emirátu také začali budovat ve východním Rafahu nové domy. Netanyahu tedy veřejně odmítá plán mírové rady a současně spolupracuje na něčem podobném. Jak už to bývá, někdy se v politice jedna věc říká a druhá dělá. Po říjnových volbách může v Izraeli nastoupit nová garnitura, která může izraelskou politiku posunout ještě jiným směrem.
1: Co se odehrává za oponou izraelského odmítnutí mírového plánu pro Gazu, komentoval kolega Jan Fingerland. V Rusku se budou za měsíc mezi 18. a 20. zářím konat parlamentní volby, které mají dodat zdání legitimity Putinovu režimu. Vítěz je dopředu jasný, kdo by mohl režim byť vzdáleně ohrožovat, k volbám není připuštěn. Jak si Kreml se svými odpůrci pohrává, vysvětluje Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
6: V českých médiích se objevila zpráva, že ruský nejvyšší soud zakázal účast v parlamentních volbách protiválečné politické straně Jabloko. Je to první případ, kdy ruské úřady nejdříve takovou účast povolili, aby pak povolení odvolali. Povaha současných ruských úřadů byla popsána mnohokrát. Musí co nejvíce potlačovat svobodu projevu, natož činů, které by vyjadřovaly nesouhlas s politikou Vladimíra Putina. Jak je tedy možné, že v první fázi mělo jablko od Kremlu zelenou? Tato strana se skutečně hodlala prezentovat jako jediná politická síla, která žádá ukončení války na Ukrajině. Ale čert vězí v detailech. Jablko ani v nejmenším Ukrajinu nepodporovalo. Grigorij Javlinský, jeden z otců zakladatelů strany a její faktický guru, ať už nemá vedoucí funkci, se důsledně drží pozice, že za probíhající válku mohou Ukrajina, Západ a Rusko stejnou měrou. Razí okamžité ukončení bojů a zahájení mírových jednání. Zároveň ví, že tento návrh není přijatelný pro Ukrajinu ani pro Rusko. Jemu a jabloku to však vytváří aureolu správného chlapa a správné partaje, samozřejmě výhradně pro ty Rusy, kterým už válka leží v žaludku. Javlinský se potkává s Putinem a konzultuje s ním vývoj. Nelze vyloučit, že dostal z Kremlu nabídku, aby jabloko v zářijových volbách zahrálo úlohu demokratické partaje, která hlásí mír. Předtím Kreml nechal zatknout dva vysoké funkcionáře strany a drží je ve vazbě. Je to dobrý materiál pro vydírání, aby se zbytek jabloka podvolil kombinaci Kremlu výměnou za slib, že jejich kolegy nebudou fyzicky mučit. Proč ale potom jabloko z voleb vyřadili? Zpráva o tom, že v nabídce stran bude jedna proti válce, nejspíše zapůsobila výrazněji, než Kreml očekával. Obrázek, který měl podle plánu nastat po volbách, kdy této straně měla ústřední volební komise namalovat 2-3% hlasů, a pak by se mohlo Donaldu Trumpovi mávat před nosem tímto výsledkem jako důkazem, že se v Rusku 97% voličů demokraticky vyslovilo pro válku, mohl dostat trhliny. Podle dostupných informací z Ruska, které nejsou přirozeně exaktní, ale vycházejí z jednotlivých výroků ve virtuálním prostoru, se pro jablko chystali hlasovat ti voliči, kteří prožívají depresi z nemožnosti beztrestně vyjádřit svůj protest proti současnému ruskému vývoji. Jejich myšlenkové schéma znělo, hodím to jabloku. Nikdo to nepozná. Nic se nezmění, jenže mně se nic nestane a aspoň nebudu mít ze sebe takový hnusný pocit. Nezávislí sociologové odhadují množství takových občanů přibližně na 10% voličů. Kdyby ale tyto občané zjistili, že jich tolik, nehledě na falšované výsledky, mohli by se probrat ze strachu, který nastolil Kreml. Mohli, nemuseli. Konzervativci ve vedení Ruska ale chtějí mít klid. A tak jabloku prostřednictvím nejvyššího soudu zarazili volební účast. Kreml si hraje s odpůrci. Jako kočka s myší.
7: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. A z dnešních názorů a argumentů zbývá už jen pravidelná glosa. O básnickém střevu hovoří hudebnice a publicistka Eva Turnová.
8: Mám chronickou gastritídu a jednou za rok kvůli tomu chodím na kontrolu žaludku. S lékařem, který zákrok provádí, jsme se už za ta léta celkem zkamarádili. Bohužel nikdy nevím, o čem jsme mluvili, protože doba mezi pozdravem a chvílí, kdy jsem úplně sjetá, trvá asi minutu. A poté, co mi vsunou do úst náustek, nerozumí už ani on mě. Proto se vždycky těším na sestřičku, která mi při příští návštěvě poreferuje, co jsem zase navykládala. Před týdnem jsem zavolala na gastroenterologii. Dobrý den, chtěla bych se objednat na kolonoskopii a stroboskopii. Stroboskopii? To bude paní Turnová, že? Přijďte v pátek a den před výkonem. Žádná diskotéka, ano? Když mě přivedli na sál, sestřička už se smála. Tak jen, abyste věděla. S panem doktorem jste si minule začali tykat. Pak jste se bavili o malování, pak vám řekl, že střevo máte v pořádku a vy jste se ptala, jak jste na tom s básnickým střevem. Ježiš, a ještě něco? Vysvětloval vám, že vaše gastritida není způsobená bakterií Helicobacter pylori. A vy jste se ptala, jak takový helikopter pyrohy vypadá. Je, a dál? No, dál už vás to docela bolelo, tak jste neříkala nic. A nemohla byste mi dneska píchnout víc toho midohlavolamu? Midazolamu, klidně. Ale nebudete řídit a posadíme vás pak do taxíku. Přišel doktor, dostala jsem kanilu a náustek. Tak co, jak se máš? Hohře! Ten poslední obraz, ty kytky ve váze, to se ti povedlo. Hechuju! Dál už nevím nic. Probrala jsem se až v taxíku vedle řidiče. Dobrý den, odkud jste? Zeptala jsem se. Z Tuniska. A vy? Zeptal se řidič. Já zase z Turniska. Promiňte. Jsem docela sjetá. Řidič se na mě podezřívavě díval. Sjetá, jo, tak to teda promiňte, ale musíte si vystoupit. Domů jsem došla pěšky. Asi. Škoda, že se při příští kolonoskopii nedozvím, co jsem komu cestou navykládala.
7: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárd.
9: Radiokniha. Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? A našly se tam osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy. Vypráví v nich o své vynucené emigraci, ale také o kauze odsouzených členů divadélka Waterloo za jejich muzikálovou parodii Syn pluku.
10: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Spojené arabské emiráty hlásí další útok na loď v Hormuzském průlivu. Nový šéf zprávy KRNAP Petr Moravec varuje před zvýšeným rizikem požárů a nedostatkem vody. Plavec Knedla má zlato z mistrovství Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a dnes bude slunečno s teplotami až do 630 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Státní ropná společnost Spojených arabských emirátů ADNOC oznámila, že její plavidlo se v pátek stalo terčem útoku. Podle agentury VAM není nikdo zraněný a situace je pod kontrolou. Loď údajně proplouvala Hormuzskou úžinou. Ta je pod palbou opakovaně kvůli americko-izraelské válce proti Iránu. Pro společnost ADNOC se jedná o třetí takový incident za poslední týden. Z předešlých úderů Abu Zabí obvinilo Tehrán. ČSOB dostalo od České národní banky pokutu 30 milionů korun za nedostatky v kontrolách proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle centrální banky mezi lety 2021 až 2024 neprověřovala dostatečně některé rizikové klienty a jejich transakce. ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Klientům podle banky žádná škoda nevznikla. Ochrana přírody, usměrňování návštěvnosti a partnerství v regionu. To označil za své hlavní priority nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec. Zpoplatnění vstupu do parku nebo na vybraná místa zasažená extrémní návštěvností podle něj není na místě. Nejaktuálněji teď Moravec řeší problémy se suchem i požáry. Proto zahájil intenzivní spolupráci s profesionálními hasiči v Libereckém i Královéhradeckém kraji.
12: Podmínky v Krkonoších jsou stále pro šíření požáru specifické. Jsou velmi rizikové, nejen co se týče povětrnostních podmínek, ale zároveň i množství lesních požárů, množství lesních porostů, hrabanky, kosodřeviny s vysokým obsahem pryskyřic a smilkových luk.
11: Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na celém území Jihlavska odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidé je nesmí používat například na zalévání, na pouštění bazénů a mytí aut. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha, místy pod ní. Na menších vodotečích je situace ještě horší.
13: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Radiožurnál.
11: Plavec Miroslav Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak. V Paříži triumfoval v čase 24,11 sekundy. O 8 setin tak vylepšil svůj český rekord. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. Zvítězili Rusové startující pod neutrálními barvami. A fotbalista Matěj Jurásek posílil Spartu. Na Letnou přišel na roční hostování z obcí na přestup z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestoupil 22-letý křídelník loni v lednu ze Slávie, se kterou získal dva ligové tituly. Ke své minulosti pro klubový web Sparty Matěj Jurásek řekl.
14: Minulost je minulost, tu už nezměním, teď jsem tady, chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a prostě celého týmu, celé Sparty a chci si zasloužit na hřišti a chci být platný pro tým.
15: Nebezpečí na D55 u Otrokovic a nehoda na D10 u Benátek. Na dálnici D55 z Napajedl směrem na Brno opatrně za sjezdem na Otrokovice. Na kilometru 21,5 leží na dálnici větší kus pneumatiky. Policisté jdou na místo, zatím se vybočuje plynule bez kolon. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směr Praha za sjezdem na Benátky nad Jizerou na 25. kilometru dořešují nehodu dodávky s divočákem. Jsou stále v jízdním pruhu, také tam se vybočuje bez kolon. A na Frýdecko-Místecku opatrně u Paskova na silnici, která vede do Hrabové od dálnice D56. V úseku mezi Kasínem a dolem Paskov stojí osobní auto po nehodě do zdi, překáží v jízdním pruhu a projíždí se okolo Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Manifestace, emoce, sliby i výhrušky. Tedy mládež poválečného desetiletí. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
18: Archiv Plus.
19: Vítáme tež jasně na adresu těch, kdož by chtěli přijistit naši jednotu, jednotu mladých, že toho nikdy nedopustíme a ti, kteří se o to pokusí, budou smeteni.
17: To byl Vladimír Koutný, předseda Svazu české mládeže na manifestaci této organizaci na Staroměstském náměstí 28. srpna 1945. Jednotná mládežnická organizace, byť prozatím regionálně členěná, byla ustavena těsně po válce. Z projevu předsedy Koutného ještě jedna výmluvná ukázka.
19: My mladí, ač je nás 200 000, nemáme žádné zvláštní požadavky. Víme, že na vládu a vládní činitele přichází dnes mnoho lidí, ba i celé organizované skupiny. Ne však za tím účelem, aby nabídli poctivě své síly, ale aby požadovali pro sebe různé úřady, funkce a podobně. Tito lidé nemyslí na zájem celku, ale myslí na to, aby pro sebe urvali to nejvíce. Naše mládež je však plná nadšení, je nezištná a obětavá. Nabízíme své síly proto plně do služeb vlasti, protože víme, že nejvíce, co náš národ a jeho vláda potřebuje, je poctivá práce všech občanů.
17: Na manifestaci hovořil také tehdejší ministr školství a osvěty, profesor Zdeněk Nejedlý.
20: Nemůže být proto radostnějšího pocitu, než když vás vidíme zde. A ne, tolko, ne jenom zde, při této manifestaci, ale často a často už jsem měl příležitost setkat se s vámi na rozličných úsecích naše nynější nové národní práce. A všude bylo vidět, že česká mládež nejenom je statečná, ale že je také uvědomělá, že ví, co chce a že ví, co má chtít.
17: 2. září 1945 se v Lucerně konala další manifestace Svazu české mládeže, nazvaná Pro silné letectví.
0: Velký sál pražské Lucerny je už zcela naplněn mladými lidmi a stále se sem valí nové a nové proudy. Svaz české mládeže zvolal jsem na dnešní večer mládež, aby manifestovala rozdatné československé letectví, prosilná národní křídla. Mládež po nich volá, protože se cítí povolána i povinna dát je svému národu, aby mohla, bude-li třeba, bránit znovu stát a svobodu. Křídla patří především mladým. Česká mládež po nich volá po vzoru mládeže Sovětského svazu, kde letectví není sportem pro malou kastu velmi zámožných jednotlivců, ale přímo národní povinností pro každého schopného mladého člověka. A je to tak správné. Ukázalo se to za války i v naší zahraniční armádě. 2. československá brigáda, vytvořená v Sovětském svazu, dostala úplný padákový výcvik, a to nejen vybraní dobrovolníci, ale všichni příslušníci této brigády. Byli by to považovali za něco nečestného, couvnout z bázně nebo z nezvyklosti létat, když zavolala povinnost k národu bojujícímu o svobodu. Ani 0,25% se nenašlo odkazčíků, kteří by nechtěli skákat mezi těmi 5000 Čechy, Slováky a zakarpatskými Ukrajinci, kteří byli určeni do této brigády. Jak jsme byli před válkou skromní, dali jsme heslo 1000 pilotů v čelo akce, kterou vyvolalo nebezpečí ohrožující svobodu naší republiky. Ne 1000, ale 10 000 pilotů, plachtařů i motorářů a parašutistů chce dnes mládež dát republice. A výrazem tohoto odhodlání je dnešní manifestace. Velký sál Lucerny je vyzdoben v čele státní vlajkou. Po jejich stranách jsou vlajky sovětská, anglická, americká, francouzská. A po straně sálu velká hesla hlásají: svět patří všem, vzduch nám, mladým. Bránit svobodu republiky znamená umět létat.
17: Také na této akci hovořil předseda Svazu české mládeže Vladimír Koutný. Zjevně se tehdy etabloval jako profesionální manifestační řečník.
21: Křídla byla vždy symbolem svobody a volnosti. Křídla jsou pro nás symbolem svobody, zvláště dnes. Náš svobodný vzduch znamená pro nás násobenou svobodu národní. My mladí budeme stát v prvních řadách bojovníků za spravedlnost a svobodu a též v prvních řadách dobyvatelů vzduchu. Svět patří všem, vzduch především nám mladým.
17: A protože šlo o dobu vypjatých emocí, byla i tato akce zakončena slavnostním slibem.
22: Letecká mládeži, mluvíš nyní mými ústy. Skládám za tebe tento slib. Slibujeme Svazu sovětských socialistických republik, slibujeme československému lidu, slibujeme všem upřímným demokratům, že nesklameme, že vybudujeme letectvo, které bude oporou i zárukou trvalého míru, svobody, demokracie a socialismu. Slibujeme!
17: Nyní poodstupme od dobových zvukových záznamů a poslechněme si ukázku z pozoruhodných vzpomínek podplukovníka Františka Kovandy. Československý rozhlas je odvysílal v roce 1980.
23: Schůze, to byla tehdy radost. To neprobíhala jenom schůze, kde jsme vyslyšeli referát, byla diskuze, závěr a usnesení. Ne, před každou schůzí se zpívalo, tančilo se, hráli jsme ping-pong. Pak teprve přišlo jednání, na členské schůze jsme si zvali významné soudruhy z Mladé Boleslavy, kteří vystupovali, seznamovali nás s úkoly Národní fronty, s úkoly komunistické strany, vyprávěli nám o Sovětském svazu. Vzpomínám, že nám vyprávěli, co je to stachanovské hnutí. a pak teprve byla diskuze, usnesení a znova, když skončila schůze, znova jsme zpívali, nacvičoval pěvecký soubor. Velmi nás všechny takováto činnost nejenom bavila, ale věděli jsme, že děláme skutečně velmi prospěšnou činnost pro, nejenom pro nás, ale i pro město a pro závod a konec konců pro naši republiku.
17: Vraťme se do poválečného období a poslechněme si, jak o práci s mládeží hovořil v roce 1947 prezident Edvard Beneš.
1: Mnoho se nyní diskutuje o politické výchově mládeže. Mládež sama, myslím, chápe smysl politické výchovy dobře. Dobře vidí, že nejde o výchovu stranickou, že jde o daleko více. Naplňují mne uspokojením zprávy o tom, jak v době předvolební dovedli mladí lidé poprvé povolaní k volbám, diskutovat o veřejných otázkách s vervou a zápalem vlastní mládeži, ale věcně, klidně a slušně. Diskutovalo se takto na ulici, v hostincích i ve školách. Demokracie je diskuse, správně říkával prezident Masaryk. Je to dobrý začátek, musí se tak pokračovat svobodně, s pocitem zodpovědnosti, bez násilí, demokraticky a dle daného právního řádu.
17: První dáma republiky Hana Benešová pronesla rovněž v roce 1947 velmi osobitý projev k dorostu Červeného kříže.
2: Máte ve svém štítě pomáhat všude tam, kde je pomoci třeba. Všichni vidíte, jak nám sníh letos velmi překáží. Ohrožuje zdraví dětí, dospělých i starců. Působí také duševní tíseň, protože leží ještě koncem února, což má rovněž nepříznivý vliv na zdravotní stav mnohých našich spoluobčanů. Vážné je také to, že sníh brzdí přísun uhlí i potravin. Sluníčko, které má už velkou moc, nám trochu pomáhá. I za mrazu sníh pod jeho paprsky pomalu mizí. Ale může přijít obleva a pak by došlo v Praze, v jiných městech i na vesnicích k značným nepříjemnostem, škodám a novým zdravotním poruchám. Měli bychom se spojenými silami sněhu co nejdříve zbavit. Ukažte jako uvědomělí mladí křižáci, co se dá vykonat společnou prací všech. Vaši učitelé, dobrovolné sestry, samaritáni Červeného kříže půjdou s vámi a v dohodě s městskými nebo obecními zaměstnanci, někde i s vojskem, vám poradí, jak nejlépe prospět městu nebo vesnici od zmrazku na chodníku, od sněhových závějí v ulicích i na průjezdních silnicích, od špinavých hromad sněhu na křižovatkách. V nejbližších dnech dostanete do škol časopis Zdravý svět s programem letošních školních mírových slavností. V programu je také hra doktora Drimla Smrť nesem ze vsi. Budete tedy na květnou neděli vynášet smrt jako symbol zimy. Se sněhem, který pomůžete odklidit, začnete však již nyní pomáhat přicházející vesně proti Moraně, která nás letos tak dlouho moří. A zároveň budete šiřiteli hesla letošní velikonoční slavnosti míru Československého Červeného kříže, které zní spoluprací k míru.
16: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
17: A nyní další ukázka ze vzpomínek podplukovníka Františka Kovandy. Tentokrát o tom, kdo ve skutečnosti ovládal Svaz české mládeže.
23: V roce 1947 se politická situace v naší republice velmi vyhraňovala. Boj o budoucí charakter republiky se nesmírně zostřoval. A Svaz české mládeže dával jasně najevo, na které straně stojí. Vzpomínám na takovouto příhodu. V roce 1946 jsem byl delegátem prvého valného sjezdu Svazu české mládeže v Praze. Konal se v březnu ve Slovanském domě na Příkopech. A tehdy v programu sjezdu také k nám vystupovali jednotliví zástupci politických stran. A někteří pořadatelé, opakují někteří, chodili mezi námi delegáty a nabádali nás, až budou tito zástupci politických stran hovořit, abychom tleskali všem stejně a dali najevo, že tedy Svaz mládeže je jakousi nadstranickou organizací. No ale mysleli jsme si své o těchto pokynech, které jsme dostali od pořadatelů, některých pořadatelů, a také když vystupoval zástupce Ústředního výboru komunistické strany Československa, dal celý sjezd najevo, za kým mladá generace, pokroková mladá generace stojí, že tedy stojí za komunistickou stranou Československa. To se již na tomto prvém valném sjezdu plně projevilo.

0: Po vítězném únoru se v roce 1949 regionální mládežnické organizace sloučily do celostátního Československého svazu mládeže. První sjezd této organizace se konal 7. června 1950 ve Vinohradské Sokolovně. Na sjezdu hovořil prezident republiky a předseda KSČ Klement Gottwald. V ukázce nepřeslechněte odkaz na právě probíhající proces s Miladou Horákovou.
1: Přichází mi pro porovnání na mysl ještě jiné, zcela jiné shromáždění z těchto dnů. Shromáždění tam, v soudní síni na Pankráci. My starší a již naši otcové jsme zpívávali, ať zhyne starý podlý svět, my nový život chcem na zem. Nuže, tam, na Pankráci, na levici obžalovaný, sedí reprezentace onoho starého podlého světa. A vy zde, to je již sám nový svět, nový květoucí život našeho národa. A srovnáme-li tyto dva světy, tu odpornou bandu zbankrotovalých politikářů, kapitalistických hlokajů a cynických špionů na jedné straně a tento radostný a nadšený sjezd mladých budovatelů socialismu na straně druhé, pak věru není sporné, komu, že již patří vítězství zápasu starého a nového světa, komu, že patří budoucnost. Tu je tedy příčina, proč s hrdostí a s pýchou hledíme na naši mládež. A měli by se nad tím dvojím obrazem tež zamyslet, ale i zachvět černé duše reakčních zaprodanců a válečných skváčů tam za hranicemi. Řeč skutečnosti je zcela jasná. Řeč tam mluví. Pánové, vaše pse je v této zemi na dobro prohrána.
0: A nyní klíčové heslo námi sledovaného období, které mělo československou mládež prezentovat zcela jednoznačně. Ano, my jsme Mládež Nová, Mládež Gottwaldova. O perspektivách mládeže v novém režimu hovořil Klement Gottwald na prvním sjezdu ČSM zcela jasně.
1: Vyjistí mládež činné účasti na budování socialismu. To znamená především získat nové tisíce, 10 000, pak 100 000 mladých lidí pro údernickou práci a socialistické soutěžení při plnění 5letého plánu. Úderní, zlepšovatel, Tachanovi, to ať je nový hrdina, nový ideál naší mládeže. Máte heslo, co mladý dělník, to zdatný úderník. Bude-li nejdříve zdatným úderníkem každý svazák, kolik 10 000 zdatných úderníků nám tu přibude.
0: Druhý sjezd Československého svazu mládeže se konal v Praze ve Sjezdovém paláci 3. února 1955. Miloslav Vecher ve svém ideologickém projevu napovídá, jak řešit konkrétní problémy, respektive jeden z mnoha, který tehdy strana a vláda měla.
2: Svazáci silní svým mládím, uvědomělostí, bojovností mají být příkladem, hlásit se do zemědělství, mají přejít pracovat do jednotných zemědělských družstev, strojně traktorových stanic, státních statků, mají se podílet na velikém celonárodním úkolu podstatně zvýšit zemědělskou výrobu.
0: Bylo ovšem třeba pojmenovat i nepřátelské elementy uvnitř mládeže.
2: Přesto ve vědomí části mládeže žijí přežitky kapitalistické minulosti. Jsou to zbytky morálky poražené buržoazie a její zlaté mládeže. Jaký kontrast našem novém, kypícím životě, když vedle krásných, uvědomělých, kulturních mladých lidí se setkáváme s bulači, lajdáky, příživníky, kteří si lámou hlavu nad tím, jak by se ulili a mohli žít na úkor druhých. Nesmíme nevšímavě chodit kolem záporných zjevů, které se u části mládeže objevují. Právě nevšímavost, schovývavý postoj k nesprávnému jednání a způsobu života jsou jednou z příčin těchto zjevů. Svazáci nemohou být lhostejní k takovým morálním kazům, jako jsou lajdáctví, zahalectví, porušování pracovní kázně, špatný poměr k společenskému vlastnictví, případy takzvaného páskoství, nezdravý způsob života mladých lidí, pijanství, lehkovážný poměr mezi chlapcem a dívkou, případy rozvratů mladých manželství, které se vyskytují mezi mládeží a dokonce i mezi příslušníky našeho svazu.
0: Na druhém sjezdu Československého svazu mládeže promluvil také tehdejší šéf strany, první tajemník Antonín Novotný. Marná sláva, Klement Gottwald už to prostě nebyl. Doba se totiž pozvolna měnila.
3: Kulturní, bohatý a zdravý život naší mládeže je dokladem péče naší strany i vlády všeho československého pracujícího lidu o svou mládež. Ano, soudružky a soudruzi, chceme, aby naše mládež se v budovatelské práci zdokonalovala, učila se, získávala a přebírala od svých starších soudruhů, spolupracovníků a rodičů jejich zkušenosti a zdatnost. Chceme, aby nám vyrostli noví odborně zdatní dělníci, mistři vysokých sklizní na našich družstevních lánech, technici, noví spisovatelé, básníci, noví sportovci a světoví mistři. Aby vyrůstali a vyrostli noví hrdinové, lidé, kteří proslaví svůj lid a svou lidově demokratickou vlast na celém světě. Naše společnost k tomu dává mládeži všechny předpoklady.
0: Poválečné desetiletí nechme teď slovy z roku 1980 zhodnotit podplukovníka Františka Kovandu.
4: Co říci závěrem toho našeho vzpomínání na vznik a prvá léta činnosti Svazu české mládeže? Je třeba dodat, i když jsem vzpomínal osobně některé své příhody, své zážitky, že tak jako já nás pracovalo stovky, tisíce mladých lidí, získali jsme bohaté zkušenosti ze svazácké práce. A jsem plně přesvědčen, že je nutné předávat je dnešní mladé svazácké generaci. Protože je třeba je nějak zúročit. Zúročit je pro dnešní potřebu, pro dnešní výstavbu rozvinuté socialistické společnosti. A svaz mládeže musí přitom plnit významnou úlohu pomocníka strany. A jestli chceme, aby svaz mládeže kvalitněji plnil toto poslání, musí každý z nás, který prožil svazáckou práci od 45. roku, musí přiložit ruku k dílu.

0: cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Schůze, to byla tehdy radost, věnovaný mládeži poválečného desetiletí. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
1: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
2: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
3: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
2: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
3: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
2: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
3: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
2: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
1: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: U chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují s lesními požáry. Plameny ve čtvrtek v noci zasáhly i obydlené oblasti a kromě 1 000 hektarů lesa křovin spálily i velké množství domů. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli nedaleko Omiše. 40 lidí je zraněných. Kvůli požáru se muselo evakuovat také zhruba 300 Čechů. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Čandrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené po celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Dnes vystoupají teploty až na 36 stupňů, v neděli může být ještě o stupeň víc. Meteorologové proto doporučují omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc na většině území dál hrozí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. A v Praze dnes začíná 7. ročník festivalu Romský Bašavel. Poprvé bude pod čirým nebem v centrálním parku na Pankráci. O 3 hodin odpoledne nabídne koncerty, taneční vystoupení i program pro děti. České volejbalistky v generálce na domácí mistrovství Evropy podlehly i po druhé Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohrály s vicemistryněmi z minulého šampionátu 0-3 na sety.
5: Nehoda na D10 u Benátek a nebezpečí na D1 před sjezdem na Benešov. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směr Praha stále pozor za sjezdem na Benátky nad Jizrou. Na 25. kilometru dořešují nehodu dodávky s divočákem. Stále nehodu řeší v jízdním pruhu, takže se vybočuje. Provoz je teď ale slabý a takže se vybočuje plynule. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor před sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné auto. Nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. A na Frýdecko-Místecku stále pozor u Paskova na silnici mezi Hrabovou a dálnicí D56 poblíž dolu Paskov řeší nehodu osobního auta do zdi, okolo se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 30.

0: ale možná už nevíte, jak vypadalo bronzové sousoší na památku tohoto muže. Desetitunový pomník z dílny bratří Maxů stával na Žulovém soklu na pražském Malostranském náměstí až do roku 1919, kdy byl odstraněn a přesunut do lapidária Národního muzea. Naštěstí se zachoval, jde o zdařilé umělecké dílo. Ovšem má se do centra metropole vrátit, jak už rozhodli pražští zastupitelé, anebo jde o dnes neodůvodněné oslavování rakousko-uherské monarchie. Proč vůbec obnovovat už jednou odstraněné historické pomníky? A co takové snahy vypovídají o nás samotných, o našem vztahu k dějinám, současnosti a i budoucnosti? Přeji příjemný poslech.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské.
0: Ve studiu Plusu srdečně vítám předsedu spolku Radecký Praha architekta Jana Bártu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A diskutovat bude s překladatelem Zdeňkem Zacpalem, který v minulosti organizoval protesty proti návratu radeckého pomníku na pražské Malostranské náměstí. Pěkný den i vám.
3: Dobrý den.
0: Tak pánové, úvodní otázka je zcela jasná. Proč se má vrátit na Malostranské náměstí v Praze pomník maršála Radeckého? Patří do Prahy nebo nepatří? A nejprve se obracím na vás, pane Bárto.
2: No tak do Prahy patří, protože v Praze vznikl, v Praze na Malostranském náměstí stál. Tam byl také demontován a uložen do Národního muzea.
0: Právě.
2: Samozřejmě bylo to v době, nebo k tomu odstranění došlo v době při pochopitelného nadšení, dejme tomu revolučního, poválečného, po skončení Velké války. A naštěstí ho nepotkal tragický osud Mariánského sloupu. Díky i zásahům pražských intelektuálů a tehdejšího vedení i klubu za Starou Prahu, byl nejprve zahalen plachtou, to provedli pražští hasiči v roce už v prosinci nebo na podzim prostě 18 a potom byl po tom zahalení byl v květnu 1919 demontován a odstraněn nebo převezen do lapidária, kde byl posléze znovu smontován, velice v krátkosti to líčím, smontován, restaurován a dodnes stojí tedy v lapidáriu.
0: No a proč tam ale podle vás patří zpátky?
2: Protože vidíme, protože to má dvě, nebo má to kořeny ve starých snahách, které první byla už v roce 1922 mimochodem, a pak to pokračovalo potom po sametu v roce 1992 byla v Praze vědecká konference na Vojenském historickém ústavu, kde se řada tuzemských i zahraničních odborníků shodla nakonec po vyhodnocení všech aspektů doporučit ten návrat. No a potom vlastně následovala výstava v Klamglasově paláci na téma pomníků 19. století a to byla v roce 20 a ta byla vlastně inspirací hlavní pro to, abychom začali uvažovat o tom návratu. No a shodou okolností jsem to byl já, kdo se toho chopil. Proč se má vrátit? No, já si myslím, že, nebo myslím, vycházím z výsledku práce těch historiků, že historiografie česká v současné době dospívá přece jenom k jiným závěrům, než jaké jsme slýchali, já už jsem dost starý na to, abych to pamatoval, které jsme slýchali zejména po 48. roce, že ty tradice některé měly být zapomenuty. No, jedna z těch tradic vlastně je taky, nebo řekl bych, jejím tváří je maršál Radecký. No
0: okay,
2: a tak to je ten důvod. A poslední, ještě řeknu, je to prostě nádherná socha, která ve veřejném prostoru sehraje prostě určitě významnou roli.
0: Dobře, tak to je názor Jana Bárty. My se samozřejmě ještě k nějakým argumentům pro tu sochu dostaneme později v diskusi, ale musím dát slovo Zdeňku Zacpalovi. Čím vy odůvodňujete ten svůj odmítavý postoj? Proč si myslíte, že by sousoší pomník

0: maršálu Radeckému neměl na Malostranském náměstí znovu stát?
1: Ten rakouský maršál se tituloval hlavně Josef Wenzel Radecký von Radec.
0: A no, česky to byl Josef Václav Radecký z Radče.
1: Ano, používal němčinu, ale ano,
0: používal
1: pravda. Používal češtinu, když chtěl vojáky nahnat do bitvy, tak ono se mu líp velelo u některých vojenských oddílů česky než německy. Není úplně pravda, že se vrátí na to samé místo, protože tam je tramvajová trať. Má se vrátit, ale není to jisté, má se vrátit na poněkud jiné místo, ale proti jeho návratu na Malostranském náměstí protestuje místní iniciativa občanů, podpořená také pražskými patrioty, kteří argumentují, že na stejné místo by se hodila kašna, stará kašna, nápodoba kašny, která tam už byla dříve, a raději nějaké stromy. A mně by se líbilo stejně tak, jako je to u katedrály svatého Pavla v Londýně, že je tam radši trávníček a že si tam i ty makléři z té city radši jdou sednout a ten trávníček taky někdo udržuje tam čisto, je tam příjemně.
0: A potom... No ale jako zajímá mě, tady zaznělo, že se v minulosti shodli odborníci, historici, architekti a tak dále, že to za to stojí, tam to sousoší vrátit. Rozumím. Padl argument, že dnešní historiografie už prostě nějakým způsobem jinak pohlíží na dobu monarchie, takže jaké vy máte argumenty proti tomu?
1: Je tady nepravdivý názor, co vyjádřil například pan Ivan Brezina v nějaké příloze Mladé fronty Dnes, že totiž všichni jsou pro a nikdo není proti, tak já vám tady zrovna můžu ukázat dopis, otevřený dopis odborníků za pomník skutečného smíření a je podepsán 44 odborníky, hlavně uměleckými historiky a uměnovědci a některými dalšími. A někteří jsou mezi nimi i profesoři, ale většina z nás má PhD nebo nějaký podobný titul. Tak tady to je.
0: No čili jinými slovy, chcete říci, že se experti neshodnou?
1: Neshodnou.
0: Tak, dobře.
1: Neshodnou, akorát někteří dostávají víc prostoru v nějakých médiích a někteří...
0: No, a argumentují čím dalším, kromě toho, že by tam mohla být kašna. Stejně tak můžeme říct, že by tam nemuselo být vůbec nic. Jaké jsou ty argumenty? Proč to vadí vlastně? Proč by měl vadit ten maršál?
1: Tam asi v současných podmínkách nemůže zůstat vůbec nic. Ono tam něco musí být, jak takové jsou tlaky. Ale ono... jsou také námitky, že Radecký von Radec vlastně byl kariérní vojevůdce maršál, který udržoval u moci téměř absolutistickou dynastii, která se stavěla proti svobodě v Evropě a vlastně se přičinil o to, že ta doba rakouské vídeňské nadvlády, té silné nadvlády, to znamená 1620 až 1918, byla vlastně nejobtížnějším a nejdelším přechodem od české svobody k české svobodě.
0: OK. No, je tady takové napětí, jestli na jednu stranu sousoší vzniklo v českém prostředí díky krasoumné jednotě. Radecký byl Čech, to jako je nespochybnitelné. Otázkou je, jestli je to vůbec podstatné, ale je tedy vlastně ten pomník má být symbolem cizí moci toho zlého Rakouska, anebo vlastně je to pomník našich českých dějin, pane Bárto. Jak vy to vnímáte? Cítím, že tady je ten konflikt.
2: No, tady je ten konflikt. Já bych na rozdíl od pana doktora nechodil až k Bílý hoře. Já bych se držel dneška a nehledě k tomu, že samozřejmě ta rakousko-uherská monarchie byla společenství pod jedním panovníkem, společenství celé řady království a další a knížectví a podobně. Z toho jedno z nejvýznamnějších bylo právě království české, tedy zemí koruny české. A to, že maršál Radecký jako voják bránil, to je zajímavé, Radecký nikdy nevedl žádnou útočnou válku. Všechny jeho bitvy byly vždycky v poloze teda války obrané. a že bránil územní celistvost své vlasti, a to byla v té době prostě, to se nedalo diskutovat, to byla i naše vlast, nebo vlast našich předků, tak. Dále bych k tomu ještě řekl, že já nevím, co k tomu jako dodat. Já se domnívám, že dnešní hodnocení 19. století, objektivní hodnocení, mluví o 19. století jako o době zrodu českého, skutečného zrodu českého národa, vzniku ohromných, myslím moderního teda českého národa, vyvzdorovaného samozřejmě v rámci toho Rakouska. To ano, byli jsme slovanský lid a slovanské království, ale prostě to byla doba všeobecného rozkvětu v Evropě, no a České království se na tom podílelo. Já bych se ještě rád, jestli můžu, vyjádřit k těm protestům. Ano, na jednu stranu vím o tom odporu jednoho malostranského spolku, který navrhuje přesunutí toho pomníku jinam. Nikoliv neobnovení, ale přesunutí jinam. Ale já dovolím si připomenout, že přes 6 lety to byly malostranské spolky, které vyhlásili petici, založili petici proti mý vůli. Já jsem nechtěl žádný petice po zkušenostech, jak jsem viděl prostě situaci kolem Mariánského sloupu. Založili petici, vybírali podpisy na malostranském náměstí a ta petice nakonec měla přes 2000 podporovatelů návratu pomníku Radeckého a ta petice leží na magistrátu. Takže vždycky je to tak, že samozřejmě jsou prostě, je to problém, na který jsou rozdílné názory.
0: Přesně tak. Já vás, pánové, oba poprosím o stručnější odpovědi. Pojďme probrat některé otázky, které jsou v podstatě docela jasně ložené. Pane Zacpale, pro vás teda jde spíš o oslavu jakéhosi žaláře národů, než o návrat uměleckého díla. Chápu to dobře, že máte hlavně obavu z toho oslavování monarchie, co by utlačující síly?
1: Ano, Rakousko bylo typické impérium, které se udržovalo jenom tím, že nedopřávalo svobodu těm svým lidem. To znamená, že tenkrát za Radeckého byla vojna, povinná vojna pro valnou část obyvatel, delší než v Severní Koreji dneska, to znamená 14 let, která vlastně zničila ty nejkrásnější léta velké části mladých mužů, pokud jejich rodiče neměli peníze na uplácení nebo na vykupování se z vojny. A to Rakousko, to bylo dobyvačná země, která vlastně dobilo severní část Itálie, a ta část Itálie, kterou spolupracoval Radecký, tak ta byla méně svobodná než Sardinsko-Piemontské království, a právě z té části okupované Rakouskem utíkali lidé do toho svobodnějšího Turína a tam. A nakonec to Rakousko utopil, Radecký utopil v krvi povstání Italů, kteří chtěli žít ve vlastní zemi po svém. A jestli Rakousko...
0: Promiňte, dá se požadovat po vysoce postaveném vojákovi, armádním maršálkovi, který má za úkol bránit mnohonárodnostní stát, monarchy, kterému slouží, tak dá se po něm chtít, aby sdílel hodnoty nějakého osvobozeneckého boje? Není to jako pletení si pojmů s dojmy?
1: Ale takový člověk takovou funkci vůbec nemusel zastávat. A v severní Itálii působil jako okupant, a tady vám ukážu fotku, kterou jsem pořídil ve severoitalském městě Breša, a to je pomník obětí rakouské tyranie. Radecký nechal postřílet 4000 Italů při potlačování jejich povstání, ale oni se naštěstí osvobodili pár let po něm a naštěstí umožnili dokonce i, že ty Habsburkové trošku tady uvolnili ty poměry, takže právě ten největší rozkvět českého národa byl po říjnovém diplomu 1860, než potom byla zase zavedena ta Hötzendorfova diktatura za první světové války, což je něco podobného, co probíhá v Rusku za Putina dnes.
0: Tak pane Bárto, jaké jsou argumenty proti tomuto? Dá se říct, že potom by vlastně žádný vojevůdce neměl být oslavován, že? Jestliže má na rukou krev. Dá se to takhle vnímat, tak nebo ne?
2: Já bych rád odpověděl stručně, jak jste požadovala oprávněně. Já bych možná jenom připomněl, že kariéra maršála Radeckého začala pod Laudonem bojem v bojích proti Turkům a jeho hvězdná hodina nebyla až v tom roce 48 v Itálii. Jeho hvězdná hodina byla, když byl náčelníkem generálního štábu velitele spojeneckých vojsk maršála Schwarzenberga v bitvě u Lipska, kde byl poražen konečně Napoleon.
0: On byl samozřejmě jako neuvěřitelná persona, původem Čech, který to dotáhl hodně daleko, když to řeknu zjednodušeně, ale ta otázka vlastně pořád, já to chci vztáhnout ke dnešku. Proč tam dnes chceme vlastně na Malostranské náměstí znovu ten pomník a uctívat tohoto maršála, když zazněly ty argumenty, které jsou dnes jako populární, že jo, po celém světě, dekolonizace a podobně, tak i u nás to zaznívá. Proč vlastně znova oslavovat takového vojevůdce? Jaké hodnoty jsou zatím? Jo? Chcete třeba oslavovat vlastně evropskou jednotu, nebo jakou hodnotu chcete vlastně do toho prostoru tím přinést?
2: Chceme připomenout někoho jako reprezentanta určité doby, určité historické etapy, na kterou se programově mělo zapomenout. V malém to začalo potom v roce 18, ale po lehkém vytřízlivění potom revolučních jaksi nálad přeci jenom skončilo ničení památek a podobně. A ten vývoj názoru na dobu Radeckého se měnil. No a byl chápán smířlivěji, ale proč ho chceme připomenout? No prostě proto, že se na něj mělo zapomenout, když to takhle řeknu jako trochu jako vtip, no. No. Ale myslím to vážně.
0: Jo, ale není toto dostatečný důvod, pane Zacpale?
1: Tady ještě byla nakousnutá otázka, že je velký rozdíl, jak říkal ještě Masaryk, pozdější prezident osvoboditel, mezi tím, kdo brání zemi a mezi tím, kdo útočí, už jenom proto, že jejich psychologický stav je odlišný.
0: Ne, počkejte, já se znovu ptám na tu otázku, kterou jsem před chvilkou položila. Není dostatečným argumentem ten fakt, že vlastně s první republikou, ale pak zejména také během komunistické nadvlády, se vlastně na maršála Radeckého a podobné postavy zapomnělo? Tak není toto důvodem, ať tam znova ten pomník stojí?
1: Věřím, že
0: abychom si připomněli tuto část českých
1: dějin. Jednak národní obrozenci Havlíček, který byl proti Radeckému, proti Soše Radeckému a taky první republika, měly ty silnější důvody, protože oni se hlásili k těm svobodnému společenství národů, které nemají potřebu těch imperiálních výbojů a které se neudržují ustavičnými válkami.
0: Bez pochyby byly rozdílné názory jak v minulosti, tak jsou tyto rozdílné názory i dnes. Za to buďme rádi, diskuse probíhá, ale pane Barto, bude tam to sousoší fungovat? Ocení to dnešní společnost? Ocení tu nostalgii po rakousko-uherském mocnářství?
2: No, já bych se teda trošičku vymezil proti tomu výrazu nostalgie, poněvadž nostalgie je...
0: No tak vy jste řekl, že to ano, chcete vrátit, abychom si zase ho připomněli, protože se na něj zapomnělo.
2: Dobrá, tak. Ano. Tak ten první impuls je vrátit sochu ze skladiště do veřejného prostoru, protože to je nepochybně prvotřídní ukázka sochařského umění první poloviny 19. století, to snad nemůže nikdo vůbec pochybňovat. Takže to byl ten hlavní důvod. Možná proto, že jsem architekt, tak bych ho tam rád viděl. Samozřejmě na jiném místě, ano, protože na původním místě prostě stát nemůže, nejenom kvůli tramvajovým kolejím, ale jsou tam dělické sítě, ale na tom též náměstí na jiném místě.
0: Rozumím. No zajímavé je, jsme tady svědky pořád v podstatě sporu o české dějiny, jestli budeme tu monarchii vnímat jako naše vlastní dějiny, chápete to tak?
2: No zajisté.
0: Pořád jsme se nikam jako neposunuli.
2: Ale jak chcete odpárat z českých dějin období které bylo v celém světě stejné. Dějepis neprobíhá jenom od Aše.
0: Já to odpárat nechci. Pane Zacpale, vy možná byste byl proto, aby monarchie jako nebyla součástí českých dějin. Spíše zdůrazňujete tu linku, že české dějiny, to je ta státnost před monarchií a po monarchii.
1: Monarchie není moc česká, nebo téměř vůbec česká, protože Habsburkové kolem roku 1620 zrušili téměř všechny svobody. A kromě toho,
0: ale je to součást našich dějin, nebo ne?
1: Je to součást našich dějin, ale spíš se za takové lidi můžeme stydět a nepřipomínat.
0: Proč vůbec ta monarchie vyvolává pořád takové emoce?
1: Také proto, že vyháněla statisíce Čechů do jim zbytečných válek, ale když má ten spolek z malé strany ten nápad umístit toho Radeckého před invalidovnu v Karlíně, tak si to myslím, že se to k té invalidovně hodí, protože Radecký se zasadil o zmrzačení mnoho nedobrovolně odvedených českých vojáků.
0: Tak to jsou tak silná slova proti maršálu Radeckému. Co byste řekl ještě na jeho obhajobu?
2: Tak já navážu. Radecký, jak známo, byl svými vojáky obdivován, byl vždycky, protože se k ním choval slušně, protože je cvičil tak, aby méně potom umírali na bojištích. Snažil se je i materiálně zabezpečit. A konec konců Svatopluk Čech ve svém eposu Ve stínu lípy cituje, tedy, nebo jeho mluví ústy Vysloužilcovi, když Radecký nás k slávě ved a tak dále. Prostě ta doba byla prostě plná obdivu k tomu Radeckému. A jestliže tu dobu se snažíme a v normálním měřítku rehabilitovat, prostě rehabilitovat, prostě postavit ji naroveň všem jiným z hlediska dnešního historiografie na roveň jiným dobám, tak já nechápu, proč z jakého důvodu bychom zrovna tuto dobu měli vynechávat nebo ji nepovažovat za součást prostě českých dějin.
0: Tak u tohoto, pánové, dnes asi skončíme. Mohli bychom diskutovat ještě hodinu o jednotlivých aspektech, ale myslím, že to základní jsme řekli. Hosty dnešního Pro a proti byli architekt Jan Bárta, předseda spolku Radecký Praha. Díky za účast, naslyšenou.
2: Děkuji mnohokrát.
0: A překladatel Zdeněk Zacpal, který vystupuje kontinuálně proti návratu Radeckého pomníku na Pražskou Malou stranu. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: A od mikrofonu děkuji za pozornost Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Viktor Gluškov byl významný sovětský matematik a kybernetik. Nebýt byrokracie, mohl být tehdejší Sovětský svaz blízko vynálezu internetu.
5: Gluškov se narodil v Rostově na Donu v roce 1923 do rodiny důlního inženýra. Už v 5. třídě si postavil radiopřijímač vlastní konstrukce. V době, kdy snil, že se stane fyzikem, přišla válka.
4: Rodina zůstala na Němci okupovaném území. Po vyhnání Němců ho poslali obnovovat šachty na Donbase. Teprve poté mohl začít konečně studovat.
5: V roce 1955 v Moskvě obhájil doktorskou disertaci v oblasti matematiky, ve které vyřešil takzvaný pátý Hilbertův problém, jeden z dosud nevyřešených matematických jevů, posunujících hranice oboru.
4: Už v následujícím roce se ale rozhodl své zaměření úplně změnit. Natchnul se pro novou vědu, kybernetiku. První počítač v Sovětském svazu vyrobili už v roce 1951 a tento obor se rychle rozvíjel.
5: Od roku 1956 Gluškov pracoval v laboratoři výpočetní techniky matematického ústavu v Kyjevě. Zajímaly ho otázky související například se strojovým překladem. Pracoval také na projektu robotické ruky.
4: Kybernetici řešili samozřejmě i problémy spojené se zbraňovými technologiemi. Spolupracovali například při vývoji radiolokačních systémů pro protivzdušnou obranu.
5: Některé Gluškovovy objevy si získaly uznání Světové vědecké obce. Pokrok, kterého sovětští kybernetici dosáhli, budil na začátku 60. let ve Spojených státech takové obavy, že prý dokonce vzniklo speciální oddělení CIA, které mělo sovětskou kybernetiku sledovat.
4: Od roku 1962 vedl nově založený Kyjevský ústav kybernetiky. Gluškov vynikal šíří zájmů a kromě teoretické kybernetiky a programovacích jazyků se věnoval i praktické stránce vývoje počítačů a počítačových sítí.
5: Mimo jiné pracoval na vývoji mini a mikropočítačů, předchůdců pozdějších osobních počítačů. Na základě jeho výzkumu začali v Sovětském svazu vyrábět například mikropočítače Promiň a Mir.
4: V roce 1964 napsal knihu Úvod do kybernetiky, ve které tento obor představil jako vědu o obecných vzorcích, zásadách a metodách zpracování dat a komplexní systémové kontrole. Vyvrcholením jeho úsilí o popularizaci oboru bylo vydání encyklopedie kybernetiky v roce 1974, na které se podílelo více než 100 vědců z celého Sovětského svazu.
5: Gluškovovým životním dílem ale byl projekt OGAS, neboli celostátní systém evidence a zpracování informací. Gluškov soudil, že počítačová síť je ideálním nástrojem k řízení sovětské plánované ekonomiky. Své myšlence se věnoval po celou druhou polovinu 60. let.
4: Jenže vláda, projekt, který by mohl ohrozit nekontrolovatelnou pozici všemocných byrokratů, nepodpořila. A zatímco ve Spojených státech v té době vznikala první počítačová síť ARPANET, Sovětský svaz tuto příležitost nechal proklouznout mezi prsty.
5: Gluškov, který se nikdy nedočkal uskutečnění svého vysněného projektu, zemřel v roce 1982 v Moskvě ve věku 58 let.
3: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Prezident Spojených států chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Fotbalisté Hradce Králové si kvůli pohárové Evropě nechali odložit taky zápas s Plzní. A dnes bude slunečno, teploty až 36 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat iránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou iránskou ekonomiku. Podle Reuters pravděpodobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Irán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury AFP zemřeli nejméně 2 lidé. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady odvolaly varování o tsunami, které vydali dříve. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
7: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se mohou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
8: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
6: Brněnská nábřeží řeky Svitavy dnes ožijí 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Návštěvníky čeká celodenní program plný hudby, workshopů a netradičních sportovních aktivit hned na 16 místech podél toku. Hlavní koncerty odehrají umělci v prostorech u pivovaru Hauskrecht. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. Druhého Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou porazil v Paříži o jedinou setinu sekundy. A fotbalisté Hradce Králové neodehrají následující dva zápasy nejvyšší soutěže v řádném termínu. Kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů si nově nechali odložit zápas z Plzní, původně plánovaný na 23. srpna.
9: Východočeši nebudou hrát už teď o víkendu v Brně. Utkání je přesunuté na začátek září. Hradec se totiž chystá na poslední předkolo konferenční ligy a dvojzápas s Panathinaikosem Athény. Odklad vzájemného duelu pátého kola přijde vhod i Plzni, kterou v kvalifikaci prestižnější evropské ligy čeká Červená zvezda Bělehrad. O další odložení může před bitvou proti skotským Rangers v konferenční lize požádat i Jablonec, který už o víkendu nenastoupí na trávníku Bohemians. Mezi zápasy v pohárech mají Severočeši přivítat Baník Ostrava. Původní termín souboje, tedy neděle 23. srpna, se ještě může změnit. František Typovský, Radiožurnál.
10: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Benešov a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně před sjezdem na Benešov na 20. kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné auto, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. A u Vysokého Mýta pozor na silnici 357 mezi Knířovem a Mýtem. U podjezdu nové dálnice D35 je hlášená nehoda. Na místo jedou policisté, také hasiči a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude slunečno a opět i horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer i polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
11: Dnešní příběhy 20. století navazují na ty předchozí, ve kterých jsme vám představili 80-letého Jana Litomyského. Roku 1943 se narodil v Praze po vystudování Vysoké školy zemědělské v polovině 60. let. Po roční vojně se přestěhoval na Vysočinu do obce Vyskytná u Pelhřimova, odkud pocházela jeho maminka. Nastoupil tady do JZD na místo agronoma. Do Prahy se často vracel, přátel se s disidentem Ivanem Metkem, hlavně s jeho synem. Chodil k ním na bytové semináře. Postupně se seznamoval s dalšími disidenty, oponenty komunistického režimu. V Ječku, v legendárním bytě Němcových, Věčné ulici, v lednu 1977 podepsal chartu. Jeho chalupa ve Vyskytné se postupně stávala jedním z významných center disentů. Sem se sjížděli máničky, křesťanští intelektuálové, chartisté, filozofové, básníci, teologové, písničkáři. Mnozí tu i nějaký čas bydleli. Lidé tu prožívali radostné chvíle přátelství, svobodu a blízkost. Společně diskutovali, četli, studovali, zpívali a hodovali.
12: No to bylo většinou o víkendech, nebo když byly nějaké svátky, nebo tak.
11: Hostiny ve Výskytné jsme popisovali v předchozích příbězích 20. století. Vděčně na ně vzpomínali tehdejší účastníci.
13: Jezdil tam písničkář Charlie Soukup. Byli tam filozofové, s kterými jsme tam seděli v jednom koutě ve velké místnosti a debatovali.
11: Můj táta, Daniel Kroupa.
13: Byli tam lidi z undergroundu, které jsem ani moc neznal. Vím, že tam jezdila taky Věra Jirousová, no a mnozí další. Bylo tam prostě živo a veselo.
14: Já jsem tam jezdila hrozně ráda. To bylo společenství lidí, kde jsme si mohli říct, co jsme chtěli. Měli jsme společné osudy, ty rodiny.
11: Tak to byla Terezie Jakšová, dříve Metková. A ještě Martin Palouš.
15: No bylo to takové skutečně místo setkávání a Honza Litomyský tomu dal svůj prostor i srdce, což nebylo pro něho jednoduché, protože on pak musel žít s těmi tedy STBáky, kteří nás tam jaksi obléhali a on byl první na ráně.
11: Dnes tedy budeme pokračovat v příbězích 20. století o Janu Litomyském, o jeho zatčení, tříletém věznění na Borech, o záchraně Václava Havla, o dvouletém takzvaném ochranném dohledu. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Od konce 70. let se o Jana Litomyského zajímala policie. Oddělení VB, veřejné bezpečnosti z nedalekého Pelhřimova, ale pak z krajské správy SNB, odbor vyšetřovací státní bezpečnosti z Českých Budějovic. Z archivu bezpečnostních složek se dočítáme z protokolu například.
16: Šetřením orgánů obvodního oddělení veřejné bezpečnosti Pelhřimov bylo zjištěno, že v bytě inženýra Jana Litomyského se schází mladistvé osoby. Tyto osoby nakupují větší množství alkoholických nápojů, které v bytě Litomyského potom konzumují na večírkách, které Litomyský pořádá. Bylo zjištěno, že při těchto příležitostech dochází k hromadným tancům, při kterých jsou ženy nedostatečně oblečeny. Toto jednání je veřejností ve Vyskytné odsuzováno.
11: Soudruzi od STB si bůh ví, co představovali. Alkohol se tu jistě popíjel, ale spoře oděné tančící dívky byste museli hledat jinde.
12: No, oni před domem nainstalovali kameru, která byla pořád zaměřená na vchod a pozorovala, kdo přichází, kdo odchází. Předtím tam stávaly hlídky, to už asi přestalo mluvit, protože oni na to používali ty řadové policajty, SNBáky, a ti dávali najevo, že jim to je nepříjemný. A někdy se mnou i docela přátelsky bavili.
11: Jan Litomyský byl vícekrát zatýkán, vyslýchán, obtěžován domovními prohlídkami. Policisté objevili v jeho chalupě ve Výskytné třeba v posteli zapadlou občanku básníka a disidenta Andreje Stankoviče, který za Janem Litomyským často a rád jezdíval. STBáci z toho udělali předmět doliční, zápis na místě a protokol. Nebo jednou STBáci vypátrali, že po silvestrovské oslavě ve Výskytné účastníci napsali z legrace pohlednici adresovanou Babraku Karmalovi, prezidentovi Afghánistánu, čerstvě dosazenému sovětskými okupanty, který předtím působil jako velvyslanec v Československu. Šlo o pohlednici z medvídky z animovaného seriálu Pojďte, pane, budeme si hrát, na níž medvídci střílejí z děla. Účastníci oslavy vytvořili jakousi legrační koláž, jejímž ústředním motivem byl prezident Gustav Husák. A už z toho koukal kriminál.
12: A udělali jsme si tam nástěnku, kde žaludské eso, jako v souvislosti s Gustavem Husákem, protože on na tom jednom portrétu oficiálním se podobal tomu žaludskému esu vlastně, ten kocour zamračený, jak tam. A k tomu jsme vylepili různý takové koláže. Po novém roce tam vtrhli STBáci, odvezli mě na výslech. To už myslím, ta společnost tam nebyla, že to už bylo. No a tam mě zavřeli na CPSku. Mě nutili, abych řekl, kdo tam vyrobil tu nástěnku s tím Husákem. A tak nějak trošku selhaly nervy, tak jsem řekl, že jsem to udělal já, přestože to ani nebyla úplně pravda, nebo částečně. No a tím pádem oni měli radost, že konečně mají teda přiznání, napsali, že to nebylo hanobení, to bylo snížení vážnosti prezidenta republiky, to byl zvláštní paragraf. Tak mě zavedli za prokurátorem Vyhnálkem. To byl takový starý právník, on taky vystudoval ještě slušné vzdělání předúnorové, ale ten se mnou hovořil velice laskavě. Ptal se mě, no vy jste skutečně udělal, vyrobil tu nástěnku. Já jsem říkal, ne, nevyrobil, já jsem se přiznal schválně. No tak vidíte, já nevím, to bylo prostě, nakonec celý to obvinění smetl a pustili mě.
11: Jan Litomyský se zmínil o takzvané CPZ, tedy cele předběžného zadržení. Popisuje ji jako neutulné místo. Bez záchodu, chodilo se na kýbl, spalo na palandě. Policisté, co ho hlídali, se k němu chovali, řekl bych, překvapivě.
12: Chodili ti uniformovaní policajti a ptali se mě, co si budete přát k obědu. A nosili mi teda jídelní lístek ze Slávie a vždycky mi chodili do Slávie pro obědy. A takže já jsem byl pro ně taková kuriozita. No a většinou to trvalo těch 48 hodin, někdy i 96 a potom mě propustili zase. Takhle to.
17: To jste si vysvětovali jak? Jako to byli slušní lidi nebo jak?
12: Já si myslím, že v jádru to byli slušní lidi a jsem měl pocit, že tomu režimu moc nedůvěřujou, že si nebyli jistí. Ono v té době v Polsku už byla solidarita a i to, že ty represe byly takové váhavé, střídavé. Že jo? Nebyly to 50. leta.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
11: Druhé velké, pro komunisty obzvlášť nepříjemné veřejné vystoupení disidentů proti režimu asi rok po chartě představovala iniciativa VONS. Někteří chartisté založili takzvaný výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Batěk, Bednářová, Benda, Dinsbír, Václav Havel, Václav Malý, Ivan Medek, Dana Němcová, Anna Šabatová, Petr Úl a další. Někteří levicově orientovaní a dokonce bývalí komunisté, jako třeba právě Dinsbír. Jan Litomyský se k VONSu přidal. K tomu ovšem bylo zapotřebí nejdřív představit se zakládajícím členům v jednom bytě, kam si ho pozvali.
12: Oni se mě nějak vyptávali na moje názory a já jsem jim řekl, že komunisti jsou pučisti a měli být všichni za mříže. Takže to jako strnuli, ale víceméně to akceptovali. Ale já jsem s nima měl potom dobrý vztahy, ne? Zvlášť v kriminále, potom jsme se s Jiřím Dinsbírem potkávali vždycky při výměně prádla, přátelsky jsme debatovali.
18: Komu a čemu slouží kampaně kolem takzvaných disidentů?
11: Hlásil komunistickou propagandu Československý rozhlas.
19: Není to poprvé a zřejmě ani naposledy, kdy se antikomunisté v západních sdělovacích prostředcích snaží vměšovat se do vnitřních záležitostí naší země a vytvářet...
11: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných zveřejňoval konkrétní případy obětí totalitního režimu. Zatčeným a souzeným lidem právně pomáhal a hlavně jejich případy křičel do světa. Lidé z VONSu stávali na chodbách soudů, v jednacích síních, zapisovali, jak soud probíhal, zprávy o případech sepisovali, množili, šířili v samizdatech a telefonovali do zahraničí, do vysílání Svobodné Evropy, do BBC či Hlasu Ameriky.
19: Jak jsme už včera oznámili, vynesl Senát Městského soudu v Praze rozsudek v trestní věci proti inženýru Uhlovi a dalším obžalovaným. Všichni byli uznáni vinnými z trestného činu podvracení republiky a odsouzeni podle platných československých zákonů.
11: Soud poslal 6 zakladatelů VONSu, Úla, Havla, Bendu, Bednářovou, Němcovou a Dinsbíra, do vězení od 2 do 5 let. Litomyský se nezalekl a kromě své práce agronoma v JZD dál ve Výskytné organizoval setkávání disidentů a šířil zprávy VONSu do Vídně.
12: Na ty procesy jsem moc nejezdil, protože to bylo většinou ve všední den. Já jsem měl kamarády v Brně, to byl ten Vítě Holata, Klucí Adámkovi, Petr Pospíchal, Martin Šimsa. Oni mi ty informace scháněli a tam jsme to dávali dohromady, to sdělení. Pak jsme to vozili Petrušce Šustrový, anebo já jsem také telefonem to hlásil přímo Ivanovi Medkovi do Vídně, protože Ivan Medek v té době už emigroval. Tak.
11: Ivan Medek, muzikolog, disident, signatář Charty 77, byl donucený režimem dělat dělníka, saniťáka a šatnáře. Estebáci jednou Medka zatkli a vyvezli kamsi za Prahu, kde ho velmi surově zmlátili. Zbitého a omráčeného ho pohodili ve škarpě. Ivan Medek následně v srpnu 1978 emigroval do Vídně a stal se spolupracovníkem Hlasu Ameriky. Právě jemu Jan Litomyský telefonoval z Právy Voncu. Texty kromě jiných přepisovala v chalupě ve Výskytné i dcera Ivana Medka, Terezie.
12: Psací stroj jsem měl, ale to přepisovali u mě vždycky ty návštěvníci. Byla třeba Alena Kumprechtová, Tereza Medková. Nebo...
14: To je možný, moc si to nepamatuju, ale je to možný, jestli to on zaříká.
17: No.
14: A to těch aktivit
17: to,
14: byl...
17: Co to vlastně bylo za materiály? Jak se k tomu
14: to vám úplně přesně neřeknu. Patrně se to tam někde vzalo. My jsme v tu chvíli byli zvyklí vlastně nekomunikovat, protože jsme počítali i s odposlechem. Jestliže to tam bylo, tak na tady to vem, tady si sedni, tady máš a tady piš. Takže určitě to nebylo, že bychom... Já jsem asi možná ani nevěděla, kdo to tam přivez.
17: Ty jsi věděla, že to je pro Vons?
14: Jasně, že to mám psát a asi jsem si tam sedla a psala jsem. My jsme věděli. Byť jsme se na to nevyptávali, že on tátovi telefonuje. Ano, do Vídně, že dělá tyhle ty riskantní věci, to jsme věděli, i když jsme o tom v té době nikdy nemluvili, protože jsme nevěděli, kdo nás poslouchá nebo kde je odposlech.
17: Takže tak, Honza Litomyský neřekl, že mluvil s vaším tátou?
14: Vlastně jsem to tak jako skoro jistě věděla, ale vůbec jsme se o tom tenkrát nebavili, až po revoluci.
11: Je smutně pozoruhodné, kde všude měla Státní bezpečnost své špehy, udavače a odposlechy. Archiv bezpečnostních složek e-badatelna.cz nyní nově zpřístupňuje náhledy ofocených svazků, ve kterých lze full textově vyhledávat. Zadal jsem si jméno Jana Litomyského a archiv mi během pár sekund nabídl něco přes 100 různých dokumentů a svazků, kterými Jan Litomyský prochází. Jedná se o agenturní zprávy všeho druhu z různých třeba křesťanských setkání, protokoly, udavačské zprávy, všechno možné. Některé estébácké papíry působí až humorně. Třeba dokument nazvaný Plán práce druhé zprávy SNB České Budějovice, kde je Jan Litomyský uveden jako nepřátelská, takzvaná rozpracovaná osoba. A plán Státní bezpečnosti je jednoduchý. Nepřipustit koncentraci nepřátelských osob v místě bydliště objekta. No a to se estébákům skutečně nedařilo. Člověk si v digitálním archivu může přečíst různá hlášení. Třeba když přijel Jan Litomyský navštívit svého kamaráda Martina Šimsu na vojnu v Humenném. Návštěvu Máničky okamžitě kdo si hlásil estébákům. Vážnější jsou však jiné estébácké zprávy. Například protokoly z domovních prohlídek. Četl jsem dva ze dvou estébáckých návštěv. V lednu roku 1980, druhá se konala o 7 měsíců později. Během té byl Jan Litomyský zatčen a vzat do vazby. Soudruzi údajně objevili, ve skutečnosti mu podstrčili, do kuchyně pornočasopisy a nějaké lehtivé fotografie nahých dívek. Jednalo se o past. Jak tohoto evangelíka společensky znemožnit a hlavně obvinit z trestného činu šíření pornografie a ohrožení mravnosti. Estébáci také našli ve sklepě výbušninu Tritol. Jednalo se jen o několik gramů výbušniny, která se používala hlavně za první republiky, například v kamenolomech. Náložka ovšem neměla rozbušku, takže byla nefunkční. Toto je vlastně záhada, proč by mu estébáci podstrkovali nefunkční zbraň a snažili se ho pak obvinit z nedovoleného ozbrojování. Možné je, že výbušnina pocházela ještě z doby, kdy chalupa sloužila jako četnická stanice. O tom všem jsem si s Janem Litomyským povídal. Četl jsem mu i tyto estébácké protokoly.
17: Oni tam, jak si vám pravděpodobně podstrčili, že jo, ty časopisy pornografické?
12: Ano, to určitě se tam objevilo někde v příborníku mezi nádobím, to tam nikdy nebylo. A potom nakonec ve sklepě dokonce našli tu výbušninu, i když ten Svoboda potom při výslechu mi řekl, že byla nefunkční. A že...
17: Oni neměli rozbušku totiž. No. To tam asi nedali, to tam muselo být nejspíš. Bylo to zabalené v nějakém hadru květovaným?
12: Ano. No ale tak nevím, kdo to tam dal. Někdo z těch návštěvníků. Jako tam bylo...
17: A to bylo ve sklepě?
12: No bylo to ve sklepě. Na kraji stál takovej sud, v tom se... někdy nakládalo zelí a na vrchu na tom sudu právě byl ten květovaný hadr s tou výbušninou, ale jak se to tam vzalo, to nevím opravdu.
17: Dále pak našli třeba občanský průkaz Andreje Stankoviče.
12: No ale on, ten Andrej Stankovič tam opravdu přespal, že byl někde na houbách a zdržel se a ten občanský průkaz mu tam vypadnul zřejmě.
17: Domovní prohlídka byla 4. ledna 1980. Provedl praporčík Jeřábek a strážmistr Šanda, přítomný poručík Sedláček, takhle.
12: Jo, Sedláček, no tak to byl, on to byl takový trošku trouba, a byl to byl syn četníka prvorepublikovýho z Žirovnice. No, a mně připadal takový, že nebyl moc inteligentní.
17: Pak byla další, ta byla v září 24. 1980. To jste byl teda za do vazby. A opět Jeřábek a Sedláček. A potom kapitán Leciax.
12: Leciax, no, to byl spolužák Magora z Humpolce. Magor se o nich vyjadřoval, že to byla taková lůza, ale ten Leciax, podle mě to byl docela inteligentní člověk a on těsně před revolucí skončil u té státní bezpečnosti a přešel k vojenský kontrarozvědce. Po revoluci tam potom provozoval obchod v Mysletíně. A on hodně jezdil do Vyskytný, tam měl někde chalupu u rybníka, nějaký kamarády taky.
17: A jak se k vám choval?
12: V zásadě slušně, myslím. No takhle, oni nikdy proti mně nepoužili fyzické násilí a ten Leciax bych řekl, že byl takovej věcnej, no, tak nevím, co by.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
11: Jan Litomyský byl vyšetřovatelem obviněn, jak už bylo řečeno, z šíření pornografie a z nedovoleného ozbrojování. To ale prokurátor shodil ze stolu jako nesmysl. Jan Litomyský jezdíval do práce asi 15 kilometrů do JZD v Dolní Cerekvi u Jihlavy trabantem. Pravidelně ho za ním v závěsu doprovázelo auto s tajnými policisty. Když vystoupil, policajti také zastavili a šli za ním. Po areálu JZD se STBáci pohybovali, jak chtěli. V kanceláři vyslýchali jeho kolegy, třeba jeho nadřízeného, hlavního agronoma družstva, Františka Komárka. Ten se s Janem přátel, proto od něj také věděl. Jan mu to bez okolků řekl, že podepsal chartu 77 a je členem VONCu. Rozuměl a sympatizoval s ním jako řada dalších zaměstnanců JZD. Snad se jim i líbilo, že se Jan zastává nespravedlivě pronásledovaných. Komárek říká, že si nějak ani nepřipouštěl, že by se snad i on mohl stát disidentem. Estebáci ho dvakrát pozvali na jakési pohovory. Vyptávali se, s kým se Litomyský setkává, co čte, o čem obvykle mluví a zda se někdy nezmínil o fašismu. Komárek, se kterým jsem měl možnost mluvit, se mi svěřil, že ho estebáci nutili k něčemu, co říci nechtěl. Pochopil z jejich otázek, že Litomyského chtějí obvinit z propagace a šíření fašismu. To ale estebákům odmítl. Popisoval jim svého kolegu popravdě jako vynikajícího odborníka agronoma, spíše tichého a všeobecně oblíbeného kolegu. Tušil ale, že Litomyského brzo zatknou. Konec konců to dělávali docela často. Na 3 dny zmizel, hlavně v době různých výročí, například konce 2. světové války, nebo v srpnu na výročí 68. Pak ale Litomyského vždycky propustili a on šel další den jako by nic zase do práce. Agronom Komárek mi říkal, že se z televize dozvěděl, že chartisty zavírají. Takže když 17. února 1981 Jana Litomyského zatkli a už se z CPZky nevrátil jako obvykle, nebyli jeho kolegové z JZD nijak zvlášť překvapeni. Statečné chování Litomyského mělo na ně prý dopad. V případě Komárka třeba ten, že jeho manželka, která už 2 roky procházela přijímací lhůtou jako kandidátka KSČ, se rozhodla do strany nevstoupit. A to pak prý spustilo spoustu zlé krve. Různá předvolání, vysvětlování a jiné nepříjemnosti, vyprávěl mi pan Komárek. Jan Litomyský během pobytu ve vazební cele v Českých Budějovicích hodně četl. A i to, co by za jiných okolností asi do ruky nevzal.
12: Karla Václava Raise, nebo i v té vězeňské knihovně tam měli Od Sachra pod rozstříleným praporem. To byla kniha, která byla na indexu všude, byla vyřazená z knihoven a tam mě ji přinesli na celu, takže jsem si mohl přečíst. Gorkýho jsem tam četl, ale ten mě moc nebavil. A ten Rajs byl pěkný.
11: Jana Litomyského obvinili z podvracení republiky. A toho se měl dopustit tím, že získával a zpracovával údaje o činnosti Československé bezpečnosti, prokuratury a soudů a tyto údaje rozšiřoval do zahraničí. A to byla vlastně pravda. Zprávy Voncu o pronásledovaných. Litomyský skutečně telefonoval Ivanu Metkovi do Vídně, do Hlasu Ameriky. Litomyského usvědčila spojovatelka z pošty, která ho šmírovala.
12: Oni žalovali to, co jsem skutečně dělal, a i když některé věci nebyly úplně prokázané, že tam byla zajímavá ta korunní svědkyně. To byla nějaká paní Kapustová ze Zvolena, která vypověděla, že jsem telefonoval do Vídně, že jsem vyprávěl o nějakém politickém vězni, o nějakém vězni, kterému se daří velice špatně, a že ona musela občas poslouchat, protože měla starost, protože ten hovor trval dlouho, a abych neplatil zbytečně moc peněz.
11: Nyní příběh na chvilku přerušíme. Po krátkých zprávách uslyšíte, jak se k Janu Litomyskému chovali násilníci a zloději na Borech.
3: Téma plus.
5: Psychotronika měla v českých zemích dlouhou tradici. Jaký byl její osud po roce 1948?
20: V této pohnuté době je komunisty kontaktován stejně jako dříve nacisty náš přední parapsycholog Břetislav Kafka. Požadavek je jasný, jeho jasnovidci a jeho asistenti mají pomáhat sovětským vědcům při pokusech s atomovou bombou.
3: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na plusu. Půl páté. Český rozhlas plus. Zprávy.
6: Spojené státy zaslaly členským státům NATO dotazník o podpoře prezidenta Donalda Trumpa. Zjišťují v něm například to, jestli veřejně podporují americkou zahraniční politiku nebo jestli omezili využívání svých vojenských základen americkou armádou, informovala o tom agentura Bloomberg. Trumpova administrativa dotazník rozeslala několik týdnů po zahájení 6měsíčního přezkumu své vojenské přítomnosti v Evropě. Ten má dokončit v prosinci. Venezuelská vláda podle agentury AFP propustila dalších 131 politických vězňů. Mezi nimi měla být i žena obviněná z dronového útoku na bývalého venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným vězňům uložila náhradní opatření k odnětí svobody. Bližší informace ale úřady neuvedly. Podle organizací na ochranu lidských práv byli někteří lidé zadržováni neprávem. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do letošního června. Helma přitom může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. V Česku musí mít cyklisté do 18 let přilbu povinně. A zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vedru zůstane pro veřejnost uzavřená, informoval o tom úřad vlády. Meteorologové předpovídají teploty až 630 stupňů Celsia. Zahrada navíc podle úřadu nemá dostatek stínu. V sezóně jinak bývá každou sobotu pro lidi otevřená. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. A Nor Karsten Warholm se stal po čtvrté za sebou mistrem Evropy v běhu na 400 metrů překážek. V Birminghamu navíc vyhrál v rekordu šampionátu.
10: Bezpečí na D1 u sjezdu na Benešov a také na D8 u Ústí. Na dálnici D8 z Drážďan směrem do Ústí nad Labem a Prahy pozor před prvním sjezdem na Teplice. Na 80,5 kilometru zastavilo nákladní auto. Stojí v pravém pruhu a musí se vybočovat. Na D1 z Prahy směrem do Brna stále opatrně před sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru také stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale lehce se vybočuje. A na D1 pak pozor také na cestě z Brna do Ostravy za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 228,5 také stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu, posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a bude horko. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběh.

0: Jan Litomyský dostal 3 roky vězení a 2 roky navrch takzvaného ochranného dohledu.
1: Já nevím, já jsem tím s tím víceméně počítal, že jsem byl rád, že jsem dostal jenom ty 3 roky, protože někteří Ruda Batěk v té době byl odsouzený na 7 let, oni sice na něj nahráli tu potyčku s policajtem, takže on měl ještě napadení úřední osoby. No ale vzhledem k tomu, kolik dostali Havel, Benda, Dinsdvír, no, tak jsem s tím přibližně mohl počítat.
2: Slouží k záměrnému vyvolávání nedůvěry mezi národy, a tedy zájmům těch, kdo chtějí zvrátit výsledky politiky uvolnění. Jejich záměry jsou však předem odsouzeny k nezdaru, neboť drtivá většina národů si přeje mír a dorozumění. A proti této vůli nepomůže antikomunistickým silám ani využívání služeb uhla.
0: 3 roky odseděl v Plzni na Borech. Jak to snášel?
1: Z začátku mi to vadilo, protože já jsem byl zvyklý být pořád v přírodě a teď najednou jsem byl mezi 4 stěnama a na druhé straně myslím, že mě to pomohlo zase se sklidnit, takže víceméně to bylo užitečné a já jsem měl štěstí, že oni mi tam dávali slušný spoluvězně na celu. Některý byli takový trochu cvoci, ale vždycky se s nima dalo vyjít.
0: Ve vazbě v Českých Budějovicích s ním seděli 3 vězni. Jeden se jmenoval Schindler. Pocházel z česko-německé rodiny, odkud si snad z Ostravska. Seděl několik měsíců za to, že se procházel po západních hranicích a ptal se snad dokonce pohraničníků nebo nějakých udavačů v hospodě, kudy se podle nich dá přejít na západ. Další se dostal za mříže kvůli drogám a krádežím. Nejlepším spoluvězněm ve vazbě byl prý jistý Josef Brom, bývalý stavby vedoucí metra, obviněný za rozkrádačku.
1: On říkal, já jsem se dopustil spousty rozkrádaček, například tomu generálovi Pěščákovi jsem vozil beton na chatu, kterou si stavěl na Sázavě. Ten Pěščák to byl generální prokurátor, myslím, v té době. Ale to, za co mě odsoudili, jsem neudělal. No. Takže jak jsem koupil, tak prodávám. A jo, to byl inteligentní člověk, příjemný. Jo.
0: Něco jiného to bylo na Borech, po soudu. V celách nepobývali 3 spoluvězni, ale 20 až 30. Spalo se na palandách, mezi nimi úzká chodbička. Vězni neměli skoro žádné soukromí. Borský kriminál byl pověstný těžkou vězeňskou prací na takzvaných šatonech. Tady se brousily skleněné součástky. Jan Litomyský pracoval na místě brusiče. Všude stříkala voda, musel pracovat v tempu stroje, ze kterého vytahoval skleněné předměty a brousil je. Když vězeň nestíhal, pokazil výrobek a byla za to potrestaná celá pracovní směna.
1: Tam to bylo zařízené tak, že když někdo nestíhal, tak ti spoluvězňové ho zmlátili.
3: A kolikrát vás takhle?
1: No, mě fyzicky nenapadli nikdy. Jako, jo, ten kápo, to byl seřizovač a pak tam byl ještě seřizovač civilní, ale ty civilní ti se jenom tak přihlíželi. Do těch vztahů mezi vězni se moc neangažovali, ale politických, vyloženě politických nás byla menšina, většinou tam byly lidé odsouzení za násilné trestné činy.
0: Jan Litomyský napsal bratrovi Vladimírovi z vězení tento moták.
4: Ona to tady skutečně není žádná legrace. Tak se modlím slova žalmu 104. Uvodíš tmu i bývá noc, v níž vybíhají všichni živočichové lesní. Lvíčata řvoucí po loupeži, aby hledali s rukou Boha silného pokrmu svého. A připomínám si, že i ta temnota je od Hospodina a on také určuje její meze. A to bych si přál, abyste porozuměli a přijali i vy všichni doma

Jan Litomyský seděl na Borech 3 roky v letech 1981 až 1984. Během těchto let se na Borech střídali mnozí odsouzení a mnohdy velmi stateční lidé, političtí vězni, které nemusíme představovat. Václav Havel, Dominik Duka nebo už

0: zmíněný Jiří Dienstbier.
1: Při výměně prádla jsme se potkávali s Jiřím Dienstbierem a tam byl v prádelně Václav Havel, tak ten na nás vždycky pokynul, řekl nám pár slov, ale většinou byl vytížený, takže nemohl se s námi vybavovat, ale my jsme se přihlašovali dobrovolně na výměnu prádla. To vězni jinak dělali neradi, protože to byla ztráta času pro ně. A tam jsme mohli se sejít a klábosit. No pak jsme se přihlašovali na sportovní dny, to bylo, a na kulturní akce. Ty sportovní dny, to bylo v neděli většinou. A tam se potkával teda i s Havlem, s Dienstbierem, tak Dominik Duka. Statečný a příjemný. On byl teda na jiném oddělení, na jiné směně, takže jsme se setkávali hlavně při těch sportovních dnech. A to byl člověk, s kterým se dalo dobře debatovat, stejně tak jako s Dienstbierem třeba.
0: Kromě těchto se tu Jan Litomyský potkal s dalším úžasným člověkem, Františkem Líznou, katolickým knězem odsouzeným za samizdaty, šíření zakázané duchovní literatury a za mařenu, tedy maření státního dohledu nad církvemi. Lízna patřil mezi největší vězeňské harcovníky z Dizentu. Komunisté ho zavřeli hned 5krát. František Lízna je mimochodem také laureátem Ceny paměti národa v roce 2018.
2: Tlak toho systému byl velice, řekl bych, promyšlený. A když někdo šel na půlku domů, tak jsem, když už jsem pak byl později v jiných věznicích, tak, nebo se setkával venku s některými lidmi a řekli, že byli ve vězení, tak jsem se vždycky ptal, jak dlouho byli ve vězení. Oni řekli třeba 10 roků, ale že šli na půlku domů, tak už jsem byl ostražitý. Říkal jsem si, to nemusí být úplně v pořádku. Protože oni při tom podmínečném propuštění podepsali jakousi formu spolupráce. Že nebo byli úplně pasivní pak. Málo kdo už odolával tomu systému, aby šel zase znovu do vězení a tak. Byli také tam vězni, kteří byli političtí a měli právo jít na půlku a mě o to nepožádali, protože nechtěli nikdy se zazovat a řekli si, já jsem tady neprávem a nebudu žádat o nějakou milost komunistický systém.
0: Vězně Františka Líznu a Jana Litomyského si jednou pozval Václav Havel. Velitel věznice a estébáci předložili Havlovi někdy začátkem roku 1983 nabídku k propuštění, pakliže si požádá o milost. Havlova podmínka zněla, že se nejdřív před podpisem milosti chce poradit s vězněm Litomyským a Líznou a svým spoluvězněm z cely, Františkem Valešem.
1: No, Valeš radil, aby to podepsal. František Lízna a já jsme radili, aby nic nepodepisoval, že to proti němu zneužijou a že vlastně by tím znehodnotili to, co už do té doby by obětoval. No.
0: Havel dal na Líznu a Litomyského a milost nepodepsal. Zůstal ve vězení. Krátce na to v únoru 1983 Havel vážně onemocněl. Ve vězení dostal zápal plic, těžce dýchal, dusil se. Bachař ho nechal přemístit na vězeňskou marotku, kde s lehkou virózou ležel právě Litomyský.
1: Měl vysokou horečku, sotva dýchal. A potom druhý den jsem se obrátil na toho bachaře, důstojníka, který tam měl dozor a říkal jsem mu, aby s tím něco dělali, nebo že jim umřete. No a oni potom skutečně s tím něco začali dělat, ale vím, že mezi tím, to jsem se dověděl později, že mezi tím už o tom mluvil zahraniční rozhlas, takže někdo jiný podal ještě tu zprávu ven.
0: V průběhu věznění Janu Litomyskému zemřel otec. Vězni bylo umožněno zúčastnit se pohřbu. Po dlouhé době mohl Jan na pár hodin opustit kriminál a vidět svět venku. své přátelé a blízké.
1: Dali mi propustku, dovolili bratrovi, aby pro mě přijel a zase mě musel v určitou hodinu vrátit zpátky. No, tak bylo to ve Strašnicích, pak jsme se vlastně ještě potkali na chvíli v hospodě a pak mě zase hned odvezli zpátky.
0: Mezi účastníky pohřbu byla tenkrát i Terezie Metková-Jakšová.
3: On byl docela i vnitřně, nebo je vnitřně silný člověk, velmi silný, že jo. No a zase večero brácha odvez, ale jako zážitek s ním, co jsem s ním byla během toho odpoledne a na tom pohřbu, to teda byl dost silný zážitek. Vidět člověka takhle propuštěného s vědomím, že večer se tam zase vrací a ještě v takovéhle těžké životní situaci, byl statečný prostě, dostatečný.
0: Jana Litomyského z vězení propustili po 3 letech v únoru 1984. Jemu nabídli soudruzi určité výhody. Hezký posudek, bude-li poslušný a spolupracovat. Měl se zapojit a ve vězení vést matematický kroužek. Na to Jan Litomyský soudruhům odpověděl, ať si trhnou nohou, že mu tohle opravdu za to nestojí.
3: On potom díky Frantovi Líznovi se poznal se svou nastávající ženou. Ale Bára mi zrovna teď v létě říkala, my jsme tam na jeho narozeninách byli před pár týdny, a Bára mi říkala, no tak my jsme měli v lednu svatbu a v únoru nastoupili jako mluvčí charty. A to já teda beru celé to leto jako obrovskou statečnost, jo. I to, že potom měli děti, on byl jako mluvčí, že jo, tuhle fázi určitě znáte. A on do toho vstoupil znova do té řeky ve chvíli, kdy věděl, že už má, je ženatý a chce si založit rodinu. Tak tohle celé i s tím, co prožil předtím a co bylo hodně těžký určitě, tak to beru za obrovský hrdinství. A beru to, myslím si, že on to bral jako, nebo já to vnímám, že on musí obrovsky milovat tuhle zemi, tuhle vlast a on to nebral jako oběť, on to bral jako svou povinnost zemi, jako vlastenectví.
0: Pro propuštěného Jana Litomyského přijel autem před věznici někdejší spoluvězeň kněz František Lízna, který ho později seznámil s jeho budoucí manželkou Barbarou. Litomyský se musel ohlásit na služebně veřejné bezpečnosti v Pelhřimově. Měl si tu dojednat podmínky onoho ochranného dohledu. V místnosti seděli estébáci a uniformovaný policista. Jeho štátu Jan Litomyský dobře znal z JZD. A jeho konec konců také.
1: On se podíval na mě a říkal, tak ahoj Jendo, jak to spolu uděláme. Tak já jsem mu říkal, no ahoj, tak tady nejsem od toho, abych si kladl podmínky. No, tak.
0: Podmínky ochranného dohledu soudruzi stanovili velmi tvrdě. Litomyský nesměl opouštět katastr obce Výskytná. 5x týdně se musel hlásit na policii. Litomyský ovšem trval na tom, že chce navštěvovat evangelické bohoslužby v sousední obci. Policisté souhlasili s podmínkou, že o návštěvu kostela musí 2 týdny předem písemně požádat. Dále mu pak sdělili, že ho mohou kdykoliv navštívit, volně vstupovat do jeho domu.
1: Takže skutečně chodili někdy i v noci mě kontrolovat. Vím, že přitom chodili i za mojí matkou, teda do jejího pokoje. Ona špatně slyšela, takže se stalo, že policajt jí svítil do obličeje baterkou. Ona se probudila, lekla se, kdo to tam je.
0: Maminka Božena Litomyská se sebrala a šla za prokurátorem s tím, že policie porušuje zákon. Výskytnou v roce 1965 skutečně předala synovi. Dům patřil jemu. Ovšem s podmínkou, že maminka doživotně užívá jednu místnost. A to bylo uvedeno i v předávací smlouvě. Prokurátor jí tedy dal za pravdu a policisté už nesměli při kontrole vstoupit do pokoje paní Boženy Litomyské, jeho maminky. Pro Jana Litomyského bylo velmi obtížné najít po propuštění práci, protože v katastru Výskytné se žádné volné místo nenabízelo. Nakonec se souhlasem STB našel práci u státních lesů a začal pracovat jako lesní dělník. V roce 1986 za ním přijel disident, chartista, filozof Martin Palouš. Poprosil ho, jestli by nepřijal funkci mluvčího charty 77. Tito lidé se tímto stavěli do popředí proti komunistické opozice.
4: Tenkrát už se jaksi vytvořila jakási zvyklost, že ti tři mluvčí musí každý tak nějak trošku být z jiného chovu. Byli křesťané, bývalí komunisté, potom lidé, chcete-li, z nezávislého kulturního prostředí. No, Honza Litomyský byl, jako já jsem ho znal v tomto smyslu osobně, čili věděl jsem, o kom mluvím, čili mohl jsem ho doporučit zcela jednoznačně. To, jako ta základní otázka byla personální integrita, schopnost komunikovat s lidmi, kteří mají jiný názor, a chceš-li, on přece jenom jako byl tam za ty křesťany.
0: A jak reagoval na to, když jste ho to požádali?
4: No tak Honza nebyl nikdy takový jako velice jako emotivní, že by jako nějak zareagoval viditelně, ale vzal to v potaz a já se, to je otázka pro něho, ale myslím si aspoň takhle ve vzpomínce, že ani na chvilku nezaváhal.
0: Janu Litomyskému ještě zbývaly 2 měsíce ochranného dohledu. Nemohl z vesnice, proto v tuto chvíli mluvčího charty 77 odmítl. Následující rok zopakovanou nabídku pokorně přijal.
1: Zase ale svatbu měl 17. ledna a od 1. ledna 87 jsem byl mluvčím charty.
0: Jan Litomyský se oženil v 43 letech 17. ledna 1987 v Opavě. Tady se konaly obřady v kostele a na úřadě a komorní oslava. O měsíc později v Praze u Kaplanových se oslavovalo moudně. Dorazili přátelé z disentu, mnozí bývalí političtí vězni, ale také diplomaté z britské, německé a americké ambasády. Jan pak působil rok jako mluvčí charty 77. Našel si práci jako topič v pražském hotelu AXA.
1: Jako topič, ano. Tam byla ředitelka paní Dvořáková. V té době potom na jaře byl v Praze na návštěvě Gorbačov. Přijeli estéváci a nařídili, že mě musí hlídat, abych neopouštěl kotelnu. Tak zástupkyně ředitelky, která měla kulhavou nohu, tak musela chodit po schodech každou hodinu mě kontrolovat, jestli jsem v kotelně nebo ne. A oni řekli té Dvořákové, že když neskončím toho posledního dubna v práci, takže skončí ona.
0: Od roku 1987 byl Jan Litomyský opět bez práce. Jeho manželka Barbara byla těhotná, čekala Luci. V roce 1989, krátce před sametovou revolucí, se jim narodil ještě Vojta. Nyní bych se krátce zmínil o paní Litomyské. Pochází z katolické rodiny. Její tatínek Josef Holeš byl za války jako ostatní muži na Lučínsku povolán do německé armády. Lidé, co prošli Wehrmachtem, si za komunismu snažili vylepšit svůj kádrový profil tím, že vstupovali do KSČ. Tatínek se komunistou nestal, dcery pak nesměli studovat vysoké školy. Barbara se vyučila na farmaceutického chemika, později při zaměstnání si dodělala maturitu na střední zdravotnické škole obor lékárenský laborant. Barbara se od mládí potkávala s disidenty, hlavně z katolického prostředí. Starala se o těžce nemocného řeholníka a o mnohé další. Protože četla a půjčovala zakázanou duchovní literaturu, docházela do křesťanských společenství a potom, co si vzala Jana, žila, dalo by se říci, pod dohledem státní bezpečnosti. V e-badatelně má řadu svazků uvádějící její jméno mezi sledovanými a nepřátelskými osobami. Barbara Litomyská prožila hrůzu, nebo, jak se říká, opravdu se dožrala. Když jí manžel Jan v porodnici v dubnu roku 1989 právě porodila Vojtu, řekl, že mu estébáci ošklivě vyhrožují. Řekli mu, že jejich malou dceru Lucii dají do ústavu, protože ho hodlají opět zavřít.
5: To bylo teda hodně nepříjemné, protože přišel za mnou na návštěvu manžel a říkal, že neví, jestli přijde příště, že tam byli ti naši dva policajti, estébáci, že? Mařík a Pokoj. Ne, Mařík a Sedláček. To byly takový tři, Mařík, Sedláček, Pokoj. Že říkali, že ho, že prostě ho zase CPZka, vždycky všechny svátky byl Honza zavřený, státní svátky. Já říkám, no a co Lucka? No Lucku dají do ústavu. No tak jako, dva dny po porodu, jak uvažujete, že? Já jsem prostě hysterčila, horečky jsem dostala. Nakonec jsem byla domluvena, že když by bylo nejhůř, že mě propustí, jako jo, třeba ten třetí den po porodu, ale že mě propustí. A Honza mi měl večer volat a nevolal. A já jsem nevěděla, že tam prostě na porodnici nepřepojují hovory po 6. hodině večer. No, takže to byla šílená noc, ale na druhý den přišel. A pak to bylo ještě 21. srpna, to 89, to jsem ležela s horečkou, měla jsem nějakou výrozu nebo něco. On zase staral o ty děcka, o ty dvě děti a zase přišli ti dva. No a že teda CPZ a to. A on říká, jako, že nemůže, že cuma s těma dětma manželka leží, tak mě donutili jít k obvodní lékařce, aby jim vystavila potvrzení, že opravdu mám horečku. A hrozně si stěžovali v tom srpnu, jakou ostudu jsem jim udělala v té porodnici, že celý okres si vykládal o tom, jak oni jsou hrozní. A oni, že byli tak hodní, že toho manžela nechali doma a neodvezli ho. A já jsem je takhle pomluvila.
0: Estébáci měli hold těžký život, když jim manželky chartistů dělali takhle špatnou pověst v porodnicích. A oni přitom mohli jejího muže zavřít, ale slitovali se kvůli malé Lucince a tatínka ji nakonec nezavřeli. Jan Litomyský na přímluvu řady disidentů dostal od západních podporovatelů stipendium na překlad spisu Martina Luthera do češtiny. Jeden z jeho překladů o světské vrchnosti vyšel v samizdatu a po roce 1989 i knižně. Jméno Luther se k Janu Litomyskému náramně hodí a všimli si toho i plastici, zvlášť Mejla Hlavsa, který jeho přezdívku Luther úspěšně rozšířil. Jan Litomyský po sametové revoluci byl občanským fórem kooptován do městského zastupitelstva v Pelhřimově, zvolen předsedou městského národního výboru. Spoluzakládal s Václavem Bendou křesťanskou demokratickou stranu, později sloučenou s ODS. Byl zvolen do parlamentu a později pracoval jako vedoucí odboru na úřadu v Pelhřimově. V letech 2006 až 2010 zastával funkci vládního zmocněnce pro lidská práva. Jak je obvyklé, na závěr vyprávění pro paměť národa se ptáme na poselství. Co by vzkázal nám a budoucím generacím?
1: To, co bych chtěl vzkázat mladým lidem, že svoboda je strašně důležitá věc a těžko se nabývá, lehko se ztrácí. A nejrychlejší cesta ke ztrátě svobody je, když začneme od politiků a od státu očekávat, že nám zajistí šťastný život, protože politika může jenom vytvářet prostor pro svobodné jednání občanů, ale nemůže zajistit sama o sobě štěstí ani prosperitu. Přílišné spoléhání na stát, na autority vede k tomu, že nakonec ta svoboda se ztratí a ta prosperita nakonec stejně nepřijde. Pro mě je nejdůležitější vztah k Bohu, ale mně se stále vybavuje to Ježíšovo slovo, že kdo si chce zachránit svůj život, ten ho ztratí. Nemáme brát život jako kořist, ale jako dar. V určitých situacích musíme mít odvahu. Musíme mít odvahu se toho daru vzdát. A to je zejména tehdy, když je nutné se postavit zlu na odpor.
6: Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
0: Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
6: Děkujeme.
0: Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
7: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
8: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
9: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
9: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Část Bělorusů by v Česku opět mohla žádat o krátkodobá víza. Spojené arabské emiráty hlásí další útok na loď v Hormuzském průlivu. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista, přišel na Letnou na roční hostování s obcí a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ministerstvo zahraničí chce umožnit některým Bělorusům znovu žádat o krátkodobá víza v Česku, zjistil to Radiožurnál. Podle návrhu vládního nařízení, který rezort připravil, by šlo o ty, kteří mají v Česku přímé příbuzné, tedy děti, rodiče, prarodiče nebo vnuky. Je to výsledek jednání ministra Petra Macinky z motoristů a běloruské opoziční lídrině Světlany Cichanouské. S návrhem souhlasí i opoziční poslankyně Kateřina Demetrašvili z Pirátu.
11: Samozřejmě si ale nemůžeme nalhávat, že podobné opatření nenese žádná bezpečnostní rizika. Každá žádost by proto měla samozřejmě projít důkladným individuálním prověřením. To ale není důvod zavřít dveře všem.
10: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Legislativní rada vlády mu udělila výjimku a zkrátila ho na 10 dní. Pokud vláda nařízení schválí, mělo by být účinné od konce září. Státní ropná společnost Spojených arabských emirátů ADNOC oznámila, že její plavidlo se v pátek stalo terčem útoku. Podle agentury VAM není nikdo zraněný a situace je pod kontrolou. Loď údajně proplouvala Hormuzskou úžinou. Ta je pod palbou opakovaně kvůli americko-izraelské válce proti Íránu. Pro společnost ADNOC se jedná o třetí takový incident za poslední týden. Z předešlých úderů Abu Zabí obvinilo Teherán. V zalesněné oblasti Rumunska u ukrajinských hranic v pátek zřítil neznámý dron. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Dodalo, že podle předběžných informací nikdo nebyl zraněný, ani nevznikly škody. Bezpilotní letouny letos opakovaně pronikají do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou. Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji. V ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
12: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
10: Plavec Miroslav Knedla ovládl na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a slaví v Paříži největší úspěch své dosavadní kariéry. 21-letý český reprezentant v souboji o zlato porazil o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. Na Letnou přišel na roční hostování z obcí na přestup. Do České ligy se Matěj Jurásek vrací po roce a půl stráveném v Norwichi. Do druholigového anglického klubu přestupoval loni ze Slávie.
13: Se Sláví slavil Matěj Jurásek dva ligové tituly a získal s ní i domácí pohár. V nejvyšší domácí soutěži odehrál karvinský odchovanec 69 zápasů s bilancí 12 branek a 10 asistencí. Loni v lednu přestoupil 22-letý křídelník ze Slávie do Norwiche za zhruba 170 milionů korun. V druholigovém anglickém celku se ale i vinou častých zranění neprosadil. Za rok a půl odehrál v jeho dresu jen 22 utkání a dal jediný gól. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
14: Nebezpečí na D8 na Ústecku a nehoda u Brna. Na dálnici D8 z Drážďan směrem do Ústí nad Labem a na Prahu pozor před prvním sjezdem na Teplice na kilometru 80,5 zastavilo nákladní auto. Je v pravém pruhu a vybočuje se. Na D1 pak pozor z Brna směrem do Ostravy a to za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 228,5 tam stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu a nepřekáží, přesto opatrně posádka se může pohybovat okolo. A u Brna čekají komplikace na silnici 373 z Líšně směrem do Ochozu u Brna. Kousek za lomem Hády se srazilo osobní auto s autobusem. Na místě jsou policisté, také záchranáři. Projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
15: Začátky působení ruskojazyčných mafií na našem území na počátku 90. let byly mimořádně agresivní a krvavé ve snaze ovládnout nově otevřený trh ve střední Evropě. Více v repríze pořadu Téma Plus.
16: Pád komunismu a 90. léta přinesly do Česka nejen možnost svobodného podnikání. V zemi začaly také působit ruskojazyčné zločinecké skupiny. Jak se od brutálního násilí posunuli k praní špinavých peněz a nenápadnému působení v ekonomice a politice? To zjišťujeme v dnešním dílu série Českého rozhlasu Plus o zahraničních mafiích. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
9: Příběh mafie.
16: Kdo si ráno 1. června 1995 naladil zprávy Českého rozhlasu, uslyšel na prvním místě tuhle informaci.
17: Včera pozdě večer došlo v pražské restauraci U Holubů k bleskové policejní akci. Informace Českému rozhlasu poskytl mluvčí ministerstva vnitra Jan Šubert.
18: Bezprostředním podnětem k této policejní akci byla informace, podle které mělo včera pozdě večer dojít v restauraci U Holubů k velmi závažnému trestnému činu a současně získala naše policie ze zahraničních policejních zdrojů zprávu, že téhož dne večer v této restauraci dojde k slavnostnímu setkání osob, které jsou vážně podezřelé z kontaktu s organizovaným zločinem nebo z přímých zločineckých aktivit. Bylo to téměř 200 osob ruské národnosti a národnosti bývalého Sovětského svazu. Zajímavé je, že mezi zadrženými bylo asi 50 děvčat. Některá byla zadržena dokonce polonahá. Trestná činnost nebyla prokázána, všichni byli propuštěni.
17: Podle dnešního večerníku Praha se po zásahu na chodníku před restaurací objevil malý kontejner, jaký se používá k přepravě radioaktivních materiálů. Za důvod razie náměstek policejního prezidenta Jan Zátorský označil informaci, že v restauraci má být spáchána vražda.
16: Výsledky zákroku v restauraci U Holubů na Smíchově byly spíš hubené, ale jeho význam byl přesto zásadní, jak uslyšíte za chvíli. Pro lepší pochopení, proč to tak bylo, připomenu nebo vysvětlím historický kontext. Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. To bylo heslo, které se v období mezi lety 1948 a 89 objevovalo na transparentech a propagačních tabulích po celém Československu. Po pádu komunismu se oficiálně země, která začala budovat demokracii, od tohoto do té doby údajně nerozborného spojenectví distancovala. Vypadalo to, že se celá tahle část Evropy definitivně vymanila z ruského vlivu. Rudá armáda opustila území Československa a po jeho rozpadu začaly oba nové nástupnické státy usilovat o začlenění do demokratického světa.

0: Sovětský svaz se konec konců rozpadl a jeho nástupnické země, včetně Ruské federace, měli aspoň na první pohled starosti sami se sebou. Na čase vůbec nezdálo, že by z východu mohlo hrozit nějaké vážné nebezpečí. Jenže netrvalo dlouho a v zemi, která tak říkajíc za pochodu reformovala své bezpečnostní instituce a legislativu, zapustili kořeny ruskojazyčné organizované zločinecké skupiny. A najednou to v první polovině 90. let vypadalo, že si s nimi policie a jiné bezpečnostní složky České republiky neví rady. Ten zmíněný, mediálně velmi ostře sledovaný zátah u holubů sice v konečném důsledku nepřinesl žádná obvinění. Přesto byl i z dnešního pohledu, třeba podle komentátora serveru Seznam.cz a dlouhodobého pozorovatele politického a jiného dění v Česku Jindřicha Šídla, významným přelomem v boji českého státu proti ruskojazyčným mafiím.
1: O tom, že to bylo důležité, svědčí už je to, že o tom natočil dokument Netflix. Díl, který se týkal Semjona Mogileviče, tehdejší hlavy jedné z větví ruské mafie, jednou z nejhledanějších lidí světa, tom dokumentu, který je k vidění, mimochodem tam vystupuje tehdejší jeden z hrdinů toho zásahu na české straně, Zdeněk Macháček. A sice nebyl nikdo obviněn, ale na druhou stranu tehdy policie získala obrovské množství informací o těch lidech, kteří tam byli. Získala informace zevnitř jaksi tohoto stánku, toho místa, tedy restaurace u holubů na Pražském Smíchově, a o tom, jak důležitý zásah to byl nejenom pro českou policii, ale řekl bych skoro pro globální sílu, svědčí to, že o rok později byl právě jmenovaný Zdeněk Macháček, šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a pozdější ministr vnitra Jan Kupice a náměstek ministra vnitra Martin Fendrich, kvůli téhle akci byli ve Washingtonu a tam jim za ten zásah osobně poděkoval tehdejší šéf FBI Lou Frich, což jako běru takových policejních akcí v historii Česka není moc.
0: Jak ale uslyšíte v následujících zhruba 50 minutách, ani zdaleka to neznamená, že by se organizované zločinecké skupiny z východu podařilo z Česka vypudit. Investigativní novinář a autor knížky Ruský Klondajk v Česku Jiří Hynek o tom ví své.
2: Někteří úředníci, sami vojáci v poli se snažili bránit těm, řekněme třeba černým stavbám na Karlovarsku, za kterými stály Rusové, a čelili nebývalému tlaku, výhruškám a nikdo se jich nezastal.
0: A Pavla Holcová, šéfredaktorka neziskového zpravodajského webu Investigace.cz, dodává.
3: Mentalita ruského zločince je daleko víc násilná, než když si vezmeme třeba italskou mafii, která je v těchto ohledech o dost rafinovanější, nechtějí přitahovat pozornost, nedělají exemplární násilné tresty někoho, koho potřebují potrestat. A v tomhle jako je ten ruský organizovaný zločin starosvětský, protože tam vlastně ta síla je pořád ještě ten rozhodující prvek. A řekla bych, že v tomhle se ten ruský organizovaný zločin daleko víc podobá tomu mexickému, než tomu, co se děje ve zbytku Evropy.
0: Ruskojazyčné skupiny organizovaného zločinu začaly na českém území ve větším měřítku působit až v 90. letech. Využívali k tomu ale pravděpodobně často vazby nebo řekněme znalosti terénu, které tady získali jejich zakladatelé nebo řadoví členové už před rokem 1989. To když tady třeba strávili nějakou dobu jako vojáci nebo měli příležitost se sem dostat služebně. Jinými slovy, po pádu komunismu měli na co navazovat a byli tady i před ním, říká Pavla Holcová.
3: Ale nemůžeme si představit to, co si pravděpodobně představí většina lidí pod pojmem ruskojazyčná mafie. To znamená, nemůžeme si představit někoho, kdo vám do auta dá bombu, spálí, zastřelí psa na zahradě jenom jako výhrušku, bude vybírat výpalné od podniků a byli to lidi, kteří daleko víc byli na pomezí vlastně režimu a zároveň měli průnik k organizovanému zločinu. To znamená, že třeba velmi dobře se vyznali v praní peněz, nebo v investicích, nebo vůbec jako v tom, jak využívat západní ekonomiku.
0: A víme něco o tom, jestli byli třeba i napojení na tehdejší vládní komunistické struktury?
3: Velmi pravděpodobně ano. V Rusku je dlouhá tradice vlastně toho průniku mezi tím, kdy státní instituce využívají organizované zločinecké skupiny k tomu, aby pro ně dělali různé nějaké menší práce, které oficiálně nikdy ruský stát nemůže přiznat, že zatím stojí.
0: A můžete dát příklad?
3: Ano, například lidé z organizovaného zločinu dělají taxikáře a lidem, kteří oficiálně nemohou přijet do schengenského prostoru, a zařizují firmy a dělají převody peněz, výplaty peněz a tak podobně.
0: A to se tady děje teď ještě, samozřejmě?
3: To se děje velmi pravděpodobně právě teď, právě dnes.
0: On je to takový hodně široký význam ruskojazyčné mafie. Dá se říct, že jsou prakticky ze všech bývalých sovětských republik? Nebo jsou některé, ze kterých přicházejí častěji a jiné, ze kterých sem nechodí?
3: Jsou prakticky ze všech bývalých sovětských republik a některé jsou silnější a víc vidět. Některé jsou a daleko političtější, když mluvíme o Kazachstánu, Kyrgyzstánu. Ale nedá se říct, že některou tady z těch mafií z bývalých postsovětských republik by Evropa a Česká republika nezajímaly.
0: Byste naznačila, že začali přicházet jiní lidé než ti, kteří asi tady působili předtím. Jak to celé vlastně začalo?
3: Vlastně po pádu komunistického režimu a zejména v 90. letech, tak vlastně přišel ten tradiční silový organizovaný zločin. To znamená, že když sem chodili lidé, kteří například chtěli podnikat, chtěli si otevřít restauraci, oni byli ti, kdo se starali o tu komunitu, ale v tom špatném smyslu slova. To znamená v tom, že vybírali výpalné, řekli, že budou odevzdávat, dejme tomu nějaké procento celého výdělku, právě kvůli tomu, aby oni tvrdili, že je to pro komunitu nebo že je to pro jejich bezpečí, ale vlastně takhle fungovali v těch 90. letech, což se postupně ještě vyvinulo dál do další spolupráce s dalšími lidmi z organizovaného zločinu, dalšími skupinami z organizovaného zločinu, které už ne nutně byly ruské, byly to například Balkánci nebo byly to Italové.
0: Investigativní novinář Jiří Hynek k tomu dodává.
4: Před rokem 89 tady v podstatě vynikali zejména vexláci, lidé, kteří se pohybovali v té šedé zóně, měnili peníze, tuzexové zboží a tak dále. Teď jsem ale přišel někdo, kdo velel, kdo tady dával daleko větší množství peněz do oběhu, kdo si tady upevňoval svoji moc, tady vzniklo několik center těch gangů a samozřejmě přišel někdo, kdo byl ochoten platit a kterému řada Čechů v podstatě sloužila. Přinesli obrovské množství peněz, které tady dosud nebyly. Vytvořili si tady velmi významné vazby, klientelistické vazby na řadu vlivných lidí, řadu lidí z politiky. Přinesli ale také nebývalé množství například násilí, násilného vymáhání, takzvaného racketeeringu, kdy používali například různé ukrajinské gengy, moldavské gengy k tomu, aby tady vlastně upevňovali svoji moc. V podstatě přinesli sem z hlediska toho organizovaného zločinu velkou revoluci.

0: Vláda práva nebyla v nově postkomunistickém Československu a později České republice zkrátka, jak se říká, moc silná v kramflecích. Ruskojazyčné mafie toho využívali, jak jen mohli, dokud to šlo.
1: 95. rok, to byl největší rozmach těch ruskojazyčných gangů v Česku, kteří tady investovali do nemovitostí, ovládali restaurace, ovládali tu pouliční kriminalitu v Praze, okrádali v podstatě ty lidi, ty své krajany, kteří sem přijížděli za prací, vytvořili si tady, řekněme, skupiny, které ovládaly nejen Prahu, ale i okolní města. No a takzvané nepsané centrum byla restaurace U Holubů, kterou v podstatě řada těch významných představitelů ruskojazyčného zločinu vedla a to bylo místo pro různé vlivové schůzky. Chodila tam řada i českých umělců, řada politiků. No a policie dlouhodobě sledovala aktivity kolem restaurace U Holubů a měla informace, že v tom květnu roku 95 se tam sejdou hlavy ruskojazyčného zločinu celé východní Evropy.
0: A mezi nimi měl být také zmíněný Semjon Mogilevič,
2: který velmi často je považovaný za vůdce jedné z nejsilnějších ruských organizovaných zločineckých skupin, takzvané Soncevské bandy. Ale myslím si, že to není přesné, že on vlastně nikdy nebyl ani nestál o to být vůdce nějaké skupiny organizovaného zločinu. On byl velmi inteligentní, velmi vzdělaný, proto dostal přezdívku v anglicky mluvících zemích Brainy Don, což znamená jako ten chytrej. A on se staral o peníze. A staral se o peníze a pral peníze a pral peníze z vytunelovaných firem z Ruska během privatizace. Pral peníze z obchodu se zbraněmi, z výprodejů armádních skladů. A byl jedním z prvních lidí, kteří velmi dobře rozuměli offshoreovým schématům a jak ty peníze vyprat. Zároveň v Rusku zhruba od 70. let, to znamená dlouho před pádem režimu nebo komunismu, se na univerzitách dalo studovat, jak využívat offshoreová schémata. To znamená, že on měl i to vzdělání a dokázal velmi dobře vytvořit, využívat mezinárodní finanční transakce k tomu, aby vypral obrovské sumy peněz. Ale zároveň v momentě, kdy se proslavil jako tady nějaký jako pan účetní, tak už nikdy se nepotřeboval vracet k tomu tradičnímu organizovanému zločinu. To znamená, že nepotřeboval se živit tím, že bude něco padělat, nepotřeboval vydírat nikoho. Lidé chodili za ním, jak ze strany nějakých vládních struktur, jak ze strany skorumpovaných politiků, tak ze strany organizovaného zločinu, což mu poskytovalo naprosto dokonalé krytí.
3: A jaká byla ta jeho vazba tady na Česko?
2: V 90. letech proběhl takzvaný zátah U Holubů, zátah české policie na ruský organizovaný zločin. A Semjon Mogilevič tou dobou v 90. letech působil mimo jiné v Česku, působil i v Maďarsku a má se za to, že zatímco zásahová jednotka české policie zatýkala v restauraci U Holubů na Smíchově a celý ansámbl lidí z organizovaného zločinu, protože věděli nebo měli za to, že tam bude i Semjon Mogilevič. Semjon Mogilevič seděl naproti v baru a celé to sledoval a jeho nezatkli. A vlastně to, jak dobré má napojení na ruské vládní struktury, ilustruje i to, že v momentě, kdy v Evropě na něj byl vydán zatykač, Rusko okamžitě na něj vydalo také zatykač za menší daňový delikt, který se údajně jako stal předtím, než začal působit v Evropě a žádalo Evropu, ať ho vydá. V momentě, kdy Evropa, a nevím přesně, která to byla teď země, vydala se mě na Mogiloviče do Ruska, tak samozřejmě ve vězení nebo v nějaké vazbě byl asi tak 14 dní a pak ho pustili.
3: A žije dneska v Rusku.
2: A dnes žije v Rusku. Ale už je velmi starý. Možná už nežije.
0: Jestli žije, bude mu příští rok 80 let. Semjon Mogilevič, tedy v Praze U Holubů v roce 1995, zadržený nebyl. Ale Jiří Hynek, stejně jako Jindřich Šídlo, považuje tehdejší zásah za přelomový.
1: Podařilo se pochytat a vyhostit z Česka policii řadu těch mafiánů a řadu šéfů té mafie a byl to velmi významný zásah do fungování těch organizací a už se ta ruskojazyčná mafie nikdy úplně nevzpamatovala, protože řada těch lidí, jako například Anatolij Katrič, šéf té restaurace, byli vyhoštěni v podstatě navždy.
4: Ti vyhoštění mafiáni se do Česka, podle toho, co jsem se dočetl, vraceli docela často na falešné doklady. Měl bys třeba i nějaký konkrétní příběh, historku, která tě už tenkrát jak si zarazila, že je vůbec něco takového možné?
1: Oni sem jezdili na řadu pasů, které měli většina těch lidí z restaurace U Holubů měla ještě izraelské pasy. Ona tam odjela podnikat poté, co byli vyhoštěni. Jedním z těch, kdo tedy se vraceli a kdo se vrátil, byl právě ten Anatolij Katrič, který přicestoval autem do Brna, kde v podstatě přijel s tím, že hodlá v Česku investovat stovky milionů dolarů, jak mi řekl jeho advokát. Nicméně policie ho hned poté, co se usadil do jedné brněnské restaurace, zatkla a znovu vyhostila. To byl takový jeden střípek. Nicméně myslím si, že řada těch lidí tady může pobývat dodnes na úplně falešné doklady a falešná jména. A nikdo o tom neví.

0: Když je řeč o ruskojazyčných mafiích působících v Česku, nejdou nezmínit Karlovy Vary. Mnoho z Rusů pobývajících dlouhodobě v téhle zemi investovalo a dál investuje své peníze v lázeňském městě na západě Čech a je přitom těžké, ne-li nemožné určit, odkud zdroje jejich příjmů pocházejí.
1: Karlovy Vary, to je fenomén. Rusové tady mají dlouhou tradici. Už od cara Petra Velikého sem jezdili sám car, se jezdil do Karlových Varů léčit. A Rusové si to město oblíbili. Byla to jakási klidová zóna pro ně, kam ukládali svoje peníze, kupovali si nemovitosti. Často tam ukládali peníze, které byly ukradené z ruského státního rozpočtu. Ukládala si tam do nemovitostí peníze řada lidí z politiky, například měl tam hotel bývalý primátor Petrohradu, ale i řada dalších politiků. V Rusku to byly velmi oblíbené lázně. Lidé z Ruska se tam do Karlových Varů jezdili ukazovat, jezdili si tam chodit po promenádě, posílali fotky svým známým a chlubili se, že v podstatě jezdí sem do Karlových Varů a tady se potkávají s těmi svými bratry, soudruhy. Oni dokonce říkali, že Česko a Karlovy Vary jsou jakási klidová zóna, kam ukrývají své rodiny. Jeden ruský novinář mi řekl, tam se v podstatě nevraždí. Tam pouze jednou, dvakrát do roka někdo vyšle komando, aby někoho zastřelilo, ale jinak je tam u vás klid.
2: Já jsem loni shodou okolností točil něco v Karlových Varech a musím říct, že přestože jsem věděl, že tam je silná ruská komunita, tak mě zarazilo prostě, jak všudy přítomná v tom centru prostě je, když jsem se tam procházel. Dá se vůbec nějakým způsobem rozlišit, jestli v té komunitě je hodně lidí, kteří jsou zřejmě uživení organizovaným zločinem, nebo jestli jsou to prostě jen bohatší Rusové, kteří si pořídili v těch Karlových Varech, které mají tak rádi bydlení?
3: Je to mix, nicméně Karlovy Vary už nejsou tolik v kurzu, jako bývaly. Spousta lidí už se odstěhovala dál do Londýna, do Frankfurtu, do těch finančně zajímavějších center. A býval to mix, nicméně tady v Česku lidé z ruského organizovaného zločinu nejsou tolik vidět. Tady vlastně platí nějaký pakt o neútočení. To znamená, že jsou tady velmi vlivné postavy ruského organizovaného zločinu, jsou i v okolí, žijí i v okolí Karlových Varů. Nicméně není jednoduché na ně narazit. Není to tak, že by dělali něco, co by přitahovalo pozornost. Právě kromě nějaké finanční kriminality, která ovšem není prostě na ulicích vidět. Lidé mají pocit, že vlastně ta ruská mafie už tady nemá vliv, ale peníze, které jsou například vytunelované z ruského státního rozpočtu, jako byly například peníze, na které poukázal Sergej Magnický, nebo peníze, které byly přímo z organizovaného zločinu, z nelegálního obchodu se zbraněmi, v momentě, kdy vstoupí do ekonomiky, která je relativně izolovaná, jako je ta v České republice, i protože máme korunu, tak vlastně jsou schopní celý ten systém pokřivit, jsou schopní tyhle peníze a absolutně vyšponovat ceny nemovitostí. A to znamená, že v České republice, v Karlových Varech, v Praze jsou investiční byty. To znamená, že ty byty jsou prázdné a zároveň je obrovský nedostatek bytů. Není kde bydlet, říká se, mluví se o tom, že se málo staví. A vlastně tohle je ten dopad na každodenní život normálních lidí, za který může mimo jiné ruský organizovaný zločin. Nicméně my si pořád představujeme, že pokud by to byl ruský organizovaný zločin, tak to bude to násilí v ulicích.
2: Ale to do značné míry v těch 90. letech ještě asi platilo přece jenom.
3: V 90. letech to ještě platilo. Ještě pořád můžeme narazit na konflikty, které se řeší dost radikálně. Známý byl případ Timura Tretjakova a Andranika Sogojana, kdy vlastně Andranik Sogojan najal vraha, aby někoho zavraždil a on se dvakrát spletl a pak už teda ho zavřeli do vězení. Ale je to spíš raritní.
2: Vy jste zmínila teďka Sogojana, podle jména to byl asi Armén, bych ty říkal.
3: Ještě pořád to je. Armén v Arménii žije na svobodě. Poté, co vlastně byl z vazby propuštěn na svobodu, odjel do Arménie a Arménie ho odmítla vydat zpátky do České republiky k výkonu trestu.
2: Je víc takových případů?
3: Je víc takových případů a jsou to velmi prominentní případy. Týkají se například ruských hackerů, týkají se lidí, kteří mohou ještě tomu ruskému státu posloužit.
0: V tomhle směru je spolupráce ruského státu s jednotlivci nebo skupinami věnujícími se aktivitám, které jsou v demokratických zemích nezákonné, těžko popiratelná, říká Pavla Holcová.
3: Jsem přesvědčena o tom, že ty nejznámější kyberútoky na infrastrukturu, na nemocnice, za nimi stojí ruský stát. To není nutně iniciativa 12-letého chlapce, co z ložnice napadne systém. A je to jednak dáno výběrem vlastně těch cílů, těch útoků, ale samozřejmě ruský stát to vždycky bude mít nějakou hodnověrnou popřitelnost, vždycky bude moct tvrdit, že oni s tím nemají nic společného.
2: V souvislosti s ruskojazyčným organizovaným zločinem se někdy používá termín vor v zákoně. Mohla byste vysvětlit to, co jde?
3: Je to vlastně hlava nějaké jednotky toho ruského organizovaného zločinu. Ale tenhle termín se hodně změnil v posledních letech, dejme tomu od roku 2010-2015. Předtím termín vor v zákoně měl jasná pravidla, byl jasně definovaný. Znamenalo to, že ten člověk, který byl korunován vorem v zákoně, to znamená nějakým šéfem organizované zločinecké skupiny, tak musel žít podle nějakých pravidel, nesměl se nikdy oženit, nesměl nikdy pracovat, měl speciální tetování a musel vlastně projít tím iniciačním rituálem, kdy byl korunovaný. Tohle se změnilo s příchodem nějaké mladší nové generace, která vlastně pohrdala tady těmi pravidly, která byla dost přísná, dost rigidní a v lecčem mohla být omezující a začala vlastně řídit ty nějaké menší organizované zločinecké skupiny jinak. A do toho vlastně se ještě stalo to, že najednou těch vorů v zákoně strašně přibylo a někteří byli ve vězení, což je považováno za běžnou součást života a proto na nějakou dobu ty korunovace vorů v zákoně byly zastaveny. Teď už nicméně byly zase spuštěny, to znamená, že pravděpodobně dost brzo se dozvíme o dalších nových vorech v zákoně, ale ta doba těch jako opravdu velkých men, jako byl například Děd Hasan nebo Laša Šušanišvili, který po něm převzal vlastně nějakou celoevropskou síť, která byla formovaná z lidí z ruského organizovaného zločinu. Tak vlastně o těch už tolik neslyšíme a myslím si, že už vlastně tenhle typ toho vora v zákoně ze staré školy bude čím dál složitější na ně narazit.
0: Dá se tedy aspoň přibližně odhadnout, do jaké míry se daří ruským financím získaným zločineckými aktivitami pronikat třeba i do českých podniků.
3: Tady opět se dostáváme na pomezí organizovaného zločinu a ruského státu. A vlastně zejména, co se týká investic do biznisu, ať už je to strojírenství, ať už je to obchodování s technikou, se součástkami na IT, s čipy, tak tam se samozřejmě jako přicházejí peníze, ty lidé mají peníze a jsou vítáni jako investoři. A myslím si, že většina oceláren nebo továren nebo větších podnikatelských subjektů tak jako si úplně neuvěřuje, kdo je ten nový investor.

0: to zachránit, prostě to odepíšou.
1: Možná se zeptám trošku naivně, ale funguje to teda tak, že dejme tomu tamhle nějaký ruský napůl zločinec, dobře napojený na vládu, vydělá peníze nějakou nekalou činností třeba v západní Evropě a pak ty peníze nalije, obrazně řečeno, do České republiky.
0: Oni ty peníze můžou velmi dobře vydělat i v Rusku, které pak nalijí do České republiky. Nedávno jsme i psali o případu, kdy vlastně český podnikatel podnikal v Rusku se vzduchotechnikou velmi dlouho, to podnikání v Rusku nemohl nějak zvednout. V momentě, kdy tam přišel člověk, který je napojený na Tambovskou bandu, to znamená ruský organizovaný zločin z Petrohradu, tak najednou ten biznis začal vzkvétat. A jemu nepřišlo, že by na tom bylo něco podezřelého. On měl pocit, že vlastně je to úplně v pořádku, že konečně našel dobrého, stabilního a důvěryhodného partnera.
1: Investora teda?
0: Spolupodílníka ve firmě.
1: A jak to skončilo?
0: Myslím si, že teď se pan podnikatel zaměřil spíš na Česko a spíš na Evropu a vlastně z těch firm, které byly v Rusku, se stáhl částečně.
2: Také ruské mafie se tedy zjevně snaží postupně prát peníze promyšlenějšími metodami. To ale neznamená, že by v Česku i teď v 21. století nepůsobili zločinci, kteří sahají k brutálnímu násilí.
0: Andranik Sogojan, který je původně ta arménská odnož ruského organizovaného zločinu, který byl velmi specifický, ale zároveň, než se rozhodl, že vlastně potřebuje potrestat lidi, kteří neodevzdávají poplatek do obščaku, do té komunitní kasy, ze které mimo jiné on platil své náklady, že potřebuje potrestat tím, že je toho neposlušného nechá zavraždit, tak vlastně o něm nikdo moc nevěděl. Nebyl vidět, přestože byl vizuálně velmi výrazná postava. Najal si člověka, který se jmenuje Timur Tretjakov, který, když chodil k soudu, připomínal postavu Ježíše, kdy vlastně jeho výpověď nebo jeho obrana u soudu, když ho obvinili ze dvou vražd, tak byla ta, že mu to takhle vnukl Bůh a že on to musel vykonat. A v současné době si odpikává, myslím, 20 nebo 25 letý trest v České republice. Ale on byl člověk, který buď nedostal dostatečné informace k nějakým zvykům a návykům té oběti, toho člověka, koho měl zavraždit, a nebo to byla shoda nešťastných náhod. Nicméně ten první pokus skončil tak, že dostal pokyn, že má zavraždit jednoho člověka, který jezdí takovým a takovým autem a zhruba v tolik hodin se bude pohybovat někde u Václavského náměstí. Timur Tretjakov tam přišel, viděl to auto, a ten člověk vystoupil z auta a on ho pobodal. Až teprve v nemocnici se zjistilo, že to auto neřídila oběť nebo ten cíl jeho útoku, ale řídil ho jeho kamarád, který prostě potřeboval půjčit auto, protože jeho se rozbilo. A další vražda, která vlastně také nedopadla dobře pro žádnou stranu, byla, je to známý případ, kdy vlastně šlo o vraždu řidiče, ředitele Sazky, který prostě po Vinohradech jel v autě, které údajně měl řídit ten člověk, který měl být zavražděn, takže Timur Tretjakov ho zastřelil. Ale neověřoval si, kdo reálně to auto řídí.
1: A tomu vnukl Bůh teda? Říkal,
0: že tomu vnukl Bůh, nicméně zároveň s ním byl souzený i právě Andranik Sogojan a ten samozřejmě tvrdil, že s tím nemá nic společného, ale ty důkazy byly takové, že oba byli odsouzeni.
1: A co je teda se Sogojanem dneska?
0: Andranik Sogojan byl z vazby puštěn krátce na svobodu, okamžitě odjel do Arménie a Arménie ho odmítá vydat k výkonu trestu do České republiky.
1: Já jsem si tady poznamenal ještě jméno Polat Omarov. Dá se k němu něco říct?
0: Polat Omarov je člověk, který byl v České republice zadržen relativně nedávno. A my jsme ten případ řešili s kolegyní Kristínou a

0: A vlastně to celé začalo tak, že policie vydala fotografii, na které byl rozmlžený obličej. Nicméně na té fotografii byl člověk, který byl od pasu nahoru nahý a bylo vidět vorské tetování. A my jsme se na tu fotografii dívali a říkali jsme, hele, to není jen tak, jenom tak nějaký zadržení, ten člověk má vytetované vorské hvězdy na ramenou. A začali jsme zjišťovat, kdo by to mohl být, protože policie samozřejmě žádné detaily, žádná jména nezveřejnila a zjistili jsme, že ten člověk je Polat Omarov, který je de facto dost starosvětský a ta vorská tetování měl, přestože ještě nebyl korunován na vora v zákoně a teprve čekal na tu korunovaci a měl na starosti vybírání výpalného nebo nějakého poplatku na trzích, které organizovali Ázerbajdžánci. Ať už to byla, můžeme si představit něco jako kolbenku, dejme tomu, ale kde je i ovoce, zelenina, jídlo a tak podobně.
1: A takové jsou v Česku pořád?
0: On v Česku překvapivě úplně aktivní nebyl, mnohem aktivnější byl v Ukrajině a u hranic mezi Ukrajinou a Ruskem. A to, co se stalo v Česku, bylo, že jel navštívit rodinu a tady byl zadržen, protože na něj byl vydán mezinárodní zatykač.
1: Jen ať se ujistím, že tomu rozumím dobře. Takže to Česko je jakoby takové docela příjemné teplé doupátko, kde se dají prát
0: operativní
1: základna, odkud se vyráží dál zase někam do Evropy.
0: Je to tak, zároveň Česko má relativně stabilní ekonomiku a vymožitelnost práva, což jsou dvě zásadní věci, které lidé z ruského organizovaného zločinu potřebují, když potřebují investovat a vyprat peníze. To znamená, že vlastně když se podíváte na to, jak se měnil evropský finanční systém, tak uvidíte, že v momentě, kdy v pobaltských zemích, v Estonsku, v Litvě a v Lotyšsku začaly banky přicházet o licence, protože legalizovali špinavé peníze nebo prali špinavé peníze, tak v momentě, kdy tam vlastně finanční úřady se zaměřily tady na to praní peněz a ty banky začaly přicházet o licence, tak zhruba stejná částka se přesunula na jednou těch vkladů nerezidentů, to znamená vklady na českých bankovních účtech u lidí, kteří nejsou z Česka a byli velmi často právě z toho postsovětského prostoru, tak se přesunulo do českého finančního systému. A je to, když opravdu srovnáme ty částky, tak vlastně jde de facto o stejnou částku. To znamená, Česko je teď nejvíc atraktivní pro ruský organizovaný zločin právě tím svým finančním systémem, tou stabilitou a tím, že se tady dá dobře investovat.
1: Co české bezpečnostní složky dělají podle vás dost nebo mají dostatek nástrojů? Předpokládám, že ono to není třeba tak snadné i kvůli legislativě.
0: České bezpečnostní složky velmi často potřebují, aby mohly například vyšetřovat, aby mohli vůbec dát prokurátorům, státním zástupcům případ, který se týká praní peněz, potřebují zdrojový zločin. To znamená, že potřebují silné partnery v Rusku. To se bohužel neděje.
1: Takže prostě nemůžou konat.
0: Myslím si, že v některých případech mohou konat, pokud zdrojový trestný čin se stal v Česku, nicméně, nebo v nějaké jiné zemi Evropské unie, nicméně pokud zdrojový trestný čin, ze kterého pocházejí ty peníze, se stane v Rusku, v Azerbajdžánu, v Arménii, v Gruzii a vykoná to někdo, kdo je napojený na ty mocenské složky, tak je velmi složité tohle odstíhat.
1: Z toho, co víte, myslíte si, že třeba v sousedním Německu nebo v Rakousku mají větší úspěchy, když se s tímhletím typem zločinné činnosti snaží potýkat a dokáží tomu zabránit líp než třeba Česko?
0: Já vůbec nechápu Rakousko, protože to je nějakým hubem jak pro ruský organizovaný zločin, tak pro tajné služby ruské, kde jako se volně setkávají a nepřijde mi, že by Rakousko to jakkoliv řešilo, nebo že by tam začaly vznikat nová opatření nebo nějaké nové zákony, které by to ošetřovaly, vlastně bránili by tady tomu, tady té infiltraci do systému. Německo je na tom samozřejmě daleko líp. Dá se to vidět i na případech, kdy vlastně Německo reálně stíhá lidi za to, že lidi, kteří jsou blízcí Putinovi, nebo takový ten okruh nejbližší oligarchů, kteří byli sankcionovaní kvůli invazi do Ukrajiny, tak ti jsou daleko preciznější. Ty případy dotahují až k tomu, že vlastně ti lidé jsou souzení a musí prokazovat, odkud ty peníze vzali. A je to obrovský rozdíl proti Rakousku.
2: Říká Pavla Holcová, šéfredaktorka serveru Investigace.cz. Nicméně také Jiří Hynek ve své knížce popisuje, že se ruskojazyčné mafie v Česku snaží své působení postupně kultivovat.
3: Rusové a ruskojazyčné gengy se to trochu začaly učit od italské mafie, která vlastně hodně sázela na ten zločin bílých límečků a nechtěla na sebe až zas tak upozorňovat. Rusové pochopili, že takové to otevřené násilí nikam nepovede a jenom se bude policie soustředit na to, aby je rozprášila, takže se snažili vytvářet si klientelistické vazby a ovládat jednotlivé úřady. Jak už jsem zmiňoval, státní instituce, bankovní systém, také zakládat různé krycí společnosti v daňových rájích, legalizovat u nás peníze, zakládat takzvané průtokové účty, přes které do Česka ze zemí bývalého Sovětského svazu teklo mnoho miliard v přepočtu na koruny. Snažili se v podstatě nějakým způsobem tady ve velkém legalizovat peníze, tak aby si toho co nejmíň právě ty vyšetřující orgány všimly.
2: Jiří Hynek také popisuje, jak se ruskojazyčné mafie snažili a dál snaží ovlivňovat úřady. Jak je to ale s médií?
3: Tak samozřejmě, že řada těch gengů si některé novináře hýčkala, zvala si je právě například do té restaurace U Holubů. Dokonce, a řekl bych, je to zajímavá situace, kterou jsem zaznamenal, tady byli i novináři pocházející z Ruska, kteří byli v podstatě, řeknu, takovým tykadlem těch různých gangů a ti se snažili zase infiltrovat mezi české novináře a tam si vytvářet různé vazby. Nicméně musím říci, ale že to, že by někdo z těch novinářů českých se snažil pracovat pro tyto gangy, tak to je spíše jako výjimečná záležitost. Naštěstí na rozdíl od třeba řady policistů.

0: Ani ruskojazyčné gengy ale nejsou imunní před změnami v mezinárodní situaci. Ruská agrese na Ukrajinu jim aspoň na čas zkomplikovala život.
1: Ano, tak už po roce 2014 ti lidé, ti zástupci těch ruskojazyčných skupin v podstatě propadli panice, začali uklízet ty svoje majetky, které tu měli v Česku, začali je vyvádět na offshore společnosti, to znamená na společnosti s anonymními vlastníky, začali je převádět na bílé koně, v mnoha případech na lidi, kteří jim tady dlouhodobě v Česku sloužili a mají české občanství. V mnoha případech také v podstatě převáděli ty nemovitosti například na ty podnikatele, ruskojazyčné podnikatele žijící v Německu. Začal velký úklid, a Rusové byli po tom roce 2022 velmi nejistí. Teď samozřejmě už ta situace je trochu jiná, kdy už se trošku zpamatovávají a například na příkladu toho podnikatele Ikonikova, který začal s projektem v Karlových Varech poměrně ambiciozním, je vidět, že jim otrnulo. Pochopili, že tady samozřejmě je jistá únava, už tou válkou a těmi všemi věcmi, restrikcemi, a snaží se v podstatě nepromarnit příležitost, bych řekl. Nahrává tomu bohužel to, že stát je poměrně liknavý v zavádění a uplatňování sankcí. My tady máme sankce na několik firem a fyzických osob. Ten majetek, který je sankcionovaný, je v řádech několika málo, řekněme miliard korun, ale ten majetek, který tady Rusové v podstatě ovládají, buď skrytě nebo přímo, je v desítkách miliardách korun.
0: Když bychom tedy srovnali postavení ruskojazyčných mafií s těmi, které do Česka pronikaly z Itálie a Balkánu, dá se říct, že měli zřejmě i z historických a kulturních důvodů navrch?
1: Oni jsou dominantní, protože to české prostředí jim bylo blízké. Řada Čechů uměla rusky po roce 90, řada vojáků, ruských vojáků, kteří byli odsunuti, se vracela sem do Česka, protože to prostředí znala a zakládala si tady firmy. Jeden z vtipů říká, že ještě v letadle tady v Ruzině se převlékli do nějakých, řekněme, obleků a vystoupili a zahodili uniformu a začali tu podnikat. Zažil jsem řadu vojáků, bývalých vojáků ruské armády, kteří tu sloužili a začali tady podnikat. Takže to prostředí bylo velmi, řeknu, dobře etablované pro Rusy, protože i řada, řekněme, představitelů toho bývalého režimu, tak měla mezi Rusy kontakty a toho také využila a díky biznisu s Rusy výrazně profitovala. Co se týká té italské mafie, tak ta si tady musela trochu vybojovat to svoje prostředí, musela se tady velmi sofistikovaně dostávat do toho českého bankovního systému právě díky zločinu bílých límečků a díky tomu, že dokázala už ovládat ten finanční systém v Evropě daleko lépe než Rusové, kteří tam museli k tomu přicházet trošku tvrději za pomocí například toho násilí. Co se týká balkánských mafií, no tak to byla třetí cesta, která se sem dostávala, no a to byly lidé, kteří v podstatě začínali zejména od té pouliční kriminality. Byli to lidé, kteří ovládali takové ty menší biznesy kolem různých restaurací, různých, řeknu, zastaváren, prodejen. Lidé, kteří samozřejmě i často se stali servisními nástroji z hlediska různého, řekněme, různé špinavé práce právě pro ty ruskojazyčné mafie, pro ty italské mafie už méně, protože italská mafie se snažila být neviditelná, často si tady schovávala i lidi, kteří byli hledaní v Itálii a tady bez problémů si je někde z klidu schovávala.
0: Na závěr trošku na osobní notu. Jiří Hynek se investigativní žurnalistice zaměřené hlavně na ruskojazyčné zločinecké skupiny věnuje už čtvrt století. Tak asi nepřekvapí, že na sebe přitáhl nechtěnou pozornost a jednou musel být načas dokonce pod policejní ochranou.
1: Nejhorší byla situace někdy z kraje milénia, kdy jsem rozkrýval tady síť vlastně nelegálních dovozů určitých chemických přípravků, kdy vlastně Rusové sem do Česka posílali a tady v podstatě distribuovali falešné přípravky používané v zemědělství. Šlo obrovský biznis a využívali k tomu některé české firmy. No a já jsem se tam dostal do situace, kdy mi otevřeně vyhrožovali ti zástupci těch firm, které to tady distribuovali, Dokonce v podstatě to bylo výhrušky fyzickou likvidací. Já jsem kontaktoval policii, která skutečně zjistila, že je to reálné, to nebezpečí, a byl jsem několik dnů v policejní ochraně, protože policie měla informace a sledovala ty lidi, že mě hodlají jako přepadnout a nějakým způsobem fyzicky insultovat, takže jsem byl pod policejní ochranou několik dnů, než ti lidé byli dopadeni a skončili ve vazbě.
2: Jak to na tebe zapůsobilo a proč tě to, abych tak řekl, neodradilo od téhle té práce?
1: Já jsem věděl, že takovéto riziko tady je a že oni se v podstatě budou snažit mě zastrašovat. Tady byla řada pokusů mě nějak diskreditovat a v podstatě člověk musí být velmi ostražitý a vím, že to je metoda jejich práce, ale pokud člověk se tomu přestane, tomu tématu věnovat, tak je to jejich vítězství a budou si myslet, že si skutečně můžou dovolit, co chtějí a že za peníze si koupí všechno, a to člověka vždycky nakopne a řekne si, že ta práce má smysl.
0: Nakonec, ruskojazyčné mafiánské skupiny, na rozdíl od těch italských a třeba balkánských, jsou podle všeho víc provázané s ruským státem a dokázaly v minulosti zasahovat do české politiky. Vytratilo se tohle riziko nebo dál trvá? Ptám se zase komentátora Seznamu CZ Jindřicha Šídla.
3: Vytratilo se určitě. Já bych se musel nějak přesně definovat, o jakých ruskojazyčných skupinách mluvíme. Pokud je o zájem Ruska, jeho bezpečnostní složek a politických kruhů o Česko, tak ten naopak zintenzivnil. Myslím, že poprvé jsme si toho všimli ve velké síle, tak někdy před 17-18 lety, v době, kdy se tady jednalo o umístění amerického radaru v Brdech, a tehdy i podle zpráv služeb a podle vzpomínek lidí, kteří u toho tehdy byli politiků, například Mirka Topolánka, tehdejšího předsedy vlády, se ta snaha Rusů oblivňovat rozhodování, politické rozhodování suverénní země, tedy Česka, byla úplně zjevná, je zdokumentovaná a myslím, že o tom, že Rusko má stále jako v tomhle prostoru jako naprosto zjevné zájmy, se nemusíme dohadovat, jestli něco byl takový bod zlomu, který jako je podle mě srovnatelný, byť je úplně jiným samozřejmě, není to jedna policejní akce, ale je srovnatelný se Strásahem u Holubů, tak to byla akce ve Bětice v roce 2021, kdy se tedy policii nejenom podařilo odkryt ten zločin ve Běticích z roku 2014, ale následná politická reakce byla taková, že česká strana dokázala odsud z Prahy vymést s prominutím, jestli to ten výraz můžu použít, jako nemalou část zaměstnanců ruské ambasády, která byla naprosto disproporční vůči české ambasádě v Moskvě, a tehdy to bylo považováno, a myslím, že zcela právě za jednu jako z nejdůležitějších vůbec zahraničně bezpečnostně politických událostí od roku 1989.
0: Jindro, ono se to na první pohled nemusí až tak týkat organizovaného zločinu, ale mně to nedá, abych se nezeptal. My si teď povídáme skoro 4 roky poté, co Rusko spustilo naplno invazi na Ukrajinu. Česko je samozřejmě plnohodnotnou členskou zemí NATO a Evropské unie. Je podle tebe představitelné, že i v téhle situaci můžou organizované ruské zločinecké skupiny, abych tak řekl, prorostlé s jejich státními institucemi a zpravodajskými službami, ovlivňovat českou politiku, nebo se to riziko už vytratilo?
3: No, jestli budeme organizovaným zločinem, a já bych byl pro nazvat celý režim Vladimíra Putina, tak se o to samozřejmě snaží, a myslím, že když se díváme na to, jak teď probíhá volební kampaň, tak že tam spoustu těch pokusů nebo respektive narrativů, které jsou milé Moskvě a které jak vypadají, jak kdyby je také v té Moskvě nebo v Petrohradě se pisovaly, tak je tam vidíme. Ano, jako my zůstáváme pro Rusko sférou, kterou považují za svou, a je tedy úkolem, abychom jim dokázali dostatečně vysvětlit, že se mýlí a že se ta země dokáže bránit stejně úspěšně, jako to dokázala v tom roce 1995 u Holubů.

0: Česko je vůči ruskému vlivu v celku ostražité. Když se podíváme na průzkumy, tak tady podporovatelů Ruska, jeho politického zřízení, jeho vůdce Vladimíra Putina je v podstatě jako velmi málo. Ten problém, který já cítím, je, že v té kampani od některých politiků slyšíme výroky, které jako té Moskvě musí být milé. Říká se to třeba muniční iniciativy. Na druhou stranu, když pak člověk s těmi politiky ano mluví, tak oni říkají náš, a to je důležité, protože budou velmi pravděpodobně nejsilnější vládní sílou, náš postoj vůči Moskvě zůstane takový, jako když jsme vládli v tom našem prvním a druhém období. Pokud by měli pravdu, zatím je nemůžeme svědčit z toho, že by plánovali něco jiného, tak by ta stažitost pravděpodobně nebyla o mnoho menší než teď poslední 4 roky.
1: Slova komentátora Jindřicha Šídla končí tenhle díl série pořadů Téma plus o mafiích v Česku. Dramaturgyní a režisérkou je Lucie Korcová, mistrem zvuku Jan Kravárik. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
3: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
2: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.

0: zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Bez přelby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Při zemětřesení v Indonésii zemřelo podle Reuters minimálně 5 lidí. Plavec Miroslav Knedla je evropským šampionem na 50 znak a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
3: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
1: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury Reuters zemřelo nejméně 5 lidí. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady odvolaly varování o tsunami, které vydali dříve. Stanice CNN připomíná, že nejsilnější zemětřesení o síle 9,1 stupně zasáhlo Indonésii v roce 2004. Přírodní katastrofu na ostrově Sumatra tehdy nepřežilo přes 220 tisíc lidí. V Polsku dnes posvětí obří metrovou sochu Panny Marie. Z 55 metry je to nejvyšší socha s náboženským charakterem v Evropě. Vyrostla v obci Kanotopie a její stavba trvala 18 měsíců. A u příležitosti Světového dne slonů pořádá Pražská zoo speciální program. Průvodci lidem ukážou třeba koupání chobotnaců. V areálu návštěvníci najdou i herní stanoviště, výtvarné dílny a ze sloního trusu si můžou vyrobit papír. Pokračuje mluvčí Pražské zoologické zahrady Filip Mašek.
4: Oslavy dne slonů v zoo Praha připomenou mimo jiné také 50. narozeniny naší slavné slonice Shanty, která byla svého času jak filmovou hvězdou, tak také malířkou. Slony tady v Pražské zoologické zahradě chováme už od roku 1933.
5: Sport. Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
6: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
5: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D6 Velké Dobré a také na okraji Brna. Na dálnici D6 z Prahy směrem do Karlových Varů stále pozor za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 18. kilometru v místě oprav řeší nehodu osobního auta do dopravního značení. Na místě jsou policisté, vybočuje se, ale plynule. A průjezdné plynule jsou také ostatní dálnice v České republice. Bez kolon jsou třeba i omezení na D1 v Brně nebo také na mostě Šmejkalka na Benešovsku. A u Brna pozor na silnici 373. Na trase z Líšně směrem do Ochuzu u Brna, kousek za Lomem Hády, se srazilo osobní auto s autobusem. Nehodu řeší v nepřehledném úseku v zatáčkách a provoz okolo tam řídí policisté. Projíždí se plynule, ale je to v nepřehledném úseku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Volodymyr Zelenský oznámil osvobození 745 kilometrů čtverečných území od Rusů. Ruské ztráty na životech během toho podle něj dosáhly téměř 10 tisíc. Má ukrajinský prezident pravdu? Nečeká Ukrajince už brzy velká bitva o Donbas? A připravuje Rusko kvůli tomu další vlnu mobilizace? Zeptám se na to v Interview Plus. Příjemný poslech přeje Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
8: Naším dnešním hostem je reportér serveru Seznam zprávy, který dlouhodobě sleduje situaci na frontě. Martin Novák, vítejte.
9: Dobrý den.
8: Začněme aktuálním děním. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl v ruské státní televizi, že Rusko zesílí své snahy zničit vše, co Ukrajině dodává Západ. Je důležité, že ta slova přichází teď? Mění to něco?
9: Tak Lavrov vždycky mluvil takovýmhle vyhrožujícím tónem a on není tím, jako kdo rozhoduje nebo kdo má nějaký velký slovo. On v podstatě ani nepatřil k tomu užšímu okruhu v ruském vedení, kdo věděl dopředu o té invazi nebo o podobě té invaze, takže Lavrov je spíš jenom takový jako herec prostě na forbíně, takže tomu bych nevěnoval až takovou pozornost, ale každopádně ta válka se teď odehrává tak, že jak Rusko Ukrajině, tak Ukrajina Rusku se snaží vlastně zničit cokoliv, za co mohou mít nějakým způsobem peníze z exportu. Jo. Ty ukrajinské útoky na rafinerie, ty byly už dřív, teď útočí i na lodě, třeba, které převážejí obilí recipročně. Rusko vlastně v podstatě izolovalo ukrajinský přístav v Oděse. Ukrajinci sice mají ještě jednu cestu, že to dopravujou po Dunaji jako do Rumunska, ale ten export obilí se výrazně sníží, takže je to teď taková válka, kdy se prostě obě ty strany snaží navzájem odřezat od peněz, který mají za export čehokoliv. Ta ukrajinská strategie je jasná. Když prostě Rusko nedodá obilí zemím třetího světa nebo toho globálního jihu, tak prostě dojdou k závěru, že to prostě není partner, na kterou se můžou spolehnout a budou se muset obrátit jinam. Čili logiku to samozřejmě dává.
8: No, podařilo se Ukrajincům opravdu dostat zpět 26 vesnic ve Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti, jak říká Volodymyr Zelenský?
9: To nemůžeme stoprocentně potvrdit, nechci říkat ano nebo ne, protože to skutečně nejde. Víme, že jak Rusové, tak do určité míry Ukrajinci občas přehánějí. Ukrajinci často nadsazují počet mrtvých a zraněných Rusů. Nicméně tuhle akci potvrdil server Deep State, což je server jaksi napojený na ukrajinskou armádu, ukrajinských vojenských analytiků, a ti jsou známí tím, že publikují i věci, které třeba nejsou pro Ukrajinu moc pozitivní, nebo které třeba ukrajinské vedení nechce, aby se dostali na veřejnost. Takže tomuhle portálu docela věřím, protože ten není takový jakoby hurá optimistický nebo nepřehání ukrajinské úspěchy. A ten říká, že skutečně od začátku vlastně roku na tomhle jižním úseku fronty k ukrajinskému postupu došlo, ale samozřejmě tenhle úsek fronty není tak podstatný jako ten vlastně, který je severněji na Donbase, v tom ten prstenec měst, jako jsou Sloviansk a Kramatorsk, tam vlastně teď Rusové směřují ten hlavní nápor.
8: Tomu se budeme určitě věnovat, přesto řekl byste, že možná Rusy zaskočila ta ukrajinská bojovnost teď aktuálně?
9: Tak Rusy zaskočila ukrajinská bojovnost v podstatě od 24. února 2020. roku. Takže myslím si, co Rusy zaskočilo určitě, to jsou ty dronové útoky do ruského Týlu, třeba na tu silnici, která z Ruska přes okupované ukrajinské území zásobuje Krym. Tam Ukrajinci naprosto nemilosrdně likvidují v podstatě jakoukoliv dopravu a Rusové mají obrovský problém je prostě s logistikou na Krym a na ten jižní úsek fronty. Takže v tomhle směru je určitě zaskočili. Myslím si, že ruská, nevím jak ruské vedení, ale, nebo tajné služby, ale myslím si, že ruská veřejnost ani nebyla připravená na to, to takové ty dronové útoky na ty sklady se zbožím v Moskvě, v Petrohradu a jinde, takže určitě, ale ono je to v té válce tak, že vždycky, když ta jedna strana vymyslí nějakou inovaci, která funguje, tak ta druhá strana zase vymyslí nějaký protitah, takže Rusové samozřejmě, jak říkám, jejich ta blokáda ukrajinských přístavů, kde vlastně blokují ukrajinský obilí, tak ta bohužel pro Ukrajinu je taky dost účinná.
8: No, když říkáte, že obě dvě strany občas ty své výsledky nadsazují, tak teď ukrajinský generální štáb tvrdí, že Rusové za sebou mají v rámci války nejtěžší léto a nejmenší postup. Věříte těmto informacím?
9: Tomu věřím, protože když se podíváme na vlastně na mapy toho postupu, který aspoň se dají třeba satelitně nějak ověřit, tak skutečně ten postup je asi nejpomalejší za několik let, ale ono se to tak trochu očekávalo, protože v té oblasti, kde leží vlastně ta hlavní aglomerace na Donbasu, Sloviansk, Kramatorsk, Družkivka, tam Ukrajinci mají silný opevnění, které budovali už od roku 2014. Jo. Jsou minová pole, ty kovoví ježci, a takový ty dračí zuby, ty betonový kvádry, což se bude těžko překonávat. Navíc ta ukrajinská dronová obrana je docela efektivní. Rusové se snaží pronikat v malých skupinách, ale jen málo kdo projde. Takže ono se to tak trošku čekalo, ale ten počet mrtvých, jako nelze to ověřit, samozřejmě Rusové sami tahle čísla nezdělují, ale je fakt, že ten počet jako obětí na bojišti, takže jednoznačně na ruské straně je vyšší než na ukrajinské. Ale samozřejmě Ukrajinců je míň a oni si i můžou jako míň dovolit obětovat životy a zdraví svých vojáků. Souvisí to i s tím, jako cena lidského života, která prostě v Rusku je výrazně nižší, než řekněme v Ukrajině nebo v Evropě.
8: Už jste zmiňoval vlastně, že Rusko směřuje nebo cílí na dobytí Donbasu, především tedy měst Slovianska, Kramatorsk. Právě o ně možná proběhne ta největší bitva. Jak daleko jsou Rusové od těchto měst?
9: Od Sloviansku, to je město, které má takový jako hodně vlastně symbolický význam, protože tam vlastně v roce 2014 celá ta válka začala, tam vlastně přišli Rusové vedení tím velitelem Girkinem a obsadili to jako první město v Doněcké oblasti. Ukrajinská armáda ho pak získala zpět, na rozdíl třeba od Doněcku nebo Luhansku.
8: Takže má i symboliku mimo jiné.
9: Má velkou symboliku, protože Rusové ho obsadili a Ukrajinci tenkrát v roce 2014 ho dokázali získat zpátky. Už tam byly tenkrát velký dělostřelecký souboje. Ukrajinci obsadili horu Karačun a z ní vlastně bombardovali ty ruské pozice, takže to bylo velice důležitý vítězství i vůbec jako pro bojovou morálku Ukrajiny. Takže tohle město opravdu má velký význam. Putin ho chce dobít za každou cenu, bez ohledu na cokoliv. A myslím si, že Ukrajinci jsou připraveni ho bránit prostě do posledního domu. Podle těch některých zpráv v tuhle chvíli jsou Rusové zhruba 12 až 15 kilometrů od Sloviansku. Jsou v určitým nevýhodným postavení, protože Ukrajinci mají vyvýšený pozice, je tam i ta hora Karačun, to je takový, to není hora, to je kopec, který má asi 600 metrů, ale protože kolem jsou stovky kilometrů roviny jak stůl, tak z toho ovládáte prostě velkou část území. A od Kramatorsku je to míň, tam je to asi tak 8 kilometrů, protože tam se Rusové snaží dostat ze spoda přes Konstantinivku, ale ono tam není jasný vlastně, kdo co kontroluje. Otázka je, co to vlastně znamená, že kdo co kontroluje, jsou spíš takové šedivé zóny, kde občas někdo pronikne, protistrana ho zlikviduje a vlastně to nemá pod kontrolou nikdo. Že? Ale ten, jenom aby si to posluchači představili, Sloviansk a Kramatorsk, to je vlastně takový souměstí. Jo. Když jedete ze Sloviansku do Kramatorsku, tak je to pár kilometrů a vlastně nevyjedete ze zástavby. Jo. Takže to je, vlastně máte pocit, že to je jedno město.
8: No, tou válečnou optikou 12 a 8 kilometrů. Je to hodně?
9: Je to za současných metod válčení, za tou dronovou válkou, kdy prostě ty drony nelítostně likvidujou cokoliv, co se pohybuje, tak je to hodně. Je to hodně a já když jsem byl vlastně na přelomu roku ve Sloviansku, tak jsem mluvil s českým velitelem, který tam vlastně bojuje na pozicích kolem toho Slovianska. Oni teda se vždycky vrací do města a tam jsou ubytovaní jakoby v zázemí v normálních domech, aby právě unikly pozornosti ty ruské protistrany. Tak on říkal, i když na to Rusové vrhnou strašnou sílu, tak to bude trvat rok, možná dva roky.
8: Než se přiblíží.
9: Než se přiblíží do toho Sloviansku a cena za to bude naprostý zničení obou měst. Jo. Ukrajinský voják původem z Luhansku, tak teďkon říkal, který bojuje ve Sloviansku, tak říkal, tyhle města, to bude naprosto brutální bitva, která překoná všechno, co jsme dosud viděli. My můžeme brát, dokud stojí domy, jsou tam nějaký zábrany, tak to můžeme bránit, ale ve chvíli, kdy Rusové leteckými pumami a drony v podstatě to město srovnají se zemí, tak už ho v podstatě bránit nemůžeme, ale budeme ho bránit prostě dokud poslední domy budou stát.
8: Když tedy, můžeme říct, zbývá ještě poměrně čas na tu přípravu, jak se Ukrajinci můžou na tu obranu těchto měst připravit?
9: Snažit se vázat ruský síly jinde, v tom třeba docela pomohla, ačkoliv se o tom vedou spory, ale předloni v srpnu ta nečekaná ruská ofenzíva v ruské kurské oblasti, tak vlastně někteří to hodnotí jako neúspěch, že vlastně Ukrajina to chtěla udělat tak, že by jakoby, až pak by bylo nějaké jednání, tak by ji vyměnila za nějakou okupovanou ukrajinskou oblast, ale oni Ukrajinci v té kurské oblasti vázali strašné množství ruských vojáků, dokonce si tam Rusové vzali na pomoc Severokorejce a tím pádem uvolnili tlak, třeba který byl na té východoukrajinské frontě. Myslím si, že Ukrajinci nějakým způsobem ještě zostří bombardování Krymu nebo nějakým způsobem likvidovat logistiku kolem Krymu, že jo, jsou tam problémy s benzínem, s elektřinou a myslím si, že i tohle je cesta nějakým způsobem na Rusko vytvářet tlak. A samozřejmě chrlit drony, a protože ta dronová obrana je poměrně efektivní. Tady je otázka samozřejmě, jestli na tu masu valících se ruských vojáků, kteří jejichž velitelům je jedno, jestli ty vojáci zemřou nebo co s nima bude, jestli to prostě bude stačit z dlouhodobého hlediska.
8: Hostem Interview Plus je reportér ze serveru Seznam zprávy, který často informuje přímo z Ukrajiny, Martin Novák.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
8: Když jste říkal, že Vladimír Putin je přesvědčený dobít Donbas, tedy včetně těchto dvou měst, o kterých jsme mluvili za každou cenu, co by to znamenalo, kdyby se to Rusku podařilo, kromě té symboliky?
9: Zničení těch měst, úplný. Jako Rusové zničili třeba Bachmut, Marinku a další města. A otázka je, jestli to dobytí Donbasu, to je takovej minimální cíl vlastně, o kterým se od začátku soudí, že ho Putin může doma prodat jako vítězství. Jo. Tak,
8: ale no a kdyby došlo právě pak k zmrazení území na frontové linii, tak asi v tomto ohledu by to bylo pro Rusko výhodné.
9: Asi ano, ale Putin je Putin a jeho prostě nějakým strategickým cílem té jeho invaze, a já si myslím, že těch cílů se nevzdal, tak je nějakým způsobem jakoby likvidace nezávislé Ukrajiny, která se rozhoduje nezávisle na Rusku, že jeho cílem prostě zůstává prostě zničit bojeschopnost ukrajinské armády a obsadit ještě možná větší část ukrajinského území a z Ukrajiny udělat něco jako druhé Bělorusko. Prostě stát, který je poslušný vůči Rusku a takový nějaký předpolí Ruska. Jo. To, co on nenávidí, to je prostě Ukrajina, která jde jinam, než jde Rusko, a jo, jak on furt říká v těch svých různých esejích a v těch svých projevech, že Ukrajinci jako a Rusové jsou jeden národ a tak dále, že patří k sobě. Současná Ukrajina reprezentuje přesný opak toho a on prostě v tom svým imperiálním uvažování v té nějaké posedlosti, nebo to má celý ruský vedení, má posedlost, že prostě když Ukrajina nebude součástí Rusko, takže Rusko nemůže nějak plnohodnotně existovat, tak si myslím, že možná, že třeba, když dobije ten Donbas, tak možná, že třeba bude souhlasit s nějakým přerušením bojů nebo s nějakým zmražením. Ale co bude za rok, za dva, jestli prostě doplní stavy, dozbrojí a zaútočí znova, bohužel bych věřil tomu, že se to může stát.
8: No a připravuje na podzim Rusko další vlnu mobilizace?
9: Ruská média, exilová, třeba Vyorstka, jejíž část reakce mimochodem sídlí v Česku, tak mají informace od svých zdrojů, že se o tom hovoří. Kreml to samozřejmě popírá, Peskov to popřel. Že se o tom hovoří, že by to mohlo nastat po zářijových volbách do státní dumy a že to udělají tak, že to jakoby tomu nebudou nazývat mobilizací, stejně jako válku nebo agresi nenazvali válkou, ale speciálně vojenskou operací. A že protože Putin je stále přesvědčen, že Rusko, protože má převahu v lidech, v HDP a celkově prostě v množství všeho, takže přece musí převážit. On je zřejmě o tom přesvědčený a zřejmě pro něj asi je nesnesitelná představa, že by seděl na jednání se Zelenským a jednali jako rovný s rovným. Jo? Takže si myslím, že se to může stát. Otázka je, jak třeba 300 tisíc nově mobilizovaných vojáků, nakolik je Rusko vycvičí, jakou pro ně bude mít výzbroj a kdy se to vlastně projeví.
8: No, i když má tu početní převahu, jak říkáte Rusko, tak přesto povolává ještě severokorejské síly. Jak se osvědčila jejich účast na frontě?
9: No ono, jak říkají vojenští strategové nebo analytici, že jasně, dneska ta válka je z velké části už dronová nebo digitální, ale ta lidská síla pořád má váhu a že kvantita zároveň znamená i kvalitu. Jo. Takže ta ruská převaha v lidech, protože přece jenom Rusko má prostě třikrát víc obyvatel než Ukrajina, tak prostě je cítit a bude to cítit. Jo. Tohle bylo cítit ve válkách už prostě od středověku, od raného novověku a bude to platit pořád. A jak se osvědčili severokorejci, jsou o tom byly různý zprávy, byly zaznamenány nějaký zprávy třeba přímo ruských vojáků na Telegramu, kteří říkali, že vlastně je s nima obtížná domluva, že toho moc neumějí. Pak byly stížnosti, že vlastně ruský severokorejský dělostřelecký granáty, že jsou nepřesný, že se trhají, takže, ale zase jsou to vojáci, kteří mají nějakou disciplínu, kteří mají výcvik. V kurské oblasti jako několik minimálně stovek jich zahynulo. Ale nemyslím si, na rozdíl od některých jiných komentátorů, že povolání těch severokorejských vojáků je nějaká známka jako slabosti Ruska nebo zoufalství. On má prostě možnost je povolat. Severokorejský vůdce Kim Jong-un mu je dá. Širšího. Takže on prostě bere to, co se mu nabízí a to, co může. Dělá to, protože může, ne protože mu nic jiného nezbývá.
8: Vy jste byl nedávno na Ukrajině, před 2 měsíci v červnu, když jste mluvil s Ukrajinci, jak se připravují na zimu? Připravují se, předpokladám, už teď?
9: Minimálně v nějakém podvědomí určitě. Na druhou stranu už vědí z minulé zimy a z těch předchozích prostě na co se připravit, kde vznikla kritická situace, jak se jí dá nějak předejít. Tato zima může být hodně špatná v tom, že prostě Ukrajina nemá ty prostředky obrany proti balistickým raketám. Jo. Takže když Rusové začnou prostě znovu pálit prostě po rozvodech elektřiny, po elektrárnách a po vodárnách, tak pokud Ukrajina nějaký ty protivzdušní systémy ještě má, taky bude muset soustředit na tahle místa. A samozřejmě bude se to taky odvíjet od toho, jak silný bude mráz. Ty první tři zimy měla Ukrajina docela štěstí. Ta v roce 23 dokonce byla snad nejteplejší zimou na Ukrajině za desítky let, ale naopak ta poslední byla hodně tvrdá. Teploty klesaly ke 20 stupňům pod nulou. Samozřejmě na tom bude dost záležet. A taky bude záležet samozřejmě na západu, nakolik Ukrajině pomůže třeba jako loni s nákupem generátorů.
8: No, proč se ukrajinské letectvo rozhodlo, že přestane ve svých pravidelných ranních hlášeních zveřejňovat informace o ruských balistických střelách?
9: Protože to demotivovalo Ukrajince a naopak na ruských sociálních sítích vždycky z toho propukalo nadšení. Tam ty lidi to vždycky oslavujou, když je na Ukrajině hodně mrtvých, velký škody. Takže myslím si, že tohle to je hlavní důvod, nedávat prostě vlastně, že mají pocit, že to vlastně Rusům začalo dávat nějakou strategickou a psychologickou výhodu.
8: Ale ono se o nich stejně vlastně ví, že kam dopadnou, kam letí, jestli byly sestřeleny skrz všechny ty systémy, které Ukrajina a její obyvatelstvo používá.
9: Asi se to ví, ale když to nebude palcovými titulky prostě na serverech, tak asi si od toho ukrajinský vedení slibuje, že ukrajinská armáda nebo ukrajinská populace, že nebude propadat nějakému prostě, jak to říct, špatnému psychologickému stavu, ale když se podíváme na druhou stranu, tak oficiální ruský média často vlastně vůbec o těch ukrajinských útocích docela zničujících neinformují, že jo, naopak jako jsou pronásledováni ti, kteří třeba to fotí na mobil a většinou to dělají lidi anonymně, anebo jsou to nějaký lidi, kteří pracují pro Ukrajinu.
8: Posloucháte Interview Plus a dnes v něm mluvím s reportérem ze serveru Seznam zprávy Martinem Novákem. Volodymyr Zelenský před pár dny oznámil, že spolu s partnery vytvořila Ukrajina nový plán, jak přimět Rusko k ukončení války. Co se o něm ví?
9: tak Zelenský často ohlašuje takový podobný vlastně aliance nebo podobný plány.
8: Že... Myslíte, že nic nemá v rukách?
9: to si nemyslím. Možná, že má asi, nebo určitě mají v rukách něco třeba, co nevíme, ale že před časem vyhlásil takový ten 40-denní plán, kterým říkal, že za 40 dní vlastně donutí Rusko uvažovat k ukončení války. Já předpokládám, že to, co vlastně s tím Ukrajinci počítají, rozhodně nepočítají s tím, že by válka skončila v řádu měsíců. Jsem mluvil s několika vojáky a ty říkají v žádném případě. Ale nějakým způsobem, že musí Ukrajinci ještě zintenzívnit ty údery na ruský týl, na vlastně na tu energetiku a vlastně na všechno, co jako drží ruský export nebo ruskou ekonomiku. On to samozřejmě začal být takový závod, jakoby kdo to déle vydrží. Že Ukrajinci samozřejmě těch zdrojů mají míň. Na druhé straně Rusko, vlastně velikost Ruska v tomhle směru je pro něj nevýhodou, protože i když se o Rusku říká, a je to asi pravda, že má nejvíce systému protivzdušní obrany, tak na tom obrovském území absolutně nemá šanci jako všechno ohlídat, zvlášť když spousta těch raket je soustředěná na různý rezidence Putina a těch potentátů. Takže je to trošku vlastně závod o to, jako kdo to díl vydrží. No.
8: No, nejenom do Moskvy, ale i na Ukrajinu se chystá opět americký zmocněnec Steve Witkoff a Jared Kushner. Americký prezident Donald Trump během léta opět pronesl slova, že Vladimír Putin si přeje konec války, že si její konec blíží, že je ten konec blíž, než si všichni myslí. Věří vůbec někdo z té strany, ať už z Ukrajiny nebo z Ruska, nebo možná ze Spojených států, že skutečně se něco v těch vyjednáváních změní a že to vyjednají právě tito dva muži, Jared Kushner a Steve Witkoff?
9: No, Putin si možná konec války přeje, ale za splnění jeho podmínek všech, jo, a nejspíš těch maximalistických. Myslím si, že jako nikdo tomu už nějak zvlášť nevěří, že Donald Trump to je proslul v poslední době tím, že ráno něco pronese a odpoledne pronese něco úplně opačného. Jednou vyhrožuje Iránu vyhlazením, za pár hodin pronese, že prostě rozhovory jsou tak blízko konce, jak nikdo nečekal. Skutečný stav věcí jako neznáme.
8: Zároveň to teď není úplně jeho prioritou, válka na Ukrajině.
9: Je to tak. A překvapilo by mě, kdyby Steve Witkoff opravdu dojel do Kyjeva, protože někde se nechal, protože Ukrajinci upozorňovali na to, že Witkoff s Kušnerem byli už xkrát v Moskvě, ale ani jednou nepřijeli do Kyjeva. A Kušner se nechal slyšet, že on už je starý člověk a ta dlouhá cesta vlakem je špatná pro jeho záda. Takže musel by se asi překonat a prostě do toho Kyjeva dojet vlakem.
8: Vlastně mluvili jsme o tom, že možná Rusové za sebou mají slabší léto, ale chystají ofenzívu. Dá se vlastně říct, v jaké fázi teď ta válka je, jestli nebo jaká strana má navrh?
9: A to je, tohle to říkat je, že vždycky ošidné. Vytvořila se, nebo na západě hodně analytiků vlastně během léta říkalo, že úspěšnosti těch úderů na ruský týl, že se vlastně trošku ta situace mění ve prospěch Ukrajiny. Na druhé straně pak přišlo vlastně to vypotřebování ukrajinských zásob těch raket do systému protivzdušné obrany, což zase Ukrajinu trochu hodilo zpátky. Na bojišti v některých směrech prostě Rusové jdou pořád krok za krokem dopředu, jinde, jak jste říkala na začátku, Ukrajinci zase měli úspěšný protinástup, takže myslím si, že se to jednoznačně říct nedá. No. Bylo by to tvrdit tak nebo tak, by asi bylo zjednodušení.
8: Hostem Interview Plus byl dnes reportér ze serveru Seznam zprávy, který dlouhodobě sleduje situaci na Ukrajině, Martin Novák. Děkujeme.
9: Děkuju, naslyšenou.
8: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Téma Plus.
10: Psychotronika měla v českých zemích dlouhou tradici. Jaký byl její osud po roce 1948?
11: V této pohnuté době je komunisty kontaktován stejně jako dříve nacisty náš přední parapsycholog Břetislav Kafka. Požadavek je jasný, jeho jasnovidci a jeho asistenti mají pomáhat sovětským vědcům při pokusech s atomovou bombou.
2: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
12: Jakob Gurkhardt se narodil v roce 1818 v Bazileji do rodiny protestantského pastora. Ačkoliv po 3 roky studoval teologii, rozhodl se dál nejít ve šlépějích ani svého otce, ani dědečka. Před církevní dráhou upřednostnil dějiny umění. Tehdy nově založený obor odešel studovat do Berlína.
13: Burkhardt položil základy moderních kulturních dějin a sám se stal jedním z největších kunsthistoriků. Jehož vliv a revoluční přístupy poznamenávaly tento obor po většinu 20. století.
12: Po studiích v Berlíně a Bonnu se vrátil do rodného Švýcarska, kde přednášel historii na univerzitách v Bazileji a v Curychu. V Bazileji ho také vyhledal mladý Friedrich Nietzsche. Po řadu let spolu udržovali přátelské styky a rozsáhlou korespondenci.
13: Roku 1850 vydal svou druhou knihu Cicerón, jak si užít uměleckých děl v Itálii. Dnes bychom ji mohli označit za bestseller. Po jejím vydání se stala Itálie hlavním cílem kultivovaných turistů.
12: Z vědeckého hlediska je však jeho stěžejním dílem monografie Renesanční kultura v Itálii, která mimochodem nedávno opět vyšla v českém překladu. Burkhardt dokázal celou renesanční epochu uchopit jako celek. Neupřednostňoval její politický, ekonomický ani kulturní rozměr.
13: Detailně popsal nejen politické klima doby, ale i každodenní život. Za zdroje mu sloužily nejen archivní materiály, ale i běžně dostupné kroniky. Revoluční byl jeho přístup a nové otázky, které v díle kladl.
12: Burkhardt upozornil na řadu kontrastů mezi středověkem a renesancí. Přesto renesanci nějak oproti předchozímu období nevyzdvihoval. Jeho vnímání dějin nedávalo prostor myšlence obecného pokroku či vynášení jedné epochy nad druhou.
13: Na sklonku života se začal intenzivně zabývat dějinami antického Řecka. V poslední vůli požádal svého synovce, aby spálil jeho rozsáhlou rukopisnou pozůstalost. Naštěstí se tak nestalo a po Burkhardtově smrti vyšla ještě řada jeho knih, mezi nimi i 4 svazkové řecké kulturní dějiny.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Faráš proti popelnici aneb doplňovací volby ve Velké Británii. kouzelné slůvko azyl, či jak si Kreml pohrává se svými odpůrci. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
14: Zakladatel a předseda britské populistické strany

0: Is, tedy něco jako hrabě odpadkový koš či popelnice, který dostal necelých 10 tisíc hlasů, Faráš přes 22 tisíc. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Faráš za tento obvod poslancem už doposud byl, odstoupil však a nechal se znovu zvolit. Proč k této šarádě přistoupil?
1: Celé to má pozadí finančního skandálu. Nigel Faráš odstoupil letos v létě v červenci po tom, co se ukázalo, že přijal darem 5 milionů liber, tedy přes 140 milionů korun od magnáta, obchodníka s kryptoměnami Christophera Harborna. To se stalo už v roce 2024, ale ten vtip je v tom, že tyto peníze jaksi zapomněl přiznat. Poslanci, když se ujmou funkce, tak musí zpětně přiznávat jakékoliv dary, příjmy za posledních 12 měsíců. A to Nigel Farage neudělal, takže pod tíhou tohoto skandálu tedy rezignoval, ale jakmile se tedy objevila možnost znovu kandidovat v doplňovacích volbách, tak toho využil a v uvozovkách se pokusil takto před voliči očistit. Mandátu se tedy může ujmout znovu. Myslím si, že ten zmíněný hrabě odpadkáč naprosto si užil té situace, to je stálice britské politiky, kandiduje v podstatě pravidelně, ale tentokrát, myslím, ta pozornost na něj byla upřená velice silně, protože to byl v podstatě jediný vyzývatel Nigela Faráže a sledovat to bylo opravdu zábavné, britskou politiku nelze nemilovat. No ale zpátky k tématu, zajímavé na tom je především to, že paradoxně tím, že se Nigel Faráž teď vrací do dolní sněmovny, tak tím umožní, aby parlamentní komise nadále vyšetřovala tento případ a pokud dojde k tomu, že skutečně porušil pravidla transparentního deklarování finančních prostředků, tak ho může třeba i suspendovat potom hlasováním a celé se to může opakovat. Zase by se mohly odehrát nové doplňovací volby ve stejném obvodu, možná opět i s hrabětem odpadkáčem.
0: Faráš v tomto obvodu evidentně má značnou podporu podle průzkumu. Tam s náskokem vedl. Změnilo by něco na tom, kdyby ostatní strany kandidovaly a proč vlastně se rozhodli tedy vůbec do těch voleb nejít a neucházet se o toto možné místo ve sněmovně?
1: Už to zasnělo, oni popsali ten souboj jako v podstatě komický, jako něco, co je nehodno řádné kandidatury. Nigel Farage, ten obvod tam v minulosti UKIP, teď reformní strana, má poměrně silnou podporu. Je to obvod, který se potýká s ekonomickými problémy. Je to vlastně přímořské letovisko, které je v takovém ekonomickém úpadku, takže docela živná půda pro protestní hlasy, které Nigel Faráž sbírá především, ale samozřejmě do toho promluvá i celostátní britská politika. Tradiční strany se nacházejí v jakési krizi. Po Brexitu se britská konzervativní strana ukázala být neschopná splnit to, co slibovala Brexitem a její podpora se dramaticky propadla. Z toho těží právě reformní strana Nigela Faráže, ale v podobných problémech jsou teď libristé, kteří sice drtivě vyhráli v posledních parlamentních volbách, ale jejich podpora se také dramaticky propadla, protože ani oni ukázali, že nejsou schopni najít rychlé recepty na problémy, kterou britskou společnost a britskou ekonomiku trápí, které jsou dlouhodobé a které v minulosti možná se mohlo zdát, že Brexit je může pomoci vyřešit, ale ukázalo se, že to bylo spíše zástupné téma nebo zástupný problém a hledání těch receptů je opravdu složitější. Takže v problémech svojí libristé a tam zase z jejich hlasů dosti těží zelení jako taková nová nastupující síla.
0: Ještě před několika desetiletími v západním světě bylo normální, že pokud se politik dopustil nějakého selhání nebo byl v podezření z takového selhání, že neměl u voleb moc šanci a odstupoval. V poslední době jsme ale svědky často spíše toho, že takoví politici naopak si jakoby dávají legitimizovat svůj postup hlasy voličů. Je to jak Faráš, tak třeba Marine Le Penová ve Francii, která byla odsouzena za zpronevěru evropských fondů. Konec konců svým způsobem jsme to zažili i u nás, kdy a současný premiér Babiš ano šel do voleb s tím, že byl zároveň obžalován. Co to ukazuje o vlastně současném postoji voličů? Je nyní pro voliče to, že vlastně kandidát je v nějakém podezření spíše přitažlivé?
1: No, standardy chování politiků v politice se zjevně posouvají a zvláště signifikantně to řekl bych v oblasti populistických politiků, krajně pravicových politiků, kteří to často naopak ještě otáčejí jako vlastně součást svého boje vůči establishmentu. Myslím, že Marine Le Penová

0: O to ještě hodně uslyšíme ve francouzských volbách v této souvislosti.
1: To byl kolega Viktor Daněk, díky.
0: Díky, hezký den.
2: Kouzelné slůvko azyl. Tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
3: Bylo to 28. července už 3/4 století, kdy se ve Švýcarsku zrodilo jedno ze základních lidských práv, a sice Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků. Signatářské státy se tehdy zavázaly, že napříště už lidé pronásledovaní kvůli rase, náboženství, národnosti nebo politickému přesvědčení nebudou odkázáni jen na občasné milosrdenství, ale bude jim poskytnut azyl. Základním pilířem přitom bylo a je dodnes nutnost posuzovat každý případ individuálně. Kdo o azyl požádá, nemá být za případný nelegální vstup do země trestán, ale musí mu být umožněno žádost o azyl řádně podat, a to s dodržením všech pravidel, která azylové řízení předpokládá. Tento postoj tvoří nepochybně jednu ze základních evropských hodnot a evropské soudy nedělají nic jiného, než že to respektují. Přesto je zřejmé, že dnešní realita je ve skutečnosti nehumánní. K žádosti o azyl se zpravidla probojují, jak jsme to viděli například před 2 týdny při migrační vlně z Maroka do španělské enklávy, jen ti nejsilnější. Podle Ruda Kupmanse, profesora sociologie a odborníka na migraci na Humboldtově univerzitě v Berlíně, neexistuje azylový systém, který by byl tak smrtící, jako je ten evropský. Dodejme, že smrtící je ale vzhledem k šířícímu se populismu a autoritářství zrovna tak pro evropskou demokracii. Zabránit se tomu snaží migrační pakt Evropské unie, který vešel v platnost letos v červnu. Napříště bude například možné odfiltrovat žádosti s malou pravděpodobností úspěchu už na vnější hranici a dočasně umístit migranty, kteří nedostali v Evropské unii právo pobytu, v návratových centrech v bezpečných třetích zemích. Tohle všechno ba vláda rezolutně odmítá jen proto, že si v rámci paktu mají členské státy také kolegiálně rozdělovat buď finanční zátěž, anebo počet uprchlíků s azylovým statutem. Což se navíc České republiky vzhledem ke zdejšímu vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny zatím vůbec netýká. Faktem v každém případě je, že pokud by to Babiš, Macinka a Okamura mysleli s odmítnutím migračního paktu tak vážně, jak to tvrdí, museli by se smířit s tím, že Evropský soudní dvůr odsoudí Česko k mnohamilionové pokutě, kterou mu bude Evropská unie odečítat z dotací. Maďarsko to už stálo skoro 1 miliardu eur. Jen proto, že Viktor Orbán bránil migrantům, aby mohli žádost o azyl vůbec podat. Evropská unie to totiž podpisy svých členských zemí pod Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků myslí doopravdy, a ne jen jako. I po 75 letech.
2: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Minulý týden skončila lhůta pro podání kandidátek k volbám do třetiny Senátu, ke kterým půjdeme na začátku října. Někteří z kandidátů se přitom netají tím, že jejich cílem je horní komoru parlamentu zrušit. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
4: Před pár dny tu šla mimo jiné řeč o osobách kandidujících do Senátu, které by si ho přitom přáli vidět v plamenech, aspoň podle svých slov. Ačkoliv kdyby se jim podařilo skutečně usednout do některého ze 27 každé 2 roky obměňovaných křesel horní parlamentní komory, dost možná by se jim zalíbil tamní dost slušný plat. S možností se nad to nepředřít, takže by třeba se zrušením lukrativní instituce až tak nespěchali. Ostatně, když říkají, že jdou do voleb proto, aby v podle nich zcela hrozném senátu působil aspoň někdo rozumný, připomíná to omluvy lidí vstupujících za normalizačních časů do komunistické strany, kam po okupaci roku 68 už nikdo nemířil z nějakého naivního idealismu. A pokud se snad přece myslel, že jde zevnitř cosi aspoň trochu brzdit, mýlil se šeredně. Mluvě o komunistech v Praze 5 za KSČM kandidující Petra Prokšanová, ale asi idealistkou bude, je prý dokonce odhodlána v případě úspěchu v Senátu pracovat za minimální mzdu a peníze nad ní dávat na dobročinné účely. Tomu lze v jejím případě snad i věřit, akorát se toho těžko dočkáme, protože její šance jsou, jak se říká, menší než malé. Zbourat Senát by ráda i frýdecko-místecká kandidátka Nela Lisková, před 2 roky podmínečně odsouzená za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti nejen vůči místopředsedkyni a poslankyni Pirátské strany Olze Richterové, podle Liskové prosazující, aby Ukrajinci dostávali startovací byty, zatímco Češi si musí brát hypotéky. Předsedkyně hnutí Nezlomní a co si jako reprezentantka Doněcké lidové republiky u nás také vehementně volá po deukrajinizaci a denacifikaci. Vladimír Putin by se na ní jistě vlídně usmál. Ani ona ale s mandátem horní komoře počítat spíš nemůže. A tak jako řada jiných svérázných kandidujících, ovšem během kampaně bude vidět a slyšet, to je poměrně silná motivace. I s tím, že v některých volebních obvodech se lze i při menším zisku hlasů prodrat do druhého kola. A dokonce, když, jak se říká, pán Bůh nebude doma, případně i zcela uspět. Pokud se tedy například kandidáti bývalé vládní koalice navzájem v prvém kole fatálně neoslabí a dál nepostoupí, jako se už roku 2022 stalo na Kroměřížsku a snad se z toho tehdy selhavší strany dodnes drbou za ušima.
2: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Mírový plán pro pásmo Gazy je na světě, ale zatím není jistá jeho budoucnost. Hnutí Hamás návrh přijalo, izraelský premiér Netanyahu text odmítl. V pozadí se toho odehrává víc, než se na první pohled může zdát, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Netanyahu nesouhlas pro naplnění plánu není potřebný. Nejde o dohodu mezi Hamásem a Izraelem. Izrael vůbec není stranou nějaké úmluvy. Plán se zrodil z jednání mezi Radou míru, Spojenými státy a Hamásem. Plán předložila tzv. Rada míru, aby tím navázala na dřívější 20-bodový plán o příměří. Má zajistit postupné odzbrojení Hamásu, předání ho zbraní do rukou mezinárodních sil nebo palestinské samosprávy, příchod Národního výboru pro správu Gazy, což je sbor palestinských technokratů, a pak též postupné stažení Izraelců. Představitel Rady míru Nikolaj Mladenov tvrdí, že Izraelci se nemají čeho obávat, protože odzbrojování Hamásu nebude stát na důvěře, ale ověřovacích mechanismech. A odchod izraelské armády by nastal až po ukončení tohoto procesu. Text plánu zatím není zveřejněný. Hamás plán přijal a někteří palestinští analytici považují současné odmítnutí ze strany Netanyahua za důležité diplomatické vítězství, protože míč zůstal na izraelské straně. Vzniká samozřejmě řada otázek. Například, zda Hamás myslí svůj souhlas vážně a pokud ano, proč? Odzbrojení a ukončení existence jako vojenské síly je v zásadním rozporu se samotnou identitou Hamásu a do nedávné doby by taková varianta vůbec nepřicházela v úvahu. Je možné, že tlak na Hamás je už příliš velký. Hamás čelí nespokojenosti od Gazanů, přišel o část podpory z Íránu a Kataru, je pod neustálým vojenským tlakem Izraelců, spekuluje se o vnitřních rozporech v organizaci. Je tu ale jiná možná odpověď. Hamás je v obtížné situaci, ale rozhodně nikam nehodlá zmizet. Nadále vězní a mučí své odpůrce v Gaze, vyhrožuje klanovým milicím, které spolupracují s Izraelem a hodlá kandidovat v případných palestinských volbách. Jeho plánem je přežít momentální tlak a pak se vrátit k volantu. Pak je tu Netanyahuovo ne. Izraelský premiér může být motivován primárně svými vlastními politickými cíly, třeba vyhlídkou na říjnové volby nebo tlakem od koaličních partnerů, z nichž někteří dokonce chtějí naopak osidlovat Gazu. Je tu ale varianta, že Netanyahu autenticky plánu nevěří, a to do té míry, že je ochoten dostat se do sporu s Donaldem Trumpem, který chce dosáhnout nějakého brzkého pokroku v Gaze i v otázce Íránu. Proti plánu se vyjadřují i mnozí premiérovi kritici, včetně jeho hlavního vyzývatele Gady Eisenkota. Poukazují na to, že členům Hamásu mají být ponechány zbraně pro osobní obranu, že odevzdaná výzbroj má zůstat v Gaze a že je zde opakovaná zkušenost s tím, jak Hamás dokázal ovládnout a zmanipulovat nejrůznější mezinárodní instituce. Nevěří v efektivitu Rady míru, technokratického výboru ani mezinárodních jednotek, které ani nejsou připravené. Vycházejí také z přesvědčení, že nikdo, kromě Izraelců, nebude Hamás násilně ozbrojovat. Současně i někteří izraelští Netanyahovi kritici tvrdí, že vláda nemůže pořád jen něco odmítat, ale přicházet s vlastními návrhy. Tedy nejen vyvíjet tlak na Hamás, který se jinak neodzbrojí, ale také se třeba pokusit o vytvoření nějaké alternativy pro obyvatele Gazy, například ve východní části, kterou nyní ovládá izraelská armáda. Tím by prý Izrael otevřel dveře nějakému dlouhodobějšímu řešení. Paradoxní je, že se to děje. Pravděpodobně i na základě amerického tlaku Izraelci omezili své vojenské operace proti Hamásu. S finanční účastí Emirátu také začali budovat ve východním Rafahu nové domy. Netanyahu tedy veřejně odmítá plán mírové rady a současně spolupracuje na něčem podobném. Jak už to bývá, někdy se v politice jedna věc říká a druhá dělá. Po říjnových volbách může v Izraeli nastoupit nová garnitura, která může izraelskou politiku posunout ještě jiným směrem.
2: Co se odehrává za oponou izraelského odmítnutí mírového plánu pro Gazu, komentoval kolega Jan Fingerland. V Rusku se budou za měsíc mezi 18. a 20. zářím konat parlamentní volby, které mají dodat zdání legitimity Putinovu režimu. Vítěz je dopředu jasný, kdo by mohl režim být vzdáleně ohrožovat, k volbám není připuštěn. Jak si Kreml se svými odpůrci pohrává, vysvětluje Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
7: V českých médiích se objevila zpráva, že ruský nejvyšší soud zakázal účast v parlamentních volbách protiválečné politické straně Jabloko. Je to první případ, kdy ruské úřady nejdříve takovou účast povolili, aby pak povolení odvolali. Povaha současných ruských úřadů byla popsána mnohokrát. Musí co nejvíce potlačovat svobodu projevu, natož činů, které by vyjadřovaly nesouhlas s politikou Vladimíra Putina. Jak je tedy možné, že v první fázi mělo Jabloko od Kremlu zelenou? Tato strana se skutečně hodlala prezentovat jako jediná politická síla, která žádá ukončení války na Ukrajině. Ale čert vězí v detailech. Jabloko ani v nejmenším Ukrajinu nepodporovalo. Grigory Javlinský, jeden z otců zakladatelů strany a její faktický guru, ač už nemá vedoucí funkci, se důsledně drží pozice, že za probíhající válku mohou Ukrajina, Západ a Rusko stejnou měrou. Razí okamžité ukončení bojů a zahájení mírových jednání. Zároveň ví, že tento návrh není přijatelný pro Ukrajinu ani pro Rusko. Jemu a Jabloku to však vytváří aureolu správného chlapa a správné partaje, samozřejmě výhradně pro ty Rusy, kterým už válka leží v žaludku. Javlinský se potkává s Putinem a konzultuje s ním vývoj. Nelze vyloučit, že dostal z Kremlu nabídku, aby Jabloko v zářijových volbách zahrálo úlohu demokratické partaje, která hlásí mír. Předtím Kreml nechal zatknout dva vysoké funkcionáře strany a drží je ve vazbě. Je to dobrý materiál pro vydírání, aby se zbytek jabloka podvolil kombinace Kremlu výměnou za slib, že jejich kolegy nebudou fyzicky mučit. Proč ale potom jabloko z voleb vyřadili? Zpráva o tom, že v nabídce stran bude jedna proti válce, nejspíše zapůsobila výrazněji, než Kreml očekával. Obrázek, který měl podle plánu nastat po volbách, kdy této straně měla ústřední volební komise namalovat 2-3% hlasů, a pak by se mohlo Donaldu Trumpovi mávat před nosem tímto výsledkem jako důkazem, že se v Rusku 97% voličů demokraticky vyslovilo pro válku, mohl dostat trhliny. Podle dostupných informací z Ruska, které nejsou přirozeně exaktní, ale vycházejí z jednotlivých výroků ve virtuálním prostoru, se pro jabloko chystali hlasovat ti voliči, kteří prožívají depresi z nemožnosti beztrestně vyjádřit svůj protest proti současnému ruskému vývoji. Jejich myšlenkové schéma znělo: hodím to jabloku, nikdo to nepozná, nic se nezmění, jenže mně se nic nestane a aspoň nebudu mít ze sebe takový hnusný pocit. Nezávislí sociologové odhadují množství takových občanů přibližně na 10% voličů. Kdyby ale tito občané zjistili, že jich tolik, nehledě na falšované výsledky, mohli by se probrat ze strachu, který nastolil Kreml. Mohli, nemuseli. Konzervativci ve vedení Ruska ale chtějí mít klid. A tak jabloku prostřednictvím nejvyššího soudu zarazili volební účast. Kreml si hraje s odpůrci. Jako kočka s myší.
1: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. A z dnešních názorů a argumentů zbývá už jen pravidelná glosa. O básnickém střevu hovoří hudebnice a publicistka Eva Turnová.
8: Mám chronickou gastritídu a jednou za rok kvůli tomu chodím na kontrolu žaludku. S lékařem, který zákrok provádí, jsme se už za ta léta celkem zkamarádili. Bohužel nikdy nevím, o čem jsme mluvili, protože doba mezi pozdravem a chvílí, kdy jsem úplně sjetá, trvá asi minutu. A poté, co mi vsunou do úst náustek, nerozumí už ani on mě. Proto se vždycky těším na sestřičku, která mi při příští návštěvě poreferuje, co jsem zase navykládala. Před týdnem jsem zavolala na gastroenterologii. Dobrý den, chtěla bych se objednat na kolonoskopii a stroboskopii. Stroboskopii? To bude paní Turnová, že? Přijďte v pátek a den před výkonem. Žádná diskotéka, ano? Když mě přivedli na sál, sestřička už se smála. Tak jen abyste věděla, s panem doktorem jste si minule začali tykat. Pak jste se bavili o malování, pak vám řekl, že střevo máte v pořádku a vy jste se ptala, jak jste na tom s básnickým střevem. Ježiš, a ještě něco? Vysvětloval vám, že vaše gastritída není způsobená bakterií Helicobacter pylori. A vy jste se ptala, jak takový helikopter pyrohy vypadá. Je, a dál? No, dál už vás to docela bolelo, tak jste neříkala nic. A nemohla byste mi dneska píchnout víc toho midohlavolamu? Midazolamu, klidně. Ale nebudete řídit a posadíme vás pak do taxíku. Přišel doktor, dostala jsem kanilu a náustek. Tak co, jak se máš? Hohře! Ten poslední obraz, ty kytky ve váze, to se ti povedlo. Hechuju! Dál už nevím nic. Probrala jsem se až v taxíku vedle řidiče. Dobrý den, odkud jste? Zeptala jsem se. Z Tuniska. A vy? Zeptal se řidič. Já zase z Turniska. Promiňte. Jsem docela sjetá. Řidič se na mě podezřívavě díval. Sjetá, jo, tak to teda promiňte, ale musíte si vystoupit. Domů jsem došla pěšky. Asi. Škoda, že se při příští kolonoskopii nedozvím, co jsem komu cestou navykládala.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárd.
9: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
10: Bělorusové by v Česku mohli znovu žádat o víza, navrhuje to ministerstvo zahraničí. Prezident Spojených států Trump chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista, přišel na Letnou na roční hostování s obcí a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
11: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Občané Běloruska, kteří mají v Česku příbuzné, by mohli mít opět možnost žádat o krátkodobé vízum. Radiožurnál zjistil, že s tím počítá návrh vládního nařízení, který připravilo ministerstvo zahraničí. O víza Bělorusové nemůžou žádat od roku 2022, tedy od začátku války na Ukrajině.
12: Část Bělorusů do své rodné země kvůli svým aktivitám proti režimu nemůže. Jejich příbuzní zas kvůli zákazu nemůžou do Česka. Pokračuje šéfka České kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šijanoková.
13: Změnu vítám a doufám, že bude mít vliv i na obecné psychologický stav běloruské komunity v České republice, který byl podlomen.
12: O víza by mohli podle mluvčího rezortu Adama Črgého žádat jen rodiče, prarodiče, děti a vnuci Bělorusů.
14: Návrh je zatím v připomínkovém řízení. Pokud bude návrh schválen, počítá se s účinností od konce září.
12: Proti návrhu už se ohradil bývalý šéf rezortu a současný poslanec za ODS Jan Lipavský. K rozvolnění nevidí důvod. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
10: Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na Jihlavsku odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidé je nesmí používat například na zalévání, napouštění bazénů a mytí aut. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlavce a Brtnici už klesly na hranici sucha místy i pod ní. Na menších tocích je situace ještě horší.
15: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Radiožurnál.
10: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat iránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou iránskou ekonomiku. Podle Reuters podobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Irán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná starodávný jarmark. Řemeslníci z celé republiky budou přímo před návštěvníky plést zuberské metly, drátovat nebo točit na hrnčířském kruhu. Některé techniky si lidé vyzkoušejí sami v tvořivých dílnách, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
16: Kdo přijde, může si vyzkoušet chůdy, šipky nebo siloměr. Otevřena je i historická kuželna. V dobovém fotoateliéru se lidé vyfotí v historickém stylu. Děti sveze na loďce vodní krambousek a v zahradě foťství voní čerstvě pražená káva a brambory z pece.
17: Sport. Plavec Miroslav Knedla ovládl na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a slaví v Paříži největší úspěch své dosavadní kariéry. 21-letý český reprezentant v souboji o zlato porazil o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou. Fotbalista Matěj Jurásek posílil Spartu, na Letnou přišel na roční hostování s opcí na přestup z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestoupil 22-letý křídelník loni v lednu ze Slávie, se kterou získal dva ligové tituly. Ke své minulosti pro klubový web Sparty Matěj Jurásek řekl.
18: Minulost je minulost, tu už nezměním, teď jsem tady, chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a prostě celého týmu, celé Sparty a chci si zasloužit na hřišti a chci být platný pro tým.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehody na D1 v Brně a také na okraji Plzně. Na dálnici D1 na průtahu Brnem směrem z Ostravy do Prahy stále ještě opatrně v místě oprav u sjezdu na Bratislavu. Na kilometru 196,5 řeší nehodu osobního auta s kamionem. Jsou mimo jízdní pruhy na krajnici, na místě už jsou policisté, ale pohybují se kolem aut, tak pozor. Kromě toho jsou dálnice v České republice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. Komplikace ale čekejte, pokud jedete z České republiky směrem do Polska po dálnici D1 přes Bohumín. Na polské straně kousek za hranicí je těžká nehoda a provoz zastavený.
20: Pro ty, kteří jedou z Ostravy směrem do Polska, směrem na Katovice, je tam velká nehoda a je tady obrovská kolona a vypadá to na dlouho.
19: Dá se to z dálnice A1 objet přes město Žory. A u Plzně pozor na silnici 223. Na výjezdu z města směrem na Chrást za odbočkou na Bukovec je hlášená nehoda. Na místo jedou i záchranáři, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Je sobota, v kalendáři 15. srpna, začíná Radní Plus, vítejte, co jsme nachystali. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou, jak jsou na tom čeští turisté. Před desítkami let chtěli lesníci vodu z lesů odvést, dnes je potřeba přesný opak. Dobrovolníci proto teď na Velkobítežsku narušují meliorační strouhy, aby vodu v krajině zadrželi. Máme reportáž. A nejstarší prohlídkový okruh na hradě Špilberk prochází velkou obnovou. Dnes muzeum města Brna otevírá první část zrekonstruovaných kasemat. Vznikla v ní nová expozice. Prozradíme jaká. To je naše nabídka do 7:30. Začínáme. Hezký víkend vám z Plusu přeje Ondřej Látal.
11: Ranní Plus.
21: Požár u chorvatského Omiše má jednu potvrzenou oběť. 8 lidí bojuje o život, zraněných je celkem přes 40. Hasiči o požáru mluví jako o jednom z nejhorších v dějinách země. Oheň se v noci na pátek rychle rozšířil a plameny spolikaly nejen stromy a křoviny, ale taky domy a auta. Evakuovat se museli i 300 českých turistů. Situaci dál sleduje naše spolupracovnice v Chorvatsku, Tea Veseláková. Přeju dobré ráno.
22: Dobré ráno.
21: Už se, Teo, podařilo dostat požár u Omiše pod kontrolu a ví se, co ho mohlo způsobit?
22: Ta situace už je stabilní a pod kontrolou, byť se kvůli větru oheň ještě včera na několika místech znovu rozhořel, ale s pomocí kanadérů se podařilo ty plameny uhlídat. Pokud jde o příčinu požáru, tak ta ještě známá není a podle hasičů potrvá ještě pár dní, než se tohle vyšetří. Očetí svědci z řad místních hasičům popsali, odkud se oheň podle nich šířil, ve kterých místech viděli ta první ohniska nebo první ohnisko, ale co přesně se stalo, tedy ještě uvidíme. To spáleniště se rozkládá zhruba na 1000 hektarech a jako o jednom z nejhorších požárů v dějinách se o něm mluví zejména kvůli té rychlosti, se kterou se oheň šířil. To první ohnisko bylo v obci Lokve Rogoznice a z té obce do Omiše je to zhruba 8 kilometrů. No a plameny tuhle vzdálenost urazily opravdu během pár hodin. Za to mohl zejména silný proměnlivý vítr i dlouhodobé sucho.
21: Řada evakuovaných je teď v záchytných centrech. Co víme o českých občanech, kteří mezi nimi byli?
22: Evakuovaných Čechů byly zhruba 300 a podle ministerstva zahraničí nikdo z nich neutrpěl vážná zranění. Český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu řekl, že několik lidí potřebovalo ošetření s lehčími poraněními a před chvílí nám taky potvrdil, že všichni Češi už ta evakuační centra opustili a ta centra se pomalu zavírají. Konzulát ve Splitu je nicméně posílený a otevřený i přes víkend.
23: Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat v rozsahu našich možností a kompetencí.
22: Tolik konzul Štěpán Šantrůček.
21: Chorvatští hasiči mají v těchto dnech opravdu hodně práce, protože včera vypuklo ještě vlastně několik dalších požárů. Jsou všechny pod kontrolou?
22: No v jednu chvíli to včera vypadalo poměrně dramaticky na poloostrově Pelješac, ale díky rychlé reakci hasičů se tamní lesní požár podařilo do večera dostat pod kontrolu. Stejně tak je to s požáry u Trogiru, u Dubrovniku a na několika dalších místech. Problematický v tuhle chvíli zůstává ještě oheň na Dugomotoku, to je ostrov v Zadarské Župě. Oheň tam ještě není pod kontrolou a hasiči se teď soustředí hlavně na to, aby se ty plameny nedostaly k obytným objektům. Jinak hasiči apelují na všechny, na domácí i na turisty, cyklisty, aby byli s ohněm velmi opatrní, protože ke vzniku požáru teď opravdu stačí málo. Kvůli suchu a vedru je krajina velmi vyschlá, to hašení navíc na mnoha místech komplikuje silný vítr, který bývá často proměnlivý, takže je i velmi těžké předvídat, kam se oheň stočí. V terénu jsou i hasiči z vnitrozemí Chorvatska, které k moři přivolali kolegové z Dalmácie, no a velkou pomocí jsou ta hasící letadla, která jsou klíčová v mnohdy špatně přístupném kopcovitém terénu.
21: Situaci ohledně požáru v Chorvatsku přiblížila spolupracovnice Téa Veseláková. Moc děkuju.
22: Naslyšenou.
21: A jak už jsme o té slyšeli, v evakuačních centrech v Chorvatsku tedy zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Umiš už jenom 5 Čechů. Původně se evakuace podle odhadu české diplomacie týkala asi 300 českých občanů. Někteří z nich se mohli vrátit do svých pokojů a apartmánů a vzít si věci, které si tam nechali. Pro další chorvatské úřady vyčlenili náhradní ubytování. Požár ve známé turistické destinaci je podle chorvatských hasičů jedním z nejhorších v historii země. Má nejméně jednu oběť a 40 lidí oheň zranil.
0: Oheň se rozhořel ve čtvrtek večer v obci Lokva Rogoznica, která je od Omiše vzdálená zhruba 8 kilometrů. Plameny se kvůli dlouhodobému suchu a taky silnému větru šířily velmi rychle, a to jak na sever k Omiši, tak na jih k obci Mimice. V oblasti byla s rodinou i česká turistka Denisa Petříková.
3: Já si myslím, že bylo tak kolem půlnoci a v podstatě jsem stala, chtěla jsem jít na toaletu, otevřela jsem dveře na balkón a tam teda jsem začala trošku panikařit, protože z druhé strany budovy, kde jsme bydleli, byl oheň.
0: Na záběrech z místa je vidět, jak lidé prchající z oblasti míjí obrovské žhnoucí plochy porostu. Hořelo totiž přímo podél hlavní silnice Jadranské magistrály.
3: Takže jsme jako jeli, prostě aby jsme nebyli u toho ohně, ale stejně jsme zůstali kousek od pobřeží Omiše na parkovišti asi 10 aut a to obou stran hořelo. Takže jsme prostě doufali, že jako nám nic nestane a vlastně jsme s dětma byli v autě, přítel hlídal auto, ještě tam samozřejmě byly i jiný rodiny, takže ty chlapi tam hlídali ty auta, aby jsme jako když tak mohli někam povodjet, ale to spíš jsem si říkala, že to už asi by nebylo kam.
0: Petříková i další popisují, že je před ohněm nikdo nevaroval. Jestli selhal systém včasného varování a řízení krizí, chorvatské úřady zatím nepotvrdili ani nevyvrátili. Lidé se z místa kvůli zablokovaným silnicím evakuovali i po moři. Zbytek noci i následující den pak často trávili v záchytných centrech, mezi nimi i Češka Martina Pospíchalová.
4: Starají se tady o nás hezky, teda už všechno nám dali léky, když bylo potřeba pití, jídlo, i pro miminka, pro psy, prostě jako super. Jsou tady český policajti, jsou tady slovenský policajti, takže vlastně komunikují vlastně i ambasáda.
0: Konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a zůstane českým turistům k dispozici i o víkendu, jak popisuje konzul Štěpán Šantrůček.
5: Jsme připraveni lidem, kteří například přišli o dokumenty, o občanské průkazy, o pasy, tak jsme připraveni v podstatě na počkání vydat náhradní cestovní průkaz.
0: České ministerstvo zahraničí ve zprávě pro Čechy v Chorvatsku nabádá ke zvýšené opatrnosti. Doporučuje nepřibližovat se k místu požáru a nevystavovat se zbytečně riziku. Vyzývá také k registraci do systému Drost, přes který je může ministerstvo zahraničí kontaktovat a zasílat jim důležité zprávy. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
21: A my se k situaci v Chorvatsku vrátíme ještě po půl osmé v ranním plusu. Teď je 7 hodin 13 a půl minuty. Asi desítka dobrovolníků spolu s hnutím Duha na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje v lesích buduje takzvané přehrádky. Snaží se jimi narušit meliorační strouhy, které v minulosti sloužily k odvádění vody z lesa. Vzhledem k suchu v posledních letech je teď ale potřeba v krajině vodu zadržet. A právě přehrádky tomu můžou pomoct.
24: Nejprve si tady dobrovolníci nařezají kusy dřeva, pak se chopí lopat a krumpáčů a v jedné z prohlubní v lese začínají vykopávat strouhu.
25: Prostě určíme, kde bude ta rýha a někdo bude kopat, někdo bude odhazovat hlínu, někdo bude chystat, jako měřit ty kmeny, aby jsme je tam potom dali a prostě střídáme se.
24: Popisuje paní Eva s rýčem v ruce, že tvorba každé přehrádky je týmová práce a každý dělá něco. V tuto chvíli je ve skupině s dalšími třemi lidmi, včetně svého manžela. Podobných akcí se účastnili už před lety.
25: Manžel říkal, že bychom mohli zase jezdit a já jsem říkala, jako jestli o nás staré struktury bude mít někdo zájem. A on říkal, že to můžeme zkusit, tak my už jezdíme několik let a dává nám to smysl.
24: Pan Zbyněk se týdnu pro krajinu účastní podruhé. Bere to i jako dovolenou.
26: Já jsem byl loni v Jeseníkách a tam mě hodně zaujalo, že
1: na tom místě v těch horách nebyla elektřina, nebyl tam mobilní signál, vlastně koupali jsme se tam v potoce.
24: Hlavním cílem týdenního pobytu je ale pomoc místním lesům. Desítky let staré meliorační strouhy, které se v krajině nachází, jsou dnes totiž podle Jana Skalíka z hnutí Duha spíše na škodu.
18: Strouhy, které byly vybudované v 50. ve 40. letech, a to proto, aby se ta půda odvodnila. Tehdejší lesníci si mysleli, že tím vlastně získají kvalitnější les. Ty klimatické podmínky se ale dramaticky zlepšily, takže vlastně lesy teďka potřebují něco úplně opačného, potřebují vláhu, jinak uschnou a nepřinesou ani ten ekonomický užitek.
24: Díky jejich zahrazení v různých místech se voda místo odtékání z lesa rozlije plošně do krajiny. Práce je ale často na jednotlivcích.
18: Je to vnímané jako velký problém, jednak protože to jsou takové malé práce, které vlastně žádná firma nechce dělat, tím, jak malý ten zásah do toho kanálu často může být, a taky kvůli majetkoprávním vztahům. Ale v místech, která mají vlastně jednoho vlastníka nebo kde si ti vlastníci domluví, tak je to velmi jednoduchý a rychlý zásah, který má vlastně velký dopad.
24: Konkrétně tady kousek od Velké Bíteše se hnutí Duha s vlastníkem lesa na výstavbě přehrádek domluvilo a celkem jich na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje tento týden vzniká asi 20. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
21: 7.16 posloucháte sobotní Ranní plus a krátké zprávy. České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Dva vlaky během 24 hodin vykolejily za jízdy na jihu Anglie. Vyšetřování příčin obou nehod teprve začíná. Podle předběžných závěrů v nich ale velkou roli sehrála aktuální vlna veder. Vysoké teploty totiž mohly poškodit trať. A pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení, mělo sílu 7,7 stupně. Podle agentury Reuters zemřelo nejméně 5 lidí. Americká geologická služba informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. A zpátky do Česka. Skoro 100 000 platných oprávnění k řízení dronů eviduje k tomuto týdnu Úřad pro civilní letectví. Zájem o drony stoupá, s ním ale taky počet oznámení a hlášených událostí, kdy drony létaly, kde nesměly. Problém hlásil v nedávné době třeba i pilot skandinávských aerolinek nad Prahou před přistáním na ruzínském letišti. A víc o létání z drony teď s Veronikou Šlajzovou z domácí redakce. Dobrý den.
2: Krásné ráno. Podle Úřadu pro civilní letectví hlášené události od roku stoupají. Jen do letošního srpna jich od nového roku zaznamenal 402. Loni to za celý rok bylo 572 a předloni 338, říká mluvčí úřadu Jitka Ungerová.
6: Ten nárůst není náhodný. Máme téměř 100 000 registrovaných provozovatelů a zároveň jsou dnes bezpečnostní složky v monitoringu vzdušného prostoru mnohem efektivnější než v minulosti.
2: Přestože je většina takových událostí podle Ungerové z nedbalosti a neúmyslná, stalo se v poslední době několik vážnějších situací.
21: Připomeňme třeba dron, který spozoroval pilot dopravního letadla skandinávské aerolinky SAS nad pražskými Štěrboholy cestou na ruzinské letiště. Například upozornil server iRozhlas.cz.
2: Případem se teď zabývá policie. Ve čtvrtek 6. srpna byl dron podle Úřadu pro civilní letectví ve výšce zhruba 1,3 km v místech, kde je povolená maximální výška 100 až 120 metrů. Není to ale jediná taková situace z poslední doby. Policie se věnuje taky případu ze zahájení hudebního festivalu u jezera Most, kde neohlášený dron létal v přímé blízkosti 4 akrobatických letadel. Jeden z pilotů, Stanislav Čejka, pak Českému rozhlasu řekl, že takové jednání je velmi nebezpečné.
7: Kdybychom to věděli, tak přerušíme vystoupení. Protože taková srážka s dronem bude určitě znamenat poškození letounu. Podle toho, jaký by to poškození bylo, tak by to mělo pak následky nějaký, klidně až nějaký fatální nebo nějaký opravdu opuštění letounu padákem nebo něco v tom smyslu.
2: Na porušování pravidel upozorňuje i Úřad pro civilní letectví a jeho mluvčí Ungerová.
6: Základním povinnostem patří 3 kroky. Je to registrace provozovatele, test pilota a mapa.
2: Ne všechny drony je ale nutné registrovat. Těch, které váží méně než 250 gramů, se povinnost netýká. I přesto jejich piloti musí samozřejmě dodržovat pravidla bezpečného provozu.
21: No a jak si tedy můžu zkontrolovat, že je všechno v pořádku a na místě můžu létat právě v té zmíněné mapě?
2: Ano, na webovém portálu DroneMap. Tam lze dohledat, jestli vůbec a v jaké výšce může daný dron létat. Nejčastěji řeší úřad narušení třeba v okolí letiště, řekl minulý týden ve 20 minutách Radiožurnálu ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček.
8: Jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu.
2: Kromě toho drony třeba nesmí narušovat soukromí dalších lidí. Je taky zakázáno létat nad shromážděními a davy. Dodám, že při opakovaném nebo závažném porušení leteckých předpisů může člověku úřad oprávnění odebrat. Za přestupky v civilním letectví hrozí pokuta až 3 miliony korun. A pokud šlo o opravdu závažnou událost, může ji policie řešit v trestním řízení jako obecné ohrožení.
21: Veronika Šlajzová z domácí redakce s námi byla v Ranním plusu. Moc děkuju.
2: Naslyšenou.
21: Brněnský hrad Špilberek byl za habsburské monarchie považovaný za nejtvrdší žalář v celé říši, kde si v kasematech svůj trest odpikávali vrazi i lupiči. Muzeum města Brna teď postupně obnovuje v těchto pevnostních chodbách stále expozice. Jako první se dnes odpoledne na Den Brna otevírá nová expozice Kasematy válečné. Přibližuje roli hradu za druhé světové války.
9: Chtěli jsme tady v podstatě navodit takovou tu úzkostnou nebo možná někdy až nepříjemnou atmosféru závěru právě té druhé světové války. A toho jsme se snažili docílit nejenom nasvícením těch místností, ale právě těmi dobovými fotografii nebo třeba propagandistickými plakáty, takže by mohl mít návštěvník občas pocit, že se právě nachází v nějakém takovém krytu v Brně v závěru války.
12: Popisuje kurátor Michal Hančák. Přestože špilberské kazematy sloužily i za války z části jako turistická atrakce, nacisté je postupně přestavovali pro své potřeby.
9: Šlo o kompletní rekonstrukci Špilberku a jeho adaptování na historizující kasárna ve stylu nějaké nacistické ideologie. Takže tady bylo velké množství svastiky a tady těchto podobných symbolů, které byly po druhé světové válce odstraněny. Měl to sloužit jako kasárenský objekt pro Wehrmacht.
12: Nedokončený protiletecký kryt začali v severní části podzemí stavět až v posledním roce války. Podstatná část nové expozice se proto věnuje bombardování Brna.
9: Tady se návštěvník základně seznámí právě s tím, jak ty kryty byly v Brně budovány, v jakém období, a nádobových obrázcích, respektive fotografiích uvidí dokonce fotografii jednoho z těchto objektů, ve kterém se ten kryt nacházel.
12: Takzvané kazematy válečné jsou první novou expozicí, kterou Muzeum města Brna na Špilberku otevírá, pokračuje ředitel Zbyněk Šolc.
13: Expozice kazematy má už víc jak 30 let. Konkrétně ta část, která stavěna v druhé světové válce, nikdy nebyla ani expozičně ustrojena pro tu samotnou prohlídku, a to se nám tentokrát povedlo.
12: Dřívější prohlídky navíc z velké části stály na historických mýtech a legendách.
13: Ten příběh byl vyprávěn přes tu mučírnu a spíš ty špilberské příběhy. A myslím si, že tato doba těch pověstí trochu odezněla, že dneska můžeme se dívat i na ty expozice třeba v tom středoevropském kontextu a po 30 letech můžeme ten příběh vyprávět trochu jinak, odborněji. Tím, že jsou opravdu veliké, tak sem do ní můžeme vložit tři různé příběhy, tři různé časové osy kazemat.
12: V následujících letech plánuje muzeum kompletně obměnit i další stálé expozice na hradě.
13: Do budoucna nás čeká ještě revitalizace stálých expozic, a to je Žalář národů, to je to slavné habsburské vězení se Silviem Pelikem a těmito osudy, a úplně nakonec někdy kolem roku 2030 jsme úplně představili tu nejvýznamnější expozici, a to je historie města Brna, která bude zaměřena spíše už na zahraniční nebo návštěvníky města Brna, aby se mohli seznámit velmi jednoduše, rychle s historií města Brna.
12: Obnova první části kazemat spolu s expozicí vyšla přibližně na 10 milionů korun. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
21: Je sobota 15. srpna, 7 hodin a přesně 23 minuty. Ještě než vám nabídneme zprávy o 7:30, které o víkendu na Plusu vysíláme spolu s Radiožurnálem, tak pro vás máme pravidelný týdenní komentář komentátora Petra Švarce.
14: Zraky mnohých se obracely k nebi. Na obloze se totiž v polovině týdne odehrálo monumentální představení, jaké u nás neuvidíme další 49 let. Zatmění slunce, při které měsíc více než 4/5 zastínil naši hvězdu. Úplné zatmění slunce bude u nás vidět ještě za delší dobu, v roce 2135, což se pro drtivou většinu Čechů zdá jako poněkud nedosažitelný horizont. Noc po zatmění slunce pak připravila další úchvatnou podívanou, vrchol každoroční meteorický roj Perseidy. Podmínky pro pozorování obou úkazů byly skvělé, nebe nezakryl jediný mráček. Už dlouho, což zas nijak skvělé není, naopak je to velký problém. Od začátku roku spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Jaro bylo podle meteorologů vůbec nejsušší za celou historii měření, řeky vysychají a odhalují dávno neviděná dna, voda chybí i v nádržích a hlavně v půdě. Opět se odvolám na meteorology, na každý metr čtvereční podle nich letos průměru chybí oproti normálu celých 146 litrů vody, což se samozřejmě projeví i na úrodě, a to ani nemluvím o tragédii pro houbaře. Vedra a sucho ale netrápí zdaleka jen nás. Navíc v Česku přece klimatickou změnu motoristé sobě vládnoucí ministerstvu životního prostředí ústy svého šéfa Macinky zrušili. Jen k tomu pravděpodobně zapomněli klimatické změně předat příslušné příkazy. V kontinentálních Spojených státech byl červenec nejteplejším měsícem, jaký kdy změřili. Celosvětově druhý nejteplejší. Mimořádně teplé jsou i moře a oceány. V Německu řeší vážné logistické problémy, když doprava po vysychající klíčové dopravní tepně řece Rýn je čím dál méně možná. Ve Španělsku, Francii i jinde opakovaně vypukají velké lesní požáry. V Maďarsku či Rumunsku odstavují reaktory jaderných elektráren, protože k nim nemohou dostat chladící vodu z vyschlého Dunaje. A to ještě ve Francii jadernou elektrárnu vyřadili dočasně z provozu přemnožené medúzy, které ucpaly filtry potrubí přivádějící vodu k lazení reaktorů ze Severního moře. Premiér Babiš se vrátil z dovolené a tak se mohlo suchem začít zabývat i vedení země. Na tiskovce u Slapské přehrady předseda vlády oznámil obnovení Národní koalice boje proti suchu, ke kterému má dojít na pondělním zasedání vlády. Při tomto oznámení Babišovi asistoval ministr zemědělství Šebestián a ústecký hejtman, bývalý ministr životního prostředí Brabec, který původní Národní koalici boje proti suchu zakládal v roce 2018. Scházela se ale jen do covidové pandemie o 2 roky později. Babiš zdůraznil budování přehrad, kterých má prý jeho vláda v plánu připravit desítky. Trochu problém je, že když voda není, nemají ty přehrady co zadržovat. Ale zase bude mít stát co stavět. Na Blízkém východu stále neklidno. Izrael potvrdil, že nepřijme mírový plán vypracovaný Radou míru vytvořenou americkým prezidentem Trumpem. Zablokovaný pro dopravu zůstává Hormuzský průliv přes Trumpovu ujišťování, že ho Spojené státy zcela kontrolují. Světové ceny ropy nejsou zrovna nízké, ale také jsou daleko od svých maxim. Horší je to s ropnými produkty, kterých je na trhu citelný nedostatek. U nás ceny benzínu a nafty sice v tomto týdnu o něco klesly, pořád jsou ale vysoké. A lepší to v dohledné době podle analytiků určitě nebude, spíše horší. Léto je doba, kdy přichází i více ne zrovna obvyklých zpráv. Tady je několik z nich. Ve španělské Marbele vypukla na pláži panika, když jednoho plavce v moři pronásledovala ke břehu velká ryba. Její hřbetní ploutev výhružně trčela nad hladinu. Nebyl to ale žralok, nýbrž zraněný a zmatený velký tuňák. V Chorvatsku plavce v moři napadá a kouše mořská želva. A v Polsku trojice mužů dokázala zachytit do napjaté deky 4letou holčičku, která vypadla z 5. patra, když předtím visela za ruku na zábradlí balkónu, a zachránit jí tak život. Ať i my máme štěstí na pomoc v ohrožení, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus sobě i celému světu Petr Švárc.
10: Ondřej Soukup,
15: Josef Pazderka, míříme na východ.
16: Lindsey Graham byl velmi důležitý, protože byl proukrajinský, respektive antiruský, a zároveň on měl takový neformální vliv na Donalda Trumpa.
17: Těsně před tou smrtí se vrátil z Kyjeva.
19: Náměstek amerického ministra obrany říkal, že Ukrajina už není ten prosebník, ale že je to vlastně technologický partner.
15: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
20: Radiokniha.
26: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? A našly se tam osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy. Vypráví v nich o své vynucené emigraci, ale také o kauze odsouzených členů divadélka Waterloo za jejich muzikálovou parodii Syn pluku.
20: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
21: V sobotu 15. srpna posloucháte víkendový Ranní Plus. O čem budeme mluvit? Po zprávách, tedy po 7:30. Británie, stejně jako jiné části Evropy, zažívá nebývale teplé a suché léto. Se vším tím nepříjemným, co k tomu patří. Přesto to má i svá pozitiva. Ve vyprahlé krajině totiž archeologové třeba s nás odhalují skryté památky, jako třeba zbytky starých zahrad. A ještě pozvánka na dnešní Zaostřeno, to na Plusu odvysíláme po 9:30 dopoledne. Téma: v Česku chybí registrované domy pro seniory. Velkou poptávku proto zneužívají ty nelegální, které obvykle vznikají v upravených rodinných domech a chybí jim kvalifikovaný zdravotnický personál, někdy i hygienické standardy. Za fungování bez zápisu v registru poskytovatelů sociálních služeb přitom riskují jenom pokutu. Na Jižní Moravě, kde je jich nejvíc, natáčela Alena Hesová. Její reportáž, respektive zaostřeno, uslyšíte na Plusu po 9:30.
0: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Pražský odbor pozemních komunikací a drah, vedený stíhaným ředitelem Alešem Krejčou, roky vydával povolení pro stavbu billboardů v rozporu se zákonem. V odpovědi na podnět spolku Nelegální reklama to přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení pro billboardy i na místech, kde to zákon nepovoloval, nebo jim chybělo stanovisko policie, že billboard neohrozí bezpečnost provozu. Ke stejnému závěru došla na začátku srpna taky veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. A víc řekneme ještě v této půlhodině. Státní ropná společnost Spojených arabských emirátů ADNOC oznámila, že její plavidlo se v pátek stalo terčem útoku. Podle agentury VAM není nikdo zraněný a situace je pod kontrolou. Loď údajně proplouvala Hormuzskou úžinou, ta je pod palbou opakovaně kvůli americko-izraelské válce proti Íránu. Pro společnost ADNOC se jedná o třetí takový incident za poslední týden. Z předešlých úderů Abu Zabí obvinilo Teherán. A brněnské nábřeží řeky Svitavy dnes ožívají 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Návštěvníky čeká celodenní program plný hudby, workshopu a netradičních sportovních aktivit hned na 16 místech podél toku. Hlavní koncerty odehrají umělci v prostorech u pivovaru Hauskrecht. Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekund a 11 setin. Druhého Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 v Brně a také v Ostravě ve Výškovické. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Prahy stále ještě pozor na průjezdu Brnem. V omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196,5 dořešují nehodu kamionu s osobním autem. Jsou mimo jízdní pruhy, nepřekáží a podle záběru z kamer vidíme, že právě odjíždí, takže už i tam je D1 volná a volně průjezdné jsou i ostatní dálnice v České republice. V Ostravě ale počítejte s komplikacemi ve Výškovické ulici směrem z centra města na Starou Bělou. U zastávky MHD Kotva se srazila dvě osobní auta. Provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Nejdřív se podíváme na aktuální stav. Pradět v Jeseníkách hlásí 15 stupňů Celsia, Beskydy, Lysá hora, jasné nebe, tam je teplota na 16 stupních. Šumavský Churáňov má už 18 stupňů, v Peci pod Sněžkou se teplota drží kolem 13 stupňů Celsia, Sněžka tam má ale naopak o 2 nebo skoro 3 stupně víc, je tam taky jasné nebe. No a vůbec nejtepleji pořád dnes po ránu zůstává nad Tachovsku, kde se na Přimdě drží teplota na 21 stupních. A asi je tady nejpříjemnější část dnešního dne, protože odpoledne už bude pořádně horko.
22: Během dnešního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí. Odpolední teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde je očekávána teplota kolem 25, na Šumavě dokonce kolem 28 stupňů Celsia.
11: A podle meteorologa Mariana Sandeva bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr. Ještě rychlý pohled na zítřek, to nás taky čeká, velmi teplo, ale postupně i srážky. Teploty se v neděli odpoledne budou držet mezi 32 a 37 stupni. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Přesně 4 minuty po 7:30 přejeme hezkou sobotu z Plusu. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů už pod kontrolou. Meteorologové taky ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici. Někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Teď už je jich tam podle posledních zpráv jen 5. Na situaci v Chorvatsku se zeptáme Jana Papeže, místopředsedy Asociace cestovních kanceláří České republiky. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
21: Jsme rádi, že jste s námi. Pane Papeže, máte zprávy, jak jsou na tom teď evakuovaní Češi? Jaké teď třeba mají plány podle vašich informací? Vrátili se do hotelu nebo míří domů?
1: Zatím se do hotelu nevrátili, byli přestěhováni do náhradních ubytování z těch evakuačních středisek.

0: budou moci vrátit do hotelu.
1: No a do této chvíle, kolik lidí se na vás obrátilo s žádostí o nějakou formu pomoci?
0: Tak všichni ti lidé, kteří byli na místě, to bylo celkem 100 lidí, něco málo přes 100 lidí, kteří byli s cestovními kancelářemi v té nejohroženější části, tak ti všichni vlastně byli evakuováni do těch dvou středisek a z nich potom je cestovní kanceláře rozvezli do náhradního ubytování, takže všichni byli v kontaktu se svými cestovkami. Druhá strana je ovšem ti lidé, kteří cestují do Chorvatska a mají dnešní den nástup. Někteří už byli na cestách, někteří teprve vyráželi, takže ti komunikovali s cestovní kanceláří také na téma, zda se vůbec vydat do Chorvatska, zda ty věci budou v pořádku natolik, aby mohla jich dovolená proběhnout. Tam každá cestovní kancelář reagovala trochu jinak podle toho, kde jsou umístěné jejich hotely.
1: Na to jsem se právě chtěl doptat, co mají lidé sledovat, pokud se právě do oblasti chystají na dovolenou. Doporučujete tedy vůbec na jejich Chorvatska teď jezdit, anebo třeba se alespoň, řekněme, přihlásit do systému Drost a zjišťovat si informaci, řekněme, podobného rázu?
0: Ta situace v posledních měsících po celém světě ukazuje, že systém Drost je věc, do které by se měli přihlásit i lidé, kteří cestují třeba na blízko. Není to jenom pro ty, kteří cestují do exotiky, protože ten systém Drost poskytl vlastně i těm lidem, kteří cestují s cestovkou i bez cestovky, velmi rychlé informace. Vezmeme-li, že ten požár propukl někdy v 9 hodin večer a v okolo půlnoci už měli všichni první zprávy od Ministerstva zahraničních věcí. Takže systém Drost určitě doporučuji k registraci. No a ti ostatní, kteří nejsou s cestovními kancelářemi, tak mají možnost se spojit s pohotovostní linkou Ministerstva zahraničí a pokusit se získat nějaké konkrétní informace o tom konkrétním místě, kam míří. Jinak jsou odkázáni na místní chorvatské úřady.
1: Chorvatský server Index.hr řeší, že i přes masivní investice státu do systému včasného varování a krizového řízení stejně lidem v té oblasti Omiš a Lokva Rogoznica nedorazila žádná vlastně upozorňující SMS zpráva. Jaké jsou vaše zkušenosti s fungováním tohoto systému? Do jaké míry je možné se na něj jako turista v Chorvatsku spolehnout?
0: To bych strašně nerad hodnotil, protože my jako cestovní kanceláře nejsme závislí na těchto systémech. My máme spíš ten systém spojení se svými agenty, popřípadě s delegáty, kteří monitorují všechny ty věci okolo. Já ze své vlastní zkušenosti vím ze zahraničí, že někde fungují tyhle systémy velice dobře, někdy až překvapivě rychle reagují na situace, které jsou možná ne tak tragické, jako jsou požáry, které teďka byly v poslední době, ale to bych asi nechal na hodnocení místních orgánů. Já si netroufám být hodnotitelem takovýchhle systémů.
1: Rozumím tomu. Teď ještě k těm praktickým věcem. Mají evakuovaní Češi v případě podobné živelné katastrofy nárok na kompenzaci té dovolené, pokud byli třeba na začátku turnusu nebo v polovině? A co naopak pak lidé, kteří tu naplánovanou dovolenou teprve absolvují? A řekněme, preventivně ji zruší třeba kvůli těm požárům.
0: Myslím, že jste to správně rozdělil na dvě části, na ty lidi, kteří už na té dovolené jsou. Tam je to zásah vyšší moci. V podstatě mají lidé nárok, pokud cestují z cestovní kanceláří, na 3 noci takzvané střechy nad hlavou, kdy cestovní kancelář musí s pomocí místních orgánů zajistit vlastně střechu nad hlavou pro ty lidi, a to myslím už stačí evakuační středisko, i když to evakuační středisko tady v tom konkrétním případě bylo jenom přechodným místem pro náhradní ubytování, ale ti lidé, kteří a na další kompenzace ti lidé nárok nemají, protože to je vyšší moc. Co se týká těch lidí, kteří se teprve chystají na dovolenou, tak pokud cestovní kancelář není schopná zajistit tu dovolenou tak, jak vlastně bylo v cestovní smlouvě, tak ta dovolená se vlastně ruší a mají nárok na vrácení peněz. Pokud ovšem na tu dovolenou nastoupí, tak se jich týkají ty věci úplně stejně jako těch, kteří na té dovolené byli. Je to vždy na zvážení těch lidí a také na prohlášení Ministerstva zahraničních věcí, které je takým gestorem toho rozhodujícího okamžiku, zda je ta situace opravdu

0: tak nebezpečná, aby ta dovolená nebyla možná realizace.
1: Vysvětluje Jan Papež, mluvčí Asociace cestovních kanceláří a agentur. Díky moc.
0: Děkuji moc krát a všem klidnou dovolenou.
1: A ještě připomenu, že v případě nouze se Češi můžou obrátit na konzulární jednatelství České republiky ve Splitu anebo kdykoliv na nouzovou linku konzulárního a operačního centra ministerstva zahraničí České republiky číslo plus 420 222 420 222. A tady je další téma v ranním plusu v 7.41. Británie zažívá vlnu neobvyklých veder na celém území Walesu a ve třech čtvrtinách Anglie platí stav sucha. Vodní toky vysychají, zemědělci očekávají výrazně nižší úrodu. Jediný, kdo ze současné situace může mít alespoň trochu radost, jsou archeologové. Sucho totiž odhalilo velké množství dávných staveb.
2: Na polích a žárem spálených pastvinách a loukách se začaly rýsovat nejrůznější obrazce. Kruhy, rovné nebo různě zalomené čáry, zkrátka stopy dávných staveb nebo terénních úprav.
3: Kontrast mezi porostem nad dávným příkopem a ostatní půdou je teď mimořádně silný. Pro archeologii vznikly ideální podmínky. Zjišťujeme víc starobylých usedlostí a hranic, než kolik jsme čekali.
2: Svěřil se BBC archeolog Damien Grady. Nových objevů, které umožnilo jen katastrofální sucho, je opravdu mnoho. Od masivních základů zaniklého augustiniánského kláštera ze 13. století v hrabství Hampshire přes základy římské pevnosti ve velšském městě Conwy až po 5000 let staré neolitické mohyly ve městě Powys. Něco se objeví při běžném pohledu, nejlépe je ale podívat se na terén z výšky. Archeolog Toby Driver teď mnoho času tráví v letadle, identifikuje a fotografuje nové a nové stopy dávné minulosti.
4: Mnohé dávné stavby nebo jejich pozůstatky byly zaorané, pohřbené pod vrstvou hlíny a ukazují se až teď. Sucho není dobré pro zemědělce, představuje nebezpečí požárů, nám ale pomáhá objevovat zapomenutou historii.
2: U slavného anglického paláce Blenheim, kde se narodil Winston Churchill, se tak například vyrýsovaly obrysy zahrady se všemi klikatými cestičkami a jezírky. Zahrady, která byla skrytá pod trávníkem od roku 1760. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Chvíli před 7:45 přidáme krátké zprávy v ranním plusu. Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš. Pomáhá jim i zmírnění větru. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Těch ale podle zpráv české diplomacie ze včerejšího večera zůstávalo v provizorních podmínkách už jen posledních 5. Několik desítek ukrajinských mužů už v Česku nedostalo dočasnou ochranu kvůli novým pravidlům. Muži ve věku od 23 do 60 let musí nově prokázat, že na Ukrajině splnili vojenskou povinnost. Opatření platí už 10 dní a je společné pro celou Evropskou unii. A ve Francii začíná dvoudenní stávka posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky. Pražský odbor pozemních komunikací a drah, vedený ředitelem Alešem Krejčou, roky vydával povolení pro stavbu billboardů v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel a slíbil, že úřad už odteď bude posuzovat žádosti o stavbu reklamních poutačů správně. Detaily probereme s Veronikou Šlajzovou z domácí redakce. Dnes po druhé, dobré ráno.
5: Dobré, krásné ráno po druhé. Na ředitele pražského magistrátu se už v říjnu 2025 obrátil spolek Nelegální reklama. Ten dlouhodobě tvrdí, že úředník Aleš Krejča a jeho odbor pozemních komunikací a drah jdou na ruku provozovatelům reklamy. Spolek doložil 670 billboardů, které dostaly povolení, i když neměly souhlasné stanovisko policie, tedy že nejsou nebezpečné pro řidiče. A některé z těchto billboardů měly dokonce vyrůst v místě, kde to zakazuje zákon o pozemních komunikacích. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení a že učinil taková opatření, aby odteď úřad postupoval správně.
1: No a co na to říká ředitel odboru Aleš Krejča?
5: Krejčan na žádosti o rozhovor nereagoval. On sám i jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, takže nechodí do práce a magistrát teď řeší jejich další pracovně právní postavení. V polovině července si totiž pro oba tyto úředníky přišli policisté přímo do budovy magistrátu a obvinili je z braní úplatků. Jde ovšem o jinou kauzu, která se billboardu přímo netýká. Přesně týden poté, co je zadržela policie kvůli jiné kauze, tedy jejich nadřízený přiznal, že odbor postupoval špatně při povolování billboardu. A shodou okolností několik dní poté, na začátku srpna, dostal spolek Nelegální reklama ještě další zprávu. Tentokrát od ombudsmanky Evy Kostolanské, která říká to samé. Magistrát při vydávání povolení pro billboardy dlouhodobě porušoval zákon.
1: No a Veroniko, co se teď bude dít s těmi billboardy, které získaly povolení neoprávněně?
5: Zakladatel spolku Nelegální reklama Zdeněk Jáno to rozhodnutí uvítal.
6: Rozhodnutí ředitele ombudsmanky samozřejmě vítáme. Považujeme to za selhání státní správy, kdy ministerstvo dopravy jako nadřízený orgán nebylo schopno po dobu několika let srovnat letě odbor pražského magistrátu, který dlouhodobě porušuje zákon ve prospěch billboardové mafie.
5: Jednotlivé případy by teď mělo ministerstvo dopravy jako nadřízený orgán přezkoumat. Jenže rozhodnutí o vydání povolení je možné přezkoumat maximálně jeden rok od jeho vydání. A Krejčův odbor vydal nejvíc povolení v letech 2023 a 2024. Spolek Nelegální reklama si každopádně postupně žádá o všechna vydaná povolení a pokud byla vydaná neoprávněně, tak žádá o jejich přezkum.
1: Stíhaný pražský úředník vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. V Ranním plusu o tom mluvila Veronika Šlajzová z domácí redakce. Děkuji.
5: Naslyšenou.
7: Posloucháte Víkendový Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na plusu.
1: Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich tak je asi o 17 tisíc míň, tedy asi o necelá 3%. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. A my to teď probereme s Pavlou Ašermanovou, předsedkyní konsorcia dluhových poraden. Přeju vám dobré sobotní ráno. Ten meziroční pokles o 17 tisíc, je to výrazné zlepšení a díky čemu počet lidí v exekucích klesá?
8: Tak počet lidí v exekucích v poslední době klesá především proto, že se vlastně ukončují exekuce těch, kteří se úspěšně oddlužili. Těch je okolo 20 tisíc ročně, takže tomu i ten pokles exekucí odpovídá. A ten trend je samozřejmě pozitivní. Je dobře, že počet lidí v exekucích klesá, je dobře, že klesá počet celkový počet exekucí. Neklesá ale tak rychle, jak bychom chtěli. A počet lidí v exekucích pořád není na takovém počtu, jak by měl být, protože ono asi v tuhle chvíli nemusíme řešit jenom počet lidí v exekucích. Tam je důležitý ještě jeden ukazatel, a to, proč v exekucích někteří lidé zůstávají tak dlouho. Jo, to, že se prostě si někdo dostane do exekuce, tak to je něco, co se vlastně může stát v případě nějakého jako nedodržení, placení závazků, ale ta cesta ven je vlastně pořád velmi klopotná, velmi obtížná, velmi dlouhá, takže máme tady na jedné straně lidi, kteří léta zůstávají v exekucích a jsou to lidé, kteří mají třeba mnohačetné exekuce a do oddlužení nejdou.
1: Právě to jsem chtěl říct, on těch počet lidí v exekuci vlastně klesá, ale na jednoho dlužníka připadá v průměru exekucí 5. Jak vážný je to problém?
8: Ten problém je vážný nejenom samozřejmě pro ty samotné lidi, pro ty jejich věřitele, kterým se každou další exekucí snižuje pravděpodobnost, že dostanou vůbec nějaké peníze zpátky. Ten problém je velmi vážný i pro celou společnost, protože lidé, kteří dlouhodobě zůstávají v exekucích, jsou lidé, kteří i z těch jako nějakých jako praktických ekonomických důvodů častěji skončí v práci mimo legální ekonomiku, častěji jsou vlastně na dávkách, častěji jsou i jsme zjistili z výzkumu, který jsme dělali s PEC Research, zjistili jsme, že jsou to lidé, kteří jsou častěji nemocní, mají daleko vyšší procento třeba různých vlastně stavů depresí a podobně. Takže ten problém je celkově vážný vlastně v mnoha ohledech a mnoha oborech.
1: Ona ta průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Popište, paní Ašermanová, prosím, jak se z takového dluhu člověk dostává a jak dlouho to může trvat?
8: No, no jenom ta částka těch 900 tisíc korun nám toho řekne málo. My nevíme v tu chvíli, komu ten člověk dluží, jaká je ta skladba těch jeho věřitelů a od toho se to hodně odvíjí. Mm-hmm. Úplně jinak vlastně se řeší dluh, který je dluh vůči nebankovní společnosti, která si k tomu k té samotné jistině vlastně přidala velmi vysoké příslušenství, s kterým se třeba dá něco dělat, neověřili úvěryschopnost toho člověka, takže s tím můžeme nějakým způsobem pracovat. A něco jiného je, když je to dluh na výživném, který se samozřejmě musí zaplatit vždycky a celý, ať už v exekuci nebo v odkložení.
1: A v jakých lokalitách a u jakých skupin lidí je ten problém s exekucemi v současnosti nejhorší?
8: No vy, když jste na začátku mluvil o tom, že tady ten počet lidí v exekucích, který tady je, jde o nějakých vlastně 6,5% z celkového počtu lidí v naší republice.
1: Nějakých 590 tisíc.
8: Ano, je to 590 tisíc lidí. Tak to je ale průměr, který je v mnoha krajích a mnoha okresech a městech velmi rozdílný. Když se podíváme třeba na Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tak tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam jsou lidé, kteří jsou zadlužení, tam je třeba 40% lidí zadlužených, jo? Nebo přes 30% lidí zadlužených těch obcí není vůbec málo. A to bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj, Karlovarsko ani Ústecko se vlastně pořád nemohou úplně jako vyhrabat ze svých problémů právě i z toho důvodu, že je tam takový podíl lidí v exekuci.
1: No a jaké to může mít řešení? Jaké systémové změny by podle vás mohly pomoci, aby se ta situace s exekucemi v Česku zlepšila?
8: Musíme dostat víc lidí do oddlužení. To je dlouhodobý plán, dlouhodobý cíl a udělali se kroky v tom, že se vlastně nastavil insolvenční zákon trochu lépe, zkrátila se doba oddlužení, zkrátila se na 3 roky. Na druhou stranu tam došlo k některým vlastně zpřísněním. Máme tady jednak prostě část lidí, kteří se pořád do oddlužení nemohou dostat, protože, a je to trochu absurdní, jsou prostě příliš chudí na oddlužení. Jo, je to tak, že vlastně jejich příjem nedosahuje ani té zákonné minimální splátky, kterou v oddlužení musí zaplatit. Jsou to lidé, kteří jsou třeba invalidní důchodci, starobní důchodci s velmi malým důchodem a podobně, tak to jsou nebo lidé, kteří mají hodně dětí, vícečetné rodiny, tak to jsou lidé, kteří se do oddlužení vlastně nemohou dostat, protože ta bariéra na tom začátku je pro ně příliš nepřekonatelná. A pak ještě je to o motivaci lidí do oddlužení, protože ten člověk třeba si nemůže oddlužení dovolit z toho důvodu, že nepřiznává třeba všechny svoje příjmy, tím pádem dosáhne na nějaké dávky. A kdyby šel do oddlužení, všechny svoje příjmy by musel přiznat, tak v takovém případě přijde o dávky státní sociální podpory a bude mít problém s tím zaplatit nájem nebo nebude mít prostě jako dost peněz na základní životní potřeby. Tak tady je třeba nástroj, s kterým bychom pracovat mohli. Jednak bychom měli umožnit vstup do oddlužení lidem, kteří na to nemají. A navíc, kteří vlastně ani v exekucích jako ty lidé nic nezaplatí, takže proč je v tom nechávat. No a pak jsou tady lidé, u kterých by stálo za to přemýšlet na nějakou podporou. A ta nejsnažší a taková nejlogičtější je, že by se jim dávky státní sociální podpory počítaly až z těch peněz, které jim doopravdy zůstanou, až z těch peněz, které se po té srážce do oddlužení. To by byla významná motivace pro to dostat do oddlužení víc lidí.
1: A prosím jenom už krátkou jednou větou, je něco podobného v přípravě v legislativním procesu?
8: Zatím ne, ale doufáme, že bude, protože je to téma, které se snažíme otvírat, je to téma, o kterém už se nějakou dobu diskutuje, takže doufám, že to přijde.
1: Pavla Ašermanová, předsedkyně konsorcia dluhových poraden, s námi byla v Radním plusu. Děkuju za to.
8: Také děkuji. Naschledanou.
1: Za 5 minut bude 8 ráno. V dnešních reportážích zahraničních zpravodajů se ohledneme za bezmála 3 lety, která strávil v Americe jako zpravodaj Pavel Novák. Ten bude i hostem pořadu. Vybrali jsme pro vás několik jeho reportáží, které mezi povídáním s ním uslyšíte. Takové, které jsou neobvyklé, zvukomalebné, mají zajímavé téma nebo v nich vystupují pozoruhodní lidé. Teď se podíváme do podpalubí americké válečné lodi USS Wisconsin, která ještě v roce 1945 bojovala v závěru druhé světové války. Dnes stojí v přístavu Norfolk ve Virginii jako ukázka plavidla, které bylo s přestávkami v aktivní službě skoro 50 let.
9: Masivní ocelové dveře vedou do všech prostor na lodi. Kapitánova pracovna má dokonce výhled ven na palubu a pohodlná křesla. Tady ale velitel lodě pobýval jen, když kotvila v přístavu. Při bojových operacích obýval mnohem menší kajutu blízko můstku a velitelského stanoviště. James Donovan je penzionovaný kapitán. Ve válečném námořnictvu sloužil 34 let. Nastoupil tam hned po střední škole. Dnes je dobrovolníkem, průvodcem po válečné lodi Wisconsin. Stále tak slouží námořnictvu a své zemi tím, že vypráví o historii lodě zakotvené v Norfolkském přístavu. USS Wisconsin se do bojů dostala až na konci války. Doky v Norfolku opustila v dubnu 1944. Přes panamský průplav se dostala do Pacifiku, kde se zapojila do bojů s Japonci.
10: Tato loď se ve druhé světové válce zúčastnila bitvy o Iwo Jimu, ostrov Okinawa, filipínský Luzon a na konci války i o hlavní japonské ostrovy.
9: Loď Wisconsin byla také součástí amerických okupačních sil a kotvila v Tokii zálivu potom, co na její sestře USS Missouri 5. září Japonci podepsali kapitulaci. Plavidlo pak v roce 1947 putovalo do zálohy. V 50. letech 20. století se ještě znovu zapojilo do operace v korejské válce. Potom sloužilo jako cvičná loď. Až do roku 1986. Dobrovolný průvodce kapitán James Donovan připomíná plán prezidenta Ronalda Reagana vytvořit flotilu 600 bojových plavidel a tím srazit sovětské námořnictvo na kolena. Snazší než vyrobit nové lodě bylo vrátit do služby ty staré. USS Wisconsin dostala nové technologie, nátěr i zbraně. Na palubě se objevily odpalovací rampy raket Tomahawk. 3, 2, 1. Z operační místnosti za vrstvami pancíře, kam mohl vstoupit jen ten, kdo znal několika stupňový systém zabezpečení, se pak střely odpalovaly. Dnes jsou tady simulátory ukazující souhru jednotlivých námořníků obsluhujících raketovou baterii. Naposledy se USS Wisconsin zapojila do bojů v operaci Pouštní bouře proti Iráku v zimě 1991. O 10 let později začala loď sloužit jako muzeum v Norfolku. V době druhé světové války se nepřátelské granáty a bomby lodi Wisconsin vyhýbaly. Tehdy na ní sloužilo skoro 3000 mužů. Nikdo z nich nezahynul, nikdo nebyl vážně zraněn. Komentovanou prohlídku absolvoval i pan Bob z Virginie. Jeho otec Fred totiž na lodi Wisconsin v letech 1944 až 1945 sloužil.
11: Pro pana Boba to byl jeden z nejkrásnějších dnů v životě. Byl hrdý na to, že jeho otec sloužil vlasti v době, kdy to potřebovala. Tohle dědictví si sebou chce vzít na věčnost. Bůh jim žehnej, hrdinům, řekl, když po prohlídce opouštěl loď, na které se plavil jeho tatínek. Z Norfolku Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Rozhovor s Pavlem Novákem a několik jeho dalších reportáží ze Spojených států si můžete poslechnout v dnešních reportážích zahraničních zpravodajů v premiéře ve 14 hodin a 5 minut nebo potom v repríze v 19.05.
12: Tady byl vlastně dotazníkový pás a za tím průchodem za zděným tak je přímo už rudá věž.
13: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
14: Celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem. Ta otrocká práce politických vězňů. Je to v podstatě velmi podobný gulagu.
13: Tentokrát uslyšíte příběh z Jáchymova. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Co uslyšíte po zprávách? V Ranním plusu se vydáme do Španělska, to se v uplynulých dnech a hodinách chystalo na další migrační vlnu z Maroka. Jaká je teď situace?
15: Je 8 hodin. A zprávy má Eliška Zábrocká.
5: Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš, pomáhá jim i zmírnění větru. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy, v Paříži ovládl závod na 50 metrů znak. Na silnici 38 za Havlíčkovým Brodem počítejte se silnějším provozem k omezení u Skuhrova a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové taky ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. Dalších 8 lidí je v kritickém stavu v nemocnici, někteří s vážnými popáleninami. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Ti už tam ale podle české ambasády nejsou. A do Chorvatska se za naší spolupracovnicí na Radiožurnálu vydáme i po 8:30. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
16: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se můžou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
17: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
5: V Polsku dnes posvětí obří metrovou sochu Panny Marie. Z 55 metry je to nejvyšší socha s náboženským charakterem v Evropě. Vyrostla v obci Konotopie a její stavba trvala 18 měsíců.
18: 55-metrová socha Panny Marie Matky milosrdenství je vyšší než sochy Ježíše ve Švěbodžinu, Jana Pavla II. V Częstochowie i Ježíše v brazilském Rio de Janeiro. Socha v polské Konotopi se skládá ze dvou částí, z 15-metrového podstavce ve tvaru koruny a z 40-metrové sochy Panny Marie. Součástí je vyhlídková plošina, konat by se tu měly i pravidelné mše a poutě. Projekt i realizaci zaplatili manželé Karkošikovi, kteří patří mezi nejbohatší Poláky. Sochu označují za dar Evropě i místní farnosti. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
19: Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla triumfovala v novém českém rekordu 24 sekund a 11 setin.
20: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu. Minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
19: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková byla pátá. Zvítězili Rusové, startující pod neutrální vlajkou před Nizozemskem a Itálií. A fotbalista Matěj Jurásek bude v této sezóně hostovat ve Spartě. Bývalý hráč Slávie přišel na Letnou z druholigového anglického Noriče. Součástí dohody klubu je i opce na přestup.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Omezení na D8 u Lovosice, nehoda v Praze ve Kbelské. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy za Lovosicemi začalo před okamžikem dnešní krátkodobé omezení. Mezi 46. a 45. kilometrem pracují silničáři na opravách svodidel. Až do 13. hodiny je tak uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří. Všechny české dálnice jsou při sobotním ránu průjezdné bez výraznějších komplikací i místy dlouhodobých omezení. Na D1 na průtahu Brnem či na Šmejkalce, i na čtyřce u Jíloviště, kde je provoz kvůli výstavbě mostu značně omezený, se teď jede plynule bez sebekratšího zdržení. Silnice 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem do Čáslavy se plní až ke Skuhrovu. Pracuje se tam na opravách vozovky, provoz je vedený kyvadlově a popojíždí se v obou směrech. A v Praze čekejte menší potíž ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína, přesněji ve sjezdu do Novopatské.
0: Přímo v tom odbočení nějaký dvě auta, takže je to tam poměrně dost nepřehledný a jak jsou tam ty dva proudy, tak ten pravý je blokovaný.
21: I tam je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě až 28. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: 6:15 po 8 ráno, přejeme hezký víkend. Tady je naše nabídka do dalších minut. Španělsko i sousední Maroko výrazně posílili bezpečnostní opatření. Španělská Ceuta se přitom stále zpamatovává z událostí z konce července, kdy na španělské území během krátké doby přešly desítky tisíc lidí. Při pokusu o překročení hranice desítky dalších zemřely. Spojíme se mimo jiné s naší spolupracovnicí ve Španělsku. O tom, jak vážné bude zranění po nehodě cyklisty, může rozhodnout jedna drobnost. Přilba. Přesto ji často nenosí ani ti nejzranitelnější, tedy děti. Jak často helmu při nehodách nemají? A bude možné založit firmu kdekoliv v Evropské unii kompletně online během 2 dnů a za méně než 100 eur? Evropská komise to slibuje v návrhu takzvaného 28. režimu. Řekneme, o co jde. Hezký víkend z Plusu vám za celý ranní tým přeje Ondřej Látal.
7: Ranní Plus.
1: Španělsko se v uplynulých dnech a hodinách chystalo na další migrační vlnu z Maroka do svého severoafrického města Ceuta. Podle zpráv šířených po sociálních sítích má přijít právě dnes. Jak zatím situace vypadá a jak se Španělsko na tuto možnost připravilo? Jak reaguje Maroko? Ve spojení jsme se spolupracovnicí Českého rozhlasu ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Přeju dobré jitro.
22: Příjemné dobré ráno, prajeme já.
1: Zaznamenali španělští pohraničníci v noci nebo teď brzy ráno už nějaký pohyb na hranicích Ceuty? Jaké jsou nejčerstvější informace?
22: Ano, tak v týchto chvíľach zdá sa ešte v hraničnej oblasti medzi marockým mestom Castillejos a španielským autonómnym mestom Ceuta nie je žiaden nezvyčajný pohyb, minimálne nie v tej oblasti po mori. Zatiaľ ešte nie sú informácie ani o tom, že by sa o prienik pokúsili na iných miestach pozemnej hranice. V oblasti sa vlastne len teraz pred pár desiatkami minút rozvidnelo a situácia by preto bola priaznivejšia až od týchto chvíľ pre tých, ktorí sa k eventuálnemu masovému prieniku chystajú, ale ako vravím, zatiaľ nedisponujeme informáciami, že by už k tomu prišlo. V oblasti sú desiatky policajných aut, furgónov, aj sanitiek, stovky policajtov a početné hliadky, pozemné, ale aj na mori.
1: Koncem července do Ceuty proniklo přes 70 tisíc migrantů. Většina se tedy sice vrátila zpátky do Maroka. I takhle to vyvolalo velký ohlas po celé Evropě. Je opakování něčeho podobného reálné?
22: No tak to, že ten ďalší prechod reálne hrozí, tak o tom svedčilo napríklad aj to, že španielske spravodajské služby, aj bezpečnostné zložky to už pred viac ako týždňom zaregistrovali a ministerstvo vnútra a obrany mobilizovalo 3000, takmer 3500 vojakov, dokonca mnohých stiahli aj z dovoleniek, aby posilnili hranicu medzi Marokom a španielským územím. Povolali aj letecké, aj námorné jednotky, posilnila sa aj tá morská zábrana, taká tá bariéra zadržiavacia, ktorú Španielsko inštalovalo po tom júlovom masovom prieniku migrantov do Ceuty. Otázkou týchto posledných hodín bolo, že či toto všetko, čo bezpečnostné služby španielske nachystali, odradí tých, ktorí sa o ten prechod chcú znovu pokúsiť. Je to otázne, pretože či vôbec sa k takýmto informáciám o ochrane hraníc mohli títo ľudia dopracovať, dozvedieť a či im budú veriť, lebo na sieťach do poslednej chvíle kolovalo, že dnes 15. je tu v Španielsku štátny sviatok, čo síce je, ale kolovalo tam aj to, že hranice budú preto otvorené alebo menej strážené, čo je samozrejme úplný nezmysel. Ako sme povedali, hranica je veľmi dôsledne strážená španielskými hliadkami, políciou a aj civilnou gardou.
1: No, španielská strana je tedy v pohotovosti. Co Marocké království, jak sa na dnešný deň nachystali marocké úřady a hlídky?
22: Marocké úrady takisto mobilizovali svoje hraničné a bezpečnostné zložky, takisto posilnili aj pozemné bariéry pri hranici. Napríklad v hraničnom meste Castillejos posilnili osnatý drôt, dali tam aj ďalšie bariéry, zábrany, takže po počiatočnej neveľkej aktivite, po tom masovom prieniku 72 tisíc migrantov, teraz je marocká strana ako keby aktívnejšia. Možno aj preto, že na Maroko dopadla veľká vlna kritiky z viacerých veľmi dôležitých európskych krajín, je to známy fakt. A na toto upozorňuje aj veľa analytikov, že hoci má Maroko podporu a výborné vzťahy s USA, len tomu pravda, že nestačí, potrebuje aj priazeň Európy. Takže je aj taký predpoklad, že tento raz, ak sa podarí tento možný nápor migrantov udržať, tak Maroko situáciu využije, aby ukázalo, že vie hranice ustrážiť. Tiež sa tu ale natíska taká otázka, že ak sa predsa len nejaké stovky tisíce mladých ľudí opäť pokúsia prekonať tieto hranice, aby nedoplatili na toto geopolitické pnutie životom, lebo v júli bolo vyše 100 ľudí utopených, 82 obetí ešte stále čaká na území Ceuty na pohreb, pretože tie identifikácie trvali veľmi dlho. Španielská strana má naozaj obrovský nápor vo všetkých ohľadoch migračno-politických, ale aj tých humanitárnych. Pripomeniem ešte na záver, že v Ceute zostáva minimálne 5000 migrantov, nielen marockých, ale aj subsahárskych a takmer 2000 detí a maloletých bez sprievodu.
1: Informuje spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španielsku Lubica Zlochová. Moc za to děkuju.
22: Pekný deň.
1: A my v tématu pokračujeme. Ve vysílání vítam velvyslance České republiky v Madridu Libora Sečku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Španělské a marocké úřady se tedy připravují na tu možnost, že se dnes zopakuje hromadný přechod hranice. Jak vážně je ve Španělsku tato hrozba vnímána? My už jsme to naznačili ve vstupu. Jaké informace máte vy?
2: Tak ta hrozba samozřejmě je vnímána velmi vážně. Španělsko nechce dopustit, aby se opakovala zkušenost toho 30. 31. července. I když právě ta opatření, která se přijímají, dávají šanci, že ta pravděpodobnost je, bude menší a menší, ale skutečně Španělsko se chce připravit, už o tom byla řeč, mobilizovalo poměrně velkou část odborných sil na místě 2000 vojáků, 1000 příslušníků policie, je tam četnictvo, drony, vrtulníky, takže Španělsko nechce v žádném případě dopustit, aby se situace opakovala.
1: No a když se podíváme na tu vnitřní atmosféru ve Španělsku, co ten červencový příchod desítek tisíc lidí se španělskou společností a politikou udělal? Stala se migrace znovu jedním z hlavních vnitropolitických témat?
2: Samozřejmě, že o migraci hovoří, je to velké téma, téma politické. Opozice volá po tom, aby ministři přicházeli do parlamentu dávat informace o tom, co se událo, jak vláda přistoupila. Ale musím říct, že celkově ta společnost španělská přijala ten fakt jaksi klidně, nevyvolala to žádné masové reakce, žádné masové bouře. Vláda vlastně tím, jak rychle zvládla tu situaci, tak do jisté míry získala i podporu veřejnosti.
1: Ceuta má z hlediska pohybu osob v rámci Schengenu zvláštní režim. Co to v praxi konkrétně znamená pro migranty, kteří se do Ceuty dostanou? A co pro možnosti Evropské unie?
2: No tak Ceuta a Melilla, to je další španělské město na africkém území, nejsou součástí Schengenu, to znamená, ti migranti, kteří se dostanou do těchto dvou enkláv, nemají automaticky vstup na španělské území. Mm-hmm.
1: Klíčovou roli hraje taky Maroko. Jak moc je Španělsko při ochraně hranice fakticky závislé na spolupráci Rabatu? Ty červencové události provázela tvrzení migrantů, že jim marocké složky v cestě nebránily, případně ji usnadňovaly. Teď naopak Maroko nasazuje stovky policistů, aby tomu dalšímu přechodu zabránilo. Jak Madrid tuto proměnlivou roli Maroka vnímá?
2: Španělská oficiální místa se snaží jaksi neeskalovat tu situaci, neobvinují marocké orgány z napomáhání této vlně. Těch důvodů je celá řada, protože Španělsko a Maroko mají velmi úzkou spolupráci v řadě oblastí. Je to zejména oblast proti boji proti terorismu, energetická spolupráce, ekonomická spolupráce a nakonec i kontrola migrace. Takže byť tedy zaznívají hlasy, že jde o jakousi formu nátlaku, kterou Maroko může využívat vůči Španělsku. A jsou tady příklady, kdy v roce 2001, v době, kdy španělské orgány přijali vůdce fronty Polisario, Brahima Galiho, k lékařskému ošetření, tak došlo k podobné vlně masové migrace, kdy 10 000 migrantů vlastně obsadilo Ceutu. Ale, jak říkám, španělská vláda, oficiální místa velice dbají na to, aby ta kritika nebyla přímá, aby se neuzavřely dveře ke spolupráci, a ta spolupráce pokračuje a v této chvíli vidíme, že má svůj efekt.
1: Ještě jeden rozměr. Při tom červencovém přechodu i nynější výzvy k tomu 15. srpnu sehrály výraznou roli sociální sítě. Jak velké téma je to ve Španělsku? Ukázala vlastně Ceuta, že se migrační pohyb může dnes během vlastně několika hodin mobilizovat prostřednictvím TikToku, Instagramu nebo WhatsAppu a má vlastně vůbec stát možnost takovým výzvám účinně čelit?
2: Ano, samozřejmě to je velký problém. Sociální sítě hrají velkou roli v mobilizaci těchto tři skupin, ale současně španělská vláda i marocká vláda v této chvíli využívají stejně tak ty sítě v nějaké formě protikampaně, kde velmi silně vysvětlují, že není možné prostě překonávat hranice bez problémů. Takže je to samozřejmě nový prostředek, které si jakéhosi hybridního nátlaku, ale současně může být využíván i tou protistranou.
1: Libor Sečka, velvyslanec České republiky v Madridu. Díky, že jste s námi byl v Ranním plusu.
2: Děkuji, na shledanou.
1: A tady jsou krátké zprávy v 8 hodin a 17 minut v Ranním plusu. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové taky ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Těch ale podle zpráv české diplomacie ze včerejšího večera zůstávalo v provizorních podmínkách už jen posledních 5. České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. A pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení, mělo sílu 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury Reuters zemřelo nejméně 5 lidí. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady už odvolali varování před tsunami, které předtím vydali. Kolo nebo koloběžka, prázdniny a děti. Tohle spojení k létu prostě patří. Právě u dětských cyklistů ale rodiče nebo samozřejmě přímo děti často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 1700 nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023. Bez ochranné přilby podle analýzy jela téměř polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá.
4: Co máš na hlavě teď?
6: Helmu.
4: A jakou má barvu ta helma?
6: Rozovou.
8: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
23: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
8: Ochranou přilbu podle Martiny nosí celá rodina, včetně dospělých. Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí kromě odřenin třeba i otřes mozku, zlomeniny lebeční kostí nebo krvácení do mozku. Helma přitom může následky páru zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
9: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin, měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
8: Dětská lebka je podle něj navíc méně vyvinutá než lebka dospělého a je tak křehčí. Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
10: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních dvou letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
8: To je podle něj podobné číslo jako v posledních dvou letech. Z nehodové analýzy BESIPu pak navíc vyplývá, že se míra nošení helmy u cyklistů do 14 let lišila podle dopravního prostředku, pokračuje Lukáš Kadula.
10: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
8: Vyšší počet nehod dětí na elektrokoloběžkách zaznamenali i jihomoravští záchranáři, popisuje jejich mluvčí Lukáš Dvořáček.
11: Jen za letošní červenec ošetřili naši záchranáři celkem 26 dětí ve věku do 14 let, které se zranily při jízdě na kole nebo koloběžce. Z tohoto celkového počtu pak bylo 6 úrazů v souvislosti s užitím elektrokoloběžky. Riziko elektrokol a elektrokoloběžek spočívá mimo jiné v tom, že umožňují poměrně snadno dosáhnout vyšších rychlostí.
8: Pád pak může mít vážnější následky, dodává mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.
12: Čím větší je rychlost, tím větší síla při nějakém úrazu nebo střetu potom působí na to tělo a tím rizikovější a vážnější potom může být ten úraz. A samozřejmě pokud nejsou použity ochranné pomůcky, zejména tedy ta helma, tak ten úraz může skončit i fatálně.
8: Přilbu by navíc dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
24: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
8: Helma pak totiž nechrání to, co má. Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
25: Mladistvému už může policista na místě uložit pokutu až 750 korun, případně celou věc vyřešit domluvou. Dospělí cyklisté přilbu ze zákona mít nemusí.
8: Policie i BESIP ale helmu doporučují i jim. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Je sobota 15. 8. srpna 8.22 a tady je Ranní plus. Jsme rádi, že jste s námi. Bude možné založit firmu kdekoliv v Evropské unii kompletně online během 2 dnů a za méně než 100 eur. Evropská komise to slibuje v návrhu takzvaného 28. režimu, neboli EU Incorporated. Nová dobrovolná evropská forma společnosti má podnikatelům usnadnit expanzi přes hranice, získávání investorů a pomoci Evropě v konkurenci se Spojenými státy a Čínou. Návrh ale během vyjednávání naráží na řadu sporných míst. V červenci vznikl kompromisní text. Teď ho projednávají členské státy i Evropský parlament a přicházejí připomínky. Česká hospodářská komora samotnou myšlenku podporuje, varuje ale, že pokud se pravidla dostatečně nesjednotí, může místo zjednodušení vzniknout další právní komplikace. Co tedy EU Incorporated českým firmám skutečně přinese a co je ještě potřeba změnit? Probereme to s místopředsedkyní Evropského hospodářského a sociálního výboru a zástupkyní hospodářské komory České republiky v Bruselu Alenou Mastantuono. Dobrý den.
26: Dobré sobotní ráno všem posluchačům Českého rozhlasu.
1: Od března, kdy Evropská komise ten návrh představila, tak už vznikl první kompromisní text. Kam se tedy EU Incorporated za těch 5 měsíců posunul? Kde jsou teď mezi členskými státy největší spory a nakolik se ten původní návrh mění?
26: Za 5 měsíců se návrh na evropské poměry značně posunul. Návrh EU Inc., to je harmonizované korporační formy, byl diskutován s ministry hospodářství již 28. května. Vy jste sám zmínil, že už máme i kompromisní text. A nyní dochází na technické úrovni skutečně k důležité diskuzi o jednotlivých článcích. Záruky, právní jistota, pravidla pracovního práva, insolvence, daně a minimální kapitál zůstávají stále otevřenými otázkami a mnoho národních delegací požaduje záruky proti podvodům, daňovým únikům a praní špinavých peněz, ale také nutnost respektovat vnitrostátní pravidla pracovního práva. Návrh obecně nemá za cíl harmonizovat pracovní právo ani sociální předpisy, ale dotýká se například zaměstnanecké participace v orgánech společnosti. A zejména státy s rozvinutými systémy zaměstnanecké participace hájí svá národní specifika velmi důrazně. A jak jste i zmínil, tak značně se posunul i Evropský parlament, což odpovídá závazku evropských institucí přijmout návrh do konce letošního roku. A z mého pohledu je to samozřejmě velmi ambiciózní. Zpravodajem k návrhu je německý sociální demokrat René Repasi, který před prázdninami již zveřejnil návrh zprávy s celou řadou návrhů, jak text komise upravit, a již o něm diskutoval s europoslanci, se členy právního výboru 15. července, a ti také měli možnost k návrhu poslat svá pozměnění a vrátí se k diskusi 7. září, tak aby byl návrh zprávy schválen na plénu Evropského parlamentu 5. října. A co Repasi zmiňuje, a teď se dostanu trošku k těm různým pohledům, je, že například navrhuje zavést zákaz založení společnosti v určitých odvětvích. A dokonce taková odvětví uvádí v příloze. Říká, že například stavebnictví nebo uklidové činnosti, pohostinství nebo silniční nákladní doprava by právě neměly být ty činnosti, které by byly pokryty EU Inc. Ale zavádí i definici startupů, věnuje se různým právě těm kritikám, tak aby se zamezilo různým rizikům, podvodům, ale také říká, že by se nemohlo obchodovat s akciemi. Pokud by chtěla taková společnost obchodovat s akciemi, musela by se přeměnit na vnitrostátní formu veřejné akciové společnosti. Takže dochází skutečně k jakémusi posunu, ať již v radě, tak i v Evropském parlamentu. Na druhou stranu zmínila jsem, že jde o levicového politika. Jiný pohled mají zase politici na pravé straně politického spektra, lidovci nebo konzervativci z ECR, kam třeba patří česká ODS, se naopak staví k tomu, aby EU Inc. byla určena pro všechny firmy bez ohledu na odvětví, což musím říct, že podporujeme i my na Hospodářské komoře.
1: Česká vláda je poměrně jednoznačně pro. Ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO říká, že právě ta roztříštěnost evropského trhu žene české technologické firmy za kapitálem do Spojených států a že jednotný rámec jim může vlastně umožnit získávat mezinárodní kapitál, aniž by se museli stěhovat za oceán. Souhlasíte s tím? Je tohle hlavní problém, který EU Inc. může skutečně vyřešit?
26: Roztříštěnost pravidel a velké překážky na vnitřním trhu jsou přetrvávajícím problémem, se kterým se evropské firmy potýkají, a tam se určitě s panem ministrem shoduji. Návrh EU Inc. představuje příležitost modernizaci evropského práva obchodních společností, ale má-li být potenciál tohoto rámce plně využit a má-li se Evropa stát skutečně atraktivním centrem pro firmy, musí být právní harmonizace doprovázena širšími strukturálními změnami. A zejména je zapotřebí dosáhnout významného pokroku na evropských kapitálových trzích, aby se inovátorům zajistil lepší přístup k financování. To ostatní řeší další iniciativy, které Evropská komise v uplynulých měsících předložila, nikoli tedy samotná EU Inc. A spolutvůrci právních předpisů nyní musí zajistit jakýsi vyvážený přístup, který propojí tu podnikatelskou dynamiku s právní jistotou a vytvoří ekosystém, v němž se bude evropským firmám dařit. Nejde tedy o jeden návrh, ale ucelený evropský přístup k podnikání.
1: Evropský hospodářský a sociální výbor, jehož jste místopředsedkyní, přijal vlastní stanovisko k EU Inc. teprve 15. července. Nakolik se ten pohled výboru a hospodářské komory liší? Jsou některé výhrady českých podnikatelů v evropské debatě spíš menšinové?
26: Takže Evropský hospodářský sociální výbor je poradní orgán institucí EU a funguje jako malý parlament. Naši členové reprezentují různé zájmy a fungujeme na bázi hledání kompromisu mezi zástupci biznisu, Naši členové také zastupují odbory anebo organizace občanské společnosti, například zástupce spotřebitelů, to znamená, že nejde pouze o podnikatelský pohled, ale jde o skutečně různé zájmy. Evropský hospodářský sociální výbor podobně jako komora zdůrazňuje, že rámec EU Inc. musí obsahovat účinné záruky proti podvodům, proti praní špinavých peněz a zneužívání korporátních struktur. A domnívá se, že EU Inc. by měla zůstat přístupná i společnostem, které nejsou startupy ani rychle rostoucí skvělaty.
1: Alena Mastantuono, místopředsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru a taky zástupkyně hospodářské komory České republiky v Bruselu. Díky, že jste si udělala čas na Ranní plus.
26: Já vám děkuju. Hezký den všem.
1: Za chvíli bude 8:30. Po zprávách nabídneme pořad Řečí peněz. Ten se během prázdnin věnuje základům hospodaření s penězi, aby sloužili nám a ne, abychom my sloužili jim. Václav Pešička a ekonom České spořitelny Michal Skořepa servírují finanční jednohubky. Za chvíli.
5: 8 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy Radiožurnálu.
13: Počet potvrzených obětí zemětřesení na jihu Indonésie stoupl na 20 a pravděpodobně ještě poroste. Některé odlehlejší oblasti ostrova Flores totiž podle zpráv agentury Reuters zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od zbytku světa. Otřesy o síle 7,7 stupně zasáhly oblast brzy ráno tamního času. Epicentrum bylo v moři severně od ostrova Flores v hloubce 10 kilometrů. Varování před hrozící vlnou tsunami ale úřady po kolika hodinách stáhly. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které od roku 2023 havarovaly na kole nebo koloběžce. Ukázala to analýza více než 1700 nehod, kterou zveřejnil BESIP. Přilba přitom může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. Podle BESIPu je důležité taky její správné nasazení. Cyklisté a jezdci na koloběžkách do 18 let musí navíc v Česku helmu nosit povinně. A víc řekneme ve zprávách za půl hodiny. Začíná pražský charitativní festival Soul Union. Od 10:30 dopoledne do 10:00 večer nabídne návštěvníkům koncerty, pohybové aktivity nebo workshopy. Výtěžek ze vstupného je určený na rekonstrukci dětské herny na oddělení pedopsychiatrie psychiatrické nemocnice Bohnice. Festival pořádá nadační fond Kapka naděje.
14: Sport.
13: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži triumfoval na trati 50 metrů znak v čase 24 sekund a 11 setin. A oštěpář Jakub Vadlejch vstoupí po 21. hodině do svého 5. finále na evropském šampionátu v řadě. V předešlých dvou skončil na druhém a prvním místě. V 21 hodin a 10 minut pak odstartuje v Birminghamu finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glory Manuel. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Na D1 překážka za Humpolcem a zdržení v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď velmi opatrně mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem.
17: Přibližně z 100 kilometrů stojí postavený kamion v postavném pruhu a pravděpodobně z něj vypejká nafta.
16: Na místě jsou hasiče a na kamerách vidíme, že chvílemi usměrňují provoz do levého pruhu. Na D1 v Ostravě směrem z Bohumína do Brna popojíždí fronta od sjezdu na centrum z kilometru 361. Místem dlouhodobého omezení se jede okolo 15 minut na úroveň Svinovských mostů přibližně na kilometr 356. Na D35 z Olomouce do Mohelnice zbystřete mezi sjezdy na Křelov a Náměšť. Z kilometru 258 hlásíte překážku.
18: Tady je odstavené auto, je to na krajnici ze funguje do pravého pruhu, musí se objíždět a provoz je slabý, kola nevzniká.
16: A na Olomouckou ještě zůstaneme za Hanáckou metropolí směrem do Opavy. Čekejte kratší zdržení z odbočky na Dolany na silnici 46. I tam se pracuje na opravách vozovky. Kyvadlový provoz řídí semafory z obou stran. Naberete okolo 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
27: Bude horko, podle meteorologů by se srážky měly v České republice objevit až zítra. Lokální přeháníky, výjimečně i bouřky, očekávají zítra odpoledne nebo na večer. Dnes ještě horko a taky bez deště.
28: Během dnešního dne nás bude doprovázet slunečné a velmi teplé počasí.
0: Odpolední teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde je očekávána teplota kolem 25, na Šumavě dokonce kolem 28 stupňů Celsia.
27: Podle meteorologa Mariana Sandeva bude neděle jasná až polojasná, ale během dne přijde oblačnost na celé území, přechodně bude i zataženo. No a od severozápadu se místy zítra přidají i přehánky nebo občas i bouřky.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jeden hubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
15: Řečí peněz.
1: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: My jsme v předchozích dílech mluvili o základech hospodaření s penězi a v tom dnešním se budeme bavit o trhu práce, jak na něm správně fungovat, abychom z něj vytěžili co nejvíce z vlastního potenciálu a třeba na něm vydělali co nejvíce peněz. Michale, v Česku byly poslední roky velké debaty o růstu mest. Když jsme procházeli inflační krizí, tak se hodně mluvilo o dlouhém propadu reálných mest v posledních měsících. Zase především Česká národní banka mluví o příliš dynamickém nebo příliš rychlém růstu mest. Máme do toho různé průzkumy, které říkají, že ty nejmladší generace už nechtějí majetek, že samotná výše platu a mest vlastně není dá.

0: mladý, nemám rodinu, tak si můžu dovolit žít velmi skromně, ale pak najednou přijdou děti a najednou je potřeba buď platit nějakou hypotéku, nebo aspoň auto koupit, jet trochu někam na nějakou dovolenou a tak dál. A najednou ty peníze začínají být důležitější, čili záleží hodně na situaci každého z nás. Ale co si myslím je asi hodně důležitá věc a souvisí s tím, o čem jste mluvil, že v role příjmu jakoby zdá se, že v čase trošku klesá, to skutečně tak může být, i když teda nejsme schopni to asi pořádně změřit. A myslím si, že to dáno tím, že bohatneme. A je všeobecně známo, že čím je člověk bohatší, čím je společnost bohatší, tím vlastně začíná, když to řeknu velmi ošklivě, tak začíná mít roupy v uvozovkách. Prostě začíná se rozlížet kolem a zjišťuje, že jsou taky jiné hezké věci, než jenom vydělávat. A najednou jsou důležitější věci prostě životní styl a volný čas a taková ta určitá rovnováha. Takže mám trošku podezření, že prostě Češi, konec konců jako všechny jiné země, ale u nás se to stalo hodně rychle během těch posledních 20-30 let, prostě bohatneme a tím pádem asi bych věřil tomu, že ty peníze pro nás začínají být maličko, jsou pořád důležité, ale začínají být trošku méně důležité. A tady se pak objevuje kontrast třeba s Čínou, řekněme, s těmi dravými novými štíkami v tom celosvětovém rybníce, kde prostě ti lidé mají za námi nějaké zpoždění v tomhletom procesu. A my se na ně díváme, mám pocit někdy trošku až jako se závistí nebo s takovým strachem, že oni na rozdíl od nás mají v sobě ještě pořád tu dravost, tu snahu předehnat všechny, sebe navzájem a celý ostatní svět. A může se stát, bohužel, pokud, což je takzvaná past středního příjmu, že v jednu chvíli si řekneme, no nám to vlastně stačí, vždyť jsme zbohatli docela dost, ano, nejsme na tom jako někteří jiní, ale to vlastně nevadí. My to možná bychom ani neuměli se tam dostat.
1: Když se mluví o mzdě, tak se často mluví o tom, že mzda může růst poté, až poroste produktivita práce. Proč je tak špatně, když mzdy rostou rychleji než ta produktivita, kterou máme? Asi už na vysoké úrovni, protože, jak říkáte, jsme poměrně bohatí a úspěšná země.
0: No, já mám trošku obavu, že tady se mnozí i z mých kolegů teda mi stávají obětí určité optické iluze, nebo takového velmi příliš zjednodušeného předpokladu, protože pokud ta ekonomika je v nějaké rovnováze, pokud už je všechno usazeno, všechno vyřešeno, nic se v podstatě nemění, všechno je v pořádku, tak tam by to asi platit mělo. Ale to není rozhodně náš případ a už vůbec to náš případ nebyl v posledních letech a desetiletích, protože my jsme byli takzvaná tranzitivní ekonomika, my jsme konvergovali někam, my jsme se někam blížili, čili ta česká ekonomika nebyla, myslím si, že ještě pořád není prostě v té rovnováze. Ona není učesaná, není všechno ještě úplně na své místě, na své výši a to si týká spousty nejrůznějších makroekonomických ukazatelů, které pořád ještě se mění, zpravidla se posouvají blíž k těm Německům, k těm Rakouskům a podobně. A týká se to právě například i třeba role mest v ekonomice, váhy mest v ekonomice. Když se podíváme, je velmi oblíbený ukazatel podíl práce na celkovém výdělku, protože ta ekonomika si za celý rok něco vydělá. A to něco, to je zhruba řečeno HDP, takzvané, a to se dá rozdělit na dvě základní hromádky, co se týče toho, kdo to dostane ty peníze nakonec, jestli zaměstnanci, o tom se bavím, o těch mzdách, anebo vlastníci firem, kapitalisté, se dřív říkalo. No a ukazuje se, že tenhle ten ukazatel, ten podíl práce, podíl zaměstnanců na tom celkovém koláči u nás je pořád zřetelně, řekněme, pod Německem, ale blíží se k tomu Německu. No a v podstatě jediný způsob, pokud teda z hlediska struktury té ekonomiky skutečně bychom se měli blížit, a zatím to vypadá, že se tam blížíme, tak asi zhruba to platí tenhle předpoklad, no tak v tom případě to vlastně ani nelze udělat jinak než tak, že mzdy porostou rychleji, ta odměna, než ten samotný produkt. Jinými slovy, dá se říct, že my jsme začali zřejmě v 90. letech i v důsledku propadlé role odborů a dalších věcí. My jsme začali v pozici, kde vlastně ti vlastníci těch firm dostávali daleko větší podíl z toho koláče, než kolik ho dostávají v těch západních zemích. No a my se tam pomaličku škrábeme, ta česká pracovní síla si ukusuje z toho koláče každý rok zhruba v průměru s nějakými výkyvy, ale trendově si ukusuje čím dál víc a postupně pomaličku se blížíme k tomu západu. Čili já bych úplně v tom problém, že rostou mzdy neustále rychle, než produkt, neviděl.
1: Takže je to logický požadavek zaměstnanců.
0: Tak to každopádně, samozřejmě. A myslím si, že na to ten prostor je, jak to poznám. Leckdo z těch, kdo nás poslouchají, tak si řekne, no to nemůže skončit dobře prostě. Ano, a má to nějakou mez. Nesmí se to přehnat. Ale ten nejlepší ukazatel, který můžeme použít na to, že zatím to jde, že zatím na to ta ekonomika má, znamená, že ti vlastníci těch firem

0: těm zaměstnancům přece jenom nakonec jsou ochotní větší část toho koláče předat. Ten nejlepší ukazatel je zaměstnanost a nezaměstnanost. Stav trhu práce a český trh práce je už dobrých 10 let prakticky nejnapětější v celé Evropě. To znamená, že jinými slovy česká práce zdá se, podle tohohle ukazatele, je extrémně levná, čili ty české mzdy jsou extrémně nízko a v takovýchhle okolnostech z mého pohledu je jedině v pořádku, pokud zpravidla rostou rychleji než produktivita, protože se teprve ten podíl se teprve blíží někam k nějakému normálu.
1: Jsme tedy v situaci, kdy i pro českou ekonomiku by bylo dobře, kdyby ty mzdy rostly rychleji?
0: Vypadá to tak, ano, zatím aspoň v posledních...
1: A co tedy varování České národní banky, protože my ho už poslední roky slyšíme, že když porostou takto rychle mzdy, tak otevíráme takzvanou mzdově inflační spirálu a Česká národní banka bude muset proti tomu tvrdě zasáhnout.
0: No, ono je to trošku jinak. Ta celá úvaha, o které jsem mluvil o tom koláči, to je takzvaně ekonomové říkají reálná úvaha. Tam vlastně ceny nemusí vůbec hrát roli, tam můžeme dát inflaci pryč, tam jde o nějaké relace, když to vymluvíte potom o tom, jak se to bude v praxi vyvíjet, včetně inflace, včetně té nominální stránky věci. A to už je samozřejmě úkol na České národní bance, aby pohlídala, že celý tenhle ten reálný proces relativní se bude odehrávat tak nízko z hlediska těch cen a z hlediska mest, aby byl plněn inflační cíl.
1: Odskočil jsem tedy České národní bance, ale tedy platí to, že jako zaměstnanci bychom se rozhodně neměli bát si říkat o vyšší mzdu, protože ta ekonomika, ty společnosti, a zase to nemůžeme říct paušálně, ale ve většině na to ten prostor mají.
0: Přesně tak. Ta čísla z pracovního trhu úplně jasně ukazují, že vlastně my to naopak neděláme. My to děláme málo. My se držíme při zemi s těmi mzdovými požadavky a ono to dávalo smysl kdysi dávno. Česká ekonomika bývala riskantní, bylo riskantní tady podnikat. Čili bylo v pořádku, že ty výdělky byly mnohem vyšší, ty firemní, než řekněme na západě, který už byl ustálený. No ale my, jak se blížíme k tomu západu, jak je tady všecko čím dál víc pořádku, tak to ztrácí smysl, aby si tady vlastníci firem vydělávali pořád ještě výrazně víc relativně, než kolik si vydělávají na západě.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, mzdy jsou samozřejmě klíčové pro zaměstnance, ale v ekonomice je řada profesí, které se dají vykonávat takzvaně na sebe, nebo jakoby osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako podnikatel, například živnostník. Kdy se vyplatí zvolit právě tuto formu? Dá se to nějak rozlišit, nebo je to ryze individuální a záleží na povaze každého z nás?
0: To má dvě základní stránky. Jedna stránka jakoby teoretická, řekněme, to znamená přesně, jak mluvíte o té povaze, určitě je to i věc mimo jiné povahy a vzdělání a přístupu k životu, protože podnikat sám na sebe je riskantnější, o tom není žádná debata vůbec. Je to také o schopnosti líp sledovat třeba legislativu, umět určitou administrativu, jak si zabezpečovat, prostě mít určitý pořádek ve věcech. Sám sobě prostě, není tam nade mnou žádný šéf, který by mě hlídal, musí to být já, musím mít tu kázeň v sobě. Musím umět jednat s lidmi lépe, myslím si, než zaměstnanec. Zejména ve smyslu schánění klientů nových, prostě schánění práce, hledání díry na trhu, abych já s tím svým podnikáním vůbec uspěl. Tohle prostě zaměstnanec vůbec neřeší. Čili na to je potřeba mít určitou povahu. Myslím si, že v průměru lidé, kteří jdou podnikat, tak jsou lidé, kteří mají větší toleranci k riziku. Asi bych řekl, že jsou tvořivější, protože prostě musí nalézat ty nové způsoby, jak se uplatnit v té ekonomice. Musí to být lidé, kteří umějí se svými financemi operovat, kteří musí umět správné částky odkládat na určité konkrétní případy do budoucna, na špatné časy. Tohle všechno za zaměstnance řeší do značné míry zaměstnavatel. Takže to je jedna věc. A druhá věc ze strany, řekl bych, té ekonomiky, samozřejmě podnikání se vztahuje zejména na práce, kde nemá smysl, nebo jaksi nejsem ve vztahu s jedním zaměstnavatelem nebo s jedním odběratelem dlouhodobě. A pak druhá věc, jestli se to vyplatí nebo jestli to dává smysl pro daného člověka, jsou potom ty praktické jaksi parametry, které tomu dává stát. Daňové, regulatorní a jiné.
1: No právě, vy jste mluvil o riziku, o tom, že to je rizikovější, ale ve své knize poměrně jasně říkáte, že to současné odvodové zvýhodnění je vlastně nastaveno špatně. Proč?
0: On je politicky populární proto, že si myslím, že naprostá většina z nás vlastně přesně neví, jak to je. Neřeší to. A je to do jisté míry i řekl bych dáno tím, že vlastně se tady tak trošku hraje s námi všemi jistá habaďůra, protože když se podíváme na to, jakým způsobem formálně je formulováno, co všechno odvádí zaměstnanec, tak dobré 2/3 nebo 3/4 zhruba toho, co ten zaměstnanec nedostane, přestože ten zaměstnavatel pro něj má za tu jeho práci připravenou, protože si to vezme stát, tak víc než polovinu na, a teď mluvím o zdravotním pojištění, sociální pojištění, odchází takzvaně, že to platí zaměstnavatel. A mnozí z nás podléhají té optické iluzi, že to jsou nějaké jeho peníze, které se toho zaměstnance vůbec netýkají. Nemusí ho to zajímat, jeho by mělo zajímat jenom to, co je na výplatní pásce, to znamená jenom to, co se týká hrubé mzdy a potom to, co se odečítá z hrubé mzdy, ale tak to prostě není. Mm-hmm. Já když pracuji jako zaměstnanec někde, tak ten zaměstnavatel pro mě na závěr má nějakou kupičku, kterou se mu pomohl vydělat, kupičku peněz. To je takzvaná super hrubá mzda, ale zkrátka dobře, z téhle té kupičky kus odchází takzvaně ze zaměstnavatelových peněz, ale vlastně to jsou zaměstnancovi. Čili už jenom z tohohle důvodu mnozí z nás mají pocit, že ten rozdíl v těch odvodech je vlastně v pořádku, protože zaměstnanec toho zase tak strašně moc neplatí. No platí, akorát se to formálně jmenuje jinak, ale pořád to jsou jeho peníze, které kdyby nebyl žádný stát, teoreticky čistě, tak ten zaměstnanec by dostával daleko víc peněz, nejenom to, co má v rámci hrubé mzdy, ale ještě to, co se platí ještě předtím, než je spočtená hrubá mzda. Já si myslím, že prostě politicky je to populární jenom proto, že spousta zaměstnanců vůbec neví, jak to je a má jaksi posunutou představu, pokud to vůbec někdo řeší.
1: A ten rozdíl tedy u nás je tak markantní, že to škodí té ekonomice?
0: Tohle je jeden z důvodů, proč by se nám teoreticky mohlo dařit ještě lépe. A proč se nám nedaří úplně tak dobře, jako se daří některým jiným. Je to jeden z důvodů, jeden z mnoha, možná ne ten klíčový, ale je to jeden z důvodů, protože ano, prostě tu ekonomiku to deformuje. Mě zaujala třeba kauza, což mnohé posluchače asi bude taky zajímat, co fotbalisti. Já jsem si schválně našel před časem zprávu Světové unie fotbalových hráčů, nevím, jak se to přesně jmenuje oficiálně, ale takhle se to dá přeložit, která jasně dochází k závěru, byly tam statistiky za jednotlivé země a to jasně ukazuje, že zatímco v celé západní Evropě fotbalisti jsou normální zaměstnanci těch svých klubů, tak ve většině východní Evropy je to přesně naopak, jsou to prostě podnikatelé. Přestože tam jsou splněny všechny ty podmínky pro to, aby to byli zaměstnanci,
1: aby to nebyl švart systém.
0: Aby to nebyl švart systém, ale prostě je to systém. Je to problém, protože to prostě určitou část té ekonomiky svádí právě k tomuhle podvádění, což pak vede k tomu, že veřejné finance mají méně peněz, protože prostě stát přichází o kus peněz, které by vlastně principiálně měl dostat, kdyby ti fotbalisté a další podobná povolání byli zaměstnanci a ne OSVČ. A je to i problém pro tu ekonomiku samotnou z hlediska těch deformací, protože například pokud máme, a to máme zřejmě z těchto důvodů příliš mnoho podnikatelů formálně za to, tak spousta z nich si platí nějaké daňové poradce, například, kromě jiných věcí. No a těch daňových poradců je prostě příliš mnoho. Pokud máme příliš mnoho podnikatelů, příliš velká část naší zdejší pracovní síly, naší kapacity, našeho know-how tak dále, je prostě vyčerpána na práci, která vlastně se dělá zbytečně jenom proto, že to nesymetrické nastavení odvodů pro zaměstnance a OSVČ svádí k tomu, že máme těch OSVČ příliš mnoho.
1: No, ale ono se často říká o tom, že právě podnikání posouvá tu ekonomiku dál spíše než zaměstnanci. Není v pořádku, že ten český daňový systém podporuje především ty lidi, kteří berou to riziko, kteří jdou do těch inovací a riskují, protože v tom mají opravdu velký zájem a větší než možná některý ze zaměstnanců, který ten zájem mít až takový nemusí, protože v uvozovkách není to jeho job, aby on scháněl pro firmu lepší zakázky a vymýšlel lepší řešení.
0: Já bych to trošku asi rozdělil. Jedna věc je riziko celkově, včetně takového toho podnikatelského, to ani nemusím inovovat. OSVČ prostě samozřejmě čelí riziku i bez inovování, ale tady nevidím jediný důvod, proč by to měl stát ten typ rizika nějakým způsobem podporovat. Takže tohle to samo o sobě, to, že čelí riziku, to se často uvádí společně s chybějící dovolenou, to je druhý oblíbený argument, naprosto z mého pohledu nerelevantní, protože když jsem se jaksi zmínil o dovolené, no protože u zaměstnance to funguje tak, že on vydělá tomu zaměstnavateli za rok zase nějakou kupu peněz, ale ten zaměstnavatel mu celou tu kupu peněz nedá, každý měsíc 12. A kousek si nechá bokem, protože ví, že ten zaměstnanec na část roku se vypaří na jednou, to je ta dovolená, případně nemocný a podobně. A v tu chvíli ten zaměstnavatel ho bude muset pořád živit. Tak stejně tak OSVČ má naprosto 100% možnost se zachovat sám k sobě jako zaměstnavatel. To znamená nevyplácet si každý měsíc všechno, co vydělá, kousek si dávat stranou a pak si dát tu dovolenou a tam se sám sebe živit ze svých vlastních peněz, které neskonzumoval předtím. Čili dovolená opět není vůbec žádný argument pro OSVČ. A abych se vrátil teda k tomu riziku a k těm inovacím, pokud je nějaký OSVČ, který inovuje, a jistě je mnoho takových, ano, pak je podporujeme, protože inovace z pravidla jsou spojeny s takzvanými pozitivními externalitami, to znamená, ono to pomáhá ekonomice jako celku, ale tady se OSVČ neliší od normálních jakýchkoliv dalších firem. Každá firma, která inovuje, s tím se hodně pereme, teda v Česku mimochodem, jak to přesně zařídit, abychom skutečné inovace odměnili nějak daňově a ty fiktivní, abychom neodměňovali, čili je to trošku problém, ale tady se jako OSVČ nijak neliší od normálních firem. Ano, pokud OSVČ inovuje, podporujeme ji stejně tak, jako podporujeme inovující firmy ostatní.
1: Jak by se tedy ten systém zvýhodnění pro OSVČ a zaměstnance, pro podnikatele a zaměstnance, pro živnostníky, zaměstnance, jak by se měl nastavit, kdyby jsme teď měli tu možnost a řekli jsme, tak od nuly my to nastavíme, třeba budeme natolik progresivní, že zrušíme sociální a zdravotní pojištění, anebo každý si to bude platit sám, dostane superhrubou mzdu a každý dostane svoji zodpovědnost a bude si to platit sám ze svého účtu. Co by stálo za to?
0: No tak tohle už je hodně revoluční řešení. Lecos by stálo za úvahu v této oblasti, protože vlastně se ukazuje, že daně se vybírají velmi podobným způsobem jako pojistné, čili jsou různé návrhy, z mého pohledu docela je rozumné to nějakým způsobem sjednotit a tak. Ale to se dostáváme už hodně do velkých revolučních sfér, ale určitě stojí za úvahu přece jenom se podívat na rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ z principu a zdůraznit dva argumenty, proč přece jenom určitý rozdíl tam dává smysl. Jeden argument je čistě číselný, účetní, a to sice, že u zaměstnanců ta procenta se počítají z hrubé mzdy, zatímco u OSVČ ze zisku, a ten zisk odpovídá principiálně vlastně superhrubé mzdě. Takže ta procenta u OSVČ by rozhodně neměla stoupat až na úroveň těch zaměstnaneckých, protože se počítají z větší částky. Ano. To je jako čistě účetní záležitost, to asi každému je jasné a to by problém nebyl.
1: Pokud ne, tak už to teď každý ví, aby se na to mohl koukal správným.
0: Přesně tak. Musíme srovnávat jabka s jabky samozřejmě. A druhá věc je, že OSVČ přece jenom není úplně totéž, je to trošičku jiné zvířátko s odpuštěním než prostý zaměstnanec. Protože OSVČ, už jsme o tom mluvili, v sobě míchá nejenom toho pracovníka obyčejného, ale on je trošičku i firmou sám o sobě. A když se podíváme na zdanění, tak samozřejmě, když daníme fyzické osoby, tak je tam i to pojistné dvojí, kdežto když daníme právnické osoby, tak tam žádné pojistné není. Čili přece jenom určitě, ale teď řeknu jediný z mého pohledu skutečně relevantní argument, proč by OSVČ měli mít nižší to zatížení odvodové, a to je, že vlastně OSVČ je tak trošku firmou, kde žádné pojistné prostě vůbec neexistuje. A teď se pojďme bavit, a proto, kdybychom začínali od nuly, nebo vlastně i dneska já osobně bych byl hrozně rád, kdyby mě někdo, kdo na to má čas a expertízu, si sedl a skutečně nějakým kultivovaným způsobem odvodil, jaká jsou ta procenta, jestli OSVČ je z 90% zhruba, samozřejmě velmi orientačně, zaměstnancem a z 10 firma, nebo z 80. Dneska vlastně se tváříme, že je to 50-50, což z mého pohledu je prostě příliš, ale umím si představit, že by tam nějaké procento zůstalo viset, protože to prostě není čistý zaměstnanec a že přece jenom určité zvýhodnění tam bude, ale dneska z mého pohledu je prostě přehnané.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Michale, my se blížíme k závěru, už nám zbývá málo času na to, jak řešit nedostatek zaměstnanců na trhu. Měli jsme zde spoustu řešení, ať už je to přivezení zaměstnanců z ciziny, tedy to znamená ulehčení vstupu zaměstnanců z třetích zemí na náš pracovní trh. Jak se bude ten trh měnit, co by se mělo změnit, aby jsme už nebyli tím nejpřehřátějším trhem v Evropské unii?
0: No tak ta řešení v podstatě jsou z obou stran. stran. Máme tady vlastníky firem a máme zaměstnance. Ze strany vlastníků firem samozřejmě by bylo super dovést další levné zaměstnance, kvazi Čechy, z Filipín, z Indie, z Ukrajiny, odkudkoliv z Mongolska, hlavně, že to bude levná pracovní síla. Pojďme tady zachovat tu levnost té pracovní síly. To je první řešení, které bude vyhovovat samozřejmě vlastníkům firem. Nám jako zaměstnancům tady v Česku naopak bude vyhovovat, když sem nebudou přiváženy nové tisíce a tisíce lidí z ciziny. Asi dává smysl sem přivést lidi s nějakou vzácnou expertizou, vědce, mluví se o svářečích, ale to jsou hrstky prostě lidí, kteří tady prostě chybí, protože český vzdělávací systém nefunguje dobře, ale z pohledu českých zaměstnanců tím řešením je zvyšovat mzdy, takže ty firmy, které mají nejnižší mzdy, tak prostě odpadnou, protože to tempo nezvládnou, už prostě to nebude výhodné tady podnikat v oborech, kde je hodně levná pracovní síla, a zbydou tady jenom ty firmy s vyššími mzdami, budou mít menší požadavky na pracovní sílu, čili to napětí na trhu práce se zmírní a problém se vyřeší cenovou cestou.
1: A jakou roli v tom se hrají technologie, protože my mluvíme poslední dekádu o robotizaci, pak o celé digitalizaci celých odvětví, o umělé inteligenci, která má být zásadním hráčem, takzvaným game changerem, tedy tím, kdo změní tu hru, ten vztah na pracovním trhu. Nemůže právě toto být tou věcí, která změní ten český trh práce, protože spoustu prací za nás udělají, ať už roboti nebo umělá inteligence.
0: Samozřejmě i to je možná cesta, ale vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak i roboti, i AI nám pomáhají s takovými těmi jednoduššími úkoly. Ať už je to u modrých límečků, ty jednoduché úkoly jsou vyloženě prostě utahovat nějaký šroub někde, u těch bílých límečků vlastně ale taky existují jednoduché úkoly, které se dají snadno nějakým způsobem algoritmizovat na program. I kdyby to byli právníci, i kdyby to byli HR lidé, prostě v mnoha oborech i těch lépe placených jsou vlastně části těch pracovních úkolů, které se dají zautomatizovat. A to prostě jsou věci, které my bychom tady, pokud možno, neměli živit, neměli dlouhodobě podporovat. To znamená, já osobně například si myslím, že robotizace žádná velká záchrana pro českou ekonomiku není, protože jenom místo těch levných lidí tady budeme mít levné stroje, ale ty požadavky například na dopravní infrastrukturu, kde budou neustále jezdit kamiony se spoustou plechů tam a zpátky, akorát ty plechy budou zpracovávat roboty místo lidí, tak to by nám tady prostě zůstalo. Já si myslím, že budoucností každé ekonomiky, ambicí každé ekonomiky, včetně české, by mělo být, snažme se obsadit právě ty oblasti, které se nedají robotizovat a které se nedají zautomatizovat pomocí AI, kde skutečně je potřeba mít dobré vzdělání, kde je potřeba mít pořád ještě toho člověka, který si bude pomáhat, řekněme, pomocí AI, může to být jako užitečný nástroj, ale v zásadě ten důraz prostě by měl být na to, co se právě tímhle způsobem nedá řešit, protože pak nastupuje přece jenom lidská tvořivost a intelekt a vzdělání a za to se potom bere, když to řeknu velmi ošklivě, nejvíc peněz.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak náš ekonomický život ovlivňují politici a další lídři ekonomiky. A Michal Skořepa u toho bude opět s námi. Pro dnešek děkuji.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Eliška Záprocká.
5: Skoro polovina dětí podle BESIPu nemá při nehodě na kole nebo koloběžce helmu. Prezident Spojených států Trump chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. Plavec Knedla je mistrem Evropy, vyhrál na 50 metrů znak. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova u Heřmanovy huti na kilometru 104 bourala v omezení dvě osobní auta a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Bez přilby jela skoro polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu. V Česku přitom musí mít cyklisti a jezdci na koloběžkách do 18 let přilbu povinně.
6: Co se týče malých cyklistů, tak při nehodě helmu neměli přibližně 4 z 10. U dalších dopravních prostředků byl poměr ještě vyšší, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
7: Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
6: Pro zmírnění následků pádu nebo nárazu je důležité dítěti helmu taky správně nasadit, říká Veronika Vošická-Buráňová z BESIPu.
8: Přilba má sedět tak, aby dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty.
6: BESIP analyzoval 1700 nehod dětí do 14 let, které se staly od roku 2023 do poloviny letošního roku. Sára Adamcová, Radiožurnál.
5: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat iránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou iránskou ekonomiku. Podle Reuters podobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Irán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jim má pomoct zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomůžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
9: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
10: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
11: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů. A kamery.
10: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: A detaily uslyšíte na Radiožurnálu taky za chvíli v pořadu Experiment. Začíná 11. ročník festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Program nabídne barokní hudbu, přednášky nebo komentované procházky historickým centrem.
12: V následujících dnech pak zazní třeba liturgické provedení mše svaté skladatele Antoana Boeseta. Popisuje jeden z pořadatelů litomyšelských dnů barokní tradice Vítek Večeře.
13: Takovým vrcholem letošního ročníku bude úterní koncert biblických sonát od německého skladatele Johanna Kuhnaua, a to v nádherném prostoru zámecké kaple svaté Moniky. Slovem koncert doprovodí známý herec Petr Vacek.
12: Festival můžete navštívit až do 20. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
14: Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24 sekund a 11 setin vylepšil o 8 setin svůj český rekord z rozplaveb. Na atletickém mistrovství Evropy je na programu maraton a půlmaraton v chůzi. Informace o českých reprezentantech přidá přímo z centra Birminghamu reportér Jakub Marek.
15: V ženském chodeckém půlmaratonu se zatím drží ve vedoucí 16-člené skupině dvě Češky, Eliška Martinková a Emma Klimentová. Vepředu jdou na 7. kilometru favoritky Palmisanová a Perezová. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 zdržení za Humpolcem i v okolí Vyškova. Na D1 z Prahy do Brna budete brzdit za Humpolcem na 99. kilometru. 5 až 10 minut se popojíždí na 100 kilometr. Tam je uzavřený pravý a odstavný pruh. Hasiči čistí vozovku od vyteklé nafty. Dál k Brnu je pak D1 průjezdná plynule bez komplikací. D1 z Přerova do Brna se plní před Vyškovem. Brzdí se na 230. kilometru, stejně tak i na konci D46 od Prostějova. Krnova. Příčinou je dnešní omezení mezi kilometry 228 a 226. Silničáři tam zabrali levý pruh. Na D5 na trase z Plzně do Rozvadova si dejte pozor za sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 104. kilometru přímo v omezení se srazila dvě osobní auta. Blokují jeden ze zúžených pruhů. Okolo se jede o něco pomaleji, kolona se ale netvoří. A ještě Praha, Kbelská ulice směrem z Letňan do Hloubětína, ve sjezdu do Novopatské nehoda dvou osobních aut v pravém pruhu. Fronta na 5 minut začíná za sjezdem na Prosek. Delší zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: 6,5 minuty po 9. hodině. Dobrý den. Na co se zaměříme v poslední necelé půl hodině sobotního ranního plusu? Agresivní žena bezdomova, která vyvolávala konflikty a napadala personál Jihlavské nemocnice, je ve vazbě. Policisté ji obvinili z výtržnictví i maření výkonu úředního rozhodnutí. Na Jihlavsku se totiž od 23. července vůbec neměla pohybovat. Řekneme víc. Bělorusové žijící v Česku by se mohli po letech setkat se svými příbuznými. Český rozhlas zjistil, že by jim to mohlo umožnit nové nařízení vlády. Jak přesně bude fungovat? Veřejná pláž, která je z velké části obsazená placenými lehátky z hotelů anebo plážových barů, a pro veřejnost jen úzký pruh písku někde na kraji. Řecké úřady do boje s nelegálním zabíráním pláží nasadily drony. S jakým úspěchem? Ať se vám dobře poslouchá, přeje z Plusu Ondřej Látal.
16: Ranní plus.
18: Žena, která několik měsíců opakovaně napadala pacienty a personál Jihlavské nemocnice, skončila tento týden ve vazbě. Nemocnice kvůli ní musela posílit ostrahu, policie tam vyjížděla několikrát a nezastavili ani soudní zákaz pobytu na Jihlavsku. Na rostoucí agresivitu pacientů a jejich doprovodu přitom české nemocnice upozorňují dlouhodobě. Co ukázal mimořádný případ z Jihlavy o možnostech nemocnic chránit své zaměstnance? Jak často zdravotníci čelí slovním nebo fyzickým útokům a jsou na ně nemocnice dostatečně připravené? Ve vysílání Plusu už vítám Moniku Zachrlovou, mluvčí nemocnice Jihlava. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Tak ta zmíněná žena, už jsme o ní a představili v úvodu mluvili, je od středy ve vazbě. Máte tedy po několika měsících v nemocnici klid? Jak zásadně její přítomnost ten běžný provoz narušovala?
19: Tak určitě se nám všem asi ulevilo, protože opravdu za tu dobu s ní přišlo do kontaktu opravdu mnoho lidí ze zdravotníků, takže už vlastně každý z nemocnice věděl ze zaměstnanců, o koho jde. Takže určitě se všem tímto ulevilo. To, co jsme udělali, nějaká opatření, například už jenom takové v uvozovkách drobnosti, že se třeba uzavřely toalety pro veřejnost, tak jsme je poté, co jsme zjistili, že je ve vazbě a že už vlastně nebude v nemocnici, tak jsme třeba otevřeli toalety pro veřejnost. Bez toho, aby šel pacient třeba pro klíče. Takže i takovéhle drobnosti určitě se ulevilo všem.
18: Co všechno jste vlastně postupně zkoušeli, než jste se dostali až k najmutí zvláštní ostrahy a trestnímu oznámení? Proč bylo vlastně tak obtížné tu situaci vyřešit?
19: Obtížné to bylo asi hlavně proto, že i když se to nezdá, že třeba když člověk čte nebo vidí video a čte nějaké články, tak přece jenom nedělala nic tak jako zásadního, jako myslím tím, když jsme zavolali policii, tak ji vyvedla, ale ona třeba nikoho fyzicky na nikoho jako neútočila. Nebylo to nic tak zásadního, co by prostě zamezilo ten vstup okamžitý do nemocnice. Takže byla to taková jako mravenčí práce tomu podání trestního oznámení a k najmutí té ochranky, opravdu každodenní mravenčí práce sbírání těch příběhů, protože šlo někdy relativně o drobnosti. Ale jenom to třeba znepříjemňovalo život právě personálu.
18: Ty vulgární útoky ze strany této ženy mířily i na onkologické pacienty. Jaký dopad to mělo na personál a pacienty?
19: No tak samozřejmě nedobrý, když si vezmete, že přijde do čekárny, kde se denně protočí více než stovka pacientů, když tam přijde takovýhle člověk a začne vulgárně nadávat, zavře se na toaletu. Ona teda to nedělala vyloženě, že by každý den útočila slovně na pacienty. Prošla, šla na toaletu, tam se zamčela, vzala si například toaletní papír, ubrousky, ucpala záchod, ucpala umyvadlo a protočila vodu a zamezila vlastně přístupu teda tím, že vyplavila toaletu, tak zamezila vlastně vstup pacientů na toaletu. No a potom samozřejmě i slovně útočila na personál, na pacienty, takže to určitě to samozřejmě není příjemné mít takového člověka a pořád dokola, pořád opakující se situace.
18: No a ukázala vám paní Zachrlová tenhle případ nějakou slabinu v zabezpečení nemocnice? Změníte kvůli němu něco natrvalo nebo se na takto mimořádnou situaci vlastně připravit nedá?
19: Určité věci jsme zjistili, že neříkám, že je to úplně slabina, ale třeba přidali jsme kameru v nemocnici, kde jsme věděli, že to není pokryté, nebo jsme zjistili, protože ona tím, jak tam opravdu trávila, v podstatě tam tak trošku jako žila, tak tu nemocnici postupně začala znát velice dobře. Takže jsme třeba nainstalovali kameru na místo, kde nebyla. Takže to byla třeba jedna z věcí, co se udělalo. Jinak jsme se začali hodně soustředit, i zaměstnanci viděli, jak důležité je, aby používali, protože ke vstupu na oddělení nebo do suterénu máme karty zaměstnanecké, jak důležité je, aby zavírali za sebou dveře, aby dodržovali ty opatření, protože ona toho samozřejmě využívala.
18: Mohly by podle vás v něčem víc pomoci kraj nebo stát? Já nevím, metodiky, finance a zabezpečení a podobně?
19: To není asi otázka na mě, ale určitě jsme dělali všechno opravdu, co bylo v našich silách. Bohužel moc toho nebylo, co se dá podniknout v těch zákonných možnostech, takže za nás jsme dělali maximum, co se dalo, jako co se dělat dalo.
18: Dodává Monika Zachrlová, mluvčí nemocnice Jihlava. Díky, že jste s náma byla v Ranním plusu.
19: Díky,
18: nastřenou. Já teď zdravím taky Daniela Najverta, vedoucího odboru vnitřní bezpečnosti a krizového řízení Fakultní nemocnice Ostrava. I vám dobré ráno.
20: Dobré ráno vám a také posluchačům.
18: Útoků na zdravotníky celkově výrazně přibývá. Ostraha Fakultní nemocnice Ostrava musí podle vás v průměru dvakrát během jedné 12-hodinové směny zdravotníky před někým fyzicky chránit. Co konkrétně je to za situace?
20: Ta situace je to takový jako pelmel, nicméně je důležité si uvědomit a hlavně paradoxem to, že zrovna ty útoky jsou vlastně na zdravotnická zařízení, které kdysi byly chráněné, můžeme vzpomenout Červený kříž a tak dále, jo. Takže vlastně je to spíše určitý hygienismus a bohužel už dneska nelze hovořit o útocích jenom v prostorách urgentního příjmu, což vlastně veškeré nemocnice zaznamenávají, ale můžeme hovořit i bohužel o útocích na všechna zdravotnická jakoby zařízení, stanice v konkrétních nemocnicích, jestli to je pracoviště dermatologie, pracoviště plicního, pediatrie a tak dále, tak bohužel tyto útoky jsou vlastně dneska všude. Je to určitou samozřejmě frustrací těch občanů ze současné doby nebo z vlastních nějakých pocitů.
18: No a kdo, dali se to tedy říct, ale kdo bývá agresorem? Překvapivě říkáte, že často nejde ani tak o samotného pacienta, jako o jeho doprovod. Tak co bývá tím nejčastějším spouštěčem? Je to čekání, nesouhlas s postupem lékaře? Můžou v tom hrát alkohol, drogy nějakou roli?
20: Tak vy jste to vlastně teďkom sám vyjmenoval. Samozřejmě pacient spíše, to je na psychiatrickém oddělení, ale to je úplně jiná rovina, ale vesměs to samozřejmě bývají doprovody, které samozřejmě jsou nějak frustrované i tím, že už musí i čekat. A jestli to je 5 minut nebo 10 minut, neakceptujou samozřejmě čas prostoru pro ošetření jiného pacienta nebo spíše jakoby urgentního pacienta. Jsou to samozřejmě i verbální ataky a fyzické ataky ze strany i různých návštěvníků, kteří si tam vlastně přišli, já nevím, vybít svoje zlo. Takže bohužel jako musíme očekávat vlastně, že ty ataky bohužel budou na všech jakoby zdravotnických zařízeních, na všech pracovištích. No.
18: Čerstvé zjištění zdravotnického deníku ukazuje, že přístup jednotlivých nemocnic se stále liší v oblasti bezpečnosti. Vaše nemocnice, fakultní nemocnice Ostrava, má navíc tu tragickou zkušenost se střelbou z roku 2019. Nakolik právě ta změnila váš pohled na bezpečnost? A kde je vůbec hranice mezi nemocnicí jako vlastně otevřeným místem, kam musí mít lidé snadný přístup, a zároveň ale objektem, který je potřeba chránit?
20: Samozřejmě my jsme po té smutné události přijmuli mnoho opatření a zkusím jak v rychlosti vyjmenovat ty opatření, které by měly být vlastně spíše systémové pro všechny nemocnice. Je to několik rovin. Rovina edukace zaměstnanců a jejich výcvik, aby věděli přesně, co mají dělat, jak se chovat v rámci nejenom napadení měkkého cíle aktivním útočníkem, ale přesně, jak se teď bavíme, i o tak ohledně i těch individuálních ataků, ohledně frustrovaných osob. Samozřejmě rovina prevence, včas identifikovat ty rizika, aby vlastně se nebáli sdělit místní ostraze, vnitřní bezpečnosti, že se něco samozřejmě může potenciálně odehrávat v nějaké ordinaci. Samozřejmě je to rovina technického zabezpečení, kde jsme instalovali několik stovek kamer. Dneska samozřejmě využíváme umělou inteligenci v rámci detekce podezřelého chování, odložené předměty, nebo vytváříme další prostředí. A samozřejmě je to i ochrana i z hlediska lidských jakoby zdrojů, že vlastně ta samotná ostraha musí být, a já aspoň tohle vnímám, že musí být tvořena vlastními zaměstnanci té nemocnice, samozřejmě v rámci legislativy, katalogu nějakého činnosti, že ten strážný musí být vlastní zaměstnanec, aby vlastně měl místní a osobní znalost a určitou oporu, a samozřejmě vnímal potřeby této nemocnice. Takže si myslím, že ty opatření máme nastavené. Samozřejmě musíme se řídit legislativou České republiky, tím pádem si tvoříme i vnitřní předpisy dovnitř a napomáháme našim zaměstnancům i tím, že je edukujeme, jestli chodíme přímo na oddělení nebo na kliniky, anebo vytváříme vlastní semináře. Naše semináře se jmenují Kdo je připraven, není překvapen, a je seznamujeme s každodenními vlastně kazuistikami a riziky, která se odehrály a které se mohou odehrát.
18: No, oni už nemocnice po republice teď zavádí kurzy deeskalace, sebeobrany nebo i simulace útoku se zbraní. Nemělo by podle vás, pane Najverte, už podobné bezpečnostní školení být vlastně standardem pro každého zdravotníka?
20: Souhlasím. Mělo by se tomu přistupovat systémově, aby vlastně každá nemocnice vlastně, a jestli to je státní, krajská nebo soukromá, vlastně měla to dané určitou, já nevím, vyhláškou, nějakou sbírkou, pokynem, protože, jak jsem říkal, ta edukace je na prvním místě. Na prvním místě je edukace zaměstnance, aby vlastně sám identifikoval, jestli vůbec má na to, aby vlastně nějakým způsobem on zamezil tomu agresivnímu chování svým umem, anebo už vlastně sám vyhodnotil, že už tato agresivita není pro něj, ale toto opatření už musí samozřejmě zabránit nějakému riziku ostraha nebo policie České
18: republiky. Aby dokázal tu situaci správně vyhodnotit.
20: Jo.
18: Daniel Najvert, vedoucí odboru vnitřní bezpečnosti a krizového řízení fakultní nemocnice Ostrava. Díky moc, mějte se hezky.
20: Děkuji taky za pozvání, mějte se, krásný víkend.
18: 9 hodin 19 minut, dál posloucháte Ranní plus a teď i krátké zprávy. Írán se podle tamní diplomacie ještě nerozhodl, jestli obnoví rozhovory se Spojenými státy. Ministr zahraničí Abbas Araghchi to řekl v rozhovoru pro íránský zpravodajský portál Shahrara News. Aktuálně si podle něj Teherán s Washingtonem jen vyměňují zprávy prostřednictvím Kataru a Pákistánu. Ukrajinský raketový útok v noci na dnešek zasáhl neupřesněný průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti. Informují o tom ruské úřady s tím, že na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Samara leží asi 1000 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. A zahrada Strakovy akademie v Praze dnes kvůli vysokým teplotám zůstane pro veřejnost uzavřená. Oznámil to úřad vlády. Meteorologové totiž očekávají teploty až kolem 36 stupňů a zahrada podle úřadu nemá dostatek stínu. Během sezóny je jinak pro návštěvníky otevřená každou sobotu. Bělorusům žijícím v Česku se zvětšila naděje, že by po letech mohli vidět své příbuzné. Česko v reakci na začátek války na Ukrajině v roce 2022 pozastavilo vydávání víz nejen pro ruské občany, ale i pro ty běloruské. Ministerstvo zahraničí teď, podle zjištění Českého rozhlasu, připravilo návrh nařízení, který Bělorusům, kteří mají v Česku příbuzné, umožnil opět žádat o krátkodobá víza. Šéf rezortu Petr Macinka z motoristů to slíbil běloruské opoziční lídrně Světlaně Cichanou. A podrobnosti už přidá kolegyně Daniela Brichtová. Hezké ráno.
2: Hezký den.
18: Co krok ministerstva zahraničí znamená pro běloruskou komunitu v Česku?
2: Jde pro ně hlavně o naději, ale také o krok, který může odlišit Bělorusko s režimem Alexandra Lukašenka od běloruské občanské společnosti. Podle ředitelky kanceláře běloruských demokratických sil v Česku Kristiny Šianokové v Česku našlo domov hodně jejich krajanů, kteří nemají nic společného s tamním režimem. Část z nich kvůli svým aktivitám čelí v rodné zemi trestnímu stíhání. Mezi nimi je právě i Šianoková.
21: Lidi v facebookových skupinách a v chatech na Signalu, na Telegramu si už začínají plánovat společné Vánoce s rodinou, kterou neviděli 6 let.
2: Šianoková také vyzdvihla to, že se návrh vztahuje i na české občany. Některým Bělorusům už totiž podle ní propadly jejich rodné pasy a získali české občanství.
18: No a Danielu, jde tedy od Česka vlastně o symbol vyjádření podpory běloruské opozici?
2: Ano, i tím argumentuje ministerstvo zahraničí v důvodové zprávě. Ministr Macinka současnou situaci považuje za neférovou. Kdo bude moci o víza konkrétně žádat, tak doplňuje mluvčí rezortu Adam Čerge.
22: Ministerstvo navrhuje umožnit podávání žádostí o krátkodobá schengenská víza pouze pro úzce vymezený okruh nejbližších příbuzných. Jde zejména o rodiče, prarodiče, děti a vnuky.
2: Návrh je teď v připomínkovém řízení, které bylo zkrácené na 10 dní. Pokud změnu kabinet schválí, mohli by lidé začít žádat o víza od konce září. Krok má podporu i v opozičních řadách. Vítá ho například Katarina Demetrašvili z Pirátů.
23: Bělorusi, kteří dlouhodobě žijí v Česku a kvůli Lukašenkovu režimu nemohou někdy celý roky bezpečně vidět svý nejbližší, nemají být trestáni za to, před čím sami utekli.
2: Podle pirátské poslankyně by ale měla být každá žádost důkladně prověřena.
18: No a může být tento krok pro Česko i bezpečnostní hrozbou?
2: Ano, upozorňuje na to i expert na bezpečnost z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza, který v návrhu vidí dvě roviny. Jedna je otázka podpory, ale druhá je právě ta bezpečnostní.
24: Jsou doložené případy, že běloruská KGB se snaží nabírat právě jako svoje informátory, lidi, kteří žijou v zahraničí a že je vydírají přesto, že budou jinak jejich příbuzní doma v těžkých problémech.
2: Ministerstvo by mělo krok a následné žádosti podle Břízy konzultovat s ministerstvem vnitra a bezpečnostní informační službou. To bývalý ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský je úplně proti rozvolňování.
25: My vidíme, že Bělorusko je de facto taky poskytovatelem třeba prostoru pro pozemní nebo vzdušné útoky vůči Ukrajině, že se na té agresi podílí a jsou s tím spojená příslušná bezpečnostní rizika.
2: Současný zákaz přijala bývalá vláda, ve které seděl i Lipavský. Běloruští aktivisté opatření kritizovali s tím, že si kabinet vybral cestu restrikcí proti občanské společnosti, která proti tamnímu režimu bojovala. Ministerstvo zahraničí vydalo od roku 2022 několik výjimek, například pro studenty se stipendiem.
18: Bělorusové žijící v Česku by se mohli po letech setkat se svými příbuznými. Mluvila o tom v Radním plusu kolegyně Daniela Brichtová. Díky, hezkou sobotu.
2: Hezký víkend.
16: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na plusu.
18: Nad řeckými plážemi letos krouží desítky dronů. Nesnaží se špehovat opalující se turisty. Hlídají podniky, které pronajímají lehátka a slunečníky. Úřady kontrolují, jestli podnikatelé dodržují pravidla a umožňují volný přístup k moři. Letos po celé zemi pomocí dronů provedli na 1500 kontrol a padaly tresty i vysoké pokuty. Téma pro naší spolupracovnici v Aténách Soňu Dorňákovou Stamu. Dobrý den.
26: Krásný den z Řecka.
18: Takže kontroly ukázaly, že podnikatelé zákony nedodržují, chápu to správně?
26: Je to tak, ty ukázali, že desítky podniků nedodržují ta pravidla, ta zpřísněná pravidla, která platí od loňského roku. Ty drony zkontrolovaly na 450 těch podniků, které na těch plážích jsou, a úřady uvádějí, že zatím poskytli těm na provozování barů na pobřeží na 8 000 licencí a že opravdu dochází k řadě přestupků.
18: Kde úřady zjistily největší přestupky a jaké pokuty majitelé slunečníků a lehátek dostali?
26: Tak zatím se ty kontroly soustředily na region Attika, na Kykladské ostrovy, ale také například Rodos, Chalkidiky. A tam byly uvaleny pokuty od 300 euro až do 73 tisíc euro. Ty největší pokuty padly na ostrově Rodos, tam ten provozovatel toho baru a těch slunečníků a lehátek bránil přístupu k moři ostatním lidem na pláži, a tedy tam padla ta pokuta 73 tisíc euro, ale nejen to, kontroloři přímo uzavřeli celý ten podnik a vlastně vyčistili tu pláž od slunečníků, lehátek, takže najednou tam v té oblasti je úplně volný přístup pro všechny, kdo si tam chtějí rozložit svoje lehátka nebo svoje slunečníky.
18: No a když to vezmeme obecně, jaká pravidla vlastně na organizovaných plážích v Řecku platí ohledně přístupu k moři?
26: Tak obecně, co se týče volného přístupu k moři, tak ten zajišťuje přímo řecká ústava, protože tam výslovně definuje, že mořské pobřeží a pláže jsou veřejné statky určené k obecnímu užívání, ale to podporuje navíc také ještě legislativa zpřísněná v roce 2001, která navíc zakazuje neoprávněné oplocování nebo zamezování přístupu soukromými osobami, tedy i například hotely. A potom to je ještě zkonkrétněno tedy těmi zákony o takzvaném plážovém biznisu, kdy tedy i ty podnikatelé, provozovatelé baru musí zanechávat například 5 metrů od moře a tam si umístit lehátka, aby se tam mohli dostat i ostatní návštěvníci těch pláží a pobřeží.
18: No a můžou si lidé na organizovaných plážích sami nějak zkontrolovat, jestli je plážový biznis v tom místě legální?
26: Ano, je to možné už od loňska, kdy existuje ta mobilní aplikace MyCoast, kde tedy konkrétně si návštěvníci těch pláží mohou zjistit, jestli jednak je to legální, jestli jednak nezabírá víc místa, než má zabírat, a můžou si tam přímo tedy digitálně stěžovat. Úřady berou v potaz tyto stížnosti a dokonce podle informací z řeckých médií těch stížností je letos mnohem víc a úřady to potom kontrolují a přímo na ty pláže třeba posílají ty drony, aby zkontroloval tedy, co se tam děje, aby byl zajištěn tedy ten volný přístup k moři, aby tedy všechno fungovalo tak, jak fungovat má.
18: Na kolik letos vlastně v Řecku takové lehátko na pláži vyjde?
26: Tak záleží na tom, kde. Někdy ty ceny jsou šokující, například na těch známých turistických destinacích jako Santorini nebo Mykonos tady na Kykladských ostrovech, tam ta první řada těch lehátek může přijít až na 100 euro, možná někde ještě víc. Taková obecná cena, co je kolem 15 až 30 euro, a vždycky záleží na tom, jestli jsou ty lehátka v první řadě, v druhé řadě nebo ve třetí. Nicméně lidé už od loňska, hlavně místní, ale i turisté, proti tomuto plážovému biznisu dost protestují, protože ty ceny těch lehátek jsou podle všech přemrštěné a je vidět na těch plážích i letos, že třeba ty bary a ta lehátka jsou poloprázdná, kdežto lidé normálně si rozkládají svoje plážové ručníky vedle na zbytku té pláže a mají tam vlastně svůj vlastní prostor, protože přece jenom je vidět i tady v Řecku, že lidé mají čím dál tím méně peněz, ty náklady na život jsou velké, takže uvidíme, jestli i příští rok ten plážový biznis bude výnosný, protože lidé, jak je vidět, dávají přednost tomu, aby si sedali na volnou pláž a ne na ta lehátka.
18: Spolupracovnice v Aténách Soňa Dorňáková z TAMU byla s námi na závěr ranního plusu. Děkuju za to.
0: Hezký den.
18: Ještě jedna čerstvá informace. Španělskou Granadu v noci zasáhlo zemětřesení. Mělo sílu 5,2 stupně. Záchranáři zatím nehlásí žádné oběti na životech ani vážnější zranění. To už je ze sobotního ranního plusu s datem 15. srpna všechno. Za celý tým, který dnešní ranní vysílání připravil, vám hezký víkend přeje Ondřej Látal.
1: Devět hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
5: Pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu. Ke stejnému závěru došla taky ombudsmanka Eva Kostolanská. Ukrajinský raketový útok v noci na dnešek zasáhl neupřesněný průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti. Informují o tom ruské úřady s tím, že na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Samara leží asi 1000 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Ruské ministerstvo obrany navíc uvedlo, že v noci protivzdušná obrana zničila skoro 600 ukrajinských dronů. Informace není možné nezávisle ověřit. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadující platbu za dopravní přestupky a vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy taky obsahují webové odkazy, vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu. A v kostele svatého Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí požehnají dnes kopii suchdolské Madony. Slavnost začne za půl hodiny mší svatou. Kopie podle středověkého originálu vznikla díky veřejné sbírce, do které se zapojili dárci z regionu.
3: Sport.
5: Barumček Rally Zlín vede po úvodní městské rychlostní zkoušce italský jezdec Mabellini. Nejrychlejším Čechem je třetí Adam Březík se ztrátou necelých 3 sekund. Dnes je na programu 6 rychlostních zkoušek. A v Birminghamu pokračuje mistrovství Evropy v atletice maratonem a půlmaratonem v chůzi. Detaily přidá reportér Jakub Marek.
15: V ženském chodeckém půlmaratonu se startovní pole už výrazně rozdělilo. Emma Klementová je na 14. kilometru 13. Eliška Martinková 15. Vede Španělka Perezová. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 zdržení za Humpolcem i před Vyškovem. Na D1 mezi Kroměříží a Brnem panuje velmi hustý provoz před Vyškovem. Kolona z 230. kilometru i ve sjezdu z D46 je na 15 až 20 minut. Sune se až do omezení mezi kilometry 228 a 226. Tam dnes celý den pracují silničáři v levém pruhu. Řidiči se místu snaží vyhnout. Z D1 tak sjíždí na D46 a tam na druhém kilometru pokračují na Vyškov. Sjezd se plní, počítejte se zhruba 5 až 10 minutovým zdržením. Přes město už se pak jede plynule, na dálnici se vrací exitem 226 Vyškov západ. Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem narůstá kolona. Aktuálně se brzdí v obou pruzích na 96,5 kilometru za odpočívkou Mikulášov a hodně přes 20 minut se popojíždí na kilometr 100. Tam stále zasahují hasiči, čistí vozovku od vyteklé nafty, dá se projet pouze levým pruhem. Trojka z Prahy do Tábora ucpaná v tradičním úseku mezi Mračí a Benešovem, půl hodiny se jede krokem k odbočce na Týnec. A v metropoli potíže Vekbelské směrem z Letňan do Hloubětína, kolona už před sjezdem na Prosek, čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě ve sjezdu do Novopatské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Česku přibývá starých lidí. Podle loňských výpočtů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se do 15 let zvýší počet seniorů nad 80 let až dvojnásobně. A přestože drtivá většina lidí, až 80% v průzkumech uvádí, že chtějí dožít a zemřít doma, ne vždycky je to možné. Jenomže najít volné místo v domovech pro seniory se příbuzným mnohdy nedaří. A tak vzniká velká díra na trhu. Zaplnit se ji snaží domovy pro seniory, které nejsou v registru poskytovatelů sociálních služeb. V poslední době se s nimi setkává kancelář veřejné ochránkyně práv, hlavně na Jižní Moravě. Jenom úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu funguje kolem 45 nelegálních zařízení. Nejen na ta, která jsou na Kyjovsku a Hodonínsku, se zaměříme v tomto Zaostřenu s Alenou Hesovou.
4: Zaostřeno.
6: Probíhá volání.
3: Dobrý den.
7: Dobrý.
3: Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
7: Tady paní.
3: Domov klidného stáří v Kyjově jsem našla snadno. Na rozdíl od jiných neregistrovaných zařízení má celkem podrobnou internetovou stránku. V kontaktech figuruje jméno Lucia Kozumplíková. Právě po ní se přímo v domově ptám a chci od ní zjistit, proč není zařízení registrované. Ženu najdu, ale odmítá se mnou mluvit.
8: Dobrý den.
3: Tenhle domov je v patrovém domě. Nejspíš tu dřív býval klasický bytový dům. Všechno působí čistě, upraveně. A já se přesouvám dál, do Milotic. Do zařízení naproti kostelu, ve velkém rodinném domě, na které jsem dostala tip. Vlastní webovou stránku nemá, ale na firmy.cz ho nacházím pod názvem Usměvavé stáří pečovatelský dům. Zaměstnankyně mají zelené mikiny s logem. Jsou milé a když chci mluvit s provozovatelem, volají paní Andrejce.
8: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
3: Dobrý den, tady je Alena Hesová z Českého rozhlasu. Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.

0: Polsku, ale v celém okrese.
1: Přesné počty lidí v nelegálních domovech radnice nezná mimo jiné proto, že je nemůže ze zákona kontrolovat. Tuhle pravomoc má krajský úřad. Kontrol dělá jednotky, upřesňuje jeho mluvčí Martina Žítková.
2: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje řešil v období roku 2025 do května letošního roku podezření na poskytování sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování u celkem 4 subjektů. V této souvislosti byla ze strany odboru sociálních věcí v daných zařízeních zahájena kontrola. Jeden subjekt v tomto roce svoji činnost ukončil.
1: Výsledky kontrol zatím hejtmanství nemůže zveřejnit, protože oficiálně neskončily. Na své vlastní jezdí neohlášeně taky pracovníci kanceláře veřejné ochránkyně práv. A její právnička Kristina Boušková upozorňuje hlavně na zdravotní péči v neregistrovaných domovech seniorů.
3: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu, a pečují o ně naprostí laici. Velmi často nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
1: Zároveň to ale není tak, že by pracovníci v neregistrovaných zařízeních klienty nějak záměrně zanedbávali. V případě problému volají záchrannou službu nebo odvezou seniory do nemocnic, jenomže nevždy odborně poskytnutá zdravotní péče v domově je pak na jejich stavu mnohdy znát. Potvrzuje to nemocnice v Kyjově. Z jejího vyjádření citujeme.
4: Tito pacienti často přicházejí ve zhoršeném zdravotním stavu a bez jakýchkoliv informací o své diagnóze, lécích nebo předchozí péči. To výrazně komplikuje a zpomaluje zahájení léčby. S takovými pacienty se setkáváme prakticky několikrát týdně. V nemocnici obvykle tráví několik dní až týden podle závažnosti stavu. Někteří se bohužel vracejí opakovaně, protože jejich zdravotní stav je dlouhodobě nestabilní a tato zařízení nemají proškolený zdravotnický personál, který by dokázal včas rozpoznat zhoršení.
1: Lidé z kanceláře veřejné ochránkyně práv se během svých kontrol ale nezajímají jenom o zdravotní péči, ale taky například o prostředí. Při sérii posledních kontrol v Mutěnicích na Hodonínsku, v Českých Budějovicích a ve Svitavách objevili vůbec nejzásadnější problémy ve Svitavách, kde seniori bydlí v bývalém hotelu Schindlerův háj. Zástupci ombudsmanky tam viděli deky propálené od cigaret, nábytek od skvrn, nejspíš od moči, loupající se omítku nebo špinavé toalety. Klienti před jejich očima dostali na oběd francouzské brambory, rozmixované dohromady s čočkovou polévkou. Tahle směs byla v plastové lahvi odbalené vody se savičkou. Hledat tam zodpovědnou osobu vyrazila pardubická reportérka Barbora Soukupová a mluvila s Leošem Mikuleckým.
5: Vyjadřovat nechci, všechny věci řeším
6: s orgánama tady ve Svitavách.
7: Jo,
6: jako takže vyjádření jako novinářům.
7: Vyjádření novinářům nechcete?
6: Komunikuju s úřadama.
7: Chcete to řešit s oficiálníma orgánama? Dobře, tak jo.
1: Pokud jde o zařízení v rodinném domě v Mutěnicích na Hodonínsku, personál tam podle pracovníků veřejné ochránkyně práv dával psychofarmaka lidem, kteří je neměli předepsaná. A pečovatel k dávkování údajně řekl.
8: Kdyby někdo šílel, tak prostě 5 kapek.
1: Provozovatelem je Pavel Nenička, lékař, aktuálně vyloučený z lékařské komory. Chyby i nutnost registrace odmítá.
9: My jsme rodinný dům a rodinné domy se neregistrují. Teď ty slouží pro ubytování pro seniory. Substituje se tak nedostatek míst pro seniory. Takže oni by měli být rádi, že vůbec někdo rodinný dům nabídne pro ubytování a pro službu, než aby ti seniori zůstali v zanedbaném stavu doma.
1: Nejdřív Pavel Nenička souhlasil s tím, že si můžu přijet zařízení prohlédnout. Nakonec si to ale rozmyslel. Po sérii neúspěšných pokusů podívat se do některého nelegálního domova na vlastní oči, jsem se rozhodla domluvit si schůzku pod falešnou identitou a nezmínit, že jsem novinářka. Ženě, která zvedla telefon uvedený v kontaktech domova Pemas v Ratíškovicích na Hodonínsku, jsem tvrdila, že scháním místo pro svou babičku.
10: Určitě by bylo dobré, pokud byste měli zájem, klidně mi do SMSky napište jméno, příjmení, kolik má let babička a nějaký takový ten fyzický, psychický stav. Čím trpí, jestli je tam demence, chodí, nechodí, inkontinence, takové ty nejdůležitější body, to by bylo asi fajn.
1: Přestože měli plno, souhlasila, že se můžu přijít podívat. Nakonec mě tam provedla jedna ze zaměstnankyň.
11: A máme tady pokojičky. Jednička, čtyřlůžkový pokoj, jestli se chcete podívat.
12: Tak pak tady nějaký bych nakoukla, ale...
11: Jo, tak tam máme třeba dvoulůžkový pokoj, tady se můžeme podívat.
1: A tak na

0: Hlížím do pokojů v zrekonstruovaném rodinném domě. Potkávám tu několik žen. Jedna se pohybuje za pomocí chodítka. Zdatnější klienti bydlí v patře a výtah tady není. Některé seniorky hrají v kuchyni deskové hry. Je tu uklizeno, v koupelně cítím dezinfekci. Jídlo vaří pan šéf, jak mi řekne pečovatelka. A mě zajímá měsíční poplatek.
1: 18 000 nájem. A pak nakrájí příspěvek na péči, jakože to, a to má každý kůže různě.
0: Tvrdím, že moje babička by měla snad brzy dostat příspěvek na péči třetího stupně, tedy přes 16 000 korun za měsíc. Obvykle mají domovy pro seniory sjednané návštěvy konkrétního praktického lékaře a mají zaměstnané své zdravotní sestry. Tady to tak není.
1: Nějaká zdravotní sestřička nás tam dojíždí, takže chystá léky, všechno, když je co, třeba injekce píchnu, nebo...
2: Nějaký doktor třeba na ně jezdí, anebo každý má svého obvodního doktora?
1: Každý má svého obvodního doktora.
2: Tak jsem jí. Tak já tak moc děkuju.
1: Jo, vůbec nemáte za co
2: mě. A já se teda ozvu. Naschledanou.
0: Ráda bych věděla, jak to vypadá v jiných zařízeních. A mám tip na neregistrovaný domov v Rohatci na Hodonínsku. Jde o Senior Centrum Sluníčko. Dohledat kontaktní údaje na internetu se mi nakonec nedaří. A tak tam prostě neohlášená přijedu a zazvoním a přitom nepřiznám, že jsem novinářka. Otevřou mi dvě ženy, dovnitř mě ovšem nepozvou.
3: Dobrý den. Promiňte, já se chci jenom zeptat, já jsem vás našla na webu, jestli máte nějaký volný místo, jsem taková zoufala,
4: nemáte.
3: Ale máte třeba nějaký typ někde? Ne, tady v okolí. No ne, ještě úplně ležák ne, ale jako potřebuji pomoct třeba do koupelny, babička, nebo...
5: To. Tak to my máme plné, myslím, že jako na vrchu je volné, ale to jsou úplně ležáci.
4: No, to ne, to ne.
3: Úplně ležáci.
4: No.
5: Tady spodek je plný.
0: Úplný ležák. To je příspěvek na péči čtvrtého stupně. 23 000 korun měsíčně, u poskytovatelů sociálních služeb jinak 27 000. V Rohatci je ještě jeden takový nelegální domov. Na konci polní cesty, na samotě. A u brány mě zastavují cedulky soukromý pozemek a vstup zakázán. O obou zařízeních nezávislý starosta Rohatce Jarmil Adamec ví.
6: Máme zkušenosti s tím, že jsou u nás neregistrované sociální služby. Vlastně nemáme představu o tom, kolik lidí, kteří lidi v těch zařízeních pobývají, ani jak se k ním ten personál chová a jakou mají zajištěnou kvalitu služeb, co se týká hygieny, jídla a nějaké psychické pohody. To si myslím, že pro ty staré lidi je taky hodně důležité.
0: Postupně se dostávám i k neregistrovaným domovům mimo Jihomoravský kraj. O jednom se dozvím díky paní Ivaně ze Vsetína. Před dvěma lety scháněla místo pro svou tehdy 82-letou maminku, která trpí vaskulární demencí. Někdo jí řekl o zařízení v Pozlovicích na Zlínsku. Na internetových stránkách našla jen kusé informace a nakonec se tam zajela podívat. Zkušenost popisuje zlínské reportérce Michaele Kočendové.
7: Starý hotelový komplex, představte si, že se čas zastaví v roce 89. Pokoje byly zařízené postarším nábytkem hotelovým, teda pouze postele, tam byly staré takové ty železné, bílé, z nemocniční postele s gumovými matracemi, teda žádné polohovací lůžka. Udivily mě koberce na pokojích, protože jsem si všimla, že tam bylo hodně inkontinenčních pacientů. Celkově neudržované a páchlo to tam teda močí hodně.
0: Pokoj si prý mohla paní Ivana s příbuznými sama vymalovat a zařídit, ale maminku mohla dovést klidně druhý den. Ovšem trvalý pobyt jí hned slibovat nechtěli.
7: Oni teda vyzkouší, aby to s ní šlo, což se mě teda trošku dotklo, že nedokázala jsem si představit, proč by měla maminka absolvovat tady. Toto už je samo stresující, když ten člověk se má někam přemístit na tož tak, aby byl zkoušený z něčeho.
0: Ženě se nakonec podařilo najít pro příbuznou místo ve standardním registrovaném zařízení. A ta jsou na rozdíl od neregistrovaných pod větší kontrolou. Podléhají spoustě pravidel, mimo jiné úhradové vyhlášce. Takže ceny za pobyty jsou laicky řečeno zastropované. V boji proti nelegálním domovům pro seniory se angažuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
4: Důvody, proč to dělají bez registrace, jsou primárně tři. Jednak se chtějí vyhnout nějaké kontrole, kvality. Druhý důvod je nemít tam kvalifikovaný personál, nemít tam pečovatele, pečovatelky, zdravotní sestry, sociálního pracovníka. Z tohoto ustoupit by možná mohlo být rizik z hlediska kvality a bezpečnosti té péče. A třetí důvod, proč to dělají nelegálně, jsou úhrady. Legální sociální služby mají nějaký strop, je dáno, kolik se ten poskytovatel může říct za ubytování a stravu. A to je také věc, za které by se nemělo slevit.
0: A právě opatření, které se týká peněz, vidí prezident asociace Jiří Horecký jako možný způsob, jak znepříjemnit majitelům fungování jejich neoficiálních domovů pro seniory. Jeden provozovatel totiž obvykle bere příspěvky na péči na všechny klienty.
4: Co by šlo ještě udělat, je sáhnout tam příspěvek na péči, protože v těch zařízeních, kde nelegální, kde ty seniori jsou, tak je vlastně používán a využíván ten příspěvek na péči v rozporu se zákonem. Tady by bylo dobré, kdyby to ještě trošku intenzivněji kontrolovali jak úřady práce, tak ale i finanční správa, protože když je hlášen příspěvek na péči ve větším množství na jednoho člověka, tak by to mělo být předmětem zdanění a tahle ta kontrola, ačkoliv jsme na ní upozorňovali s veřejným ochráncem práv opakovaně, tak zatím nenastává.
0: Kromě toho je Jiří Horecký poměrně kritický k četnosti kontrol a aktivitě krajských úřadů v této oblasti.
4: Prakticky až na výjimky ta kontrola z krajského úřadu tam jde, když na to upozorní veřejný ochránce práv nebo když se to rozvíjí z médií a jsou pod tlakem médií. Ale za mě v době, kdy máme umělou inteligenci, tak je jednoduché každý týden, každý měsíc si nechat projet a zkontrolovat webové stránky, jestli tam někdo neposkytuje ty služby, které víme dle klíčových slov, že jsou nelegální. A nezabere to tolik času a ta kontrola by měla být intenzivnější.
0: Jenomže se zároveň nabízí otázka, jestli by počet nelegálních zařízení neklesl, pokud by se pravidla pro jejich registraci zmírnila.
4: To, co by šlo změnit a o čem jednáme, je, že by třeba menší služby neměly mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů, protože to je prostě rodinný dům, kde bydlí třeba 4, 5, 6, 7, 10 seniorů. O tom se jedná už zhruba roka půl, dva roky a to, co by se ještě mohlo změnit, je třeba nějaká mini pečovatelská služba, kdy to bude jedna pečovatelka a kdy bude mít nějaké menší požadavky a i o tom se hovoří a vznikají nějaké návrhy.
0: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková připomíná některé kroky, které v posledních letech měly situaci s černým trhem v oblasti pobytové sociální péče zlepšit.
8: Byly přijaty legislativní změny, například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče. Tuto kontrolu vykonávají krajské úřady. Ministerstvo bude průběžně vyhodnocovat poznatky z praxe a podle nich posuzovat potřebu dalších opatření.
0: Zároveň chce rezort navrhnout, aby provozování domovů pro seniory bez zapsání do registru poskytovatelů sociálních služeb bylo v budoucnu trestným činem. Teď je to jenom přestupek, za který hrozí pokuta. Krajské úřady můžou uložit maximálně 2 milionovou a snažit se zařízení upokutovat a tím ho přimět, aby zavřelo. Není ale výjimkou, že provozovatel skončí na jednom místě a o pár měsíců později přesune své podnikání někam jinam. Nové klienty najde kvůli nedostatečným kapacitám sociálních služeb poměrně rychle. Jenom na Jižní Moravě je v pořadnících na volné místo v krajských domovech pro seniory zhruba 2,5 tisíce lidí a celkový počet všech lůžek, která jsou obsazená, je 1850.
9: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Problematice nelegálních, tedy neregistrovaných domovů pro seniory se v posledních letech intenzivně věnuje kancelář veřejné ochránkyně práv. Zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm zveřejnil koncem června další zprávu. Týkala se právě kontrol ilegálních zařízení v Mutěnicích na Hodonínsku, ve Svitavách a v Českých Budějovicích.
10: V Českých Budějovicích, tam bych vypíchnul nedostatek soukromých klientů, ať už jde třeba o možnost zamknout se v koupelně, nebo třeba o výměnu inkontinenčních pomůcek před zraky jiných klientů na stejném pokoji. A taky jsme třeba v těch Budějovicích zjistili nedostatečný přístup klientů na čerstvý vzduch, v zimě třeba jen jednou za měsíc. V těch svitavách tam bylo asi charakteristické poněkud neutěšené prostředí bývalého hotelu.
0: Mně ty Mutěnice nepřišly až tak problematické, jako třeba ty Svitavy.
10: V Mutěnicích jsme mimo jiné konstatovali, že tam laici rozdávali léky na předpis, které mají vliv na psychické funkce i klientům, kteří je rozhodně neměli předepsané. Části personálu chyběla jakákoliv odbornost.
0: Budete ještě nějak dál postupovat v souvislosti s těmito třemi zařízeními? Například nahlásíte i krajskému úřadu, aby tam udělal nějakou kontrolu?
10: Ano, my jsme třeba krajský úřad, stavební úřad nebo hasiče vyrozuměli, tohle obvykle děláme, protože nemůžeme pokutovat za neoprávněné poskytování sociálních a zdravotních služeb. A v budoucnosti uvažujeme o tom, že dáme dohromady nějaké ucelené poznatky a budeme i informovat vládu o tom fenoménu a budeme chtít, aby stát tu situaci řešil.
0: Proč je problém, když nejsou domovy pro seniory registrované?
10: Začíná to třeba u toho, že na rozdíl od těch registrovaných tato zařízení nenavštěvuje inspekce kvality sociálních služeb ministerstva práce. A ono to souvisí i celkově s potom s nízkým povědomím klientů o tom, že v normálních registrovaných službách mají rozhodně více práv, včetně třeba možnosti si stěžovat právě na kvalitu té služby, a v těch neregistrovaných bývá obecně nižší kvalita, výrazně nižší kvalita těch poskytovaných služeb.
0: Já samozřejmě rozumím tomu, že často jsou tam klienti, kteří už třeba mají trošku problém i s komunikací a podobně, ale pokud se s nimi přímo bavíte, vnímají třeba oni nějaké nedostatky, pokud jsou schopní to nějakým způsobem vlastně reflektovat?
10: Oni ty podmínky hodnotí různě, někteří tam byli vyloženě spokojení, jiní si na tu péči stěžovali a my máme podezření, že si mnohdy nestěžují právě proto, že vnímají, že nemají jinou možnost. Vždycky v té situaci toho stresu z toho, co by bylo, kdyby, a zejména pokud třeba ta atmosféra tam není úplně dobrá, tak samozřejmě ti lidé přechcí s různými třeba nemocemi, tak se necítí na to, aby povstali a stěžovali si.
0: Kancelář veřejného ochránce práv se tématem domovů pro seniory bez registrace zabývá poměrně intenzivně už víc než 10 let. Jak se od té doby z vašeho pohledu ta situace změnila?
10: Přibývá těch rodinných domků, v nichž se tato zařízení vyskytují. Ten nárůst se nám zdá zjevný, zejména na jihu Moravy. My jsme oproti té první sérii návštěv na druhou stranu spíš potěšení tím, že to prostředí uvnitř je o něco čistší, než jsme zjišťovali před těmi 10 a více lety.
0: A vnímáte, že za ty roky došlo i k nějakým legislativním změnám, které měly dopad na počty nelegálních domovů pro seniory?
10: Především se zvýšila maximální výše pokuty a také lze stíhat i fyzické osoby, dřív to byly pouze podnikatelé nebo právnické osoby, což umožňovalo různě přeskupovat ty právnické osoby a vlastně unikat tomu postihu. Na druhou stranu, vrátím-li se na začátek, tak pokud těch zařízení přibývá, tak to asi nejsou změny příliš efektivní z hlediska situace v terénu.
0: A když se zeptám trochu naopak, můžou i ta neregistrovaná zařízení fungovat celkem bez problémů, spolehlivě? Přece jenom pro mnohé lidi jsou opravdu jedinou možností. Registrovaná zařízení mývají hodně dlouhé pořadníky a ne každý může tak dlouho čekat.
10: My jsme v té současné sérii navštívili asi 10 zařízení a v jednom jsme si říkali, že má potenciál poskytovat poměrně dobrou službu. V těch ostatních jsme o tom měli opravdu velké pochybnosti a rozhodně je v nich mnohonásobně horší péče než v legálních službách.
0: Já samozřejmě rozumím tomu, že často jsou tam klienti, kteří už třeba mají trošku problém i s komunikací a podobně, ale pokud se s nimi přímo bavíte, vnímají třeba oni nějaké nedostatky, pokud jsou schopní to nějakým způsobem vlastně reflektovat?
10: Oni ty podmínky hodnotí různě, někteří tam byli vyloženě spokojení, jiní si na tu péči stěžovali a my máme podezření, že si mnohdy nestěžují právě proto, že mají potřebu mít tu péči zajištěnou a vnímají, že nemají jinou možnost.
0: A jaké tedy momentálně jsou ty možnosti tyhle většinou spolky, které reálně fungují jako domovy pro seniory, zavřít? Kdo to může udělat, jak rychle?
10: Ve skutečnosti moc efektivní cesta k tomu, jak jejich činnost ukončit, tak moc efektivní cesty nejsou, protože skutečně krajské úřady mohou za neoprávněné poskytování sociálních a zdravotních služeb udělit pokutu, jenomže vlastně současně nesou odpovědnost za síť sociálních služeb v kraji a uvědomují si velmi dobře, že kdyby řekli v podstatě, že zařízení je nutné zavřít ze dne na den, tak se o ty lidi musí někdo postarat. Takže svým způsobem i ty krajské úřady se mohou cítit být trochu v kleštích. My se v současné době zabýváme vyhodnocením odpovědí, které jsme si od krajských úřadů vyžádali ohledně problémů, s nimi se potýkají.
0: Co vás zajímá v té analýze, na co se soustředíte, co by mělo být tím výstupem?
10: My jsme se krajských úřadů ptali, jaké povědomí mají o činnosti takových zařízení na svém území, na jaké naráží překážky při nějaké kontrole v těchto zařízení, jaké ukládají sankce, data teprve budeme vyhodnocovat. Zdá se ale, že jednotlivé krajské úřady mají velmi rozdílné zkušenosti s nelegálními službami. Některé vědí o větším počtu takových zařízení na svém území, jiné tvrdí, že nemají žádné. Takže může být, že to je do jisté míry takový regionální fenomén.
0: Každopádně zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm lidem doporučuje, aby byli při výběru domova pro seniory obezřetní. Sami si můžou ověřit, jestli má nebo nemá registraci. Stačí si zadat jeho název do registru poskytovatelů sociálních služeb, který najdou zájemci na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Člověku ale napoví už i to, že takové nelegální domovy pro seniory často nemají webové stránky, nebo na nich jsou jenom neúplné informace. A ať už dají příbuzní svého blízkého do jakéhokoliv zařízení, kontrolovat jeho stav a to, jak se o něj personál stará, by měli vždycky. I když hledat jiné volné místo může být náročné, protože chybí po celém Česku. U témat nejen ze sociální oblasti se bude zase někdy příště těšit Alena Hesová.
11: Ondřej Soukup,
12: Josef Pazderka, míříme na východ.
13: Lindsey Graham byl velmi důležitý, protože byl proukrajinský, respektive antiruský, a zároveň on měl takový neformální vliv na Donalda Trumpa.
14: Těsně před tou smrtí se vrátil z Kyjeva.
15: Náměstek amerického ministra obrany říkal, že Ukrajina už není ten prosebník, ale že je to vlastně technologický partner.
12: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
16: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
17: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká. Část Bělorusů by v Česku opět mohla žádat o krátkodobá víza, počítá s tím návrh ministerstva zahraničí. V jižním Libanonu podle tamní agentury NNA zemřelo 7 lidí po izraelském náletu. Fotbalista Matěj Jurásek bude hostovat ve Spartě. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona z 96. kilometru a bude slunečno s teplotami do 36 stupňů.
18: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
17: Ministerstvo zahraničí chce umožnit některým Bělorusům znovu žádat o krátkodobá víza v Česku, zjistil to Radiožurnál. Podle návrhu vládního nařízení, který rezort připravil, by šlo o ty, kteří mají v Česku přímé příbuzné, tedy děti, rodiče, prarodiče nebo vnuky. Je to výsledek jednání ministra Petra Macingy z motoristů a běloruské opoziční lídrně Světlany Cichanouské. S návrhem souhlasí i opoziční poslankyně Katerina Demetrašvili z Pirátu.
19: Samozřejmě si ale nemůžeme nalhávat, že podobné opatření nenese žádná bezpečnostní rizika. Každá žádost by proto měla samozřejmě projít důkladným individuálním prověřením. To ale není důvod zavřít dveře všem.
17: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Legislativní rada vlády mu udělila výjimku a zkrátila ho na 10 dní. Pokud vláda nařízení schválí, mělo by být účinné od konce září. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slati na Klatovsku naměřili meteorologové minus 2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily teploty i na dalších místech Česka. Odpolední maxima se ale budou dál pohybovat kolem tropické třicítky. Při izraelských leteckých útocích v jižním Libanonu zemřelo 7 lidí, uvedla to libanonská státní agentura NNA. Úder zasáhl obytný dům v obci Ansar. Trosky prohledávají záchranáři. Libanonská agentura informovala také o dalších izraelských náletech v jižní části země. Podle agentury AP patří dnešní útok počtem obětí k nejhorším od konce června, kdy se Libanon a Izrael dohodli o příměří. To počítá se stažením izraelských sil z jižního Libanonu výměnou za odzbrojení radikálního hnutí Hezbalah. Už za chvíli vyrazí v rámci oslav Dne Brna členové historických vojenských jednotek na pochod centrem města. Ten zakončí u kostela svatého Jakuba pietním aktem. Připomenou si události z roku 1645, kdy Brno odolalo obléhání švédských vojsk. Celkem se v průvodu objeví asi 200 vojáků, markitánek a dalších postav, které byly součástí vojenského tažení. Odpoledne se přesunou k inscenované bitvě na Kraví horu, dodává mluvčí turistického informačního centra Hana Bánovská.
20: Letos bude vyprávěna vlastně z pohledu pana Ogilvyho, což byl tehdejší vůdce Špilberku a té obrany na Špilberku. Že je to zase trošku z jiného pohledu.
21: Sport. Plavce Miroslava Knedlu čeká po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50. rozplavba na dvojnásobné distanci v Paříži poplave zhruba za čtvrt hodiny. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž. Poprvé se může Jurásek ve spartianském dresu představit už dnes v 17 hodin přivítejí letenští v lize Teplice. Ve stejném čase začnou duely Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. Ve 20 hodin pak Zlín nastoupí v Plzni. A na atletickém mistrovství Evropy bojují chodci v maratonu a půlmaratonu. Detaily o českých výkonech a přímo z Birminghamu reportér Jakub Marek.
22: V cíli mužského půlmaratonu je Albert Kukla, který nakonec došel 12. Vyhrál Španěl Megrad. V ženském půlmaratonu jsou na posledním kilometru 13. Klimentová a 17. Martinková. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Protisměr na D49 na Zlínsku, na D1 zdržení za Humpolcem. Na dálnici D49 z Hulína do Zlína teď maximálně opatrně kousek před Frištákem. V okolí 13. až 14. kilometru jede vozidlo proti správnému směru jízdy. Opakujeme D49 na trase z Hulína do Zlína u Frištáku. 13. 14. kilometr vozidlo v protisměru. Buďte maximálně opatrní. Na dálnici D1 z Prahy do Brna lehce housne provoz před Šmejkalkou. Zatím kratší zdržení nabíráte za sjezdem na Benešov okolo 21. kilometru. Na D1 dál na trase do Brna popojíždí o mnoho delší kolona za Humpolcem, zastavíte na 95. a 5. kilometru před OMV a bezmála půl hodiny se budete sunout na 100. kilometr. Tam po zásahu hasičů ještě před několika okamžiky byl průjezdný pouze levý pruh, teď už se opět jede oběma, blokovaný pouze odstavný v něm šipka silničářů. A ještě D1 do Třetice, teď směr z Kroměříže do Brna, omezení za Vyškovém mezi kilometry 228 a 226. V levém pruhu silničáři až do dnešního podvečera kolona z 231. na více než 20 minut a brzdí se i ve sjezdu z dálnice D46 od Prostějova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
23: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
17: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Ornitologie je oblast, ve které hodně pomáhá občanská věda, jak třeba.
26: Už do doby, kdy se začalo kroužkovat třeba, tak vlastně to bylo založené na tom, že to byla spousta dobrovolníků, kteří si kupovali kroužky nebo nejdřív se úplně vyráběli. Můžete rychle fotit, dokonce i nahrávat, takže spousta občanské vědy je zaměřená právě na sbírání fotek nejrůznějších druhů i nahrávek.
1: Hlavně jsou tačí druhy, které pozná opravdu každý. Když se řekne čáp, tak nemusím nikoho nic učit, prostě sedí to na komíně, má to zobák, má to nohy vzadu, je to čáp a můžu to studovat.
2: A hlavně je to super způsob a důvod, proč se dostat ven. Prostě jdeme ven na procházku a můžeme u toho i přispívat takhle vědcům a pomáhat jim při výzkumu.
25: Spojíme příjemné s užitečným.
2: Přesně tak.
3: Laboratoř. Laboratoř.
1: Špaček, ten tu slepici umí napodobit opravdu dokonal.
25: Kdybych si poslechla Strnada v Norimberku.
26: V Norimberku bude spíš zpívat jako plzeňák.
1: Požáry, aspoň zatím, jsou maličké v porovnání s tím, čím se potýkají v té Severní Americe nebo v Austrálii.
25: Vítám v dnešní laboratoři své hosty, kteří se budou věnovat ornitologii. Jednak tu mám Terezu Petruškovou, která je zaměřena především na ekologii ptákoděla, akustiku s tím spojenou. Vítejte, dobrý den.
26: Dobrý den.
25: Zdravím také studentku, která už směřuje do tohoto oboru, studentku biologie Martinu Pelantovou.
2: Dobrý den.
25: A Zdeňka Vermouska, který je šéfem České společnosti ornitologické. Pokud se někdo zajímá o ptactvo, tak se obrací na vás, to je jasné. Dobrý den.
1: Je to tak, dobrý den všem.
25: My jsme začali tou občanskou vědou, protože ono to dává smysl tady v těch pracích, které budeme probírat, se pracuje s velkými databázemi ptáků. V té první části se dotkneme studie z časopisu Ornitology, která se týká migrace. V noci migrují miliony ptáků a vědci našli způsob, jak je snímkovat i ve tmě, protože nevěděli úplně jistě, kteří ptačí migranti putují, tisíce z nich zůstávali neurčeni. Při tohletom novém monitorování využili kombinaci několika technik, zejména termovize nebo takzvané vysokorychlostní fotografie. Tahle studie se pro zajímavost uskutečnila v New Jersey, zatímco dřív se museli orientovat při tom monitorování noční migrace hlavně přes radary na počasí a kombinovali to se zvuky, tak vlastně to způsobilo to omezení, že to bylo zaměřeno na ty ptáčky, kteří zrovna vokalizovali. To mě zaujalo, Tereza Petrusková mě na tenhle pojem přivedla, tak vokalizace je něco jiného než zpěv.
26: Vokalizace je vlastně jakýkoliv zvuk, který vydává jakékoliv zvíře, kdežto, když mluvíme o zpěvu, tak často to omezujeme právě na pěvce, na zpěvné ptáky, ale vokalizace zahrnuje i všechna jako volání, takže kontaktní hlasy, varovné hlasy, i třeba žadonění mláďat, když chtějí potravu, tak je vokalizace. A během té migrace opravdu jako těm ptákům není do zpěvu, zejména teda v noci, málo které druhy zpívají v noci, i když máme takové slavíka a spousta dalších zpívá minimálně za tmy. Nicméně během té migrace jde právě spíše o ty kontaktní hlasy.
25: Chodím poslouchat slavíky každý rok v Praze. Ono je to takové zajímavé, že začíná takovým klokotáním a pak teprve je ten krásný slavičí hlas, kterým je pověstný i v bajkách a pohádkách a příbězích a tak. Ale ta vokalizace byla tedy podstatná pro tu noční migraci, že? Tak čím tahle ta studie oslovila Martinu Pelantovou?
2: Mně přišlo velmi zajímavé a úsměvné, jak zkombinovali různé metody, jak nejen akustický monitoring, ale že měli i termovizi, kterou viděli vlastně ptáka proti obloze a potom ho pomocí blesku a foťáku dokázali vyfotit a napadla mě u toho otázka, jestli to náhodou ten blesk tomu ptákovi nevadí při tom letu.
25: Zdeněk Vermouzek přikivuje.
1: Já nevím, jestli vadí, ale napadla mě ta samá otázka. Zkrátka je to zase nějaké světelné znečištění, které ten pták nečeká, když letí tmou, no tak nečeká, že na něj někdo bude šajnovat nějakým světelným kuželem. A současně nevím, jak moc je to může při té migraci ovlivnit, ale ptal bych se na to.
25: Mám pocit, že termovize se používá třeba když se hledá nějaké pohřešované dítě při těch záchranářských operacích a tady termovize se používá v takovém nečekaném kontextu, že?
26: Ona se používá prostě tam, kde je špatně vidět, takže v týdně to dává velký smysl, že se kouká pomocí termovize. Já bych se možná asi nebála toho světla, tam to popisovali něco jako, že to byl opravdu jako rychlý záblesk a že to, co ukazují třeba kamery, které taky fungují na buď to pohyb nebo termovizi, tak když se koukalo na nějaký delší záznamy, tak se většinou jako ukázalo, že takový ten rychlý záblesk těm zvířatům nevadí, že opravdu jako jsou zvyklí třeba, že se zablískne nebo něco, takže to jim nevadilo. Je to krásná nová metoda, ale myslím si, že na širší aplikaci, kdy potřebuješ prostě sehrané minimálně duo lidí, kteří jsou jako dobře sehraní, umí operovat s těma přístrojema a zároveň to vlastně jako strašně moc visí na té lidské práci. Jo. Tohle to byla parta nadšenců, kteří se takhle jako scházeli a dělali tyhle ty fotky, což je úžasný. Myslím, že to strašně užili. Ale nějak jsem z toho neměla pocit, že je to metoda, která bude jako široce aplikovatelná, pokud pro prostě na to neseženeš lidi, který to baví a který prostě tomu věnují svůj volný čas.
25: Já nevím, jestli to opět byla ta občanská věda nebo profesionálové, asi profesionále v tomhle případě.
26: Napůl. Byl to vědec, který to vymyslel a sehnal k sobě prostě skupinu vlastně hlavně dobrovolníků, kteří se scházeli, jak mohli. Tam je krásně popsáno, že to bylo děláno tak ne prostě podle přesného plánu, ale podle toho, jak se dohodli, že mohou přijít a že jsou tam všichni jako sehraní na místě. Takže mně to přijde jako skvělá aktivita, ale moc si nedovedu představit širší uplatnění, dokud jako nebude něco automatizovaného, protože tohle vyžaduje opravdu jako velkou lidskou sílu. Pokud nebude dobrovolná a nebude jí to bavit, tak se myslím nenajde se.
1: Já jsem současně asi dovedu představit, že budou lidi, který to bude bavit, to protože jako to je zahýbání s těma přístrojíčkama, to baví hodně lidí. Ale já jsem přemýšlel ještě o tom, do jaký míry potřebujeme specifické podmínky. Protože pokud mám toho ptáka vyfotit, tak aby šel určit, tak já ho nemůžu mít 100 metrů někde vysoko, tak jak běžně táhnou ptáci u nás. Až na takovou vejšku.
26: Měli to do 300 metrů.
25: Proč ptáci migrují především v noci?
26: Nemusí se bát, že něco uloví, nebo minimálně to mají podstatně stížené. Když migrují v nějakých podmínkách, kde je třeba teplo, tak by se přehřáli přes den. Přes den může být jako větrno.
1: A současně tohle to platí pro malé druhy ptáků. Velcí plachtaři jako čápy, orli migrují ve dne, protože potřebují denní stoupavé proudy, které jim pomáhají šetřit síly.
25: Já mám potíže někdy, i když ty ptáky vidím, protože tuhle vidím takový vykrojený ocas pod vysokým kopcem u lesa a byli tam dva luňáci. Byli ale každý jiný ten luňák. A říkám si, a byli tam spolu. Tak jsem si pustila aplikaci na to pískání, že jeden byl luňák červený a druhý byl luňák hnědý.
1: Tam patrně byla termika. A do té ti ptáci přiletěli a tam se potkávají různé druhy.
25: Naprosto chápu, že v noci, když ti ptáci migrují, tak že prostě někdo pořádně by nepoznal, když se na ně neposvítí.
26: Dneska fakt se spolíháme na to, že to hodně nahráváme. Jo? A já jsem právě na téhle studii zaujalo, že oni to tam porovnávají a hrozně jako vypichují, o kolik druhů více zaznamenali díky těm fotkám, než zaznamenali akusticky, ale jak jsem se tady bavila, tak jsem tam nenašla, jako z čeho brali ty zvuky. Nikde v tom článku opravdu není, jako jestli to bylo z nějakých pravidelných nahrávadel, které tam možná jsou a možná je to tak známá skutečnost v Americe, že to není potřeba zmiňovat v článku, ale rozhodně v tom článku opravdu není, s čím jako porovnávali ty data. A já bych čekala, jako že zrovna, když prostě mají přesné dny, kdy fotili, tak by měli mít i přesné dny, kdy tam byly ty záznamníky.
1: Ideálně současně.
26: Současně v tu dobu a pak se to dá porovnávat.
25: Na jaře se ti ptáci tak jako rozcvičují, že?
26: Pokud to není modřinka, která dokáže občas člověka jako nachytat úplně, i když už zpívá, tak občas předvede něco, že stejně.
4: Ti ptáci trošku experimentují a taky jako si hrajou na ostatní občas.
25: Ty si dělají z nás legraci.
4: Bych úplně neřekla, že jako můžou si z nás občas střílet, ale spíš napodobují to, co slyší okolo.
26: Ty, který to umí, tak ty to dělají. A u nás to třeba je kos, špaček, ty jsou tím pověstní.
1: No, my máme jabloň na zahradě. Na té jabloni, zrovna teda shodou okolností teď dopoledne, mi psala žena, že nám opět přiletěla slepice na jabloň, že sedí nahoře na jabloni a zpívá. A létá tam tak jako 4-5 let, už možná je to špaček, abych to uvedl na pravou míru, ale ten tu slepici umí napodobit opravdu dokonale. Vrací se každý rok, přiletí a zpívá slepice.
26: My jsme měli na špičce břízy autoalarm, ale jenom jeden taky rok fajn. Teda.
25: A co to bylo?
26: Špaček.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
25: Mými hosty jsou biologové Terza Petrušková, Zdeněk Vermouzek a studentka téhož oboru Martina Pelantová. Vracíme se do Severní Ameriky, protože dost často, že ty studie, které tak vychytávám z databází, jsou americké provenience, tam jsou věci produktivní, je to asi tím, myslím si, nevím.
26: Tam je Cornell a ten sbírá veškerý data, tak se mu potom dobře publikují tyhle studie.
1: A je závislý dost na veřejné podpoře, takže má i dost propracovaný systém té publicity. Že teda nejenom něco vybádají, nejenom, že to opublikují v odborném časopise, ale udělají tomu i to PR, aby se to dostalo do toho veřejného prostoru.
25: Tak tahle druhá studie se týká východu Spojených států, tam se pochopitelně každé rohoně ozývá řada pěvců jako jinde a hodně jsou tam třeba drozdi nebo lesňáčci. Ti ptáci, které tam jako zmonitorovali, tak ti přežívají i díky pěti středoamerickým lesům, kam se uchylují na zimu, když přiletí ze severu. Vědci v těch lesích napočítali až polovinu celosvětové populace, více než 40 druhů. Jakoby jsme ještě u migrace, ale v jiném kontextu, protože tohle, jak bych to řekla, tam se prostě našla taková oáza, že? Trošku pro ty ptáky. Tam jim bylo dobře, v té střední Americe.
1: Jsou to zkrátka zimoviště těch druhů. To je věc, která platí obecně, která takhle funguje. Ten objev v tomhletom není nijak nový, on je nový pro ty konkrétní druhy. U řady druhů se tady tyhle ty věci přesně neznají a teprve právě s těmi moderními metodami, které máme, ať už je to satelitní sledování nebo nějaké vysílačky nebo podobné věci, tak se zjišťuje, kam přesně ti ptáci létají, kde tu zimu tráví, protože jinak se vědělo, ano, jsou to nějaké tropy, jsou to nějaká střední Amerika, nějaká jižní Amerika. No ale když se tam potom podíváme, tak ty tisíce kilometrů lítají sem tam. No a najít ta konkrétní zimoviště je důležité pro to, abychom ty ptáky mohli reálně chránit, abychom věděli, co se na tom zimovišti děje, abychom věděli, čemu oni tam čelí a případně to mohli i změnit nebo o tom aspoň mluvit. Podobně je to u našich ptáků, u evropských ptáků a jejich zimovišť v Africe.
25: Tohle je důležité zvláště v tom kontextu, že třeba u jednoho druhu lesňáčka ta populace od roku 1970 klesla o 70%. Já nevím, jestli to je srovnatelné s úbytkem některých ptáků u nás?
1: Určitě je to srovnatelné. Napadá mě z těch tažných ptáků, byť tam není to jedno zimoviště, na kterém by to bylo závislé, ale třeba pokles čejky, chocholaté u nás, hnízdící se k těm 80% taky blíží.
25: Ona potřebuje místa, kam si může dát hnízda, že jo, u vody, tak asi tady ničíme.
1: V podstatě nejsou lehké louky. Naprosté minimum, buď to jsou zarostlé, anebo jsou odvodněné. Nezbývá tedy to, co by byla ta vlhká louka. No a pokud hnízdí v polích, což oni se naučili, tak dost často o to hnízdo přijdou, protože po poli jezdí taková divná zvířata, veliká, se čtyřma kolama a velikým něčím vzadu a tím to přejedou, převálcujou, daří se nějaká ochrana, no ale stejně už těch čejek je minimum oproti situaci před 50-60 lety.
25: Ptáci odpočívající v oblasti od jižního Mexika po Kolumbii a později migrující tam či zpět zaujali čím Martinu Pelantovou?
4: No, mně přišlo zajímavé, že se fakt zdržují jenom v těch lesích, v těch pěti konkrétních lesích a jestli umí ty ptáci využít nějaké jiné prostředí než jenom nějaký lesy. Já si o tom myslím, že jako dokáží, ale vždycky je to specifický k tomu druhu a k tomu, k čemu ho zrovna jako potřebují, že jakoby zimujou v tom lese, kde je jim je prostě dobře, ale když třeba migrují na nějaký delší vzdálenosti, tak se i naučili třeba využívat nějaký města, teplý proudy nahoru, aby se nabrali vejšku a mohli letět dál třeba.
26: Já si myslím, že tady ta studie byla zaměřená právě na ty druhy, které jsou v těch lesích a jestli si to zase dobře pamatuju, tak ty data byly sbírané díky platformě eBird, která je vlastně zase taková jako aplikace, kam můžete dávat pozorování. Všechna ta data směřují právě na Cornellskou univerzitu, takže oni mají obrovskou databázi pozorování vlastně zase běžných lidí. A já si trošku říkám, že možná se zaměřili na tyhle ty lesy, protože jsou zajímavé, protože v době té migrace tam je spousta těch druhů, jezdí tam spousta prostě ptáčkařů koukat
1: a
26: mají data. A ty ostatní oblasti, kde prostě můžou zimovat úplně normální ptáci, ale jsou někde prostě, kde to není tak hezké, protože to není tropický les, tak hold tam tolik dat není a na ty jiné druhy by se třeba prostě ukázaly úplně jiná databáze. Takže to není jenom o tom, že ty lesy jsou jako oázou, určitě prostě jsou důležitým hotspotem pro ty druhy, které tam zimují. Ale té oblasti jistě bude dalších spousta jako místa biotopů, kde zase zimují jiné druhy.
25: No a když jsme u těch databází, tak mě zaujalo, že se podílíte na databázi, která sbírá nářečí strnadu. Jak se to dělá?
26: To se dělá tak, že když jsme měli projekt, který vlastně nám zmapoval Českou republiku úplně do detailu, víceméně jsme nejlépe prozkoumanou zemí na světě, co se týče zložení strnadích dialektů. A to zejména díky mým dvěma tehdejším studentům, kteří si tento projekt vzali za své, ale opravdu jsme tenkrát prosili lidi, ať nám nahrávají na cokoliv, co můžou, a protože to bylo téměř v pravěku, tak nahrávali na diktát. telefony, digitální fotoaparáty, digitální kamery, ale i s touhle vlastně pravěkou technikou se nám to povedlo. No a my jsme si řekli, že by bylo zajímavé vlastně se podívat, co se stalo s hranicemi dialektů po nějakých více než vlastně 10 letech. Navíc se nám podařilo získat ke spolupráci střední školu Delta, kde je pár studentů, kteří dali dohromady aplikaci, takže nyní máme aplikaci stažitelnou do telefonu a vy můžete stejně jako používáte Merlina nebo ptáčkařské aplikace, tak můžete mít ještě naší aplikace nářečí stonadů. Potřebujeme, aby ty zpěvy byly celé, aby jsme tam slyšeli ten dialekt, ale všechny informace dostupné jsou na webových stránkách strnadi.cz.
25: Třeba se tam najde Strnad Moravák.
26: Karpaty jsou hodně zajímavá oblast, další oblast zajímavá jsou severní Čechy, Terezínsko, takže když vyrazíte na vycházku, mějte sebou mobil.
25: Dobře, ale kudy vedou ty hranice?
26: Tady nemáme jenom nějaké dva typy dialektů, ale bylo jich nalezených asi 6 takových těch, co jsou jako po Evropě, takže to skoro vypadá, jak jsme v centru všeho dění, tak jsme i v centru rozložení dialektů, takže máme krásné mozaikovité rozložení, takže se vám klidně může stát, že přejdete dialektovou oblast kousíček od Prahy a můžete být zrovna v nějaké úzké oblasti a může se vám stát, že během dne klidně překročíte dialektovou hranici dvakrát. Jsou to opravdu je to mozaikovité rozložení, takže třeba dialekt, co máme v Praze, můžete najít klidně prostě třeba na východní Moravě nebo na severní Moravě. Nebo...
25: Ale kdybych si poslechla Strnada v Norimberku, tak by zpíval jako Pražák.
26: Tak může klidně zpívat jako Pražák, anebo taky jako Brňák, podle toho, jaký tam má dialekt. Ale v Norimberku bude spíš zpívat jako Plzeňák, protože tam už to začíná být jeden ten dialekt, který mu říkáme červený nebo dialekt X a ty teda ta západní Evropa je s nima zaplavená, stejně jako Polsko je celý žlutý. A jinak, jak jsme mluvili ještě předtím o tom, jak ubývají ty ptáci, tak nemusí jít ani o migrující druh, ale třeba v Anglii prostě v minulém století, v 60. letech, byl obrovský pokles právě strnadů, že vlastně přišli skoro o 60% populace a to je to sedentární pták a pravděpodobně to bylo jenom díky změně managementu krajiny.
25: A takhle se ptá Martiny Plantové, vaše generaci láká, zase se vracím k té občanské vědě.
4: Pořádáme různý víkendovky a ty jsou taky jako nadšení ptáčkaři. Takže ty určitě zadávají do všech těch možných databází, pomáhají s organizací vítání zpěvu se to jmenuje.
1: Vítání
4: ptačího zpěvu, různý takový akce na jaře pro veřejnost. A myslím, že i samotná veřejnost je hodně jako zapojená, že právě díky těm aplikacím, jak je to jednoduše dostupný, nemusíme už mít složitá nahrávadla jako diktafony, je to prostě zapnout telefonu aplikaci a vlastně už to je hotový. Takže myslím si, že jo, že to oslovuje malí děti, rodiny, středoškoláky, vysokoškoláky.
1: A velký děti jako my.
0: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
25: Dnes tu mám ornitologa Zdeňka Vermouska, ekoložku Terezu Petruskovou a studentku biologie v tomto oboru Martinu Pelantovou. Máme před sebou třetí a poslední výzkum, který mapuje místa tentokrát na západě Spojených států, kde by mohl ptáky ve větší míře ohrozit oheň. Vědci zjistili, že větší požáry hrozí až 30% míst, kde je právě velká rozmanitost ptačích druhů. Kombinovali údaje z aplikace IB, to, které jsme se zmínili, údaje od lesní správy a regiony rozdělili podle předpokládané intenzity požáru. Nejvíc oheň ohrožuje ptáky, kteří žijí v hustém lesním porostu. My jsme o požáru v tomto pořadu už párkrát mluvili, ale bylo to v kontextu takovém, jakože v některém ohledu požár může prospívat přírodě. Tady to je ten případ, kdy je asi intenzivní, moc neprospívá.
1: Hlavně se tady uvažuje o požárech v místech, kde nebývaly, kde ta společenstva a ty jednotlivé druhy, které ta společenstva tvoří, nejsou zvyklé na to, že by k takovéhle disturbanci jak docházelo. Mění se podmínky, otepluje se, globální změna klimatu tu je, ať chceme nebo ne, a s tím přicházejí tady tahle ta rizika. Na té studii je krásné to, že ona vlastně dva takovéhle modelovací prediktivní přístupy kombinuje. Ten jeden je klasický, zaměřený na rozšíření druhů, kde využívá ta dostupná data od občanských vědců, co kdo kde viděl, česky řečeno, a dělá prediktivní modely, které druhy kde žijí a kolik jich tam žije, jak důležitá je která oblast pro který druh. A přesto pokládá nějaký ten odhad intenzity a nebezpečnosti požáru teda je to obvyklé, že se tam ty požáry objevují. No a z toho vychází, kdo potom bude nejohroženější.
6: Z lidského pohledu by si člověk pomyslel, že když někde propukne požár, takže pták uletí. Ale tohle se asi týká ohrožování hnízd, ne?
1: Jestli uletí nebo neuletí, bude hodně záležet na tom konkrétním druhu ptáka, jestli toho je schopen a velikosti toho požáru, jestli vůbec to stihne, jestli má kam. Bude to hodně rozdílné u jednotlivých druhů, ale po tom požáru se samozřejmě to prostředí alespoň dočasně naprosto radikálně mění. No a pokud bude velká oblast takhle zasažena, tak se zmenšují podmínky pro úspěšné fungování těch druhů a zkrátka aspoň po omezenou dobu, pokud by se teda ten stav vrátil, tak těch ptáků tam bude méně, těch konkrétních. Jiným druhům zase třeba to spáliště může vyhovovat. Tak je v přírodě, ale tady se zaměřovali na to, které opravdu budou ohrožené.
6: Často narážíme v tomto pořadu, v tomto podcastu Laboratoř na tematiku klimatické změny, tak tohle je jeden příklad. A co ještě stojí za vyzdvihnutí nebo podtržení z téhleté studie, tam se Terezy Petruškové?
26: Nejzajímavější na tom je, že dokáží predikovat, kde se tohle může stát v místech, kde na to ptáci, ale vůbec jako zvířata, která tam žijí, nejsou zvyklá. Protože když prostě máte oblasti, kde ten požár je pravidelně, tak se tomu ta příroda jako přizpůsobí, určitě vždycky někdo umře, nějaký druh nestihne odletět, ale tohle to se týká opravdu takových těch jako velkých požárů na místě, kde to nebývalo zvykem, to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně díky tomu oni jsou schopní predikovat, kde by se to stát mohlo a budou se pokoušet určitě o nějaký jako management typu, aby třeba se vytěžené, já nevím, dříví nebo nějaké hromady větví tam nenechávaly dlouho, kdyby se začal požár, tak aby se to nešířilo rychle a snažit se prostě tomu, ne že předejdete požáru, to se samozřejmě v současné době nedá, ale že třeba předejdete tomu, aby se nešířil tak rychle, aby to nezachvátilo tak velkou oblast, že to bude jako menší lokální, protože to, co je vlastně teďko problém a vidíme to každé vlastně léto v televizi, jak jsou zachvácené obrovské plochy a je to, jako děje se to všude.
1: A ta
26: rychlost a intenzita je prostě mnohem větší, než když bývaly ty lokální požáry.
6: Tušíme, co se asi tak mohlo dít s ptačími populacemi v Českém Švýcarsku, když tam proběhl ten naší optikou českou velký požár.
1: Tušíme, tam se dá dost dobře předpokládat, že zrovna třeba ti ptáci zvládli uletět. Ty požáry u nás, tak jak je známe, aspoň zatím, tak jsou maličké v porovnání s tím, o čem je ta studie, v porovnání s tím, čím se potýkají vlastně v té Severní Americe nebo v Austrálii.
26: Ono to sice vypadalo monumentálně a hořel nám národní park, ale v podstatě se vytvořil typ krajiny, která nám tady dost chybí, protože takovéhle jako nově vytvořené plochy požárem, které tady bývaly, že jo, požáry tady prostě v minulosti bývaly a zvířata tomu přizpůsobený byly, rostliny taky, tak teďko se vlastně jako spousta biologů asi ne úplně jako radovala, ale těšila, co tohle to přinese, protože je to opravdu typ krajiny, který nám chybí, chybí nám otevřené lesy, nevím, ještě pořád je zakázaná lesní pastva, takže naše lesy jsou vlastně monokultury, už není pastva zakázaná na mě. To...
1: Pastva už je povolená, pokud s ní souhlasí majitel lesa. No.
26: Tak kéž by jsme měli spoustu jako nějakých prozíravých majitelů lesa, protože když jdete kdekoliv, kde to je povolený, to jsou tak krásný lesy, to my tady opravdu nemáme. Vždycky si vzpomenu na kamarádku, která říká, no a teďko ten kůrovec nám zničil ty lesy a my nebudeme chodit na ty houby. A říká, nezničil lesy, zničil ti tady smrkovou plantáž, což prostě je potřeba si uvědomit...
1: Rozdíly.
6: Tak nechceme všichni jenom chodit pořád do smrkového lesa, že? Ale tyhle požáry americké asi byly jiný level, jak možná říká vaše generace. Zase se obracím na Martinu Pelantovou.
4: Přesně tak, je to úplně jiný level a oni tam s tím mají mnohem větší problémy než my tady a musí se s tím popasovat a právě tady ta studie tomu může i dost pomoct právě s tou predikcí.
26: To je Americe je prostě problém v tom a ten problém začíná být i tady, že je velké sucho, takže ty požáry se tam teďko šíří v mnohem větší míře a v mnohem větší intenzitě a samozřejmě to, že sucho způsobuje prostě klimatická změna, že ne, i když nám někteří už jako zrušili.
6: Já vím, že v té Austrálii, kde vlastně ty požáry jsou obrovský problém, takže je tam už problém pojišťováním domů, té oblasti, která je nějakým způsobem exponovaná. No.
1: Tak to u nás bude velmi brzo v záplavových oblastech.
6: Třeba se zase, je to taková malá útěcha, ale bude dařit v těch oblastech nějakým těm jiným druhům ptáků, když tam bude ta otevřená krajina a nebudeme tam my a naše domy.
1: Ono o to, jak rychlá ta změna bude. Kdybychom se bavili o tom, že bude probíhat několik milionů let, tak určitě. celý problém klimatické změny není v tom, že se něco mění, protože k těm změnám skutečně docházelo za celou geologickou minulost. Nic nebylo stabilní. Problém klimatické změny té naší současné je, že je příliš rychlá. Ta příroda celá, ať jsou to rostliny, zvířata, brouci, nestíhají reagovat. Nestíhají se přizpůsobit, nestíhají se rozšířit do těch oblastí, kde nově pro ně vznikl třeba ideální prostor, protože zkrátka jsou příliš daleko. A naopak nestíhají opustit ten prostor, který už pro ně vhodný není.
25: Děkuji moc za podněty, které jsme dostali prostřednictvím našich hostů rozhlasové laboratoře. Dnes tu byla jednak studentka Martina Pelantová, děkuji, že jste přišla.
2: Děkuji za pozvání.
25: Přírodovědci Tereza Petrusková, která se zabývá zejména akustikou, ekologií. Děkuji vám.
26: Děkuji za pozvání.
25: A Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Děkuji za váš čas.
1: Také děkuji za pozvání.
25: Martina Mašková se těší v naslyšenou opět za týden.
7: Laboratoř. Laboratoř. Téma plus.
8: Psychotronika měla v českých zemích dlouhou tradici. Jaký byl její osud po roce 1948?
9: V této pohnuté době je komunisty kontaktován stejně jako dříve nacisty náš přední parapsycholog Břetislav Kafka. Požadavek je jasný, jeho jasnovidci a jeho asistenti mají pomáhat sovětským vědcům při pokusech s atomovou bombou.
7: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na plusu. Český rozhlas plus, kdo je kdo?
10: Ivan Montagu, příslušník britského královského námořnictva, stál u zrodu jedné z největších dezinformačních akcí druhé světové války. Operace Mincemeat umožnila spojencům vylodit se v roce 1943 na Sicílii a otevřít tak další frontu proti nacistům.
11: Ivan Montagu, zpočátku úspěšný právník, se ve válce dal do služeb armády. Dostal se k námořní tajné službě, kde měl na starosti agenty nasazené za nepřátelskými liniemi. Významnou se ukázala jeho spolupráce s Charlesem Cholmondeleym. Spolupracovali při akci, která by umožnila otevřít frontu na Sicílii, což by urychlilo invazi do kontinentální Evropy. Významu tohoto strategického místa si byli vědomi i Němci, kteří tam měli početné jednotky. Proto bylo třeba vymyslet plán, jak Němce donutit rozptýlit velké množství vojáků a vojenské techniky.
10: Montagu se rozhodl nastrčit nacistům mrtvolu muže, údajného vysokého důstojníka, u kterého budou zcela náhodou objeveny tajné dokumenty. Pro svůj plán zřejmě vybral mrtvolu tuláka, který zemřel na zápal plic.
11: Na scéně se tak vynořil major královského letectva a štábní důstojník William Martin, který měl na starosti operace ve Středozemním moři. Aby byla kamufláž dokonalá, Martin se měl stát obětí letecké havárie na moři. Pak by nebylo nic podezřelého na tom, že muž v době nálezu byl už několik dní mrtvý a že převážel tajné dokumenty.
10: Vše bylo zařízeno tak, aby tělo vyplavilo moře na španělské břehy do oblasti, kde se měl pohybovat německý tajný agent. Britové si byli jisti, že španělské úřady dovolí Němcům prozkoumat cokoliv podezřelého.
11: Dokumenty nalezené u Williama Martina se nakonec dostaly až k samotnému Hitlerovi. Ten jim uvěřil a nařídil přesunutí části vojenských sil do Řecka. Dokonce ani když se první síly vylodily na Sicílii, Hitler nevěřil, že se jedná o pravý útok, ale pouze o léčku.
10: Britům tak chytrý manévr vyšel a spojenci zahájili postup na Řím. Operace Mincemeat ale splnila nečekaně ještě další úlohu. Němci, kolikrát když narazili na tajné vojenské materiály spojenců, už nikdy neuvěřili v jejich pravost. Ivan Montagu získal za zásluhy řád britského impéria. Zemřel v roce 1985.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Naše společnost je nemocná tím, že tu svobodu ještě pořádně nerespektujeme, říká můj dnešní host. Jsme nejen svobodná, ale i morální společnost. Co se s námi stane, když politici lžou? A nám už to nevadí. A má ještě pravda nějakou cenu? Začíná sobotní osobnost plus. Mým hostem je neurolog, filozof a jeden z nejvýraznějších českých lékařských etiků Jan Pejn. Vítejte, dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: A hezký den z plusu, hezkou sobotu z plusu přeje Barbora Tachecí.
12: Osobnost plus.
13: Existuje, pane doktore, něco jako etická diagnóza? Neodpovídejte, já to prodloužím, ten dotaz. Mě by zajímalo, jakou etickou diagnózu má česká společnost dnes v roce 2026.
14: Fakticky diagnóza a pojem etické nejsou úplně kompatibilní, protože medicína nepracuje, aspoň takhle je moderní medicína, nepracuje s tím, že někdo se morálně proviní a proto je tedy jaksi nemocný. Je pravda, že existoval pojem moral insanity v 19. století, což vlastně zhruba pokrývalo to, čemu říkáme dneska psychopatie nebo korporátní psychopatie, člověk bez emocí, bez ohledu, asi něco jako Trump, dejme tomu, nebo někteří další. A dneska existuje pojem anetický, anetická osobnost, čili ten, kdo nemá smysl pro etiku. No, ale na to navazuje samozřejmě etika samotná a to je téma, které mě velmi zajímá, a to je zlý člověk. Co to je zlý člověk?
13: To jsem měla vědět, že vaše specializace teď je zlý člověk.
14: Jednu dobu jsem se tomu věnoval víc, co jsem o tom psal, ale...
13: A máte definici, co je to zlý člověk?
14: Tak podle Paula Ricoeura, francouzského filozofa, se zlo nedá definovat. Já jsem napsal knížku Odkud zlo, která to nějakým způsobem, tu otázku zla, jak se v člověku rodí, se snaží prozkoumat. Každopádně ale zlo se těžko dá definovat. Dá se převést na

0: To je těžké definovat, ne, jako Porikar říká, že to nejde vůbec.
1: Víte, co by mě zajímalo, jestli podle téhle definice někdy, třeba jednou, třeba na okamžik, jste po roce 89 zachytil tady mezi českými politiky zlého člověka?
0: Určitě. Ale já ho nebudu jmenovat.
1: A proč ne?
0: No, mimo jiné proto, že tím vyslovením vlastně někoho to takovou moc slova mají, že mohou někoho uhranout. To nejde prostě takhle.
1: A jo, takhle, když nejde. Někoho vaše slova uhranou, tak co se s ním děje?
0: No, může se stát tím zlým člověkem. Já ho můžu navést. Jo, to bohužel jako okolí ho začne brát jako zlého člověka. Čili to já si můžu myslet, ale určitě bych to u nikom do statusu, do chorobopisu bych nenapsal zlý člověk.
1: Co udělalo podle vás těch víc než 30 let svobody s morálkou Čechů?
0: Mně se zdá, že česká společnost nepochopila úplně, co je svoboda. To možná je základní problém. Tu svobodu můžeme rozčlenit. To není tak jednoduchá věc. Aspoň tak elementárně bych rozlišil teda svobodu vnější a vnitřní, teda to je Kantovo rozlišení. Vnější svoboda je, znamená, že dělám, co chci. Jenomže to není vnitřní svoboda, protože jsem ve vleku svého chtění. To, že my nemůžeme chtít, co chceme. Takže...
1: No můžeme, ale...
0: No nejde to. Já nemůžu chtít, abych něco chtěl. To prostě nejde, jo? Takže je také vnitřní svoboda. A ta spočívá, a zase to už ale ten Kant bohužel nám neudělal, spočívá jednak v rozhodování, které děláme denodenně, neustále, ať už si dáte si kafe, nedáte si, prostě takové banality. Ale to se týká prostředků. Jo? Jako potřebuju, abych se probudil, tak potřebuju kafe. A pak ale máme ještě druhou formu svobody, která je daleko vzácnější, ale daleko zásadnější. A to máme proto slovo, asi se takhle vytvořilo v různých jazycích, a to je odhodlání. Že se člověk odhodlá pro něco. A tam se rozhoduje o cíli, takže se odhodlá, že se třeba ožení, nebo že bude studovat nějakou školu, nebo podobně.
1: Ne, víte, to všechno, co říkáte, je strašně zajímavé, ale mě by zajímalo, jestli o něčem, jako je česká morálka, lze souhrně za ty víc než 3 dekády, jak jsem říkala, něco říct. Jako ta morálka té společnosti, složené z jednotlivců samozřejmě, se spíš zhoršuje, nebo se spíš zlepšuje, nebo stojí na jednom místě? Nevím.
0: Takovouhle sociologickou analýzu asi bych neuměl vyplivnout tady, ale myslím si, že je jeden deficit, který česká společnost má. A to je slovo, které není úplně jako běžné, ani v běžné řeči, a to je odvaha. Odvaha je něco si velmi bytostného. Řečtina rozlišila Andreja, co byla cnost, zejména vojenská, ale pak byla ještě jedno slovo, měli to je tarzos nebo trasos případně, a to slovo znamená jakousi bytostnou prvotní odvahu. To je, o čem píše Aristoteles, že předchází všechny ostatní cnosti, všechno ostatní. Čili o té odvahy vlastně je otázka, jestli my máme odvahu, anebo jestli to není naopak, jestli odvaha nemá nás. To je úplně na naprosto elementární úrovni naší existence. Kdyby to někdo chtěl promítnout si, tak možná nějaký embryonální nebo fetální fáze.
1: Ale vy máte pocit, že, protože asi souhrnné studie, jak už jste říkají, na tohle neexistují, vy máte pocit, že odvaha je vlastně vlastnost, která tady v Česku chybí nejvýrazněji z těch chtěných.
0: Ano,
1: je to tak?
0: Ano. To znamená, to není tak, že tady nejsou odvážní lidé, ale stačí, když se podíváme na komunismus, co hrozilo. A teď kolik lidí se stalo disidenty? To je zlomek, to je nepatrný zlomek, to je možná promile, nebo já jsem to nepočítal takhle, ale je to prostě strašně malý zlomek. A přitom stačilo maličko odvahy a komunismus jsme tady vůbec nemuseli mít. Nebo rozhodně ne od roku 68, kdybychom se chovali jinak. V Jugoslávii měli komunisti, ale chovali se jinak a ta Jugoslávie nevypadala jako Československo za normalizace.
1: Takže,
0: ale to je tak pořád ještě na té povrchní úrovni. Tam jde ještě o něco daleko hlubšího u té

0: vahy. Je to, jak říkám, to je jako elementární pocit někdy, když se zrodí bolest, když se zrodí základní bázeň a tam se musí zrodit odvaha a pak se stáváme lidskými bytostmi. Kdo ji nemá, tak se vlastně ani člověkem nestane. Jo, to by se nestalo.
1: Dobře, ale čím si vysvětlujete, že v Česku se odvaha, to, jak se vyskytuje nebo ne, to je zase jiný příběh, ale že to vlastně nevypadá, že by to byla ceněná vlastnost. Vždyť nakonec máme politiky, kteří nejsou veskrze příliš odvážní a tak dále a tak dále. Tak čím to je, že my si vlastně jako Češi té odvahy moc nevážíme?
0: No, my si ji nevážíme. Lidem to nedochází. No to má své důsledky. Jedním z těch důsledků je, že lidi neumí rozlišit mezi tím, co je a tím, co má být. To je naprosto zásadní rozlišení. Podle toho se teda i pozná, kdo nemá odvahu. Kdo neumí rozlišit, že něco má být, není, ale má být. A něco prostě takhle je a je to pravda. Takže tohle, když lidem splývá, tak je to, prostě pak se s etikou nedá dělat vůbec nic.
1: Ale řekněte mi, opět prostě komunismus škrtáme, tam je to víceméně jasné, ale od roku 89 bylo nějaké období z vašeho pohledu, kdy to bylo s naší odvahou ještě horší než normálně?
0: Aha.
1: Já se ptám, kdy třeba se lidé jako zvýšeně obávali něčeho a tak radši byli potichu.
0: Jo, možná u té odvahy bych se vrátil k tomu Aristotelovi. On odvaha znamená vyhnout, když je člověk odvážný, vyhnout se tomu, abych byl zbrkle hazardující, ale na druhé straně, to znamená, abych nebyl zbabilý. Jo, čili podle Aristotela ty praktické cnosti znamená být, najít ten správný střed, ten mezotes. Jo? Takže to je těžko soudit, to musí každý sám. Fakticky já jsem říkal, že to je primordiální zážitek, ta odvaha, ale zároveň kdykoliv znova člověk může tu odvahu sebrat. Je třeba kdysi dávno jsem čítal ještě hodně románů, Graham Greene o tom psal, jak někdo, kdo je naprosto inkognito, nezajímavý, no on najednou prokáže obrovskou odvahu, jo, takže...
1: Naprosto vám rozumím a zeptám se takhle. Byl pro vás příkladem, abychom zůstali u té politiky trochu, já nevím, Margaret Thatcherová, Ronald Reagan, to byli podle vás lidé, politici, odvážní?
0: Odvážný politik. Já myslím, že politik, u politiků bych to ani moc vlastně nečekal, tuhle odvahu, že politik vlastně. No ale... On dělá to, co si přeje veřejnost.
1: Ne,
0: ale... On musí mít zastání. Když politik musí říkat lidem, co chtějí slyšet, když jim to neříká, tak ho nezvolí.
1: Víte, já jsem měla takový dojem, že byli politici, kteří dělali to, co si myslí, že je správné.
0: No.
1: A ti lidé, jestli budou tleskat, nebo méně tleskat, nebo více tleskat, to nechali jaksi volnému toku času. Taková odvaha mezi politiky neexistuje?
0: Existuje. Někdy politici udělají něco takového. Je to tak trošku harakiri, protože on musí riskovat, že už nebude zvolen. Čili ten politik musí být nad tím, on nesmí uvíznout v tom politickém habitu, protože pak už dělá jenom to, co po něm chtějí ty voliči. Čili on musí stát nad tím. On, politik by měl mít svoji vlastní profesi, ke které se může kdykoliv vrátit. A ne, že to je profese na celý život a já už jsem teď ten politik, takže už ode mě...
1: Jasně. Ale víte, když se celkem shodneme na tom, a nejen my, že prostě dnešní doba nepřeje odvaze politiků, tak zároveň by to měla být doba, kdybychom měli ocenit to, když nějakému politikou ta odvaha přála. A proto jsem se ptala z vašeho pohledu, jestli takový, nemusí být český, ale nějaký politik takový odvážný vlastně existuje.
0: Byl takovým politikem, byl třeba Pavel Tigrit. Hmm. Jo, jako klobouk dolů. Ten prostě dokázal říct všechno, cokoliv. Já jsem ještě zažil, když jsme nějak telefonovali ještě v disentu s ním, tak jako on se vyjadřoval naprosto skazoval, tak ještě naprosto nekompromisně, jo, ale pak z takových těch, víte co, když je někdo profesionální politik, tak já už vlastně mu moc nedůvěřuju. Ten profesionální politik už pak dělá jenom to, co buď po něm chce volič, nebo možná přesněji, ale to je horší, ta politická strana. A on pak slouží politické straně, no tak my tady máme jednu tu státo stranu, kde ty všichni, já jsem si jist, že mnoho z nich nemají ten názor jako Andrej Babiš, ale oni dělají to, co on si přeje, protože oni nemají odvahu vystoupit proti němu. Mají z toho nějaké prebendy, nějaké výhody, no tak...
1: A je to zbabělost tohle z vašeho pohledu?
0: Určitě je to zbabělost. On má to stejně jako bylo za komunismu zbabělost kvůli, já nevím, 500 na výplatní plásce, tak prostě sloužit, vstoupit do komunistické strany nebo Bůh ví co.
1: Jan Pejn, neurolog, filozof a výrazný český lékařský etik je dnešním hostem Osobnosti Plus. Co se stane, když už jsme tak vlastně nakousli ty politiky, co se stane se společností, když zjistí, že jí politik lže a to není celá situace a nevadí to je ten konec. Co se s tou společností jakoby začne dít, když jí přestane vadit lež?
0: Jo, tohle to je zajímavá otázka, kterou jsem kdysi, jsem mu to nějaký blog napsal taky, jak je to možné, že nám nevadí politik, který lže? Odpověď je jednoduchá, když si ten člověk, až příliš jednoduchá, když je ten člověk zvyklý na to, že sám lže, no tak on ještě, a jak je úspěšný, taky bych chtěl být takhle úspěšný.
1: Jinými slovy, my taky přebíráme tedy hojně ty základní morální znaky od těch politiků, co nám šéfují?
0: Ne, my si je pak zvolíme. Nám nevadí, že?
1: Jo, obráceně, jasně.
0: Ne, když se někdo naučil za 20 let normalizace lhát a lhát a lhát, no tak to je normální, že selže. Případně to natřeme to napravdu, aby to vypadalo pěkně.
1: Dobře, jo? Ale pak najednou jsou volby... A vy zjistíte, že ten politik má obří podporu.
0: No.
1: Tak to mě zajímá, ano. Jak to hodnotíte.
0: No to hodnotím tak, že jí má... co je zajímavé, to jsou hlavně lidé, kteří dospívali, vyrůstali, dozrávali za Husáka, za normalizace. To je vlastně ztracená generace. Já používám horší výrazy, ale to je ztracená generace. To jsou lidi, kteří se narodili, dejme tomu, mezi rokem 55 a 75. Takže to nejsou všichni samozřejmě, ale sourozence a manželku a všechny kolem jsou v tomhle sociologickém vzorku, ale ten průměr je, to stačí se podívat na volební preference. Kdo volí Babiše? Je to jasný. To jsou lidé, kteří zažili to mládí v rozpuku, zažili ho za Husáka. Jejich hudební kultura byl Karel Gott, ne jako ty pozdější, kteří už mají Franka Zappu a Michaela Jaggera a podobně.
1: Ale v téhle souvislosti by mě zajímalo, opravdu si myslíte, že další generace mimo téhle ztracené, takže na tom bude morálně výrazně lépe? Fakt si to myslíte?
0: Nemůže to výrazně, ale určitě na tom bude líp. Budou na tom líp lidé, kteří mohli studovat, co chtěli, naučili se jazyky, nejenom tak do šuplíku, abych tak řekl, ale jezdili do ciziny, studovali v cizině, pracovali v cizině, združovali si jakkoliv chtěli, no tak tihle lidé už jsou opravdu jiná generace. Já to vidím i na svých dětech, oni už jsou Evropani. Oni už, je by to jedno, jestli jedou na dovolenou do Alp nebo do Francie nebo
1: kamkoliv. Jasně, ale to je jakoby jenom provedení těch nových možností.
0: Ano.
1: Ale mě by zajímalo, jestli tam uvnitř tu morálku, kterou cítí, tak jestli víc cítí, že se nemá lhát, že se nemá krást a tak dále.
0: Já myslím, že to, aspoň když se dívám, nejenom na svoje děti, ale na jejich spolužáky, se kterými se taky můžu sledovat i studenty medicíny, které učím, tak to je skutečně jiná generace. Fakt je to hodně jiné. Opravdu.
1: Víte, proč vás takhle mačkám? Protože si pamatuju, jak svého času Václav Havel tlačil takzvanou novou generaci.
0: No jo, ale to byly ty Husákov normalizační, normalizační mládež.
1: Ale prostě to neklaplo, to jsem chtěla říct.
0: No, to neklaplo, no.
1: Čili, ale jestli vy si myslíte, že prostě nás čekají takhle jako příjemné budoucí chvíle, jo, tak jen dobře. Myslíte si, že politik má nějakou větší jakoby morální povinnost než běžný občan? Nebo že je to chyba mít takové sny a čekat od politiků, že budou vzor morálky?
0: Aha, no, ještě k té morálce, co to je vlastně? Vtip je v tom, že ta morálka nemůže být jednoduchá základní pravidla. Kodex nějaký. Ty kodexy jsou vlastně k ničemu. No, oni mají svůj důvod, ale jiný, než že by jako člověk byl morálnější díky němu. Vtip je v tom, že existují dva fenomény, které se stýkají, vytváří dilema a krásně je to vidět na medicíně, protože lékař má jeden princip a to je pečovat o toho pacienta. Je to úkol, který má z povahy své práce, své profese, ale zároveň má také úkol respektovat svobodu pacienta. A tyhle ty dva principy jsou vždycky v konfliktu u každého pacienta. Každý vztah lékař-pacient má tenhle ten konflikt. A on musí rozhodnout v konkrétní situaci, v té jedinečné situaci. A to je něco, co chybí podle mě celému světu v současnosti. A přesně to tež má politik. On je zároveň odpovědný svým voličům, kteří ho zvolili, a zároveň odpovědný svému svědomí a vědomí, jak to přísahá ve sněmovně. Tak to je dvojí povinnost a ta je v dilematu. A on musí, ten politik musí rozhodovat. Největší tragédie, když má respektovat vůli voličů, tak ji nerespektuje a dělá si, co chce, abych tak řekl. A když má dělat to, co chce, to, co by měl chtít, tak respektuje vůli voličů. To jsou ty populisti, že? No tak to je katastrofa. Tohle to se může, když se to přehodí. No najít v to správné rozhodnutí v té konkrétní situaci je mimořádně těžké. A je to zvláštní cnost, zase Aristotelova phronesis.
1: Znamená to, co říkáte, pane doktore, že my obyčejní, to říkám jako samozřejmě zkratku, jako obyčejní smrtelníci prostě vlastně, ale bychom nebyli schopni rozlišit, jestli ten politik dělá dobře nebo špatně, protože bychom ten svár uvnitř něj vůbec neviděli, že jo?
0: Ne, on je vidět. On zná, kdo má děti, tak to dobře zná. Protože zároveň máme odpovědnost za ty děti, ale zároveň to máme ještě těžší, protože je musíme přivést k té svobodě. To jde proti sobě. A teď to jsou prostě ráno, hele, vem si šálu, je tam zima a já nechci šálu. A takových banalitách, to je denodenně. Jo.
1: Jasně.
0: Takže tenhle konflikt je permanentní podstatnou součást. V tom je etika, je skutečná etika.
1: Ale teď mě řekněte v okamžiku, kdyby byla většinová shoda, nebo když ne většinová, tak obří shoda v téhle společnosti na tom, že chce politika co nejmorálnějšího, že to pro ně je důležité a který nelže a tak dále. Dá se ten politik vůlí té velké části společnosti nějak dotlačit k tomu, aby se hlídal, protože zatím to vypadá, že zpětná vazba těch lidí na ty politiky nefunguje prostě.
0: No, kde je tady slepice vejce, to je těžko říct, co je původní, jo? Kde to začíná. A propos, v tom se vlastně rozlišují lidi do dvou skupin. Kdo si myslí, že je potřeba napřed tu politiku udělat lepší, a pak budou lidi lepší, no tak ten nedělá tu politiku nějakou. nějakou veřejnou činnost. Kdo si myslí, že napřed je potřeba, aby lidi byli lepší a pak i ta politika bude lepší, no tak ten se stane učitelem. Takhle jednoduché je to.
1: A jak se cítíte vy, ve které skupině jste?
0: No já zcela určitě jsem učitelem. To jsem jako teď, no já už jsem taky něco, nějaký semináře vedl před revolucí.
1: Takže... Čili ze zdola prostě, až se naučíme.
0: Já jsem přesvědčený o tom, že to teď už je vlastně v procesu vydávání knížka, kde tohle to velmi zdůraznuju. To je o důvěře, ta knížka. A ta musí začít od zdola, ta nezačíná.
1: A rozumím tomu dobře, že do té doby, než tedy vzroste generace jiných lidí, řekněme, takže budeme mít plné právo být nespokojeni se stávající politickou garniturou.
0: Ano, musíme. Já jsem nikdy nebyl spokojený včetně těch adorovaných politiků. Nikdy jsem nebyl s nima úplně spokojený.
1: Mění, pane doktore, nějaká dlouhodobě tolerovaná lež v té společnosti? Mění to naše vlastní kritéria měřítka pravdy? Rozumíte? Kolem vás jsou politici, kteří lžou, to je všechno fiktivní situace, protože ve skutečnosti to určitě nedělají. A udělá to s vámi jako člověkem něco, když to vidíte na každém kroku, že se to děje, takže si pak řeknete, no tak vlastně ta lež nemusí být tak špatná. Co jako?
0: Vy se mě ptáte vlastně, přicházíme do oblasti, která je velmi zajímavá. A sice, že všichni lidi si na něco hrajou. Všichni lidi něco předstírají. Jim jde o to, aby nějak vypadali. Nějak se musí tvářit. A to je úplně naprosto obecné. No a jediné, co se s tím dá dělat, že člověk říká, a dost, já budu sám sebou. Jednu knížku, kterou jsem vydal, není to tak dlouho, Filozofie autenticity. O nic jiného v životě nejde, než být sám sebou. Je úplně jedno, jakou profesi. Být sám sebou. Co to je? No tak to by se musel někdo přečíst tu knížku.
1: Neurolog, filozof a český lékařský etik. Jan Payne byl dnešním hostem Sobotní osobnosti plus. Děkuju, už je konec, ano. Děkuju, že jste přišel moc a myslím, že tohle je tak zajímavé téma, že si ho dopovíme zase někdy jindy. Děkuju.
0: Já děkuju za pozvání.
1: A hezký den, hezký víkend z Plusu přeje Barbora Techcí.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
3: Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Zvon svatého Tomáše v Brně se dnes mimořádně rozezní, a to hned dvakrát. Tenistka Bejlek postoupila v Cincinnati do druhého kola. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Tuřice. A počasí bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám ukrajinských mužů. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
5: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Odbor stíhaného pražského úředníka vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Řídil ho v současnosti obviněný Aleš Krejča, oficiálně to potvrdil šéf pražského magistrátu Tomáš Havel. Provozovatelé reklamy získávali souhlas i pro lokality, kde to zákon zakazoval. Případně jim chybělo aktuální vyjádření policie ohledně bezpečnosti silničního provozu. Identické pochybení potvrdila ve svém šetření taky ombudsmanka Eva Kostolanská. Samotný Krejča čelí od července policejnímu stíhání kvůli podezření z korupčního jednání při povolování dopravních projektů. Tato kauza ale s billboardy přímo nesouvisí. Na jihu Anglie vykolejily za jízdy dva vlaky během posledních 24 hodin. Vyšetřování příčin obou nehod teprve začíná, podle předběžných závěrů v nich ale velkou roli sehrála aktuální vlna veder. Vysoké teploty mohly poškodit trať. První případ se stal u města Lewes, kde se za jízdy převrátily tři zadní vagóny. Při nehodě se zranilo celkem 18 lidí, z toho dva vážně. Druhý případ z pátečního odpoledne se stal nedaleko Londýna, kde vykolejil poslední vagón soupravy. Nehoda se obešla bez zranění. Zvonící dnes dvakrát mimořádně rozezní zvon svatého Tomáše v Brně. Poprvé právě teď, a to v souvislosti s legendou o obléhání města Švédy. Podruhé to bude ve čtvrt na šest odpoledne před slavnostním mší k svátku na nebevzetí Panny Marie. Historický zvon je v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí, říká zvoník Matouš Sedlák.
6: Zvon svätého Tomáša bol tichým svedkom týchto historických udalostí a jeho hlas dodnes pripomína staročnú históriu Brna. Je preto veľkou vzácnosťou, že sa tento historický zvon mimoriadne rozozvučí hneď dvakrát v ten istý deň.
7: Sport. Plavec Miroslav Knedla den po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50ce nepostoupil z rozplavev na dvojnásobné trati. Naopak v Paříži se dařilo Janu Čejkovi, který v plhovém závodu na 200 metrů prošel do semifinále v novém českém rekordu minuta 59 sekund a 73 setin. Tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0, 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková a Tereza Valentová. S Masters v americkém Ohio se naopak v prvním kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení před Vyškovem a nehoda před Jihlavou. Na D1 na trase z Kroměříže do Brna se brzdí před Vyškovem na 231. kilometru. Kolona se sune okolo 20 minut k omezení na 228. Celý den jsou tam silničáři v levém pruhu a plní se stále objízdná trasa přes centrum Vyškova. D1 na trase z Prahy do Brna a první zdržení před Šmejkalkou z 18. kilometru. Tam zatím spíše silnější provoz, větší potíže čekejte před Jihlavou. Na úrovni exitu 112 hromadná nehoda pěti osobních aut v levém pruhu. U středových svodidel navíc početná posádka na místo právě dorazila i policejní hlídka. Kolona z odpočívky Pávov, kilometr 110,5, zatím na 10 až 15 minut. D10 z Prahy do Turnova a kolona od sjezdu na Tuřice z 21. kilometru. Hodně přes půl hodiny ztratíte po pojížděním k velké nehodě na 25.
9: V levém pruhu asi 4 auta, projíždí se jenom odstavným pruhem. Tam jsou hasiči, policajti.
8: Výjezd z Prahy směr D4 a Příbram a fronta od Zbraslavy z první odbočky na Lipence do omezení u Jíloviště je to na půl hodiny a ještě trojka Praha Tábor ucpaná kvůli nehodě v Benešově. Kolony se sunou jak od Mrače, tak ze spod od Marianovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme skoro jasno až jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Ondřej Soukup,
11: Josef Pazderka, míříme na východ. Hrajete si s třetí světovou válkou, Rusko je silnější a vy nemáte v rukou žádné karty. To řekl Donald Trump Volodymyru Zelenskému v únoru 2025. Právě tehdy visely vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem na vlásku.
10: Od té doby se ale vztahy prezidentů USA a Ukrajiny přeci jen zlepšily. Poslední osobní setkání popsali oba jako dobré. Donald Trump dokonce zopakoval slib předat Ukrajincům licence na výrobu střel Patriot a přestal na ně verbálně útočit. Znamená to obrat?
11: Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
12: A reminder, this is Vladimir Putin's first time in the United States on U.S. soil in about a decade. We understand the two leaders have not met in quite some time face to face.
13: But I'll be meeting with President Putin. We'll make a determination tomorrow. I'm meeting with President Zelensky and I'll be telling him about the call.
14: Donald Trump víc než hodinu telefonoval s Vladimírem Putinem. Americký prezident rozhovor označil za dobrý, k okamžitému míru ale podle něj nepovede.
11: Tak tohle povídání bude americké a aby jsme, Ondro, nevařili z vody, protože nejsme amerikanisté, tak jsme si pozvali vzácného hosta, kterým je Jana Ciglerová, zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech. Jano, vítej ve studiu.
15: Dobrý den, ahoj.
11: Moc jsme rádi, že jsi na nás udělala čas. Vím, že tvůj čas v Česku je drahý, tak o to víc je to pro nás podsta. Tobě jako člověku, který žije ve Spojených státech dlouhou dobu, když se před tebou vysloví slovo Rusko, tak co ti vyskočí za asociace v tom americkém kontextu?
15: Určitě hned několik. Ta první byla překvapení, že když 24. února 2022 zaútočilo Rusko tou plnohodnotnou válkou na Ukrajinu, že to Američani nebrali jako stejnou katastrofu, jako my tady v Evropě. Na tom jsem si uvědomila, že ta historie těch světadílů je prostě různá, historie národů je různá, tím pádem i ta historická traumata jsou různá a že vlastně jich se ta válka jakoby netýkala. No a potom ještě takovou jednu úplně osobní zkušenost, když jsem natáčela, a to byla vlastně moje první reportáž pro Český rozhlas v ukrajinském kostele, tak jedna z těch návštěvnic byla Ruska a přišla za mnou a viděla, že tam ty rozhovory dělám a chtěla mi něco říct a bylo to vlastně dojemný. A taky těsně po té plnohodnotné invazi jsem byla na takovém festivalu národů a tam Rusové navazovali modrožluté náramky a dávali je lidem a vlastně se jakoby omlouvali za to, co se děje a co se stalo a dávali najevo, že s tím nesouhlasí a že jsou na straně Ukrajiny. A to bylo vlastně zvláštní, takhle vzdáleně to vidět, že ti Rusové, kteří odešli a které v zahraničí potkáváme, tak velmi často odešli právě kvůli tomu, co se tam děje, takže jsou na tom názorově někde podobně jako my.
11: Takže ta naše představa o tom, že Amerika ví, že Sovětský svaz a potažmo Rusko je spíš nepřítel než přítel, tak je z tvého pohledu zevnitř Ameriky daleko různorodější. Míříme k tomu Donaldu Trumpovi a k tomu našemu šoku, co se to děje, jak to je možné, že by někdo, a ten někdo je americký prezident, obdivoval Vladimira Putina, když ta Amerika přece vždycky stála na správné straně.
15: Stála a většina národa bych řekla, že pořád stojí, nicméně jednak mladší lidé nemají už tu historickou zkušenost, jako máme my, takže pro ně to není tak intenzivní a akutní téma, jako pro nás. A jednak já jsem vlastně žila těch předchozích 9 let v Miami dole na Floridě a tam je prostě dominantní hispánská komunita a oni mají úplně jiná traumata a mají úplně jiné příběhy a vlastně tenhle ten se je taky netýká. Tam je Chávez velký problém, tam je Castro velký problém, ale nějaký Putin, to už je takový, jo, připomeňte mi, co to vlastně je historicky.
16: A ani v populární kultuře, jo, nebo prostě všechny ty věci, které se odehrávaly, seriál The Americans, jo, o těch ruských špionech, ilegálech ve Spojených státech a tak dále. To jako se jich taky vlastně jako...
11: Nebo Hollywood, jako vlastně to schéma toho bad guy jako z Ruska, jsem měl pocit, že v amerických filmech je hodně často.
15: Je a já to nevyvracím, jenom jsem se já vlastně poprvé setkala se skupinou lidí, která byla dominantní v té oblasti, kde jsem žila já, která to takhle vůbec nevnímala, pro kterou to nebylo téma, pro kterou zajímalo něco úplně jiného a mě na tom došlo, že opravdu je to vlastně společenská interpretace té historie, která vytváří to, jak smýšlíme o věcech, jak se stavíme, koho máme za hrdiny a koho ne.
11: Jenom my jsme tady měli Honzu Kalibu, tvého předchůdce na postu ve Spojených státech, pak Pavel Novák a teď seš tam nově ty. A on nám vykládal tu genezi toho, jak je možné, že Trumpův tábor a republikáni, kteří byli vždycky ostří na Rusko, tak najednou jako se dostali někam, kdy jejich hlavní představitel prezident Trump říká, že Putin je vlastně vcelku fajn. Že má silnější karty než nějaká Ukrajina, o které nic nevíme. A teď jsme jako najednou v roce 2026 a mimo jiné, pojďme to zarámovat něčím konkrétním, 11. červenec 2026 umírá náhle nečekaně republikánský senátor za Jižní Karolínu Lindsey Graham v 71 letech, který je v tom republikánském táboře, který je daleko víc už ovlivněn Trumpem, jedním z posledních hlasitých zastánců Ukrajiny. Even though we sometimes disagreed, I love
17: loved Lindsey Graham.
18: Dokonce tlačil Donalda Trumpa velmi až do kouta, co se týče Ukrajiny. On byl jedním z největších zastánců posílání více zbraní Ukrajiny a větších ekonomických sankcí proti Rusku.
11: A říká se, tak to je teda rána. Jestli v tom v úvodu zmíněném dilematu Volodymyra Zelenského získám nějak aspoň trochu to ucho Donalda Trumpa, jestli v tom bude chybět Lindsey Graham, tak to bude teda tragédie. Je tohle pro tebe, tady v tom souboji o pozornost Donalda Trumpa z Kyjeva, nějaký zásadní zlom, ten Lindsey Graham?
15: Lindsey Graham byl velmi důležitý, protože byl proukrajinský, respektive antiruský, a zároveň on měl takový neformální vliv na Donalda Trumpa. On pořád dokázal, když ne možná změnit jeho názor, tak ho aspoň trošku posunout. Právě díky těm neformálním vztahům, které s ním měl, hráli spolu golf, dělali spolu různé věci, a zároveň oni si prošli takovým vývojem osobním, kdy ten Trump ho vlastně respektoval, přestože se dříve veřejně, dejme to, ne, nenáviděl, ale velmi pošťuchovali, urážili.
19: And I shared his personal cell phone number with the millions of people that happened to be watching that particular day as I made a speech, a very important speech. And I remember the number 202-228-0292 if anybody wants to give it a shot. His phone exploded.
15: To je vlastně pro Trumpa něco, co nakonec v něm získalo respekt, protože ten člověk po sobě vlastně nenechal šlapat až tak úplně. Nicméně pro spoustu lidí Lindsey Graham skončil rokem 2021, 6. ledna, kdy se vlastně postavil proti Donaldu Trumpovi a pak zase se postavil na jeho stranu a vlastně už ten názor poměrně změnil. Takže ten Lindsey Graham byl hrozně důležitý právě v tomto, a byl to také člověk mezi republikány a mezi senátory, to byl člověk, který tam byl nejčastěji. On osobně do Kyjeva jezdil, byl tam 10krát.
11: Mimochodem, těsně před tou smrtí se vrátil z Kyjeva a zemřel. To
15: přesně,
11: byla
15: tak
11: jako
15: poslední hodiny vlastně strávil s Volodymyrem Zelenským. A do toho on ještě, kromě toho, že měl teda to ucho Donalda Trumpa a že byl takto pro ukrajinský, tak on od začátku trval na skutečném potrestání Ruska velmi přísným sankčním zákonem, kde nejdřív teda navrhoval 500%, nakonec se to, ale i 100% sankcí na ti, co stále obchodují s Ruskem, to znamená Čína a Indie zejména, je pro Ameriku velmi těžké docílit nebo prosadit, a on a vlastně ta jeho smrt přispěla k tomu, že se na tom konečně ti senátoři shodli v nadstranické většině 86 hlasů, nebývalé v současném senátu. Tak tenhle hlas bude prostě chybět.
16: Já bych tomu jenom dodal, že není to jako automatický zákon, který by okamžitě zaváděl ty sankce. Ono je to zákon, který, jestli tomu teda správně rozumím, tak dává možnost Donaldu Trumpovi tyhle ty sankce zavést. No.
11: Ale zároveň to, že prezident Trump už předtím signalizoval, že je tomu nakloněn, že to má podporu jako napříč těmi oběma velkými americkými stranami, tak to je samozřejmě velký úspěch, a i posmrtně došlo teda k nějaké zásadní shodě. Já jenom připomenu, že Lindsey Graham poté, co vypukla plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu, tak byl docela častým terčem kremelské propagandy, byl na něj v Rusku vydán zatykač, dokonce někdy v roce 2023 na ruském televizním kanále se diskutovalo o tom, jak provést atentát na Grahama, takže to byl jako velký terč a velký nepřítel. Ale teď zpátky teda k té Ukrajině, a my jsme naznačili jenom nějaký ten oblouk, jo. Bylo to špatné, ten rok 2025 vo válné pracovně byl označovaný jako katastrofa pro Ukrajince.
20: With us, you start having
21: not
20: cards.
21: Playing cards.
20: But right now, you
21: I'm
20: don't.
21: Very
20: you
21: serious,
20: play cards.
21: Mr. President.
20: You're playing
21: I'm very
20: cards.
21: Serious.
20: You're gambling
21: I'm
20: with the lives of millions of people.
21: You think
20: you're gambling with World War III.
11: Ta slova toho Trumpa tam zaznívala, a předtím diktátor a tak dále, byla strašná. Teď to jako vypadá, že se něco zlepšilo. Říká se, že Donald Trump má rád vítěze, a ono se přece jenom aspoň něco na té frontě děje, když ne na frontě, tak spíš v tom vzduchu a v těch útocích na Rusko. Máš pocit, že se tedy pod vlivem Grahama a dalších přece jenom ten Trumpův postoj k Ukrajině zlepšuje, že už míň zaznívá to, že Rusko má převahu, nebo?
15: Mírně to zaznívá méně, ale vždycky ta naděje, kterou Ukrajinci a proukrajinští komentátoři v těch Trumpových reakcích mají, se brzy rozplyne a vždycky to nějak přijde. Já bych jenom ještě chtěla, Josefe, říct, že těsně potom fiasku v té oválné pracovně, ono to vlastně tomu tématu Ukrajiny na americké politické scéně paradoxně pomohlo, protože mnozí tu scénu viděli cítili podobně jako Evropané v Americe a vlastně jim došlo, z jaké pozice síly vystupoval J.D. Vance i Donald Trump, jak hodnotili jako nedůstojné, jako až šikanu vůči Volodymyru Zelenskému. A to téma Ukrajiny se potom začalo objevovat na těch občanských protestech, dokonce tehdy, jestli si pamatujete, tak J.D. Vance jel někam na dovolenou a oni ho vypískali ano, v zimě a znemožnili mu na tu dovolenou jet.
17: This is a group of people who has always been supportive of standing with Ukraine. However, I think yesterday's performance at the White House has probably galvanized even more people to come out today.
15: A to vlastně pro mě bylo taková jakoby mírná satisfakce evropské pozorovatelky amerického života, protože oni tehdy to vlastně jim došlo jakoby, že toto je velké téma, které nemají pustit. Ale to, že Trump má rád vítěze, je velká pravda, rád se sveze s tím, kdo vyhrává, a když měl pocit, že Zelenský nebo Ukrajina získávala převahu, tak nebyl úplně proti. On sdílel i takový působivý rozhovor se Zelenským a komentátorkou nebo takovou aktivistkou Laurou Loomer, takže vykazoval takové projevy toho, jako kdyby začal fandit Zelenskému, nicméně pak ta faktická, ty činy, které následovaly potom, nic z toho vlastně nepotvrdily. Zdá se, že i ty licence na patrioty, které Zelenský řekl, že mu přislíbil Donald Trump.
11: Patrioty proti balistické střely, kterými se Ukrajina brání proti ruským balistickým střelám.
15: Děkuju za vysvětlení. Aha. Tak následující dny Donald Trump vlastně popřel, řekl, že není si úplně jistý tím, že jim nakonec ty licence dá. Takže i ten klíčový moment, jako kdyby se úplně nestal, nevím, nedokážu vlastně fakticky z těch věcí, které známe potom v tom vývoji, nedokážu úplně potvrdit, že to je pravda.
11: Ondro, ale myslím, že to, jak jsme řekli, že to v únoru 2025 viselo na vlásku, tak tam poté došlo i třeba k omezení zpravodajských informací a dalším jako velmi razantním krokům, tak to myslím, že třeba z vojenského hlediska Ukrajiny jako je teď lepší, ne?
16: Tak určitě to lepší je, jo. Ale ono i to omezení zpravodajských informací vlastně bylo na chvilku. To se ku podivu nějakým způsobem podařilo hlavně teda asi Evropanům a myslím, že bych se v tomto ohledu díval směrem na to a podobné struktury vysvětlit Američanům, že to v zásadě nic nestojí a je to naprosto klíčové. Takže ano, samozřejmě Donald Trump zastavil kompletní vojenskou pomoc, co se týče tedy předávání zdarma nějakých zbraní, zastavil finanční pomoc, nicméně během toho prvního půl roku se to právě podařilo domluvit, že tedy budou to Evropané, kdo to bude financovat, ale Donald Trump tomu nebude házet klacky pod nohy, což už vlastně bylo vítězství.
11: Myslím si, že na ukrajinské straně, aspoň jak já to chápu, tak jako nikdo nemá jako žádné iluze o Američanech a přístupu té administrativy, čekají minimum a snaží se o maximální soběstačnost, viz nedávná slova taky bývalého šéfa ukrajinské armády Zalužného, že Ukrajina nejspíše nikdy nevstoupí do NATO, ale že je potřeba vybudovat nějakou evropskou kolektivní bezpečnost, jejíž bude Kyjev velmi silným článkem, tak možná i tohle všechno tomu přispívá. Každopádně ještě jedna věc, ty si tady, Jano, zmínila Lauru Loomer a to je zajímavé okénko, to není politička, to je influencerka, žena, jejíž twitterový účet sleduje 2 miliony lidí, velmi ostře pravicová aktivistka, která se mimo jiné ve stylu MAGA hnutí silně navážela do Ukrajiny, označovala velmi hanlivě prezidenta Zelenského a další ukrajinské představitele, obdivovala Vladimira Putina a teď najednou prožila obrovský jako obrat, objevila se na Ukrajině. Já jsem si v ukrajinských médiích přečetl, že to byla součást určité ukrajinské strategie nabourat se do toho MAGA hnutí a snažit se aspoň některé ty představitele jako přetáhnout nebo trošku jako změnit jejich názor. A ta Laura Loomer, jestli jsem dobře pochopil, tak je jako velmi viditelná kořist Ukrajinců. Co se k ní dá říct?
15: Je to aktivistka, přesně jak jsi říkal, já jsem s ní i v loni mluvila, já jsem ji potkala na CPECu, to je taková republikánská konference, kde jsem s ní udělala takový krátký rozhovor. A ona, tehdy se do ní navážel Elon Musk a vlastně jako sebral její twitterový účet, který, jak se říkal, sleduje 2 miliony lidí, to je vlastně její největší taková platforma, nejvlivnější.
0: A ona se rozhodla, že pojede do Kyjeva a na vlastní oči zjistí, jak to tam teda vlastně je. A jak říkáš, ona se strašně navážela do Volodymyra Zelenského, ona prostě spochybňovala jeho židovství, ona říkala, že to je vlastně falešný žid, že je takový...
21: Ona je sama židovského původu?
0: Ona je velmi islamofobní, ale úplně nepokrytě. A Zelenský se podle ní sebe nenávidí. Já nevím, co to mělo už přesně všechno za konstrukce. Nicméně ona, kromě toho, že má tenhle ten velký vliv na těch sociálních sítích, ona má velmi blízko k Donaldu Trumpovi. Kolem něj se prostě vždycky objevují takové jakoby mladé ženy, které politicky s ním nějakým způsobem souladí, ale Laure Loomer to zůstalo a má blízko k Donaldu Trumpovi i nadále a vlastně i to, že ona potom si v Kyjevě dělala rozhovor s Volodymyrem Zelenským.
21: Nejenom s ním, ale
0: i s dalšími. A ten rozhovor její právě sdílel Donald Trump v době, kdy Zelenský mířil do Bílého domu nebo už z něj odjížděl v té době. Takže to bylo několik takových momentů a ještě to označilo za velmi dobrý rozhovor, kdy jsme se říkali, něco se opravdu mění, nicméně potom zase ty licence se nestaly nebo nestanou, tak že to jsou takové vnější ukazatele, které pak nejsou podpořeny jednotlivě činnostmi.
16: Hele, ale ona není jako jediná, že tam také do Kyjeva přijel ten Tim Pool, taky další člověk, kterého taky sledují prostě miliony lidí a přitom přece to hnutí MAGA bylo vždycky jako America first, jo, prostě jako vykašlete se na tu Evropu, ať si to řeší sami, jo. A co se teda jako změnilo, že najednou tyhle lidi, který prostě ještě před rokem, ti budou vysvětlovat, že prostě jako my se tady máme starat o prostě, já nevím, mexický přestěhovalce a to je tak asi tak všechno, co nás zajímá ze zahraniční politiky. Tak najednou prostě ti jezdí po Ukrajině a ta Laura Loomer, že jo, tak ta tam natáčela videa, kdy prostě říká, já jsem byla taková kráva, prostě blbá. And then she said, I feel like such an expletive for minimizing the struggle of Ukrainians over the past 5 years. I often said, I don't care. Byla jsem jako obětí ruské propagandy. You know, I was wrong and hopefully other people who realize that they're wrong as well. But I realize they're polluting the minds of Americans by serving as a rapid response team. And clearly they have a lot of funding behind this.
21: Teď já jsem si jako představoval toho Trumpa, který retweetuje to její video s tím Zelenským a který přesně říkal, že jako Ukrajina špatně a Rusko jako dobrý a tak dále. Jako co se vlastně v myslích toho MAGA hnutí teď děje, když se bortí aspoň některé tyhle dosavadní černobílé šablony, děje se tam teda něco podstatného nebo je to jenom tak jako poryv větru, který za chvíli bude pryč?
0: No, ono je to vlastně, správně říkáš, Ondro, že ona není jediná. On je to vlastně takový trend v části toho MAGA hnutí. Tucker Carlson je další z nich. Alex Jones dokonce volá po impeachmentu Donalda Trumpa. No nemyslitelné obraty v jejich názorových postojích. Jedno z možných vysvětlení je, které vlastně pomohla i uvést na pravou míru Laura Loomer, nebo Laura Loomer, tak jedno z těch vysvětlení je, že ona vlastně tam přijela s tím, že Zelenský a jeho vláda, že jsou velmi protižidovští a že vlastně Putin pomáhá denacifikovat Ukrajinu. A ona tam s ním v tom rozhovoru mluví a ptá se Zelenského, jak to vlastně je. A on jí vysvětlil, jak to je, že to je pravý opak toho, co se tam děje. A vlastně i to, že část té Trumpovy, nebo respektive velká část Trumpovy základny je velmi prožidovská, proizraelská, tak toto je vlastně jedna z těch zemí, která je v jejich očích nyní potřeba chránit a není centrem nebo střediskem nebo semeništěm nepřátel, tak jak jim to prezentovali ti názoroví vůdci do té doby. A zároveň já tam cítím a vnímám to od Trumpových voličů, od republikánských voličů, já tam cítím zklamání Donaldem Trumpem, zejména z ekonomických důvodů. A já myslím, že to zklamání, které já tam vnímám, které mi ti lidé říkají, oni nejsou připraveni volit demokraty, to ne, ale k zklamání Donaldem Trumpem vám řekne, mě to říkají ti nejkrajnější republikáni, už jsem krajnější neznal a ti mi to vlastně říkají. Takže tam podle mě otevřelo trochu dveře do toho, že možná ne všechno je tak, jak Donald Trump říká a tím pádem pojďme si prověřit některá ta jeho dřívější vyjádření a postoje a do toho se vlastně sveze Tucker Carlson, MAGA a Laura Loomer a tihle lidé z miliony sledujících a tím vlastně potvrzují to, kudy oni tak jako začínají vycházet.
21: Takže jinak řečeno, že by tohle všechno změnilo postoj Donalda Trumpa, asi není moc pravděpodobné, ale rozhodně některé části republikánské strany nebo příznivců republikánské strany to může ovlivnit v tom, aby byli k Ukrajině když ne jako podporovatele, tak aspoň zhovývavější, a otevřelo to prostor pro něco, co si Ukrajina vydobyde nebo přesvědčí ještě víc, možná ty patrioty, licence nebo jakoukoliv další pomoc. Ono, ať je to, jak je to, tak na tom americkém postoji přece jenom v tomhle souboji s Ruskem stále záleží.
16: Tak ono je to i taky pragmatické. A že Dan Driscoll, náměstek amerického ministra obrany, který se nedávno vrátil z Kyjeva, tak vlastně říkal, že Ukrajina už není ten prosebník, jo, ta země, která prostě čeká s nataženou dlaní, ale že je to vlastně technologický partner. Protože údajně, nebo aspoň podle zdrojů amerických novinářů, tak on byl velmi překvapen, jak ukrajinská armáda třeba pracuje s umělou inteligencí, s těmi drony a tak dále. A vlastně říkal, no tak teďka už je to prostě, my se máme co učit, to je prostě jako vlastně výhodné. Stejně jako pro americké zbrojaře je výhodné, když prostě Evropané nakupují zbraně pro Ukrajinu, takže tam asi bude tenhle ten pragmatický moment, že jako když nám to nic nestojí a my jenom na tom vyděláváme, tak jako proč bychom na tu Ukrajinu útočili.
15: No a dokonce Ukrajinci mají přijet teď do Spojených států školit americké výrobce dronů. Já si myslím, že ještě i ta válka v Iránu s tím může mít něco společného, protože oni vlastně potřebují proti Iránu to, co Ukrajina dobře umí, tedy ty drony, protože vlastně zjišťují, že se jim to úplně nedaří těmi raketami tam získat tu svoji pozici, o kterou tak stojí. Takže myslím si, že to taky může být jedním z těch vysvětlení.
21: Jano, moc ti děkujeme, že jsi přišla do studia. To byla Jana Ciklerová, zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech. A já prozradím na závěr, že taky od září spoluautorka nového amerického podcastu, který bude připravovat s Honzou Kalibou v rámci Českého rozhlasu. Moc se na ten podcast těšíme. Doufám, že Jano, ty se taky těšíš.
15: Já se nemůžu dočkat. Taky budete zvaný, kluci, jo?
21: Tak děkujem za pozvání. To je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
10: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
21: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
10: i své blízké.
1: Radiokniha.
2: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? A našly se tam osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy. Vypráví v nich o své vynucené emigraci, ale také o kauze odsouzených členů divadélka Waterloo za jejich muzikálovou parodii Syn pluku.
1: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
22: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
22: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tedy o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem, že jo? Ta otrocká práce politických vězňů, je to v podstatě velmi podobný gulagu.
24: Tady byl vlastně dotazníkový pás, který bez tu nejobohacenější rudu, a za tím průchodem zazděným tak je přímo už rudá věž, která směřoval ten a 1,3 mikrosievert.
5: Když takhle koukám těch 7 pater nahoru, těch 23 metrů, tak je to opravdu tísnivé.
6: Když se někdo třeba škrábne, bude takových těch oděrků, to byla běžná záležitost, tak většina těch ran hnisel, nebo se do toho stává nějaká infekce. Já sám třeba jsem měl rozdrásenou ruku, to jsem měl úplně vředy, hluboký vředy, na obou rukách, to bylo opravdu jedna z nejhorších pracovišť.
7: To nejdůležitější pro ty vězně bylo přátelství, bratrství mezi sebou, mezi těmi vězni, si navzájem strašně pomáhli. A projevit blízkost těm druhým je, že taky jste ochotní něco nasadit za ty druhé.
1: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.

0: Tak dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, tentokrát závěrečný díl naší série, kdy jsme se vydávali přímo na místa paměti a my jsme teď vešli přímo do věže smrti, kousek od Jáchymova, a nejsem tady sama, ale tady se mnou i průvodce Národního památkového ústavu Petr Keller. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tady vítám.
0: Já si nemůžu odpustit tu otázku, asi logickou, která napadne každého. Tady se zpracovávala ruda uranová. Je tady ještě nějaké riziko radiace?
1: Riziko to není. Jsou tady samozřejmě stopové prvky, no množství zůstatků, co se vsáklo do budovy, když to tak řekneme, ale není to zdraví poškozující, určitě ne.
0: Vy máte v ruce takovou krabičku, která nám asi může i ukázat, kde třeba ty stopové prvky, nebo kde je nejvíc té radiace.
1: My se teď nacházíme u vstupu do naší budovy. Teď se šlo už, to slyšíte. A přesně v tomhle bodě se zpracovávala ta nejobohacenější ruda. Takže tady určité pozůstatky ještě můžeme jako naměřit. A já když ten měřák má nějakou dobu reakční, ale vlastně, když se položíme na zem, tak ta konstrukce a pozůstatky tady, jak slyšíte, furt jsou.
0: Národní památkový ústav převzal vlastně ten objekt tady, kde stojí věž smrti a kde byl tábor L. Loni v roce 2025, jestli to říkám správně, jaké jsou teď vlastně ty plány a kdy se sem návštěvníci podívají?
1: Tak návštěvníci už sem můžou zavítat, areál je otevřený veřejnosti, v určité dny v týdnu nebo po telefonické domluvě určitě plánujeme prohlídky a areál jako takový se snažíme vrátit do původního stavu, jak vypadal v 50. letech a zpřístupnit areál návštěvníkům tak, aby to bylo každému příjemné.
0: Já vím, že tady je výstava od Ústavu pro studium totalitních režimů, ale vy už jste naznačoval, že se snažíte vlastně všechno dávat zpátky do té podoby, jak to bylo úplně původně, takže se tady proměňuje i ten prostor vnitřní.
1: Ten se proměňuje, my se ho snažíme dávat zpátky do toho stavu, jaký vypadal v 50. letech, ale samozřejmě ty příběhy je potřeba nějak interpretovat, takže ty instalace a různé příběhy těch lidí tady zobrazujeme.
2: Mě ho tam teď odvezli na Jáchymovsko, na ten centrální tábor, ho tam teď na tu věž smrti, na to L-ko. Na tom L-ku jsme tam byli hned od začátku, tedy, tak to vám řeknu, to bylo prostě absolutně žádný zdravotní nějaký opatření proti záření. Dneska se můžou podělat, když naměří někde nějaký zlomek záření. Odváželi jsme ty bedinky smolky. Smolka to byla ta koncentrovaná ruda.
3: Přišla tam všechna ruda a ta ruda se třídila podle kvality a ta nejkvalitnější ruda se drtila na drobné části, na granulát zhruba kolem do 5 mm a ta se potom musela nakládat do barelů. To byla velice namáhavá práce naložit do těch barelů, protože každý barel musel mít minimální váhu 60 kg.
4: To bylo prakticky oddělení na likvidaci člověka, likvidaci toho vězně. Protože tam, když to někdo vydržel 3 týdny, měsíc, konec, jeho plíce, všechno bylo pryč a umírali. Také tam byli hlavně dávány ty lidi, kteří měli veliký tresty, ať to bylo do životí, anebo hlavně taky lidi, kteří se chtěli zbavit, kteří se pokusili o útěk nebo něco takového.
5: Všechno, co tam bylo, bylo aktivní a na tom povrchu byla ta věž smrti.
0: A k nám už se přidali spoluautoři Hlasů paměti Mikuláš Kroupa a Adam Drda.
6: Ahoj, dobrý den. Ahoj, Lucie, dobrý den, milí posluchači.
0: Já jsem přemluvila tady pana průvodce, že s námi dneska zůstane a taky nás tady trošku provede tou věží smrti. Buďte v pohodě, hned v úvodu jsem zjistila, že radiace tady sice nějaká je, ale tak stopová, že se nám nemůže nic stát.
6: Špetka radiace, aspoň ve 20. a 30. letech lidé věřili v jejich léčební účinky. Takže konec konců tady nedaleko lázně byly právě tím prostulé. Tak třeba budeme zdravější, když přijmeme trošičku té dávky, ale ono zajímavější a důležitější je samozřejmě ta minulost a to nás, myslím, že ozdraví znát příběhy odsud a chápat, jak se zde ta totalita projevila, pokusit se, jak si z toho vyvodit nějaké závěry.
7: Mě na tom samozřejmě na té věži nejvíc zajímají ty 50. léta, jako z pochopitelných důvodů, skrz ty příběhy lidí, kteří tady byli vězněni. A pojďme mluvit o tom asi nejvíc. A tady pan průvodce, když jsme si povídali teďka předtím, než jsme se tady všichni sešli, tak vy o tom víte tolik, že je to vlastně skvělý, že tady můžete být s náma. Pojďme rovnou říct, dneska Rudá věž smrti, co to je správně? Je to třídírna uranový rudy, se dá říct?
1: Technicky za to na dnešní poměr je to třídírna uranový rudy drtička, když to řeknu úplně jako lidsky. A bylo to vlastně

0: Je to tak, my máme teda dochovalý nebo z paměti toho, že Jáchymovský dole jako takový, tak už před koncem války, tak už ruský agenti vlastně věděli, co tady se nachází. A my i v rámci prohlídky zmiňujeme nějaký geopolitický kontext toho, že by to jako nemohlo dopadnout, než to dopadlo v té době, protože Rusko mělo zásadní zájem o Jáchymovsko. Je to geopolitický základ toho, proč všechno se odvíjelo tak, jak se odvíjelo. Oni už věděli před koncem války rozvoj a vlastně jako vývoj atomové energie a bomby a ten vojenský potenciál toho uranu a viděli, že silně zaostává Sovětský svaz. Takže se snažili vytěžit maximum z toho, co bylo a věděli, že na Jáchymovsku tak mají jedno z největších nalezišť uranové rudy, který v západní Evropě bylo.
1: A ještě poslední věc, co už nechám kolegy zase, abych nemluvil moc, ale mně tam připadá, ještě já jsem to možná řekl špatně, že jo, ty tábory, ono je to jinak, ty tábory nucených prací tady jsou dřív, oni tady byli ty vězni, jaksi váleční zrádci, pak tady byly ty retribuční vězni, ale po únoru 48 sem jdou politický vězni.
0: Často se to míchalo.
1: A míchá se to.
0: Míchalo se to, bylo to.
1: A kriminální zároveň.
0: Kriminální zároveň. Původní tady byly přesně německý zajatci, respektive vojenský vězni. A kriminální delikty, který vlastně s nějakou lehčí podstatou tady pracovali. Tábor, vlastně, kde se nacházíme my jako Vikmanov 2, to Elko, tak navazoval na aktivní věznici teďko, na ten areál a vězni vlastně v té věznici, která už existovala v té době, stavili areál tady.
1: Čili pro uzavření téhle části ta věž, ta třídírna jako z hlediska politických vězňů komunistického Československa ve 49. už funguje.
0: A.
1: Je to tak.
2: No já bych na dokreslení jenom řekl, kde vlastně přesně stojíme.
0: Tady byl vlastně dotazníkový pás, který bez tu nejobohacenější rudu a za tím průchodem zazděným tak je přímo už rudá věž, která směřoval ten 1,3 mikrosievert.
2: To se nedá vlastně odsud dostat pryč, ten uran.
0: No, nedá vlastně.
2: To bude jediný, tady skutečně jediný na světě památník, který bude aktivním uranovým vlivem.
0: Jo, tak. Paradoxně jako Škodovka, když svezal ostrov po ukončení těch aktivit tady, tak se snažila tu budovu vyčistit a věděli, s čím se jako potýkají, takže ta budova naštěstí už nezáří z dálky už, ale areál furt nese stopy toho uranu a tí těžby tady.
2: Pamětníci, kteří vypráví o rudé věži smrti, říkají, že ji nikdy neviděli rudou, tak jak ji vidíme dnes my. Vypráví buď to, že byla bílá nebo černá.
3: Tak a na rozuzlení, do toho vám ale skočím, se půjdeme podívat přímo na to místo, kde totiž máme jednu teorii, teda my. Pan průvodce má teorii, ale to se musíme podívat přímo tam, přímo na místo. Když takhle koukám těch 7 pater nahoru, těch 23 metrů, tak je to opravdu tísnivé. Ale jak je to tedy s tou rudou nebo bílou?
2: Ne rudou, bílou a černou. Totiž ono to proměňovalo barvu, jo?
0: Ono dneska, když se na ní podíváte, tak je červená, je to vlastně cihlová budova, proto se jí říká rudá věž i vlastně v kontextu toho režimu, ale i z nějakého doslechu pamětníků lidí, co jsem navštěvuju dneska i pozůstalí, tak víme, že ta viditelnost v rámci toho prachu v každém patře se drtila ruda a přes výsypky vlastně přecházela do dalšího patra a drtila se až na nějakých 0,5 mm nebo milimetr. A ten prach, když se ta ruda drtí bez jakýkoliv prostředků na nějakou ochranu prachu, tak byla viditelnost třeba 1,5 metru jenom, takže ty muklové často na sebe ani jako neviděli, jenom se slyšeli. A řekněme, z doslechu víme, že
2: díky paměti národa.
0: Díky paměti národa, přesně tak. A díky tomu, že sbíráme a víme o tom, že někteří lidi sbírají ty paměti, tak víme, že se často říkalo, že ta věž je bílá a že i z dálky vypadala bílá kvůli tomu prachu. Že ten prach byl všude přítomný a ta ruda, když se drtí, tak ten prach může vypadat světlejší na sluníčku a proto se říkalo potom, že je bílá nebo šedá.
2: Jak reagoval asi se vzduchem, nejsem teda geolog.
0: Určitě, když jako ta ruda zvětrala, tak ten prach jako takový, to si popelek vypadá z dálky, vypadá bíle.
1: Ona je to taky černá věž smrti, že jo? Tady máte, jsem koukal citát Karla Pecky, a tam je černá věž smrti, jinak je to rudá věž smrti. A možná by bylo dobrý říct, jako, co se tady dělo vlastně, že jo? Tak já to znám z těch vzpomínek, když tak mě opravte, že ty vězni na to vzpomínají. Ta věž je takový symbol, oni na to vzpomínají jako na nejhorší místo, že jo, nejhorší pracoviště. A bylo to tak, že se ta neroztříděná ruda vyvážela nahoru, že jo, vytahovala. a oni tam

0: řídili, rozbíjeli a rvali, no oni zatloukali palicema do takových barelů.
1: To byl konečný postup už, ale původně vlastně z Jáchymovských dolů a z Hradního Slavkova, z těch Slavkovských dolů, tak se sem posílala ruda veškerá, ta se tady vytřídila podle radiace na obohacenou, neobohacenou a ta nejobohacenější přišla sem do Rudé věže. Ta se výtahem vyvezla nahoru a postupně samospádem vlastně drtičkama a sítama se mělnila na požadovaný granulát uranový. Samozřejmě ty technologie nebyly takové v té době, nebyly tak vyspělé jako
2: dneska. Můžeme si představit jako síta, ne? Jako...
1: Můžeme si představit síta, ale i obrovské drtičky na kámen, které jsou nebezpečné.
2: Protože vlastně to způsobovalo obrovský prach. Ty lidé
1: přesně
2: to
1: tak.
2: Dýchali,
1: a čím menší patro, tak čím jemnější prach a čím jemnější hornina, tím větší prach.
0: Tak oni se k tomu vážou ty strašné hygienické podmínky, že měli jedno oblečení, pokud jim jedno prádlo, v kterém taky spali. Já vlastně nevím, kolik tady pracovalo lidí.
3: To jsem se chtěla zeptat, protože ta věž nevypadá moc prostorně, tak kolik tady těch lidí mohlo být v té jedné směně?
1: My jsme paradoxně jeden z nejmenších vězeňských táborů, co byl v okolí Jáchymova. Tady bylo jen 4 ubytovací jednotky a zhruba to vycházelo nějakých 600 lidí.
0: A to je Elko tábor?
1: Elko.
2: No, odsud jako, se ti jako... lidé jaksi rozdělovali do dalších táborů.
0: A teď jsme vám skočili do řeči.
1: To nevadí vůbec. Takže víme, že třeba jedna směna měla 400 lidí, takže zhruba tady v tom areálu prostě pracovalo najednou. V jednom patře údajně byly 2 lidi, asi se to měnilo.
0: No, teď možná je zase důležitý říct pro dokreslení, jaký to byli lidi, že? Jsou to vlastně jako ty typický vězňové politický komunistického režimu v 50. letech. Já jsem se díval na ty vzpomínky, byli tady kněží, byli tady studenti zatčený za protikomunistický odboj. Byli tady odpůrce kolektivizace, byl tady třeba generál Antonín Husník, který, vždycky říkáme, že řekneme příběh, tak Antonín Husník je moje taková oblíbená postava, protože to byl člověk, který se pokusil odejít bojovat do ciziny už na začátku nacistické okupace a byl chycený, když to hodně zkrátím, tak prožil většinou té války ve věznicích a pak začal studovat vojenskou školu a studovat na vojáka, nebo stal se vojákem a po únoru 48 jako člověk nepohodlného smýšlení a nepohodlné minulosti asi byl odsouzený z politických důvodů a skončil tady. Já když jsem se na to připravoval, tak jsem se díval, taky jsme o tom s Mikulášem mluvili cestou. My občas děláme v tom podcastu, že říkáme věci, které je dobré si třeba pustit. Pořád je na České televizi k vidění film Věž smrti a dělala ho Kristýna Vlachová, o který jsme si povídali, když jsme se měli a s některýma těma lidma natáčela ještě v 90. letech, kdy jak se byli naživu, většina z těch účastníků už je po smrti a vystupuje tam právě generál Husník a pan Kovařík, myslím, a další z těch vězňů, kteří to tady zažili. Je tam mimochodem záběr, což je neuvěřitelně zajímavý a působivý, kdy tady je shromáždění, setkání politických vězňů. Není tam uvedený rok v tom filmu, já bych odhadoval, že to je třeba 97, 98 a to je plný, to je ještě... To jsou skutečně jako třeba 200, no, tisíce ne, ale 200 lidí tady bude.
2: No, když my jsme
0: starých,
2: národ začínali, pamatujeme. Tak já vím, že bylo 3,5 tisíce někdejších politických vězňů, ještě žijících. Stihli jsme jich natočit něco přes 1000.
0: Je tady v tom místě, jsou tady nějaké úmrtí těch politických vězňů z 50. let?
1: Máme tady zaznamenaný a máme i v exteriéru památník, takovou jako pietu těm, kteří víme, že tady zemřeli. Takže jsou tam jména i datumy. Často se jednalo i o závaly, které byly spojeny s jedním dolem, nebo o pokusy o útěk, anebo samotné úmrtí, řekněme, následkem radiace.
3: Ale právě u té radiace to asi komplikované, protože jak se to projevuje až po letech a letech, tak se asi těžko dokládá, jak to bylo vlastně s těmi úmrtími přímo způsobené tím uranovým zářením.
1: Je to tak. Ten uran a ta radiace má na to tělo zásadní a smrtelný v té jednotce, té radiace, kterou ty vězni tady dostávali, tak až jako likvidační. Proto tábor se L se jmenuje jako likvidační.
2: A ti, kteří se dožili vysokého věku, pamatuju si na Jiřího Stránského, který se vždycky smál a říkal, my máme tu dlouhověkost díky tomu uranu, my jsme ozářený. Někdo hold prostě to dostal a umíral na rakovinu nebo na chudokrevnost dlouho v bolestech a jiní se skutečně dožili velice vysokého věku. A žijí poslední 3, myslím, že nebo možná jich žije i víc, ale vím o 3 posledních, kteří se ještě zúčastňují těch setkání tady. Například Jaroslav Cibulka, Jiří Lukšiček, zvaný Rys, scout, o něm si můžeme povídat, a František Víndl. Dnes ho máme v domově péče o válečné veterány v Praze, jinak žil dlouho v Klatovech. Nesmírně skvělí, úžasní lidé a vypraveči. Zvláště Jiří Lukšiček, to je scout, který sem klidně přijede vlakem a stráví s vámi tady celý den. Určitě ho znáte, on se opravdu zúčastňuje a je ochotný vyprávět a podávat to svědectví. To je nádherný příběh, ke kterému se určitě dostaneme.
3: Ještě bych se chtěla vrátit na chvilku k té radiaci, protože vy jste říkal takovou zajímavou věc, kterou já jsem teda opravdu nevěděla, že když odcházeli ty lidi, kteří vlastně roky čelili tomu ozařování, tak nebylo úplně ideálně, aby se stěhovali moc daleko.
1: Je to pravda, ono ani to politicky moc nešlo, si myslím, protože s cejchem politického vězně a s, tomu s rejstříkem třeba 15 let odpracovaných v pracovním táboře, tak nalezení potom bydliště a nějakého jako bydlení a osamostatnění a pracovního života, tak to nebyl úplně šťastný osud, ale i z pohledu jako zdravotnického nebo lékařského, tak jim bylo doporučeno, aby se nestěhovali daleko od Krušných hor, protože ta přirozená dávka radiace v těch Krušných horách je vyšší než jdeme tomu na Moravě. A v té době se věřilo, respektive se v to věří furt, že ve chvíli, kdy je člověk ozařován anebo vystavován velké dávce radiace, tak když se odstěhuje a má to tělo šok ve formě nulové radiace, tak ty příznaky se projevují velice rychle.
2: A tohle se asi nedá zobecnit.
1: Chápu lidi, co už tady nechtěli vůbec být, ale samozřejmě byl to nějaký konsenzus v té době asi a věřilo se tomu.
0: Já jsem chtěl jenom k těm radiacím a k těm úmrtím říct, ono je to opravdu strašně problematické, ty vzpomínky na to, že lidi umřeli na následky jako pobytu tady vůbec v těch jako dolech Jáchymovských je strašně moc a nedá se to statisticky moc podchytit, že jo, protože ty lidi se vrátili domů a jako ta nemoc má nějakou dobu, nějakého průběhu, je spousta vzpomínek na lidi, kteří na to umřeli, pak je spousta vzpomínek na lidi, kteří tady dostali nějaký jiný nemoci nebo utrpěli jiný zranění, anebo se dostali do tak strašného psychického stavu, že si třeba vzali život. Dělal jsem příběh 20. století o pánovi, který byl sedlák a odpůrce kolektivizace. Vždycky se sem dostal, myslím, na Jáchymovsko na měsíc, na dva měsíce a když se vrátil naposledy, tak téměř přišel o ruku, protože tady při nějakém úrazu utrpěl těžkou potravu krve. A když ho přišli zatknout po čtvrtý, tak se oběsil, protože už prostě nechtěl zpátky. A že to je, jakože, že si myslím, že ty počty těch mrtvých jsou větší, než asi si myslíme, nebo než víme. Jo. Ale já se chtěl zeptat ještě, jo. Mě by zajímala jedna věc, že jo. My jsme mluvili o těch Rusech a o tom, že ten Uran šel do toho Ruska. Je to důležitý, protože jednak je to nějaká, celý ten systém těch táborů je strašně zpřízněný s tím ruským systémem, že jo. Ta otrocká práce politických vězňů, je to v podstatě velmi podobný gulagu, jako když ty podmínky jsou jiný, protože přírodně jsou jiný, i když myslím zrovna tady v Krušných horách, které museli být dost tvrdý, jako v zimě.
1: Ty podmínky tady byly a jako fakt kritický, no.
0: Mě nebo to byly tady nějaký Rusové, kteří na to dohlíželi, nějaký sovětský inženýři nebo politický pracovníci nebo někdo takovej?
1: Při zakládání Jáchymovských dolů, respektive těch táborů, tak byla čtyřčlenná komise, z níž jako dva byli členové ruského systému, když to řekneme, a byť teda byl čtyřčlenná, tak ty dva měli právo veta na cokoliv.
3: Taková ruská demokracie.
1: Přesně tak.
0: My vždycky vyprávíme ty příběhy, ty historie. Já jsem zmínil generála Husníka, Mikuláš jistě zná taky nějaký příběh.
2: Já ty příběhy samozřejmě z těch uranových lágrů znám. Přímo tady z Rudé věže smrti pamatuju si vyprávění Františka Vindla, Jiřího Lukšička. Ale oni tady vlastně byli krátce, protože ten režim těch táborů je odeslal hnedka vejš, Nikolaj, Rovnost, Nasvornost, Mariánskou a tak. A tam teda jsou opravdu jako dramatické osudy. Například Jaroslav Cibulka, který žije, tuším, že mu je 95, v 18 letech zadržen na hranicích, obviněn z protikomunistického partizánského odboje. Přitom to byl opravdu mladý kluk, který sice smýšlel protikomunisticky, ale žádnou revoluci nechystal, dostal desítky let tady ve vězení, odeslán jsem do toho vlastně pekla. Ale vzhledem k tomu, že byl 18-letý, 19-letý svalnatý muž, on byl řecko-římský zápasník, tak vlastně ty podmínky zvládal docela dobře. Nicméně, když ho pak propustili v roce 1960, tuším na amnestii, tak vyšel opravdu jako troska. Jo? Já jsem viděl fotku před a po, to mladý zápasník, silák a najednou vidíte opravdu starce. Já to nechci nějak přehánět, ale on je zajímavý mimochodem dvěmi událostmi, které bych teďka zmínil. První událost je, on jde na lampárnu, píše se tuším rok 1952 nebo 3 a vidí tam dva přátele. Lampárna to bylo prostě vydávání světla do těch dolů. On jde na směnu, nebo možná se odpojil od nějakého tedy průvodu poslán bachařem a tam se stane svědkem neuvěřitelné události. Je tam nastartovaný nákladák, v kabině sedí dva muklové, koukají na něj, prostě využili příležitost nastartovaný nebo nějaký nákladák, který měl klíčky a tyhle si tři muklové naskočí a prorazí bránu a řinou si to prostě tady z Krušných hor. Teď ho pronásledují dozorci, je tady ten systém toho pohotovostního pluku Jeřáb, který prostě dělá takový ty perimetry a nakonec je samozřejmě dostihnou, ale ta touha po té jako svobodě nevzdat se, nenechat se zlomit, ten Cibulka prostě vypráví, jak nakonec tedy dostal samozřejmě do huby nějakými esenbáky zadrženě nějaký křižovatce v nějaké vesnici a nějaký takový starší esenbák s takovým sprostým způsobem mu říkal, kam jste mysleli, že se dostanete? A Jaroslav mu říká, no, my jsme samozřejmě chtěli do Sovětského svazu, tam je ten ráj. Že? Tak mu nějak při tom vysvětlování, co si má myslet o režimu, vyrazili zuby. Jo? Ale druhá příhoda je, a to chci zdůraznit, je, že to nejdůležitější pro ty vězně bylo přátelství, bratrství mezi sebou, mezi těmi vězni, si navzájem strašně pomáhli. Projevit blízkost těm druhým je, že taky jste ochotní něco nasadit za ty druhé. A to ten Jaroslav, ten zápasník, udělal v jednom neuvěřitelném případě. On, protože byl zámečník a šikovný řemeslník, tak byl vybrán do nějaké dílny a tam se setkával s civilisty a mohl jim předávat motáky. A tak některým vězňům prostě odebíral malé papírky, kde svobodně mohli napsat bez cenzury nějaký vzkaz domů ke svým blízkým. A stalo se, že byl Filcung, vtrhli do světnice a Jaroslav Cibulka držel Eschus. Jak každý ví, tak Eschus je složen ze tří částí, z velkého, z malého a z víka. A ten moták měl strčený mezi tím velkým a malým Eschusem. Měl to přiklopený a dozorce mu rozkázal, aby rozdělal ten Eschus. A Jaroslav to dělal velmi pomalu. A teď ten bachař na něj koukal. A najednou ten papírek vypadl a Jaroslav po něm skočil, strčil do pusy a snědl. V tu chvíli ho drapli, odtáhli k lágrovýmu lékaři a bachaři nařídili lékaři, aby mu dal injekci, aby se vyzvracel. Dostal teda takovou injekci a Jaroslav říká, seděl jsem tam na židli a teď jsem věděl, že to na mě pomalu jde. Ale zradit svého přítele, spolumukla, bratra v utrpení, v žádném případě. Tak čeká, říkal, bylo o to vydržet co nejdýl, aby ztratili pozornost. Když se nedívali, tak vyskočil, tam bylo umyvadlo, tam se vyzvracel. V tu chvíli zase hupsli dozorci, ale Jaroslav byl rychlejší, hrávnul do toho, vytáhnul ten papírek a znova ho sežral. No a v tu chvíli ty bachaři opět jako nařídili lékaři Krpcovi, aby mu okamžitě dal injekci a to už ten lékař řekl také mukl, že tohle jako si nevezme za rámeček a dozorci už neměli odvahu mu píchnout injekci. Tak to je příběh člověka, který dodnes žije a který může tady o tom utrpení vyprávět.
3: Jestli máme problém s časem ve dvou, tak ve čtyřech na tom rozhodně nejsme lépe. Takže já bych teď hrozně chtěla poděkovat našemu hostovi Petru Kellerovi a taky samozřejmě Mikulášovi a Adamovi, ale nebojte se, protože my tady ve věži smrti ještě zůstáváme a další příběhy a vyprávění uslyšíte v bonusu. Takže děkujeme, že nás posloucháte.
2: Naslyšenou, zdraví vás Mikuláš Kroupa.
0: A shledanou, díky.
3: A loučí se Lucie Korcová.
4: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová, Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Dramaturgie Lucie Korcová, hudba Matěj Kroupa, sound design Vojtěch Koval, kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti poslouchejte každé dva týdny ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Téma Plus.
5: Psychotronika měla v českých zemích dlouhou tradici. Jaký byl její osud po roce 1948?
6: V této pohnuté době je komunisty kontaktován stejně jako dříve nacisty náš přední parapsycholog Břetislav Kafka. Požadavek je jasný, jeho jasnovidci a jeho asistenti mají pomáhat sovětským vědcům při pokusech s atomovou bombou.
4: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
8: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
7: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
8: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
7: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
8: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
7: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
4: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Hasiči dohašují požár v chorvatském městě Omiš, evakuační centra už jsou prázdná. Ministerstvo zahraničí plánuje znovu udělovat víza Bělorusům. Oštěpaře Vadlejcha a čtvrtkařku Manuel čekají na atletickém mistrovství Evropy finále. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova popojíždí dlouhá kolona k nehodě na 25. kilometru a počasí bude slunečno a teploty až 630 stupňů. Je sobota 15. srpna, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Lidi evakuovaní kvůli požáru u chorvatského města Omiš už opustili záchytná centra. Požár, který propukl v noci na pátek, má jednu oběť a 8 lidí má těžká zranění. Zásah hasičů ještě pokračuje.
10: Myslím, že stáně zadovoljalo, že tam by trebalo být nějaký problém a byl je tady nebyl.
11: Velitel dobrovolného hasičského sboru Omiš Vyčeslav Pešič řekl v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici HRT, že situace v oblasti je stabilní. Hasiči dohašují oheň s pomocí hasicích letadel a bez ohledu na vítr by už nemělo hrozit nebezpečí znovu vzplanutí požáru. Český konzulát dál pomáhá turistům z Česka, kteří při požáru a evakuaci přišli o doklady nebo třeba o klíče od auta. Podle konzula Štěpána Šantrůčka se na úřad s dotazy obracejí lidé, kteří se do Chorvatska teprve chystají, a to například kvůli dopravní situaci.
12: Jadranská magistrála by měla být průjezdná, ale určitě doporučuji koukat se na stránky chorvatského autoklubu, kde jsou informace o těch aktuálních uzavírkách.
11: Hasiči v Dalmácii se v uplynulých dvou dnech potýkali s řadou menších i větších požárů. Pod kontrolu se jim podařilo postupně dostat všechny, včetně toho na poloostrově Pelješac a na ostrově Dugi otok v Zadarské Župě. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
9: Odbor pražského magistrátu vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Vede ho ředitel Aleš Krejča, který je stíhaný v jiné korupční kauze. Pochybení už přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Se stížností se na něj loni v říjnu obrátil spolek Nelegální reklama.
13: Spolek doložil 76 billboardů, které dostali povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení, ale odteď už bude úřad postupovat správně. Za dlouhodobě nelegální označila postup magistrátu taky veřejná obhajkyně práv Eva Kostolanská. Krejča na žádost o rozhovor nereagoval. On a jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, do práce nechodí. Jednotlivé případy nevhodně umístěných billboardů by mělo přezkoumat ministerstvo dopravy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
9: Občani Běloruska, kteří mají v Česku příbuzné, zřejmě znovu budou moct získat krátkodobé české vízum. Radiožurnál zjistil, že s tím počítá návrh vládního nařízení, který připravilo ministerstvo zahraničí. O víza Bělorusové nemůžou žádat od roku 2022, tedy od začátku války na Ukrajině.
14: Část Bělorusů do své rodné země kvůli svým aktivitám proti režimu nemůže. Jejich příbuzní zas kvůli zákazu nemůžou do Česka, pokračuje šéfka České kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šijanoková.
15: Změnu vítám a doufám, že bude mít vliv i na obecné psychologický stav běloruské komunity v České republice, který byl podlomen.
14: O víza by mohli podle mluvčího rezortu Adama Čurgého žádat jen rodiče, prarodiče, děti a vnuci Bělorusů.
16: Návrh je zatím v připomínkovém řízení. Pokud bude návrh schválen, počítá se s účinností od konce září.
14: Proti návrhu už se ohradil bývalý šéf rezortu a současný poslanec za ODS Jan Lipavský. K rozvolnění nevidí důvod. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
9: Indonésii v noci zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Záchranáři hlásí 38 potvrzených obětí. Prohledávání trosek ale stále pokračuje. Některé oblasti navíc zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od světa. České ministerstvo zahraničí nemá zprávy o zranění českých občanů.
17: Země se začala třást brzy ráno indonéského času. Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích jsou vidět lidé prchající v panice i množství pobořených domů. Epicentrum leželo v moři několik desítek kilometrů severně od ostrova Flores a otřesy vycházely z hloubky 10 kilometrů. Varování před ničivou tsunami se ale nenaplnilo. Některé pobřežní oblasti sice zaplavila voda, přílivová vlna ale byla vysoká jen asi metr. Indonésie leží v seismicky velmi aktivní oblasti a zemětřesení o síle přes 7 stupňů zažila letos už potřetí. Dnešní otřesy jsou ale zdaleka nejničivější. Ty předchozí měly vždy jen po jedné oběti. Ondřej Himer, Radiožurnál.
18: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu. V Česku přitom musí mít cyklisti a jezdci na koloběžkách do 18 let přilbu povinně.
19: Co se týče malých cyklistů, tak při nehodě helmu neměli přibližně 4 z 10. U dalších dopravních prostředků byl poměr ještě vyšší, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
20: Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68 a 65%.
19: Pro zmírnění následků pádu nebo nárazu je důležité dítěti helmu taky správně nasadit, říká Veronika Vošická-Buráňová z BESIPu.
21: Přilba má sedět tak, aby dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty.
19: BESIP analyzoval 1700 nehod dětí do 14 let, které se staly od roku 2023 do poloviny letošního roku. Sára Adamcová, Radiožurnál.
9: Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce k darování krve. Zásoby v nemocnicích po celé republice se podle něj výrazně snížily a někde se dostaly dokonce na kritickou úroveň. Problémy má například Ostravská fakultní nemocnice, kde chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se můžou do tamního krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Zatímco počet dárců v létě pravidelně klesá, potřeba krve naopak roste. Upozorňuje na to mluvčí ostravské nemocnice Petra Petlachová.
22: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
9: Křesťani slaví na nebevzetí Panny Marie. Je to jeden z nejdůležitějších mariánských svátků. Poutníci si ho připomínají i na svatém Hostýně na Kroměřížsku, odkud se hlásí reportérka Tereza Chrastinová.
23: Na svatém Hostýně před malou chvílí skončila takzvaná titulární slavnost, která se konala ve vnitřním prostoru místní známé baziliky celebrovali arcibiskup Josef Nuzík a zúčastnili se jí stovky lidí. Byli tady lidé starší, mladší i rodiny s dětmi. Oslavy na nebevzetí Panny Marie se tady konají celý víkend, doplňují je i další události, jako například v dnešních ranních hodinách pouč učitelů. Program bude pokračovat i zítra, hlavním bodem bude takzvaná hlavní pouč, tu bude od 10 hodin a 15 minut sloužit biskup Antonín Basler, Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
0: Štěpaři Jakuba Vadlejcha čeká páté finále na mistrovství Evropy v řadě. Na předešlých dvou byl druhý a první. V Birminghamu by se rád přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 centimetrů.
1: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
0: V 21 hodin a 10 minut odstartuje finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glory Manuel. Radiožurnál Sport nabídne závody v přímém přenosu. Plavec Miroslav Knedla den po triumfu na mistrovství Evropy neuspěl. V Paříži včera ovládl znakařskou 50, dnes ale na dvojnásobné distanci nepostoupil ani z rozplaveb. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který v polohovém závodě na 200 metrů prošel do semifinále, navíc v novém českém rekordu minuta 59 sekund celých 73. A fotbalisté Sparty v Šancelize přivítají v 17 hodin Teplice. Ve stejném čase Pardubice narazí na Mladou Boleslav a Slovácko čeká Olomouc. Ve 20 hodin pak odstartuje zápas Viktoria Plzeň-Zlín.
2: D1 uzavřená za Ostravou i za Sázavou. D1 za Ostravou směr Brno je neprůjezdná před Klimkovicemi. Těsně před exitem 349 těžká nehoda s následným požárem. Na místě zasahuje i vrtulník letecké záchranné služby. Tvoří se kolona v Ostravě, tak na dálnici vůbec nesjíždějte. Pokračujte po Rudné a tou sjeďte na starou bíloveckou silnici 647. U Klimkovic na exitu 349 se na dálnici vrátíte zpět. A D1 z Brna do Prahy aktuálně uzavřená i v Posázaví. Na 33. kilometru zasahují hasiči u požáru kamionu. Poslední volný sjezd je na 41. kilometru u Divišova. D10 z Prahy do Turnova a velmi dlouhé zdržení od Tuřic z 21. kilometru. K hromadné nehodě na 25. se stále jede hodně přes půl hodiny. Průjezdný zůstává odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pavlíček.
3: Daří se tentokrát španělským a marockým úřadům bránit exodu migrantů do Ceuty. Proč stoupá počet dětí odebíraných z rodin českými úřady? A jak vypadá Afghánistán po 5 letech vlády Talibánu očima lékařů bez hranic? Španělská města na severu Afriky, Ceuta a Melilla jsou v pohotovosti. Potom, co se na sociálních sítích objevily výzvy k další migrační vlně, španělská vláda posílila počet členů bezpečnostních složek asi o 500. Větší nasazení vojáků a policie je také na marocké straně hranice. Na kritických místech jsou nově bariéry z ostnatého drátu. Do Španělska voláme naší spolupracovnici Lubici Zlochové. Dobrý den. Tak, slyšíme se dobře, Lubico?
24: Příjemný dobrý den prajem.
3: A, výborně, děkuji. Tak jaká je teď situace v Ceutě a Melille?
24: Tak v týchto chvíľach môžeme povedať, že situácia v Ceute je pokojná, ak teda neberieme do úvahy to obrovské množstvo policajných aut, furgónov civilnej gardy pri pozemnej hranici a takisto aj na mori, lode, člny, kontrola je letecká aj zo vzduchu, to hovorím o španielskej strane, ale Maroko tento raz ešte viac zabezpečuje situáciu na svojich hraniciach, takže doposiaľ cez more dostať sa do Ceuty nebol žiaden pokus, avšak niekoľko stoviek ľudí, údajne Afričanov zo subsaharskej oblasti, nie Maročanov, sa pokúsilo prejsť cez hranicu v juhozápadnej časti, Ceuty v tých lesnatých oblastiach. Marocké hliadky ich však zatlačili nazad a aktuálne ich tam teraz strážia.
3: A může ještě nějaký zásadnější nápor migrantů přijít, a nebo je to spíš i vzhledem k těm manévrům, které se tam odehrávají, spíš nepravděpodobné?
24: No, vyzerá to tak, že je to skôr nepravdepodobné alebo málo pravdepodobné. Vyzerá to tak, že si najmä tí mladí Maročania, ktorí sa organizovali na dnešný deň k prechodu do Ceuty na sieťach, uvedomili, že tá hranica je naozaj absolútne strážená a že dnes sa im to zrejme nepodarí. Každopádne, hliadky tam stále sú a do odvolania budú, pretože čo hrozí je to, že tie tisíce mladých ľudí, čo sa organizovali, tak niekde sa aj zrejme zoskupili a čakali teda na to na ten hromadný prechod hranice. Takže logicky sa natíska otázka, že či zatiaľ len vyčkávajú a čakajú teda na to, že to stráženie hranice v Ceute poľaví.
3: No, podařilo se zjistit víc o tom, kdo vlastně vyzývá Maročany k akcím, jako byla ta se 30. července, kdy, jak vím, do Ceuty vtrhlo na 80 tisíc lidí, a zasáhly španělské orgány nějak proti té síti, která tyhle akce organizuje?
24: No, z toho, čo preniklo von, tak tieto organizačné skupiny sú zrejme viaceré, ktoré takto vyzývali a organizovali hlavne teda mladých Maročanov, aj deti 7, 8, 10 ročné. Ono je to vo fáze vyšetrovania a venuje sa tomu oficiálne najmä marocká strana. Španielske informačné služby doposiaľ hovoria najmä o dezinformačnej kampani na sociálnych sieťach, ale nie o niekom konkrétnom, kto by ten masívny prechod pred tými 14 dňami cez hranice organizoval. Pripúšťa španielská strana aj fenomén spontánnosti, keď tí mladí ľudia podľahli lákavým videám na sieťach o tom, že aké je ľahké tie hranice prekonať. No, že toto spoločne aj s biedou, s tou situáciou tisícov mladých Maročanov, ktorí doma v krajine nemajú perspektívu, tak to je potom niečo, čo takéto pokusy vyvoláva. Ostatne nie je to prvýkrát, je veľmi dobre známe, že z Maroka sa do Španielska cez dve autonómne územia, cez Ceutu a Melillu, snažia prekračovať hranice utečenia už celé 10 ročia.
3: No, z těch asi 80 tisíc lidí, kteří se dostali do Ceuty v červenci, se jich na 70 tisíc vrátilo v následujících dnech samo zpět. Jak úřady postupují v případě těch zbývajících tisíců lidí, jak postupuje ten byrokratický návratový proces?
24: Tak v Ceute je teraz aktuálne najmenej 5 tisíc dospelých a 2 tisíc detí a maloletých. Tí majú teraz prioritu, chráni ich migračný zákon a v tomto prípade pristupujú, alebo teda postupujú tie úrady od dieťaťa k dieťaťu. Robí sa už viac dní, prebieha ich registrácia, robia sa všetky tie administratívne úkony, tak ako to aj ukladá zákon. Niektoré deti už aj putujú do centier na územie pevninského Španielska, pretože centrá na Ceute sú už dlhodobo preplnené. No a v prípade tých dospelých, ktorí sú väčšinou z krajín subsaharskej oblasti ako Sudán, Čad, Ghana, Mali, Mauritánia, mnohé, mnohé ďalšie, tak tam sa predpokladá, že títo ľudia budú žiadať o azyl, pretože to sú krajiny, ktoré majú vojny, rôzne iné všelijaké konflikty, takže tam budú musieť úrady takisto posudzovať prípad od prípadu u tých ľudí, ktorí už na tomto území sú, a v prípade, že nesplňajú podmienky, tak potom im hrozí deportácia. Ostatne to je takisto niečo, čo sa tu už robí celé roky v prípade tejto nelegálnej migrácie.
3: Tak to byla naše spolupracovnice ve Španielsku, Ľubica Zlochová. Moc krát děkuji za informace. Naslyšenou.
24: Ďakujem aj ja, pekný deň.
3: Je to rozhodnutí, které změní život celé rodiny. Přitom tahle v praxe v Česku narůstá. Úřady loni odebraly z rodin 3616 dětí, což je o 300 víc než o rok dříve. Děje se tak kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání anebo překážkám v péči. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Petra Vinčová je ředitelkou centra Locika, které poskytuje pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Dobrý den.
4: Dobrý den, moc zdravím vás i posluchače.
3: Kdo a na základě čeho vlastně o odebrání dětí rozhoduje?
4: O tom může rozhodovat vždy soud a zpravidla rozhoduje na základě zpráv orgánů sociálně právní ochrany dětí, takzvaných OSPODu.
3: No, nejdůležitějším nebo nejčastějším důvodem zásahu úřadu bylo zanedbávání. Zažívalo ho 2259 dětí. Co to konkrétně znamená?
4: Mezi zanedbávání patří vlastně nevhodné prostředí, v kterém dítě vyrůstá, to, že se o něj rodiče dostatečně dobře neumí postarat, neumí ho šatit, neumí ho dobře obstarat mu dobrou stravu, neumí ho dobře výchovně vést. Velmi často tam bohužel patří i to, že děti třeba nechodí do školy. Podle naší zkušenosti, tak člověk by tak logicky očekával, že například v dětských domovech je plno dětí, které zažívají týrání nebo zneužívání, ale těch dětí podle výkazu Ministerstva práce a sociálních věcí je pouze 243. Většina dětí, které nemohou žít ve svých rodinách, jsou právě děti, které jsou odebrané z důvodu zneužívání nebo z nějakých socioekonomických důvodů.
3: No právě, tak není to důvod, který dává hodně prostoru pro výklad a nestává se, že takhle úřady třeba odebírají děti jenom proto, že rodiče upadnou do chudoby a třeba se starají, ale nemůžou si třeba to je ten základní standard dovolit?
4: Já se obávám, že bohužel máte pravdu. Tato situace by neměla být možná i podle usnesení nejvyššího soudu, ale podle našich zkušeností z ní v praxi stále dochází. Vlastně to, že rodič neumí ekonomicky zajistit rodinu, může být důvodem k tomu, proč o svoje děti přijde. Jakkoliv to zní vlastně nesmyslně, letošním roce, v roce 2026 by k tomu už nemělo docházet, stále se to pořád děje.
3: No ale proč tedy tahle praxe narůstá, proč odebraných dětí přibývá? Je větší počet zanedbávaných, týraných nebo zneužívaných dětí?
4: Ne, my se domníváme, že ten pokles v těch statistikách byl pouze chvilkový. Tam to nastalo kolem roku 2020 v období covidu, kdy vlastně mezioborová spolupráce a ochrana dětí nefungovala dobře. To číslo aktuální je bohužel, to číslo 3616 dětí, je to reálné číslo, kolik dětí nemůže žít ve svých rodinách, vzhledem k tomu, jak máme aktuálně nastavený systém sociálně právní ochrany dětí. Samozřejmě by bylo mnohem logičtější a efektivnější, kdyby existovala celá řada služeb, která by těmto rodinám uměla včas pomoci, tak aby děti s nimi mohly dále žít. Troufnu si říct, že i ekonomicky by se to České republice daleko více vyplatilo.
3: K tomu bych se rád ještě dostal, ale ještě jedna věc. Já jsem na druhou stranu zaznamenal případy, kdy OSPOD třeba nepřijal takovéto opatření odebrání z rodiny, i když se v té rodině vyskytovalo fyzické násilí i sebepoškozování dětí. Ano. Někdy i pokusy o sebevraždu, takže není někdy OSPOD naopak příliš benevolentní k takovému chování v rodinách?
4: Vlastně ten základní problém je, že nemáme stanovená žádná kritéria. Neexistuje vlastně nějaký vyhodnocovací manuál, postup, jak říci, které dítě ještě se svými rodiči může zůstávat a které ne. A tak dochází k takto absurdním situacím. Někdy je to dokonce tak, že část odborné veřejnosti tvrdí, že vlastně OSPOD nebo soudy jsou nuceny k tomu nechávat děti v rodinách déle, než je to pro ně vhodné. Část odborné veřejnosti zase tvrdí, že vlastně děti jsou příliš často odebírány a já se domnívám, že ta pravda je někde uprostřed, že ten hlavní problém je, že nám chybí odborné, skutečně specializované služby, které by těmto rodinám mohly pomáhat. Že řešení není ani větší podpora pěstounské péče, ani větší podpora ústavní výchovy, ale rozvoj těchto služeb. A bohužel zákon o sociálních službách v té stávající podobě vůbec rozvoj těchto služeb neumožňuje.
3: Mimochodem, ale není to tím, že třeba leckdy OSPODy nemají ty děti v ohrožení kam dát, nebo zase musí zvážit, jestli to dítě umístit do přechodné pěstounské péče někde daleko od biologické rodiny a mnohdy třeba rozdělit sourozence?
5: To je právě důsledek toho, že vlastně tu situaci řešíme až té krizové situaci, kdy už skutečně je život dítěte ohrožený, pokud by v té rodině zůstávalo. Pokud by se ta situace v rodině řešila daleko dříve, tak těmto situacím vůbec nemusí docházet a neřešíme pak to strašlivé dilema, jestli dítěti ublížit tím, že ho odebereme z rodiny, nebo ublížit tím, že v rodině zůstane. Vlastně moderní způsoby sociálně právní ochrany dětí už s tím umí zacházet jiným způsobem. Opravdu existuje celá řada služeb, kdy například malé miminko může jít do pěstounské péče i se svojí maminkou, která se o něj neumí dobře postarat. Stará se o oba vlastně pěstounský pár a postupně tu maminku učí, jak se o to dítě starat, což je skvělé řešení, jak pro něj, tak pro tu maminku, a nenarůstá nám potom počet dětí v ústavní výchově. Takovéhle služby jsou otestované pro české prostředí, ale bohužel není možné je v současné době provozovat v českém prostředí, zákon nám to neumožňuje.
3: No ale ministerstvo práce chce k téhle problematice zřídit nový úřad. Ten by měl zajistit nejenom stejný přístup OSPODu po celé republice, ale také ty návody, co dělat, aby to ve složitějších kauzách právě se dalo řešit v té rodině. Mohlo by tohle pomoct?
5: Rozhodně nějaký standardizovaný postup orgánů sociálně právní ochrany dětí by pomohl určitě. Zda je kvůli tomu nutné zřizovat nový úřad, tím si vůbec nejsem jistá, ale jednotné guidelines a vyhodnocovací nějaké postupy, ty by strašně pomohly. My se ale domníváme, že by je bylo možné zřídit i za současného stavu, že k tomu není potřeba zřizovat speciální úřad.
3: Tak tolik Petra Vinčová, ředitelka Centra Locika, které poskytuje pomoc dětem ohroženým domácím násilím. Děkuji vám za vaše odpovědi. Hezký zbytek soboty.
5: Hezkou sobotu i vám. Naschledanou.
3: Afgánské vládnoucí hnutí Tálibán si připomíná 5 let od svého návratu k moci. Někteří obyvatelé Kábulu tvrdí, že se po desetiletích konfliktů a nepokojů cítí bezpečněji, ale zdůrazňují, že by se nyní jejich představitelé měli zaměřit na vytváření pracovních míst a rozšiřování přístupu do škol v zemi, kde je dívkám starším 12 let zakázáno se vzdělávat. Světový potravinový program OSN mezitím uvedl, že dětská podvýživa dosáhla kritické úrovně ve třetině afgánských provincií a očekává se, že se zhorší, protože nedostatek financování si vynutí škrty v distribuci potravin na další podpoře. Naším hostem je Tomáš Bendl, ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic, který v Afghánistánu působil. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Pokud to vy a vaši kolegové můžete srovnávat, tak jaký je rozdíl mezi tím, jak země vypadala před 5 lety a teď?
6: Vlastně ten rozdíl není moc velký, protože všechny ty problémy, které tam byly poté, co Taliban převzal kontrolu nad Afghánistánem, tak tam jsou dnes pořád. Vy jste například zmiňoval tu podvýživu. Podvýživa je endemická v Afghánistánu, ale mimochodem jeden z důvodů, proč teďka dokážeme evidovat, že je tam větší pocit těch pacientů, je, protože se mohou dostat do těch klinik, do těch nemocnic a do všech těch zdravotnických zařízení. Když byla mezi lety 2001 až 2021 válka, tak ty cesty byly velmi nebezpečné, lidé se nechtěli vydávat na tu cestu, takže stejně trpěli podvýživou, akorát trpěli podvýživou doma a nemohli tím pádem být započteni do těch zdravotnických dat a nevěděli jsme tím pádem, jak špatná ta situace je. Ono to úplně nutně neznamená, že teď je tam víc podvýživených dětí, víc podvýživených lidí, jenom to znamená, že o nich víme.
3: Takže přece jenom určité zlepšení je, že se k té zdravotní péči nějak můžou dopravit, protože třeba Tomáš Kocián ze společnosti Člověk v tísni svého času popisoval, že se tam překvapivě investovalo do velkých infrastrukturních celků, opravovali se silnice, budovali přehrady a tak dále.
6: Ano, já bych tomu možná jenom doplnil, tady to je pravda hlavně o velkých městech a o těch městských oblastech, ale samozřejmě pokud žijete ve vesnicích nebo v těch velmi odlehlých horských oblastech, tak ten přístup ke zdravotní péči je ohromný problém, protože ta cesta prostě může trvat třeba i 2 dny do té nemocnice a zároveň, jak to správně zmiňoval i na začátku, ta ekonomická krize je opravdu ohromná, nezaměstnanost je dnes v Afghánistánu co kolem 60%. Takže spousta lidí tu cestu do té nemocnice odkládá, protože si ji zkrátka nemůže dovolit a vlastně se na tu cestu vydává až v momentě, kdy už není zbytí. A to znamená, že se tam často dostanou, když už jim nejde pomoct. Takže To zdravotnictví ano, se jako trochu zlepšilo za těch posledních 5 let v té městské části Afghánistánu, kde ty nemocnice jsou, ale pokud jste na vesnici, ta situace je fakt extrémně náročná.
3: No vy jste se, pokud vím, účastnil vyjednávání s novou garniturou v letech 2022 a 2023. Nakolik vlastně platí to, co tehdy říkali a co dělají teď a jak se vlastně s těmi místními úřady vyjednává?
6: To je jako trochu složitá otázka, protože my máme někdy tendenci, když se řekne Taliban, tak si představit takové homogenní hnutí, kde všichni uvažují stejně, ale Taliban je fakt jako ohromná politická síla a jestli si to můžu dovolit takhle říct, tak tam má své konzervativní a liberální křídla. A měl jsem možnost mluvit s lidmi z Talibanu, kteří jsou absolutně přesvědčeni, že tam vlastně v Afghánistánu žádná humanitární krize není, že je to jenom výmysl západních humanitárních organizací a tak podobně, ale stejně tak jsem měl možnost mluvit s lidmi, kteří to absolutně chápou a kteří chtějí umožnit těm organizacím, abychom tam pracovali a vytvořit nám prostor, kde tu zdravotní péči můžeme poskytovat skutečně všem bez rozdílu, včetně ženám. Takže opravdu hodně záleží, s jakým jednotlivcem se bavíte. Není to tak, že všichni v Talibanu by uvažovali stejně.
3: No a platí to, když se na něčem domluvíte, že to tady se stane, nebo potom v průběhu třeba se situace změní? Protože víme, že třeba Taliban svého času ze začátku říkal, že bude respektovat lidská práva, včetně práv žen, že zavede všeobecnou amnestii pro úředníky, vojáky, svobody, médií a tak dále. A z toho zdá se toho moc nezbyl.
6: Ano, já bych naprosto souhlasil s tím, že je velký rozdíl mezi tím, co říkají veřejně a potom, jak se reálně chovají. Nicméně, pokud se budeme bavit vyloženě konkrétně o té zdravotní humanitární pomoci, tak všechno, na čem my jsme se s nimi jako organizace domluvili, tak doposud platíme. Tam vlastně máme v Afghánistánu teď 7 projektů, což znamená 7 nemocnic nebo klinik, a zaměstnáváme zhruba 3000 Afgánců. Víc než 52% z nich jsou ženy Afgánky. My jsme trvali na tom, abychom stále mohli zaměstnávat ženy Afgánky, aby mohli poskytovat péči všem, jak ženám, tak mužům, tak dětem, komukoliv je to potřeba. A tady s tím Taliban souhlasil a tady to bylo dojednané vlastně v tom roce 2022 a pořád to platí. Jestli to bude platit zítra, nebo za měsíc, nebo za rok, to samozřejmě nevíme, ale teď to tak je.
3: A jenom na závěr poprosím o stručnou odpověď, jaké je nejčastější zdravotní výzvy váš personál v těch 7 projektech, které jste zmínil, na místě řeší?
6: Ano, my se věnujeme především sekundární zdravotní péči, takže například léčbě rezistentní formy tuberkulózy, po chirurgii nebo pediatrii nebo porodnictví, protože hodně žen má předčasné porody v Afghánistánu, protože právě tímto podvýživou, takže to je téma, které tvoří asi největší část toho našeho operačního portfolia teď.
3: Já vám děkuji za rozhovor. Tolik Tomáš Bendl, ředitel České kanceláře lékařů bez hranic, který působil také v Afghánistánu. Díky a naslyšenou.
6: Já děkuji, hezký den.
3: No a necelá půl hodina polední publicistiky je u konce. Jsme rádi, že jste nám věnovali čas a pozornost. Za přípravný výbor, abych tak řekl, se loučí Tomáš Pavlíček. Ale samozřejmě vás chceme pozvat i na zítřek, protože další publicistika začíná v neděli hned po zprávách. Mějte se hezky.
7: Radiožurnál je s vámi v 12:30 odpoledne. A taky Jana Gulda se zprávami.
8: Na Šumavě dnes ráno mrzlo, na Rokycké slatině na Klatovsku byly -2 stupně Celsia, na dalších místech v Česku pak teploty klesly téměř na nulu. Přes den teď odpoledne ale čekáme opět tropické teploty, dostanou se až na 630 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli bude ještě tepleji, postupně se ale obloha zatáhne a začne pršet. Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhla ruské ropné zařízení ve městě Ust-Luga v Leningradské oblasti. Ukrajinský prezident to bez upřesnění napsal na síť Telegram. Uvedl jen, že podnik je po ukrajinském úderu poškozený. Podle agentury Reuters byl včera cílem ukrajinského útoku závod na zpracování plynového kondenzátu v Ust-Luze. Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam UNESCO. Teď dokončuje podklady pro nominaci podomáckého broušení drahých kamenů na seznam nehmotného kulturního dědictví. Muzeum chce přihlášku odevzdat na konci roku. Ruční broušení drahých kamenů na Turnovsku už je od roku 2024 na národním seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury.
9: A v Králíkách pokračuje vojensko-historická akce Cihelna. Nabízí několik bojových ukázek, například bitvu o Československo, napadení zásobovacího konvoje, potlačení vzpoury na vězeňském dvoře nebo útok na policejní eskortu. Po celý den si návštěvníci můžou prohlédnout techniku a vybavení historických i současných vojsk, složek integrovaného záchranného systému i vězeňské služby.
18: Sport.
9: Atlet Albert Kukla byl díky 12. místu na mistrovství Evropy v Birminghamu nejlepším z českého kvarteta při premiéře chodeckého půlmaratonu na vrcholné akci. S velkým náskokem triumfovali Španělé McGrath a Perezová. Na dvojnásobné trati se taky závodilo poprvé. Nejlepším českým chodcem byl 20. Jaromír Morávek. Zvítězili Italové Stano a Fioriniová.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 kousek za Ostravou směrem do Brna stále neprůjezdná. Těsně před sjezdem na Klimkovice na kilometru 349,5 těžká nehoda. Dvě auta následně začala hořet, jedno z nich převrácené na střechu. Několik jednotek hasičů stále zasahuje. V Ostravě jeďte po Rudné směr Poruba. Odbočte na starou Bíloveckou silnici 647. Tou se pak na D1 exitem 349 u Klimkovic dostanete zpět. D1 na trase z Brna do Prahy v Posázaví uzavřená i na 33. kilometru. Tam je to kvůli požáru kamionu. Ten už je sice uhašený, na místě ale stále zůstávají hasiči a nedá se projet. Odklon dopravy platí na exitu 41 Divišov. A D1 do Třetice, teď směr z Prahy do Brna. Kolonu čekejte před sjezdem na Měřín z kilometru 133,5. Okolo 20 minut se posouvá k nehodě na stém 37. Blokovaný tam zůstává levý pruh. D10 z Prahy do Turnova, ucpaná od Tuřic z 21. kilometru k nehodě na 25. se jede přibližně půl hodiny. A4 z Prahy do Příbramy, kolona z konce z Braslavy od Baní k omezení u Jíloviště. Je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů C.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Premiér Andrej Babiš chce bojovat proti suchu. Státní kulturní politika ministrovi nepatří. Elon Musk se vrátil do hry o umělou inteligenci. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
18: Názory a argumenty.
10: Pokračující rekordně teplé počasí a s tím související úbytek vody v půdě, řekách a nádržích vedl k tomu, že se tématu chopil premiér Andrej Babiš. Obnovil mimo jiné činnost takzvané Národní koalice boje proti suchu. V několika videích dal najevo, že země čelí kvůli změně klimatu velkému problému. Tím ovšem dal facku svému koaličnímu partnerovi, straně motoristů, která klimatickou změnu popírá. Více už v komentáři spolupracovníka deníku Forum 24 Martina Fendricha.
11: Dobrá zpráva. Premiér Andrej Babiš konečně zaznamenal, že Česko trápí nebývalé sucho a říká, že to chce řešit, chce s tím něco dělat. Opakuji, je to pozitivní zpráva. Vysychají studně, vysychají potoky, vysychají i přehrady. V rybnicích se nedá koupat, ryby hynou teplem. Sucho nás trápí, protože se planeta a úplně nejvíc Evropa otepluje. Premiér hned po návratu ze své dovolené natočil video, kde vyjmenoval, co všechno jeho minulá vláda dělala v oblasti životního prostředí, jmenovitě, co dělal tehdejší šéf tohoto rezortu Richard Brabec. Premiér ve videu připomněl kotlíkové dotace, zelenou úsporám, zateplení domů, fotovoltaiky, dešťovku. Mimochodem, všechno kroky související s Green Dealem. Oznámil, že v roce 2015 jeho vláda začala připravovat republiku na dopady sucha, na adaptaci na změnu klimatu a boj proti suchu. Brabec ku příkladu podporoval výsadbu nových stromů mimo les. Babišovo video byla zjevně reakce na dopisy lidí, kteří se děsí sucha a veder. Uvědomili si, že zažíváme klimatickou krizi. A zároveň vidí, že motoristé, konkrétně ministr zahraničí Petr Macinka, současný ministr životního prostředí Igor Červený a zmocněnec vlády pro Green Deal Filip Turek, klimatickou změnu zlehčují a na krizi nevěří. Jenomže, když vám vyschne studně a vidíte vyschlé potoky, najednou vám dojde, že na ideologii alegrácky není čas. Něco se musí dělat. A motoristé nedělají nic. Babiš a jeho tým chápou, že nereagovat na sucho nejde. Hnutí ANO by mohlo přijít o hlasy voličů nejen na venkově, ale i ve vysušených, rozpálených městech. Proto Babiš natočil další video, kde říká: proč sedíme na úřadu vlády? Protože je sucho. Jeho hostem je exministr životního prostředí Brabec, nyní hejtman Ústeckého kraje. A právě v Ústí můžete vidět, jak vysychá Labe. Brabec řekl, že jako ministr založil Národní koalici boje proti suchu, ve které zasedli odborníci, kteří se zabývají suchem a dopady sucha. Ministři životního prostředí, zemědělství, pro místní rozvoj, zástupci krajů, obcí či podniky povodí, hydrometeorologové a další. Koalice spustila první kroky proti suchu. Ty, jak vidíme dnes, zjevně nestačily. Sucho nezastavili, i když v nich pokračovala Fialova vláda. Je potřeba dělat víc. Babiš oznámil, že se rozhodl koalici proti suchu obnovit. Kdy? Až se ministři vrátí

0: ukrajinská krize skončila. V červnu pronesl moudro o tom, že v létě je horko, v zimě je zima, v noci je tma, takže to je krize. Pro motoristy klimatická krize prostě neexistuje. Babiš ale ví, že by kvůli vlnám veder a klimakrizi mohl snadno ztratit voliče.
1: Konstatuje spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. V současné české vládě není pravděpodobně nikdo, kdo by čelil větší kritice než ministr kultury Otto Klempíř. K dalšímu počinu, který vyvolal negativní reakce, patří i dokument o státní kulturní politice pro období 2026 až 2030. Ministr tím potvrdil, že sám sebe považuje nikoli za správce kultury, který za ní nese na chvilku politickou odpovědnost, ale za jejího majitele. Pokračuje komentátor časopisu Euro Petr Fischer.
2: Myslel na lidi, ale když o ně opravdu šlo, rychle na ně zapomněl. Tak by se dalo stručně popsat chování ministra kultury Otty Klempíře. Naposledy se tak stalo při přípravě nové státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030, kterou musel, tvrdí ministr, po svém předchůdci nechat nutně přepsat, protože dokument se neslučuje s tím, co si myslí dnešní ministr a celá vláda. Jenže státní kulturní politika je strategický rozvojový materiál, který má s vládou společného méně, než se zdá. Je to materiál, do jehož přípravy byli v minulosti zapojeni všichni, kdo mají s kulturou co dočinění. Od toho také není vládní, nýbrž státní kulturní politika. Ministr Klempíř ale připravil něco, co ze všeho nejvíc připomíná podrobně rozepsané programové prohlášení vlády v oblasti kultury. Ministerstvo tedy dubluje plán, který už se jednou u stolu dle příslušné ideologie strany sepisoval, a opět se to děje bez účastníků kulturního provozu. Kdyby se sami nedopídili, že takový návrh existuje, stěží by dostali možnost se vyjádřit, kterou teď ministr Klempíř vyzdvihuje jako projev vlastní otevřenosti a komunikativnosti. Jinak to ani dopadnout nemohlo. Z většiny diskuzí, které ministr absolvoval, vyplývá, že se považuje za jakéhosi majitele kultury, nikoli za pouhého správce, který má na chvíli tu odpovědnost rezort řídit a rozvoji kultury v Česku pomáhat. Kultura jsem já a ostatní do toho nemají co mluvit. To se projevilo už v tvrdém mocenském postoji k rozdělování dotací na základě posudků odborných komisí, které ministr lehce přehlédl, neboť rozhodovat má on, pan kultura. Totéž se opakovalo u výběrového řízení na nového ředitele či ředitelku Národní galerie, kde byla komise jen stínovým předváděním řádnosti, přičemž všechno měl mít v rukách ministr Klempíř, který nakonec nerozhodl a provizorium v Národní galerii prodloužil. Stejně majetnický přístup ke správě rezortů mají i jiní vládní politici. Kdysi kritizovaný a vysmívaný postoj já jsem stát se rychle stává politickou normou, počínaje premiérskou strakovkou a jejím přehlíživým přístupem k lidem ve vládních radách až po ministerstvo životního prostředí, které se také příliš neobtěžuje veřejnou debatou. Odpovědnost je vládní, to je pravda, ale stát vládě nepatří. To by si měla současná vládní koalice opakovat každý den, aby se podle toho ke správě státních institucí a celé země chovala. Je to do velké míry paradox. Vždyť právě tento přístup před volbami současné vládnoucí strany kritizovali, hlásíce se k dnes univerzálně používanému politickému sloganu Vezmeme si naši zemi zpět. Politická elita podle něj přestala vnímat občany a jejich potřeby a chovala se jako majitelka státu. To se musí změnit, slibovali dnešní vládci před volbami. Po převzetí moci se ale chovají snad ještě hůře než jakákoliv elita předchozí. Jakoby předvolební využití kritiky únosu státu bylo jen projekcí vlastní nejhlubší politické motivace, která se v dnešním každodenním postupu ministrů mění v politickou strategii. Ani stát vládě, ani kultura ministrovi nepatří. Vždyť vláda živí kulturu jen ze slabé třetiny. Ve hře jsou z dalších třetin kraje a municipality. I s nimi se musí počítat. Vzniká-li jakákoliv státní kulturní politika hodná toho jména. Mocenské ambice ministrů přitom musí zůstat stranou. Pokud svůj vnitřní boj s narcistní projekcí moci nedokážou zvládat, měli by se raději věnovat jiné práci, kde je vyhraněný sebeobdiv fanoušky žádán. Prospělo by to všem. Kultuře i té státní určitě.
1: To byl komentátor časopisu Euro Petr Fischer. Vývoj modelů umělé inteligence se odehrává velmi dynamicky. Společnosti, které jsou dnes v tomto ohledu považovány za nejúspěšnější, mohou již zítra o své výsadní postavení přijít a naopak. To potvrdil mimo

0: Jiné i nedávný úspěch modelu Grok 4.6 miliardáře Elona Muska. Soudí zástupce šéfredaktora serveru CheckCrunch Luboš Kreč.
1: Společnost xAI, která patří Elonu Muskovi a skrývá se pod ní mimo jiné někdejší Twitter, ukázala svůj nový model umělé inteligence nazvaný Grok 4.6. Jeho výkony odbornou komunitu příjemně překvapily, ale především znovu potvrdili, jak konkurenční a dynamický dnešní svět AI je. Elon Musk už se nechal slyšet, že nový Grok je objektivně nejlepší model umělé inteligence na trhu. On to tvrdit může a možná i musí, když svým investorům na burze i mimo ní slibuje, jak jeho firmy AI závody ve všech směrech vyhrají. Pravdou ale je, že Grok 4.6 se podle všeho opravdu povedl a dostal xAI, což je oficiálně divize vesmírné společnosti SpaceX, zpátky do hry. V té se na něj totiž tak trochu zapomnělo. Tempo určovali a i nadále určují především společnosti OpenAI a Anthropic, a přestože Musk i v Tesle připomínal, že budoucnost nejsou auta, ale roboti a umělá inteligence ještě bude pohánět, jeho firmy zůstávaly stranou hlavního pelotonu. Teď naopak pozadu zůstává Google, který ještě pár měsíců nazpět vypadal, že technologický sprint utrhne pro sebe a se svým modelem Gemini uteče jak Cloudovi od Anthropicu, tak ChatGPT od OpenAI. Jenže interní vývoj v Google se zasekl a zpomalil, firma nedávno výrazně přeskládala svůj inženýrský a vědecký tým a nyní je to ona, kdo pokulhává. To se ovšem může během pár týdnů či měsíců zase změnit. Protože jestli aktuální dění něco jasně ukazuje, je to, že na poli umělé inteligence panuje brutální konkurence a rychlost, s níž se k zákazníkům a na veřejnost dostávají novinky. Takže co platilo včera, dnes může být notně zastaralé. V tomto schonu je ale dobré nezapomínat na geopolitický rozměr. Často slyšíme o tom, co převratného vymysleli experti v USA. Ovšem velkých pokroků a často se zlomkem nákladů dosahují i jejich čínští protějšci. Modely jako DeepSeek, Qwen nebo Kimi dosahují skvělých výkonů ve všech odborných testech. Navíc jsou to většinou takzvané open source systémy, tedy s otevřenou architekturou, a dokáží pracovat velmi efektivně, neboť jejich tvůrci neměli kvůli obchodním omezením k dispozici nejvýkonnější čipy od amerických firm jako Nvidia. Kdokoliv, kdo s umělou inteligencí pracuje na intenzivnější úrovni, potvrdí, že Číňané nejsou za Silicon Valley o moc pozadu a dostali se tam s menšími výdaji, minimálně co se týče požadavků na datacentra a výpočetní výkon. Celé tohle vytváří neuvěřitelně dynamický a pulzující ekosystém, který připomíná jednu velkou kapitalistickou a zároveň technologickou laboratoř, v níž ovšem fungují nemilosrdná pravidla džungle. A je fascinující a zároveň i děsivé to sledovat.
0: Tolik zástupce šéfredaktora serveru CheckCrunch Luboš Kreč.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulého týdne. Nejenom v politice v poslední době padají dohody, které fungovaly dlouhé desítky let. Platil také úzus, že centrální banky jednají transparentně a vzájemně se informují. To bylo porušeno koncem července, když americký Fed intervenoval ve prospěch japonského jenu. V souvislosti dodává komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
3: Evropská centrální banka se až se zpožděním dozvěděla, že americké ministerstvo financí při intervencích ve prospěch japonského jenu koncem července nepoužilo dolary, ale eura. Stalo se tak poprvé od konce druhé světové války, kdy se centrální banky mezi sebou dohodly na základní spolupráci. Použití jiné měny při intervencích bez vědomí emisní banky je proto právem považováno za bezprecedentní porušení norem spolupráce západních centrálních bank. Americe se intervencí podařilo posílit japonskou měnu. Jaký dopad ale měla intervence na kurz eura a jaké konsekvence tato politika utajování klíčových informací může mít? Euro po intervenci posílilo vůči dolaru. Rozhořčení Evropské centrální banky ale naznačuje, že není v souladu s tím, aby kdokoliv používal její měnu bez konzultací. Co všechno by se mohlo stát, kdyby se ostatní centrální banky rozhodly k podobným krokům? Na začátek je potřeba uvést, že záleží na množství eur, které by byly použité. Intervence ve výši kolem 50 miliard, což je zhruba polovina částky, kterou použilo americké ministerstvo financí pro podporu jenu, má jen velmi omezený a mírný dopad na trh. Pokud by šlo ovšem o sumu kolem 500 miliard eur, potom by šlo o zásadní zásah. A intervence za použití bilionu euro by byla považována za systémový útok na Evropskou centrální banku, respektive na ekonomiku eurozóny. To ovšem platí v případě jednorázových intervencí. Pokud by ale byly opakované a obrovské, například ve výši několika set miliard eur několikrát po sobě, Evropská centrální banka by, pokud by se nechtěla smířit s velkou změnou kurzu a s tím, že nemá vlastní měnovou politiku pod kontrolou, musela reagovat. A to buď vlastním vstupem na trh a masivními intervencemi, případně změnou úrokových sazeb. Zatím šlo o jednorázovou operaci mezi Washingtonem a Japonskem. Současná napjatá situace ve světě, kdy padají dlouholeté dohody, ovšem vzbuzuje obavy do budoucna. Bude Amerika jediná, kdo kdy použil cizí měnu euro ve prospěch cizí měny bez oznámení emisní bance eura? Nebo to může brát Evropa jako vyhlášení měnové války? Budou zásahy na trhu bez jakékoliv koordinace mezi centrálními bankami novou normou? A co když k podobnému zásahu sáhne například čínská centrální banka, která má podle odhadů dostatečnou finanční sílu, aby dokázala euro výrazně rozhýbat? Měnové války byly součástí období hlubokých krizí, kdy selhávají mezinárodní dohody. Nyní zdá se, opět veškeré dohody padají a současně se nezdá, že by byla na obzoru velká finanční krize, která by měla zasáhnout svět. Záchrana jenu byla možná jednorázovou operací, která se nebude opakovat a centrální banky a západní svět se vrátí ke standardní spolupráci a transparentnímu jednání. To by bylo ideální. Ta druhá varianta je daleko temnější a bohužel s ohledem na současné rozložení světové politiky i podstatně pravděpodobnější.
0: Míní komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Před blížícími se komunálními volbami politické strany odhalily, koho pošlou do boje o radnice. Ve dvou největších městech Česka, v Praze a v Brně, v této souvislosti dojde k velmi výrazným změnám. Co mohou přinést, nad tím se zamýšlí politický analytik Lukáš Jelínek.
4: Odchází jedna politická generace, tak to před časem oglosoval expremiér Petr Fiala střídání lídrů ODS v Brně. Jeho slova ale lze vztáhnout také na Prahu, a to i v souvislosti s dalšími subjekty, zejména s hnutím ANO. Komunál je pro strany, které nestojí o jepičí život, grunt. Tam si testují jak lojalitu voličů, tak zajímavé tváře, jež mohou postupně dobít i celostátní politiku. O dvou největších městech v republice navíc slýcháme, že řídit je představuje něco podobného jako řídit ministerstvo. Jde zkrátka o obrovské kolosy, jejichž správa vyžaduje kompetenci i politický cit. Hnutí ANO v různých typech voleb těží především z obliby Andreje Babiše. V jeho stínu zůstávají starostové, primátoři i hejtmani. Původního pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa, jehož dohnala záliba v hromadění bytů, vystřídal místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. O předpokladech jednoho i druhého se toho ví málo, k politickým hvězdám mají daleko. Nejsilnější vládní strana spíš minimalizuje rizika a v metropoli cílí na roli juniorního koaličního partnera, jenže žádnými extra jmény ohromovat nemusí. Ani brněnská sázka Babišovců na nevýrazného poslance a šéfa pěstírny léčivého konopí Václava Trojana nepůsobí příliš odvážně. To ODS v Brně usoudila, že ji po kontroverzní éře Pavla Blažka a jeho spojenců Roberta Kerndla a Markéty Vaňkové pomůže leda obrat o 180 stupňů. A tak občanští demokraté, jejichž dlouhé prsty po celá desetiletí sahali dál, než vyplývalo ze svěřeného mandátu, postavili do čela radniční kandidátky straničku, dokumentaristku Kamilu Zlatuškovou, která měla dosud blíž k aktivismu než k politickému rutinérství. Však taky poté, co byla představena, předvedla, že se v minulosti partaje, kterou má reprezentovat, vyzná jen velmi málo. Pro ODS to v Brně otevírá cestu ke středovým partnerům. O to též stojí i v Praze. V ní si ale věří natolik, že vsadila na zkušeného straníka prvního místopředsedu Tomáše Portlíka. I to je ale generační změna. Jestliže na končícího občanskodemokratického primátora Bohuslava Svobodu budeme vzpomínat jako na uspávače hadů, je neposedný a ambiciozní Portlík jeho naprostým protikladem. Používá ostatně retoriku, která sluší spíš městské opozici než straně ověnčené primátorem. Řetězem. Portlík si získal autoritu co by starosta 9. městské části. Na magistrátu by patrně uměl spolupracovat s kýmkoliv, včetně hnutí ANO. Zároveň by si ale měla ODS uvědomit, že pokud zůstane tahounem města, může se primátor stát jejím nejviditelnějším politikem. Od něhož bude mnohé očekáváno i na centrální úrovni. Je na to připravená? A ukrývá Portlíkova torna i jinou maršálskou hůl než jen tu komunální? Personální zemětřesení se týká nejen ANO a ODS. V Praze třeba zkoušejí novou lídrini i Piráti. Také v řadě krajských měst nezůstane kámen na kameni. Otázka však je, zda sekretariáty spíš netaktizují, než aby mysleli na budoucnost stranických značek i ve vzdálenějším horizontu. Nejde přece o to kýmkoliv zaplácnout volební soupisku, nýbrž o formování dlouhodobé pověsti, která prochází všemi typy voleb. Kdyby se čerstvá jména na čele komunálních kandidátek stěžejních formací ukázala být správným krokem, může to být naděje nejenom pro Prahu či Brno. Osvěžení si zaslouží i nejvyšší politická patra. Protože se ale strany při jejich výběru držely vesměs při zemi, měli bychom svá očekávání raději krotit.
0: Dodává politický analytik Lukáš Jelínek. Tři velké země, Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán, podepsali dohodu o vzájemné obraně. To zní jako významná zpráva a o míře jejího významu skutečně debatují nejen sousedé zmíněných států. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
5: Dohoda byla podepsána v Mekce a nese název tohoto pro islám významného místa. A nenáhodou také už dostala žurnalistickou přezdívku muslimské či islámské NATO. Důvody jsou dva, jednak protože dohoda napodobuje pátý článek NATO formulací o vzájemné podpoře při napadení. A za druhé, jde o tři převážně sunnické muslimské země. Jsou to také regionální velmoci, nebo jiným názvoslovím střední mocnosti. A všechny také sousedí s Íránem. V něčem se i liší, jen dvě z nich lze považovat za blízkovýchodní země. Pákistán je přece jen stranou. A jen jedna z nich je země arabská. V něčem se vzájemně doplňují. Saúdi mají peníze a zdroje energie, ale nemají dost silnou armádu a zdá se, že ani nemají chuti doopravdy nasadit. Turecko je populačně větší, je členem NATO, má moderní armádu a velmi moderní a výkonný zbrojní průmysl, pro který hledá trhy. Ještě početnější Pákistánci mají velkou armádu, také poměrně moderní a především mají jadernou zbraň. Vznik dohody nepochybně souvisí s tím, že poměry v oblasti se rychle mění a tamní státy se snaží na novou situaci adaptovat. Je pravděpodobné, že íránský režim americko-izraelský útok alespoň dočasně přežije a bude agilnější. A i kdyby se zhroutil, přineslo by to novou nestabilitu. Stejně významným faktorem je postupné odcházení Spojených států z oblasti. Američané neodcházejí zcela, ale místo Pax Americana, prosazované silou, nabízejí roli jakéhosi facilitátora. Třetím faktorem je, že věci jdou společně lépe. Ostatně už září podobnou dohodu podepsali dvojstranně Saúdi s Pákistánem. A mluví se i o připojení Egypta, nejlidatějšího arabského státu s velmi početnou armádou. Tato sunnická osa také vzniká vedle trochu asymetrického spojenectví Izraele, Emirátů a Indie. Ta poslední nejvíce zajímá Pákistán. Je také zřejmé, že právě Pákistán má velice blízké vztahy s Čínou. Indicko-izraelská osa je zas spojena s Etiopií nebo Somalilandem, případně i Řeckem a Kyprem. Vzniká samozřejmě otázka, do jaké míry je tato aliance míněna vážně. Navzdory slovům o vzájemné obraně totiž není pravděpodobné, že by například Pákistán bojoval v zájmu Saúdů proti Iránu. Tento článek už prošel testem, protože saúdské zájmy byly v posledních dnech napadeny jak z jihu od jemenských husíů, tak ze severu od šíitských milicí v Iráku. V obou případech šlo o prodloužené ruce Íránu. A Pákistán skutečně zareagoval tím, že vydal odsuzující prohlášení. Je ovšem také pravda, že Íránci nehodlali nutně rozpoutat válku se Saúdy, ale jen vyslali signál, že mají možnosti, jak dále prosazovat svůj vliv. Například zablokovat po Hormuzu i úžinu Bab al-Mandab, čímž by dále ohrozili nejen saudské zájmy. Je tu ještě třetí otázka, co to znamená pro Západ. Někdy se muslimské NATO interpretuje jako protiamerická aliance, což možná platí ideologicky, jde o státy, které hodlají jít vlastní cestou a deklarují jiné hodnoty než Západ. Specificky Turecko se už dříve vydalo na cestu od svých euroatlantických vazeb a nyní buduje vojenské kapacity mimo své závazky k NATO. Také ale platí, že Turecko, Pákistán i Saudi mají s Američany relativně úzké vztahy. Částečně přijímají americkou podporu a v případě opravdu vážných problémů by na Američanech stejně záviseli. Nehledě na to, že mezi Saudskou Arábií a Tureckem je mnoho nedořešeného. Skeptici nebo optimisté záleží na úhlu pohledu, proto říkají, že islámské NATO je především deklaratorní podnik a nikoli reálná vojenská aliance. Ale i deklarace něco znamenají.
0: A slovy komentátora Jana Fingerlanda dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
7: Ministerstvo práce navrhlo změny příspěvků na zaměstnávání postižených. Rezort financí je proti valorizaci. Prezident Jižní Koreje vyzval k jednání s KLDR s cílem dosáhnout mírové smlouvy. Fotbalisty Sparty čeká ligové utkání s Teplicemi. Dálnice D1 z Ostravy do Prahy je stále zavřená na dvou místech před Klimkovicemi a taky za Sázavou. A počasí bude většinou jasno a teploty až 36 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Příspěvek na vznik pracovního místa pro zdravotně postižené by mohl od příštího roku klesnout z až 8násobku na nejvýš 1,5násobek průměrné mzdy. U vážněji handicapovaných z 12násobku na 2,5násobek. Roční podpora na provozní náklady by se ale mohla zvednout z nejvýš 48 000 korun až na 2násobek průměrné mzdy. Změnit by se mohl také integrační fond sociálních podniků. V novele o zaměstnanosti a integračním podniku to navrhuje Ministerstvo práce. Rezort financí je proti valorizaci i dalším změnám. Studenti Pražského českého vysokého učení technického absolvují praktickou část výuky na projektech ve Vyšebrodském klášteře. Jejich práce mají pomoct k obnově areálu, kde působí cisterciácký řád. Zástupci ČVUT i představitelé kláštera podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci. Jedním z prvních projektů má být podle převora Justina Berky budova klášterního pivovaru.
9: Tady vidíte budovu s chátralou, to je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Takový malinký tam uděláme, spíš takovej jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
7: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval k jednáním, která by pomohla formálně ukončit válku mezi Severní a Jižní Koreou z 50. let. Sousední země jsou oficiálně stále ve válečném stavu, protože v roce 1953 uzavřeli pouze příměří a nikoli mírovou smlouvu. Lee Jae-myung prohlásil, že Jižní Korea podnikne preventivní a dlouhodobé kroky ke zmírnění napětí. Je podle něj taky připravená vytvořit několika úrovňové bezpečnostní mechanismy, které by zabránily eskalaci. V Trutnově pokračuje rokový festival Trutnov Open Air. V areálu na bojišti potrvá do nedělní noci. Zahrají na něm desítky kapel i sólových muzikantů. Co by návštěvníci s ohledem na tropické teploty měli mít sebou, popisuje za organizátory Evana Vrátilová.
10: Dostatek opalovacího krému, pokrývky na hlavu, ten areál je členitý, je tam spousta stromů, takže stínu tam je dostatek, nějaké menší půllitrové láhve, plastové, budeme do areálu vpouštět, nebude to striktně omezeno. Do areálu se nesmí vnášet vlastní alkohol, skleněné láhve, nože a takové ty klasické věci.
11: Sport. V Fotbalisté Sparty přivítají v Šancelize Teplice. Za Pražany už může nastoupit také křídelník Matěj Jurásek, který na Letné včera podepsal roční smlouvu na hostování s opcí na přestup. Duel Sparta Teplice začne v 17 hodin, stejně jako zápasy Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. Ve 20 hodin pak Viktoria Plzeň přivítá Zlín. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy. Na atletickém mistrovství Evropy pokračuje program sedmi boje i s Češkou Adélou Tkáčovou. Přímo v Birminghamu je u toho reportér Adam Procházka.
12: Tkáčová si po páté disciplíně, tedy dálce, v celkovém pořadí mírně pohoršila, skočila rovných 6 metrů a průběžně je 18. Teď čeká na svůj úvodní pokus v oštěpařském sektoru a večer ji čeká ještě osmistovka. Zhruba za 10 minut zabojuje o postup do finále v rozběhu na 1500 metrů Kristýna Sasínek-Méky. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: A my stále sledujeme situaci na D1. Zůstává neprůjezdná kvůli požárům hned na dvou místech. V obou případech na trase z Polska do Prahy. Nejprve před Klimkovicemi na kilometru 349,5. Těžká nehoda. Plameny už sice dávno pod kontrolou, ale jedno z aut stále leží převrácené na střeše. Vrtulník odletěl se zraněnými. Kolona se tvoří už od sjezdu na Mariánské hory z kilometru 357. Doporučujeme pokračovat po Rudné směr Poruba a sjíždět na Bíloveckou silnici 647. Tou se na dálnici vrátíte zpět u Klimkovic exitem 349. D1 z Brna do Prahy uzavřená stále i za sjezdem na Sázavu na 33. kilometru po požáru kamionu. Osobním autem sjíždějte u Divišova na 41. kilometru a pokračujte po silnici 113 na Třemošnici, Ostředek a Chocerady. Na dálnici se napojíte zpět na exitu 29. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Benešov teď čerstvá nehoda na 19. kilometru. V levém pruhu srážka dvou osobních aut, do kolony se dojíždí za Popovicemi okolo 17. A silnice 4 z Prahy do Příbramy zůstává plná kvůli omezení u Jíloviště. Kolona už se krátí, začíná za Zbraslaví, ztratíte čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Vysychání evropských veletoků si vybírá svou ekonomickou daň.
15: Zelenského balkánská cesta vyvolala bouři v tamních zemích.
14: Stane se Evropa v závodě o umělou inteligenci třetím pólem nebo pouhým pasažérem?
15: Nové vedení íránských bezpečnostních složek naznačuje tvrdší postup vůči Trumpovi.
14: Filipínští námořníci se vrací na moře navzdory válečným rizikům v Hormuzském průlivu a Černém moři.
15: Taková jsou témata následujícího pořadu.
14: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
15: Od mikrofonu vás vítají Šárka Feniková
14: a Tereza Žižková.
8: Svět ve 20 minutách.
15: Evropské řeky vysychají. Dunaj, Rýn i Páce letos dostali na historická minima. To komplikuje dopravu, ohrožuje úrodu i některá průmyslová odvětví. Odborníci navíc varují, že tento trend může zdražit i výrobu pitné vody. Podrobnosti přináší analýza německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
14: Po Dunaji už na některých místech nemohou proplouvat nákladní ani výletní lodě. V Maďarsku, Rumunsku a Chorvatsku se ve vysychajících korytech znovu objevují dlouho potopená plavidla i automobily. V německých městech, jako jsou Kolín nad Rýnem nebo Düsseldorf, mohou lidé přecházet Rýn i v místech, kde byl ještě nedávno silný proud.
15: Sucho nepřináší jen vyschlá pole a špatnou úrodu. Stále větší tlak zažívají také říční ekosystémy. Jak ubývá vody a roste její teplota, klesá množství kyslíku v řekách. To může vést k hromadným úhynům ryb a dalších vodních organismů.
14: Zejména podél Rýna je vidět, jak vysychají štěrkové břehy. Ty jsou útočištěm pro mušle a další bezobratlé živočichy, kteří tvoří důležitou součást potravy ryb. Pro celý ekosystém to představuje obrovskou zátěž. Mušle se navíc nedokážou dostatečně rychle přesunout do vhodnějších podmínek a hynou. vysvětluje Žanet Felkrová z Německého spolkového úřadu pro životní prostředí.
15: Dunaj i Rýn napájejí desítky menších přítoků, jejichž hladiny ale také klesají. Právě tyto vodní toky hrají klíčovou roli, protože jejich břehy porostlé rákosím fungují jako přirozené filtry. Voda jimi pomalu prosakuje přes vrstvy půdy, které zachycují znečišťující látky ještě předtím, než se dostane do podzemních zdrojů pitné vody.
14: Právě z těchto podzemních zdrojů pochází velká část pitné vody v Německu. Odborníci tento proces označují jako břehovou filtraci. Sucho ale její funkci výrazně oslabuje. Hladiny řek klesají, zatímco množství odpadních vod vypouštěných z průmyslu nebo čistíren zůstává zhruba stejné. Znečišťující látky se proto ve vodě koncentrují ve stále vyšší míře.
15: Pokud se poškodí celý ekosystém, tedy rostliny a živočichové, kteří se na přirozeném čištění vody podílejí, znamená to výrazné dodatečné náklady. Pro zásobování milionů lidí pitnou vodou je pak nutné využívat náročnější technologie úpravy vody, upozorňuje Hagen Koch z Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatických změn.
14: Německé průmyslové svazy odhadují, že náklady na zásobování vodou by v důsledku klimatických změn mohly vzrůst až o 30%. Miliardy eur si navíc vyžádá modernizace vodárenské infrastruktury. Účet za vysychání evropských řek tak nakonec nezaplatí jen příroda, ale i domácnosti, průmysl a veřejné rozpočty.
15: V důsledku nízké hladiny řek už některé lodě mohou převážet jen pětinu obvyklého nákladu. To způsobuje zpoždění ve výrobě a zvyšuje náklady na dopravu i ceny některých výrobků. Podle Deutsche Welle patří mezi nejvíce zasažená odvětví v Německu ocelářství, chemický a zpracovatelský průmysl.
14: Nízké hladiny řek ale dostávají pod nevídaný tlak také energetický sektor. Maďarský premiér Péter Maďar vyzval domácnosti i firmy k úsporám elektřiny. V souvislosti s nízkou hladinou Dunaje, která přispěla také k odstavení jaderné elektrárny Paks, varoval, že zemi může postihnout bezprecedentní energetická krize. Ve čtvrtek ráno také došlo k odstavení druhého reaktoru rumunské jaderné elektrárny Černavoda.
15: Evropské státy proto hledají způsoby, jak se s novou realitou vyrovnat. V Rumunsku už armáda odstřelila skalní útvar v jednom z ramen Dunaje, aby tím zajistila dostatek chladící vody pro elektrárnu Černá voda. Německá vláda zase jedná s průmyslem a provozovateli přístavů o úpravách plavebních cest na Rýnu tak, aby umožnili lodní dopravu i při nízkých stavech vody.
14: Odborníci ale upozorňují, že samotná technická opatření problém nevyřeší. Vedle investic do infrastruktury doporučují obnovu mokřadů, říčních niv a dalších přírodních oblastí, které pomáhají zadržovat vodu v krajině. Bez ochrany klimatu a snižování emisí skleníkových plynů ale podle nich bude podobných problémů přibývat a jejich řešení bude stále nákladnější, uzavírá Deutsche Welle.
15: Balkánská cesta Volodymyra Zelenského vyvolává v regionu reakce ještě dlouho poté, co se ukrajinský prezident vrátil do Kyjeva. Ukrajina, která sama bojuje za vlastní územní integritu, se zřejmě z pragmatických důvodů znovu postavila proti uznání Kosova. Zelenský se podle evropské mutace serveru Politico přesvědčil, že o Kosovu se na Balkáně nedá mluvit jen tak mimochodem.
14: Kosovský politolog Blerim Vela z Univerzity v Sussexu v komentáři pro Balkan Insight poznamenává, že Kosovo od začátku ruské invaze podporuje Ukrajinu nejen politicky, ale i prakticky. Připojilo se k sankcím proti Rusku, přijalo ukrajinské uprchlíky, poskytlo vojenskou pomoc a podílelo se na výcviku ukrajinských vojáků.
15: Vláda srbského prezidenta Aleksandra Vučiče naproti tomu protiruské sankce odmítá a s Kremlem i nadále udržuje blízké vztahy. Během návštěvy Bělehradu minulý víkend Zelenský rozčeřil citlivé balkánské vody, když prohlásil, že Ukrajina bude i nadále odmítat uznat nezávislost Kosova.
14: Reakce Kosova na sebe nenechala dlouho čekat. Z hlavní třídy v Prištině zmizel obří modrožlutý transparent s nápisem Svobodná Ukrajina. Symbol podpory zemi napadené Ruskem tam přitom visel už od roku 2022. Starosta kosovského hlavního města Perparim Rama řekl, že ačkoliv jeho sympatie patří národům čelícím válce, násilí a pronásledování, respekt musí být vzájemný.
15: Doslovní přestřelky se na sociální síti X později pustili také srbský ministr zahraničí Marko Djuric a albánský premiér Edi Rama. Druhý jmenovaný obvinil Srbsko, že žije v politické bublině a odmítá si připustit, že Srbsko už dávno Kosovo ztratilo.
14: Otázka statusu Kosova patří dlouhodobě mezi oblíbená retorická cvičení ruského prezidenta Vladimíra Putina. Politiko připomíná, že se na něj Moskva v minulosti odvolávala při ospravedlňování války v Gruzii v roce 2008 i anexe Krymu v roce 2014. Kosovský ministr zahraničí Glouk Konjufca proto Zelenského výroky přijal s politováním a dodal, že podobná rétorika připomíná ruské pokusy využívat otázku Kosova jako precedent.
15: Balkan Insight připomíná, že kosovská nezávislost následovala po válce v bývalé Jugoslávii, zásahu vojsk NATO, období zprávy OSN a obviněních ze zločinů proti kosovským Albáncům páchaných ze strany srbských bezpečnostních složek. Otázkou je, proč Zelenský vůbec vstupoval do tak citlivého balkánského sporu.
14: Podle politika hrají hlavní roli zbraně a střelivo. Ukrajina totiž potřebuje srbskou munici. Balkánská země ještě stále vyrábí značné množství sovětských ráží, které západní spojenci Ukrajiny nedokážou snadno nahradit. Ukrajinská armáda totiž stále využívá sovětské houfnice a tanky, které zůstávají důležitou součástí bojů.
15: Ukrajina je v situaci, kdy se nemůže zabývat ničím jiným než bezprostředními potřebami své země a Vučić je pro Kyjev důležitější. Naráží na Zelenského výrok o Kosovu ředitel Centra pro jihovýchodní evropská studia na univerzitě v rakouském Grazu Florian Bieber.
14: Srbský prezident Vučić je navzdory svým blízkým vztahům s Ruskem ochoten tuto munici Kyjevu diskrétně dodávat. Vstřícnost z jeho strany politiko připisuje snaze zmírnit kritiku Bruselu. Lídři Evropské unie totiž odsuzovali výbuchy násilí během nedávných protivládních protestů v Srbsku a také kolaps demokratických standardů v zemi.
15: Kosovo vyhlásilo nezávislost v roce 2008 a uznalo ho více než 100 zemí světa, včetně Spojených států, Velké Británie a většiny zemí Evropské unie. Spor o mezinárodní uznání ale zdaleka není u konce. Například 5 členských států 27, včetně Španělska nebo Kypru, Kosovo dodnes neuznává. Obávají se totiž, že by mohlo sloužit jako precedent pro separatistická hnutí uvnitř jejich vlastních zemí, uzavírá politiko.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Čína v posledních týdnech nabízí Evropě své modely umělé inteligence jako cestu k menší závislosti na amerických technologiích. Peking a Washington mezitím upevňují svou dominanci v oblasti vývoje AI. Otázkou proto zůstává, zda se podaří vybudovat samostatný třetí pól v Evropě, nebo jestli starý kontinent zůstane v technologické sféře vlivu Washingtonu, píše hongkongský deník South China Morning Post.
15: Soutěž o umělou inteligenci postupně nabývá podobu geopolitického soupeření o sféry vlivu. Spojené státy v červnu přizvaly dalších 10 zemí do iniciativy Pax Silica a počet členů tak vzrostl na 24. Jejím cílem je zajistit dodavatelské řetězce pro systémy umělé inteligence a klíčové technologie, jako jsou například čipy.
14: O několik týdnů později podepsalo v Šanghaji 29 zemí dohodu o vytvoření konkurenční organizace pro spolupráci v oblasti umělé inteligence. Čínou vedená iniciativa míří především na země takzvaného globálního jihu.
15: Na technologický náskok Spojených států a Číny v oblasti AI poukazuje několik žebříčků. Podle globálního indexu inovací v oblasti umělé inteligence pro rok 2026, který sestavili Čínský institut vědeckých a technických informací a Pekingská univerzita, mají obě země výrazný náskok. Spojené státy se umístily na prvním místě, Čína je druhá. Třetí místo s odstupem obsadila Velká Británie. Německo a Francie skončily až na 6. a 7. místě.
14: Také zpráva Stanfordského indexu AI pro letošní rok řadí na první místo Spojené státy. Podle zprávy tam vloni vzniklo 59 významných modelů umělé inteligence. Čína jich vytvořila 35, zatímco v Evropě vznikly pouze 2.
15: Čína se teď snaží svého postavení využít také geopoliticky. Peking aktivně nabízí evropským zemím své otevřené modely umělé inteligence jako levnější alternativu k americkým technologiím a jako způsob, jak v časech eroze transatlantických vztahů snížit závislost Evropy na Spojených státech.
14: Čínský velvyslanec ve Velké Británii Británii Jean Segue v článku pro britský deník Guardian vyzval ke spolupráci obou zemí v rozvoji AI. Zdůraznil přitom, že modely jako DeepSeek nemusí být výsadou několika technologických gigantů, ale mohou být dostupné mnohem širšímu okruhu vývojářů, výzkumníků i menších firem.
15: Podobnou výzvu vyslovil také čínský velvyslanec při Evropské unii Cai Ran. Podle něj by čínské zkušenosti s otevřenými modely umělé inteligence mohly vhodně doplnit konkurenční výhodu unie v oblasti výzkumu a tvorby legislativních pravidel a regulací pro AI.
14: Podle některých čínských analytiků nejde jen o technologickou spolupráci. Peking vnímá dialog s Evropou jako způsob, jak zabránit tomu, aby se rivalita mezi Spojenými státy a Čínou proměnila v otevřenou technologickou konfrontaci. Kui Hongjin z Pekingské univerzity zahraničních studií upozorňuje, že se v oblasti AI postupně vytváří mocenská dynamika, kterou nazývá G2, tedy svět, ve kterém hrají ústřední roli Spojené státy a Čína.
15: Evropské země si podle čínského analytika uvědomují, že za oběma velmocemi technologicky zaostávají. Přesto ale není vyloučeno, že by se v budoucnu mohl sformovat i jakýsi G3 model, ve kterém by vedle Spojených států a Číny hrála významnější roli také Evropa. Čína proto usiluje o takové uspořádání, ve kterém by proti Spojeným státům nestála sama. Zároveň chce zabránit tomu, aby se starý kontinent proměnil v digitální kolonii Washingtonu.
14: Některé evropské společnosti už začaly využívat čínské modely umělé inteligence. Mezi hlavní důvody patří vedle nižších nákladů právě snaha omezit závislost na amerických technologiích. Ani rostoucí popularita čínských otevřených modelů, ale podle mnohých expertů nestačí k tomu, aby se Evropa stala skutečně samostatným hráčem v oblasti AI.
15: Geopolitický analytik Sebastián Contín Trio Figueroa upozornil, že opravdový třetí pól nevznikne jen díky přístupu k modelům AI, ale vyžaduje kontrolu nad celým technologickým řetězcem, tedy od výroby čipů přes cloudovou infrastrukturu až po kapitál, energetiku a technické standardy.
14: Současný vývoj proto analytik přirovnává k jakési orbitální bipolaritě, ve které kolem dvou hlavních center gravitace, tedy Spojených států a Číny, obíhají všichni ostatní. Čínská strategie založená na otevřených modelech sice může Evropě poskytnout silnější vyjednávací pozici vůči Washingtonu, sama o sobě jí ale technologickou suverenitu nezajistí.
15: Skutečná síla Evropy spočívá jinde, domnívá se Trio Figueroa. Vidí ji především ve vyspělém průmyslu, specializovaných technologiích a rozsáhlých datových souborech v oblastech, jako je zdravotnictví, výroba, energetika nebo letectví. Jako příklad uvádí nizozemskou společnost ASML, která vyrábí klíčová zařízení pro produkci nejpokročilejších polovodičů na světě.
14: Trio Figueroa proto evropským politikům vzkazuje: přestaňte prodávat etiku a začněte prodávat stroje. Evropa totiž podle něj svůj vliv neudrží prostřednictvím regulací nebo morální autority, ale jen tehdy, pokud dokáže proměnit své průmyslové a technologické přednosti v reálnou konkurenční výhodu.
15: James Downs z amerického centra pro explanatorní výzkum a vědecké předpovědi upozorňuje, že závislost Evropy na americké cloudové infrastruktuře výrazně zužuje její manévrovací prostor. Čínské otevřené modely podle něj mohou vytvořit prostor pro dílčí spolupráci, ale bez rychlejších investic do výpočetního výkonu, kapitálu a infrastruktury bude Evropa i nadále ztrácet krok se Spojenými státy i s Čínou. Starý kontinent tak podle Downse riskuje, že se z tvůrce pravidel digitálního světa stane pouhým pasažérem v závodě o umělou inteligenci, uzavírá South China Morning Post.
14: Během leteckých úderů Spojených států a Izraele na Irán koncem února zemřel nejvyšší vůdce země Alí Chameneí a režim přišel také o většinu nejvyššího vedení bezpečnostních složek. Nový nejvyšší vůdce Močtabá Chameneí teď přeskupuje mocenskou elitu země. V rámci rozsáhlé reorganizace nejvyšších mocenských struktur jmenoval do čela bezpečnostních a represivních orgánů představitele tvrdé linie, píše americký deník Wall Street Journal.
15: Podle listu jde o nejvýznamnější reorganizaci, kterou nový íránský vůdce od svého nástupu provedl. Na veřejnosti se přitom od začátku války neobjevil. Podle amerických zpravodajských služeb je sice naživu, ale těžce raněný. Přední členové íránské vlády uvádějí, že se s ním od jeho nástupu do úřadu nikdy nesetkali. Jiní íránští představitelé zase tvrdí, že byl sice zraněný, ale je v dobrém zdravotním stavu.
14: Chameneího kroky podle analytiků naznačují odhodlání nepolevit v konfrontaci s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který usiluje o ústupky v otázce íránského jaderného programu a Hormuzského průlivu.
15: Režim se připravuje na konfrontačnější postoj doma i v zahraničí, domnívá se Kasra Arábí, odborník na islámské revoluční gardy z opoziční organizace United Against Nuclear Iran.
14: Mezi nejvýraznější nová jména špiček bezpečnostního aparátu patří Mohsen Rezaei, který se stal tajemníkem Nejvyšší rady národní bezpečnosti. Bývalý velitel revolučních gard patří k výrazným postavám iránského režimu a v minulosti několikrát kandidoval na prezidenta. Revoluční gardy vedl nejdéle ze všech jejich velitelů.
15: Nejvyšší rada národní bezpečnosti rozhoduje o nejdůležitějších vojenských a diplomatických otázkách. Rezaei podle všeho nehodlá ustoupit v otázce otevření Hormuzského průlivu. Během minulého víkendu prohlásil, že Írán nepřistoupí na žádný koridor přes průliv, který by nebyl pod íránskou kontrolou.
14: Novým velitelem revolučních gard se stal brigádní generál Ahmad Vahidi, který dlouhodobě odmítá ústupky Spojeným státům. Do čela jednotek Basíč, které se podílejí na potlačování protestů a dalších projevů odporu proti režimu, pak Chameneji jmenoval Hosseina Taeba. Ten patří k dlouholetým Chameneiho spojencům a Basíč vedl už v roce 2009, kdy íránské bezpečnostní složky krvavě potlačily protivládní protesty.
15: Rezaei, Vahidi a Taeb ve svých funkcích nahrazují představitele, kteří zemřeli během války se Spojenými státy. Stejně je tomu i u dalších čtyř velitelů jmenovaných v pondělí, včetně nového velitele námořnictva revolučních gard. Právě tato složka hrála významnou roli při íránských útocích na lodě v Hormuzském průlivu.
14: Nové rozložení sil ale podle Wall Street Journal nemusí nutně znamenat úplný konec prostoru pro jednání. Rezaei byl před válkou považován za pragmatičtějšího konzervativce, který v minulosti nevylučoval kompromis ohledně budoucnosti íránského jaderného programu a připouštěl i angažmá zahraničních společností. V posledních měsících však vystupuje vůči Washingtonu podstatně ostřeji. Amerického prezidenta označil za pomateného a požaduje, aby Washington přistoupil na íránské podmínky.
15: Podle některých odborníků může Rezaeiho jmenování znamenat snahu režimu posílit jednotu mezi politickým a bezpečnostním aparátem a zároveň upozadit ty, kteří by byli ochotní přistoupit na další jednání se Spojenými státy.
14: Podle analytika Benema Ben Talebloa z nadace pro obranu demokracií, ale výběr nových představitelů ukazuje také na hlubší problém iránského režimu. Rezaei mu je 71 let a nahrazuje stejně starého předchůdce. Íránské vedení tak patrně nedokáže přivést do svých nejvyšších struktur novou generaci. Islámská republika pouze přesouvá lehátka na Titaniku, cituje analytika americký deník Wall Street Journal.
15: Monzunové deště minulý týden uzavřely školy a ochromily část státní správy ve filipínské metropoli Manile. Před náborovými agenturami a lodními společnostmi se ale přesto tvořily dlouhé fronty lidí hledající práci na moři. Katarská stanice Al Jazeera přináší reportáž o filipínských námořnících, kteří se navzdory útokům a rostoucím rizikům dál vydávají na rozbouřená moře.
14: Na vrcholu bojů mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem uvízlo v březnu v Hormuzském průlivu téměř 20 000 námořníků. Od té doby si útoky vyžádaly nejméně 17 obětí z řad posádek. Kromě konfliktu v Perském zálivu došlo také k nárůstu útoků na obchodní lodě v Černém moři v souvislosti s eskalací války mezi Ruskem a Ukrajinou. Jen v červenci bylo napadeno 35 lodí a zahynulo více než 20 námořníků.
15: Filipínci tvoří víc než čtvrtinu všech námořníků obchodní plavby na světě. Mnozí z nich proto v posledních měsících zažili útoky raket, dronů nebo ostřelování obchodních lodí.
14: Gerald strávil na moři podstatnou část svého života. Na začátku války Spojených států a Izraele s Íránem uvízl na 2 měsíce na nákladní lodi u pobřeží Spojených arabských emirátů.
15: Jedna raketa nám přeletěla přímo nad hlavami. Námořnictvo ji sestřelilo ve chvíli, kdy byla přímo nad námi, vzpomíná Gerald, který si kvůli obavám o práci nepřál uvést celé jméno. Dodává, že za 15 let nic podobného nezažil. Kvůli bojům se navíc k námořníkům nedostávaly běžné dodávky potravin. Posádka si tak musela obstarat jídlo sama a lovila ryby přímo z paluby.
14: Teď si ale Gerald vyřídil potřebné dokumenty a vrací se na stejné plavidlo a do stejné cílové destinace, tedy do přístavu Fujairah ve Spojených arabských emirátech. Moře Geraldovi dávalo obživu od dětství. Vyrostl v rybářské vesnici a právě práce na lodích mu podle jeho slov změnila život.
15: Díky této práci mám slušný příjem. Nic jiného vlastně za ta dlouhá léta už neumím. Nemůžu ze dne na den začít podnikat nebo hospodařit. To se lehko řekne, říká Gerald.
14: Na moře se chystá vrátit také Alberto Lobaton. Loni byl svědkem útoku na obchodní loď v Černém moři. Střela podle jeho slov otřásla celým plavidlem a dopadla jen několik stovek metrů od něj. Přesto se ale vrací na palubu.
15: Pokud zemřu, moje rodina bude díky pojištění finančně zajištěná. Kdyby se mi tedy něco mělo stát, tak raději, ať je to při práci na moři, dodává závěrem pro katarskou stanici Al Jazeera filipínský námořník Alberto Lobaton.
8: Svět ve 20 minutách.
14: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
15: Šárka Feniková
14: a Tereza Žižková.
16: Ondřej Soukup,
17: Josef Pazderka, míříme na východ.
18: Lindsey Graham byl velmi důležitý, protože byl proukrajinský, respektive antiruský, a zároveň on měl takový neformální vliv na Donalda Trumpa.
19: Těsně před tou smrtí se vrátil z Kyjeva.
20: Náměstek amerického ministra obrany říkal, že Ukrajina už není ten prosebník, ale že je to vlastně technologický partner.
17: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 1:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Senátní výbor pro územní rozvoj a životní prostředí žádá vládu o zřízení mezirezortní pracovní skupiny, která by se zabývala předcházení velkých požárů v krajině, včetně chráněných území. Měli by v ní být zástupci ministerstev, hasičů i samospráv. Skupina by měla připravit návrhy různých opatření i legislativy a předložit je senátorům do konce roku. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů vznik takové skupiny už dřív avizoval. V jeho západní Francii se rozšířil lesní požár v departmánu Land. Hoří tam od čtvrtka. Úřady už včera evakuovali přes 500 lidí a dnes přibylo dalších 100. Vedení hasičského sboru v Land doufá, že změna počasí přispěje k uklidnění situace. Meteorologové totiž očekávají pokles teplot a déšť. Polsko dnes slaví Den armády. Varšava u jeho příležitosti uspořádá každoroční vojenskou přehlídku, například s tanky Panther nebo raketomety HIMARS. Den ozbrojených sil slaví Poláci od konce 90. let minulého století. Připomínají si tak 106 let staré vítězství nad ruskou armádou v bitvě o polské hlavní město. A pražská zoologická zahrada očekává začátkem příštího roku narození dvou slůňat. Podle posledních kontrolních vyšetření ultrazvukem se vyvíjejí dobře, řekl to mluvčí zoo Praha Filip Mašek. Chovatelé v uplynulých dnech sledovali u březích slonice například játra nebo páteř vyvíjejících se mláďat. Zoologická zahrada dnes slaví Světový den slonů, při kterém se návštěvníci dozvědí i podrobnosti o březosti dvou slonic a zúčastnit se můžou i komentovaného koupání slonů. Sport. Běžkyně Kristýna Sasínek-Meky má za sebou na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu rozběh na 1500 metrů. Přímo v dějišti ho sledoval i reportér Adam Procházka.
2: Meky postoupila do finále z 6. místa, tedy posledního postupového. Rozhodlo o tom až fotofiniš a 0,2 sekundy. Kristýna Sasínek-Meky je ve finále na mistrovství Evropy podruhé v kariéře. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A D1 uzavřená u Klimkovic a zdržení v Posázaví. Dálnice D1 z Ostravy do Brna před Klimkovicemi zůstává na kilometru 349,5 po těžké nehodě stále neprůjezdná. Téměř půlhodinová kolona se vleče už od sjezdu na Mariánské hory z kilometru 357. Poté se pokračuje po Rudné až ke sjezdu na Bílovec. Silnicí 647 se pak na dálnici napojíte zpět u Klimkovic na exitu 349. Na D1 z Brna do Prahy za Sázavou na 33. kilometru už přesunuli veškeré následky po požáru kamionu do odstavného pruhu. Kolona se dává rychle do pohybu, už se jede opět jak pravým, tak levým pruhem. Jedete-li D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, čekejte delší zdržení od sjezdu na Popovice. Kolona z 16. kilometru se posouvá 15 až 20 minut k nehodě na 19. Tam stále v levém pruhu dvě havarovaná osobní auta. A pojďme do Prahy na jižní spojce z Bystřete před Barandovským mostem směr Smíchov. V levém pruhu tam překáží nepojízdné osobní auto. Kolona popojíždí od sjezdu na Pankrác. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na příští 4 roky. V otevřeném dopise kritizují především způsob, jakým tento dokument vznikal. Podle signatářů se na přípravě státní kulturní politiky odborná veřejnost nepodílela. Více si řekneme v Kultuře Plus. Místo běžců a pejskařů potkáte na pražské Letné akrobaty, žonglery a také klauny. Pražské letenské sady se po roce znovu proměnili v dějiště festivalu nového cirkusu Letní Letná. I tam vás zavedeme. Kultura Plus začíná. Dobrý den od Michaely Veteškové.
5: Kultura Plus.
6: zemřel spisovatel Vladimír Páral. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
7: Nebudeš puding?
8: Ulovit jednu svou velrybu.
7: Jestli chceš puding.
8: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
9: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
10: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ze Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
9: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
11: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
9: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
12: Co je pro vás vrcholem bídy?
13: Když nemůžu psát.
12: A váš ideál pozemského štěstí?
13: Moci psát.
12: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
13: Kulturním ataše v Římě.
12: Hlavní rys vašeho charakteru?
13: Tuhost.
12: Co pokládáte za svou největší chybu?
13: Netrpělivost.
12: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
13: Zrušení literatury.
9: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
10: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
9: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
6: Desítky miliard korun do kultury mají v příštích letech ovlivnit pravidla, která nastavuje nová státní kulturní politika. Právě ta teď vyvolává kritiku části kulturní obce. Její zástupci mluví o netransparentním vzniku nového plánu a nedostatečné debatě s odborníky a žádají stažení dokumentu. Ministerstvo kultury ale kritiku odmítá.
14: Není rozhodně důvod nic měnit,
15: vysvětluje v písemném vyjádření ministr kultury Otto Krempíř za Motoristy.
14: Za státní kulturní politiku je odpovědný ministr a ministerstvo kultury, nikoliv odborová sdružení anebo kulturní asociace. My předkládáme novou podobu kulturní politiky, která není plná vágních prohlášení, ale je postavená na konkrétních věcech, které je tato vláda připravena plnit. Obsahuje konkrétní investice, legislativní změny a rozpočtové priority. Zároveň chceme každý rok veřejně vyhodnotit, co se skutečně podařilo splnit.
15: Podle Kulturní a kreativní federace ale není důvod připravovat nový dokument. Už loni na podzim totiž předchozí vláda Petra Fialy z ODS schválila vlastní státní kulturní politiku pro stejné období. Ta vznikala několik let a po rozsáhlé diskuzi s odbornou veřejností.

0: naplňuje svoji kulturní politiku. Například Ministerstvo průmyslu a obchodu ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj. Ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
1: Kulturním pracovníkům vadí také to, že z nového dokumentu podle nich zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě, dodává za Asociaci nezávislých divadel Lenka Havlíková.
2: Ministerstvo prodloužilo ten termín pro připomínky. Já si ale nemyslím a nemyslí si to velká většina kulturního sektoru, že cílem je tento dokument nějak zásadně přepracovat, protože když je problematické samotné východisko, důvody vzniku, proces přípravy, tak není řešení opravit prostě několik kapitol.
1: Podle signatářů otevřeného dopisu je důležité také vědět, jak, kdy a za jaké peníze bude rezort kultury svou politiku realizovat a jestli některé části budou v gesci jiných ministerstev. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: A od tohoto týdne je také jasné, že památník Lidice dostane od svého zřizovatele Ministerstva kultury 9 milionů korun na restaurování sousoší dětských obětí války. To je v havarijním stavu a lidický památník se na jeho opravu snažil zajistit peníze pomocí veřejné sbírky od roku 2024. Pokračuje ředitel této organizace Eduard Stehlík.
4: Sbírka, kterou jsme k této věci udělali, byla úspěšná jenom částečně, pokryla, řekněme, zhruba čtvrtinu finančních nákladů, které jsou potřebné.
5: Proto se nyní památník obrátil na Ministerstvo kultury. Pokračuje šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy.
6: Teď je míč na straně památníku Lidice. Vedení má k dispozici odbornou zprávu týkající se restaurování sousoší a na jejím základě musí předložit konkrétní návrh využití prostředků.
5: Práce by podle Stehlíka mohly začít už v příštím roce. Kromě úprav 82 soch dostane sousoší i nový podstavec. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
7: Poslouchá týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pět velkých šapito, maringotky a desítky umělců z Česka a také ze zahraničí. Tak to teď vypadá v pražských Letenských sadech. Je tam největší český festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Den před zahájením ta natáčela kolegyně Tereza Cedidlová.
8: Our show is called Wolf. Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
9: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech.
8: Jde o tu zvířecí stránku, kterou nikdy neuvolňujeme. Hlad, touhu, chtíč, které cítíme. To vše v představení zkoumáme. Zkoumáme to individuálně na pomezí mezi tím, být člověkem a být vlkem, ale pak také spolupracujeme jako smečka, jako soubor, kde vytváříme akrobatická čísla, ale také v tomto představení stělesňujeme vlčí smečku.
9: Představí se i české soubory, mezi nimi třeba umělecká skupina Air Gym Art Company. Ta ve světové premiéře uvede projekt Vertige, který zkoumá, jak na nás působí závrať. Popisuje jeden z akrobatů Vítek Staša.
10: My pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, protože pracujeme s různými akrobatickými objekty, na kterých se hodně číslech hodně rychle točíme. A jednak v takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
9: Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
11: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných nebo vyloženě cirkusových. Přijedou bezvadný kluci kompanii Duhe ze Švýcarska, jí dva klauni senzační. Ale si jich doporučil samozřejmě, máme tady 3 turnusy letního letňáku, to znamená jakého příměstského tábora, kde děti připravou představení, pak ho zahrajou rodičům na konci festivalu. dokonce už máme tři, měli jsme do těch 15 let, ale ty, co už končili a chodili tady více let předtím, tak plakali, že už musí skončit, tak jsme vytvořili teens, takže teď od 15 vejš ještě máme jeden turnus.
9: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna.
3: Vizuální podmanivá podívaná, ve které si nebudete jistí ani sami sebou.

0: I to nabízí letní Letná, konkrétně ve zpracování francouzského souboru nového cirkusu Rasposo. Až do 31. srpna bude představení k vidění na festivalu Letní Letná v Praze v Letenských sadech. O tom, jak vytvářet v cirkusovém šapito svět na pomezí reality a iluze pomocí akrobacie a loutek, se s uměleckou vedoucí souboru Marie Morien bavila kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
1: Ve vašem představení Urvary pracujete se dvěma typy těl. Je tu tělo loutky, umělé divadelní tělo, a potom fyzické tělo akrobatů a akrobatek, tedy tělo cirkusové. Jaký vztah mezi těmito dvěma typy těl vytváříte?
2: Právě spojení těchto dvou typů těl pro mě bylo velmi lákavé. Chtěla jsem tím především zdůraznit samotný princip cirkusu. Jeho konkrétnost, fyzičnost a skutečnou přítomnost na scéně. Divák vidí skutečné tělo, skutečný pohyb a taky skutečné riziko. To je něco jiného než divadelní gesto, které je do určité míry vytvořené a umělé. Chtěla jsem tedy dát cirkusovému gestu znovu jeho vlastní sílu a důležitost. V současném cirkusu se totiž někdy stává, že se na samotnou cirkusovou techniku trochu zapomíná anebo ustupuje do pozadí. Pro mě ale bylo důležité vrátit ji do centra dění a ukázat, že právě fyzické tělo může být nositelem příběhu.
1: Jak tedy pracujete s loutkami a předměty v prostoru šapito? Ocitáme se v kruhu, kde je akrobacie přirozeně velmi výrazná a dominantní. Jak v takovém prostoru nechat loutky skutečně ožít?
2: Rozhodli jsme se, že loutky nebudeme vytvářet jako klasické objekty, ale že jejich tělem budou samotné cirkusové performerky. Akrobatky se tedy stávají loutkami. Pracujeme především s napětím mezi živým a neživým tělem, s okamžikem, kdy už se divák není jistý, jestli se dívá na člověka anebo na loutku. V představení sledujeme osvobozování tří takových lidských loutek. Jsou to akrobatky, které své tělo nechávají fungovat jako objekt, ale zároveň ho mohou kdykoliv znovu převzít jako vlastní živé tělo. Právě toto neustálé přecházení mezi živým a neživým nás velmi zajímalo.
1: Jaké téma z tohoto způsobu práce postupně vzniklo?
2: Těch témat je v představení několik a postupně se během práce proměňovala. Na začátku jsme chtěli mluvit především o manipulaci. Představení vznikalo v době pandemie covidu, kdy jsme měli velmi silný pocit, že jsme určitým způsobem manipulováni institucemi a pravidly, která nás obklopují. A tak jsme začali přemýšlet i o tom, co znamená být sám trochu loutkou, tedy někým, kdo je řízený zvenčí. Postupně jsme se vrátili k příběhu Pinokia. A právě tam jsme našli další důležitou linku, myšlenku učení prostřednictvím neposlušnosti. Pinokio hledá svou svobodu tím, že odmítá být poslušnou loutkou. Začali jsme tedy znovu přemýšlet o svobodě a o možnosti rozhodovat se sám za sebe. Důležitou roli v tom mají samozřejmě i děti. Objevují se tam skuteční malí chlapci, kteří jsou vlastně jakýmisi Pinokii, kteří už se z loutek stali lidmi. Je v tom tedy také motiv iniciační cesty.
1: Jak byste popsala dramaturgickou strukturu představení?
2: Je to především pohádka. Hodně jsme pracovali s pohledem dítěte. Děti z publika posazujeme úplně dopředu, do první řady, aby se celý svět představení do určité míry odehrával prostřednictvím jejich očí. Divák se tak může dívat na scénu podobně jako dítě, s pocitem, že ne všechno musí okamžitě pochopit. Je to především obrazové divadlo. Všechno je trochu rozostřené a nejasné. Nikdy přesně nevíme, kde se nacházíme ani v jakém čase. Postavy jsou proměnlivé, někdy si nejsme jistí, kdo je kdo, a dochází dokonce i k jejich záměnám.
1: Velmi důležitou součástí představení je také živá hudba. Jakou má úlohu? Vytváří především atmosféru nebo je přímou součástí vyprávění?
2: Hudba je pro nás naprosto zásadní. Když hudebník hraje přímo na scéně, vzniká mezi ním, performery a diváky určitý společný okamžik. A to je pro nás velmi důležité. Hudební atmosféra se během představení hodně proměňuje. Máme akordeon a taky hudebníka, který pracuje se starou hudbou a hraje na teorbu. Obecně nás zajímá hudba, která dokáže odolávat času, která může být stará nebo trochu staromódní, ale přesto v sobě má něco, co oslovuje lidi i dnes. Něco velmi jednoduchého a společného, čemu může porozumět každý.
0: Představení Urvary uvádí soubor Rasposo až do 31. srpna v rámci festivalu Letní letná. Karlův most, Klementinum, Petřín nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Detaily v reportáži od Alžběty Havlové.
3: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zavražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
4: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
3: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
4: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina na Petřín nebo Vyšehrad.
3: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
4: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
5: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
4: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli.
6: This is what you asked me to do. This is exactly what you asked
7: me to do. This is not that.
6: Well, it sure as hell looks like it. And you know what? I think you need to see a real doctor.
4: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová, zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti. Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
8: Lots happened, Tony.
6: You're kidding yourself.
8: Help me fix it.
4: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
3: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
4: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků.
0: A v kulturním magazínu nabízíme další téma. Například už pozvání na 5. září v Pražském přírodním divadle v Divoké Šárce. 5. září pod širým nebem uvedou pohádkovou operu Antonína Dvořáka Čert a Káča. Diváci se mohou těšit na solisty, sbor a orchestr opery Národního divadla v Praze pod vedením dirigenta Jana Chaloupeckého. Vstup je zdarma. Letos se představení uskuteční v rámci oslav Dne Prahy 6 a výročí obnovení tradice divadla v Šárce. Novodobá tradice operních představení v Divoké Šárce se píše od roku 2005. Provoz Přírodního divadla v Šárce 16. května roku 1913 zahájila opera Prodaná nevěsta. Do roku 1922 uvedlo 16 inscenací. V dobách největší slávy se do plenérového prostoru vešlo 10 000 sedících diváků. Míst k stání bylo 8 000. Tradice divadla byla obnovena, jak už bylo řečeno, v roce 2005. V rodném domě někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy v Pitíně na Uherskohradišťsku bude komunitní centrum. Lidé si v něm prohlédnou expozici dokumentující život a dílo duchovního. Dům zároveň poslouží k setkávání místních a pořádání kulturních akcí. Slavnostní otevření centra se uskuteční také v sobotu 5. září. Jak vypadají výsledky ze sklářského sympózia studentů středních škol, to se můžou dozvědět návštěvníci Severočeského muzea v Liberci. Ve vestibulu uvidí výtvory z ritého skla studentů sklářských škol z Kamenického Šenova a Železného Brodu.
7: Já jsem se rozhodla zpracovat dvě sochy od Jaroslava Rony, jedna, která stojí právě před galerií Liberec, a druhá, která stojí u Ještědu.
9: Anna Hanková vystavuje svá díla ve vestibulu Severočeského muzea.
7: Rozhodla jsem se zpracovat a zkombinovat dohromady do ryté sošky. Rovnu jsem si vybrala hlavně kvůli tomu, že mi částečně zachránil přijímačky na školu, protože jsem právě tady z Liberce a jeho sochy mě provází tak nějak celým Libercem. Předcházel tomu model z hlíny, což byl asi nejtěžší problém. Potom ta realizace ve skle ušla celkem hladce.
10: Vedle ve vysoké vitríně máte další svoje dílo. To je dost barevně i velikostně kontrastně oproti předchozímu panáčkovi. Co tady vidíme?
7: Jsou to dvě vázy, které jsou zasazené do sebe. Je to gotická architektura, částečně i liberecká radnice. Menší váza z vnější strany tvoří vlastně vnější opěrný systém. S tou byl asi největší problém, jelikož vyříznout ten vnitřní prostor, tak aby ty pilíře nepraskly. Bylo celkem složitý. První pokus nám prasknul vlastně kompletně, ale na podruhé už to vyšlo.
9: Její spolužačka Veronika Kaplanová se věnovala gotické architektuře. K vidění jsou její tři skleněné poháry.
11: To je moje klauzurní práce, ze které jsem se rozhodla se gotickými okny, s tím, že původně měly být čtyři, ale to se úplně nepovedlo, protože jeden mi prasknul. Pro mě gotický sloh byl vždycky takovou inspirací. Bavila mě tam tajemnost, křehkost.
9: Dá se z těch pohárů pít?
11: Určitě jo, akorát se toho tam vejde fakt hodně. Původně to mělo být určený na nějaký třeba víno, ale fakt teda nevím pro koho.
9: Mladá umělkyně Josefína Lafantová vytvořila vzorovaný válec ze skla.
12: Byl na začátku celočervená vrstva, kterou jsem musela graficky prorýt. Byl to hodně složitý proces, protože na začátku to měla být plastická verze, což jsem na dvakrát prorila a zvolila jinou techniku. Je to taková hodně detailní, jemná práce, protože všechen ten design, co jsem tam vytvářela, to bylo pomocí malých teček při ťukávání.
9: Kde ty výrobky vznikly, kdo je vyrobil?
13: Jsou to vlastně unikátní kusy, které vznikly v rámci riteckého sympozia na počátku března tohoto roku.
9: Popisuje Kristýna Rosmanová, kurátorka výstavy ze Severočeského muzea Liberec.
13: Sympozium se uskutečnilo v střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a zajímavé je to, že je to vlastně spojení dvou škol, právě z oddělení rytého skla z toho Železného Brodu, tak potom i ze školy z Kamenického Šenova. Zajímavé je i to, že se vlastně toho sympozia zúčastnili i jejich pedagogové, a to jak dílenští, tak vlastně i vedoucí těch ryteckých ateliérů.
9: Tyto dvě sklářské školy se podle Rosmanové jako poslední na světě zaměřují na techniku rytí skla jakožto na hlavní obor čtyřletého studia. Výstavu ve vestibulu Severočeského muzea lidé uvidí do 11. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem. To vše a mnohem víc mohou návštěvníci výstavy o světě Harryho Pottera. Putovní projekt studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu pražských Letňan v Praze a ukazuje, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií.
14: You're a wizard, Harry.
15: I'm a what?
16: Harry Potter a kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk si mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů.
17: When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head
18: and you will be sorted into your houses.
16: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Tolik reportáž Michaely Pištělákové. Kultura Plus je ve finále. Za pozornost děkuje Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
19: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
20: Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny. V Polsku posvětili nejvyšší náboženskou sochu v Evropě, 55-metrovou Panu Marii. Běžkyně Meky postoupila na mistrovství Evropy do finále 15-stovky. Dálnice D1 zůstává u Klimkovic směrem do Brna po vážné nehodě uzavřená. A počasí bude většinou jasno a teploty až 36 stupňů.
21: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
20: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Z toho víc než 34 tisíc lidí oni zažádalo od začátku letošního roku. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadující platbu za dopravní přestupky vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy taky obsahují webové odkazy vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu, popisuje mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
22: Důrazně varujeme občany, aby na tyto SMS zprávy nereagovali a nikam nezadávali své platební údaje. Úřad městské části Praha 13 informace o pokutách za dopravní přestupky nikdy nezasílá formou SMS, natož s výzvami k okamžité platbě.
20: Nejvyšší náboženská socha v Evropě je ode dneška v Polsku. Obří socha Panny Marie vyrostla v obci Konotopě, měří 55 metrů a její stavba trvala 18 měsíců.
23: 55-metrová socha Panny Marie Matky milosrdenství je vyšší než sochy Ježíše ve Švěbodžinu, Jana Pavla II. V Częstochowie i Ježíše v brazilském Rio de Janeiro. Socha v polské Konotopi se skládá ze dvou částí, z 15-metrového podstavce ve tvaru koruny a z 40-metrové sochy Panny Marie. Součástí je vyhlídková plošina, konat by se tu měly i pravidelné mše a poutě. Projekt i realizaci zaplatili manželé Karkošikovi, kteří patří mezi nejbohatší Poláky. Sochu označují za dar Evropě i místní farnosti. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
20: Na území chráněné krajinné oblasti Slavkovský les pokračuje sledování lokalit, ve kterých se vyskytují památné stromy. Pracovníci je evidují průběžně a při mapování území stále objevují i nové a neznámé unikátní dřeviny. Občas na výjimečný strom upozorní taky veřejnost, říká za pracovníky chráněné oblasti Jana Rolková.
24: Když občas někdo jako nám třeba zavolá, napíše, že má někde za chalupou nebo byl na nějakém výletě a viděl tam krásný strom a jestli o něm víme, tak se tam jdeme podívat, zhodnotíme, jaká je jeho významnost, jestli je jako hezký esteticky, jestli má nějakou historickou hodnotu. A když všechno vyjde a domluvíme se i s vlastníkem toho pozemku, tak pak ho vyhlašujeme.
20: Na území Karlovarského kraje ochránci přírody v současné době evidují 42 památných stromů nebo skupin unikátních dřevin.
25: Sport. Běžkyně Kristýna Sasinek-Mek je na mistrovství Evropy ve finále 15-stovky v Birminghamu. Díky drtivému finiši těsně proklouzla mezi šestici postupujících z rozběhu. Fotbalisté Sparty přivítají ve čtvrtém kole šance ligy Teplice. Pražané jsou po dvou porážkách v tabulce až desátí, zatímco čtvrtí Severočeši ještě neprohráli. Záložník Teplic a bývalý hráč Sparty Ladislav Krejčí k návratu na Letnou ve vysílání Radiožurnálu Sport řekl:
1: "Těším se na stadion a měla by mi přijít i rodina se podívat na zápas, takže se na to moc těším. Samozřejmě budeme chtít pro to udělat maximum, aby jsme ten výsledek udělali. Věřím, že jsme ve správném rozpoložení a že Spartu potrápíme a třeba získáme nějaký body."
25: Utkání Sparty s Teplicemi začne v 17 hodin, stejně jako duely Pardubic s Malou Boleslaví a Slovácka s Olomoucí. V 8 večer má Výkop Plzeň se Zlínem.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D1 stále uzavřená u Klimkovic, kolona v Ostravě téměř od sjezdu na centrum. Na D1 z Ostravy do Brna před Klimkovicemi na kilometru 349,5 nadále zastavený provoz. Už více než 2 hodiny odklízejí následky po těžké nehodě 2 osobních vozidel. Obě navíc po střetu začala hořet. Jedno se převrátilo na střechu, na místo k několika zraněným byl povolaný i vrtulník letecké záchranné služby. Kolona se protahuje, aktuálně se brzdí už v Ostravě téměř u sjezdu na centrum na kilometru 362. Následně se pokračuje Rudnou a silnicí 647 směr Bílovec. Na D1 se vrátíte u Klimkovic exitem 349. A Rudná na průtahu Ostravou se ucvává ve směru z Havířova do Opavy. Do kolony vyjíždíte těsně za nájezdem od IKEA. A na silnici 38 z Nymburka do Čáslavy teď čekejte potíže před Kolínem, přesněji u Nové Vsi. Zasahují tam u nehody, projíždí se Kyvadlově a z obou stran se popojíždí okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Po Belgii a Polsku zakotvil v Americe a teď je zpátky v Česku. S Pavlem Novákem se dnes ohlédneme za jeho působením jako zpravodaje ve Spojených státech. V jeho archivních reportážích mimo jiné navštívíme rodný dům Franklina Delano Roosevelta. Nahlédneme do kotce malého meteorologa Sviště Fila a povíme si, co všechno se dá dělat s krabičkami od kinofilmu.
21: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Ahoj Pavle, vítám tě ve studiu Českého rozhlasu Plus.
5: Dobrý den.
3: Ještě než si pustíme první z reportáží, které se za ty bezmála 3 roky nashromáždily v rozhlasovém archivu, bych se tě ráda zeptala, jaké to je být zpravodajem v tak velké a významné zemi. Jak vypadá to ráno, kdy se člověk rozhoduje, čemu se ten den bude věnovat?
5: No to ráno vypadá tak, že v Evropě už je vlastně odpoledne. Takže je to honem honem a během toho krátkého časového úseku se musí stihnout spousta věcí, umýt se, holit se, najíst se, ale protože už mi přijde na WhatsApp vlastně zakázka, co mám dělat a řekněme, že v 8 hodin jsou tady už 2 hodiny odpoledne a chtějí třeba 15:40, takže já mám přibližně hodinu na to, abych to téma, které jsem nabízel, většinou to je to, co jsem nabízel, nikdy také ne, tak abych ho připravil. A to je potom docela honička.
3: Jedna z celebrit, na které si v Americe narazil, měla velké přední zuby a taky byla úplně celá zarostlá. Je to Svišť Phil, který vždycky 2. února na Hromnice ve městě Punxsutawney v Pensylvánii předpovídá, jak dlouhá bude ještě zima. Ale tebe zajímalo, co Phil dělá po zbytek roku.
6: Je krásně teplo, svítí slunce a v lese nad městečkem Punxsutawney v Pensylvánii je skoro ticho, jenom tady zpívají ptáci. Ale 2. února každého roku tady bývají stovky, tisíce lidí. Právě tady, totiž v areálu Gobbler Snob, předpovídá Svišť Phil počasí, jestli bude ještě 6 týdnů zima, anebo už přijde jaro.
8: Popularitu Svišťovi Philovi zajistil film Na Hromnice o den více z roku 1993. Už i předtím byl ale podle vedoucí návštěvnického centra v Punxsutawney Marcy Galando o rituál zvaný Groundhog Day, tedy Den Svišťe, velký zájem.
26: Jezdí sem v ten den už mnoho tisíc lidí. Otevíráme areál s pódiem a pařezem už ve 3 hodiny nad ránem. Přijíždějí sem autobusem ze zdola z města, ale máme tu i parkoviště pro 300 aut.
27: My name is Thomas Dunkel. I'm the president of the Punxsutawney Groundhog Club.
8: Předsedou Punxsutawneyského svištího klubu je Tom Dunkel, majitel firmy na zastřešování průmyslových a veřejných budov. Vůl nabuzení Phila vlastnil od 80. let jeho otec a on po něm
4: převzal funkci předsedy a také schopnost rozumět řeči svišťů. A 130 let starý svišť Phil jen a pouze jemu prozradí, jestli svůj stín viděl nebo ne. Tajemství dlouhověkosti svišťe Phila nadaného schopností předpovídat počasí vysvětluje paní Marcy. Vždy při slavnostech v září dostane Phil napít ze starobylého soudku se zvláštním elixírem, který je po zbytek roku v expozici návštěvnického centra. Lektvar mu prodlouží život vždy o 7 let. Elixír ale nefunguje na nikoho jiného, ani na jeho družku Phyllis, ani na jiné živočichy. A na lidi už vůbec ne. Philovi ale očividně dává nejen život, ale i samčí sílu.
7: Phil dostává docela často novou manželku. Všichni svišti, kromě Phila, se v zajetí dožívají tak 5 až 10 let. To, co se letos stalo, je vůbec poprvé, kdy se něco takového podařilo u svišťů chovaných v zajetí. Očividně se Phil a Phyllis do toho pustili. Možná měli víc soukromí než jindy a výsledkem jsou dvě mláďata, kterým jsme dali jména Sluníčko a Stín.
6: Když 2. února předpoví Phil, jaké bude počasí, tak po zbytek roku bydlí v obecní knihovně. Hello, žije tady Phil?
9: Yes, he is. If you go down this way.
6: Takže po schodech dolů. Doprava. Opravdu jsou tady. Tohle jsou mláďátka. Ahoj.
4: Phil opouští svůj prostraný kotec v obecní knihovně přibližně 8x za rok. Má různé ceremoniální povinnosti na akcích v okolí svého hnízda. K zimnímu spánku se v klimatizovaném a potravou zásobeném kotci neukládá, takže ho není potřeba na hromnice litovat. Není rozespalý, protože ho nikdo ze spánku nevytrhl.
0: O svišťovi si točil v Pensylvánii, ty jsi byl ostatně v mnoha amerických státech jiných. Jaké byly z hlediska zpravodaje?
5: No, některé byly velice příjemné, některé byly složité, protože jsou to rozlehlé státy. Třeba Texas je zkrátka obrovský, Aljaška je vůbec největší. Jsou některé zelené, některé jsou trošku vyprahlé. Utah je krásný, protože tam má krásné přírodní parky, ale mně se třeba nejvíc líbilo v Iově, protože to je taková velká, obrovská polabská nížina, chápu, proč se tam usídlili čeští emigranti a tam jsem našel hodně kamarádů. Líbilo se mi, ano, v Pensylvánii, v Marylandu, kde jsem bydlel, tam jsem hodně toho procestoval. Texas se mi líbil, protože tam je San Antonio, krásné pošpanělské město. Těch států jsem projel asi 32.
0: Dá se říct, který z nich byl třeba nejpřívětivější, kde byly nejvstřícnější, ať lidi nebo úřady, kde se ti točilo nejlépe?
5: No, v Texasu byli rozhodně vstřícní, vůbec na jihu jsou takový více otevření, v Kalifornii jsou hodně uvolnění a co jsem třeba měl problém v Ohiu. V Ohiu jsem točil s farmářem, který choval mladé bíčky a tam to byl možná můj problém, protože zkrátka, když mluví Ohájan a je to farmář, tak je mu hodně těžko rozumět. Ale nemůžu říct, že by se mi v Ohiu nelíbilo. Jsou tam i krásná místa, byl jsem tam v Daytonu, protože tam se podepisovala smlouva o ukončení války v Bosně, tak to mě z historického hlediska zajímalo. Takže i Ohio bylo krásný zážitek.
0: Ty jsi bydlel ve Washingtonu, kterým protéká řeka Potomac. Kvůli letní nízké hladině a taky kamenitému dnu se soukromí investoři rozhodli v 19. století, že vedle řeky postaví plavební kanál, který by spojil zátoku Chesapeake Bay s řekou Ohio na severozápadě pod dnešním Pittsburghem. A ty jsi ho označil za impozantní vodní dílo, i když ho postavili jenom polovinu.
10: Potomac je velká, ale místy také velmi dravá řeka. Jsme přibližně 30 kilometrů od centra Washingtonu. Tady jsou velké vodopády Potomacu. Nepřekonatelná překážka pro jakékoliv plavidlo. Nešlo jen o to překlenout tyto ohromné peřeje, ale také mít stabilní vodní cestu pro obchodní lodě. Kanál dnes už na většině skoro své 300-kilometrové délky zarostlý a nesplavný vede z washingtonské čtvrti Georgetown do města Cumberland pod Alleghenskými horami bohatými na ložiska černého uhlí. My se zastavíme v polovině jeho cesty.
11: S rangerkou Národního historického parku kanálu Chesapeake Ohio ve městě Williamsport Kristy Hansenovou jsme stáli před dlouhou mapou znázorňující vedení kanálu, který kopíruje tok Potomacu. Cílem stavby bylo v 19. století spojit už prosperující města na východním pobřeží s novými teritorii na severu a západě. Kanál měl spojit zátoku Chesapeake Bay u Washingtonu s údolím řeky Ohio. To se ale nikdy nepodařilo. V cestě stály hory.
12: Lodě nedokáží stoupat do hor. ačkoliv bychom si to asi přáli. Konstruktéři to tedy vyřešili soustavou z Dimadel. Na kanálu jich je 74. Pomáhají překonat převýšení 184 metrů.
11: Kanál měří 297 kilometrů. Plány byly ale mnohem ambicioznější. Postavená je jen polovina trasy plánované vodní cesty. Proč to v roce 1850 konstruktéři nedotáhli až do konce k řece Ohio? Podle Kristy Hansenové v tom byly peníze.
12: Společnost pro výstavbu kanálu nepředpokládala, jak bude jeho budování nákladné. Když se dostali do hor západního Marylandu, museli skálu odstřelovat dynamitem a to už jim začaly docházet peníze. Rozhodli se tedy ukončit projekt v Cumberlandu, kde byla ložiska uhlí, takže na jeho dopravě stále dobře vydělávali.
11: Kanál Chesapeake, Ohio, to není jenom vlastně vykopaná rýha, vykopaný příkop v zemi, ale to jsou i mosty. Na celé té trase je 11 akveduktů, které překonávají třeba větší nebo menší vodní toky nebo nějaká údolí. A tady ten ve Williamsportu je asi nejkrásnější z nich, protože je krásně zachovalý. Má 3 mostní oblouky. V době největšího rozkvětu v 70. letech 19. století se na kanálu pohybovalo 400 lodí. Mohly být maximálně 4 metry široké a tahaly je na lanech osly, které vodily děti po cestičce podél kanálu. Zkázu mu přinesly časté záplavy na Potomeku a také výstavba železnice. V konkurenci s ní kanál nemohl obstát. Doprava se na něm zastavila v roce 1924. Dnes je podle rangerky Kristy Hansenové kanál Chesapeake, Ohio jedním z nejnavštěvovanějších národních historických parků ve Spojených státech. Od jara do podzimu se pořádají projížďky napodobeninami historických lodí a návštěvníci se mohou projít nebo projet na kole stezkou, po které kdysi chodili osly a tahali lodě s nákladem. A samozřejmě se dá jen žasnout, co předkové dnešních Američanů dokázali postavit.
13: Ty jsi mi vyprávěl, že tahle reportáž vznikla poté, co si kolem kanálu opakovaně chodil a říkal si, že ho konečně musíš natočit a pak si ho tedy konečně natočil. Mm-hmm. Dokázal by si říct, kolik procent nebo jaká část tvých reportáží ti víceméně nahrála náhoda nebo běžný život a kolik bylo poctivě oddřených?
5: Ono to bude víc než polovina, byla ta, která přinesla náhoda. Ty, které jsem si dohadoval nějak dopředu a musel jsem tam několikrát zajít, tak těch bylo méně. To bylo třeba, když jsem si vlastně našel v Harper's Ferry příběh Johna Browna, který tam vedl povstání, tak tam jsem byl nejdřív jednou, potom jsem si tam tady dohodl schůzku a natočili jsme tu reportáž a ještě jsem předtím měl nápad, takže jsem to vlastně na to připravil, realizoval, ale spousta těch věcí byla, že jsem jel okolo a říkal jsem si, a to je zajímavé, až tady pojedu znovu, tak to musím natočit, ale zkrátka tam ten nápad je, že to je na nějak mimochodem, a nebo někam přijdu a najednou to vidím a říkám si, aha, tak mám tady magnetofon, jdu to točit a vznikne to najednou úplně spontánně. Třeba tady Phil, ten meteorolog, tak to jsem věděl už dopředu a byl jsem tam programově jsem tam měl v létě a pak jsem tam byl ještě i v zimě, abych se podíval, jak ta předpověď vypadá.
21: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Pokračujeme ve speciálním vydání pořadu, ve kterém si připomínáme působení Pavla Nováka jako zpravodaje ve Spojených státech. Ve státě New York se v lednu 1883 narodil nejdéle vládnoucí prezident Spojených států Franklin Delano Roosevelt a tebe, Pavle, zaujal jeho rodný dům, do kterého se rád vracel jako prezident a kde je taky v zahradě pohřbený. I love the Roosevelt
5: story and the Eleanor story. Francesca Urbinová je rančerka, je strážkyně národního parku a pracuje tady už 35 let, takže ta je ta nejpovolenější, která mi může říct, jak to tu vlastně vypadá, co tady všechno je a jak tady Franklin Delano Roosevelt žil.
14: Franklin Roosevelt was born in this house.
15: Franklin Delano Roosevelt se tu narodil, vyrůstal tady a měl na toto místo vždy hezké vzpomínky. Naučil se od svého otce mnoho o stromech a o péči o zahradu. Když se pak stal prezidentem, zužitkoval to v době hospodářské krize, kdy chtěl zapojit mladé lidi do práce. Nechal založit občanské pečující sbory, které sázely stromy po celé zemi.
14: And they planted trees nationwide.
16: But after FDR got polio, he could not walk unless...
17: Franklin Delano Roosevelt onemocněl dětskou obrnou, když mu bylo 39 a měl velké plány, chtěl být prezidentem. Jeho manželka Eleanor ho přesvědčila, že i přes ten handicap může dosáhnout svého cíle a on tady hodně cvičil. A protože dům, ve kterém předtím bydlel, který měl tak rád tady ve státě New York, tak ten zdaleka nebyl přizpůsobený lidem na vozíčku, protože je tady spousta schodišť a spousta překážek, ale je tady také výtah na zavazadla, výtah na prádlo a ten se velice hodil, protože tím se dokázal Franklin Delano Roosevelt přemisťovat mezi jednotlivými patry. Není elektrický, je na ruční pohon, to znamená, že tady jsou taková lana, kterými je možné se přitahovat nahoru a pan pozdější prezident měl velice vytrénovanou horní polovinu těla, takže opravdu se dokázal tady vzepřít a dokázal se vytáhnout tím výtahem a protože tu jsou ještě další schodiště, tak přes některé měl položená taková prkna, takové řekněme koleje a těmi se mohl dostávat do těch vyšších nebo nižších pater, aby se mohl všude volně pohybovat.
16: Dangerous habit, but he smoked in bed. He loved to smoke.
17: V ložnici Franklina Delano Roosevelta je samozřejmě velká dubová postel, ale také noční stolek s mramorovou deskou a na ní je telefonní přístroj. To byla přímá linka do Bílého domu, kterou mohl vždycky zvednout a dávat instrukce svým tajemníkům, svým pomocníkům. A na tom stolku je ale také popelník a ve zvláštním držátku s cibulákovým vzorem také krabička sirek. To znamená, že Franklin Delano Roosevelt byl náruživým kuřákem a že také kouřil v posteli, jak potvrzuje paní Francesca. Prezident Franklin Delano Roosevelt na sklonku svého života věděl, že chce, aby se jeho dům stal jakýmsi muzeem a informoval Američany o tom, jak se o ně staral. Proto dům i přilehlé pozemky věnoval státu. V roce 1946 se Springwood stal národním parkem a je otevřený všem.
13: Když se ohlédneš do americké historie, který její úsek je ti zvlášť sympatický?
5: Určitě založení Spojených států, vůbec otcové zakladatelé, to je zajímavá věc. Byl jsem ve Filadelfii a tam to opravdu má genius loci a byl jsem vlastně v soukromém domě George Washingtona, Thomase Jeffersona, to jsou krásné domy, krásné farmy. Také tedy v rodném domě Franklina Delano Roosevelta, byl jsem i tam, kde se narodil, kde bydlel Harry Truman. Hrozně zajímavá je doba války severu proti jihu, takže jsme s kamarády se šli podívat na některá bojiště a byl jsem i ve městě Appomattox, kde se vlastně uzavřela mírová smlouva, kde ta válka skončila a to byl třeba ten případ, kdy to bylo úplně náhodou, kdy jsem tam byl na mistrovství světa v disc golfu a jedu do jiného města a najednou vidím Appomattox a říkám si, aha, to je vlastně to město, zastavím se tam je muzeum, tam je člověk, řekne mi, aj to ještě tamhle, tam je můj kamarád a ten vám o tom řekne víc, jedu tam, natočím to, jdu do domu, kde se to podepisovalo, tam mě napadne nějaká myšlenka a reportáž je hotová.
13: Práce zahraničního zpravodaje ti položila do cesty nejrůznější otázky, například, jaké je asi posezení v křesle z krabiček od kinofilmů a odpověď si našel na guvernérském ostrově u Manhattanu, kde se do krabiček pustil jeden newyorský startup.
17: Bílý kontejner pro lodní přepravu nákladů má na střeše solární panely a vyklopenou přední stěnu, aby bylo dobře vidět, jak se uvnitř mění plastová drť v nové předměty. Otcem startupu je profesor na New Yorkské soukromé vysoké škole designu Berend Roth. S přeměnou nepotřebných krabiček od filmů nebo plastových lahví od pracích prostředků v lampy a květináče mu pomáhají jeho studenti.
18: Pan Berend Roth má velikánský plátěný pytel, který je plný krabiček od filmů.
19: This is HDPE, high density polyethylene.
18: Krabičky je nutné oddělit od jejich výček, protože ty jsou z jiného materiálu. A vezme ty krabičky od filmů a hodí je do šrotovacího stroje.
19: So this is going to go into the shredder. The blades are actually down here.
18: Krabičky od filmů to rozemlelo na malé šupinky, ze kterých se bude zase vyrábět něco úplně nového.
19: This is a little planter, right?
1: Pomocí sluneční energie přeměněné v elektřinu se šupinky plastu taví a pod tlakem se vpravují do forem. Vznikají tak plastové květináče nebo stínítka na lampy. Barvu lze zvolit podle toho, jaký nadrcený materiál se solární továrničce dodá.
2: Teď jsme se rozhodli zkusit vyrobit i nábytek. Viděl jste naše zahradní křeslo? Říkáme tomu recyklovaná židle. Materiál je znovu použitý, energie je z obnovitelného zdroje. Křeslo může mít několik poloh. Nižší pro děti, vyšší pro dospělé. Může se dát k pracovnímu stolu a když se překlopí, je to prostě sedátko do zahrady. Snažíme se využít toho, že jsou naše židle lehké a dají se snadno přenášet.
1: Budoucnost startupu Circular Economy Manufacturing vidí Berend Roth ve výrobě prvků městského mobiliáře, třeba obrubníků pro cyklostezky, dopravních kuželů nebo silničních bariér. Všude, kde může beton nebo plast nahradit recyklát. Květináče i lampová stínítka jdou prý dobře na odbyt. Snad i židle budou mít úspěch. Zatím ale startup profesora designu Berenda Rothe a jeho studentů, založený před 6 lety, nevydělává. To je ale úděl všech začínajících podniků. Otec zakladatel Circular Economy Manufacturing zpracovávajícího krabičky od kinofilmu doufá, že se první zisk dostaví už brzy.
13: Jak Američani přistupují k ochraně životního prostředí? Je mi tedy jasné, že ta země není homogenní a nedá se tedy zobecně, ale jak to tak zhruba je?
5: No, u nás převládá ten názor, že Američané na to moc nedbají, což není úplně pravda, protože je to zkrátka 50 států. A třeba u nás ve Washingtonu, v Marylandu, ve Virginii, tam se nevracely lahve. Ale ve státě New York a v dalších okolních státech tam byla záloha i na plastové lahve a byly tam u supermarketu automaty, kam se dali i zmačkané lahve odevzdat. Je pravda, že lidé to moc nedělají, ti to házejí do košů, ale potom je tam taková armáda těch mravenců, těch bezdomovců, řekněme, kteří to sbírají do velkých tašek, nosí to k těm supermarketům, tam to vrací, dostanou za to bon, kupon a mohou si něco koupit. Takže tam ta recyklace funguje. Je to, dá se říct, stát od státu, ale poznal jsem, že někde třeba se tomu hodně věnují, někde mají ty solární parky a už tam jedou na solární energii třeba.
13: Desítky tikajících a hrajících dřevěných hodin, některé i s pohyblivými postavami a reliéfy, takové malé orloje to jsou, vznikaly postupně 45 let v dílně dvou bratrů, potomků českých přistěhovalců v městečku Spillville ve státě Iowa. Bratři Frank a Joseph Bílých měli tolik, že pro ně museli postavit zvláštní stodolu.
1: Jsme ve Spillville v Iově, v domě, kde na hlavní ulici bydlel v době svých prázdnin v roce 1893 Antonín Dvořák se svou rodinou, ale na tom domě je napsáno Bílí Clocks. Proč to tak je, to ví paní Susana Kraft. Bratři František a Josef Bílí nebyli řezbáři, nebyli to ani hodináři, byli to farmáři, ale když jim bylo kolem 30, tak zkrátka jenom tak ze záliby, ze zájmu začali stavět hodiny. A to hodiny dost velké, obrovské, vlastně skříňové hodiny, některé byly vysoké až 3 metry.
5: Ředitelka muzea hodin bratrů Bílých Susana Kraft všechny hodiny zná a ví, kam sáhnout, aby spustila hrací mechanismus. Na jedněch dokonce defilují svatí apoštolové podobně jako na pražském orloji.
1: První hodiny, které bratři Bílí postavili, byly hodiny s výjevy stvoření světa, to znamená s Bohem, s anděly, se zvířaty a byly vlastně závěsné na zeď.
5: Další hodiny už byly skříňové, aby se do nich vešly hrací strojky a také různé mechanismy, které pohybovaly vyřezávanými figurkami, které sehrávaly krátká představení, když začaly hodiny odbíjet. Velmi propracované jsou třeba hodiny věnované prvním přistěhovalcům, kteří osidlovali nový kontinent.
3: Hodiny amerických průkopníků mají 57 panelů, které bratři Bílí očíslovali, takže je to něco jako kniha umístěná na hodinách. Jsou na nich i vlastenecké symboly a na vršku ukázky různých architektonických stylů. Pracovali na těchto hodinách 4 roky a považovali je za svůj mistrovský kousek.
20: They never sold a clock.
3: Nikdy žádné ze svých hodin neprodali, nikdy žádné nevyhodili. Vyráběli si je pro radost. Těšilo je, když si je lidé přicházeli prohlížet. Za hodiny z výjevy amerických průkopníků nabízel bratrům bílým majitel továrny na auta Henry Ford $1,000,000. Chtěli dát do svého muzea ve státě Michigan, ale oni řekli, ne, děkujeme, jeho nabídku prostě nepřijali.
4: Michael Klimeš, který se stará o expozici Antonína Dvořáka ve stejném domě, kde jsou vystavené i hodiny bratrů Bílých, vypráví, že staří mládenci žili velmi nekomplikovaným životem. Ví se o nich, že každý den odpoledne zašel jeden z bratrů do místní hospody pro dvě piva, která pak doma u svých hodin Frank a Joseph společně vypili. Nikdy se neoženili a jejich hodiny tak možná byly jejich jedinou životní láskou.
0: Tuhle půvabně zvukomalebnou reportáž berme jako připomínku toho, že všechno jednoho dne skončí. Díky, Pavle Nováku, že jsme si společně připomněli tvoje působení na postu zpravodaje Českého rozhlasu v Americe a přeju ti spoustu dalších vydařených reportáží.
5: A díky, že jsi vybrala právě Spielville, protože to je moje srdeční město v Iově. Díky, naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin 30 minut. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
1: Celý víkend v Česku platí výstraha před ohrožením zdraví kvůli tropickým teplotám. Hrozí přehřátí a dehydratace, varuje Český hydrometeorologický ústav. Dál taky platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu přinese až přelom tohoto a příštího týdne, kdy se objeví deště a ochladí se. Na chorvatském ostrově Dugi Otok večer vypukl rozsáhlý požár. Hasičům se podařilo dostat plameny pod kontrolu dnes dopoledne. Včera se taky muselo kvůli rozsáhlému požáru u letoviska Omiš dočasně evakuovat přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček dnes řekl, že všichni čeští turisti se už mohli vrátit do svého ubytování. Venezuelská vláda podle agentury AFP propustila dalších 131 politických vězňů. Mezi nimi měla být i žena obviněná z dronového útoku na bývalého venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným vězňům uložila náhradní opatření k odnětí svobody. Podle organizací na ochranu lidských práv byli někteří lidi zadržováni neprávem. A začal pražský charitativní festival Soul Union. Až do 10 hodin večer nabízí návštěvníkům koncerty, pohybové aktivity nebo workshopy. Výtěžek ze vstupného je určený na rekonstrukci dětské herny na oddělení pedopsychiatrie psychiatrické nemocnice Bohnice. Festival pořádá nadační fond Kapka naděje. Sport. Plavec Miroslav Knedla den po zisku titulu mistra Evropy na znakařské 50ce nepostoupil z rozplaveb na dvojnásobné trati. Naopak v Paříži se dařilo Janu Čejkovi, který v polohovém závodu na 200 metrů prošel do semifinále. A to v novém českém rekordu 1 minuta 59 sekund a 73 setin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Sledujeme situaci na uzavřené D1 na trase z Ostravy do Brna před Klimkovicemi. Setrvalý stav na kilometru 349,5 po vážné nehodě z dnešního poledne se stále nedá projet. Na místě několik vozidel záchranářů, kolona v Ostravě už před sjezdem na Mariánské hory z kilometru 358. Popojíždí následně i dál Rudnou až ke sjezdu na silnici 647. Ztratíte tam více než půl hodiny. Na dálnici se vrací zpět u Klimkovic s exitem 349. D1 dál na trase do Brna se krátce popojíždí i v okolí Vyškova. Fronta z kilometru 230 se sune k omezení na 228. Tam až do dnešní 6. odpolední pracují v levém pruhu silničáři. Na D1 z Brna do Prahy trvá silný provoz i v Posázaví. Nesouvislá fronta se posouvá od sjezdu na Kocerady z 29. kilometru až do omezení na Šmejkalce. A na D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení v okolí Lovosic. Zhruba z 50. kilometru jede pravým pruhem šňůra kamionu. Před sjezdem na Litoměřice už brzdí i osobní auta v levém pruhu. Mezi 46. a 45. kilometrem je navíc omezení silničáři v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 25 a na Šumavě kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Soudruh se od roku 1960 cítí dosti duševně vyčerpán a stěžuje si na nervové potíže a únavu. V současné době v důsledku pracovní spokojenosti se cítí lépe a je pod dohledem služebního lékaře. Je také poměrně vyrovnán s pracovním zařazením.
1: Tato slova napsal, bylo to v prosinci roku 1963, příslušník státní bezpečnosti kapitán Miroslav Špatenda a týkala se hodnocení Ludvíka Hlavačky. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, strůjce železné opony se nezbláznil, ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Dokument, ze kterého jsme citovali, se nazývá Charakteristika člena KSČ, který vstoupil do strany před rokem 1945. Je z toho zřejmé, že Ludvík Hlavačka patřil k o něm zasloužilým straníkům a v daném hodnocení jsme také slyšeli, že byl spokojen se svým tehdejším pracovním zařazením, na které byl umístěn, citace, s ohledem na nervové potíže. Kde tedy pracoval? Otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
2: Pracoval na pozici staršího referenta kontrolní skupiny prvního zvláštního odboru ministerstva vnitra. Fakticky tedy prováděl kontrolu operativních a agenturních svazků státní bezpečnosti.
1: Byla to do jisté míry úřednická profese?
2: Ano, on tam ale byl velmi pečlivě uklizen a existenčně zajištěn. Současně se připravoval na to, že by se jednoho dne vrátil do vrcholných pozic v bezpečnosti.
1: To mohlo souviset s tím, že měl pozici generálmajora. Bylo to neobvyklé?
2: Pro pozici staršího referenta nepochybně ano.
1: Jaký byl vůbec životní příběh Ludvíka Hlavačky?
2: Narodil se v srpnu 1911 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Vyučil se karosářem a v době hospodářské krize pracoval spíše nahodile nebo vůbec. Zapojil se do komsomolu a byl aktivním potom ve 30. letech v komunistické straně. Za nacistické okupace se zapojil do komunistické ilegality, část skupiny ale byla odhalena, gestapem zatčena a on raději uprchl do Vídně, ale i tady na něj gestapo dosáhlo.
0: Po svém zatčení byl 30. června 1944 odtransportován k lidovému soudu do Vratislavy. Po vyšetřování byl 25. září 1944 odsouzen k trestu smrti. Popraven nebyl proto, že se nedostavil kat, který měl k popravě přijeti.
1: Citujeme z archivního dokumentu nazvaného Kádrové hodnocení Ludvíka Hlavačky, které bylo zpracováno v prosinci roku 1952 a v textu se můžeme dále dočíst.
0: Po přiblížení fronty byla věznice ve Vratislavi evakuována a 24. ledna 1945 byl Hlavačka ještě s 30 odsouzenci k smrti odtransportován do Drážďan, zatímco ostatních asi 75 odsouzených k smrti bylo zastřeleno SS. Z Drážďan byl evakuován do Lipska, kde byl dán do zvláštního oddělení odsouzených k smrti a 13. dubna 1945 byl vyveden s ostatními odsouzenci k smrti na chodbu věznice a zůstal stát poslední v řadě. Při odvádění odsouzených na popravu byl zachráněn vrchním dozorcem, který jej schoval do prázdné kopky a tím jej zachránil od popravy. Ostatní byli do jednoho popraveni. Po tomto byl přemístěn mezi normální vyšetřovance, avšak byl poznán znovu jedním kalfaktorem, odveden znovu na celu kandidátů smrti a druhého dne měl být popraven. K popravě nedošlo proto, že věznice byla osvobozena americkou armádou.
1: Chtělo by se říci, že zázraky se dějí. Do jaké míry jsou tyto informace ověřitelné a pravdivé?
2: Tyto informace jsou nepochybně pravdivé, protože kádrová prověrka se dělala opakovaně a toto byl její výsledek.
1: A tehdy začíná po válce, můžeme říci, hvězdná kariéra Ludvíka Hlavačky.
2: V červnu 1945 se zapojil do činnosti vyšetřovací komise u mimořádného lidového soudu v Uherském Hradišti. V listopadu téhož roku vstoupil do služeb ministerstva vnitra a pracoval ve zpravodajské službě, konkrétně v oblastní zpravodajské odbočce v Uherském Hradišti.
1: Tehdy, to je důležité, už si stanovil Hlavačka svůj ideál. Cituji, za vzor jsme chtěli mít sovětského čekistu. Co to znamenalo v praxi?
2: bezvýhradně oddané plnění úkolů Komunistické strany Československa. Prokázal to už v únoru 1948, kdy se v Brně podílel na zatýkání a perzekuci tamní nekomunistické opozice. Za odměnu získal o měsíc později, v březnu 1948, post velitele oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Uherském Hradišti a

0: To byla organizace, která šířila letáky a vystupovala proti režimu. Státní bezpečnost na chatu jednoho z organizátorů uložila zbraně, které tam potom našla, a potřebovala, aby dotyční přiznali ozbrojený odpor vůči režimu. Ti vzdorovali, proto byly nasazeny elektrické boty a po jejich použití dotyční přiznali vše, co bylo potřeba.
1: Pojďme si to shrnout. Státní bezpečnost neměla využívat provokace na základě svých vnitřních předpisů a už vůbec ne falšovat důkazy. Všechno se v tomto případě stalo. Jaký byl výsledek těchto metod Ludvíka Hlavačky?
0: Ti, kteří tedy takto byli usvědčeni, byli odsouzeni k dlouholetým trestům odnětí svobody přesto, že byli nevinní.
1: Praktiky, které Ludvík Hlavačka jako velitel státní bezpečnosti v Uherském Hradišti zavedl, patří k těm, ze kterých opravdu člověka mrazí. Když o několik let později probíhalo vyšetřování, tak jeden z Hlavačkových podřízených, Karol Hovězák, vypověděl o používání oněch elektrických bot.
2: Reakce vyšetřovance byla ta, že se celé tělo, zvlášť ruce a nohy, začaly kroutit a vyšetřovanec zoufalstvím skakal až jeden metr od země. Mezi orgány bylo použití této pomůcky posuzováno jako jediné účinné tehdy, když ani po bití vyšetřovanec nemluvil. Právě po velkém bití byly tyto boty nasazovány.
0: Výslechové praktiky používané na oblastní úřadovně státní bezpečnosti v Uherském Hradišti byly i na svou dobu mimořádné. Později byly zde řešené případy prověřovány inspekcí ministra vnitra. V této souvislosti je zajímavé, že se od nich distancovali i Hlavačkovi bývalí podřízení, včetně Aloise Grbeníčka.
1: Pojďme si říci, to opravdu dlouho nikdo nevěděl, co se v Uherském Hradišti děje?
0: Věděl. A věděli to nejenom představitelé ministerstva vnitra, ale i nejvyšší představitelé komunistické strany. Používání elektrických bot zakázal o několik let později osobně Antonín Zápotocký.

0: V hvězdné kariéře Ludvíka Hlavačky se ale objevil jistý problém. Alespoň to můžeme usuzovat z archivního dokumentu nazvaného Závadová činnost velitele státní bezpečnosti.
1: Dne 15. května 1949 byl přijat na léčení do státní okresní nemocnice ve Znojmě kapitán Sboru národní bezpečnosti Hlavačka Ludvík. Jmenovaný byl ještě téhož dne zaopatřen páterem Josefem, zpověď, přijímání a poslední pomazání. Zpráva byla získána od vrchní řádové sestry, která dala k nahlédnutí knížku, ve které se vede záznam o posledním pomazání. Do knížky nahlédli orgánové a zjistili dotazem, že při způsobu posledního pomazání, jaké přijal Hlavačka, musil být pacient při plném vědomí.
2: On utrpěl vážné zranění při zásahu proti Antonínu Daňkovi a snad v obavách o svůj život si vzpomněl na to, že byl kdysi pokřtěn a rodiče ho vedli k víře. Sám ovšem také nechal své děti pokřtít.
0: Byl to velký prohřešek, že požádal o poslední pomazání kněze?
2: V jeho kádrových materiálech už to jednou provždy zůstalo. V říjnu 1950 byl přemístěn do Prahy a převzal funkci velitele pohraniční stráže.
0: To bylo speciální vojsko, je tomu tak?
2: Pohraniční stráž byla zřízena v roce 1951 po přijetí zákona o ochraně státních hranic. Hlavačkův přínos pro fungování celé správy spočíval v tom, že postupně elektrifikoval drátěné zátarasy a vytvořil minová pole. V důsledku těchto změn zahynuly stovky lidí na státní hranici.
0: Elektrické napětí 3000 až 6000 voltů, takže lidé, kteří se dotkli elektrického vedení, byli na místě spáleni. Pozice Ludvíka Hlavačky byla takřka neotřesitelná, ale on sám si začal zadělávat na jisté problémy. V roce 1951 se popis jeho konání objevuje ve dvou archivních dokumentech adresovaných tehdejšímu Ministerstvu národní bezpečnosti. Ten první byl z července daného roku.
1: Po odchodu plukovníka Hlavačky z funkce krajského velitele

0: velitele státní bezpečnosti Uherské Hradiště, vyšlo najevo, že například jako vedoucí měl líbati svou podřízenou paní Jelínkovou. Později měl tuto ovlivňovati tím, že jí dal prášky k vyhnání plodu, k čemuž nedošlo, a dá se to kvalifikovati jako trestný čin podle trestního zákona.
1: O 2 měsíce později přichází další informace o tom, jak Hlavačka působil právě v Uherském Hradišti. To už byl tím velkým šéfem v Praze. Dané hlášení je z pera pracovníka zpravodajské služby Františka Chalupy.
0: Naše spolupracovnice soudružka Opluštilová napsala a vypověděla následující. Jednou ji pozval do své kanceláře a po krátkém rozhovoru jí chytil za ruku, přitáhl k sobě a líbal. Poté jmenovanou zavedl do vedlejší kanceláře a šeptal jí, že mu musí být po vůli. Dále se vyptával, zda jmenovaná měla již intimní styk s mužem. Tato odpověděla, že ještě ne, jelikož je mladá, 19 let. Plukovník Hlavačka jí řekl, že musí mít první intimní styk s ním a utěšoval ji, aby se nebála, že se jí nic nestane. Přitom jmenovanou položil v kanceláři na podlahu, pokoušel se jí svléknout, z kapsy uniformy vyndal prezervativ, navlékl si jej na svůj pohlavní út a chtěl, aby mu Opluštilová byla po vůli. K poměru nepřišlo, jelikož jmenovaná se bránila, až si sedřela lokty o podlahu.
1: Jak reagovalo Ministerstvo národní bezpečnosti, když dostalo informace takového osobního, intimního a zároveň alarmujícího rázu na prominentního generála Ludvíka Hlavačku?
2: Ministerstvo věc zaregistrovalo, začalo prověřovat, ale jemu osobně se nic zvláštního nestalo, dokonce zůstal ve funkci velitele pohraniční stráže. Pouze ho uklidili do vojenského učiliště pohraniční stráže ve Starém Městě, kde absolvoval jednoroční kurz.
1: Připomeňme si, jeho nejvyšší dosažené vzdělání bylo vyučení karosáře a jednoroční kurz tomuto generálovi měl tedy tak výrazně či zásadně zvýšit jeho kvalifikaci?
2: Dá se to tak říct. V lednu 1953 byl potvrzen v čele pohraniční stráže a zůstal v této pozici až do konce roku 1954, kdy se stal náměstkem ministra vnitra. V únoru 1953 pak byl povýšen do hodnosti generálmajora.
1: Takže pokud to zhrneme. Vynálezce obludných elektrických bod používaných v uherskohradišťské věznici a strůjce elektrické železné opony Ludvík Hlavačka se za 5 let své služby u Sboru národní bezpečnosti stal generálmajorem a hlavním velitelem speciálního vojska pohraniční stráže. Jeho poklesky měly být sice vzaty na vědomí, ale s velkou pravděpodobností jenom tak velmi okrajově, či spíše měly být zahlazeny. A soudruh generálmajor Ludvík Hlavačka pokračoval, jak se můžeme dozvědět z dalších archivních dokumentů. V září roku 1953 pracovnice pohraniční stráže, tedy Hlavačkova podřízená, Miroslava Uhrová vypovídá.
3: Když jsem odmítla cigaretu, protože nekouřím, sedl si najednou na opěradlo mého křesla a řekl mi, že nevezmu-li si cigaretu, dá mi pusu. Považovala jsem to za nezvykle hloupý žert a odmítla jsem. Na to mne chytil do náruče a přes můj odpor mne začal líbat. Bylo mi tak líto představ, které jsem o něm měla jako o veliteli, že jsem nezakročila nijak ostře, ale snažila jsem se jej slovy přivést k rozumnému jednání. On však viditelně nechtěl se mnou mluvit, od všeho i hned utekl a neustále po mně chtěl polibky. Vykládal mi hlouposti, že již co mne zná, myslel na to, že mne jednou bude muset políbit a že on vždycky udělá, co si přece vzal.
1: V další výpovědi pak dotyčná pracovnice uváděla, jak za její nevstřícnost vůči nadřízenému Hlavačkovi se jí následně mstil a co všechno tam zažila. Tentokrát už někdo zareagoval?
2: Hlavačka dostal písemnou výstrahu za takzvanou nepostačující služební způsobilost, respektive za neskrývané promiskuitní jednání. Náměstek ministra národní bezpečnosti Stanislav Baudyš připravil jeho odvolání z funkce velitele pohraniční stráže, což se ale nestalo, protože do věci zasáhl jiný náměstek ministra Oskar Jeleň. Hlavačka byl znovu uklizen, tentokrát na operační školu v Sovětském svazu.

0: 18. prosince v roce 1954 pak bylo zpracováno další hodnocení generálmajora Ludvíka Hlavačky, a to Jaroslavem Radechovským.
1: Dle služebních posudků se generálmajor Hlavačka osvědčil. Po ustavení do funkce velitele pohraniční stráže podařilo se mu v poměrně krátké době překonat počáteční obtíže, přestože neměl žádného předběžného vojenského vzdělání. Ve Vševojenském institutu při ministerstvu vnitra Sovětského svazu, přestože nastoupil téměř 5 měsíců po zahájení, svou houževnatostí promeškanou učební látku zvládl a zařadil se mezi nejlepší žáky. Školu úspěšně dokončil s výtečným prospěchem. V září 1955 vedením ministra vnitra byl projednáván nesprávný poměr soudruha Hlavačky k podřízeným. S ohledem na třídní původ, zkušenosti, které od roku 1945 v bezpečnosti získal, a zejména na vynikající výsledky, kterých docílil při studiu ve Svazu sovětských socialistických republik, lze očekávat, že soudruh Hlavačka se ve své funkci náměstka ministra vnitra pro vojsko osvědčí.
0: Zhrneme-li sled údajných kladných zásluh Ludvíka Hlavačky do jednoho slova, může to být, že se osvědčil. A stává se 1. ledna roku 1955 náměstkem ministra vnitra pro vojska tohoto rezortu. Co všechno Hlavačka mohl z titulu své funkce řídit?
2: Pohraniční a vnitřní stráž, do ledna 1955 vojenskou kontrarozvědku a správu civilní a požární ochrany a takzvaný mobilizační odbor.
0: Vedl si jak?
2: Vydržel ve funkci 7 let, ale postupně se u něj projevoval určitý duševní nápor a v lednu 1962 byl proto z funkce náměstka ministra vnitra odvolán.
0: Kam s Hlavačkou?
2: V polovině února 1962 se stal náčelníkem vojenského učiliště pohraniční a vnitřní stráže Julia Fučíka v Bruntálu. Jeho problémy, zejména zdravotní a psychické, se ale prohlubují a tak ve funkci vydrží něco přes rok. Na konci srpna 1963 je přemístěn na pozici staršího referenta zvláštního odboru ministerstva vnitra.
0: Co Pražské jaro?
2: To je rok 1968 a Hlavačka na konci května odchází do důchodu. Jakémukoliv postihu uniká. Během normalizace žije naprosto v ústraní a neupozorňuje na sebe.
0: Jeho jméno se do veřejného prostoru vrací až po pádu komunistického režimu v Československu. V polovině 90. let patřil mezi vyslýchané. Připomeňme, že tomu bylo již několik let po dosažené 80. Týkalo se to vyšetřování justiční vraždy bývalého četaře Jeřábka. Ten sloužil jako pohraničník u roty u Plešného jezera, utekl do Rakouska, ale českoslovenští pohraničníci ho pronásledovali. Byl jimi postřelen, ale to už bylo na území Rakouska. Ovšem oni ho opět odtáhli na území Československa. Následně byl pan Jeřábek obviněn z velezrady, pro výstrahu popraven oběšením. Vyšetřovatel Úřadu pro dokumentaci zločinu komunismu Adolf Rázek k tomu napsal.
3: Hlavačka tím dal jasně najevo, že předpisy a zákony se v zájmu třídního práva nemusí dodržovat. Hlavačka byl obviněn za zřízení elektrických zátarasů a za své praktiky v Uhersko-Hradištském vězení. Za své činy však nikdy nebyl souzen.
2: Ke své odpovědnosti se vždy odmítal přihlásit. Soudní jednání po roce 1989 bojkotoval, ať už z hlediska zdravotního stavu nebo střídáním obhájců. Tím se soudní řízení protahovalo. Ludvík Hlavačka zemřel ve věku 94 let v Humpolci v srpnu 2005.
0: Dodejme, nepotrestán. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: strůjce železné opony Hlavačka se nezbláznil? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
2: Zbláznil, často se choval jako nevyrovnaný, nepříčetný a vyšinutý člověk. V demokratickém státě by se někdo takový nemohl nikdy dostat do bezpečnostních struktur a dosáhnout takových výsad a pozic. včetně finančního zabezpečení.
0: Připomeňme si vyučený karosář s jednoročním kurzem v Československu a pár měsíci údajného v uvozovkách studia v Sovětském svazu. Jaká byla kritéria pro výkon těch vrcholných funkcí?
2: Zásadní bylo, že dotyčný musel být věrným, oddaným a evidentně všeho schopným komunistou. A musel mít také správný proletářský původ.
0: Kdo další by měl být vedle Hlavačky hnát odpovědnosti, že takto zřejmě vyšinutý a zároveň neprofesionální a nevzdělaný v daném oboru člověk byl v tak významných funkcích?
2: Ti, kdo ho do funkce dosadili, dlouhodobě ho na vrcholu bezpečnostního aparátu udržovali a tolerovali všechny jeho hnusárny, to znamená vedení Komunistické strany Československa, které bylo o jeho problémech detailně informováno a přesto proti němu adekvátně a autoritativně nezasáhlo.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš a ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
1: Královskou disciplínou je v rozhlase rozhlasová hra. Milníkem byl v tomto oboru rok 1958, kdy režisér Jiří Horčička nastudoval dramatizaci Čapkovy hry Válka z mloky.
2: Když jsem scénář poprvé přečetl, že se na mě chce něco, co se dosud v rozhlase nedělalo. Uvažte, že v roce 58 jsme neměli příliš vyspělou rozhlasovou techniku. Magnetofony sloužily jenom jako pasivní záznamové zařízení. Měli jsme snad nějaké korekce filtrové, které omezovaly výšky nebo hloubky. Měli jsme echo a to bylo všechno.
3: Londýn, zoologická zahrada, zavírací den. Pan Thomas Griggs, hlídač.
1: Jiří Horčička i jeho kolegové pracovali na hře Válka s mloky s obrovským nasazením. Kvůli dramatizaci zůstávali v budově rozhlasu i v noci a hledali na chodbách a schodištích místa, kde by mohla řeč mloků zajímavě znít.
2: Experimentovali jsme třeba na řeči mloků, jak mloci mluví. Čapek tam napsal jenom dva řádky o tom. My jsme si ji museli vymýšlet zcela znovu.
4: No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
5: Řekni, děkuji, pane Grex.
4: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš.
2: Ale znamená to vášeň. Zaujetí pro práci, kdy nikomu nebylo líto, že tedy stráví v rozhlase o nějaký ten čas delší dobu, kdy jsme se scházeli dokonce právě i v noci v rozhlase, protože v rozhlase bylo v tu dobu ticho.
1: Válka s mloky otevřela slavnou éru rozhlasové režie a dramaturgie. Čím vším obohatil Jiří Horčička rozhlasovou hru a jakou proměnou prošla tato disciplína za 100 let?
6: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
8: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu, zjistil BESIP. Australské úřady plánují očkovat populaci tučňáků nejmenších. Objevila se u nich ptačí chřipka. Kristýna Sasínek-Meky postoupila na atletickém mistrovství Evropy do finále běhu na 1500 metrů. Dálnice D1 u Klimkovic směrem do Brna je po vážné nehodě na 349. a půltém kilometru neprůjezdná. A počasí zítra bude zpočátku slunečno, od západu se začne zatahovat. Večer se místy přidají přehánky a teploty až 37 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí od roku 2023. V Česku přitom musí cyklisti do 18 let přilbu mít povinně. Pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
10: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
8: Na zadržení vody v krajině se zaměřují letošní týdny pro krajinu Hnutí Duha. Dobrovolníci tento týden staví přehrádky na melioračních strouhách na Velkobítešsku a Tišnovsku. Chtějí tak zabránit odvádění vody z lesu. Postup prací popisuje Jan Skalík z Hnutí Duha.
11: Vykopeme napříč tím melioračním kanálem takový zářez a do toho vkládáme klády, v podstatě 3-4 tlusté kmeny na sobě udělají základ té hrázky, kterou potom je potřeba zasypat z obou stran hlínou a pořádně udupat, aby neprotekla ani spodem, čili musí být i dost hluboká.
8: Austrálie potvrdila výskyt ptačí chřipky v celosvětově nejpočetnější kolonii tučňáků nejmenších. Ochránci přírody se obávají jejich možného masového úhynu. Pokusí se mu proto předejít tím, že tisíce ptáků začnou očkovat. První potvrzené případy vysoce nakažlivého viru ptačí chřipky se mezi volně žijícími ptáky v Austrálii objevily v červnu. U tučňáků nejmenších zatím úřady podle deníku Guardian odhalily pouze jeden případ nemoci. Nakažený jedinec uhynul. V údolí Berounky přibudou další tři mramorové sochy. Na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem je dnes odhalí na vernisáži, která uzavře devátý ročník sochařského sympozia Cesta mramoru. Na jejich finální místa sochy podle pořadatele akce Petra Váni osadí v září.
12: Tady vzniklo už 31 soch a teďka budou tady osazeny další tři. Vznikají z mramorů, který jeden byl přivezený ten blok z Itálie, z Carrary, jeden z Portugalska a jeden je náš český. A jsou tady tři sochaři, Emma Kisová, Bianka Varniáková a Eduard Ceják.
13: Sport. Kristýna Sasinek méky na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu ve finále běhu na 1500 metrů. O postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se méky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
14: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečela v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš osmej než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není no.
13: V finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasinek méky v neděli. Ještě dnes po 9. hodině večer českého času poběží finále závodu na 400 metrů česká atletka Lourdes Gloria Manuel. Její boj o medaily odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: A stále uzavřená D1 u Klimkovic a silný provoz v Brně. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna je u Klimkovic na kilometru 349,5 po vážné nehodě stále zastavený provoz. Už se ale začíná blízkat na lepší časy. Na místo dorazil jeřáb a v těchto okamžicích zvedá havarované auto převrácené na střechu. Právě dorazila i odtahová služba. Už by se tak brzy mohlo projíždět alespoň jedním pruhem. Budeme vás pochopitelně informovat. Zatím stále platí objízdná trasa přes Rudnou a silnici 647. Tou se na dálnici na exitu 349 napojíte zpět. Kolona v Ostravě na D1 za sjezdem na Mariánské hory z kilometru 356. Na dálnici D1 dál na trase k Brnu panuje silnější provoz i v okolí Vyškova. Fronta z kilometru 230 popojíždí okolo 10 minut k omezení na 228. Tam je stále zabraný levý pruh. A D1 přímo v Brně ve směru z Prahy do Vyškova hodně plná v úseku mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, tedy mezi kilometry 190 a 196. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo a večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, čemu se ve svém populárním blogu Deník cizince věnuje Rus Timur Kirejev. Poslechneme si rozhovor s významným srbským básníkem, spisovatelem a akademikem Matejou Bečkovičem. A na závěr si popovídáme s Řekem Janisem Samarasem, ředitelem velkého nápojového koncernu v České republice. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
0: Mezi námi.
16: Timur Kirejev přijel do Prahy z ruského města Ufa v Baškortostánu, původně na jazykové kurzy. České hlavní město si zamiloval natolik, že si na Instagramu založil blog Deník cizince, který mezi Čechy získal velkou popularitu. A není divu, je přece tak příjemné vidět cizince okouzleného tvojí zemí. V blogu Timur nejprve vyprávěl o svých cestách po Česku, postupně ale začaly jeho příspěvky získávat i společensko-politický rozměr. Přestože podle dokumentu zatím není Čech, považuje Česko za svůj domov a jak říká, snaží se přispět k tomu, aby bylo ještě lepší. Více v rozhovoru s redaktorkou Olgou Vasinkevič.
17: Timure, vy jste v České republice už víc než 10 let a vy jste populární a docela oblíbený v medijním prostoru v českém a obzvlášť na sociální síti Instagram, kde máte deník cizince. Ale jak vidím, že už samotný ten název ukazuje na to, že nejste Čech a v něčem jste odlišný. Mohl byste povyprávět o tom?
18: Je to vlastně velmi zajímavé. Často o tom vlastně přemýšlím a říkám si, Ježíši Kriste, teď já vlastně ani se necítím být jako cizinec, tak proč pro boha mám tento název? Ale ono je to vlastně historický název mému blogu na Instagramu. Když jsem ho zakládal, tak jsem se jakoby cítil být cizincem stoprocentně. Teď už to tak asi úplně není, protože moje jaksi občanské sebeurčení je z velké části opravdu české, ale ten název zůstal a samozřejmě tento název úplně hned napoví člověku, který vlastně se dívá na můj Instagram, že já Čech nejsem, že já mám nějaké pozadí, které je odlišné a tam zároveň otevřeně píšu, že vlastně pocházím z Ruska.
17: No a jak víme, že ten náš ruský původ dneska není velmi oblíbený. Jak dokážete udržet pozornost Čechu? A já vím, že k vám lidi jsou i vstřícny, že nenadávají se na vás.
18: Já mám opravdu obrovské štěstí, že na Instagramu se s nenávistnými komentáři třeba skoro nesetkávám. Je to něco, za co jsem skutečně vděčný a moje publikum je opravdu vřelé. Má to asi několik důvodů. Zakládal jsem si ten profil v roce 2019 a mluvil jsem o svých politických postojích vždy velice otevřeně. Takže už od toho roku 2019 všichni věděli, že se dívám na ruský režim velice skeptickým způsobem a že mi záleží na demokratických, liberálních, lidskoprávních, chcete-li hodnotách. Takže si myslím, že v tomto směru jsem se vyhnul tomu hejtu i skrz to, že jsem dával najevo, že jsem člověk, který má nějakou svoji morální integritu. Zároveň samozřejmě se snažím být velmi pozitivním člověkem a i když už mám nějaké názory, které jsou skutečně pevné, politické i nějaké společenské, tak se vždy snažím je prosazovat nějakou neinvazivní cestou, velice mírným způsobem, protože si myslím, že konflikty, kterých je ve společnosti i tak dost, nám rozhodně neprospívají.
17: Vrátíme se třeba ještě k vašemu blogu. Často člověk tam uvidí, že máte takový zajímavý způsob projevu jako individuální protest. Mohl byste říct, proč jste to vybral?
18: Toto vlastně není asi úplně protest, ale já jenom chodím jakoby z plakátky často na Most legií nebo na Národní třídu a stojím tam a nějakým způsobem vyslovuji neverbálně nebo respektive verbálně, ale nikoli vyloženě slovy, ale na plakátu je to napsané nějakou myšlenku. Samozřejmě to není vždy politická myšlenka, často je to o společenských záležitostech, ale často je to jenom něco povzbuzujícího, třeba před každými Vánocemi tam stojím a nějakým způsobem přeji všechno nejlepší lidem, ať vlastně jako drží spolu, ať jsou jakoby hodní na sousede. Takže já si myslím, že to je čin, který má pod sebou i politické opodstatnění, protože i když ty plakáty nejsou vždy politické, tak stejně to přináší jaksi do společnosti nějaký diskurs společenský a snažím se o to, aby to vytvářelo nějaký sociální smír. Samozřejmě to zní jako hodně jaksi nadneseně. Já se o nic globálního samozřejmě nesnažím, protože vím, že to uvidí jen prostě nějaký počet lidí. Ani to neovlivní vlastně jako většinu těch lidí, co to vidělo, ale myslím si, že toto je něco, jak do společnosti vnést jako více sociálního smíru, protože těch konfliktů my máme opravdu dost.
17: Vždycky k tomu musí být nějaká událost, když se rozhodnete, nebo v jakých okamžicích chcete jít někam s plakátem?
18: Buď musím dostat inspiraci nějakou, která může být vlastně jakoby celkem random, ale většinou je to spojené s nějakou událostí konkrétní. Například, když se blíží volby, tak pokaždé stojím s plakátky a nabádám lidi, aby k volbám přišli. Já tam vlastně většinou vůbec nezmiňuju žádné konkrétní politické subjekty, ale prostě nabádám, aby se voleb zúčastnili, protože považuji politickou apatii za něco velmi rizikového. To, co se děje v Rusku, ten režim velice silně autoritářský. Jedním z důvodů byla ta politická apatie ruské společnosti.
17: A dochází u vás přitom k nějakým diskuzím nebo k nějakým sporům?
18: Určitě, já jsem několikrát stál s plakátky, které nejsou úplně stoprocentně přijímány veřejností. Jedním z příkladů byl plakát Nejvyšší čas na třetí dávku je právě teď, a to bylo ohledně očkování proti koronaviru. Tak jsem s tímto plakátkem stál a samozřejmě jsem se setkával s různými reakcemi a celá řada z těchto reakcí byla jako velmi negativní, nebo například 1. června, když byl Mezinárodní den dětí, tak jsem stál s plakátkem Dětský život má stejnou cenu v Praze, v Tel Avivu i v Gaze, a to samozřejmě taky vyvolalo jako hodně kontroverzí, ale myslím si, že většina lidí, kteří vlastně se na ten plakát podívá, tak si myslím, že jakoby chápe, jak je to myšleno.
17: Velkou vlnu všelijakých diskuzí vyvolala vaše vyjádření k otázce občanství pro Rusy. Opravdu myslíte, že člověk Rus by tady neobešel se bez českého občanství, nebo jak kdo?
18: Já si především myslím, že jakákoliv diskriminační norma nemá v právním státě co dělat. Toto je základní myšlenka, která stojí za tím mým protestem, nebo respektive vyjádřením nesouhlasu k tomu, že Rusům plošně téměř bez výjimek zakážou dostávat české občanství. Protože ten zákaz, který se tváří jako zákaz dvojího občanství, je ve skutečnosti, když se na ten zákon důsledně podíváte, tak uvidíte, že je to vlastně paušální zákaz vydávání občanství pro všechny občany Ruska. Tak já si myslím, že toto opravdu není cesta, jak cokoliv, jakýkoliv problém řešit, protože vydávání občanství je záležitost, jako pro kterou člověk musí splnit celou řadu podmínek. Jednak je to 10 let zpravidla života v České republice. Dále jsou to jazykové zkoušky, testy z českých reálií a samozřejmě prokázání prostě nějakých formálních záležitostí a součástí toho procesu i bezpečnostní prověrka. Takže já si myslím, že se Česká republika měla vydat cestou přísnějších bezpečnostních kontrol těch žadatelů a nikoliv do zákona uvádět jedinou prostě nějakou kategorii národnost. To si myslím, že je něco, co naprosto popírá jaksi duch českého ústavně právního pořádku a vlastně ten lidskoprávní rozměr a dimenzi české politiky.
16: Uzavírá Timur Kirajev, autor populárního blogu Deník cizince. Matija Bečković je významný srbský básník, spisovatel a akademik. Proslul svým osobitým stylem kombinujícím satiru, hovorový jazyk a filozofické úvahy. Jeho tvorba je vysoce ceněna pro hlubokou reflexi srbské identity, jazyka a kultury. Přednedávnem navštívil Prahu. Rozhovor s Matijou Bečkovičem zahájila redaktorka Lidia Stevanovič otázkou, proč ve své literární tvorbě hojně používá lidový archaický jazyk.
19: My nemáme vážnou instituci od svog jazyka.
20: Nemáme důležitější instituci, než je náš vlastní jazyk. V něm je skryto víc než v jakémkoliv archivu nebo knihovně. Obvykle se má za to, že některá slova jsou zkrátka zastaralá. Jenže samotné osekávání jazyka v dnešní době, kdy se tolik slov stalo zdánlivě nadbytečnými, je velkým omylem. Jakékoliv slovo, které se kdy zrodilo, totiž existuje navždy. To je něco, co se děje v současnosti, kdy se lidé dorozumívají jen hrstkou slov. Jakoby se prohlásilo, že všechny příběhy už byly vyprávěny a ticho se povýšilo na nejlepší způsob komunikace. Přičemž moderní technologie tuto redukci plně podporují. Když dnes někdo píše delší SMS zprávy, hned je vidět, že do tohoto světa zkrátka nepatří, že do něj zabloudil. My ale nemůžeme vědět, které ze všech těch zapomenutých slov se do běžného užívání jednou opět vrátí.
21: Bečković považuje tradiční lidové básně za to nejcennější, co Srbové mají. Co z toho přetrvalo dodnes?
19: Svět je za nás čuo preko naše poezie, kada je Vuk Karadžić.
20: Byla to právě naše poezie, skrz kterou se o nás svět poprvé dozvěděl. Když Vuk Karadžić vydal srbské lidové písně, začal se i sám Goethe učit srbsky. Napsal tehdy: národ, který má takovou poezii, si zaslouží lepší historický osud a nezaslouží si žít v otroctví. Tato tvorba byla označena za největší vzepětí epického básnictví od dob Homéra. A nešlo o žádné napodobování lokální Homéra. Byl to zcela původní a svébytný fenomén. To přetrvává dodnes. Jsou velké národy, kde už poezie v podstatě vymřela, ale u nás stále, a to zdaleka nejen profesionální spisovatelé, ale i obyčejní lidé, touží vydat svou vlastní knihu. V lidech pořád žije hluboká víra v poezii a v literaturu. Pramení to především z přesvědčení, že tištěné slovo v knihách nelže. Veškerá pozdější fantastika a směry, které v umění vznikly, už patří jiné epoše. Jakoby to všechno bylo jakési spiknutí proti pravdě, která má lež a pravdu postavit na stejnou úroveň, aby svět nakonec na tuto víru v literární pravdu rezignoval.
21: Hranice poezie se dnes výrazně posunuly. Jak se k tomu staví? Zeptala jsem se srbského básníka Matěje Bečkoviče.
19: U naše vreme poezie dospěla tam, kde nie nikad byla.
20: V naší době se poezie dostala tam, kde ještě nikdy nebyla. A to jak obsahem, tak formou. Srbský jazyk se však ukázal jako neobyčejně tvárný. Dokáže mistrně pracovat nejen s vázaným, ale i volným veršem. Díky tomu překlady například anglosaských básníků ztrácejí v srbštině téměř nic ze své síly. Naopak u ruštiny, která je srbštině nejbližší, se v překladu hodně vytrácí, protože ruský jazyk je sám o sobě jedna velká melodie. V takovém případě pak místo skutečné básně dostáváme v překladu spíše informaci o tom, o čem ta báseň je. V tomto duchu se dnes světu vnucuje představa, že by měl existovat pouze jeden globální jazyk a všechny ostatní malé jazyky jsou prý zbytečné. Jenže i tento jediný jazyk, který vládne světu, není skutečným živým jazykem s hlubokými kořeny. Je to pouhý komunikační nástroj, jakási pragmatická dohoda, že si vystačíme s pouhou stovkou slov. Příběh o jazycích je sice složitý, ale jeho podstata je prostá. Neexistují malé národy ani malé jazyky. Žádný jazyk totiž nevznikl náhodou a poezie, ta se dá psát výhradně v mateřském jazyce. Cokoliv jiného už můžete psát v jakém jazyce chcete.
21: Knihy se v dnešní době čtou čím dál méně. Nehrozí jim zánik kvůli moderním technologiím?
20: Člověk nevymyslel nic důležitějšího a významnějšího, než je kniha. Umberto Eco napsal jednu nádhernou knihu s názvem Knih se jen tak nezbavíte. Popisoval v ní, jak všechny ty nové vynálezy a moderní technika neustále zastarávají, takže disky a jiná média stará pouhých 10 let si dnes už ani nepustíte. Za to knihy staré 2000 let můžete bez problémů číst i dnes. Eco ve svém textu s velkým vtipem poznamená, že je vlastně obrovské štěstí, že jsou zloději negramotní. Vykradli mu dům hned několikrát, pokaždé pobrali veškerou elektroniku, ale knih se ani nedotkli. Přitom měl ve své knihovně svazky, které měly větší hodnotu než celý dům, i se všemi technickými vymoženostmi. Zloději to zkrátka nevědí. Člověk tak nakonec musí přijmout myšlenku, že kniha stála na samotném počátku a bude stát i na úplném konci. Že to všechno ostatní pomine, ale ona zůstane.
21: Jeho tvorba prošla cenzurou a zákazy. Jak je to s omezováním tvorby dnes? Zeptala jsem se srbského akademika.
20: To všechno sice existuje, ale jakýkoliv boj proti tomu je marný. Nejoblíbenější jsou totiž vždycky ti autoři, kteří jsou zakázaní. Sám jsem napsal knihy, o kterých se tvrdilo, že jsou na indexu, i když to nebyla úplně pravda. Jakoby platilo, pokud kniha zakázaná není, je v ní něco podezřelého a skrývá se v ní nějaká lež. Pokud je v ní pravda, zakážou ji. A právě proto je sláva zakázaných knih tak obrovská. Za časů Sovětského svazu se všechny ty knihy, které vycházely na západě, pašovaly do země převlečené do obálek dějin všesvazové komunistické strany, bolševiků. A lidé je pak o to raději četli. Celá tato historie je vlastně jednou velkou biblí, kterou by stálo za to napsat. Příběhem o posvátných knihách, které žily tajně pod pultem, prodávaly se všelijakými neuvěřitelnými způsoby a takto potají přežívaly. S tím žádná moc nic nesvede. Může to potlačit jen dočasně, protože to, co se jednou zrodí, to už nikdy neumírá.
21: Ve svých dílech kombinuje lidovou historii a poezii. Jak moc jsou zajímavá v dnešní době historická témata? Zeptala jsem se srbského básníka.
19: Sve može, ali mora biti moderno.
20: Můžete dělat cokoliv, ale musí to být moderní, v duchu doby, ve které žijete. U nás tato víra stále ještě přežívá, byť je z různých stran řádně pošramocená. Jenže s touto novou gramotností a obzvláště s tou spojenou s umělou inteligencí se člověk ocitá v situaci, kdy přechytračil sám sebe. Najednou vůbec neví, co s tím má dělat a co to vlastně stvořil.
21: Po rozpadu Jugoslávie každý nový stát si vytvořil vlastní modifikaci kdysi společného jazyku. Jak tento vývoj vnímá? Zeptala jsem se básníka Matěje Bečkoviče.
19: Já myslím, že to je politika.
20: Podle mě je to všechno jenom politika. Jazyk totiž není jen slovní zásoba. Je to celý ucelený systém. U nás se teď pro jakési okamžité potřeby povyšuje na samotný jazyk pouhý fakt, že se někde používá slovo, které jinde nemají, a z jednoho velkého jazyka se tak uměle vytváří jazyky nové. Přitom až doteď platilo pravidlo, že pokud si rozumíme, jde o tentýž jazyk. A my si nejenže rozumíme, my si rozumíme natolik dokonale, až z toho vzniklo jedno všeobecné nedorozumění.
3: Říká významný srbský básník, spisovatel a akademik Matija Bečković.
5: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
3: Na konci 40. let minulého století přišla do Československa v důsledku řecké občanské války vlna uprchlíků. Z ní se během následujících desetiletí rekrutovala řada osobností především v oblasti kultury. Najdou se však i výjimky zasahující do jiných sfér. V oblasti biznesu je jednou z nich rodina Samarasů. Ta svůj život spojila s renesancí jedné slavné tuzemské značky. Jak k tomu došlo a hráli v tom roli řecké geny? I na to odpovídá ředitel nápojového koncernu Kofola Janis Samaras. Více v rozhovoru Janise Morase.
22: Řecká občanská válka jen do Československa vyhnala v letech 1948 až 1949 12 tisíc lidí. V jakém rodinném prostředí si tedy vyrůstal jako potomek těchto uprchlíků?
23: Záleží, z jakého úhlu pohledu se to bere. Relativně harmonické, řecky mluvící, plno strejdů a tet a plno bratranců všude kolem mě. Všichni téměř z dospělých kuřáci, takže když se sešli, tak jsme se mlhou kouře prodírali k chlebíčkům z vlašák. Jako první jazyk, který jsem uměl, byla řečtina, nicméně ve školce jsem se rychle přečeštil. I ze školou se vlastně čeština stala jako tím dominantním jazykem, který ovládám.
22: Mně se tam líbí to propojení toho řeckého elementu, toho kouře všude, s tím českým chlebíčkem, s tím vlašákem.
23: No jo,
22: takže
23: no.
22: Tam už někde byl ten zárodek vlastně té současnosti taky. No, firmu, kterou v současnosti vedeš a tak, jak ji vlastně dneska známe, postavil na nohy tvůj tatínek. Znal jsi tu značku už třeba právě v dětství a v jaké životní fázi pak došlo k jejímu propojení s vaší rodinou?
23: Tak jasně, tak my jsme chodili, že jako děcka do bufetu na salamový chlebíček za korunu 10 a Kofolu za 80 haléřů v té době, že. Ale mnohem užším profilem byla citrokola, takže když byla citrokola k mání, tak jsme si radši dali citrokolu, protože byla trošku chuťově jiná, byla kyselejší. Vlastně ke Kofole my jsme se potom jako dostali asi hned v tom 93. jako jeden z mnoha bottlerů Kofoly, jakoby pohrobku těch státních podniků surovkárenských, protože v té době vlastně ta záruční lhůta těch limonád byla 3 týdny třeba nebo něco takového, jo. Takže v každém městě větším byla nějaká sodovkárna. No a my jsme v 93. jednu z těch sodovkáren koupili od státního podniku Nálka. Koupili jsme se do vkárnu v Krnově.
22: V té době si byl někde okolo 20 věkově. Ukazovalo to už tehdy na to, že to bude nadále rodinný podnik vlastně?
23: Jo, tak já už jsem vlastně od 90. s tátou pracoval. V 91. jsem utekl z výšky v druháku přes spoustu výhružek, že bez školy budu k ničemu, tak jsem s tou školou seknul a věnoval jsem se spíš jako tomu obchodu v podstatě. Jo, tehdy takovému velmi primitivnímu. No a postupně se to přerodilo, že jo, v to, co to známe dneska. No.
22: V podstatě jste se chopili národního stříbra, jak se říká. Setkal ses někdy z řad veřejnosti s negativními ohlasy na to, že se národního stříbra chopili Řekové, nebo máš v tomto směru spíš pozitivní reakce?
23: Když jsme se toho chopili, tak to stříbro bylo vykopávka trošku, jo? Jako, že člověk ještě nevěděl, co vlastně pod tím nánosem prachu a špíny je, a nám se podařilo to postupně jako očistit a vyleštit. Ale s pokorou je třeba říct, že ten základ tam je historicky velmi dobře udělaný. No a to jsme jako měli minimální nějaké negativní reakce. Myslím si, že celkově ta řecká komunita v Česku je přijímána velmi pěkně, nebo byla celou dobu od začátku přijímána velmi pěkně. Samozřejmě vždycky se najde někdo škaredý, ale to jsou lidi, kteří by hejtovali, kdyby jsme měli rodokmena pravotci Čechovi, tak by si našli něco jiného a hejtovali by zase něco jiného, takže toho si člověk nevšímá.
22: Jakým způsobem si pak udržoval vztah s rodnou zemí tvých rodičů? Byla to vyloženě třeba jenom dovolenková destinace, anebo se tam rýsovaly nějaké možnosti biznisu, když si teda do toho takhle vlastně zaplul tady v České republice?
23: Moc rádi tam jezdíme, zejména v létě na dovolenou za rodinou a rodinnými kamarády. Někteří z nich mi říkali, jestli nechceš ztratit ten pěkný romantický vztah k Řecku, tak tady biznis radši nedělej. Je to tu opravdu těžké. Já jsem je moc neposlouchal a snažili jsme se o to tam nějaký biznis začít dělat. Musím říct, že jsme se snažili velmi lehce, jo? Že to nebyla jako nějaká usilovná snaha, ale hledali jsme ty příležitosti. A zatím jsme nic, co by se nám zalíbilo natolik, že by jsme do toho šli, nenašli. Takže zatím to je pořád jenom cesta za sluncem, mořem a kamarády.
22: Jsou podle tebe nějaké vyloženě řecké atributy, které ti na profesní cestě pomáhaly? A nebo i pomáhají?
23: Nemyslím si, jakože vyloženě. Já nevím, co jsou totiž vyloženě řecké atributy, jo. To by zase bylo nějaké zobecnění a zjednodušení nějaké národní charakteristiky, což úplně je těžké jako asi dělat. Myslím si, že to, co pomáhá v tom biznise, je to, že člověk má trošku jako víc rozšířený obzor díky tomu, že vlastně někdy se na tu věc dívá jako cizinec. Nevím, jestli to nás naučilo mít pocit, že se pořád musíme učit, jo, a pořád jako mít víc otázek než odpovědí. To je vlastně to, co nás trošku tak popohání dopředu. No.
22: Otázka na závěr. Jaký řecký nápoj máš nejraději ty?
23: Jako já nejraději piju vodu, jo, minerálku. Ta minerálka suroty, tu mám fakt rád, to je velmi příjemné pití. No a z alkoholických nápojů, ne že by v Řecku bylo špatné pivo, ale je to vlastně nesmysl jako chválit řecké pivo. Ale je velmi dobré víno, je škoda, že se vlastně tady moc s řeckým vínem nesetkáváme. Takže jako když, tak si v Řecku spíš dám víno, než nějakou rakii nebo ouzo.
16: Uzavírá ředitel nápojového koncernu Kofola Řek Janis Samaras. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančelová, Olga Vasinkevič, Lidia Stevanovič a Janis Moraz. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.

0: Radiožurnál posloucháte v 15:30. A taky zprávy s Janou Guldou.
1: Ministerstvo zahraničí chce částečně rozvolnit zákaz udělování víz občanům Běloruska. O krátkodobá víza by mohli znovu žádat ti, kteří mají v Česku blízké příbuzné. Změnu prosazovali i představitelé běloruské opozice. Podle nich současná pravidla komplikují setkávání rodin odpůrců režimu Alexandra Lukašenka. Návrh je teď v připomínkovém řízení a platit by mohl od konce září. Pražský odbor pozemních komunikací a drah, vedený stíhaným ředitelem Alešem Krejčou, roky vydával povolení pro stavbu billboardů v rozporu se zákonem. V odpovědi na podnět spolku Nelegální reklama to přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení pro billboardy i na místech, kde to zákon nepovoloval, nebo jim chybělo stanovisko policie, že billboard neohrozí bezpečnost provozu. Ke stejnému závěru došla na začátku srpna taky veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Ukrajinský raketový útok v noci na dnešek zasáhl neupřesněný průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti, informují o tom ruské úřady. Samara leží asi 1000 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Ruské ministerstvo obrany taky oznámilo, že v noci protivzdušná obrana zničila skoro 600 ukrajinských dronů. Informace není možné nezávisle ověřit. A před 5 lety se v Afghánistánu znovu ujal moci Tálibán. Islamistické hnutí tehdy ovládlo afgánské hlavní město Kábul. Tálibán zpočátku sliboval mírnější režim než při svém prvním období vlády mezi lety 1996 a 2001. Krátce po převzetí moci ale hnutí začalo prosazovat striktní výklad islámského práva a diskriminaci žen. Ty dnes v Afghánistánu nesmí studovat na středních a vysokých školách ani vykonávat většinu povolání. Sport. V české nejvyšší fotbalové lize dnes od 17 hodin nastoupí Sparta Praha doma s Teplicemi. Ve stejný čas se utkají taky Slovácko s Olomoucí a Pardubice s Mladou Boleslaví. Od 20 hodin je na programu další ligové utkání mezi Plzní a Zlínem. Všechny fotbalové zápasy šance ligy vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A opět začínáme pohledem na dálnici D1 u Klimkovic. Ta je na trase z Ostravy do Brna po více než 3 hodinách po těžké nehodě opět průjezdná. Sice jen odbočovacím pruhem, ale konečně se jede. Situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Hledání Viktorky.

0: Tiše plyne řeka údolím, nikam nepospíchá. Pod bylým kopcem však přidává do kroku a pak se rozeběhne. Pádí jako posedlá. V zápěti odevzdaně padá ze splavu, buráci opět nachází svůj klid a plyne dále. Tahle řeka se jmenuje Úpa, pramení vysoko odtud, na hřebene Krkonoš. Břeh je zarostlý čerstvou trávou. Usedám a dívám se na protější stráně, na bílý kopec, na zalesněnou dubinu. Blízko mě je osamělý pařez a vedle starý dub. Kdo ví, říkám si, třeba ji uvidím. Kde je ti jen konec, Viktorko? Napadne mě. Zdali pak tě tahle řeka opravdu pamatuje? Nezrodila tě spíše představa Boženy Němcové? Už jste zřejmě pochopili, jsem v babičně údolí nedaleko Ratibořic. A při pohledu na zdejší splav myslím na Viktorku, kterou autorka babičky, Božena Němcová, tak mistrovsky stvárnila ve své knize. Takhle Viktorku vykresla hned ve druhé kapitole knihy. Tuto pasáž uslyšíme v podání legendární Růženy Naskové, jejíž hlas uchoval archív Českého rozhlasu.
1: Viktorka bývala vždycky bledá, oči svítily jako dva uhly, černé vlasy měla vždycky rozkuchány, nikdy neměla pěkné šaty a nikdy nepromluvila. U paty lesa byl velký dub. Tam stávala Viktorka celé hodiny, upřeně dívajíc se dolů k splavu. Za soumraku sešla až k samému splavu, sedla na omšelý pařez, dívala se do vody a zpívala až dlouho, dlouho do noci. Ale babičko, ptali se děti babičky, proč pak nemá Viktorka nikdy pěkné šaty, ani v neděli? A proč pak nikdy nemluví? Jdu, když nemá dobrý rozum.
0: Viktorka vstoupila do našeho povědomí nejenom zásluhou vzpomínané knihy Boženy Němcové, ale především prostřednictvím filmového plátna. Babička totiž byla třikrát zfilmována. Poprvé, když v roce 1921. Tento ještě němý film režírovala Téa Červenková. Roli babičky hrála matka pozdějšího slavného režiséra Svatopluka Inemana a Viktorku Anna Vajcová. Další adaptaci babičky natočil v roce 1940 František Čáp s Terezí Brzkovou, co by babičkou, v hlavní roli. V úloze Viktorky tu tehdy diváky zaujala Jiřina Štěpničková. A konečně v roce 1971 natočil babičku režisér Antonín Muskalík. Babičku hrála Jarmila Kurandová a Viktorku Libuše Gepertová. Možná si vzpomenete na následující filmovou scénu. Je noc a chlapci a dívky tančí okolo ohně. Viktorka tedy, Libuše Gepertová, nebojácně přeskakuje ohnivé plameny. Směje se a potom už utíká přes řeku. Potká babičku v podání Jarmily Kurandové.
2: Dobrou noc, babičko. Dneska bych tančila až do rozednění jako čarodejnice.
3: A co, že jdeš sama?
2: Já se nebojím. A takový, aby se mi z něj srdce rozbušilo. Takový se ještě nenarodil.
0: Podle knihy Boženy Němcové však Viktorka s nikým nemluvila. Nemohla tedy mluvit ani s babičkou. A vůbec existovala Viktorka? Před časem jsem se na to zeptal paní doktorky Heleny Sobkové, literární historičky, jejíž dílo je spjaté s mnoholetým pátráním po původu Boženy Němcové. Vzpomeňme například na její skvělou knihu Tajemství baronky Panklové. Jak to tedy s Viktorkou bylo? Zeptal jsem se paní doktorky.
3: Úplně vymyšlená postava to jistě nebyla. To je dokázáno, že to byla dcera tam z nějakého toho statku a že se tedy pobláznila. Zřejmě asi opravdu se tam zamilovala do nějakého toho vojáka a běžela za ním. Ale samozřejmě tak, jak je vykreslena v babičce, tak to je už hodně fikce Boženy Němcové. Ona nezemřela zabita bleskem, že? Ale asi ji tam slyšela někdy zpívat na tom splavu. To je možné, to je pravděpodobné.
0: Pátrejeme tedy dále. Ve starých kronikách. Mezi lidmi, kteří naslouchali svým předkům. Pátrejeme také pomocí knihy Boženy Němcové Babička. Tam hledejeme první stopy příběhu. V 6. kapitole knihy totiž Ryzenburský myslivec vyprávěl babičce, barunce a dalším dětem právě o Viktorce.
4: Viktorka je Sedlákova dcera ze Žernova. Rodiče její jsou už dávno pochováni, ale bratr a sestra žijou podnes. Před 15 lety byla Viktorka děvče jako malina. Daleko široko nebylo jí rovné. Svižná jako srna, pracovitá jako včelka. Nikdo nemohl by si lepší ženy přát. Takové děvče, a když má ještě podílu na statku k očekávání, nezůstane pod pokličkou, to se samo sebou rozumí. Také o Viktorce šla pověst po celém okolí a námluvníci si podávali dveře. Tatínkovi a matce by se mnohý líbil, nejeden byl hospodář zámožný a dcera by byla přišla, jak se říká, do plného. Ale ona to

0: smýšlenou postavou, ale nepocházel ze Žernova, jak tvrdil ryzembruský myslivec, ale z Červené hory. Další důkaz hledám ve Farské matrice a zejména pak v kronice, kterou v roce 1923 začal psát Julius Janků. Byl to prý, jak mi mnozí lidé tehdy řekli, neobyčejně sečtelý člověk, který nelitoval času a pátral v nejrůznějších písemnostech. V knize Tváře osudu se můžeme dozvědět mimo jiné právě o výsledcích pátrání kronikáře pana Janků.
1: Dne 9. června 1792 se v Červené hoře ve stavení číslo 4 narodila Viktorie Terezie Židová. Její otec Antonín Žid byl chalupník. Není však zcela jednoznačné, zda se příjmením opravdu jmenoval Žid. Někdo mu prý říkal Žídek, také Zítko. Svou ženu Anu, rozenou Lelkovou, si Antonín Žid přivedl z nedaleké obce Třtice. Jestliže se ryzembruský myslivec zmiňoval o dvou sourozencích Viktorky, my se dopátráme pouze sestry Františky, provdané později do Olešnice. Jaké byly první roky Viktorie Židové? Do školy začala chodit ve Slatině nad Úpou. V té době totiž v Červené hoře škola ještě nebyla. Vznikla až v roce 1810, kdy bylo Viktorce 18 let.
0: Podle vyprávění pamětníků z ní vyrostlo děvče jako lusk. Byla prý spíše drobná, s kulatým obličejem a s dlouhými černými vlasy. Nosívala často kabátek s varhánky a na hlavě mívala strakatý šátek uvázaný na placku. Kluci prý na ní mohli oči nechat, zejména na venkovských zábavách, kde patřila, jak už víme, k vyhlášeným tanečnicím. Ona si prý mužského zájmu příliš nevšímala. Na vdávání neměla prý ani pomyšlení. Pak ale přišlo její osudové setkání s černým myslivcem. Božena Němcová prostřednictvím vyprávění ryzembruského myslivce napsala.
1: Toho času leželi ve vsi myslivci. Jeden z nich začal chodit za Viktorkou. Šla-li do kostela, šel za ní. V kostele stál zajisté nedaleko ní a místo, co měl koukat na oltář, koukal na ní. Šla-li na trávu, zajisté se vyskytnul. Zkrátka, ať šla kam šla, všude ji následoval jako stín. Lidé si povídali o něm, že nemá dobrý rozum. A Viktorka, když vešla mezi kamarádky a stala se zmínka o něm, říkala, co ten voják za mnou chodí, ani nemluví jako ten morous, já se ho bojím. Když ho nablízku cítím, jako by po mně lezlo a z těch očí jde mi hlava kolem. Ty oči, každý říkal, že ty na nic dobrého neukazujou. V noci mu prý i svítili. A ty jeho černé oči, které nad nimi jako havraní oči roztaženy byly a uprostřed se stýkaly, ty byly patrným znamením, že jsou to oči uhrančivé. Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
0: Ze všeho nejdříve je potřeba zjistit, jestli se v tomto kraji a ve zmiňované době opravdu nějaké vojsko objevilo. Vzpomínaný kronikář Bohuslav Nývlt mi v dopisu napsal.
1: Vojsko u nás opravdu bylo. Muselo to být někdy okolo roku 1812, tedy v období napoleonských válek. Tehdy totiž, jak z kroniky Červené hory ze Žernova a z jiných okolních obcí potvrzují, se tu ubytovali vojáci.
0: V té době, jak je z dostupné dokumentace patrné, sloužila Viktorka Židová v Žernově ve stavení číslo 20. Majitelem byl Antonín Šimek. Jak vyčteme z kronik a ze sepsaných vzpomínek pamětníků, Viktorka se na svatojánské pouti setkala se svým vojákem. Božena Němcová psala, že Viktorka se chtěla mermo moci černého myslivce zbavit. Dokonce prý kvůli tomu svolala se sňatkem a měla si vzít jistého Toníka Šímu. Stará kovářka, která prý uměla čarovat, připravila Viktorce jakési byliny, aby na černého myslivce zapomněla. Záhy vojáci z kraje odešli, včetně černého myslivce. V knize Babička se o tom píše.
1: Vojáci odešli. Tu samou noc bylo Viktorce tak zle, že kovářka pro kněze poslat chtěla. ale kránu jí bylo líp a vždy líp,

0: až za několik dní sama z lože vstala. Ale nebylo ještě vyhráno. Viktorka sice chodila, šla už i na dvůr, ale každému zdála se cizá být. Posud nemluvila a nikoho si nevšímala a pohled její byl matný.
1: Skutečnost však byla jiná. Z očí černého myslivce šla Viktorce asi opravdu hlava kolem. Jenomže příliš před ním neprchala, jak to vykladal myslivec babičce. Naopak, velmi často se spolu scházeli. A pak tedy, alespoň podle knihy Boženy Němcové, Viktorka za svým vojákem přece jen utekla. Ryzenburský myslivec vyprávěl.
0: Plakali pro Viktorku všichni, dávali na mše a na mídelník, ale když přešlo půl roku, tři čtvrtě roku a ještě o ní ani sluchu, ani vidu nebylo, vzpomínalo se na ní, co na nebožku. Uplynul i rok.
1: Pravda byla opět poněkud jiná. Viktorka sice tenkrát ze Žernova opravdu odešla, ale do Olešnice, sloužit do Hanušova statku, kde byla provdána její starší sestra Františka. Na svého vojáka ovšem zapomenout nemohla. Táhlo je to za ním. A tak za nějakou dobu Viktorka z Olešnice mizí. Kroky ji vedou do Josefova. Těžko si dnes dovedeme představit, co tahle událost na počátku 19. století a ještě k tomu v malé obci znamenala. Dívka uteče za vojákem. Celý kraj si měl o čem vyprávět. Dneska už nezjistíme, jak dlouho se Viktorka zdržovala mimo domov a zda svého vyvoleného opravdu našla. Někdo tvrdil, že jakýsi profous vzal na nešťastnou zamilovanou dívku důtky a vyhnali od dveří kasáren. Jenomže v jedné z kronik, kde se o Viktorce píše, stojí, že Viktorka k vojsku opravdu odešla a dost dlouhou dobu se s ním potulovala. A jednoho dne se objevila znovu ve svém rodném kraji. Ryzenburský myslivec o tom v knize Babička říkal.
0: Já Viktorku dříve znal, ale v té spustošené, zvlčené postavě stěžka jsem ji jen poznat mohl. Ale byla to ona. Šat její měl panský kroj a musel bývat pěkný, ale teď byl všechen sedrán. Na postavě její shledal jsem, že je matkou.
1: A tady je pro změnu svědectví žernovské kroniky.
0: Z děvčete plného života stala se dívka pomatená, jež jako padlá nepřišla nikdy do rodné chalupy.
1: Od té doby Viktorka putovala bez síl lesem. Zdržovala se hlavně pod Bílým kopcem. V zalesněné stráni, které se už tenkrát říkalo Dubina. A chodívala často k řece Úpě a zejména k Ratibořickému splavu. Tady také opět spatřil ryzenburský myslivec, který vzpomínal.
0: Tu vidím vycházet Viktorku z lesa. Když jde, nese ruce pod prsami přes sebe položené, hlavu kupředu schýlenou a běží tak lehce, až se člověku zdá země, že se nedotýká. To utíkala také tak z lesa a zrovna ke splavu. Já jí vydával již tenkrát začasto u vody sedět a neb na stráni pod tím velkým dubem, ale když jsem dobře prohlídl, vidím, že cosi do vody zahazuje a slyším jí tak divoce se zasmát, až se mi vlasy zježily. Viktorka sedla si ale potom na pařez a zpívala. Nerozuměl jsem ani slova, ale nota byla k ukolébavce, co zpívají matky dětem.
1: Právě tuto scénu můžeme vidět ve filmové adaptaci Babičky z roku 1971. Hučící řeka, splav a Viktorka v podání Libuše Gebertové. Dívá se zasněje před sebe a zpívá.
2: Svět celíčky, spí synáčku, spí.
1: V knize Babička se píše o tom, že Viktorka krátce po návratu od svého vojáka porodila dítě a v zápětí je utopila. O dítěti se zmiňují i dvě kroniky, které se měl možnost pročítat. Jenomže ve farských matrikách jsem žádný takový údaj nenašel. Jak to tedy vlastně bylo? Vezměme si nyní na pomoc knihu Tváře osudu.
0: Předchůdce kronikáře Bohuslava Nývlta Jindřich Valášek tvrdil, alespoň jak zjistil z lidových podání, že Viktorka záhy po svém příchodu do rodného kraje dítě opravdu porodila. Nehodila je však do úpy, ale do žebrácké rokle, kterou najdeme nedaleko Červené hory. Je pravda, že 19. století bylo teprve na počátku. Přesto se však nechce věřit, že by tehdejší úřady nechali bez povšimnutí ženu, byť pomatenou, která zavraždila vlastní dítě.
1: Nuže, putujeme dále po stopách Viktorky Židové. V době, kdy ji Božena Němcová poznala, byla Viktorka ženou asi 30 až 40 letou. V písemných záznamech se mohou dočíst o tom, že chodila v rozedraných šatech, mluvila málo, spíše vůbec ne. Na splavu zpívala různé písně. Někdo říkal, že Viktorka nebývala vždycky tak plachá nemluvná, jak se o ní povídalo. Nesnášela hlavně mladá a hezká děvčata. Když prý takovou dívku uviděla, začala jí spílat těmi nejhrubšími slovy. Při svém pátrání po osudech Viktorky jsem svého času narazil rovněž na pana Vlastimila Joudela, velkého znalce babičina údolí a širokého okolí. V jednom ze svých dopisů mi napsal:
0: O Viktorce mi jako malému klukovi vyprávěla babička. Ta o ní věděla hlavně od svého strýce, který Viktorku dobře znal. Přicházela prý k různým stavením, natáhla ruku a mlčky prosila o jídlo. Nikdo ji nenechal odejít s prázdnou. V tomhle kraji žili vždycky dobří lidé. Jestliže chtěl někdo Viktorce dát něco navíc, třeba výslužku, kterou si měla odnést sebou, odmítla. Vzala jen to, co hned snědla a vypila. A potom odcházela zase pryč. Pryč od lidí. Do svých přírodních příbytků.
1: O jednom takovém domově vyprávěl babičce Ryzenburský myslivec.
0: Dlouho jsme nemohli vyzkoumat, kde nocuje, až jsem ji vyčíhal pod třemi jedlemi v jeskyňce. Vchod je chrastím zarostlý, že by to nevědomí nenašel, a ještě ho zatarasila chvojem. Vlezl jsem tam jednou. Jeden neb dva lidé mají tam místa a Viktorka nemá tam ničeho než trochu suchého stlaní mechu. To je lože její.
1: Podle názoru Vlastimila Joudela i Bohuslava Hladíka a několika dalších lidí se zdá, že mohlo jít o jeskyňku na Dubině. Cesta k ní vede hustým lesem. Potom je třeba sestoupit po příkré stráně dolů. Jak ale v zápětí vidím, nejde o jeskyňku v pravém smyslu slova. Je to spíše kamenný převis. Ovšem jiná jeskyňka na Dubině není. Viktorka pobývala opravdu zřejmě tady. Navíc odtud to měla ke splavu nejblíže. A odtud rovněž chodívala do blízkých chalup. Měla prý ráda malé děti. Jakmile třeba uviděla dítě v kolébce, hned se k němu sklánila, hladila je. V té souvislosti jsem při pátrání po příběhu Viktorky narazil na jednu překvapivou informaci. Vyčetl se mi z farní matriky. V knize Tváře osudu se o tom píše.
0: Jestliže není nic známo o dítěti, které Viktorka údajně porodila brzy po svém návratu od vojáků, zjistíme za to, že Viktorka Židová dává život dítěti až 14. srpna 1834 ve svých 42 letech. Nemanželský syn dostává jméno Jan. Takto stojí černé na bílém v matrice. Ovšem o jeho osudu se už víc nedopátráme, ani o jeho otci. Co to asi bylo za člověka, který zneužil nemocnou ženu?
1: Plynuly roky. Čtenář dostal do rukou první Pospíšilovo vydání babičky. A z knižky se dozvěděli také o Viktorce a o její smrti.
0: Přicházejíc ke stavení, potkala se babička s myslivcem. Byl všecek polekán, krok chvatný. Poslyšte, co se stalo. Viktorku zasáhl boží posel. Vždyť mi bylo před bouřkou tak úzko, když jsem ji viděl stát pod stromem. Volal jsem, kýval jsem, ale ona se jen smála. Přišel jsem až navrch k srostlým jedlím, víte, co stojí nad jeskyňkou Viktorčinou. Vidím tam, co si ležet pod chvojem. Zavolám, ono nic. kouknu vzhůru, odhrnu rychle chvoj, pod ním leží Viktorka zabita.
1: Jenomže Viktorku žádný blesk nezasáhl. Trpila sice duševní chorobou, fyzicky se však cítila zřejmě dobře, až do pozdního stáří. Měla už víc než 70 roků a stále se toulala krajem. V té době se Viktorka zdržovala často na Kaněrově stráni, v jeskyni nedaleko obce Zlíč. Rovněž i tuto jeskyni jsem s pomocí zmíněného Vlastimila Joudela objevil. Je o něco větší, než ta předešlá na Dubině. Pokusme se nyní zrekonstruovat to, co se zde odehrálo jednoho říjnového dne roku 1868. V knize Tváře osudu stojí:
0: do jeskyně, kde tolikrát předtím pobývala, se dovlekla 76-letá Viktorka. Blíží se její poslední hodinka, sílí ji opustili. Chce vstát, ale už to nejde. Naposledy se dívá z jeskyně na vzrostlé stromy, které tu budou i za 140 let. Viktorka leží opuštěná, bez pomoci. Pak se tu objeví majitel tohoto kousku lesa, sedlák Josef Kaněra, praděd pozdějšího kronikáře Jindřicha Valáška. Kaněra, který je kromě jiného i starostou Zliče, myslí zřejmě, když vidí umírající stařenu, na blaho své obce. Kdo zaplatí výdaje na pohřeb staré pěstěné ženy? Sedlák nelení a běží do vesnice. Rychle sežene několik pomocníků, zapřáhne a jede s koňmi a bričkou zpátky. Polomrtvou ženu vynese za pomoci několika druhů z jeskyně a naloží ji do vozu. A pak se dá sedlák rychle na cestu. Je dlouhá přes 4 kilometry a vede do Červené hory, do obce, kam Viktorka Židová přísluší. Sedlák to všechno stihl včas. Do Červené hory přivezl Viktorku ještě živou. Mohl si mnout ruce. Peníze pro svou obec zachránil. V Červené hoře v domku číslo 8 Viktorka dne 17. října 1868 umírá.
1: Kroky mne nyní vedou do Červeného kostelce. Do města, kam Červená hora, kde Viktorka zemřela, farností patřila. Uprostřed města je hezky upravený hrob. Stojí tu, že patří právě Viktorii Židové. Jde však pouze o symbolický hrob. Viktorka tu pochována nebyla. A nebyla pochována ani v Boušíně, u kostela, jak to psala Božena Němcová. Svůj pravý hrob má Viktorka neznámo kde. Cesta nešťastné Viktorky končí. Naplnil se osud ženy, která díky spisovatelskému umění Boženy Němcové vešla do povědomí nás všech. Dům, v němž Viktorka zemřela, vzal dávno za své. Na jeho místě stojí dnes jedno z mnoha typických vesnických stavení. Viktorčin splav hučí a jeho mocný hlas se nese celým babičiným údolím. Jakoby zde dodnes obcházelo tragické tajemství, jediné v příběhu plné moudrosti a dobra.

0: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Nemocnicím dochází krev. Ministerstvo zdravotnictví proto vyzývá k darování. Vědci v Krkonoších hledají pomocí speciální kamery invazní rostliny. Plavec Čejka zlepšil český rekord na 200 metrů polohově. Knedla na mistrovství Evropy skončil. Na dálnici D1 na 194. kilometru směrem z Prahy havaroval v pravém pruhu kamion. A počasí zítra bude zpočátku slunečno, od západu se začne zatahovat. Večer se místy přidají přehánky a teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce k darování krve. Zásoby v nemocnicích po celé republice se podle něj výrazně snížily a někde se dostaly dokonce na kritickou úroveň. Problémy má například Ostravská fakultní nemocnice, kde chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se můžou do tamního krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Zatímco počet dárců v létě pravidelně klesá, potřeba krve naopak roste. Upozorňuje mluvčí Ostravské nemocnice Petra Petlachová.
3: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
1: Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee odsoudil jednání židovských osadníků na Západním břehu. Ti před týdnem obklíčili 3 domy ve vesnici Kusra. 15 Palestinců zůstalo uvězněných uvnitř bez elektřiny, přístupu k jídlu a pitné vodě. Bílý dům podle agentury Reuters vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby situaci veřejně odsoudil. Důvodem je americký původ jednoho z obklíčených Palestinců. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil. Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Davidská. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut, popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit.
4: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější, a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
1: Vědci v Krkonoších testují speciální kameru, která fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Má pomoct zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomůžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
5: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
6: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
7: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a kamery.
6: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.
8: Sport. Pro znakaře Miroslava Knedlu skončilo mistrovství Evropy v plavání. Den po titulu evropského šampionátu na 50 nepostoupil český znakař na 100 z rozplaveb. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který časem minuta 59,73 setiny sekundy vylepšil v Paříži český rekord na 200 metrů polohově a postoupil do semifinále.
9: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady. Vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 nad, tak jsem doufal, že to tam stačím, a jsem rád, že se to povedlo.
8: Semifinále mistrovství Evropy s Janem Čejkou můžete poslouchat živě přímo z Paříže po 8 hodině večer na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D11 za Chlumcem a na D1 nehoda v Brně. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zbystřete za Chlumcem nad Cidlinou. V úseku mezi 61. a 59. kilometrem by mělo na vozovce ležet jízdní kolo. Na místo spěchá policie. Opakujeme D11 z Hradce do Prahy za Chlumcem mezi 61. a 59. kilometrem. Jízdní kolo mezi pruhy. A velmi podobná nebezpečná situace teď i na dálnici D1 ve směru do Ostravy. Kilometr 340 podle našeho zpravodaje v pravém pruhu pneumatika z kamionu. D1 ve směru z Prahy do Ostravy před sjezdem na Benešov okolo 19. kilometru výrazně brzdí kamiony, sunou se až do omezení na Šmejkalce, osobní auta v levém pruhu jedou o něco svižněji. D1 na stejné trase, tedy na Ostravu, nehoda v Brně těsně za sjezdem na Mikulov na 194. kilometru. Pravý pruh tam blokuje havarovaný kamion, s ním i policejní hlídka. 10minutová kolona popojíždí ze stého 93. Na příjezdu do Prahy D1 čekejte kratší zdržení v Brněnské, zpomaluje se v okolí sjezdu na Opatov na 2. kilometru a o něco pomaleji se jede na Chodov. Tam se pravým pruhem sune vozidlo silničářů a provádí údržbu okolní zeleně.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Chtěla jsem to, co chceme všichni. Lepší život. Takhle jednoduché bývá často rozhodnutí opustit svoji rodnou zemi a odejít do ciziny. S vidinou bohatých výdělků, férovějších podmínek a zářnější budoucnosti, bez břemen a problémů minulosti. Ta představa vábí tak silně, až člověk často úplně zapomene, že ho nejprve čeká cesta, která bude všechno jen nejednoduchá a zářná. Zejména, když se chcete dostat do Spojených států. A tak nabízí salvadorský novinář Oscar Martínez českému čtenáři pohled z druhé strany. Aniž by migranty obhajoval, prostě se zápalem zuřivého reportéra sleduje během celé jejich nebezpečné cesty Mexikem. Výsledkem je drsná a dechberoucí literární reportáž s názvem Bestie na migrantech nesejde, kterou v roce 2023 vydalo nakladatelství Absint. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Ex Libris.
11: Od jižní hranice s Guatemalou na severní hranici se Spojenými státy je to přes celé Mexiko vzdušnou čarou zhruba 3000 kilometrů. Google Maps počítají, že trasu lze urazit za 28 dní nepřetržitého pochodu. Tolik času, sil a peněz ale migranti nemají. Naštěstí tu existuje hromadná doprava, autobusy a vlaky. No, naštěstí.
12: Lokomotiva se dává do pohybu. Táhne 28 vagónů. Prudce sebou trhne a pak postupně cukají další vozy od hlavy až ke chvostu, jako při dominovém efektu. Bum, bum, bum. Vagon za vagonem se rozjíždí za silným strojem a migranti se přidržují, kde se dá. Už hodně jich tohle první trhnutí vlaku zmrzačilo. Ti, kteří neznali pravidla Bestie, si opřeli nohy o spřáhla mezi vagony, tedy o dvě sešroubované železné tyče opatřené mechanismem tlumícím nárazy při rozjezdu a brzdění. Říká se jim mlýnské kameny. Dominový efekt drncajícího lomozícího vlaku jim rozdrtil nohy jako louskáček na ořechy.
11: Popisuje Oscar Martínez. Jak jste určitě pochopili, jízda vlakem zvaným Bestie neznamená, že se posadíte do kupé nebo rovnou do jídelního vozu. Pojedete na střeše. Několik dnů a nocí v kuse se budete držet jen kovové konstrukce, která rozhodně nebyla sestrojena pro osobní přepravu. Při jízdě pouštěmi a horami jižního Mexika se traverzy tu rozpálí do žhava, tu vám k ním přimrznou ruce. A nebudete na střeše sami.
12: Nahoře se usazuje 30 zedníků, instalatérů, elektrikářů, zemědělců, tesařů a zahradníků. Na pár hodin, proměněných ve válečníky kvůli cestě, která už si vyžádala těžko zjistitelný počet životů. Nejblíž k nám sedí dva bratři z vizáží reperů, kteří se po deportaci vracejí do Spojených států, protože je považují za svoji zemi. Bývalý voják, který se chce na severu vrátit k zedničině, a také mladý Saul. Ten zase sebejistě předvádí, jak dobře se na Bestii vyzná. Leze nahoru a dolů, přivazuje si iglitovou tašku na střešní rošt a pak si mezi kolejemi vezme kus kartonu, aby ho sklolaminátová vlákna střechy vagonu nepíchala do zadku jako neodbitní komáři. Všichni čtyři jsou z Guatemaly.
11: V době, kdy tahle reportáž vznikla, měl Oscar Martinez spolu s kolegou fotografem za sebou na Bestii už 8. cestu. Jak píše, vždycky, když vyleze na střechu téhle kovové housenky, přestanou existovat rozdíly mezi novinářem a migrantem. Oba bojují s únavou, počasím a rovnováhou. Oba se můžou lehce stát cílem loupežného přepadení ze strany mafiánských gangů, jejich spojenců převlečených za migranty, zkorumpovaných převaděčů, strojvůdců nebo migrační policie. Tohle permanentní napětí a čerstvý vzduch, který střešním pasažérům několik dní proudí kolem hlavy, vytvářejí dobrou příležitost pro povídání. Pro novináře tedy ideální místo na sběr materiálu, pokud se mu na vlak podaří nastoupit.
12: Nejdřív si to vyměříš, necháš si držadla vagónu narážet do ruky, abys zjistil, jak rychle jede. Nestačí to vidět, musíš to cítit, jinak se snadno spleteš. Když ti připadá, že to dáš, běžíš asi tak 20 metrů, abys chytil rytmus a držíš se za madlo. Ve chvíli, kdy už máš tempo, přitáhneš se rukama, jenom rukama, abys měl nohy daleko od kol, a pak se zapřeš o schůdek nohou, kterou máš blíž vlaku, aby ti tělo šlo k vagonu, jinak by ses začal motat. Radí mi Wilbur z Hondurasu.
11: Ano, ne vždy lze na Bestii nastoupit, zatímco čeká ve stanici. Železniční zřízenci na mnoha místech migrantům brání vstoupit byt jen na nádraží. A tak nezbývá, než si na vlak počkat za jízdy.
12: Jednou jsem to zkusil. Bylo to v Las Anonas, malé osadě mezi Ariagou a Ištepekem. Vlak jel rychlostí zhruba 15 km za hodinu a já jsem udělal základní chybu, která při tomhle startu udělala z mnoha migrantů mrzáky. Zapomněl jsem pravidlo nohy u vlaku a stoupil jsem na schůdek tou druhou. Levou rukou jsem se držel madla a o kus níž došlápla na stupínek pravá noha, takže jsem se v tom uzlu končetin úplně zamotal a zůstal jsem bezmocně viset. Vlak mě několik metrů táhl, protože moje tělo ztratilo pevný bod. Naštěstí ke mně několik lidí slezlo a vyprostili mě.
11: Přiznává Martinez. Měl štěstí, což se nedá říct o každém. Wilbur z Hondurasu mu následně vypráví, jak jednou po takovém nešikovném nástupu nějakému člověkovi vlak přejel nohu. Co teď? Bestie ještě nejela moc rychle, takže nešťastník dostal čas svoji useknutou nohu zahlédnout. Na to konto strčil pod kola i hlavu.
12: Tak jasně, jestli mířil do státu hledat práci, nejspíš doma moc nevydělával. Tak co by si asi tak počal bez nohy?
11: Komentuje to pragmaticky Wilbur. Jakkoliv to může znít divně, jakmile si čtenář připustí, že kniha Bestie zprostředkovává drsnou realitu, musí tyhle kruté pasáže považovat za nejbrilantnější. Nejsou totiž samoučelné. Aby si je Oscar Martinez dovolil do textu zařadit, nejprve sám vyzkouší to, o čem chce psát. Následně nabídne prostor pro vyjádření všem, kterých se taková situace týká. V tomto případě oslovil s žádostí o rozhovor i železničáře, aby mu řekli, proč mají s migranty na střechách problém. A nakonec se sbírá další případy přejetých nohou, aby byl obraz kompletní. Takže čtenář se nakonec dozví, že v první chvíli to prý vůbec nebolí. Potom se vám bolestí stáhnou svaly v obličeji a tělo vám zaplaví tak prudké horko, až máte pocit, že vám vybuchne hlava.
12: Vlak překonává hory, protíná pláně, míjí vesnice. Když z vlaku někdo spadne, a zvlášť v rychlých úsecích, jako je ten mezi Ištepekem a Medias Aguas, nikdo mu nepomůže. Kdo má kliku, tomu se podaří se odtamtud dostat. Kdo ne, vykrvácí, umře a nikdo už o něm nikdy neuslyší. Žádná statistika ho nezahrne a za nezvěstného bude považován jen v případě, že se po něm bude schánět někdo z příbuzných na konzulátu jeho země.
11: Poentuje střízlivě Martinez. Připomeňme, že v tuhle chvíli mají migranti, migrantky a jejich děti za sebou už stovky až tisíce kilometrů. Jsou ale teprve na jihu Mexika. Do Spojených států jim zbývají další tisíce kilometrů nebezpečné cesty, kde jim konstantně hrozí přepadení, znásilnění, týrání nebo rovnou zabití. Po celou dobu by se o nich ideálně nikdo v Mexiku neměl dovědět. Proto je pro ně i riskantnější jezdit autobusy, kde je může kontrolovat policie, nebo auty, která jsou drahá a řidič je může kdykoliv udat. Hřbet kovové housenky je tak často vlastně nejbezpečnější volba. A když má člověk štěstí a zvládne všech zhruba 8 přestupů bez úhony, doveze ho vlak do severního Mexika.
12: Tohle je bestie. Had, stroj, netvor. Vlak opředený legendami a krvavými historkami. Ti pověrčivější tvrdí, že je to ďáblův vynález. Jiní zase říkají, že skřípot, který při svém pohybu vydává, jsou hlasy dětí, žen a mužů, kteří přišli o život pod jeho koly. Ocel proti oceli. Vybavuje se mi věta, kterou jsem zaslechl na jedné z těch nočních cest. Vlak je bratránek Rio Grande, protože jim v žilách koluje stejná krev. Krev lidí ze Střední Ameriky.
11: Kolik jich takhle zemřelo a kde? Nikdy nikdo nespočítá. S nasazením vlastního života pomohli Oscar Martinez a jeho kolega fotograf alespoň některé takové příběhy zdokumentovat.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Řeka Rio Grande tvoří skoro polovinu hranice mezi Mexikem a Spojenými státy. Začíná v přeshraničním souměstí El Paso a Ciudad Juárez a poté jako přirozená bariéra teče 1500 kilometrů na východ, než se vlije do Mexického zálivu. Voda v ní je nazelenalá, často porostlá bujnou vegetací, jsou v ní silné proudy, víry a hluboká místa. Překročit ji tedy lze jen na určitých místech. Většina z nich jsou poblíž dalšího přeshraničního souměstí Lareda a Nueva Lareda. U schůdných brodů ale stojí na texaské straně většinou už pohraniční stráž. Počká si, až migranti řeku překonají a pak je zatkne. Proto pokud se rozhodnou dát si doklady do igelitového pytle, ovázat si ho kolem těla a vstoupit do vody v hůře dostupných zátočinách, mají mnohdy větší šanci, že zvládnou i poslední metry své dlouhé cesty. I tady ale hraje roli štěstěna.
12: Podle Centra pro studium hranic a podporu lidských práv, které sídlí v Reynose, i tohle město leží na řece Rio Grande jen o něco níž, je od roku 2005 na různých místech toku každoročně vyplaveno přes 70 mrtvol. Podle zástupců této instituce, která shromažďuje údaje z útulků podél hranic, jde ovšem o neúplná čísla a zřejmě i dost nižší, než jsou ta reálná. Řeka protéká přes rozsáhlá neosídlená území, kde se těla mohla zachytit v pobřežních křovinách.
11: Nabízí se i přechod pouští. Právě odsud pocházejí asi nejznámější fotografie v amerických médiích. Vybavené pohraniční hlídky, terénní auta, helikoptéry a zeď. Tu mimochodem proti svým spoluobčanům stavějí mexičtí a další středoameričtí dělníci, kteří měli štěstí a do státu se jim podařilo dostat. Ne vždycky tu ale žijí legálně, což dokládá i pokuta staviteli zdi společnosti Golden State Fencing z roku 2008 ve výši 4 milionů dolarů za zaměstnávání Mexičanů a středoameričanů bez patřičných dokladů. Zeď zatím nestojí podél celé hranice a je otázka, jestli někdy bude. Členitá krajina Sonorské pouště má stále navrch.
12: Nehraje se tu na nepřekročitelné hranice. Pohybujeme se v mezích možného. Člověk se musí naučit prohrávat. Opakuje důstojnice Marokín z pohraniční stráže. Jde nám o to, abychom měli operativní kontrolu nad hranicí. Taková je realita. Neprodyšné uzavření hranice je jen iluze, se kterou obchodují politici. Tady na místě ji lze jen držet pod kontrolou, povolit a přitlačit. Tak to je. Víc se dělat nedá.
11: Vysvětluje Oscar Martinez poté, co s americkou pohraniční stráží absolvoval noční služby v poušti. I tak ubývá míst, kde mohou migranti severní hranici překročit suchou nohou. Není to ale ani tak zásluha amerických pohraničníků, jako spíš mexických pašeráků drog. Jak roste ve Spojených státech apetit po narkotikách a opiátech, zvyšuje se objem a četnost dodávek, které je tam potřeba přes hranici dopravit. Tím nejenže stoupá cena poplatků, kterou musí migranti platit převaděčům lidí, ale i nebezpečí. Drogy totiž vynášejí mnohem víc a tak jsou migranti používáni jako jejich nosiči nebo alespoň jako návnada. Osvědčený model vypadá takto. Hranici se pokusí překonat člověk nebo auto s menší zásilkou drog. Na jiném místě se zase ze skal vynoří migranti a zatímco pohraniční hlídky jedou všechny nelegální přechody zajistit, vyrazí narkos s hlavním nákladem drog a přejedou hranici v tom nejlepším a nejbezpečnějším místě. Zákon je tu jasný. Jde tu především o peníze a cílem je vydělat jich co nejvíc. Aby migranti a místní tento zákon co nejdřív pochopili, neváhají je narkos unášet, požadovat po nich tučné výpalné za každou maličkost nebo je rovnou vraždit. Další životy si pravidelně vyžádá příroda.
12: Celkové počty tu neexistují. Každý si říká vlastní čísla, nikdo je nerozpočítává podle národnosti, pohlaví nebo věku. Mrtví jsou mrtví. Zemřeli v poušti, na horách, v řekách. Jsou to mrtví migranti. Údaj, na kterém se shodují organizace na ochranu migrantů bez dokladů ve Spojených státech, mluví o 4500 mrtvých. Tolik lidí zemřelo při pokusu o přechod hranic od roku 1994, kdy byla spuštěna akce Gatekeeper, první vojenská operace na ochranu hranic s Mexikem. Jde o těla nalezená a nahlášená jakožto neznámí zemřelí migranti. Samotné nevládní organizace, které počty zpracovávají, je označují jako částečná čísla, konzervativní odhady nebo neúplné údaje.
11: Možná si v tuhle chvíli říkáte, není té krve a umírání už nějak moc? Pokud si knihu Bestie přečtete celou, tak zjistíte, že na neštěstí není. A kapitoly věnované jen násilí nebo třeba znásilňování přinášejí ještě hrůzostrašnější obrázek. Taková je bohužel mexická realita za poslední minimálně 3 desetiletí. Stejně jako jezdil na střeše Bestie, se Martínez opakovaně vydal do severních oblastí. Odtud se mu navíc podařilo nabídnout plastičtější obraz migrace do Spojených států než z jihu Mexika. Vedle migrantů a pohraniční stráže totiž získal důvěru i místních farmářů, knězů, policie a drogových pašeráků a zaznamenal jejich pohled na věc. V Ciudad Juárez, patrně nejnásilnějším městě světa, sbíral příběhy deportovaných Mexičanů u mostu Santa Fe a ve zkratce přitom dokázal načrtnout i proměny migračních proudů za poslední dekády.
12: Každý měsíc se přes tuhle celnici vrací do země kolem 6000 deportovaných Mexičanů. V pátek touhle dobou to tu vypadá, jako když ve škole skončí vyučování. Z brány vycházejí migranti a čekající jim jdou naproti.
11: Píše vtipně Martínez. U mostu ale na migranty nečeká maminka a tatínek, ale vexláci a převaděči, kteří se v zápětí pokusí vrátit do Spojených států k jejich rozžitému životu.
12: Někteří migranti se musí přemáhat, aby udělali těch pár kroků pryč od výjezdové brány mostu Santa Fe. Zůstávají nehybně stát a jen zírají na svou vlast. Jiní, co vypadají jako hispánští gangstři, si naopak sebevědomně vykračují v křiklavých teniskách, volných kalhotách, s naušnicemi a s řetězy s obrovskými přívěsky. Ti v šedých teplákách a mikinách jsou čerství propuštěnci z vězení, kde seděli za těžší přečiny, třeba za pokus o vraždu. Jiní jsou oblečení jako venkované, v tlustých košilích s dlouhými rukávy a v plátěných kalhotách. Ti byli zadrženi při pokusu o vstup do země a málo kdy je jim pod 40. Nejméně je lidí po 50, kteří dorazili do USA v 80. letech nebo na začátku 90., kdy tu ještě nestála zeď.
11: Právě 80. léta můžeme považovat za významný bod obratu Spojených států vůči migrantům z jihu.
12: Na dochovaných fotografiích z 80. let migranty vítají pohraničníci v kostýmech Santa Clause. Dětem rozdávají dárky a migranty bez dokladů nechávají projít. Jedna z nich byla pořízena v místech známých jako Canyon Zapata. Migranti na ní jedí kuřecí stehna v bufetu El Illegal už zahraniční čárou. Na okraj San Diego pak dojdou za 3/4 hodiny. Tehdy tu žádná zeď nebyla. Na fotce se všichni usmívají.
11: Sezónní migrace, zejména za prací v zemědělství, existovala na mexicko-americké hranici od nepaměti a bez nadsázky lze říct, že kalifornské farmy by bez migrantů okamžitě skolabovaly. Proto měli zahraniční pracovníci v minulosti i oficiální podporu Spojených států. Něco jiného je pracovní migrace do jiných sektorů. Tam je regulace přísnější, což se projevuje mimo jiné omezenou dostupností víz, o něž Středoameričané mohou žádat. Zákon z roku 1986 na dlouhou dobu naposledy dovolil hromadnou amnestii pro všechny osoby bez dokladů, které do Spojených států dorazily před rokem 1982. Požádalo o ní tehdy 7 milionů migrantů. Přestože většina protagonistů knihy Bestie se upíná k vidině šťastnějšího života ve Spojených státech, reportéra Martineze zajímá víceméně jen jejich putování. Ilustruje tím tak rčení o tom, že i cesta je cíl. Migranty sleduje doslova k poslednímu metru na mexickém území, nebo do té doby, než se s ním a kolegou fotografem rozloučí. Co s nimi bude pak, nechává už jen na čtenářově fantazii. A dost skicovitě se věnuje i jejich pohnutkám, které je k cestě přiměly.
12: Někteří migrují proto, že ve Střední Americe žije polovina populace pod hranicí chudoby. Další migrují, aby se na severu shledali se svými příbuznými. A pak jsou lidé jako bratři Alfarovi. Ti nemigrují, ale prchají. Jejich malý svět v Salvadoru se najednou začal plnit mrtvolami. Byli čím dál blíž. Pak přišly výhrušky. Na tuhle cestu se vydali Auner, Pitbull a Čele, přestože po cestě do Spojených států nikdy netoužili.
11: Napíše Martinez třeba předtím, než s bratry nasedne na vlak a cestují spolu několik dní, během nichž čelí i přepadení ze strany násilného gengu. Cílem je vyprávět jejich příběh, i když se kdykoliv může přerušit.
12: Dnes došlo k hromadnému únosu v Reynose na severní hranici Mexika. Ozbrojené komando kartelu Los Zetas zajalo nejméně 35 středoamerických migrantů bez dokladů, kteří přijeli do města jako černí pasažéři na nákladním vlaku. Kde jste? Jak jste na tom? Píšu bratrům. Moje zprávy zůstávají bez odpovědi.
11: Kniha Oscara Martineze vyšla poprvé ve španělštině v roce 2010, anglicky potom o 3 roky později. Český čtenář, který ji má díky nakladatelství Absint k dispozici teprve od roku 2023 ve výborném překladu Michala Špíny, tedy sleduje situaci, která se od dob vzniku reportáže jen zpřísnila, zhoršila a zvedla čísla vyhoštěných a mrtvých migrantů. Tématu migrace do Spojených států se Oscar Martinez věnuje i ve svých pozdějších knihách, a to i za cenu osobního ohrožení. Kvůli práci čelil mnoha výhruškám, až musel se svojí rodinou požádat o zvláštní režim ochrany. Život ve Střední Americe a odchod do Spojených států se totiž už dávno neobejdou bez kontaktu s převaděči, mafií a drsnou kriminalitou. A násilí už je tak všudy přítomné, že vadí i mnohem banálnější věci než odhalování nelegálního jednání. Za svoje reportáže získal Oscar Martinez už řadu literárních, novinářských a lidskoprávních ocenění. Jeho odvaha a talent jsou nesporné a knihou Bestie na migrantech nesejde poutavě vysvětluje hlubší společenské procesy na americkém kontinentu. Tím tvoří dobrou protiváhu často prázdných politických hesel o migraci, která mají jediný cíl – zajistit tomu, kdo je vypouští, čtyřletý pobyt v Bílém domě. Citace v dnešním Ex Libris četl Ivo Timer, dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková, technická spolupráce Jan Brauner. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
2: Jdeme dál než ostatní v diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
0: Ve studiu je Kateřina Causidisová.
13: Hasiči likvidují požár trávy v chatové oblasti Brno Obřany. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 a hasit pomáhá i vrtulník. Policisté uzavřeli nejbližší silnice, aby tam mohla projet hasičská technika. Na místo vyrazilo 14 jednotek. Zdravotníci ošetřili zatím jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu. Ten se zabýval nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Přilbu při nehodě neměli 4 z 10 malých cyklistů. V Česku je přitom povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. Britský premiér Andy Bernan označil za tragédii smrt bývalého profesora Cambridgeské univerzity Jasona Ardaje. 41-letý akademik na začátku srpna opustil post v prestižní britské instituci, a to kvůli obvinění z plagiátorství. Včera jeho tělo našli v Londýně. Obvinění z plagiátorství odmítal. Po téměř 2 dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku. Oznámil to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji, a to kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které kvůli omezení nabíraly zpoždění.
2: Sport.
13: Už za necelých 30 minut začne 4. kolo fotbalové šance ligy. Od 17 hodin hraje Sparta Praha doma s Teplicemi, Slovácko hostí Olomouc a Pardubice Mladou Boleslav. V 8 večer začne zápas Plzně se Zlínem. Všechny zápasy můžete poslouchat živě na radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Oštěpář Jakub Vrlejch vstoupí večer do svého 5. finále na evropském šampionátu v řadě. Zhruba ve stejnou dobu poběží finále na 400 metrů česká atletka Lourdes Gloria Manuel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A nebezpečí na D8 u Klíča na několik komplikací na dálnici D1. D8 z Ústí do Prahy velmi opatrně teď v okolí Klíča na 3., 4. kilometr. Hlásíte ovci na komunikaci.
14: Stavím pruhu, běží ovce. Jsou už u toho policajti, ale zpomaluje se tam a začíná se dělat kolona. Teď jsem to projel a už teď je to asi na 70 minut.
10: Na D1 z Ostravy do Prahy čekejte hned několik potíží na trase. Nejprve těsně před sjezdem na Klimkovice na kilometru 349,5 je po dnešní těžké nehodě stále průjezdný pouze odbočovací pruh. Na místě pokračují s čištěním vozovky. Okolo poledního tam hořela 2 osobní auta. Kolona se netvoří. Tu čekejte o větší kus dál před Vyškovem. Prudce se brzdí na kilometru 230 a přibližně 10 minut se jede krokem k omezení na 228. kilometru. Tam až do dnešní 18. hodiny zůstává zabraný levý pruh. A na D1 jedeme dál směr Praha, kousek za nájezdem od Koberovic na 74,5 kilometru, stále v levém pruhu 2 havarovaná, stále neoznačená osobní auta. Ani tam se sice kolona netvoří na kamerách, ale vidíme, že se vybočuje na poslední chvíli. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vysoké 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech kolem 31. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
8: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
15: Dobrý den.
8: My jsme v předchozích dílech mluvili o základech hospodaření s penězi a v tom dnešním se budeme bavit o trhu práce, jak na něm správně fungovat, abychom z něj vytěžili co nejvíce z vlastního potenciálu a třeba na něm vydělali co nejvíce peněz. Michale, v Česku byly poslední roky velké debaty o růstu mest. Když jsme procházeli inflační krizí, tak se hodně mluvilo o dlouhém propadu reálných mest v posledních měsících. Zase především Česká národní banka mluví o příliš dynamickém nebo příliš rychlém růstu mest. Máme do toho různé průzkumy, které říkají, že ty nejmladší generace už nechtějí majetek, že samotná výše platu a mest vlastně není dávno tím zásadním, podle čeho si práci vybíráme nebo se rozhodujeme, kde budeme pracovat, ale že třeba důležitější roli hrají faktory jako flexibilita pracovní doby, obecně sladění soukromého a pracovního života. Dá se tedy říci, jakou roli v tom našem pracovním životě mzda hraje, protože na druhou stranu bez peněz to prostě nejde.
15: Je to tak? No rozhodně se to nedá říct nějak exaktně. Na to prostě žádné kludné měřítko není. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě pro každého z nás je to trochu jinak. Když jsem mladý, nemám rodinu, tak si můžu dovolit žít velmi skromně, ale pak najednou přijdou děti a najednou je potřeba buď platit nějakou hypotéku, nebo aspoň auto koupit, jet trochu někam na nějakou dovolenou a tak dál. A najednou ty peníze začínají být důležitější, čili záleží hodně na situaci každého z nás. Ale co si myslím, je asi hodně důležitá věc a souvisí s tím, o čem jste mluvil, že v role příjmu jakoby zdá se, že v čase trošku klesá. To skutečně tak může být, i když teda nejsme schopni to asi pořádně změřit. A myslím si, že to dáno tím, že bohatneme. A je všeobecně známo, že čím je člověk bohatší, čím je společnost bohatší, tím vlastně začíná, když to řeknu velmi ošklivě, tak začíná mít roupy v uvozovkách. Prostě začíná se rozlížet kolem a zjišťuje, že jsou taky jiné hezké věci, než jenom vydělávat. A najednou jsou důležitější věci, prostě životní styl a volný čas a taková ta určitá rovnováha. Takže mám trošku podezření, že prostě Češi, konec konců jako všechny jiné země, ale u nás se to stalo hodně rychle během těch posledních 20-30 let, prostě bohatneme a tím pádem asi bych věřil tomu, že ty peníze pro nás začínají být maličko, jsou pořád důležité, ale začínají být trošku méně důležité. A tady se pak objevuje kontrast třeba s Čínou, řekněme, s těmi dravými novými štíkami v tom celosvětovém rybníce, kde prostě ti lidé mají za námi nějaké zpoždění v tomhletom procesu. A my se na ně díváme, mám pocit někdy trošku až jako se závistí nebo s takovým strachem, že oni na rozdíl od nás mají v sobě ještě pořád tu dravost, tu snahu předehnat všechny sebe navzájem a celý ostatní svět. A může se stát, bohužel, pokud, což je takzvaná past středního příjmu, že v jednu chvíli si řekneme, no nám to vlastně stačí, když jsme zbohatli docela dost, ano, nejsme na tom jako někteří jiní, ale to vlastně nevadí. My to možná bychom ani neuměli se tam dostat.
8: Když se mluví o mzdě, tak se často mluví o tom, že mzda může růst poté, až poroste produktivita práce. Proč je tak špatně, když mzdy rostou rychleji než ta produktivita, kterou máme? Asi už na vysoké úrovni, protože, jak říkáte, jsme poměrně bohatí a úspěšná země.
15: No, já mám trošku obavu, že tady se mnozí i z mých kolegů teda mi stávají obětí určité optické iluze nebo takového velmi příliš zjednodušeného předpokladu, protože pokud ta ekonomika je v nějaké rovnováze, pokud už je všechno usazeno, všechno vyřešeno, nic se v podstatě nemění, všechno je v pořádku, tak tam by to asi platit mělo. Ale to není rozhodně náš případ a už vůbec to náš případ nebyl v posledních letech a desetiletích, protože my jsme byli takzvaná tranzitivní ekonomika, my jsme konvergovali někam, my jsme se někam blížili, čili ta česká ekonomika nebyla, myslím si, že ještě pořád není prostě v té rovnováze. Ona není učesaná, není všechno ještě úplně na své místě, na své výši a to si týká spousty nejrůznějších makroekonomických ukazatelů, které pořád ještě se mění, zpravidla se posouvají blíž k těm Německům, k těm Rakouskům a podobně. A týká se to právě například i třeba role mest v ekonomice, váhy mest v ekonomice. Když se podíváme, je velmi oblíbený ukazatel podíl práce na celé celkovém výdělku, protože ta ekonomika si za celý rok něco vydělá. A to něco, to je zhruba řečeno HDP, takzvané, a to se dá rozdělit na dvě základní hromádky, co se týče toho, kdo to dostane ty peníze nakonec, jestli zaměstnanci, o tom se bavím, o těch mzdách, anebo vlastníci firem, kapitalisté, se dřív říkalo. No a ukazuje se, že tenhle ten ukazatel, ten podíl práce, podíl zaměstnanců na tom celkovém koláči u nás je pořád zřetelně, řekněme, pod Německem, ale blíží se k tomu Německu. Mm-hmm. No a v podstatě jediný způsob, pokud teda z hlediska struktury té ekonomiky skutečně bychom se měli blížit, a zatím to vypadá, že se tam blížíme, tak asi zhruba to platí tenhle předpoklad, no tak v tom případě to vlastně ani nelze udělat jinak než tak, že mzdy porostou rychleji, ta odměna, než ten samotný produkt. Jinými slovy, dá se říct, že my jsme začali zřejmě v 90. letech i v důsledku propadlé role odborů a dalších věcí. My jsme začali v pozici, kde vlastně ti vlastníci těch firm dostávali daleko větší podíl z toho koláče, než kolik ho dostávají v těch západních zemích. No a my se tam pomaličku škrábeme, ta česká pracovní síla si ukusuje z toho koláče každý rok zhruba v průměru s nějakými výkyvy, ale trendově si ukusuje čím dál víc a postupně pomaličku se blížíme k tomu západu. Čili já bych úplně v tom problém, že rostou mzdy neustále rychle než produkt, neviděl.
16: Takže je to logický požadavek zaměstnanců.
15: Tak to každopádně samozřejmě a myslím si, že na to ten prostor je, jak to

0: extrémně levná, čili ty české mzdy jsou extrémně nízko a v takovýchhle okolnostech z mého pohledu je jedině v pořádku, pokud zpravidla rostou rychleji než produktivita, protože se teprve ten podíl se teprve blíží někam k nějakému normálu.
1: Jsme tedy v situaci, kdy i pro českou ekonomiku by bylo dobře, kdyby ty mzdy rostly rychleji?
0: Vypadá to tak, ano, zatím aspoň v posledních...
1: A co tedy varování České národní banky, protože my ho už poslední roky slyšíme, že když porostou takto rychle mzdy, tak otevíráme takzvanou mzdově inflační spirálu a Česká národní banka bude muset proti tomu tvrdě zasáhnout.
0: No, ono je to trošku jinak. Ta celá úvaha, o které jsem mluvil o tom koláči, to je takzvaně ekonomové říkají reálná úvaha. Tam vlastně ceny nemusí vůbec hrát roli, tam můžeme dát inflaci pryč, tam jde o nějaké relace, když to vymluvíte potom o tom, jak se to bude v praxi vyvíjet, včetně inflace, včetně té nominální stránky věci. A to už je samozřejmě úkol na České národní bance, aby pohlídala, že celý tenhle ten reálný proces relativní se bude odehrávat tak nízko z hlediska těch cen a z hlediska mest, aby byl plněn inflační cíl.
1: Odskočil jsem tedy České národní bance, ale tedy platí to, že jako zaměstnanci bychom se rozhodně neměli bát si říkat o vyšší mzdu, protože ta ekonomika, ty společnosti, a zase to nemůžeme říct paušálně, ale ve většině na to ten prostor mají.
0: Přesně tak. Ta čísla z pracovního trhu úplně jasně ukazují, že vlastně my to naopak neděláme. My to děláme málo. My se držíme při zemi s těmi mzdovými požadavky a ono to dávalo smysl kdysi dávno. Česká ekonomika bývala riskantní, bylo riskantní tady podnikat, čili bylo v pořádku, že ty výdělky byly mnohem vyšší, ty firemní, než řekněme na západě, který už byl ustálený. No ale my, jak se blížíme k tomu západu, jak je tady všecko čím dál víc pořádku, tak to ztrácí smysl, aby si tady vlastníci firem vydělávali pořád ještě výrazně víc relativně, než kolik si vydělávají na západě.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, mzdy jsou samozřejmě klíčové pro zaměstnance, ale v ekonomice je řada profesí, které se dají vykonávat takzvaně na sebe, nebo jakoby osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako podnikatel, například živnostník. Kdy se vyplatí zvolit právě tuto formu? Dá se to nějak rozlišit, nebo je to ryze individuální a záleží na povaze každého z nás?
0: To má dvě základní stránky. Jedna stránka jakoby teoretická, řekněme, to znamená přesně, jak mluvíte o té povaze, určitě je to i věc mimo jiné povahy a vzdělání a přístupu k životu, protože podnikat sám na sebe je riskantnější, o tom není žádná debata vůbec. Je to také o schopnosti líp sledovat třeba legislativu, umět určitou administrativu, jak si zabezpečovat, prostě mít určitý pořádek ve věcech. Sám sobě prostě, není tam nade mnou žádný šéf, který by mě hlídal, musí to být já, musím mít tu kázeň v sobě. Musím umět jednat s lidmi lépe, myslím si, než zaměstnanec. Zejména ve smyslu schánění klientů nových, prostě schánění práce, hledání díry na trhu, abych já s tím svým podnikáním vůbec uspěl. Tohle prostě zaměstnanec vůbec neřeší. Čili na to je potřeba mít určitou povahu. Myslím si, že v průměru lidé, kteří jdou podnikat, tak jsou lidé, kteří mají větší toleranci k riziku. Asi bych řekl, že jsou tvořivější, protože prostě musí nalézat ty nové způsoby, jak se uplatnit v té ekonomice. Musí to být lidé, kteří umějí se svými financemi operovat, kteří musí umět správné částky odkládat na určité konkrétní případy do budoucna, na špatné časy. Tohle všechno za zaměstnance řeší do značné míry zaměstnavatel. Takže to je jedna věc. A druhá věc ze strany, řekl bych, té ekonomiky, samozřejmě podnikání se vztahuje zejména na práce, kde nemá smysl, nebo jaksi nejsem ve vztahu s jedním zaměstnavatelem, nebo s jedním odběratelem dlouhodobě. A pak druhá věc, jestli se to vyplatí, nebo jestli to dává smysl pro daného člověka, jsou potom ty praktické jaksi parametry, které tomu dává stát. Daňové, regulatorní a jiné.
1: No právě, vy jste mluvil o riziku, o tom, že to je rizikovější, ale ve své knize poměrně jasně říkáte, že to současné odvodové zvýhodnění je vlastně nastaveno špatně. Proč?
0: On je politicky populární proto, že si myslím, že naprostá většina z nás vlastně přesně neví, jak to je. Neřeší to. A je to do jisté míry i řekl bych dáno tím, že vlastně se tady tak trošku hraje s námi všemi jistá habaďůra, protože když se podíváme na to, jakým způsobem formálně je formulováno, co všechno odvádí zaměstnanec, tak dobré 2/3 nebo 3/4 zhruba toho, co ten zaměstnanec nedostane, přestože ten zaměstnavatel pro něj má za tu jeho práci připravenou, protože si to vezme stát, tak víc než polovinu, a teď mluvím o zdravotním pojištění, sociální pojištění,

0: odchází takzvaně, že to platí zaměstnavatel. A mnozí z nás podléhají té optické iluzi, že to jsou nějaké jeho peníze, které se toho zaměstnance vůbec netýkají. Nemusí ho to zajímat, jeho by mělo zajímat jenom to, co je na výplatní pásce, to znamená jenom to, co se týká hrubé mzdy a potom to, co se odečítá z hrubé mzdy, ale tak to prostě není. Já když pracuji jako zaměstnanec někde, tak ten zaměstnavatel pro mě na závěr má nějakou kupičku, kterou jsem mu pomohl vydělat, kupičku peněz. To je takzvaná super hrubá mzda, ale zkrátka dobře, z téhle té kupičky kus odchází takzvaně ze zaměstnavatelových peněz, ale vlastně to jsou zaměstnancovi. Čili už jenom z tohohle důvodu mnozí z nás mají pocit, že ten rozdíl v těch odvodech je vlastně v pořádku, protože zaměstnanec toho zase tak strašně moc neplatí. No platí, akorát se to formálně jmenuje jinak, ale pořád to jsou jeho peníze, které kdyby nebyl žádný stát, teoreticky čistě, tak ten zaměstnanec by dostával daleko víc peněz, nejenom to, co má v rámci hrubé mzdy, ale ještě to, co se platí ještě předtím, než je spočtená hrubá mzda. Já si myslím, že prostě politicky je to populární jenom proto, že spousta zaměstnanců vůbec neví, jak to je a má jaksi posunutou představu, pokud to vůbec někdo řeší.
1: A ten rozdíl tedy u nás je tak markantní, že to škodí té ekonomice?
0: A tohle je jeden z důvodů, proč by se nám teoreticky mohlo dařit ještě lépe. A proč se nám nedaří úplně tak dobře, jako se daří některým jiným? Je to jeden z důvodů, jeden z mnoha, možná ne ten klíčový, ale je to jeden z důvodů, protože ano, prostě tu ekonomiku to deformuje. Mě zaujala třeba kauza, což mnohé posluchače asi bude taky zajímat, co fotbalisti. Já jsem si schválně našel před časem zprávu Světové unie fotbalových hráčů, nevím, jak se to přesně jmenuje oficiálně, ale takhle se to dá přeložit, která jasně dochází k závěru, byly tam statistiky za jednotlivé země, a to jasně ukazuje, že zatímco v celé západní Evropě fotbalisti jsou normální zaměstnanci těch svých klubů, tak ve většině východní Evropy je to přesně naopak, jsou to prostě podnikatelé. Přestože tam jsou splněny všechny ty podmínky pro to, aby to byli zaměstnanci,
1: aby to nebyl švarcsystém.
0: Aby to nebyl švarcsystém, ale prostě je to systém. Je to problém, protože to prostě určitou část té ekonomiky svádí právě k tomuhle podvádění, což pak vede k tomu, že veřejné finance mají méně peněz, protože prostě stát přichází o kus peněz, které by vlastně principiálně měl dostat, kdyby ti fotbalisté a další podobná povolání byli zaměstnanci a ne OSVČ. A je to i problém pro tu ekonomiku samotnou z hlediska těch deformací, protože například pokud máme, a to máme zřejmě z těchto důvodů příliš mnoho podnikatelů formálně za to, tak spousta z nich si platí nějaké daňové poradce, například, kromě jiných věcí. No a těch daňových poradců je prostě příliš mnoho. Pokud máme příliš mnoho podnikatelů, příliš velká část naší zdejší pracovní síly, naší kapacity, našeho know-how tak dále, je prostě vyčerpána na práci, která vlastně se dělá zbytečně jenom proto, že to nesymetrické nastavení odvodů pro zaměstnance a OSVČ svádí k tomu, že máme těch OSVČ příliš mnoho.
1: No, ale ono se často říká o tom, že právě podnikání posouvá tu ekonomiku dál spíše než zaměstnanci. Není v pořádku, že ten český daňový systém podporuje především ty lidi, kteří berou to riziko, kteří jdou do těch inovací a riskují, protože v tom mají opravdu velký zájem a větší než možná některý ze zaměstnanců, který ten zájem mít až takový nemusí, protože v uvozovkách není to jeho job, aby on scháněl pro firmu lepší zakázky a vymýšlel lepší řešení.
0: Já bych to trošku asi rozdělil. Jedna věc je riziko celkově, včetně takového toho podnikatelského. To ani nemusím inovovat. OSVČ prostě samozřejmě čelí riziku i bez inovování, ale tady nevidím jediný důvod, proč by to měl stát ten typ rizika nějakým způsobem podporovat. Takže tohle to samo o sobě, to, že čelí riziku, to se často uvádí společně s chybějící dovolenou, to je druhý oblíbený argument, naprosto z mého pohledu nerelevantní, protože když jsem se zmínil o dovolené, no protože u zaměstnance to funguje tak, že on vydělá tomu zaměstnavateli za rok zase nějakou kupu peněz, ale ten zaměstnavatel mu celou tu kupu peněz nedá, každý měsíc dvanáctinu. A kousek si nechá bokem, protože ví, že ten zaměstnanec na část roku se vypaří jednou, to je ta dovolená, případně nemocný a podobně. A v tu chvíli ten zaměstnavatel ho bude muset pořád živit. Tak stejně tak OSVČ má naprosto 100% možnost se zachovat sám k sobě jako zaměstnavatel. To znamená nevyplácet si každý měsíc všechno, co vydělá, kousek si dávat stranou a pak si dát tu dovolenou a tam se sám sebe živit ze svých vlastních peněz, které neskonzumoval předtím. Čili dovolená opět není vůbec žádný argument pro OSVČ. A abych se vrátil teda k tomu riziku a k těm inovacím, pokud je nějaký OSVČ, který inovuje a jistě je mnoho takových. Ano, pak je podporujeme, protože inovace z pravidla jsou spojeny s takzvanými pozitivními externalitami, to znamená, ono to pomáhá ekonomice jako celku. Ale tady se OSVČ neliší od normálních jakýchkoliv dalších firem. Každá firma, která inovuje, s tím se hodně pereme, teda v Česku mimochodem, jak to přesně zařídit, abychom skutečné inovace odměnili nějak daňově a ty fiktivní, abychom neodměňovali. Čili je to trošku problém, ale tady se jako OSVČ nijak neliší od normálních firem. Ano, pokud OSVČ inovuje, podporujeme ji stejně tak, jako podporujeme inovující firmy ostatní.
1: Jak by se tedy ten systém zvýhodnění pro OSVČ a zaměstnance, pro podnikatele a zaměstnance, pro živnostníky, zaměstnance, jak by se měl nastavit, kdyby jsme teď měli tu možnost a řekli jsme, tak od nuly my to nastavíme, třeba budeme natolik progresivní, že zrušíme sociální a zdravotní pojištění, anebo každý si to bude platit sám, dostane superhrubou mzdu a každý dostane svoji zodpovědnost a bude si to platit sám ze svého účtu. Co by stálo za to?
0: No tak tohle už je hodně revoluční řešení. Lecos by stálo za úvahu v této oblasti, protože vlastně se ukazuje, že daně se vybírají velmi podobným způsobem jako pojistné, čili jsou různé návrhy, z mého pohledu celý rozumné to nějakým způsobem sjednotit a tak. Ale to se dostáváme už hodně do velkých revolučních sfér, ale určitě stojí za úvahu přece jenom se podívat na rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ z principu a zdůraznit dva argumenty, proč přece jenom určitý rozdíl tam dává smysl. Jeden argument je čistě číselný, účetní, a to sice, že u zaměstnanců ta procenta se počítají z hrubé mzdy, zatímco u OSVČ ze zisku, a ten zisk odpovídá principiálně vlastně super hrubé mzdě. Takže ta procenta u OSVČ by rozhodně neměla stoupat až na úroveň těch zaměstnaneckých, protože se počítají z větší částky. Ano. To je jako čistě účetní záležitost, to asi každému je jasné a to by problém nebyl.
1: Pokud ale ne, tak už to teď každý ví, aby se na to mohl koukal správným.
0: Přesně tak. Musíme srovnávat jabka s jabky samozřejmě. A druhá věc je, že OSVČ přece jenom není úplně totéž, je to trošičku jiné zvířátko s odpuštěním než prostý zaměstnanec. Protože OSVČ, už jsme o tom mluvili, v sobě míchá nejenom toho pracovníka obyčejného, ale on je trošičku i firmou sám o sobě. A když se podíváme na zdanění, tak samozřejmě, když daníme fyzické osoby, tak je tam i to pojistné dvojí, kdežto když daníme právnické osoby, tak tam žádné pojistné není. Čili přece jenom určitě, ale teď řeknu jediný z mého pohledu skutečně relevantní argument, proč by OSVČ měli mít nižší to zatížení odvodové, a to je, že vlastně OSVČ je tak trošku firmou, kde žádné pojistné prostě vůbec neexistuje. A teď se pojďme bavit, a proto, kdybychom začínali od nuly, nebo vlastně i dneska já osobně bych byl hrozně rád, kdyby mě někdo, kdo na to má čas a expertízu, si sedl a skutečně nějakým kultivovaným způsobem odvodil, jaká jsou ta procenta, jestli OSVČ z 90% zhruba, samozřejmě velmi orientačně, zaměstnancem a z 10 firma, nebo z 80. Dneska vlastně se tváříme, že je to 50-50, což z mého pohledu je prostě příliš, ale umím si představit, že by tam nějaké procento zůstalo viset, protože to prostě není čistý zaměstnanec a že přece jenom určité zvýhodnění tam bude, ale dneska z mého pohledu je prostě přehnané.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Michale, my se blížíme k závěru. Už nám zbývá málo času na to, jak řešit nedostatek zaměstnanců na trhu. Měli jsme zde spoustu řešení, ať už je to přivezení zaměstnanců z ciziny, tedy to znamená ulehčení vstupu zaměstnanců z třetích zemí na náš pracovní trh. Jak se bude ten trh měnit, co by se mělo změnit, aby jsme už nebyli tím nejpřehřátějším trhem v Evropské unii?
0: No tak ta řešení v podstatě jsou z obou stran. Máme tady vlastníky firem a máme zaměstnance. Ze strany vlastníků firem samozřejmě by bylo super dovést další levné zaměstnance, kvazi Čechy, z Filipín, z Indie, z Ukrajiny, odkudkoliv z Mongolska, hlavně, že to bude levná pracovní síla. Pojďme tady zachovat tu levnost té pracovní síly. To je první řešení, které bude vyhovovat samozřejmě vlastníkům firem. Nám jako zaměstnancům tady v Česku naopak bude vyhovovat, když sem nebudou přiváženy nové tisíce a tisíce lidí z ciziny. Asi dává smysl sem přivést lidi s nějakou vzácnou expertizou, vědce, mluví se o svářečích, ale to to jsou hrstky prostě lidí, kteří tady prostě chybí, protože český vzdělávací systém nefunguje dobře, ale z pohledu českých zaměstnanců tím řešením je zvyšovat mzdy, takže ty firmy, které mají nejnižší mzdy, tak prostě odpadnou, protože to tempo nezvládnou, už prostě to nebude výhodné tady podnikat v oborech, kde je hodně levná pracovní síla, a zbydou tady jenom ty firmy s vyššími mzdami, budou mít menší požadavky na pracovní sílu, čili to napětí na trhu práce se zmírní a problém se vyřeší cenovou cestou.
1: A jakou roli v tom se hrají technologie, protože my mluvíme poslední dekádu o robotizaci, pak o celé digitalizaci celých odvětví, o umělé inteligenci, která má být zásadním hráčem, takzvaným game changerem, tedy tím, kdo změní tu hru, ten vztah na pracovním trhu. Nemůže právě toto být tou věcí, která změní ten český trh práce, protože spoustu prací za nás udělají, ať už roboti nebo umělá inteligence.
0: Samozřejmě i to je možná cesta, ale vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak i roboti, i AI nám pomáhají s takovými těmi jednoduššími úkoly. Ať už je to u modrých límečků, ty jednoduché úkoly jsou vyloženě prostě utahovat nějaký šroub někde, u těch bílých límečků vlastně ale taky existují jednoduché úkoly, které se dají snadno nějakým způsobem algoritmizovat na program. I kdyby to byli právníci, i kdyby to byli HR lidé, prostě v mnoha oborech i těch lépe placených jsou vlastně části těch pracovních úkolů, které se dají zautomatizovat. A to prostě jsou věci, které my bychom tady, pokud možno, neměli živit, neměli dlouhodobě podporovat. To znamená, já osobně například si myslím, že robotizace žádná velká záchrana pro českou ekonomiku není, protože jenom místo těch levných lidí tady budeme mít levné stroje, ale ty požadavky například na dopravní infrastrukturu, kde budou neustále jezdit kamiony se spoustou plechů tam a zpátky, akorát ty plechy budou zpracovávat roboty místo lidí, tak to by nám tady prostě zůstalo. Já si myslím, že budoucností každé ekonomiky, ambicí každé ekonomiky, včetně české, by mělo být, snažme se obsadit právě ty oblasti, které se nedají robotizovat a které se nedají zautomatizovat pomocí AI, kde skutečně je potřeba mít dobré vzdělání, kde je potřeba mít pořád ještě toho člověka, který si bude pomáhat, řekněme, pomocí AI, může to být jako užitečný nástroj, ale v zásadě ten důraz prostě by měl být na to, co se právě tímhle způsobem nedá řešit, protože pak nastupuje přece jenom lidská tvořivost a intelekt a vzdělání a za to se potom bere, když to řeknu velmi ošklivě, nejvíc peněz.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak náš ekonomický život ovlivňují politici a další lídři ekonomiky. A Michal Skořepa u toho bude opět s námi. Pro dnešek děkuji.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
4: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Kateřina Cauksidisová.
5: V Brně Obřanech hoří tráva v chatové oblasti. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Prezident Jižní Koreje vyzval k jednání s KLDR s cílem dosáhnout mírové smlouvy. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel je ve finále evropského šampionátu. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy za sjezdem na Trhový Štěpánov se po nehodě jede jen pravým pruhem. A zítra bude skoro jasno, od západu se ale začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
6: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasiči dohašují požár trávy v Chatové oblasti Brno Obřany. Krátce po půl jedné odpoledne na místo dorazilo 14 jednotek, pomáhal i vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Požár se dál nešíří. Zdravotníci zatím ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice. Jak rozsáhlé jsou následky požáru, popisuje mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
6: Plocha požáru byla 2 hektary. Při požáru zhořelo 6 chatek, škoda půjde do řádu milionů korun. Na místě teď probíhají dohašovací práce, plyn se nám nešíří dál.
5: Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
7: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hemato-onkologických pacientů.
5: Jihokorejský prezident i Kim Jong vyzval k jednáním, která by pomohla formálně ukončit válku mezi Severní a Jižní Koreou z 50. let. Sousední země jsou oficiálně stále ve válečném stavu, protože v roce 1953 uzavřeli pouze příměří a nikoli mírovou smlouvu. I Kim Jong prohlásil, že Jižní Korea podnikne preventivní a dlouhodobé kroky, aby zmírnila napětí. Je podle něj taky připravená vytvořit bezpečnostní mechanismy, které by zabránily eskalaci. Začíná 11. ročník festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Program nabízí barokní hudby, přednášky a nebo komentované procházky historickým centrem.
8: V následujících dnech pak zazní třeba liturgické provedení mše svaté skladatele Antoana Boeseta. Popisuje jeden z pořadatelů litomyšlských dnů barokní tradice Vítek Večeře.
9: Takovým vrcholem letošního ročníku bude úterní koncert biblických sonát od německého skladatele Johanna Kuhnaua, a to v nádherném prostoru zámecké kaple svaté Moniky. Slovem koncert doprovodí známý herec Petr Vacek.
8: Festival můžete navštívit až do 20. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
10: Atletka Lourdes Gloria Manuel poběží v Birminghamu v finále mistrovství Evropy na 400 metrů. O medaile bude bojovat také oštěpař Jakub Vadlejch. Přímé přenosy uslyšíte po 9. večer na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve fotbalové šancelize začaly 3 zápasy 4. kola. Sparta hraje doma s Teplicemi a utkání na Letné sleduje Mirko Vasič.
11: Třetí minuta zápasu, domácí už měli 2 šance, ale zatím 0-0 Sparta Teplice. Teď Pardubice Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
12: 0-0 je to v době, kdy začala druhá minuta utkání. Teď jdeme na zápas mezi Slováckem a Olomouckou Sigmou za Tomášem Perutkou.
13: Toto vysílání. Třetí minuta utkání, stav duelu Slovácko-Sigma-Olomouc je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Na D1 nehoda u Trhového Štěpánova, překážka přímo v Ostravě. Na dálnici D1 z Brna do Prahy v Posázaví vjedete do kolony u odpočívky Kalná přibližně na 58. kilometru. Příčinou asi 20-minutového popojíždění je nehoda těsně za sjezdem na Trhový Štěpánov na 56. Jsou tam dost poničená 2 osobní auta, jedno přímo v nájezdu z exitu, druhé v levém pruhu. Průjezdný je tak pouze pravý. A D1 ještě jednou teď Ostrava na trase z Bohumína do Brna. Kousek před sjezdem na Rudnou na kilometru 355 se jede pouze levým pruhem. V pravém hasiči likvidovali drobnější požár osobního auta. Zdržení naberete jen velmi krátké. A z dálnice D8 ve směru z Ústí do Prahy dobrá zpráva z okolí Klíčan. Hlásíte nám, že zběhlou ovci už odchytili. Na 3. kilometru v odstavném pruhu ještě zůstává policejní hlídka se zapnutými majáky. V koloně se popojíždí přibližně 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Chceme vám představit člověka, bez kterého by nejen Československý rozhlas v roce 1968 nebyl tím, čím byl, ale a to bez velkého přehánění. Muže bez výsledku jehož práce by ani ten rok 1968 nebyl takový, jakým minimálně v prvních 8 měsících byl. Tím mužem byl Milan Weiner a v dnešním pořadu Portréty vám ho přiblíží publicista Pavel Hlavatý. Pavel, vítám tě ve studiu.
16: Dobrý den.
3: A spolu s ním také David Hertl. Tak tady, Pavle, začněme pěkně po pořádku, protože tady asi bude důležité zmínit v případě Milana Weinera všechny věci, včetně toho, v jaké rodině se narodil.
16: On se narodil tedy 29. března 1924 v Praze a narodil se v českožidovské rodině, čili my už tušíme, když odečteme ten věk, že za druhé světové války, tedy v období protektorátu, bude mít zjevně nějaký velký problém. On studoval tedy gymnázium na Královských Vinohradech a musel ho ukončit v roce 1940, protože ty židovské zákony u nás pokročily natolik, že už prostě dál studovat nemohl.
3: Rozumím tomu dobře, Pavle, on končil tedy bez maturity.
16: Přesně tak.
3: Co bylo potom?
16: No, on pracoval jako prodavač v obchodě s gramodeskami, byl poslíčkem v židovské náboženské obci a pak, abychom citovali jeden tady náš privátní zdroj, to znamená jeho kartu nebo jeho dokumentaci, která se dochovala v archívu Českého rozhlasu, tak on se ucházel o místo zde, tedy v Českém rozhlasu, a sám tedy na ten zájem rezignoval, protože ty zákony zjevně už pokročily tak, že by neměl šanci to místo dostat. Bylo to asi půl roku předtím, než byl tedy povolán do transportu a než tedy Prahu musel opustit.
3: Srpen 1942, to je tedy okamžik, kdy Milan Weiner míří transportem do Terezína, ale víme dobře, že Terezín byla v podstatě jenom přestupní stanice. Co ho čekalo potom?
16: No, on byl vězněn i v Osvětimi a v Buchenwaldu. Podstatné je, že ze známějších později osobností byl vězněn s Arnoštem Lustigem, tedy spisovatelem velmi známým naším, a je pozoruhodné, že vlastně jeho rodina se o řadě těch událostí z koncentračního tábora dozvídala vlastně až zpětně od Lustiga, protože sám Weiner o nich nechtěl hovořit.
3: Nerozebíral tenhle svůj zážitek, asi velmi složitý.
16: Asi ta zkušenost musela být i pro nás dnes zjevně nezdělitelná.
3: Já jsem se dočetl v materiálech od Arnošta Lustiga, že Milan Weiner byl velmi vysoký a že samozřejmě kvůli tomu si ho nacističtí dozorci vždy vyhlédli k tomu, aby jej bezdůvodně byli, protože on řadu z nich tedy převyšoval, řekl bych, nejen intelektuálně, ale fyzicky samozřejmě. Osvětím ke svému velkému štěstí Milan Weiner přežil. Tam je ještě možná zajímavé, že on dokonce byl zařazen do jednoho z těch takzvaných transportů smrti a podařilo se mu, což je neskutečné, podařilo se mu utéct.
16: No, na konci druhé světové války ta taková, řekněme, ta precizně německy nacistická mašinérie vlastně dostávala trhliny, takže oni se snažili ty vězně židovské stahovat z těch, řekněme, táborů vnějších do Německa a tam postupně tedy židy likvidovat, a těch transportů smrti bylo strašně moc a známe řadu útěků, jak zdařených, tak nezdařených. On tedy vlastně měl, dalo by se říci, smůlu, protože poté, co unikli, tak byli udáni již v našem pohraničí. Tedy zřejmě jako šlo o sudeto německou ženu, která je tedy udala, a oni byli znovu uvězněni.
3: Tak máme tedy, jak už jsi říkal, konec války, květen 1945, Milan Weiner se vrací do Prahy. A teď mě napadají takové ty, možná to řeknu ošklivě, ale stereotypy v tom v našem vnímání. Člověk, který nemohl studovat, ptám se, šel studovat? Člověk, který se vrací z koncentračního tábora, většinou měl mít podlomené zdraví. Měl tedy Milan Weiner podlomené zdraví? A poslední otázka, spousta těchto lidí se vrátila, řekl bych, velmi, velmi levicově orientovaných. Byl Milan Weiner v tuto chvíli velmi levicově orientovaný?
16: No, já bych možná začal od konce. Samozřejmě levicově orientován byl, zdali vysloveně hodně radikálně, těžko říct, ale ta levicová orientace tam byla. Podlomené zdraví, jelikož víme, že se v průběhu 50. let dlouhodobě léčil na tuberkulózu, tak je zjevné, že i to podlomené zdraví tam bylo. A samozřejmě ta studia, on studoval na té vysoké škole politické a sociální, která vlastně vznikla ještě za třetí republiky a původně byla zamýšlena trochu jinak, než v tom komunistickém režimu se nakonec vyprofilovala, ale on tam tedy studoval zjevně, aby tedy dohnal ten handicap, že se mu nepodařilo tedy dostudovat za války.
17: Mimochodem, on také v létě 45 prošel krátce praxí v tehdejším Československém rozhlasu, navíc ještě v deníku Mladá fronta. Studia dokončil v únoru 1948 a od 10. února 1948 je redaktorem Rudého práva. Řekl bych, že přichází v pravou chvíli do těch
16: novin. Takzvaně v pravý čas na pravém místě. Ano. To můžeme říct trochu ironicky.
17: Kam ho Rudé právo poslalo? Co tam dělal?
16: No, Rudé právo ho vyslalo do Číny, což samo o sobě je velmi kuriozní. Já jsem se snažil někde dohledat, zdali uměl čínsky, což je...
17: Byl by asi předpoklad pro takovou
16: což
17: práci.
16: Což by měl být předpoklad, nicméně dodejme, že novinářů, kteří uměli čínsky, bylo u nás tehdy opravdu velmi málo, byli vůbec jaký. On tedy zpětně v těch materiálech jsem našel, že hovořil velmi dobře rusky, že mu dokonce byla i odpuštěna jakási podmínečná zkouška jenom proto, že tedy z Číny posílal zprávy rusky a že tam tedy rusky pracoval. Čili zřejmě čínsky minimálně v tom prvním období, co tam byl, neuměl vůbec nic, ale ta ruština, která tam tehdy byla asi rozšířena a ti zahraniční korespondenti převážně asi hovořili rusky nebo se dorozumívali tímto jazykem, takže on tam nějakým způsobem pronikl přes tento jazyk. Je samozřejmě velmi, velmi sporné a velmi problematické, jak dalece mohl navázat takzvaně styk s obyčejným normálním člověkem, jestliže se tam jednalo kromě bariéry kulturní, která v té době byla obrovská samozřejmě, tak i o bariéru jazykovou.
17: Nicméně, jaký byl Milan Weiner alespoň pozorovatel, to si můžeme ukázat, protože Rudé právo 5. května 1950 otisklo jeho článek 1. máj v Pekinu.
18: Na kůži promoklý a skřehlý v dešti, který trval téměř celý den, se zmoklými vlajkami a transparenty, na nichž bylo těžké přečíst nápisy, kráčeli účastníci májové demonstrace v Pekinu. Bylo těžké nemyslet na tento vytrvalý déšť, bylo těžko vydržet v lehkých plátěných šatech jeho nápor. A přece 10 000 vytrvali. A přece zaznívaly bubínky a vířily tance na shromaždištích až do chvíle, kdy se průvod dal do pohybu. Pak přišel okamžik, kdy již nikdo ani nevěděl o proudech vody a promočených šatech. Napřežené ruce ústa volající Ajie Mao. Rozzářené oči obrácené k tribuně, kde stojí ten, jemuž Pekin a celá Čína vděčí za svobodu, za cestu ke šťastné budoucnosti. V očích vojáků i v jejich pohybech čteš stejně jako na transparentech a ve volání oddanost nové Číně. Ne již bosí a otrhaní, jak chodili vojáci Čankajškovy armády, ale v nových botách a letních uniformách. Ne již s vyfintěnými důstojníky, syny velkostatkářů, velkoobchodníků a fabrikantů, ale s důstojníky, kteří vyrostli z prostých vojáků, kráčí tato mladá a silná armáda a cestou zní volání. Dobijte Čankajška v jeho posledním útočišti.
17: Pavle, může se nám to zdát jakékoliv, nicméně taková to byla doba a myslím, že ten článek nijak nevyčníval svým obsahem z ostatního materiálu, které Rudé právo tisklo.
16: To v žádném případě. A my bychom měli asi dodat, že do toho Pekinu nebo do té Číny byl kromě Rudého práva vyslán i Československou tiskovou kanceláří. On tam pracoval jaksi nějakým určitým dvoukolejným způsobem. A možná bychom ještě měli doplnit, že v roce 49 vydal knihu Československo uctívá památku Jiřího Dimitrova. Ten samotný název vypovídá o tom, o jaký spisek asi šlo.
17: On těch knížek napsal víc a já bych řekl, že vytěžil to svoje působení v Pekinu. Pekinu velmi dobrým způsobem.
16: No, mě nejvíc mrzí, že se mi nepodařilo žádnou z těch knížek sehnat, ale ty knížky, myslím, že svými názvy hovoří zcela jednoznačně o tom, jak byly tedy pojaty. Šlo o knihy Lidová Čína, ta vyšla tedy v roce 1950, Vítězství čínského rolníka, ta vyšla v roce 51 a v témže roce vyšla i kniha Čína procitla, zápisy z cest nové Číny. Takže myslím si, že tyto tři tituly jsou zjevně tedy v tom propagandistickém duchu počátku 50. let.
17: Zdálo by se tedy, že kariéra zahraničního zpravodaje prostě běží. Nicméně v roce 1952 je Milan Weiner odvolán. A Pavle, já bych nejprve dal slovo redaktorce Věře Šťovíčkové Heroldové, to byla pozdější Weinerova podřízená, a ta vzpomínala v rozhovoru s Janem Fuchsem na důvody Weinerova odjezdu z Číny takto.
19: On byl novinářem, zpravodajem v Číně v době, kdy k jeho velké smůle byl velvyslancem v Číně bratr Rudolfa Slánského Richard. Takže když v Praze padnul Rudolf Slánský, tak samozřejmě musel být potrestán a odvolán i jeho bratr Richard. No a tím pádem byl v podezření každý, kdo se vyskytoval kolem Richarda, a byl-li to navíc, tak jako Milan Žid, pak už tedy jeho osud sionisty byl spečetěn. Takže on sám byl mimo příčinu, protože on to odnes proto, že vlastně
20: Byl v blízkosti někoho, kdo se nehodil.
19: Ano. A pak tedy postupně z hlubokého propadliště se vypracoval někam na nějaké ministerstvo, kde měl na starosti propagaci potravin. Prostě něco takového.
17: Portréty. Pavle, bylo to tak? Skutečně Milan Weiner prošel potom nějakými, řekněme, kancelářemi?
21: No, on díky svému opět tedy židovskému původu, víme, že totalitní režimy zpravidla židy neměly rády a v některých případech se tato nenávist projevila i velmi drastickým způsobem. On byl vlastně zaměstnán v Československo-sovětském institutu Akademie věd jako tiskový referent a je jistě pozoruhodné, že to období, tam byl v roku 52 do roku 55, se v podstatě kryje s tím obdobím, kdy si léčil tu již dříve zmiňovanou tuberkulózu.
17: Nakonec se dostává do Československého rozhlasu, ale není to až tak úplně jednoduché, protože prošel ještě přes ústřední správu nákupu zemědělských výrobků v Praze, kde byl vedoucím tiskovým redaktorem. Chápu, že tedy asi psal nějaké články propagační, řekněme něco jako dnes je tiskový mluvčí nebo pracovník tiskového odboru. Na jakou pozici přicházel v roce 63 do Československého rozhlasu?
21: No, šlo o pozici vedoucího redaktora zahraniční rubriky. Ten název té rubriky se měnil, ale on tedy tuto pozici zastával až vlastně do konce svého aktivního působení v Československém rozhlase.
17: Napadá mne ale, že to nebyla úplně podřadná pozice, neboli s vysokou pravděpodobností dobrá pověst o jeho schopnostech toho asi provázela.
21: No, to v každém případě. Navíc si musíme uvědomit, že se jedná o rok 1963, jak jsme v tomto pořadu již několikrát říkali, kdy vlastně skutečně začíná ta reálná eroze toho socialistického nebo komunistického systému u nás, která skončila vlastně pražským jarem a pak ještě dozvuky v tom následujícím roce. A ten rok 63 je opravdu předělem, kdy dochází k posunu i v médiích a právě v rozhlase a v televizi byl tento posun nejdříve asi nejviditelnější.
17: Sám jste to teď řekl, rok 1963, do srpna 68 zbývá 5 let. Já bych řekl, že začíná taková ohromně rychlá jízda, během které Milan Weiner předvádí, co všechno dokáže, jaký je schopný organizátor, novinář, vlastně i manažer, protože měl pod sebou tým lidí, jako byli Jan Petránek, Karel Kincel, Karel Jezdinský, Jiří Dinsbír, Věra Šťovíčková, Luboš Dobrovský a další. Pavle, co tady z toho období Milana Weinera vlastně vybrat nebo dát takzvaně před závorku ukázat jako to nejlepší?
21: Dalo by se říct, všechna svědectví, která se této doby dochovala, těch, kteří byli přímo u toho, tak hovořila o Milanu Weinerovi jako o tom hlavním, kdo měl ty zásluhy na tomto rozhlasovém posunu. Tam určitě bychom měli zmínit ty komentované zprávy Svět dnes večer, kde on tedy se jakýmsi lstivým úkrokem, mohli použít tohoto termínu, zmocnil zpráv někdy kolem 10. hodiny večerních, které nebyly příliš sledované. Sledované byly takové ty klasické večerní zprávy a on, protože tyto zprávy už sledované nebyly, tak nebyl problém, aby se přesunuli do jeho gesce a vlastně z nich udělal takové zprávy s komentáři těch svých redaktorů toho týmu, který postupně vznikal a jehož klíčová jména si teď před chvílí zmiňoval.
17: Tady dodejme, že Československý rozhlas tehdy přebíral zpravodajství ČTK a samozřejmě ČTK reagovala na TAS. Nicméně Milanu Weinerovi se podařil husarský kousek. On zavedl do Československého rozhlasu dálnopisy se zpravodajstvím Reuterovy agentury a se zpravodajstvím AFP, takže to vlastně na tehdejší dobu také byl asi výrazný posun, protože najednou ti redaktoři mohli pracovat, řekněme, daleko svobodněji a mít k dispozici práci svobodných médií zahraničních.
21: Vlastně skutečné zdroje. Prostě ti lidé věděli, byli vlastně v takové pozici, že museli velmi opatrně formulovat, aby třeba nebyl poznat ten přímý zdroj, ale současně tedy byli daleko informovanější a ty jejich komentáře, na těch se to samozřejmě odráželo. Ten proces zjevně nebyl jednoduchý, nešlo o nějaký zlom ze dne na den, ale to známe i z těch ostatních i třeba tištěných médií od toho roku 63, která se postupně proměňovala až už vlastně v tom roce 67. Měla ta moc velký problém, protože těch cenzurních zásahů bylo potřeba tolik, že bylo vidět, že ta cenzura, jak tehdy fungovala, už je vlastně neefektivní.
17: Podle Luboše Dobrovského, jehož jméno už tady také dneska jednou padlo, Milan Weiner tak trochu urychloval pražské jaro. Poslechněme si jak.
0: V každém případě to byl nepochybně Weiner, ale i celá řada jiných, v jiných redakcích, domácích redakcích, redaktorů Československého rozhlasu, kteří nesou pozitivní odpovědnost za to, že ten vnitřní komunistický puč, kdy Antonín Novotný je nahrazován Alexandrem Dubčekem a vzniká ta iluze o možném nějakém přetvoření toho komunismu v něco přijatelnějšího, takže tohleto všechno dostalo výraznější dynamiku, to především, ale do jisté míry i daleko mohutnější rozměr, přesahující tu původní představu reformních komunistů. Milan Weiner nebyl reformní komunista. Milan Weiner byl člověk, který porozuměl tomu, jakým omylem byl i jeho vlastní někdejší komunismus.
17: Teď skočíme už do roku 1968 a nabídneme posluchačům vnitropolitický komentář Milana Weinera, vysílaný 8. března. Komentář o chystaných svobodných volbách a myslím, že lidem, kteří tu dobu pamatují nebo jsou schopni poučit se z knížek, z literatury o tom, jak ta doba vypadala, tak těmhle budou ty následující vteřiny znít opravdu hodně odvážně.
20: Chápete jistě nyní, jak důležité se za této situace stává, koho zvolíme v rámci okresu, kraje a pochopitelně ústředí. Chápete také jistě, jak důležité je ptát se těch, které jsme zvolili, jak v rozhodujících okamžicích postupovali a jak budou postupovat. Vše, co jsme prožívali mnohokrát, co jsme považovali za zcela všední a bezvýznamné, nabývá náhle významu rozhodujícího. 10krát, 20krát jsme zvedali ruce pro nejrůznější rezoluce a volili své nejrůznější zástupce. Nikdo se tím nevzrušoval, protože každý věděl, že o nic nejde, že se nic nezmění. Skutečná rozhodnutí byla za nás učiněna už dávno předtím, aniž se nás kdokoliv ptal na náš názor. A z této 20leté apatie je nutno se probudit. Kdo pak se tlivě zajímal o to, kdo bude nebo nebude členem okresního výboru strany, kdo bude zvolen jako delegát do krajského výboru, a komu se nakonec dostane té cti, že pojede na sjezd, aby tam volil členy orgánů nejvyšších. Ale teď je třeba se ptát. Volíme a vysíláme na odpovědná místa lidi, kteří budou skutečně a z plného srdce hájit nové demokratické principy, kteří nezradí to, čím žije dnes celá naše země? Nebo jsou to jen dnešní narychlo upečení demokraté, kteří mohou dříve či později zneužít své moci, aby opět nastolili systém, kdy v okrese, v kraji nebo v Praze vládlo několik placených funkcionářů aparátu.
14: Portréty.
17: Antonín Novotný byl tou dobou ještě na Hradě. Jak tohle asi znělo?
21: No, znělo to velmi odvážně a nebál bych se označit tento komentář mentálně za vysloveně předbíhající tu dobu. Já normálně, kdyby ho slyšel a nebyla jasná ta datace, tak by ho umístil tak někam do května 68. On byl skutečně velmi napřed. Vlastně tento komentář byl odvysílán ještě před takovými těmi velkými mítinky na konci března, které vlastně předznamenaly pád Antonína Novotného a kde teprve padla leciaká tabu. Tady jsme teprve na začátku března je vysílán shodou okolností na Mezinárodní den žen a vlastně ta média svobodná se teprve nějakým způsobem probouzí a názorově formují.
17: Mimochodem, Pavle, máme hned v zásobě reakci do redakce Československého rozhlasu po odvysílání tohoto komentáře. Telefonoval posluchač Josef Záruba.
1: Weiner.
4: Jo, já bych chtěl se zeptat, pane Weiner, jestli bylo v této republice za posledních 20 let něco dobrýho taky.
1: Jistě, že ano.
4: Jmenuji Josef Záruba, adresu mám i telefon, já vám to můžu říct.
1: Ne, já vám věřím, proč?
4: Protože tak, jak jste teďka vystoupil,
1: ano.
4: Tak jste jako agent imperialismu.
1: Jako agent imperialismu, jo?
4: No jistě.
1: No to je zajímavý, já si zase myslím, že tedy...
4: No to je právě rozdíl názoru, vy vedete republiku doprava, já tlačím doleva, to je ten celý problém.
1: Dobře, no tak přijďte k nám do rozhlasu a řekněte svůj názor.
4: No jistě, že řeknu, jestli máte možnost, aby se zatím...
1: To víte, že samozřejmě...
4: ...který který na republiku plijete a plijete na stranu, na všecko. Já bych chtěl vědět, kdy vy jste člen strany.
1: Já jsem člen od roku 240, já jsem vstoupil do strany v koncentračním táboře. No vidíte. Takže nejsem žádný agent imperialismu a nevstoupil jsem do strany po 48. roce.
4: V této straně, kde vy jste, pravděpodobně nebudu moc vej. Pravděpodobně budou muset vzniknout dvě strany, které teda si to rozdá, jestli to tak...
1: Já jsem proto, to by bylo dokonce zajímavý.
4: No to by bylo moc zajímavý, jak byste dopadli.
1: No jistě.
17: V rozhlasovém archivu je samozřejmě také právě natočený i rozhovor, který Josef Záruba nakonec pořídil v redakci. Nebudeme si ho pouštět, nicméně je to rozhovor velmi zajímavý a myslím, že nakonec i smířlivý. Pavle, na mě to dělá dojem, že Milan Weiner by se možná uplatnil nejen jako šéf zahraniční redakce, ale možná i jako vnitropolitický komentátor.
21: No tam samozřejmě v tom roce 68 už šlo o to, kdo kde v tu chvíli byl a ty funkce, na které by se třeba hodil, už se tam tak neprohazovaly, ale známe-li ty souvislosti, tak víme, že někteří zajímaví novináři jejich zajímavé vnitropolitické názory pronášeli i z různých zahraničních postů nebo podobně.
17: Ale jsme v roce 1968 a už od léta 1968 Milan Weiner nepracoval v rozhlasu, nesnad, že by nebyl o jeho práci zájem, ale ležel v nemocnici s chorobou, která ho nakonec do půl roku zahubila. Předpokládám, Pavle, že tohle samozřejmě byla pro Československý rozhlas velká škoda.
21: No to v každém případě, byť tedy známe-li další vývoj, tak je pochopitelné, že Milan Weiner by byl při těch počínajících normalizačních čistkách na řadě jako skutečně jeden z prvních, ne-li možná úplně první.
17: V červnu 1970 v měsíčníku Novinář byl otištěn článek I Fučíkovo jméno zneužili, který kritizoval výsledky novinářské soutěže Julia Fučíka, kdy ceny získávali rozhlasoví redaktoři, kteří se dělali právě na přípravě pořadu Písničky s telefonem a byli tam jmenováni s takovým tím vykřičníkem právě lidé jako Dienstbier, Věra Šťovíčková, Jezdinský, samozřejmě také Milan Weiner, Karel Kinzel a další a další. Milan Weiner umírá 25. února 1969 v Praze. A možná jako taková vzpomínka na to, co následovalo, je tady vyprávění jeho dcery Jany Šmídové.
22: Matku vyhodili z práce, já jsem tedy stačila dostudovat, ale pak už jsem až vlastně do roku 89 vůbec nemohla v médiích pracovat. Bratr se nedostal na střední školu a ta normalizace, to období pro nás byla opravdu taková šedá až černá můra. Maminka potom sama vlastně celou tu situaci neunesla, také předčasně zemřela, takže to bylo období, na které radši nevzpomínat.
17: Portréty. Pavle, co dodat na závěr?
21: Možná jednu takovou veselější historku, která se o Milanu Weinerovi tradovala v rozhlase, a sice, že potkali na chodbě nějakou volnou práci, třeba plačící v uvozovkách, tak ji okamžitě vzal, otřelý slzy a donesl ji do své redakce. Varianta byla, že potkali třeba 5 volných minut k vysílání, učinil přesně to též.
17: Použil je i hned a zabral pro svoji redakci. Na závěr ještě poslední záznam hlasu Milana Weinera, pořízený v nemocnici nedlouho před jeho smrtí.
6: Chtěl jsem mluvit o tom, že jsem měl svou práci v rozhlase rád také, protože mě umožňovala daleké cesty. Hrozně rád jsem byl, když mě ty cesty zavedly do některého z velkých přístavů. Ty pro mě mají zvláštní kouzlo. Bílé parníky, houkání sirén, vysoké jeřáby. To jsem mohl strávit třeba beze slova celé hodiny. Vzpomínám si, že jsem před nedávným časem byl svědkem v západoněmeckém Bremerhavenu odjezdu lodí o Europa do zámoří. To byla námořní romantika, jak se patří. Právě ta láska k dalekým přístavům a k dalekým mořím dovede ve mně prohoužit lásku k rodné zemi, krásné rodné zemi.
17: Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Milanu Weinerovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/plus/portréty. Děkuji Pavlovi Hlavatému. Pavle, naslyšenou.
21: Naslyšenou.
17: A spolu s ním se loučí také David Hertl.
7: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: František Ringhofer II. Byl politik, ale především podnikatel a továrník. Právě za něj začala výroba slavných železničních vagonů. Zasloužil se také o první český výtah. Působil i v politické sféře, byl poslancem a později starostou.
23: V roce 1847 mu zemřel otec Josef Ringhofer. 30letý František po něm převzal kovárnu na měď a hamr, který přestavěl na válcovnu na plechové pláty. Netrvalo však dlouho a František Ringhofer zatoužil své skromné živobytí rozšířit. V roce 1852 koupil pozemky na pražském Smíchově a vybudoval tam továrnu na výrobu železničních vagonů. První Ringhoferovy nákladní vagóny byly vyrobeny v roce 1854. O 9 let později, v roce 1863, vyjel z továrny první osobní vagon a Ringhoferův podnik se tak stal největší vagonkou v Rakousku.
9: František Ringhofer II. Však nepodnikal pouze v oblasti železniční dopravy. Ve Velkých Popovicích byly nalezeny vydatné prameny vody a tak se tam Ringhofer v roce 1871 rozhodl postavit pivovar. Ten se v roce 2002 připojil ke společnosti Plzeňský Prazdroj a funguje dodnes. Zatímco v 19. století vyprodukoval pivovar 18 000 hektolitrů zlatavého moku za rok, nyní je to 1 milion 527 000 hektolitrů ročně. František Ringhofer II. Si také potrpěl na nejnovější technologie a proto jeho firma v roce 1870 vyrobila první osobní výtah v Čechách. Je na zámku v Zákupech.
23: V této době bylo normou, aby muž Ringhoferova postavení také působil v politice. A protože Ringhofer se stal pro Smíchov nepostradatelným, zvolili ho tam v roce 1861 starostou. Smíchov tehdy ještě nebyl součástí Prahy, ale za Františka Ringhofera došlo k největšímu rozmachu Smíchova a jeho přilehlých částí. Podnikatel ale nepůsobil pouze v komunální politice. V roce 1861 byl zvolen v zemských volbách do Českého zemského sněmu. Zde byl politicky napojen na ústavní stranu, která navazovala na dědictví liberálního proudu z revolučního roku 1848. Podporovala liberální reformy, volnou hospodářskou soutěž, občanské svobody a více pro německou orientaci.
9: František Ringhofer II. Byl všestranný podnikatel a politik a pozitivně zasáhl do života svých zaměstnanců i podporovatelů. To se také odrazilo v četných vyznamenáních, která za svůj život obdržel, jako například řád železné koruny a povýšení na barona. V roce 1873 však po krátké nemoci zemřel a jeho odkaz převzal jeho syn František Ringhofer III.
7: Po
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Hezký den. Dnes budeme mluvit o těžbě hnědého uhlí na severozápadě Čech, o jejím vývoji a historii. Díky tomuhle palivu si už v podstatě 100 let můžeme doma rozsvítit nebo pustit rádio. A spousta z nás jim stále topí. Dobývání a využití hnědého uhlí mělo zásadní vliv na vývoj naší společnosti a státu a také na životní prostředí a podobu krajiny v severozápadních Čechách. Příjemný poslech vám přeje Jiří Zeman.
8: Historie Plus.
10: Hnědé uhlí se v oblasti dnešních severozápadních Čech začalo utvářet asi před 20 miliony let, kdy se v tehdejším močále hromadila organická hmota. Lidé ho začali vykopávat ve středověku. O počátcích těžby pod Krušnými horami jsem si povídal s bývalým horníkem a současným ředitelem Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech u Mostu Zbyňkem Jakšem.
11: Nejstarší dosud historická zmínka o uhelném hornictví v Českém hnědouhelném revíru pochází z roku 1403, kde je zápis v Duchcovské knize, že 16.5.1403 prodal duchcovský měšťan Mstislav svůj podíl na uhelném dole založeném v obci Greenwald. To je mezi Duchcovem a Lahoští, skupině horníků z Míšně za 4 kopy grošů. Další zmínka, která už pochází z roku 1550, je, že Bohuslav Halštenský z Lobkovic, to byl královský horní hejtman, Jákimovský oznamuje českému místodržícímu arcevévodovi Ferdinandovi, že hodlá těžit v kraji Žateckém, Litoměřickém a Slánském z důvodu velkého nedostatku dříví.
10: Jak vypadala ta první těžba toho uhlí?
11: Víme, že tady se pohybal i asi nejvyšší hornický mistr, to byl pan Agricola, ale tady ta těžba u nás probíhá trošku jinak, než by si lidi dokázali představit. My jsme tomu říkali selské dobývání, takže tady se vlastně těžilo to uhlí, dá se říct, v vozovkách povrchovým způsobem, kdy na hlavě té sloje, která byla de facto, dá se říct, pod ornicí někde, tak tam prostě narazili na uhlí a takovýmhle způsobem kutali to uhlí.
10: Kdy a z jakých důvodů došlo k rozmachu tady té, chtěl jsem říct hlubinné těžby, ale trošku jsem mě poopravil, že to úplně ta hlubinná těžba nebyla na severozápadě Čech.
11: Uhlí, když se těžilo dřív, tak samozřejmě ho začal spát malinko na topení, ale hlavně se používal popel z toho uhlí jako hnojivo na pole. Dokonce roku 1805 u nás bylo zakázáno spalovat uhlí na těch malých ohništích právě za účelem hnojení, protože pak už se začal používat na to topení. Zase, když vytěžíte uhlí, je třeba si uvědomit, že ho musíte nějak dopravit někam, by mělo cenu ho těžit masově. Takže takový první rozmach byl, když se v roce 1830 otevřelo Labe a mohlo se to uhlí vozit po Labi. No a pak to nejdůležitější bylo, že v roce 1852 se zprovoznila Ústecko-Teplická dráha. Zase, když se podíváte, a na to jsme my horníci tak trošku pyšní, ty koleje, co tady všude tady vedou po té republice, tak se udělali hlavně kvůli uhlí, aby se mohlo dopravovat všude, kam bylo zapotřebí. A to byl vlastně ten počátek toho největšího nárůstu těžby uhlí.
10: Stačilo jen párkrát kopnout do země a bylo tam uhlí. S parním strojem, dráhou a lokomotivami se tohle palivo rozeběhlo po severních Čechách i dál do Prahy. Kolem Ústí, Sokolova, Mostu nebo Teplic začaly vznikat malé lomy i hlubinné doly. Dobývání uhlí ale bylo nepříjemnou a nebezpečnou prací. Jak mi pověděl bývalý horník Zbyněk Jakš, docházelo k propadům půdy, průvalům i výbuchům.
11: Ta šachta, pokud je hlubiná, tak samozřejmě my máme výšku toho ložiska zhruba nějakých 20 až 30 metrů. A když to nějak vyndáte ven, tam vznikne nějaká dutina pod tou zemí, takže se musí něco stát. Ale ta příčina těch poklesů není jenom uhlí, ale to třeba co se konkrétně stalo v Mostě, co mu se říká kuřavka, to jsou zvodnělý písky, ty tekoucí písky pod zemí, a ty, když se někam utrhnou a vyplaví, tak tam po nich zůstane díra a to byl problém třeba v tom okolí toho starého nádraží v Mostě, kde vlastně ta kuřavka vytekla a to nádraží se propadlo pod zem. Samozřejmě ty úskalí jsou další, jsou tu různé výbuchy, průvaly vod, které se děly. Já můžu třeba říct přímo, na dole Svěží štěstí, kde máme i záznamy od předáka směny, kdy byl uvězněný v takové bublině. Tam byly i zápisy, kdy kdo zemřel. Nebylo to příjemný, jsou to další výbuchy, já tady můžu jmenovat důl Pluto, důl Nelson, takový ty nejslavnější, samozřejmě to byl důl Kohinor a jiný. Takže těch důlních neštěstí se opravdu stávalo hodně. Hornická práce je těžká, ty lidi nosili těžké věci, proto odcházeli brzo do důchodu, měli problémy s kloubama a tak dál.
5: Ta práce je těžká a nebezpečná, byla v minulosti adekvátně ohodnocená?
11: Za té první republiky a dřív i za Rakousko-Uherska to tak nebylo. Stavěly se různé hornické kolonie, kde ty lidi byli, museli si pomáhat, měli spoustu dětí, museli nějak se o ně starat. Potom, co jsme se dostali do éry socialismu, tak tam už to bylo něco jiného, protože to uhlí živilo ten stát a ta vláda tady chtěla hodně to uhlí, takže podporovali ty horníky. Dožití horníka bylo v té době nějakých 49 let. No a pak je další etapa, kdy už jsme se dostali k té revoluci a tam už to začalo být zase trošku jinak. Žil jsem v době, kdy moje výplata byla stejná jako paní, která dělala bance u přepážky. Ať si to každý porovná sám.
5: Předpokládám, že za začátku to bylo všechno ruční dřina, prostě tahali to v nějakých koších, těžili krumpáčem. Kdy se objevuje první mechanizace v těch dolech?
11: Až vlastně s příchodem nějakých elektráren, kdy se tam dali používat buď vzduchové věci, anebo elektrický. A to je někdy v okolo roku 1910, 1915. Tady ty stroje se potom stávaly i příčinou i některých těch důlních neštěstí, protože třeba nátřasní žlaby, zkuste si představit, taková první pasovka, která se dokázala sama nabrat to uhlí, takže ty lidi to právě už nemuseli házet lopatu a on to samo nikam odcházelo. Ale dělalo to právě, že toto uhlí rozdrtilo na prach. A pokud tam nechodil nikdo a často nekropil nebo neuklízel, tak právě mohlo dojít k výbuchu na té šachtě. Takže ten první, to, co těm horníkům šetřilo práci, byly trácí práce, kdy vlastně první byly provedeny na Slovensku, takže to bylo takový to asi prvotně to největší ulehčení té dřiny.
5: V nuzných koloniích žili horníci před druhou světovou.

0: Čemu bylo potom to uhlí z těch velkých povrchových lomů?
1: Přišlo využívání parních strojů. Takže to uhlí bylo opravdu potřeba obrovské množství. Každá ta fabrika, která chtěla fungovat a chtěla jet, tak musela mít prostě nějaký ty parní stroje. Já tu byly pivovary, je to úplně jedno. Jo. To se stíhalo dodávat hlubným způsobem, ale pak přišel rozmach elektráren. Málo kdo má tušení, kolik jedna elektrárna spotřebuje vlaků denně, ale vlaků, ne vagónu. Takže dneska, když se podíváte, tak třeba elektrárna v Ledvicích stojí u Šachty, aby ta cesta tam byla co nejbližší. Jsou to další elektrárny, Počerady, zase tam jezdí vlaky přímo ze Šachty. Když začaly být ty elektrárny, tak vlastně to obrovské množství uhlí právě jezdilo těch elektráren a spalovalo se v těch elektrárnách.
0: Těžba pokračovala i za války. V Chemičce v Záluží u Litvínova se z hnědého uhlí vyráběl třeba benzín. Po válce potřeboval obrozený stát víc energie. U Šachet vyrostly elektrárny a hlubinné doly nestíhaly. Jak mi vysvětlil ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš, museli se najít efektivnější způsoby těžby.
1: Jsou tady při dobývání uhlí nějaké dobývací metody. A v té době, kterou my jsme uměli, tak bylo převážně zátinkování a komorování. To komorování byla psaná nejvyšší výrubnost 40%. Což je samozřejmě hrozně málo, když těch 60% uhlí tam zůstane. To se bavíme o maximální, takže tam se to vypěvovalo někde v okolo 30-35%. Zase za ty první republiky, když už přišly ty parní stroje, ty různý rypadla, bagry, tak už zkoušeli v těch mělčích slojích skryt to těma bagrama tu hlínu. No a zjistili, že vlastně oni umí najednou vytěžit skoro 100% to uhlí. A to je úplně o něčem jiným. Já zase řeknu jenom takový obecný příklad, když tady důl Kohinor měl ve své době největší slávy asi 2000 zaměstnanců, tak dokázali vytěžit 1 000 000 tun ročně. A tady jedna ta hlubinná šachta, třeba ČSA, dokázala těžit 10 milionů tun ročně. A dokonce těžila i to uhlí, které tam zůstalo po těch hlubinných šachtách. I z toho ekonomického hlediska bylo vlastně lepší to těžit povrchově. Se zjistilo v nějaký době, říkám, bylo to okolo roku 91-92, tuna z té hlubinné šachty stojí 500 korun a z té povrchové šachty stojí 180.
0: Takže ta povrchová těžba má oproti té hlubinné hlavně ekonomické výhody, ale má i nějaké nevýhody?
1: Samozřejmě, ta povrchová těžba dělá ty obrovské díry. Když tady jedete, tak vlastně vidíte tu hlubinnou šachtu, vidíte, jak se tyčí ty rypadla a dělají tu obrovskou díru, kde dřív bydleli lidi, byly ty obce. Zlikvidujeme krajinu, aby jsme vytěžili uhlí, což vlastně u těch hlubinných šachet není. Když se dneska třeba podíváte na důl Bílina, který má dneska nejspodnější bod u hladiny moře, ale tam už je problém, že se dostanete do takové hloubky povrchově, zase tu šachtu pořádně odvětrat. Ty hlubině to děláte větrákama, pustíte tam nějaký vzduch ze zhora, ale na tom povrchu to také nefunguje. Všichni doufají, že bude foukat vítr. Jo, tam to jinak moc nejde. No.
2: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jsou to velké díry. Jednou z nich je třeba důl československé armády pod zámkem Jezeří na Mostecku. Jak tam vypadala krajina před těžbou, mi popsal docent Martin Neruda z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
3: Ta krajina před tou těžbou, to byly lesy, pole, města, jezera. Když vezmeme například lom ČSA v současnosti československé armády pod Jezeří vedle Horního Jiřetína, tak tam vlastně bylo Komuřanské jezero, které bylo obrovské, dá se říct, a zaujímalo velkou plochu a postupně se vysoušelo, tak jak se uvolňovaly ty pozemky jak pro zemědělství, tak pak později i pro tu těžbu. Ta krajina byla rozmanitá, byla členitá pod Krušnými horami a ta těžba určitě udělala velkou změnu tím, že hlavně v těch 50. 60. letech a později vlastně až do dneška ta velkolomová těžba zabrala velké území, je tam degradace, je tam samozřejmě hlavně voda, která se dostává pryč, jsou tam odkloněné potoky, jsou tam čerpací stanice v území toho dolu, kde je ta těžební jáma. Veškerá voda z té těžby musí jít pryč v území toho dolu. To je asi tak ten hlavní atribut, protože když se dá pryč voda, tak vlastně i ten život je tam minimální a zase zpátky, když my to teďka zavodňujeme v těch jezerech, tak vidíme, jak rychle ten život se vlastně vrací tam, kde je voda.
0: Jaký byl rozsah té těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jaký měla vliv na krajinu?

0: No a životní prostředí vůbec?
1: Ta těžba probíhá vlastně velkou dobu a bylo to teda o těch malých šachtiček i na poli, to selské dobývání, i pak teda ty menší hlubinné doly. S rozvojem techniky byly lepší možnosti, jak to uhlí dostávat z toho podzemí, až teda po tu velkolomovou těžbu v té druhé půlce minulého století. Když to vezmeme z té báňské technologie, tak jsou to ty vnější výsypky, kdy se ta hlína sype mimo území dolu, když se začne ten důl těžit, a pak jsou to vnitřní výsypky, kdy se sype ta zemina už do území toho lomu. Takhle se postupně ten lom rekultivuje, těží se na jednom konci a na druhém konci probíhá ta rekultivace.
0: Jaké byly dopady na obyvatelstvo v severozápadních Čechách?
1: Tady je možná ještě dobrý si jako říct celkově, že to, jak těžba hnědého uhlí v severozápadních Čechách, tak to jsou tepelné elektrárny, které zase za ty roky, že mají ten vývoj do toho roku 90, to byla vlastně výroba hodně znečišťující životní prostředí po roce 90, odcíření, filtry na prach, zlepšení těch technologií, takže určitě ten posun tam je. Vliv na obyvatelstvo tím, že ta těžba je koncentrovaná do toho území severozápadních Čech, teda, kde jsou ty tepelné elektrárny, kde byl těžký průmysl, chemické továrny, takže se to kumulovalo, to znečištění, a zejména teda v těch počátkách té těžby i výroby energie, tak ten vliv byl určitě větší, než je dneska, protože máme ty modernější technologie, takže už to znečištění je jako redukováno na nějakou maximální možnou míru.
0: A co třeba prach z té povrchové těžby? Byl i ten problém pro okolí těch šachet, pro okolí těch lomů?
2: I to můžu říct ze své zkušenosti, protože jsme bydleli kousek od šachty, tak samozřejmě utřel jste prach na televizi, to je nejmarkantnější, kde jste to mohli vidět, a za 2 hodiny už tam byl zase, protože ta prašnost byla veliká. Pak samozřejmě se začalo dělat na tom, že se stavěly protiprašné stěny, začalo se kropit, že když se těžilo a tak dál. V nějaké té fázi to prostě bylo i pro to okolí, a to není jenom vyloženě těžba, jo. My zapomínáme na to, že když chcete těžit povrchovým způsobem, tak musíte nejdřív skrejt tu hlínu. A i ta hlína práší. A když ji musíte někam převíst a někam zase vysypat, tak i to prostě práší. A s tím už pak nic neuděláte. Jo, a to jsou obrovské haldy té hlíny. Dneska už to samozřejmě zrekultivované a je to v pořádku, ale i tohle to vám prostě práší.
0: Dodává ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš. Ve městech v severozápadních Čechách v 80. letech nešlo pověsit prádlo na balkon. Lidé dýchali prach a síru a za znečištěné ovzduší brali příplatky, kterým přezdívali pohřebné. Naděje dožití byla nižší než v jiných částech republiky. Jak popisuje docent Martin Neruda, situace dosáhla katastrofických rozměrů.
1: No vlastně on se taky dřív říkalo černý trojuhelník, že jo, Black Triangle, což vlastně byly tady severozápadní Čechy, bývalé východní Německo, ty doly, co jsou u Lipska a Kotbusu, že jo, ta Lužice, a pak i do Polska, tam jak je teďka třeba lom Turov zmiňovaný, ta těžba, která je vlastně tady v tom trojuhelníku jako koncentrovaná. Tam právě to mělo v těch 80. 90. letech ty konsekvence, že tam bylo víc těch vlivů. Nejenom ta samotná těžba, ale ty tepelné elektrárny, nevocířený, ten těžký průmysl, že kyselé deště, odumírání smrku v Krušných horách a ta taková jako ekologická katastrofa, která postupně nastala. Takže určitě to bylo území, které bylo hodně znečištěné tou těžbou a celkově vlastně tím průmyslem, těžký průmysl, chemický průmysl, výroba energie, závislost na tom uhlí jako v té době asi jediným jako zdroj energie, který se mohl využívat. Takže to jako v chápání tehdejší doby to vlastně byla možnost, která tu byla. Všechny státy využívaly uhlí, využívají ho dodnes a spolu to přinášelo ty negativní důsledky, kdy se mluvilo jako o hodně znečištěném území v Čechách i v Evropě určitě.
2: My jsme si došli přírody se nadýchat čerstvého vzduchu, tady byly žlutý louže. Ty, co jsou odsud, viděli, jak vypadaly Krušní hory, ty stromy prostě byly pryč. Ty mlhy, když jsme chodili před autem, aby ten člověk mohl dojet aspoň domů, jo, tak jsme si třeba 10 km před autem a on jel za náma a bali jsme se, aby nás nepřijel, že fakt nebylo vidět na krok. Ale zase pojďme si říct, že dneska jsou ekologické kotle, odsíření a já nevím, co všechno, co tady dřív nebylo. Když prostě se najde nějaký jiný zdroj, čistý, účinnější, nebo aspoň stejně účinný, jako je to uhlí, tak ať tady je a ať se ty šachty zavřou, ale my ho fakt nemáme.
0: doplnil ředitel Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech mezi Litvínovem a Mostem Zbyněk Jakš. Neúnosná ekologická situace na severu Čech vyvolala na podzim roku 1989 protesty, které přispěly ke změně režimu. A když jsme ty díry vyhrabali, musíme je také zahladit. Docent Martin Neruda mi řekl, že uzákonit obnovu krajiny po těžbě se za Rakouska-Uherska ani za první republiky nepodařilo.
1: Jako soustavná rekultivace souvisí s těmi 50. 60. lety minulého století a s přechodem na tu velkolomovou těžbu a s tím, že vlastně už bylo pak uzákoněný v těch 50. letech v zákoně o zemědělském půdním fondu, že se musí ty plochy rekultivovat a zpátky teda navracet pro další využití. První rekultivace, který ten Štís taky pomáhal dělat na tom Mostecku, byly, že se ty pozemky zpátky zalesnily. To bylo tak 10-20 let, pak v těch 70. letech se přešlo na zemědělskou půdu, takže se začaly zavádět a upřednostňovat i zemědělské rekultivace, nejenom orná půda, ale pastviny, že známe na Mostecku ovocní sady, vinice, takže další formy zemědělského využití. Pak zase v těch 90. letech to postupně se utlumovalo a spíš se jako rozvíjely ty rekreační formy, což známe z hydrických rekultivací, že Mostecký jezero, Milada v Chabařovicích, kde máme rekreační areály, kde ty jezera jsou hlavně pro koupání a zase v okolí jsou ty lesnické rekultivace, zemědělské, tam hlavně pastviny. Pak to jsou i takový příklady jako zajímavý, že jo, určitě je dobrý zmínit ten autodrom v Mostě, hypodrom, dostihovou dráhu ve Velebudicích, golfové hřiště v těch Velebudicích, letiště v Mostě taky pro sportovní letadla. Ty rekultivace se snažily jako nedělat jenom čistě les, pole, ale i nějaký další možnosti s problémama, protože třeba ta dostihová dráha v Mostě, ten hypodrom má problém s vodou, protože je to výsypka, není tam voda, musí se dovážet voda.
0: Jak se teda změnila ta fauna a flora v tomhletom území před tou těžbou a jaká je tam teď na těch rekultivovaných místech?
1: Ta těžba celý to území kompletně, že jo, změní, protože ornice se odveze pryč, veškerá vegetace, že jo, z toho území zmizí a hlavně voda je takovej činitel, která jako tomu dává ten život nebo ne, že jo. Takže to se úplně jako ztratí z toho území. To území je taková step nebo poušť, že jo, tam jsou velký výkyvy teploty, den, noc, plus, mínus, jsou tam velký větry, co se týče malého vodního cyklu, tak je situace, že když tam ta voda není, v létě se vytvoří teplý oblaka, který se držejí nad tím dolem, srážky to obcházejí. Když se to rekultivuje a vrací se tam zpátky ten život, tak je vidět, že ať už to je ta sukcese, ale ať už je to i ta řízená rekultivace podle té Štýsovské školy, tak ten život se tam vrací jako rychle. Když tam dáme tu vodu, přestaneme čerpat, dostane se tam ta voda povrchová, zvedne se podzemní voda, dochází k velkému rozvoji. Ten život se tam dostává rychle, je to až jako obdivuhodný, jak během roku, dvou se ty území dokážou jako rekultivovat. Tam jsou území, které teďka AOPK postihuje za cenný území, kde se plánuje vyhlášení chráněných lokalit.
0: Podle docenta Nerudy je při každém otvírání lomu už připraven plán na jeho rekultivaci. Od hnědého uhlí jako zdroje energie se pomalu ustupuje. V roce 1991 se vláda usnesla na limitech těžby hnědého uhlí, za které už rypadla nepojedou. A připravují se i další využití rekultivovaných území.
1: Na tom lomu ČSA se připravuje ten projekt Green Mine, kde je tam zmiňovaná ta fotovoltaika plovoucí, že by na tom jezeru byly plovoucí panely fotovoltaické, vyráběla se energie, byl by tam vodíkový generátor, kam by se ukládala ta energie a mohla se využívat i další měsíce. Jsou další nápady, jako přečerpávací elektrárna, jak na lomu ČSA, přečerpávací elektrárna, tak i tady na Chabařovicích, na Miladě, jako varianta, že by tam byla přečerpávací elektrárna, která by dodávala tu energii v těch píkách.
0: Všechny tyhle projekty jsou velmi náročné, finančně, technologicky. Je to reálné?
1: Já myslím, že reálné to je, bude samozřejmě záviset na tom, jak se sečnou ty finanční prostředky, jak se vlastně zvolí ta varianta, jaká vlastně bude. Asi ta úvaha je, že se to počítá a že se zdá, že by to mohlo být rentabilní, takže i ty firmy by do toho šly.
0: Kolik tady toho uhlí v severozápadních Čechách ještě je? Dalo by se v té těžbě ještě pokračovat?
2: V těžbě by se dalo pokračovat ještě minimálně 80 let. Jsou tady vyšší desítky milionů tun uhlí. A to uhlí je tam strašně moc, ale stojí na tom uhlí chemička.
0: Mohl byste teda tu těžební činnost zhodnotit, co tomu našemu státu přinesla a co jsme za to museli zaplatit?
2: Já bych tam ještě dodal, co jsme za to nedostali. To uhlí bylo zapotřebí a potřeboval to celý stát. To uhlí, který se tady vytěžilo, do těch fabrik muselo chodit, aby se mohlo dělat, aby se mohlo vyrábět. Ten stát samozřejmě, když mohl vyrábět, mohl prodávat a stát z toho žil a bohatnul. Nám bohužel tady v tom kraji opravdu tady zanikly obce, bavili jsme se o tom, jaký to mělo vliv na Krušné hory, na přírodu. Ten problém je ten, že teď, co my jsme tomu dali, tak by se mělo zase přijít nějakým způsobem trošku zpátky.
0: Vyplatilo se to těžit a teďkon dá se to vůbec spočítat, jestli se to vyplatilo nebo ne?
1: Já si myslím, že se na to musíme dívat právě těma možnostma ty určitý doby. Že? Když si vezmeme ty 60. léta, 70. minulého století, potřeba té energie pro průmysl, pro celý Československo, energie jinde nebyla, takže bylo nutné to těžit, bylo nutné zabrat to území. Jiný zdroj té energie nebyl, takže s těma všema konsekvencema, že? S těma dopadama na tu krajinu, na to zdraví obyvatel, to bylo jediná možnost, jak tu energii tehdy získat pro rozvoj té společnosti. Samozřejmě ty severozápadní Čechy jako ti utrpěli, myslím tu krajinu hlavně. Dobrá zpráva je, že ta rekultivace pomáhá, že za ty desítky let se ty následky dají poměrně dobře a hezky jako zahladit. A jako do budoucna jsou ty otázky, že čím to nahradit, uhlí končí, dobře, tak jak to bude atomová energie, obnovitelný zdroj, aby tam bylo to stabilní, ten základ té spotřeby. To uhlí, ať je to jako technologie špinavá, dá se říct, tak ten velkolom je efektivní, když to vidíte, když se podíváme do Německa, kde vlastně mají podobný problémy, taky to rekultivujou. Když to jako chápeme v celém tom souhrnu, tak to byla varianta, která asi v té době byla jediná možná a proto se to dělalo.
0: A stále se to dělá. V roce 2022 se podle ministerstva průmyslu u nás vytěžilo víc než 33 milionů tun hnědého uhlí. Čím ho nahradíme, není jasné a termín ukončení jeho spalování se blíží. Kdybyste se o téhle těžbě chtěli dozvědět víc, zkuste Podkrušnohorské technické muzeum. Za spolupráci děkuji řediteli muzea Zbyňku Jakšovi a docentu Martinu Nerudovi, za režii Magdě Šorelové a za technickou podporu Marku Stejskalovi. Vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemné chvíle u dalšího programu Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry v Omiši i na ostrově Dugi Otok. Kvůli suchu a vysokým teplotám dnes hasiči zasahovali taky v Česku, likvidovali 90 požárů, polovinu z nich v přírodě. Oštěpař Vadlejch a čtvrtkařka Manuel půjdou do bojů o medaile na atletickém mistrovství Evropy. Silnice z Karlových Varů do Prahy u Verušiček je po nehodě neprůjezdná v obou směrech a zítra bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů. Je sobota 15. srpna. Hezký podvečer vám přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Hasičům v Chorvatsku se daří dostávat pod kontrolu požáry na dalmatském pobřeží. Pomáhá jim hlavně slabší vítr. Lesní požáry jen od včerejška zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Dugi Otok a hlavně letovisko Omiš. Tam zemřel jeden člověk a několik zraněných zůstává s vážnými popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci na včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
5: Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit umístit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
6: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
5: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Radiožurnál.
4: Hasiči dnes v Česku likvidovali asi 90 požárů. Zhruba polovina z nich byla v přírodě. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
7: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
8: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
7: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
4: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
9: Zlaté pravidlo 2 prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit 2 prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě 2 prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
4: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí jich bylo necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a taky agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Pokračuje Pavla Ašrmanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
10: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
4: Ke snížení počtu zadlužených přispělo několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Avizovaný nápor nelegálních migrantů z Maroka na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta se dnes nekonal. K hromadnému překročení hranic se na dnešek svolávali tisíce mladých Maročanů na sociálních sítích. Marocké a španělské hlídky zesílily ostrahu hranic. Zadrželi jen několik desítek lidí.
11: Dnešné pokusy dostat se z Maroka na území španělského autonomného města Ceuta nemali vůbec nič spoločné s tými, které jsme tu viděli před 2 týždňami. Vtedy do Ceuty preniklo nejméně 72 tisíc nelegálnych migrantov, pešo aj cez more. Marocké hliadky v priebehu dnešného dopoludnia zmarili pokus niekoľkých desiatok migrantov, ktorí sa chceli dostať do Ceuty cez lesnaté oblasti juhozápadnej hranice. Približne 150 subsaharských Afričanov aj zadržali. V oblasti zostávajú posilnené hliadky, vrátane vojska. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Rádiožurnál.
4: Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Upozornili na to dnes v Telči na Jihlavsku u obří sochy Vulpes. Například v útulku Dog Point je zhruba polovina psů, kteří byli zastaveni v množírnách. Upozorňuje jeho ředitelka Michála Zemánková.
12: Strašně dlouho trvají veškerá řízení, než zvíře propadne státu, to znamená, než ten původní majitel je vůbec zbavený vlastnických práv a než my ho můžeme předat nové rodině. Může to trvat měsíce, v případě trestního roky.
4: Sněmovna teď projednává novelu zákona na ochranu zvířat. Ta by podle ministerstva zemědělství umožnila rychlejší zánik vlastnického práva k týranému zvířeti. Centrum Brna dnes zaplnili lidé v krojích na historicky prvních celoměstských hodech. Ty završili vítězný projekt předloňského participativního rozpočtu. Jeho cílem bylo obnovit původní kroje z jednotlivých městských částí.
13: V obnoveném kroji přišla i chasa z brněnských kníniček, včetně Anny Jakšové.
14: My jsme se leta půjčovali kyjovský kroje, ale je to úplně něco jiného. Je to naše, jsme na to hrozně hrdí.
13: Pro kroje z Brněnska je typická delší sukně nebo sitě červený šátek na hlavě. Za projektem jejich obnovy stojí dva nadšenci z Řečkovické chasy, Jiří Murtinger a Zuzana Janovská. I ti si kroje dřív půjčovali.
14: Přišla nám škoda, že nemůžeme ukázat náš autentický kroj řečkovický. Zjistili jsme, že podobný problém řeší spousta chas tady v Brně, takže jsme přišli s tímto nápadem.
13: Podle organizátorů se do projektu zapojilo 25 z 29 brněnských městských částí. Šimon Franc, Radiožurnál.
15: Dvě medailové naděje české atletické výpravy dnes čeká finále na evropském šampionátu v Birminghamu. Oštěpař Jakub Vadlejch začne házet po 21. hodině. Ve 21.10 pak odstartuje 400 s Lourdes Glory Manuel. Ta je v letošních evropských tabulkách druhá, ale ví, že rozhodovat bude aktuální forma.
16: Samozřejmě ten čas, co se mi povedl zaběhnout, 49.37 je skvělý, ale to bude úplně jiná energie a samozřejmě hezky se to poslouchá, když jste na prvních příčkách v tabulce, ale na tom závodě samotném to vůbec nic nemusí znamenat.
15: Finále běhu na 400 metrů uslyšíte v přímém přenosu. Ze soutěže oštěpařů nabídneme reportážní vstupy. V české nejvyšší fotbalové soutěži se aktuálně hrají tři zápasy. Sparta hostí na Letné Teplice. Stav a čas řekne Mirko Vasič.
17: 52. minuta, Sparta Teplice 3-1. Pardubice Mladá Boleslav a Jaroslav Plašil.
18: 1-0 pro Pardubice ve 48. minutě zápasu. Slovácko-Olomoucká Sigma Tomáš Perutka.
19: 50. minuta, Slovácko prohrává s Olomoucí 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
20: Situace na D1 u Švihova a uzavřená šestka u Verušiček. D1 z Brna do Prahy a hned u exitu 56 Trhový Štěpánov. Už odklizené následky střetu dvou osobních aut do odstavného pruhu. Provozu už nijak nebrání a kolona se velmi rychle rozjela. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy teď velké komplikace u Verušiček. Náš zpravodaj hlásí, že je po nehodě neprůjezdná.
21: Těsně před sjezdem vlastně na Čichalov, tak stojí hasiči a je úplně uzavřená. A musí se objíždět přes Čichalov a Mokrou a potom se teda najede na kruháku na dálnici. Ale je tam nějaká nehoda, viděli jsme tam blikačky a je to úplně neprůjezdný momentálně.
20: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech o něco chladněji 27 až 31 a na horách zítra naměříme většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Chorvatsko zasáhl jeden z nejničivějších požárů v historii země. Tisíce lidí, včetně asi 300 Čechů, museli oblast kolem Omiše opustit. Sucho v Česku. Vzniknout má Národní koalice pro boj se suchem, která má hledat způsob, jak jeho dopadům líp čelit. Šéf Kremlu Vladimír Putin navštívil tento týden největší z jižních Kurilských ostrovů. Japonsko proti jeho cestě silně protestuje. Rusko a Ukrajina zesílily útoky v Černém moři. A lidé tento týden pozorovali částečné zatmění slunce. Je tu výběr událostí tohoto týdne, Týden Plus. Příjemný poslech přeje Tereza Chlubná.
3: Týden Plus.
7: U oblíbeného letoviska v Chorvatsku u města Omiš se ve čtvrtek rozhořel rozsáhlý požár. Pro Chorvatsko je to jeden z nejničivějších požárů, který kdy zemi zasáhl. Tisíce lidí museli být evakuovány, a to včetně asi 300 Čechů. Někteří čeští turisté museli urychleně opustit apartmány a skončili v evakuačních centrech. Takhle to pro Český rozhlas popsala česká turistka Martina Pospíchalová.
1: byl to velký chaos, protože to nikdo opravdu nečekal. Pan majitel nás vlastně zbudil, že hoří, že vlastně evakuace, takže jsme vzali to nejdůležitější a utíkali jsme pryč k moři. A o tom teď vlastně nás vzali do bezpečí.
7: Útěk před plameny uprostřed noci popsala další česká turistka Denisa Petříková.
2: Jsem se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli do auta, věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl, měli jsme tam i zvonek, nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
7: Evakuovaným Čechům přímo na místě pomáhali čeští policisté a zástupci konzulátu ve Splitu. Oheň se na chorvatském pobřeží šířil rychle kvůli silnému větru, hořely domy i auta. Kolem 40 lidí se zranilo, několik jich v nemocnicích bojuje o život. V sobotu přišly zprávy o tom, že požár u chorvatského města Omiš se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Pomohlo jim i to, že se vítr postupně uklidnil. Do soboty zemřel jeden člověk. Situaci sleduje naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková a v sobotu popsala, jak na tom jsou čeští turisté.
22: Podle ministerstva zahraničí nikdo z nich neutrpěl vážná zranění. Český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že několik lidí potřebovalo ošetření kvůli lehčím poraněním a taky potvrdil, že všichni Češi už opustili ta evakuační centra, která se postupně vyprazňují a zavírají. Konzulát ve Splitu je nicméně posílený a otevřený i přes víkend.
23: Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat v rozsahu našich možností a kompetencí.
22: Tolik konzul Štěpán Šantrůček. Zatím se ta příčina vyšetřuje, ale podle hasičů potrvá ještě jistě pár dní, než budou moct říct s jistotou, co se vlastně stalo. Očití svědci, zejména z řad místních hasičům, popsali, odkud viděli, že se oheň šíří, kde podle nich bylo to ohnisko. No a protože v těch místech není žádné elektrické vedení nebo něco takového, tak místní mají podezření, že by mohlo jít o žhářství, ale jak jsem říkala, uvidíme, co nakonec odhalí vyšetřování.
7: V sobotu se do vysílání připojil taky konzul Štěpán Šantrůček a moderátorka Zuzana Burešová se ho ptala na zdravotní stav evakuovaných Čechů.
6: Mezi vážně zraněnými v souvislosti s tím požárem nebyl žádný Čech. Nemáme ani informaci o tom, že by byl nějaký Čech přímo v souvislosti s těmi požáry hospitalizován.
24: V Omiši a okolí podle vašich slov tedy další nebezpečí nehrozí?
6: Na místě jsou pořád hasičské jednotky, probíhá kontrola těch požárišť. Samozřejmě na některých místech pořád doutná země. Může se stát, že v těch borových lesech ten oheň šíří těmi strukturami kořenů podzemí, takže je na místě opravdu obezřetnost a poslouchat nebo řídit se pokyny místních hasičů, policie, civilní ochrany, ale do těch oblastí už se dá v zásadě vrátit.
24: Jakou pomoc teď poskytujete lidem, kteří za vámi přicházejí nebo telefonují na nouzovou linku?
6: Tak vlastně od té doby, co ten požár propukl vlastně až do teďka, tak se na nás postupně obracejí čeští občané. A ta kritická noc, tam samozřejmě my jsme měli informace z terénu, takže jsme posílali české občany do těch evakuačních center, radili jsme jim, kde třeba je, kde třeba získat první pomoc a tak dále. Samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad. Nebo třeba dožadujeme od institucí v České republice potvrzení o zdravotním pojištění a tak dále. No a ozývají se nám už turisté, kteří teprve plánují přijet do Chorvatska a kteří se ptají, jaká je situace na místě, zda se může přijet, zda je ta oblast zavřená, zda je průjezdná a tak dále.
7: Konzul Štěpán Šantrůček dodal, že několik Čechů se při požáru zranilo jen lehce. I tento týden sužuje Česko i další evropské státy vedro. V české krajině se to projevuje nejen klesajícími hladinami řek nebo přehrad, ale třeba i na stromech. Kvůli letošnímu extrémnímu suchu předčasně opadává listí ze stromů. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se podepsaly taky na jarních sazenicích.
0: jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
5: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
8: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
5: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet.
9: Natáčel reportér Šimon Franc. Kvůli suchu v Česku vláda Andreje Babiše z hnutí ANO obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od příštího týdne. Koalice zasedla v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér Babiš po návštěvě Slapské přehrady. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových nádrží. Jednání na Slapech sledoval náš reportér Jakub Vik.
10: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu chystá legislativu.
25: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
10: Zákon chce ministerstvo podle Šebestiána předložit do mezirezortního připomínkového řízení v září. Teď stát připravuje 3 nová vodní díla, nádrže Nové Heřminovy, Kryry a Vlachovice. Část z oněch 4 miliard půjde na jejich přípravu nebo výkupy pozemků. Zbytek pak na zadržování vody v krajině, pokračuje Martin Šebestián.
26: Výstavba těch drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření a tak dále. Propojování vodohospodářských sítí.
10: Národní koalice proti suchu sdružovala od roku 2018 politiky, úředníky, výzkumníky a experty. Podle Babiše činnost obnoví od pondělí. Opozice kritizuje, že vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Třeba podle ODS už měl premiér svolat krizový štáb. Piráti tvrdí, že místo postupu podle existujících adaptačních plánů vláda omezuje prostředky na ochranu před dopady změn klimatu. I podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana vláda zaspala.
27: To se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
10: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima, říká ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
28: V celém povodí Vltavy je velmi hluboké hydrologické sucho, které v podstatě navazuje již na rok 2005, kdy začalo. Průtoky ve většině vodních toků jsou na svých minimech, někde dosahujeme v podstatě i nejnižší zaznamenané průtoky za celou dobu sledování. Ta situace je výrazně lepší na těch vodních tocích, kde jsou nějaká vodní díla, kde dochází k nadlepšování průtoku potom toho dolního úseku té řeky.
10: Teď povodí Vltavy postupně upouští Orlickou přehradu. Pokud se situace nezlepší, nejspíš začne zhruba začátkem září upouštět i Slapskou přehradu.
9: Dodal reportér Jakub Vik. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Sucho trápí i zemědělce. Ti se aktuálně obávají o úrodu i nedostatku krmení pro dobytek. V našem vysílání o tom mluvil Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství. On sám hospodaří na Jindřichohradecku na zhruba 700 hektarech půdy a má asi 200 kusů dobytka. Moderátor Vladimír Kroc se ho ptal, zda má pro dobytek dostatek krmení.
29: Naše farma zrovna krmení mít bude, protože my nemáme příliš vysokou intenzitu chovu dobytka, takže budeme mít, ale samozřejmě tím suchem jsme velmi postižený, protože tady ve okolí nikde zřejmě vůbec nenarostou otavy, takže toho krmení bude nedostatek.
30: A projevuje se už situace ve stoupajících cenách krmiva?
29: Určitě. Ty ceny těch krmiv stoupají třeba u sena na trojnásobek, jo, což pro ty, kteří nemají dostatek krmení, tak znamená zvýšení nákladů a musí řešit tu situaci. Buď budou mít peníze na to, aby si nakoupili nějaký nový krmení za 3x vyšší cenu, možná i více, anebo prostě budou muset zastavit rozvoj své firmy, začít snižovat stavy dobytka nebo počítat, že prostě nemůžou si nechat různý třeba zástavový dobytek, nemůžou si nechat býky na výkrm, budou to muset prodat někde jako mladý skot.
30: A to znamená, že pravděpodobně dojde na redukci stát skutečně?
29: Já si myslím, že určitě musí dojít na redukci stát minimálně v tom smyslu, že ta farma prostě omezí nějaký výkrm dobytka, anebo třeba starší kusy dá rychleji na jatka, protože prostě toho krmení rozhodně bude nedostatek.
30: A dá se říci, že některé regiony jsou postižené více, nebo jsou dopady plošné?
29: Ne, právě, že je to rozdělený, to, což je, myslím, záchrana pro Českou republiku, že ty regiony jsou postižený každý trochu jinak. Jo. Třeba západní Čechy tak výrazně postižený nejsou, některé severní horské oblasti, znamená Krkonoše a tak dál, taky trochu méně. Nejvíce postižená je Jižní Morava a někde Plzeňsko, takže tam je to úplně katastrofální, že jo. Tam ta půda je úplně vyprahlá, tam to krmení prostě vůbec neexistuje, když to v těchto zbylejch regionech, jakž takž ty první sklizně otav byly a někde i kukuřice sice dá asi o 30% nižší výnos, ale není úplně zaschlá, když to v těchto těch oblastech Morava, to Plzeňsko, tak tam prostě uschla kukuřice půl metru vysoká, takže tam opravdu nemají záchranu a trávy tam nemají prakticky žádný, i první seče měly naprosto minimální, takže tam ta situace je opravdu velmi vážná.
30: Podle předpovědi meteorologů by mělo začátkem týdne pršet snad. To situaci už nemůže zachránit.
29: Já si myslím, že už jí to úplně zachránit v žádném případě nemůže. Může to možná ještě podle toho, kdyby ty deště byly dlouhodobý, to znamená, muselo by pršet podle mě 14 dní až 3 týdny, nebo s nějakou týdenní přestávkou aspoň měsíc, aby se ta půdní vláha doplnila a některé ty rostliny, třeba myslím teď konkrétně na travních porostech, se vůbec zpamatovaly.
7: Jak sucho zvládají zemědělci, popsal Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ruský prezident Vladimír Putin navštívil tento týden Kurilské ostrovy, konkrétně největší z ostrovů, Etorofu. Japonsko se proti tomu ihned ostře ohradilo. Pro Putina to byla vůbec první cesta na souostroví. O jeho část vede Rusko dlouhodobý spor s Japonskem. Návštěvu ruského prezidenta proto Tokio okamžitě odsoudilo. Detaily popsal ve vysílání náš zpravodaj v Jižní a Východní Asii David Jakš. Moderátorka Štěpánka Martanová se ho ptala třeba na to, jaký program Putin na Kurilských ostrovech měl.
11: Poměrně bohatý. Jeho návštěvu dost podrobně monitoruje třeba čínská státní televize CCTV. Ta už ukázala záběry, jak ruský prezident se nejprve na Sibiři setkal se špičkami armády, potom pózoval na kapitánském můstku jedné z ruských válečných lodí, ochutnal kaviár, diskutoval s obyvateli Dálného východu. No a na tom zmiňovaném kurilském ostrově Etorofu, rusky je to Iturup, rozmlouvá se zaměstnanci továrny na zpracování ryb. To je odvětví, ve kterém spočívá to největší bohatství téhle části Dálného východu. No a samozřejmě tohle všechno má demonstrovat, že Rusko nepotřebuje k využití toho přírodního bohatství pomoc nebo spolupráci Japonska.
12: Japonci vnímají tu Putinovu návštěvu Kuril nejen politicky, co se jich ještě dotýká?
11: Do neděle slaví Japonci svátek Obon. To je jeden z nejoblíbenějších svátků na japonských ostrovech. Připomínají si při něm, že ať člověk v životě dojde kamkoliv, jakkoliv daleko od domova, tak jeho duše se vždycky má po smrti vrátit domů. A říkají, že bezmála 20 tisíc jejich krajanů, které rudá armáda na konci druhé světové války vyhnala z Kurilských ostrovů, po smrti jen těžko může najít klid, když Kurily už nejsou jejich domovem. Japonci v tom vidí úmyslně provokativní načasování ruského prezidenta. Vnímají to velmi osobně a neúctivě. A například japonský deník The Japan Times přináší obsáhlé komentáře a analýzy rusko-japonských vztahů, připomíná, že stále ještě žijí lidé, kteří na Kurilách se narodili tedy, když ještě patřili Japonsku. Je to prostě očividně pro Japonsko velice citlivá záležitost.
12: A rýsuje se v budoucnu nějaký dialog o řešení rusko-japonského sporu o ty kurilské ostrovy?
11: Ten dialog mezi Tokiem a Moskvou se začal velmi slibně odvíjet za éry japonského premiéra Shinza Abe. On se sešel s Vladimírem Putinem i Dmitrijem Medveděvem. Všichni tři si slíbili, že podpoří na Kurilách cestovní ruch, že tam vznikne průmyslová zóna zaměřená na zpracování ryb a rybích produktů. Japonsko slíbilo zaplatit novou dopravní strukturu, silnice, přístav a tak dále. Ale když Rusko zahájilo na začátku roku 2022 invazi na Ukrajinu, tak Japonsko proti této akci se velmi ostře vymezilo a okamžitě bylo po jednáních. Ta jednání zamrzla a vlastně i ta návštěva, o které mluvíme, není chápána pozitivně. Japonci naopak vnímají jako demonstraci síly a je na nejvíc pravděpodobné, že dokud se bude válčit na Ukrajině, tak Tokio a Moskva zřejmě k jednacímu stolu neusednou.
9: Informoval náš zpravodaj v Jižní a Východní Asii David Jakš. Svůj komentář k tomu, proč Putin navštívil Kurilské ostrovy právě teď, připojil Jan Železný, ředitel Centra asijsko-pacifických studií CEVRO univerzity.
1: Já si myslím, že ta jeho návštěva spadá obecně do takového širšího obrazu, který se Rusko snaží budovat, který vlastně říká, že není mocností jenom v Evropě a neválčí pouze na Ukrajině, ale že dokáže projektovat svoji moc i do těch ostatních vektorů své zahraniční politiky, především na tu Sibiř a Arktidu, ale i do Tichého oceánu, kde samozřejmě má i své historické a i současné ekonomické a bezpečnostní zájmy, které nějakým způsobem se snaží třeba i sladit s tou Čínou nebo posledních i ze severní Koreou. Takže je to spíše jakási demonstrace té své schopnosti být mocností i v těchto regionech.
9: Dodal Jan Železný, ředitel Centra asijsko-pacifických studií CEVRO univerzity. Ruské ministerstvo zahraničí v pátek odmítlo Ukrajinou navržené příměří v Černém moři. Informovala o tom agentura Reuters. Rusko argumentuje, že nevidí důvod pro, cituji, polovičatá řešení. Obě země v poslední době zesílily údery na přístavy i lodě. Důsledkem je celosvětový růst cen obilí. Britská pojišťovací společnost Lloyds tvrdí, že Černé moře je momentálně nejnebezpečnějším regionem pro námořní dopravu. O aktuální bojové taktice Ukrajiny i Ruska mluvil ve vysílání komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
4: Ukrajina sleduje momentálně tři hlavní cíle. Jedna je izolace Krymu, což je právě útoky na tankery v Azovském moři. To se jim v zásadě daří. Druhým cílem je vlastně zastavení vývozu ať už ropy či obilovin z ruských přístavů, tedy zabránit, aby Rusko získávalo peníze na válku právě z těchto komodit, což jsou právě ty útoky na terminály v Novorosijsku, v dalších městech. To se tak jako relativně také daří. No a třetí jsou vysloveně útoky po vojenských cílech, hlavně po lodích Černomorské flotily, která je právě v tom již zmíněném Novorosijsku a odkud tyhle ty lodě odpalují střely s prochou dráhou letu na ukrajinské cíle. Rusko víceméně přerušilo námořní dopravu do přístavu, jako je Oděsa nebo Izium na hranicích s Rumunskem a další. To je samozřejmě pro Ukrajinu jako velký problém. Oni samozřejmě mají nějaké jako způsoby, jak dostávat tu pšenici a další obiliviny do Rumunska, odkud už to pluje dál. Nicméně Rusko teďka útočí vlastně na téměř všechny lodě, které připlouvají do Ukrajiny podle údajů oděské městské administrativy, tak jestliže normálně každý den připlouvalo kolem 10-12 lodí, tak dneska je to sotva jedna.
9: Dodal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ve středu večer mohli lidé na obloze v Česku pozorovat nejočekávanější astronomickou událost roku – částečné zatmění slunce. Počasí pozorování přálo a o pár hodin později další nebeská podívaná – padaly Perseidy. Dva úkazy během jediné noci přilákaly asi 3000 lidí na letiště Poličná u Valašského Meziříčí. Pořádající hvězdárna tomu večeru dala jméno Hvězdný duel.
13: My jsme měli 1000 filtrů, ty jsme všechny prodali.
14: 300 brýlí a všechno je pryč.
13: Dívejte na ty auta, tam to je plné a tam je plné parkoviště. No.
15: Pracovnice hvězdárny teď vysvětluje návštěvníkovi, že už nejsou brýle a já se přesunuju po letišti dál. Celé ploše dominují velké makety planet a taky dalekohledy. Já se vydávám mezi návštěvníky, mají fotoaparáty a taky další potřebné vybavení.
16: Máme svářecká sklíčka.
17: No,
2: jsme na to mysleli možná tak půl roku dopředu?
6: No, protože to je hrozně zajímavé. My uvidíme dva jevy současně. Uvidíme zatmění slunce a potom zhruba po půlnoci začne lítat spousta perseidů.
16: Končí výklad a já se přesunuju za ředitelem hvězdárny ve Valašském Meziříčí Liborem Lenžou. My teď stojíme u dalekohledů, u kterých se pomalu tvoří fronty.
17: Máme tady celou řadu dalekohledů, nejenom na pozorování zatmění slunce částečného, ale také potom na pozorování třeba planety Venuše a dalších objektů noční oblohy.
16: Lidé teď procházejí mezi těmi jednotlivými stanovišti, co by se neměli nechat ujít.
17: Já si myslím především to zatmění slunce. To je naprosto jaksi ta hlavní událost toho dnešního dne. Myslím si, že to bude hezký zážitek. Už jenom proto, že to bude těsně nad obzorem před západem slunce, takže to bude i vizuálně nesmírně atraktivní.
18: Prosím vás, jestli máte všichni filtry, pojďte se dívat na slunce, už to začalo.
19: Tak já tě poprosím, nechytej se dalekohledu, chytni se tady.
16: Melanie, tak vidíš tam něco? Tak ty kýveš hlavou, tak co jsi viděla?
20: Slunce, ta pouka už jde trochu pryč.
16: Už je tam trošku pryč, no. Je lepší pozorovat právě dalekohledem, a nebo třeba přes to sklíčko, přes brýle, které jste si přinesli?
6: No, já jsem si přinesla svářické sklo, ale musím přiznat, že přes něho to nejde vidět tak pěkně, jak přes ten dalekohled.
16: Je to lepší tady vystát tu frontu?
6: Určitě, určitě, vyplatí se to.
16: Říká Lucie, hned vedle ní pozoruje zatmění gymnazistka Jana. Ty máš svářické sklo a maminka má taky brýle, tadyž to porovnáš teď.
19: Tak samozřejmě ten dalekohled byl nejlepší, tam to bylo i jako žluté. V těch brýlích a v tom svářeckém sklu je to zelené a taky tam není tak moc ostré, že se to trochu rozmazává.
16: Pokyny, jak pozorovat, dává návštěvníkům pracovník hvězdárny Jakub Koukal. Jak dlouho tedy ukazu vidíme?
21: Uvidíme ho zhruba hodinu a 10 minut, ale předpokládám, že nám dřív zapadne za stromy, takže počítejme tady tak 50 minut v našem případě.
16: Lidé si předávají sklíčka, půjčují si také brýle. Někteří z nich už ale také rozkládají deky a čekají na setmění. Ředitel hvězdárny Libor Lenč mi vysvětluje, jaké jsou vůbec podmínky pro to letošní pozorování perseid.
17: Je to zase takové to standardní vyvrcholení těch letních prázdnin z hlediska těch meteorických rojů. Perseidy jsou pravidelný roj, který je dostatečně výdatný. V letošním roce jsou ty podmínky jako výborné.
16: Pozorovat je budou moci lidé ještě dalších 14 dnů.
9: Na letišti Poličná u Valašského Meziříčí natáčela reportérka Gabriela Hickl. A to už je z tohoto týdne plus všechno, tak ať se vám daří i v tom příštím. Naslyšenou se těší Tereza Chlubná.
3: Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Premiér Andrej Babiš chce bojovat proti suchu. Státní kulturní politika ministrovi nepatří. Elon Musk se vrátil do hry o umělou inteligenci. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
22: Pokračující rekordně teplé počasí a s tím související úbytek vody v půdě, řekách a nádržích vedl k tomu, že se tématu chopil premiér Andrej Babiš. Obnovil mimo jiné činnost takzvané Národní koalice boje proti suchu. V několika videích dal najevo, že země čelí kvůli změně klimatu velkému problému. Tím ovšem dal facku svému koaličnímu partnerovi, straně motoristů, která klimatickou změnu popírá. Více už v komentáři spolupracovníka deníku Forum 24 Martina Fendricha.
23: Dobrá zpráva. Premiér Andrej Babiš konečně zaznamenal, že Česko trápí nebývalé sucho a říká, že to chce řešit, chce s tím něco dělat. Opakuji, je to pozitivní zpráva. Vysychají studně, vysychají potoky, vysychají i přehrady. V rybnících se nedá koupat, ryby hynou teplem. Sucho nás trápí, protože se planeta a úplně nejvíc Evropa otepluje. Premiér hned po návratu ze své dovolené natočil video, kde vyjmenoval, co všechno jeho minulá vláda dělala v oblasti životního prostředí, jmenovitě, co dělal tehdejší šéf tohoto rezortu Richard Brabec. Premiér ve videu připomněl kotlíkové dotace, zelenou úsporám, zateplení domů, fotovoltaiky, dešťovku. Mimochodem, všechno kroky související s Green Dealem. Oznámil, že v roce 2015 jeho vláda začala připravovat republiku na dopady sucha, na adaptaci na změnu klimatu a boj proti suchu. Brabec ku příkladu podporoval výsadbu nových stromů mimo les. Babišovo video byla zjevně reakce na dopisy lidí, kteří se děsí sucha a veder. Uvědomili si, že zažíváme klimatickou krizi. A zároveň vidí, že motoristé, konkrétně ministr zahraničí Petr Macinka, současný ministr životního prostředí Igor Červený a zmocněnec vlády pro Green Deal Filip Turek, klimatickou změnu zlehčují a na krizi nevěří. Jenomže, když vám vyschne studně a vidíte vyschlé potoky, najednou vám dojde, že na ideologii alegrácky není čas. Něco se musí dělat. A motoristé nedělají nic. Babiš a jeho tým chápou, že nereagovat na sucho nejde, hnutí ANO by mohlo přijít o hlasy voličů nejen na venkově, ale i ve vysušených, rozpálených městech. Proto Babiš natočil další video, kde říká, proč sedíme na úřadu vlády, protože je sucho. Jeho hostem je exministr životního prostředí Brabec, nyní hejtman Ústeckého kraje. A právě v Ústí můžete vidět, jak vysychá Labe. Brabec řekl, že jako ministr založil Národní koalici boje proti suchu, ve které zasedli odborníci, kteří se zabývají suchem a dopady sucha. Ministři životního prostředí, zemědělství, pro místní rozvoj, zástupci krajů, obcí či podniky povodí, hydrometeorologové a další. Koalice spustila první kroky proti suchu. Ty, jak vidíme dnes, zjevně nestačily. Sucho nezastavili, i když v nich pokračovala Fialova vláda. Je potřeba dělat víc. Babiš oznámil, že se rozhodl koalici proti suchu obnovit. Kdy? Až se ministři vrátí z dovolené. Vedra pokračují. Je s podivem, že ministři na dovolenou v klidu odjeli, že na ně v klidu jel i Babiš. Proti vedrům nedělali nic, ale opakuji, že vláda něco dělat musí a je dobře, že si to i Babiš uvědomil. S podivem je i fakt, že Babiš video natočil s hejtmanem Brabcem, nikoli s ministrem Červeným, do jehož rezortu tato problematika nepochybně náleží. Ale divné to vlastně není, je to facka motoristům. Macinka v prosinci oznámil, že klimatická krize skončila. V červnu pronesl moudro o tom, že v létě je horko, v zimě je zima, v noci je tma, takže to je krize. Pro motoristy klimatická krize prostě neexistuje. Babiš ale ví, že by kvůli vlnám veder a klimakrizi mohl snadno ztratit voliče.
22: Konstatuje spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. V současné české vládě není pravděpodobně nikdo, kdo by čelil větší kritice než ministr kultury Otto Klempíř. K dalšímu počinu, který vyvolal negativní reakce, patří i dokument o státní kulturní politice pro období 2026 až 2030. Ministr tím potvrdil, že sám sebe považuje nikoli za správce kultury, který za ně nese na chvilku politickou odpovědnost, ale za jejího majitele. Pokračuje komentátor časopisu Euro Petr Fischer.
0: Myslel na lidi, ale když o ně opravdu šlo, rychle na ně zapomněl. Tak by se dalo stručně popsat chování ministra kultury Otty Klempíře. Naposledy se tak stalo při přípravě nové státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030, kterou musel, tvrdí ministr, po svém předchůdci nechat nutně přepsat, protože dokument se neslučuje s tím, co si myslí dnešní ministr a celá vláda. Jenže státní kulturní politika je strategický rozvojový materiál, který má s vládou společného méně, než se zdá. Je to materiál, do jehož přípravy byli v minulosti zapojeni všichni, kdo mají s kulturou co dočinění. Od toho také není vládní, nýbrž státní kulturní politika. Ministr Klempíř ale připravil něco, co ze všeho nejvíc připomíná podrobně rozepsané programové prohlášení vlády v oblasti kultury. Ministerstvo tedy dubluje plán, který už se jednou u stolu dle příslušné ideologie strany sepisoval, a opět se to děje bez účastníků kulturního provozu. Kdyby se sami nedopídili, že takový návrh existuje, stěží by dostali možnost se vyjádřit, kterou teď ministr Klempíř vyzdvihuje jako projev vlastní otevřenosti a komunikativnosti. Jinak to ani dopadnout nemohlo. Z většiny diskuzí, které ministr absolvoval, vyplývá, že se považuje za jakéhosi majitele kultury, nikoli za pouhého správce, který má na chvíli tu odpovědnost rezort řídit a rozvoji kultury v Česku pomáhat. Kultura jsem já a ostatní do toho nemají co mluvit. To se projevilo už v tvrdém mocenském postoji k rozdělování dotací na základě posudků odborných komisí, které ministr lehce přehlédl, neboť rozhodovat má on, pan kultura. Totéž se opakovalo u výběrového řízení na nového ředitele či ředitelku Národní galerie, kde byla komise jen stínovým předváděním řádnosti, přičemž všechno měl mít v rukách ministr Klempíř, který nakonec nerozhodl a provizorium v Národní galerii prodloužil. Stejně majetnický přístup ke správě rezortů mají i jiní vládní politici. Kdysi kritizovaný ba vysmívaný postoj já jsem stát se rychle stává politickou normou, počínaje premiérskou strakovkou a jejím přehlíživým přístupem k lidem ve vládních radách až po ministerstvo životního prostředí,

0: je hůře než jakákoliv elita předchozí. Jakoby předvolební využití kritiky únosu státu bylo jen projekcí vlastní nejhlubší politické motivace, která se v dnešním každodenním postupu ministrů mění v politickou strategii. Ani stát vládě, ani kultura ministrovi nepatří. Vždyť vláda živí kulturu jen ze slabé třetiny. Ve hře jsou z dalších třetin kraje a municipality. I s nimi se musí počítat. Vzniká-li jakákoliv státní kulturní politika hodná toho jména. Mocenské ambice ministrů přitom musí zůstat stranou. Pokud svůj vnitřní boj s narcistní projekcí moci nedokážou zvládat, měli by se raději věnovat jiné práci, kde je vyhraněný sebeobdiv fanoušky žádán. Prospělo by to všem. Kultuře i té státní určitě.
1: To byl komentátor časopisu Euro Petr Fischer. Vývoj modelů umělé inteligence se odehrává velmi dynamicky. Společnosti, které jsou dnes v tomto ohledu považovány za nejúspěšnější, mohou již zítra o své výsadní postavení přijít a naopak. To potvrdil mimo jiné i nedávný úspěch modelu Grok 4.6 miliardáře Elona Muska. Soudí zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
2: Společnost xAI, která patří Elonu Muskovi a skrývá se pod ní mimo jiné někdejší Twitter, ukázala svůj nový model umělé inteligence nazvaný Grok 4.6. Jeho výkony odbornou komunitu příjemně překvapily, ale především znovu potvrdili, jak konkurenční a dynamický dnešní svět AI je. Elon Musk už se nechal slyšet, že nový Grok je objektivně nejlepší model umělé inteligence na trhu. On to tvrdit může a možná i musí, když svým investorům na burze i mimo ní slibuje, jak jeho firmy AI závody ve všech směrech vyhrají. Pravdou ale je, že Grok 4.6 se podle všeho opravdu povedl a dostal xAI, což je oficiálně divize vesmírné společnosti SpaceX, zpátky do hry. V té se na něj totiž tak trochu zapomnělo. Tempo určovali a i nadále určují především společnosti OpenAI a Anthropic, a přestože Musk i v Tesle připomínal, že budoucnost nejsou auta, ale roboti a umělá inteligence ještě bude pohánět, jeho firmy zůstávaly stranou hlavního pelotonu. Teď naopak pozadu zůstává Google, který ještě pár měsíců nazpět vypadal, že technologický sprint utrhne pro sebe a se svým modelem Gemini uteče jak Cloudovi od Anthropiku, tak ChatGPT od OpenAI. Jenže interní vývoj v Google se zasekl a zpomalil, firma nedávno výrazně přeskládala svůj inženýrský a vědecký tým a nyní je to ona, kdo pokulhává. To se ovšem může během pár týdnů či měsíců zase změnit. Protože jestli aktuální dění něco jasně ukazuje, je to, že na poli umělé inteligence panuje brutální konkurence a rychlost, s níž se k zákazníkům a na veřejnost dostávají novinky. Takže co platilo včera, dnes může být notně zastaralé. V tomto schonu je ale dobré nezapomínat na geopolitický rozměr. Často slyšíme o tom, co převratného vymysleli experti v USA. Ovšem velkých pokroků a často se zlomkem nákladů dosahují i jejich čínští protějšci. Modely jako DeepSeek, Qwen nebo Kimi dosahují skvělých výkonů ve všech odborných testech. Navíc jsou to většinou takzvané open source systémy, tedy s otevřenou architekturou, a dokáží pracovat velmi efektivně, neboť jejich tvůrci neměli kvůli obchodním omezením k dispozici nejvýkonnější čipy od amerických firm jako Nvidia. Kdokoliv, kdo s umělou inteligencí pracuje na intenzivnější úrovni, potvrdí, že Číňané nejsou za Silicon Valley o moc pozadu a dostali se tam s menšími výdaji, minimálně co se týče požadavků na datacentra a výpočetní výkon. Celé tohle vytváří neuvěřitelně dynamický a pulzující ekosystém, který připomíná jednu velkou kapitalistickou a zároveň technologickou laboratoř, v níž ovšem fungují nemilosrdná pravidla džungle. A je fascinující a zároveň i děsivé to sledovat.
1: Tolik zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulého týdne. Nejenom v politice v poslední době padají dohody, které fungovaly dlouhé desítky let. Platil také úzus, že centrální banky jednají transparentně a vzájemně se informují. To bylo porušeno koncem července, když americký Fed intervenoval ve prospěch japonského jenu. V souvislosti do

0: dává komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
1: Evropská centrální banka se až se zpožděním dozvěděla, že americké ministerstvo financí při intervencích ve prospěch japonského jenu koncem července nepoužilo dolary, ale eura. Stalo se tak poprvé od konce druhé světové války, kdy se centrální banky mezi sebou dohodly na základní spolupráci. Použití jiné měny při intervencích bez vědomí emisní banky je proto právem považováno za bezprecedentní porušení norem spolupráce západních centrálních bank. Americe se intervencí podařilo posílit japonskou měnu. Jaký dopad ale měla intervence na kurz eura a jaké konsekvence tato politika utajování klíčových informací může mít? Euro po intervenci posílilo vůči dolaru. Rozhořčení Evropské centrální banky ale naznačuje, že není v souladu s tím, aby kdokoliv používal její měnu bez konzultací. Co všechno by se mohlo stát, kdyby se ostatní centrální banky rozhodly k podobným krokům? Na začátek je potřeba uvést, že záleží na množství eur, které by byly použité. Intervence ve výši kolem 50 miliard, což je zhruba polovina částky, kterou použilo americké ministerstvo financí pro podporu jenu, má jen velmi omezený a mírný dopad na trh. Pokud by šlo ovšem o sumu kolem 500 miliard eur, potom by šlo o zásadní zásah a intervence za použití bilionu euro by byla považována za systémový útok na Evropskou centrální banku, respektive na ekonomiku eurozóny. To ovšem platí v případě jednorázových intervencí. Pokud by ale byly opakované a obrovské, například ve výši několika set miliard eur několikrát po sobě, Evropská centrální banka by, pokud by se nechtěla smířit s velkou změnou kurzu a s tím, že nemá vlastní měnovou politiku pod kontrolou, musela reagovat. A to buď vlastním vstupem na trh a masivními intervencemi, případně změnou úrokových sazeb. Zatím šlo o jednorázovou operaci mezi Washingtonem a Japonskem. Současná napjatá situace ve světě, kdy padají dlouholeté dohody, ovšem vzbuzuje obavy do budoucna. Bude Amerika jediná, kdo kdy použil cizí měnu euro ve prospěch cizí měny bez oznámení emisní bance eura? Nebo to může brát Evropa jako vyhlášení měnové války? Budou zásahy na trhu bez jakékoliv koordinace mezi centrálními bankami novou normou? A co když k podobnému zásahu sáhne například čínská centrální banka, která má podle odhadů dostatečnou finanční sílu, aby dokázala euro výrazně rozhýbat? Měnové války byly součástí období hlubokých krizí, kdy selhávají mezinárodní dohody. Nyní zdá se opět veškeré dohody padají a současně se nezdá, že by byla na obzoru velká finanční krize, která by měla zasáhnout svět. Záchrana jenu byla možná jednorázovou operací, která se nebude opakovat a centrální banky a západní svět se vrátí ke standardní spolupráci a transparentnímu jednání. To by bylo ideální. Ta druhá varianta je daleko temnější a bohužel s ohledem na současné rozložení světové politiky i podstatně pravděpodobnější.
0: Míní komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Před blížícími se komunálními volbami politické strany odhalily, koho pošlou do boje o radnice. Ve dvou největších městech Česka, v Praze a v Brně, v této souvislosti dojde k velmi výrazným změnám. Co mohou přinést, nad tím se zamýšlí politický analytik Lukáš Jelínek.
2: Odchází jedna politická generace, tak to před časem oglosoval expremiér Petr Fiala střídání lídrů ODS v Brně. Jeho slova ale lze vztáhnout také na Prahu, a to i v souvislosti s dalšími subjekty, zejména s hnutím ANO. Komunál je pro strany, které nestojí o jepičí život, grunt. Tam si testují jak lojalitu voličů, tak zajímavé tváře, jež mohou postupně dobít i celostátní politiku. O dvou největších městech v republice navíc slýcháme, že řídit je představuje něco podobného, jako řídit ministerstvo. Jde zkrátka o obrovské kolosy, jejichž správa vyžaduje kompetenci i politický cit. Hnutí ANO v různých typech voleb těží především z obliby Andreje Babiše. V jeho stínu zůstávají starostové, primátoři i hejtmani. Původního pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa, jehož dohnala záliba v hromadění bytů, vystřídal místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. O předpokladech jednoho i druhého se toho ví málo, k politickým hvězdám mají daleko. Nejsilnější vládní strana spíš minimalizuje rizika a v metropoli cílí na roli juniorního koaličního partnera, jenže žádnými extra jmény ohromovat nemusí. Ani brněnská sázka Babišovců na nevýrazného poslance a šéfa pěstírny léčivého konopí Václava Trojana nepůsobí příliš odvážně. To ODS v Brně usoudila, že ji po kontroverzní éře Pavla Blažka a jeho spojenců Roberta Kerndla a Markéty Vaňkové pomůže leda obrat o 180 stupňů. A tak občanští demokraté, jejichž dlouhé prsty po celá desetiletí sahali dál, než vyplývalo ze svěřeného mandátu, postavili do čela radniční kandidátky nestraničku, dokumentaristku Kamilu Zlatuškovou, která měla dosud blíž k aktivismu než k politickému rutinérství. Však taky poté, co byla představena, předvedla, že se v minulosti partaje, kterou má reprezentovat, vyzná jen velmi málo. Pro ODS to v Brně otevírá cestu ke středovým partnerům. O to též stojí i v Praze. V ní si ale věří natolik, že vsadila na zkušeného straníka prvního místopředsedu Tomáše Portlíka. I to je ale generační změna. Jestliže na končícího občanskodemokratického primátora Bohuslava Svobodu budeme vzpomínat jako na uspávače hadů, je neposedný a ambiciozní Portlík jeho naprostým protikladem. Používá ostatně retoriku, která sluší spíš městské opozici než straně ověnčené primátorem. Řetězem. Portlík si získal autoritu, co by starosta 9. městské části. Na magistrátu by patrně uměl spolupracovat s kýmkoliv, včetně hnutí ANO. Zároveň by si ale měla ODS uvědomit, že pokud zůstane tahounem města, může se primátor stát jejím nejviditelnějším politikem, od něhož bude mnohé očekáváno i na centrální úrovni. Je na to připravená? A ukrývá Portlíkova torna i jinou maršálskou hůl než jen tu komunální? Personální zemětřesení se týká nejen ANO a ODS. V Praze třeba zkoušejí novou lídrini i Piráti. Také v řadě krajských měst nezůstane kámen na kameni. Otázka však je, zda sekretariáty spíš netaktizují, než aby mysleli na budoucnost stranických značek i ve vzdálenějším horizontu. Nejde přece o to, kýmkoliv zaplácnout volební soupisku, nýbrž o formování dlouhodobé pověsti, která prochází všemi typy voleb. Kdyby se čerstvá jména na čele komunálních kandidátek stěžejních formací ukázala být správným krokem, může to být naděje nejenom pro Prahu či Brno. Osvěžení si zaslouží i nejvyšší politická patra. Protože se ale strany při jejich výběru držely vesměs při zemi, měli bychom svá očekávání raději krotit.
0: Dodává politický analytik Lukáš Jelínek. Tři velké země, Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán, podepsali dohodu o vzájemné obraně. To zní jako významná zpráva a o míře jejího významu skutečně debatují nejen sousedé zmíněných států. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Dohoda byla podepsána v Mekce a nese název tohoto pro islám významného místa. A nenáhodou také už dostala žurnalistickou přezdívku muslimské či islámské NATO. Důvody jsou dva, jednak protože dohoda napodobuje 5. článek NATO formulací o vzájemné podpoře při napadení. A za druhé, jde o 3 převážně sunnické muslimské země. Jsou to také regionální velmoci, nebo jiným názvoslovím střední mocnosti. A všechny také sousedí s Íránem. V něčem se i liší, jen 2 z nich lze považovat za blízkovýchodní země. Pákistán je přece jen stranou. A jen jedna z nich je země arabská. V něčem se vzájemně doplňují. Saúdi mají peníze a zdroje energie, ale nemají dost silnou armádu a zdá se, že ani nemají chuti doopravdy nasadit. Turecko je populačně větší, je členem NATO, má moderní armádu a velmi moderní a výkonný zbrojní průmysl, pro který hledá trhy. Ještě početnější Pákistánci mají velkou armádu, také poměrně moderní a především mají jadernou zbraň. Vznik dohody nepochybně souvisí s tím, že poměry v oblasti se rychle mění a tamní státy se snaží na novou situaci adaptovat. Je pravděpodobné, že íránský režim americko-izraelský útok alespoň dočasně přežije a bude agilnější. A i kdyby se zhroutil, přineslo by to novou nestabilitu. Stejně významným faktorem je postupné odcházení Spojených států z oblasti. Američané neodcházejí zcela, ale místo Pax Americana, prosazované silou, nabízejí roli jakéhosi facilitátora. Třetím faktorem je, že věci jdou společně lépe. Ostatně už září podobnou dohodu podepsali dvojstranně Saúdi s Pákistánem. A mluví se i o připojení Egypta, nejlidatějšího arabského státu s velmi početnou armádou. Tato sunnická osa také vzniká vedle trochu asymetrického spojenectví Izraele, Emirátů a Indie. Ta poslední nejvíce zajímá Pákistán. Je také zřejmé, že právě Pákistán má velice blízké vztahy s Čínou. Indicko-izraelská osa je zas spojena s Etiopií nebo Somalilandem, případně i Řeckem a Kyprem. Vzniká samozřejmě otázka, do jaké míry je tato aliance míněna vážně. Navzdory slovům o vzájemné obraně totiž není pravděpodobné, že by například Pákistán bojoval v zájmu Saúdů proti Iránu. Tento článek už prošel testem, protože saúdské zájmy byly v posledních dnech napadeny jak z jihu od jemenských husíů, tak ze severu od šíitských milicí v Iráku. V obou případech šlo o prodloužené ruce Iránu. A Pákistán skutečně zareagoval tím, že vydal odsuzující prohlášení. Je ovšem také pravda, že Iránci nehodlali nutně rozpoutat válku se Saúdy, ale jen vyslali signál, že mají možnosti, jak dále prosazovat svůj vliv. Například zablokovat po Hormuzu i úžinu Bab al-Mandab, čímž by dále ohrozili nejen saúdské zájmy. Je tu ještě třetí otázka, co to znamená pro Západ. Někdy se muslimské NATO interpretuje jako protiamerická aliance, což možná platí ideologicky, jde o státy, které hodlají jít vlastní cestou a deklarují jiné hodnoty než Západ. Specificky Turecko se už dříve vydalo na cestu od svých euroatlantických vazeb a nyní buduje vojenské kapacity mimo své závazky k NATO. Také ale platí, že Turecko, Pákistán i Saúdi mají s Američany relativně úzké vztahy. Částečně přijímají americkou podporu a v případě opravdu vážných problémů by na Američanech stejně záviseli. Nehledě na to, že mezi Saúdskou Arábií a Tureckem je mnoho nedořešeného. Skeptici nebo optimisté záleží na úhlu pohledu, proto říkají, že islámské NATO je především deklaratorní podnik a nikoli reálná vojenská aliance. Ale i deklarace něco znamenají.
0: A slovy komentátora Jana Fingerlanda dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Česko by mohlo znovu začít udělovat některým Bělorusům krátkodobá víza. Ománské pobřeží zasáhla ropná skvrna z poškozeného tankeru. Fotbalisté pražské Sparty porazili ve čtvrtém kole šance ligy doma Teplice 4-1. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov popojíždí kolona z 39. kilometru. A zítra bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Část Bělorusů si možná bude moci opět požádat Česko o krátkodobá víza. Jak zjistil Radiožurnál, počítá s tím vládní návrh připravený ministerstvem zahraničí. Týkalo by se to těch Bělorusů, kteří mají v Česku příbuzné. Pokud kabinet návrh schválí, mohli by podle mluvčího rezortu Adama Čergého začít podávat žádosti od konce září.
6: Ministerstvo navrhuje umožnit podávání žádostí pouze pro úzce vymezený okruh nejbližších příbuzných občanů České republiky nebo Bělorusů dlouhodobě legálně pobývá. V Česku. Jde zejména o rodiče, prarodiče, děti a vnuky.
5: O umožnění žádat o krátkodobá víza příbuzným Bělorusů žijících v Česku jednala s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů běloruská opoziční lídrině Světlana Cichanouská. Podle ní zákazem trpí hlavně její krajané, kteří bojují proti tamnímu režimu Alexandra Lukašenka. Kvůli svým aktivitám se totiž nemůžou do země vrátit a vidět své rodiny. Přibližně 12 kilometrů pobřeží ománské oblasti Ras Madraka zasáhla ropná skvrna. Informovala o tom ománská tisková agentura ONA. Ropa unikla z tankeru takzvané ruské stínové flotily. S její pomocí Moskva obchází protiruské sankce. Plavidlo na začátku června poškodili 3 výbuchy neznámého původu. Jihlavský vodoprávní úřad zakázal na celém území Jihlavska odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží. Lidé ji nesmí používat například na zalévání nebo na pouštění bazénů. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky v místních tocích. Na Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha. Místy pod ní.
7: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Radiožurnál.
8: Fotbalová Sparta Praha vyhrála ve čtvrtém kole nejvyšší české soutěže na Teplicemi 4-1. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko podlehlo doma Olomouci 1-2. V 8 hodin večer začne ještě duel mezi Plzní a Zlínem. I tohle utkání vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy. Plavec Jan Čejka postoupil na mistrovství Evropy do semifinále. Český reprezentant na 200 metrů polohově překonal český rekord časem minuta 59,73 sekundy. Pokračuje Čejka.
9: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady, vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 minut nad, tak jsem doufal, že to tam stačím a jsem rád, že se to povedlo.
8: Semifinále českého reprezentanta ostartuje po 20. hodině večer.
10: Na D1 zdržení za Divišovem i při průjezdu Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy naberete dlouhé zdržení za sjezdem na Divišov. Až do zastavení se brzdí v obou pruzích na 39. kilometru a půl hodiny se popojíždí kousek za sjezd na Sázavu. Na 33. kilometru tam pokračují s odstraňováním zhořelé cisterny. Právě ji nakládají na odtah. Je to celkem náročná operace. Okolo se dá projet pouze levým pruhem. Na D1 na trase z Prahy do Vyškova trvá silnější provoz i na průtahu Brnem, zpomaluje se před sjezdem na Mikulov na 193. kilometru a v podobném tempu se pokračuje až k exitu 196 a kilometr 194 směr Vyškov. Právě teď vidíme na kamerách čerstvou nehodu. V levém pruhu 2 osobní auta zatím bez jakéhokoliv označení. Okolo se navíc pohybuje posádka. D2 na výjezdu z Brna směrem do Bratislavy a potíže u Modřic na 3. kilometru. Těsně za sjezdem v levém pruhu 2 havarovaná osobní auta nesouvisle se popojíždí od Avionu. A ještě silnice 52 před Mikulovem, 15 minut se popojíždí už z rakouské strany až ke kruhovému objezdu u Byly. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 a na horách naměříme většinou kolem 22. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Po Belgii a Polsku zakotvil v Americe a teď je zpátky v Česku. S Pavlem Novákem se dnes ohlédneme za jeho působením jako zpravodaje ve Spojených státech. V jeho archivních reportážích mimo jiné navštívíme rodný dům Franklina Delano Roosevelta. Nahlédneme do kotce malého meteorologa Sviště Fila a povíme si, co všechno se dá dělat s krabičkami od kinofilmu.
4: Reportáže zahraničních zpravodajů.
11: Ahoj Pavle, vítám tě ve studiu Českého rozhlasu Plus.
12: Dobrý den.
11: Ještě než si pustíme první z reportáží, které se za ty bezmála 3 roky nashromáždily v rozhlasovém archivu, bych se tě ráda zeptala, jaké to je být zpravodajem v tak velké a významné zemi. Jak vypadá to ráno, když se člověk rozhoduje, čemu se ten den bude věnovat?
12: No to ráno vypadá tak, že v Evropě už je vlastně odpoledne. Takže je to honem honem a během toho krátkého časového úseku se musí stihnout spousta věcí, umýt se, holit se, najíst se, ale protože už mi přijde na WhatsApp vlastně zakázka, co mám dělat a řekněme, že v 8 hodin je tady už, jsou tady už 2 hodiny odpoledne a chtějí třeba 15:40, takže já mám přibližně hodinu na to, abych to téma, které jsem nabízel, většinou to je to, co jsem nabízel, nikdy také ne, tak abych ho připravil. A to je potom docela honička.
11: Jedna z celebrit, na které si v Americe narazil, měla velké přední zuby a taky byla úplně celá zarostlá. Je to Svišť Phil, který vždycky 2. února na Hromnice ve městě Punxsutawney v Pensylvánii předpovídá, jak dlouhá bude ještě zima. Ale tebe zajímalo, co Phil dělá po zbytek roku.
13: Je krásně teplo, svítí slunce a v lese nad městečkem Punxsutawney v Pensylvánii je skoro ticho, jenom tady zpívají ptáci. ale 2. února každého roku tady bývají stovky, tisíce lidí. Právě tady totiž v areálu Gobler Snob předpovídá Svišťfil počasí, jestli bude ještě 6 týdnů zima, anebo už přijde jaro.
14: Popularitu Svišťovi Filovi zajistil film Na hromnice o den více z roku 1993. Už i předtím byl ale podle vedoucí návštěvnického centra v Punxsutawney Marcy Galando o rituál zvaný Groundhog Day, tedy Den Svišťe, velký zájem.
15: We have lots of thousands of people that come to Groundhog Day here. And so we open our grounds.
16: Jezdí sem v ten den už mnoho tisíc lidí. Otevíráme areál s pódiem a pařezem už ve 3 hodiny nad ránem. Přijíždějí sem autobusem ze zdola z města, ale máme tu i parkoviště pro 300 aut.
17: My name is Thomas Dunkel. I'm the president of the Punxsutawney Groundhog Club.
14: Předsedou Punxsutawneyského svištího klubu je Tom Dunkel, majitel firmy na zastřešování průmyslových a veřejných budov. Hůl nabuzení Fila vlastnil od 80. let jeho otec a on po něm převzal funkci předsedy a také schopnost rozumět řeči svišťů. A 130 let starý svišť Phil jen a pouze jemu prozradí, jestli svůj stín viděl nebo ne. Tajemství dlouhověkosti svišťe Phila nadaného schopností předpovídat počasí vysvětluje paní Marcy. Vždy při slavnostech v září dostane Phil napít ze starobylého soudku se zvláštním elixírem, který je po zbytek roku v expozici návštěvnického centra. Lektvar mu prodlouží život vždy o 7 let. Elixír ale nefunguje na nikoho jiného, ani na jeho družku Phyllis, ani na jiné živočichy. A na lidi už vůbec ne. Philovi ale očividně dává nejen život, ale i samčí sílu.
17: So essentially Phil gets a new wife.
18: Phil dostává docela často novou manželku. Všichni svišti, kromě Phila, se v zajetí dožívají tak 5 až 10 let. To, co se letos stalo, je vůbec poprvé, kdy se něco takového podařilo u svišťů chovaných v zajetí. Očividně se Phil a Phyllis do toho pustili. Možná měli víc soukromí než jindy a výsledkem jsou 2 mláďata, kterým jsme dali jména Sluníčko a Stín.
13: Když 2. února předpoví Phil, jaké bude počasí, tak po zbytek roku bydlí v obecní knihovně. Hello, žije tady Phil?
19: Yes, he is. If you go down this way,
13: takže po schodech dolů, doprava, opravdu jsou tady. Tohle jsou mláďátka, ahoj.
14: Phil opouští svůj prostraný kotec v obecní knihovně přibližně 8x za rok. Má různé ceremoniální povinnosti na akcích v okolí svého hnízda. K zimnímu spánku se v klimatizovaném a potravou zásobeném kotci neukládá. Takže ho není potřeba na hromnice litovat. Není rozespalý, protože ho nikdo ze spánku nevytrhl.
1: O Svišťovi si točil v Pensylvánii, ty jsi byl ostatně v mnoha amerických státech jiných. Jaké byly z hlediska zpravodaje?
12: No, některé byly velice příjemné, některé byly složité, protože jsou to rozlehlé státy. Třeba Texas je zkrátka obrovský, Aljaška je vůbec největší. Jsou některé zelené, některé jsou trošku vyprahlé. Utah je krásný, protože tam má krásné přírodní parky, ale mně se třeba nejvíc líbilo v Iově, protože to je taková velká, obrovská polabská nížina, chápu, proč se tam usídlili čeští emigranti a tam jsem našel hodně kamarádů. Líbilo se mi, ano, v Pensylvánii, v Marylandu, kde jsem bydlel, tam jsem hodně toho procestoval. Texas se mi líbil, protože tam je San Antonio, krásné pošpanělské město. Těch států jsem projel asi 32.
1: Dá se říct, který z nich byl třeba nejpřívětivější, kde byly nejvstřícnější, ať lidi nebo úřady, kde se ti točilo nejlépe?
12: No, v Texasu byli rozhodně vstřícní, vůbec na jihu jsou takový více otevření, v Kalifornii jsou hodně uvolnění a co jsem třeba měl problém v Ohiu. V Ohiu jsem točil s farmářem, který choval mladé bíčky a tam to byl možná můj problém, protože zkrátka, když mluví Ohájan a je to farmář, tak je mu hodně těžko rozumět. Ale nemůžu říct, že by se mi v Ohiu nelíbilo, jsou tam i krásná místa, byl jsem tam v Daytonu, protože tam se podepisovala smlouva o ukončení války v Bosně, tak to mě z historického hlediska zajímalo, takže i Ohio bylo krásný zážitek.
1: Ty jsi bydlel ve Washingtonu, kterým protéká řeka Potomac. Kvůli letní nízké hladině a taky kamenitému dnu se soukromí investoři rozhodli v 19. století, že vedle řeky postaví plavební kanál, který by spojil zátoku Chesapeake Bay s řekou Ohio na severozápadě pod dnešním Pittsburghem. A ty jsi ho označil za impozantní vodní dílo, i když ho postavili jenom polovinu.
13: Potomek je velká, ale místy také velmi dravá řeka. Jsme přibližně 30 km od centra Washingtonu. Tady jsou velké vodopády Potomeku. Nepřekonatelná překážka pro jakékoliv plavidlo. Nešlo jen o to překlenout tyto ohromné peřeje, ale také mít stabilní vodní cestu pro obchodní lodě. Kanál, dnes už na většině skoro své 300-kilometrové délky zarostlý a nesplavný, vede z washingtonské čtvrtě Georgetown do města Cumberland pod Allegheny horami, bohatými na ložiska černého uhlí. My se zastavíme v polovině jeho cesty.
20: S rangerkou Národního historického parku kanálu Chesapeake, Ohio ve městě Williamsport Kristy Hansenovou jsme stáli před dlouhou mapou znázorňující vedení kanálu, který kopíruje tok Potomeku. Cílem stavby bylo v 19. století spojit už prosperující města na východním pobřeží s novými teritorii na severu a západě. Kanál měl spojit zátoku Chesapeake Bay u Washingtonu s údolím řeky Ohio. To se ale nikdy nepodařilo. V cestě stály hory.
21: Lodě nedokáží stoupat do hor, ačkoliv bychom si to asi přáli. Konstruktéři to tedy vyřešili soustavou z dymadel. Na kanálu jich je 74. Pomáhají překonat převýšení 184 metrů.
20: Kanál měří 297 kilometrů. Plány byly ale mnohem ambicioznější. Postavená je jen polovina trasy plánované vodní cesty. Proč to v roce 1850 konstruktéři nedotáhli až do konce k řece Ohio? Podle Kristy Hansenové v tom byly peníze.
21: Společnost pro výstavbu kanálu nepředpokládala, jak bude jeho budování nákladné. Když se dostali do hor západního Marylandu, museli skálu odstřelovat dynamitem a to už jim začaly docházet peníze. Rozhodli se tedy ukončit projekt v Cumberlandu, kde byla ložiska uhlí, takže na jeho dopravě stále dobře vydělávali.
20: Kanál Chesapeake, Ohio, to není jenom vlastně vykopaná rýha, vykopaný příkop v zemi, ale to jsou i mosty. Na celé té trase je 11 akveduktů, které překonávají třeba větší nebo menší vodní toky nebo nějaká údolí. A tady ten ve Williamsportu je asi nejkrásnější z nich, protože je krásně zachovalý. Má 3 mostní oblouky.
21: V
20: době největšího rozkvětu v 70. letech 19. století se na kanálu pohybovalo 400 lodí. Mohly být maximálně 4 metry široké a tahaly je na lanech osly, které vodily děti po cestičce podél kanálu. Zkázu mu přinesly časté záplavy na Potomeku a také výstavba železnice. V konkurenci s ní kanál nemohl obstát. Doprava se na něm zastavila v roce 1924. Dnes je podle rangerky Kristy Hansenové kanál Chesapeake, Ohio jedním z nejnavštěvovanějších národních historických parků ve Spojených státech. Od jara do podzimu se pořádají projížďky napodobeninami historických lodí a návštěvníci se mohou projít nebo projet na kole stezkou, po které kdysi chodili osly a tahali lodě s nákladem. A samozřejmě se dá jen žasnout, co předkové dnešních Američanů dokázali postavit.
22: Ty jsi mi vyprávěl, že tahle reportáž vznikla poté, co si kolem kanálu opakovaně chodil a říkal si, že ho konečně musíš natočit a pak si ho tedy konečně natočil. Dokázal by si říct, kolik procent nebo jaká část tvých reportáží ti víceméně nahrála náhoda nebo běžný život a kolik bylo poctivě oddřených?
12: Ono to bude víc než polovina, byla ta, která přinesla náhoda. Ty, které jsem si dohadoval nějak dopředu a musel jsem tam několikrát zajít, tak těch bylo méně. To bylo třeba, když jsem si vlastně našel v Harper's Ferry příběh Johna Browna, který tam vedl povstání, tak tam jsem byl nejdřív jednou, potom jsem si tam tady dohodl schůzku a natočili jsme tu reportáž a ještě jsem předtím měl nápad, takže jsem to vlastně na to připravil, realizoval, ale spousta těch věcí byla, že jsem jel okolo a říkal jsem si, a to je zajímavé, až tady pojedu znovu, tak to musím natočit, ale zkrátka tam ten nápad je, že to je na nějak mimochodem, a nebo někam přijdu a najednou to vidím a říkám si, aha, tak mám tady magnetofon, jdu to točit a vznikne to najednou úplně spontánně. Třeba tady Phil, ten meteorolog, tak to jsem věděl už dopředu a byl jsem tam programově jsem tam měl v létě a pak jsem tam byl ještě i v zimě, abych se podíval, jak ta předpověď vypadá.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
22: Pokračujeme ve speciálním vydání pořadu, ve kterém si připomínáme působení Pavla Nováka jako zpravodaje ve Spojených státech. Ve státě New York se v lednu 1883 narodil nejdéle vládnoucí prezident Spojených států Franklin Delano Roosevelt a tebe, Pavle, zaujal jeho rodný dům, do kterého se rád vracel i jako prezident a kde je taky v zahradě pohřbený. I love the Roosevelt story
13: and the Eleanor story. Francesca Urbinová je rančerka, je strážkyně národního parku a pracuje tady už 35 let, takže ta je ta nejpovolenější, která mi může říct, jak to tu vlastně vypadá, co tady všechno je a jak tady Franklin Delano Roosevelt žil.
0: Franklin Roosevelt was born in this house. So he was born here, he grew up here.
2: Franklin Delano Roosevelt se tu narodil, vyrůstal tady a měl na toto místo vždy hezké vzpomínky. Naučil se od svého otce mnoho o stromech a o péči o zahradu. Když se pak stal prezidentem, zužitkoval to v době hospodářské krize, kdy chtěl zapojit mladé lidi do práce. Nechal založit občanské pečující sbory, které sázely stromy po celé zemi.
0: But after FDR got polio, he could not walk unless
13: Franklin Delano Roosevelt onemocněl dětskou obrnou, když mu bylo 39 a měl velké plány, chtěl být prezidentem. Jeho manželka Eleanor ho přesvědčila, že i přes ten handicap může dosáhnout svého cíle a on tady hodně cvičil. A protože dům, ve kterém předtím bydlel, který měl tak rád, tady ve státě New York, tak ten zdaleka nebyl přizpůsobený lidem na vozíčku, protože je tady spousta schodišť a spousta překážek, ale je tady také výtah na zavazadla, výtah na prádlo a ten se velice hodil, protože tím se dokázal Franklin Delano Roosevelt přemisťovat mezi jednotlivými patry. Není elektrický, je na ruční pohon, to znamená, že tady jsou taková lana, kterými je možné se přitahovat nahoru a pan pozdější prezident měl velice vytrénovanou horní polovinu těla, takže opravdu se dokázal tady vzepřít a dokázal se vytáhnout tím výtahem a protože tu jsou ještě další schodiště, tak přes některé měl položená taková prkna, takové, řekněme, koleje a těmi se mohl dostávat do těch vyšších nebo nižších pater, aby se mohl všude volně pohybovat. V ložnici Franklina Delano Roosevelta je samozřejmě velká dubová postel, ale také noční stolek s mramorovou deskou a na ní je telefonní přístroj. To byla přímá linka do Bílého domu, kterou mohl vždycky zvednout a dávat instrukce svým tajemníkům, svým pomocníkům. A na tom stolku je ale také popelník a ve zvláštním držátku s cibulákovým vzorem také krabička sirek. To znamená, že Franklin Delano Roosevelt byl náruživým kuřákem a že také kouřil v posteli, jak potvrzuje paní Francesca. Prezident Franklin Delano Roosevelt na sklonku svého života věděl, že chce, aby se jeho dům stal jakýmsi muzeem a informoval Američany o tom, jak se o ně staral. Proto dům i přilehlé pozemky věnoval státu. V roce 1946 se Springwood stal národním parkem a je otevřený všem.
22: Když se ohlédneš do americké historie, který její úsek je ti zvlášť sympatický?
12: Určitě založení Spojených států, vůbec otcové zakladatelé, to je zajímavá věc. Byl jsem ve Filadelfii a tam to opravdu má genius loci a byl jsem vlastně v soukromém domě George Washingtona, Thomase Jeffersona, to jsou krásné domy, krásné farmy. Také tedy v rodném domě Franklina Delano Roosevelta, byl jsem i tam, kde se narodil, kde bydlel Harry Truman. Hrozně zajímavá je doba války severu proti jihu, takže jsme s kamarády se šli podívat na některá bojiště a byl jsem i ve městě Appomattox, kde se vlastně uzavřela mírová smlouva, kde ta válka skončila a to byl třeba ten případ, kdy to bylo úplně náhodou, kdy jsem tam byl na mistrovství světa v disc golfu a jedu do jiného města a najednou vidím Appomattox a říkám si, aha, to je vlastně to město, zastavím se tam, tam je muzeum, tam je člověk, řekne mi, ajte ještě tamhle, tam je můj kamarád a ten vám o tom řekne víc, jedu tam, natočím to, jdu do domu, kde se to podepisovalo, tam mě napadne nějaká myšlenka a reportáž je hotová.
22: Práce zahraničního zpravodaje ti položila do cesty nejrůznější otázky, například, jaké je asi posezení v křesle z krabiček od kinofilmů a odpověď si našel na Guvernérském ostrově u Manhattanu, kde se do krabiček pustil jeden newyorský startup.
20: Bílý kontejner pro lodní přepravu nákladů má na střeše solární panely a vyklopenou přední stěnu, aby bylo dobře vidět, jak se uvnitř mění plastová drť v nové předměty. Otcem startupu je profesor na newyorské soukromé vysoké škole designu Berend Roth. S přeměnou nepotřebných krabiček od filmů nebo plastových lahví od pracích prostředků v lampy a květináče mu pomáhají jeho studenti.
3: Pan Berend Roth má velikánský plátěný pytel, který je plný krabiček od filmů.
6: This is HDPE, high density polyethylene.
3: Krabičky je nutné oddělit od jejich výček, protože ty jsou z jiného materiálu. A vezme ty krabičky od filmů a hodí je do šrotovacího stroje.
6: So this is going to go into the shredder. The blades are actually down here.
3: Krabičky od filmu to rozemlelo na malé šupinky, ze kterých se bude zase vyrábět něco úplně nového.
6: Pomocí
20: sluneční energie přeměněné v elektřinu se šupinky plastu taví a pod tlakem se vpravují do forem. Vznikají tak plastové květináče nebo stínitka na lampy. Barvu lze zvolit podle toho, jaký nadrcený materiál se solární továrničce dodá.
7: Teď jsme se rozhodli zkusit vyrobit i nábytek. Viděl jste naše zahradní křeslo? Říkáme tomu recyklovaná židle. Materiál je znovu použitý, energie je z obnovitelného zdroje. Křeslo může mít několik poloh. Nižší pro děti, vyšší pro dospělé. Může se dát k pracovnímu stolu a když se překlopí, je to prostě sedátko do zahrady. Snažíme se využít toho, že jsou naše židle lehké a dají se snadno přenášet.
20: Budoucnost startupu Circular Economy Manufacturing vidí Berend Roth ve výrobě prvků městského mobiliáře, třeba obrubníků pro cyklostezky, dopravních kuželů nebo silničních bariér. Všude, kde může beton nebo plast nahradit recyklát. Květináče i lampová stínitka jdou prý dobře na odbyt. Snad i židle budou mít úspěch. Zatím ale startup profesora designu Berenda Rothe a jeho studentů, založený před 6 lety, nevydělává. To je ale úděl všech začínajících podniků. Otec zakladatel Circular Economy Manufacturing zpracovávajícího krabičky od kinofilmů doufá, že se první zisk dostaví už brzy.
22: Jak Američani přistupují k ochraně životního prostředí? Je mi tedy jasné, že ta země není homogenní a nedá se tedy zobecňovat, ale jak to tak zhruba je?
12: No, u nás převládá ten názor, že Američané na to moc nedbají, což není úplně pravda, protože je to zkrátka 50 států. A třeba u nás ve Washingtonu, v Marylandu, ve Virginii, tam se nevracely lahve. Ale ve státě New York a v dalších okolních státech tam byla záloha i na plastové lahve a byly tam u supermarketu automaty, kam se dali i zmačkané lahve odevzdat. Je pravda, že lidé to moc nedělají, ti to házejí do košů, ale potom je tam taková armáda těch mravenců, těch bezdomovců, řekněme, kteří to sbírají do velkých tašek, nosí to k těm supermarketům, tam to vrací, dostanou za to bon, kupon a mohou si něco koupit. Takže tam ta recyklace funguje. Je to, dá se říct, stát od státu, ale poznal jsem, že někde třeba se tomu hodně věnují, někde mají ty solární parky a už tam jedou na solární energii třeba.
22: Desítky tikajících a hrajících dřevěných hodin, některé i s pohyblivými postavami a reliéfy, takové malé orloje to jsou. Vznikaly postupně 45 let v dílně dvou bratrů, potomků českých přistěhovalců v městečku Spillville ve státě Iowa. Bratři Frank a Joseph Bílých měli tolik, že pro ně museli postavit zvláštní stodolu.
20: Jsme ve Spillville v Iově, v domě, kde na hlavní ulici bydlel v době svých prázdnin v roce 1893 Antonín Dvořák se svou rodinou, ale na tom domě je napsáno Bílý Clocks. Proč to tak je, to ví paní Susana Kraft. Bratři František a Josef Bílý nebyli řezbáři, nebyli to ani hodináři, byli to farmáři, ale když jim bylo kolem 30, tak zkrátka jenom tak ze záliby, ze zájmu začali stavět hodiny. A to hodiny dost velké, obrovské, vlastně skříňové hodiny, některé byly vysoké až 3 metry.
14: Ředitelka muzea hodin bratrů Bílých Susana Kraft všechny hodiny zná a ví, kam sáhnout, aby spustila hrací mechanismus. Na jedněch dokonce defilují svatí apoštolové podobně jako na pražském orloji.
20: První hodiny, které bratři Bílí postavili, byly hodiny s výjevy stvoření světa, to znamená s Bohem, s anděly, se zvířaty a byly vlastně závěsné na zeď.
14: Další hodiny už byly skříňové, aby se do nich vešly hrací strojky a také různé mechanismy, které pohybovaly vyřezávanými figurkami, které sehrávaly krátká představení, když začaly hodiny odbíjet. Velmi propracované jsou třeba hodiny věnované prvním přistěhovalcům, kteří osidlovali nový kontinent.
16: Hodiny amerických průkopníků mají 57 panelů, které bratři Bílí očíslovali, takže je to něco jako kniha umístěná na hodinách. Jsou na nich i vlastenecké symboly a na vršku ukázky různých architektonických stylů. Pracovali na těchto hodinách 4 roky a považovali je za svůj mistrovský kousek. Nikdy žádné ze svých hodin neprodali, nikdy žádné nevyhodili. Vyráběli si je pro radost. Těšilo je, když si je lidé přicházeli prohlížet. Za hodiny z výjevy amerických průkopníků nabízel bratrům Bílým majitel továrny na auta Henry Ford $1,000,000. Chtěli dát do svého muzea ve státě Michigan, ale oni řekli, ne, děkujeme, jeho nabídku prostě nepřijali.
14: Michael Klimeš, který se stará o expozici Antonína Dvořáka ve stejném domě, kde jsou vystavené i hodiny bratrů Bílých, vypráví, že staří mládenci žili velmi nekomplikovaným životem. Ví se o nich, že každý den odpoledne zašel jeden z bratrů do místní hospody pro dvě piva, která pak doma u svých hodin Frank a Joseph společně vypili. Nikdy se neoženili a jejich hodiny tak možná byly jejich jedinou životní láskou.
22: Tuhle půvabně zvukomalebnou reportáž berme jako připomínku toho, že všechno jednoho dne skončí. Díky, Pavle Nováku, že jsme si společně připomněli tvoje působení na postu zpravodaje Českého rozhlasu v Americe a přeju ti spoustu dalších vydařených reportáží.
8: A díky, že jsi vybrala právě Spielville, protože to je moje srdeční město v Iově. Díky, naslyšenou.
4: Téma plus.
9: Psychotronika měla v českých zemích dlouhou tradici. Jaký byl její osud po roce 1948?
10: V této pohnuté době je komunisty kontaktován stejně jako dříve nacisty náš přední parapsycholog Břetislav Kafka. Požadavek je jasný, jeho jasnovidci a jeho asistenti mají pomáhat sovětským vědcům při pokusech s atomovou bombou.
4: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na plusu. 19.30. Český rozhlas plus. Zprávy.
23: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které od roku 2023 havarovaly na kole nebo koloběžce. Ukázala to analýza nehod, kterou zveřejnil BESIP. Přilba přitom může výrazně zmírnit následky pádu anebo nárazu. Podle BESIPu je důležité taky její správné nasazení. Cyklisté a jezdci na koloběžkách do 18 let musí v Česku helmu nosit povinně. Ve Francii budou i zítra stávkovat posádky letecké společnosti EasyJet. Letušky a stevardi britského nízkonákladového dopravce požadují lepší pracovní podmínky. Víkendová omezení se mají týkat třeba letišť Paříži, Lyonu a Bordeaux. Podle mluvčí EasyJetu budou moci cestující získat za zpožděné a zrušené lety finanční náhradu. Pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu. Fotbalisté Sparty Praha porazili ve čtvrtém kole šance ligy doma Teplice 4-1 a jsou v tabulce na osmé příčce. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Domácí po třech porážkách získali první bod, hosté jsou dál bez prohry. Slovácko doma prohrálo s Olomoucí 1-2. Ve 20 hodin ještě odehraje své čtvrté kolo nejvyšší české soutěže Plzeň se Zlínem. A za necelou půl hodinou bude český plavec Jan Čejka bojovat o finále mistrovství Evropy. Závod českého reprezentanta vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport.
5: Protisměr v Praze v Blance a na D1 zdržení u Divišova. V metropoli teď velice opatrně v tunelu Blanka. Pokud jedete stroji na Břevnov, sjezdem na Letnou najelo auto do špatného směru a pohybuje se tak v protisměru. V Blance pozor na trase stroji na Břevnov. Mezi Trojským mostem a Letnou jede auto v protisměru. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení za Divišovem. Do Kolony se vyjíždí už kousek za sjezdem na 40. kilometru. Na 33. k Sázavě se vleče hodně přes 40 minut. Tam stále nakládají na odtah zhořelou cisternu z dnešního dopoledne. Průjezdný zůstává pouze levý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se brzdí za výstavištěm přibližně na stém 92. kilometru. Těsně za sjezdem na Mikulov na stém 94. překáží v levém pruhu nabourané osobní auto. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zbystřete za sjezdem na Sadskou a Nymburk. Na 27.5. kilometru přímo v omezení zastavilo v pravém pruhu porouchané osobní auto označené světelnou šipkou silničářů. Projíždí se tak pouze zúženým levým pruhem, provoz už je ale slabší. Nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
23: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu pak začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo, večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty většinou až 37 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na příští 4 roky. V otevřeném dopise kritizují především způsob, jakým tento dokument vznikal. Podle signatářů se na přípravě státní kulturní politiky odborná veřejnost nepodílela. Více si řekneme v Kultuře Plus. Místo běžců a pejskařů potkáte na pražské Letné akrobaty, žonglery a také klauny. Pražské letenské sady se po roce znovu proměnili v dějiště festivalu nového cirkusu Letní Letná. I tam vás zavedeme. Kultura Plus začíná. Dobrý den od Michaely Veteškové.
4: Kultura Plus.
11: Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
15: Nebudeš puding?
17: Ulovit jednu svou velrybu.
15: Jestli chceš puding.
17: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
24: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
25: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ze Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
24: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
26: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna. A na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
24: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
26: Co je pro vás vrcholem bídy?
27: Když nemůžu psát.
26: A váš ideál pozemského štěstí?
27: Moci psát.
26: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
27: Kulturním ataše v Římě.
26: Hlavní rys vašeho charakteru?
27: Tuhost.
26: Co pokládáte za svou největší chybu?
27: Netrpělivost.
26: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
27: Zrušení literatury.
24: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
25: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne, a já ti řeknu, kdo jsi.
24: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
11: Desítky miliard korun do kultury mají v příštích letech ovlivnit pravidla, která nastavuje nová státní kulturní politika. Právě ta teď vyvolává kritiku části kulturní obce. Její zástupci mluví o netransparentním vzniku nového plánu a nedostatečné debatě s odborníky a žádají stažení dokumentu. Ministerstvo kultury ale kritiku odmítá.
0: Není rozhodně důvod nic měnit,
1: vysvětluje v písemném vyjádření ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
0: Za státní kulturní politiku je odpovědný ministr a ministerstvo kultury, nikoliv odborová sdružení anebo kulturní asociace. My předkládáme novou podobu kulturní politiky, která není plná vágních prohlášení, ale je postavená na konkrétních věcech, které je tato vláda připravena plnit. Obsahuje konkrétní investice, legislativní změny a rozpočtové priority. Zároveň chceme každý rok veřejně vyhodnotit, co se skutečně podařilo splnit.
1: Podle Kulturní a kreativní federace ale není důvod připravovat nový dokument. Už loni na podzim totiž předchozí vláda Petra Fialy z ODS schválila vlastní státní kulturní politiku pro stejné období. Ta vznikala několik let a po rozsáhlé diskuzi s odbornou veřejností. Ministr Klempíř ovšem argumentuje tím, že předešlá státní kulturní politika odráží priority předchozí vlády, která dokument schválila na samém konci jejího mandátu, v říjnu minulého roku. Na otevřený dopis adresovaný vládě chce reagovat také premiér Andrej Babiš, ANO, ale zatím není jasné kdy. Kulturním organizacím a odborům vadí hlavně nejasné důvody k přípravě nového dokumentu. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument navíc podle něj opomíjí některá témata, která jsou pro kulturní sektor zásadní.
2: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativní vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
1: Kulturním pracovníkům vadí také to, že z nového dokumentu podle nich zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě, dodává za Asociaci nezávislých divadel Lenka Havlíková.
3: Ministerstvo prodloužilo ten termín pro připomínky. Já si ale nemyslím a nemyslí si to velká většina kulturního sektoru, že cílem je tento dokument nějak zásadně přepracovat. Protože když je problematické samotné východisko, důvody vzniku, proces přípravy, tak není řešení opravit prostě několik kapitol.
1: Podle signatářů otevřeného dopisu je důležité také vědět, jak, kdy a za jaké peníze bude rezort kultury svou politiku realizovat a jestli některé části budou v gesci jiných ministerstev. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
11: A od tohoto týdne je také jasné, že památník Lidice dostane od svého zřizovatele ministerstva kultury 9 milionů korun na restaurování sousoší dětských obětí války. To je v havarijním stavu a lidický památník se na jeho opravu snažil zajistit peníze pomocí veřejné sbírky od roku 2024. Pokračuje ředitel této organizace Eduard Stehlík.
13: Sbírka, kterou jsme k této věci udělali, byla úspěšná jenom částečně, pokryla řekněme zhruba čtvrtinu finančních nákladů, které jsou potřebné.
18: Proto se nyní památník obrátil na ministerstvo kultury. Pokračuje šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy.
19: Teď je míč na straně památníku Lidice. Vedení má k dispozici odbornou zprávu týkající se restaurování sousoší a na jejím základě musí předložit konkrétní návrh využití prostředků.
18: Práce by podle Stehlíka mohly začít už v příštím roce. Kromě úprav 82 soch dostane sousoší i nový podstavec. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Poslouchá týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Pět velkých šapito, maringotky a desítky umělců z Česka a také ze zahraničí. Tak to teď vypadá v pražských Latenských sadech. Je tam největší český festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Den před zahájením ta natáčela kolegyně Tereza Cedidlová.
6: Our show is called Wolf.
7: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
12: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech.
7: Jde o tu zvířecí stránku, kterou nikdy neuvolňujeme. Hlad, touhu, chtíč, které cítíme. To vše v představení zkoumáme. Zkoumáme to individuálně na pomezí mezi tím, být člověkem a být vlkem, ale pak také spolupracujeme jako smečka, jako soubor, kde vytváříme akrobatická čísla, ale také v tomto představení stělesňujeme vlčí smečku.
12: Představí se i české soubory, mezi nimi třeba umělecká skupina Air Gym Art Company. Ta ve světové premiéře uvede

0: koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel letní letné Jiří Turek.
1: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných, nebo vyloženě cirkusových. Přijedou bezvadný kluci kompanii Duhe ze Švýcarska, i dva klauni senzační. Ale si jich doporučil samozřejmě, máme tady 3 turnusy letního letňáku, to znamená nějakého přímějského tábora, kde děti připravují představení, pak ho zahrajou rodičům na konci festivalu. Konce už máme 3, měli jsme do těch 15 let, ale ty, co už končili a chodili tady více let předtím, tak plakali, že už musí skončit, tak jsme vytvořili teens, takže teď od 15 vejš ještě máme jeden turnus.
0: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní letná potrvá v Praze do 31. srpna.
2: Vizuální podmanivá podívaná, ve které si nebudete jistí ani sami sebou. I to nabízí Letní letná, konkrétně ve zpracování francouzského souboru nového cirkusu Poso. Až do 31. srpna bude představení k vidění na festivalu Letní letná v Praze v Letenských sadech. O tom, jak vytvářet v cirkusovém šapito svět na pomezí reality a iluze pomocí akrobacie a loutek, se s uměleckou vedoucí souboru Marie Morien bavila kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
3: Ve vašem představení Urvary pracujete se 2 typy těl. Je tu tělo loutky, umělé divadelní tělo, a potom fyzické tělo akrobatů a akrobatek, tedy tělo cirkusové. Jaký vztah mezi těmito 2 typy těl vytváříte?
4: Právě spojení těchto 2 typů těl pro mě bylo velmi lákavé. Chtěla jsem tím především zdůraznit samotný princip cirkusu. Jeho konkrétnost, fyzičnost a skutečnou přítomnost na scéně. Divák vidí skutečné tělo, skutečný pohyb a taky skutečné riziko. To je něco jiného než divadelní gesto, které je do určité míry vytvořené a umělé. Chtěla jsem tedy dát cirkusovému gestu znovu jeho vlastní sílu a důležitost. V současném cirkusu se totiž někdy stává, že se na samotnou cirkusovou techniku trochu zapomíná anebo ustupuje do pozadí. Pro mě ale bylo důležité vrátit ji do centra dění a ukázat, že právě fyzické tělo může být nositelem příběhu.
3: Jak tedy pracujete s loutkami a předměty v prostoru šapito? Ocitáme se v kruhu, kde je akrobacie přirozeně velmi výrazná a dominantní. Jak v takovém prostoru nechat loutky skutečně ožít?
4: Rozhodli jsme se, že loutky nebudeme vytvářet jako klasické objekty, ale že jejich tělem budou samotné cirkusové performerky. Akrobatky se tedy stávají loutkami. Pracujeme především s napětím mezi živým a neživým tělem, s okamžikem, kdy už se divák není jistý, jestli se dívá na člověka anebo na loutku. V představení sledujeme osvobozování 3 takových lidských loutek. Jsou to akrobatky, které své tělo nechávají fungovat jako objekt, ale zároveň ho mohou kdykoliv znovu převzít jako vlastní živé tělo. Právě toto neustálé přecházení mezi živým a neživým nás velmi zajímalo.
3: Jaké téma z tohoto způsobu práce postupně vzniklo?
4: Těch témat je v představení několik a postupně se během práce proměňovala. Na začátku jsme chtěli mluvit především o manipulaci. Představení vznikalo v době pandemie covidu, kdy jsme měli velmi silný pocit, že jsme určitým způsobem manipulováni institucemi a pravidly, která nás obklopují. A tak jsme začali přemýšlet i o tom, co znamená být sám trochu loutkou, tedy někým, kdo je řízený zvenčí. Postupně jsme se vrátili k příběhu Pinokia. A právě tam jsme našli další důležitou linku, myšlenku učení prostřednictvím neposlušnosti. Pinokio hledá svou svobodu tím, že odmítá být poslušnou loutkou. Začali jsme tedy znovu přemýšlet o svobodě a o možnosti rozhodovat se sám za sebe. Důležitou roli v tom mají samozřejmě i děti. Objevují se tam skuteční malí chlapci, kteří jsou vlastně jakýmisi Pinokii, kteří už se z loutek stali lidmi. Je v tom tedy také motiv iniciační cesty.
3: Jak byste popsala dramaturgickou strukturu představení?
4: Je to především pohádka. Hodně jsme pracovali s pohledem dítěte. Děti z publika posazujeme úplně dopředu, do první řady, aby se celý svět představení do určité míry odehrával prostřednictvím jejich očí. Divák se tak může dívat na scénu podobně jako dítě.

0: S pocitem, že ne všechno musí okamžitě pochopit. Je to především obrazové divadlo. Všechno je trochu rozostřené a nejasné. Nikdy přesně nevíme, kde se nacházíme ani v jakém čase. Postavy jsou proměnlivé, někdy si nejsme jistí, kdo je kdo, a dochází dokonce i k jejich záměnám.
1: Velmi důležitou součástí představení je také živá hudba. Jakou má úlohu? Vytváří především atmosféru nebo je přímou součástí vyprávění?
0: Hudba je pro nás naprosto zásadní. Když hudebník hraje přímo na scéně, vzniká mezi ním, performery a diváky určitý společný okamžik. A to je pro nás velmi důležité. Hudební atmosféra se během představení hodně proměňuje. Máme akordeon a taky hudebníka, který pracuje se starou hudbou a hraje na teorbu. Obecně nás zajímá hudba, která dokáže odolávat času, která může být stará nebo trochu staromódní, ale přesto v sobě má něco, co oslovuje lidi i dnes. Něco velmi jednoduchého a společného, čemu může porozumět každý.
2: Představení Urvary uvádí soubor Rasposo až do 31. srpna v rámci festivalu Letní Letná. Karlův most, Klementinum, Petřín nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Detaily v reportáži od Alžběty Havlové.
3: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zavražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
4: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
3: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
4: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina na Petřín nebo Vyšehrad.
3: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
4: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
5: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
4: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli.
6: This is what you asked me to do. This is exactly what you asked me to do.
7: This is not that.
6: Well, it sure as hell looks like it. And you know what? I think you need to see a real doctor.
4: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová, zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti. Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
8: Lots happened, Tony.
6: You kidding yourself?
8: Help me fix it.
4: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
3: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
4: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků.
2: A v kulturním magazínu nabízíme další téma. Například už pozvání na 5. září v Pražském přírodním divadle v Divoké Šárce. 5. září pod širým nebem uvedou pohádkovou operu Antonína Dvořáka Čert a Káča. Diváci se mohou těšit na solisty, sbor a orchestr opery Národního divadla v Praze pod vedením dirigenta Jana Chaloupeckého. Vstup je zdarma. Letos se představení uskuteční v rámci oslav Dne Prahy 6 a výročí obnovení tradice divadla v Šárce. Novodobá tradice operních představení v Divoké Šárce se píše od roku 2005. Provoz Přírodního divadla v Šárce 16. května roku 1913 zahájila opera Prodaná nevěsta. Do roku 1922 uvedlo 16 inscenací. V dobách největší slávy se do plenérového prostoru vešlo 10 000 sedících diváků. Míst k stání bylo 8 000. Tradice divadla byla obnovena, jak už bylo řečeno, v roce 2005. V rodném domě někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy v Pitíně na Uherskohradišťsku bude komunitní centrum. Lidé si v něm prohlédnou expozici dokumentující život a dílo duchovního. Dům zároveň poslouží k setkávání místních a pořádání kulturních akcí. Slavnostní otevření centra se uskuteční také v sobotu 5. září. Jak vypadají výsledky ze sklářského sympózia studentů středních škol, to se můžou dozvědět návštěvníci Severočeského muzea v Liberci. Ve vestibulu uvidí výtvory z litého skla studentů sklářských škol z Kamenického Šenova a Železného Brodu.
7: Já jsem se rozhodla zpracovat dvě sochy od Jaroslava Rony, jedna, která stojí právě před galerií Liberec, a druhá, která stojí u Ještědu.
9: Anna Hanková vystavuje svá díla ve vestibulu Severočeského muzea.
7: Rozhodla jsem se zpracovat a zkombinovat dohromady do ryté sošky. Rovnou jsem si vybrala hlavně kvůli tomu, že mi částečně zachránil přijímačky na školu, protože jsem právě tady z Liberce a jeho sochy mě provází tak nějak celým Libercem. Předcházel tomu model z hlíny, což byl asi nejtěžší problém. Potom ta realizace ve skle ušla celkem hladce.
9: Vedle ve vysoké vitríně máte další svoje dílo. To je dost barevně i velikostně kontrastně oproti předchozímu panáčkovi, co tady vidíme.
7: Jsou to dvě vázy, které jsou zasazené do sebe. Je to gotická architektura, částečně i liberecká radnice. Menší váza z vnější strany tvoří vlastně vnější opěrný systém. S tou byly asi největší problém, jelikož vyříznout ten vnitřní prostor, tak aby ty pilíře nepraskly. Bylo celkem složitý. První pokus nám prasknul vlastně kompletně, ale na podruhé už to vyšlo.
9: Její spolužačka Veronika Kaplanová se věnovala gotické architektuře. K vidění jsou její tři skleněné poháry.
10: To je moje klauzurní práce, za který jsem se rozhodla se inspirovat gotickými okny. S tím, že původně měly být 4, ale to se úplně nepovedlo, protože jeden mi prasknul. Pro mě gotický sloh byl vždycky takovou inspirací. Bavila mě tam tajemnost, křehkost.
9: Dá se z těch pohárů pít?
10: Určitě jo, akorát se toho tam vejde fakt hodně. Původně to mělo být určený na nějaký třeba víno, ale fakt teda nevím pro koho.
9: Mladá umělkyně Josefína Lafantová vytvořila vzorovaný válec ze skla.
11: Byl na začátku celočervená vrstva, kterou jsem musela graficky prorýt. Byl to hodně složitý proces, protože na začátku to měla být plastická verze, což jsem na dvakrát prorila a zvolila jinou techniku. Je to taková hodně detailní, jemná práce, protože všechen ten design, co jsem tam vytvářela, to bylo pomocí malých teček, přiťukávání.
9: Kde ty výrobky vznikly, kdo je vyrobil?
12: Jsou to vlastně unikátní kusy, které vznikly v rámci riteckého sympozia na počátku března tohoto roku.
9: Popisuje Kristýna Rosmanová, kurátorka výstavy ze Severočeského muzea Liberec.
12: Sympozium se uskutečnilo v střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a zajímavé je to, že je to vlastně spojení dvou škol, právě z oddělení rytého skla z toho Železného Brodu, tak potom i ze školy z Kamenického Šenova. Zajímavé je i to, že se vlastně toho sympozia zúčastnili i jejich pedagogové, a to jak dílenští, tak vlastně i vedoucí těch ryteckých ateliérů.
9: Tyto dvě sklářské školy se podle Rosmanové jako poslední na světě zaměřují na techniku rytí skla jakožto na hlavní obor čtyřletého studia. Výstavu ve vestibulu Severočeského muzea lidé uvidí do 11. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem. To vše a mnohem víc mohou návštěvníci výstavy o světě Harryho Pottera. Putovní projekt studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu pražských Letňan v Praze a ukazuje, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií.
13: You're a wizard, Harry. I'm a what?
14: Harry Potter a Kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk si mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů.
15: When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
14: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Tolik reportáž Michaely Pištělákové. Kultura Plus je ve finále. Za pozornost děkuje Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
16: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Po celém Česku dnes hasiči zasahovali u zhruba 90 požárů. Belgie bojuje s největším požárem ve své historii. O pomoc požádala Evropskou unii. Fotbalová Viktoria Plzeň hostí doma ve čtvrtém kole šance ligy Zlín. A zítra bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Hasiči dnes likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Informovalo o tom generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Hořelo například v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí, anebo na dálnici D1. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde hořela tráva v chatové oblasti. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Požár zasáhl plochu přes 2 hektary. Pokračuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
18: Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
17: Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou tam v reakci na to připravené vyslat Česko, Švédsko a taky Nizozemsko. Belgičtí hasiči, zemědělci i vojáci od včerejška bojují s lesním požárem v největší přírodní rezervaci v zemi. Oheň je největším požárem v belgické historii. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval. Iránské revoluční gardy v oblasti Hormuzského průlivu už dříve pohrozily zásahem lodím spojeným s nepřáteli Iránu a taky těm, které se podřídí iránským nařízením. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadují platbu za dopravní přestupky a vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy taky obsahují webové odkazy, které vyžadují zadání citlivých údajů z platební karty anebo bankovního účtu. Pokračuje mluvčí Prahy 13 Lucie Schneiderová.
13: Důrazně varujeme občany, aby na tyto SMS zprávy nereagovali a nikam nezadávali své platební údaje. Úřad městské části Praha 13 informace o pokutách za dopravní přestupky nikdy nezasílá formou SMS, natož s výzvami k okamžité platbě.
19: Fotbalisté Sparty Praha ve čtvrtém kole šance ligy porazili doma Teplice 4-1. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a získali první bod v sezóně. Slovácko doma podlehlo Olomouci 1-2. Program sobotního čtvrtého kola uzavírá o 20 hodin duel Plzně se Zlínem. Utkání ve Štruncových sadech sleduje Pavel Tilšar.
20: Začíná třetí minuta, Plzeň Zlín, zatím 0-0, za hosty nastoupil David Grigera, syn Zdeňka, vůbec poprvé v nejvyšší domácí soutěži. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
19: Na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu dnes budou o medaile bojovat dva čeští reprezentanti. Po 9. hodině večer čeká finále o štěpaře Jakuba Vadlejcha a krátce poté se na star 400 postaví Lourdes Gloria Manuel. Běžecké finále uslyšíte v přímém přenosu, soutěž o štěpařů v reportážních stupech.
21: Žení na D1 za sjezdem na Divišov a překážka na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy popojíždí dlouhá kolona mezi sjezdy na Divišova Sázavu. Na 34. kilometru ještě odklízí cisternu po dopoledním požáru. Průjezdný je pouze levý pruh a kolona na Prahu z kilometru 41 je asi na 50 minut. Osobním autem se dá sjíždět na Divišov, to je kilometr 41, pak to objet po silnici 113. Na D1 se vrací u Ostředku na kilometru 34. Na Pražském okruhu vázne provoz směrem z letiště k dálnici D1. Za sjezdem na Ořech na 18,5 kilometru je teď blokován pravý pruh. Silničáři tam uklízí nepořádek po nehodě. Kolona z 20. kilometru je asi na 10 minut. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy pozor na 3. kilometru. Dořešují tam nehodu dvou aut v levém pruhu. Provoz ale zeslábl. Kolony se netvoří. A na silnici 38 z Havlíčkova do Čáslavy, kousek za Brodem, pracují silničáři na několika úsecích, zdržení celkově na Čáslav 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: Zítra bude jasno až polojasno, postupně od západu začne přibývat oblačnost přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Je více věcí na zemi i v nebi, o nichž se vašim filozofům nezdá, řekl Shakespeareův Hamlet Horáciovi.
24: Tuhle větu měli asi na paměti i českoslovenští vojenští strategové a příslušníci státní bezpečnosti, když se pokusili do boje proti nepřátelskému západu angažovat také psychotroniky a parapsychology.
23: Jak jejich spolupráce vypadala a jestli to něco přineslo, o tom si budeme povídat v příštích minutách. V dalším pořadu třídíl cyklu, ve kterém pátráme po tom, co je ještě normální. Od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová
24: a Lucie Korcová.
16: Téma plus.
24: Na úvod by to asi chtělo vysvětlit, co to ta parapsychologie vlastně je.
23: Nejdřív si musíme říct, že je považována za pavědu a dnes ji drtivá většina vědců společně s různými paranormálními jevy odmítá.
24: V kostce by se o parapsychologii dalo říct, že jde o nauku, která například tvrdí, že lidská mysl je schopna produkovat jakousi mentální energii nebo bioenergii, která dokáže například předvídat budoucnost, vyhledávat různé skryté předměty nebo materiály, nebo bez použití fyzické síly pohybovat předměty, a to i na veliké vzdálenosti.
23: Další dovednost představí asi nejznámější český představitel tohoto směru u nás, František Kahuda. Takto hovořil v roce 1982 v Československém rozhlasu.
25: Tato mentální energie má potom tu vlastnost, že pro ní žádná rychlost není hraniční. Že mentiony, chcete-li, máme-li použít toho označení těch partikulí hypotetických, se pohybují jakoukoliv rychlostí, i nad světelnou. A k tomu jsme vytvořili jakousi teorii, máme jakési matematické zdůvodnění, je to takzvaná metarelativita, je to nad relativistický útvar matematický, že jo? A je to teda velice zajímavé, že taková partikule může této rychlosti dosáhnout. V podstatě, je-li ta energie potom zaměřená k určitému místu nebo k určitému ději, tak můžeme říct, že ta informace, kterou tam posíláme, anebo kterou potom zpětnou vazbou dostáváme zpátky, je tam okamžitě. De facto okamžitě. A proto jeden veliký kybernetik anglický říká, že bude to mentální energie, která jednou bude zprostředkovávat přenos informací do kosmu. Protože tam využívat světelných informací, laserových třeba jakýchkoliv jiných, to
0: bude
25: je
0: pro
25: ty strašné rozměry pomalé. Vemu se jmenuje Lovell ten pán a říká otevřeně, že jedině této energie je pak možno používat při komunikaci s kosmonauty. Což bude veliký a hezký.
23: O Františku Kahudovi se tu ještě zmíníme. Teď se pojďme podívat na jeho předchůdce.
24: Stručnou historii parapsychologického bádání u nás pro náš pořad připravil Petr Kalač z Dokumentárního centra českého hermetismu, který se zabývá historií hermetismu a parapsychologie v českých zemích.
1: První společností, která se těmihle fenomény zabývala, byla vlastně česká společnost metapsychická. A ta působila v letech 1922 až 1941. Se svými přednáškami se potom scházela v pražském Kaulichově univerzitním domě, přičemž se zabývala parapsychologií a studovala též projevy téměř všech tehdejších slavných evropských médií. Že ono to bylo hodně provázané právě se spiritismem, takže ty fenomény, které tam vlastně vznikaly, ty různé jaksi zjevy, že jo, různé přínosy různých předmětů, jo, různé levitace a tak dále, tak to se vlastně už tehdy zahrnovalo do jaksi parapsychologických fenoménů. A výzkum spiritistických fenoménů sponzorovala rodina pražských tiskařů a nakladatelů Neubertových. Jo. To bylo poměrně jako významné nakladatelství. Majitel grafických uměleckých závodů na Smíchově Václav Neubert byl navíc členem Společnosti pro psychická studia. A nejvýznamnějším pracovníkem téhle české společnosti metapsychické byl doktor práv Karel Kuchyňka. A z dalších členů této společnosti bych připomenul hermetiky Emanuela Haunera, doktora práv Oldřicha Eliáše, který se už tehdy stýkal se zahraničními parapsychology. Jo, takže už tady byla vlastně ta vazba mezi Čechy a zahraničím už v těch 20. letech. No a pak zde byl zvláštní spolek Metapsyché, což byl spolek pro bádání a pěstování vědy psychologické v Československu. Ten zkoumal vlastně okultní fenomény zhruba v letech 1932 až 1939 pod vedením doktora Františka Straňáka.
23: I hned po vzniku protektorátu Čechy a Morava byly všechny tyto společnosti rozpuštěny a po válce se už neobnovily. To ale neznamená, že by utichlo i parapsychologické bádání.
1: A na přelomu 50. a 60. let se následně objevují první oficiální zprávy o intenzivních experimentech na poli parapsychologie, které konají válku přeživší lídři dříve jich zmiňovaných společností, tedy profesor Viktor Mikuška a doktor práv Karel Kuchyňka. A na Slovensku jim zdatně sekunduje fyzik docent Julius Krmešský, který se od roku 1959 zaobírá parafyzikálním výzkumem hypotetického kvazimagnetického pole. A experimenty by přirozeně v této době nebyly možné, kdyby v podobném oboru již dříve nezačali pracovat Sověti. No a v této pohnuté době je komunisty kontaktován stejně jako dříve nacisty náš přední parapsycholog Břetislav Kafka. Požadavek je jasný, jeho jasnovidci a jeho asistenti mají pomáhat sovětským vědcům při pokusech s atomovou bombou.
24: A tady se pojďme zastavit. Jak měla pomoc českých jasnovidců vypadat?
1: On samozřejmě s těmi svými lidmi, které vlastně uváděl do hypnózy a v té hypnóze vlastně s nimi experimentoval, tak aby vlastně v tomhle tom výzkumu, který vlastně dělal už poměrně záhy, mohl pokračovat i v těch 50. letech. Musel být pro ty Sověty nějakým způsobem obhajitelný a zajímavý. Takže ve chvíli, kdy zuřila taková ta záležitost kolem vývoje atomové bomby, tak si Sověti mysleli, že by ty jeho jasno zřiví, pokusní experimentátoři byli schopni vlastně třeba vniknout skrze nějakou telepatii nebo něco takového do třeba plánů Američanů a tam vlastně odečíst nějaké prostě plány na konstrukci atomové bomby. Jo. Takže tato ta myšlenka zatím jaksi byla, jo, prostě v zásadě vojenský výzkum. A ve chvíli, kdy on měl vlastně jako dobré výsledky s těmi svými médii, jo, tak ho do tohohle z toho se snažili jaksi navést. To byl celý účel. Jo, ty experimenty probíhaly tady.
23: Jak to, že Sovětský svaz, první komunistická země, hlavní strážce čistoty marxleninské ideologie, využíval jasnovidce?
1: Oni tam mají velkou tradici, že jo, prostě v té divotvornosti, jo, protože samozřejmě v té pravoslavné církvi těch divotvůrců bylo spousta. Takže oni samozřejmě věděli, že existují tyto neviditelné fenomény, dalo by se říct. Nicméně ten koncept, že jo, prostě komunistického náhledu na svět tyhle ty věci vylučoval. No, teď co s tím samozřejmě? No tak udělali tajná pracoviště, kde se lidmi, kteří nějakou takovou parapsychologickou dovednost nebo schopnost projevili, zabývali. Jo? Takže prostě těch výzkumných pracovišť tam měli taky několik. No a samozřejmě ověřovali, jestli to v tom světě je podobné. Říkám znovu, moc se jim to hodilo prostě do konceptu té studené války, aby prostě měli možnost špionáže a nebo aby vyvíjeli nějaké nové technologie, nové zbraně, které vlastně jsou de facto nezachytitelné nějakými přístroji, které prostě tyhle ty energie nedokážou zachytit.
24: Vysvětluje Petr Kalač z Dokumentačního centra českého hermetismu.
23: Já teď ve studiu vítám Libora Svobodu, historika z Ústavu pro studium totalitních režimů a z Masarykovy univerzity v Brně.
0: Dobrý den.
23: My jsme se sešli, abychom se bavili o takovém zvláštním tématu, a sice o spolupráci státní bezpečnosti s parapsychologi. Mě by zajímalo, ještě než přejdeme ke konkrétním případům, jestli tím ty československé služby byly zvláštní, anebo jestli to bylo tehdy, bavíme se o 60., 70., 80. letech, jestli to bylo běžné i ve světě, jestli i tam se tajné služby obracely tady do těchto oblastí, tady na tyhle ty badatele.
0: Zcela určitě, no rozhodně, tedy v té druhé polovině 20. století nebyla jenom záležitost československá, ale i Sovětského svazu. O tom, jak ten výzkum běžel v ostatních zemích toho sovětského bloku, nevím. Nemám povědomí, nezabýval jsem se tím. Ale co víme, tak velkou popularitu a velký zájem to mělo i na západě. Zcela rozhodně to nebyla jenom záležitost toho sovětského bloku a komunistického Československa. Co možná může být zajímavé v tomto kontextu je ten fakt, že Československo, Sovětský svaz, byla tu dominantní komunistická ideologie, která řídila ten systém tady. A ta si potrpěla na tu vědu. Ona se sama sebe snažila vědecky zdůvodňovat, proč existuje a jak funguje společnost.
23: Čili ten vědecký komunismus.
0: Vědecký komunismus. Ten scientistický pohled na svět tam zkrátka byl a spíše se může zdát paradoxní, že vlastně v tomto prostředí došlo k tomu, že se těmto jevům věnuje vůbec pozornost, ale ten zájem tu byl a nebylo to nic výjimečného a v každém z nás, pokud není člověk úplně ten scientista typu se spolku Sisyfos, to není nic proti ním, tak se schovává něco, že se řekne, ale některé věci mohou být tak nebo tak. V každém z nás trošku ta vrstva je uložená a myslím si, že generálové a ministři a náčelníci tajných služeb nejsou vůbec výjimkou.
24: Břetislav Kafka, o kterém vyprávěl Petr Kalač, měl několik žáků. Dva z nich sehráli důležitou úlohu v parapsychologii a zároveň patří mezi ty, o které se zajímaly tajné služby. A tím pádem patří i do našeho pořadu. Zdeněk Rejdák a Milan Riesel.
0: Milan Riesel byl asi, kdybych to měl hodnotit, tak taková osobnost, nechci zakladatelská, takový ten první vědec, už to řeknu, tak použiju u nás, který tedy se tohletou problematikou začal zabývat na vysoké úrovni, tedy v rámci mezinárodních styků, vztahů s vědci tedy i ze západní Evropy, nejenom tedy s těmi konkrétními jasnovidci a lidmi, kteří, jak se říká, jsou lidi z praxe, ale zabýval se tedy i lidmi, kteří se tím odborně zabývali, zkoumali to. Byl to pražský rodák, narodil se v roce 1928, měl přírodovědné vzdělání, vystudoval fyziku, přírodní vědy na Karlově univerzitě a doktorát měl z biochemie. Už na studiích se začal touto problematikou zabývat, on konkrétně ho tedy zajímalo jasnovidectví. Psal na to i odborné práce, třeba úvod do parapsychologie a další. A už koncem 50. let, nebo na přelomu 50. 60. let, to se měnila trošku ta atmosféra ve společnosti, uvolňoval se takový ten zatuhlý režim, tak navazoval se znovu spolupráce, tak začal navazovat kontakty s vědci z západní Evropy, což vyvolalo přirozeně tehdy zájem státní bezpečnosti, která na ní zavedla svazek, ve kterém se ho tady začal rozpracovávat.
3: Doktor Riesl se mimo své zaměstnání zabývá parapsychologií. Za tímto účelem udržuje široké písemné styky s osobami, které se touto otázkou zabývají v USA, Anglii, Polsku, Sovětském svaze a jiných státech. Zvláště zajímavý je písemný styk Riesla s J.B. Ryanem z parapsychologické laboratoře Duke University v USA a jistou doktorkou Marie Higby, americkou státní příslušnicí, která často cestuje a která Riesla v Československu navštívila v červenci 1960 v Praze.
23: Profesor Ryan a doktorka Higby Averyová byli známí američtí parapsychologové. Milan Riesl si s nimi začal dopisovat v roce 1959, stejně jako se západoněmeckým badatelem Hansem Bendrem. Státní bezpečnost korespondenci Milana Riesla otevírala a četla. A nejen to.
0: Rozpracovávala jeho styky, hovořila s řadou lidí, včetně třeba i brigádnic, studentek, které s ním někdy v roce 59 na ty své pokusy si je najímal.
3: Ze záznamu státní bezpečnosti. Při osobním setkání jim vysvětlil, že dělá pokusy v oboru hypnózy a nabídl jim mzdu 7 korun 50 haléřů na hodinu nebo stejnou hodnotu v tuzexových bonech, které přepočítával v hodnotě 5 korun za bon. Soudružka Podobská navštívila Riesla celkem 3x, kdy ji uspal hypnózou, ale vždy se mohla kontrolovat, byla při vědomí. Nyní s ní chtěl dělat hlubší mozkový útlum, to je uspání do bezvědomí, kdy se nemůže kontrolovat. Svoji práci odůvodnil tím, že chce dokázat, že existuje telepatie, přenášení myšlenek na dálku. Vzhledem ke stádiu uspání bezvědomí má soudružka Podobská obavy, aby Riesl jejího stavu nezneužil a proto již k němu na další hodiny nechce chodit.
0: To je zajímavé, že oni nějak vůbec nerozporují oblast toho výzkumu. Není tam nějak zastavení se tím, co to je tedy vlastně za člověk a čím se to zabývá. To tam vůbec není, to se bere prostě jako oblast jeho výzkumu, ale pro tu komunistickou státní bezpečnost v době té paranoid, ten režim byl paranoidní, to se vracíme teď k těm podstatě toho režimu. Styky se západem, s západními věci byly vždycky a priori podezřelé. Navíc už tehdy to začalo být výzkum, který v sobě z toho dobového pohledu skýtal velké množství perspektiv, přece se mohlo objevit něco, co by celá změnilo ty vojenské vztahy a ty mezinárodní, takže ho sledovali skutečně opatrně, opravdu s velkou bedlivostí, protože vlastně nevěděli, co od něho mohou čekat a jestli není ve skutečnosti nějakým skrytým agentem.
23: V době, kdy státní bezpečnost Milana Riesla sledovala, pracoval jako dokumentátor Biologického ústavu Československé akademie věd. V červnu 1961 získala STB od svého důvěrníka tuto informaci.
3: Riesel uveřejnil v několika našich a v jednom zahraničním časopise v USA několik článků o parapsychologii, přičemž se odvolával na některé sovětské prameny a tyto články podepsal jako vědecký pracovník Biochemického ústavu Československé akademie věd. Jeho jednání v tomto směru bylo nesprávné, neboť přestoupil svoji pravomoc tím, že publikování článku nenechal schválit příslušnými vedoucími činiteli Akademie věd, a protože se jedná o články vědecky nepodložené, poškodil dobré jméno československé vědy. Proti článkům protestovali příslušní činitelé Akademie nauk Sovětského svazu s tím, že se jedná o podvodné informace, které pochází v mnoha případech z doby carského Ruska a nemají s dnešní sovětskou vědou nic společného.
24: Jenže to tak úplně pravda nebyla. Milanu Rieslovi se totiž vedle západních parapsychologů podařilo navázat písemný kontakt také s těmi sovětskými.
23: Ti mu poslali pozvání k návštěvě a ačkoliv vjet do Sovětského svazu tehdy nebylo úplně snadné, v říjnu 1961 Riesel vyjel. Státní bezpečnost byla totiž zvědavá, co tam zjistí. Po návratu musel Riesel o svém pobytu v Sovětském svaze podat zevrubnou zprávu.
24: Dochovala se v archivu a můžeme se v ní dočíst, že navštívil parapsychologická pracoviště v Moskvě, Leningradě a Kyjevě. Velký dojem na něj udělalo především oddělení biokybernetiky a výpočetní techniky Ukrajinské akademie věd.
23: Asi 12 pracovníků oddělení se neoficiálně věnovalo telepatii a jasnovidectví. Riesel ve své zprávě v bodech uvedl, čemu konkrétně se věnují.
3: Výzkum v telepatii. Nyní je pozornost soustředěna na výběr dvojic pro telepatické pokusy. Precedenty přístupu. Aplikace hypnózy, farmakologických léků, yoga cvičení, studium jednovaječných dvojic. Studium jógy pomáhá při aplikacích v tréninku psychokapacity jako prostředku lékařského léčení a upevnění zdraví. Zkoumají vliv klíčivosti, zárodečnosti semen vkládáním rukou, zatím bez patrných výsledků.
23: Pro milovníky sci-fi může být určitě zajímavé, že v kyjevské laboratoři působil Ivan Jefremov, autor i u nás známé knihy Mlhovina Andromedy. Jinak ruský paleontolog, který globálně proslavil bájného červa z pouště Gobi, Olgoje Chorchoje.
24: Na Leningradské univerzitě Milan Riesel navštívil první a tehdy jedinou oficiální sovětskou laboratoř pro výzkum telepatie podporovanou státem. Skutečnost, že se parapsychologií zabývali také badatelé v Sovětském svazu, umožnilo vyjít ze stínu i českým parapsychologům. Ale nebyl to jediný důvod.
4: Já jsem si právě říkala, že v těch 60. letech to i zapadalo do toho, že tehdy i v Československu vycházely třeba Denikenovy knihy, že jo.
0: Ludvík Souček, ano.
4: Tohle všechno, že vlastně ta atmosféra od konce 60. let, že z toho vlastně udělala téma jako hodnovědný a možná, že i potom tvrdém stalinismu a vědecký komunismus a Bůh neexistuje a tak dál. Takže tohle mě přišlo jako, že byla taková protiváha.
0: Ano, to si myslím, že ta 60. leta obecně tohle přinesla. Zase ona přinesla celou řadu dalších věcí, zájmu to New Age a hlubinná psychologie a vůbec zájem o životní prostředí, různé nauky, hlavně o ty asijské, o buddhismus, o hinduismus.
4: Tehdy taky přišla yoga, mimo jiné.
0: Ano, přišla yoga, přichází karate jako sport. To jsme se vzdálili, ale ta souvislost prostě tam je. Zkrátka ta 60. léta to v sobě měla hodně na tom západě, ale pronikalo to i sem přes tu oponu a i tady bylo na co navazovat. Pořád to byli lidi, kteří si to ještě pamatovali před tím rokem 48. Věděli, že se chodilo k léčitelům a že jsou lidi, kteří tyhle ty paraschopnosti buď je uměli hrát, nebo je mají, ale prostě se k jim chodilo, bylo to běžná věc. Byli lidé typu Břetislava Kafky a další, kteří si měli i jisté renomé i v tom tuhým stalinismu se prostě o nich zkrátka vidělo, že se o tom oficiálně mluvit nemohlo. A tohle byla ta snaha toho jako dát do souladu. Vědecky teda dokázat, že to nejsou žádný nadpřirozený jevy, ale že to je právě doklad nějakých přírodních zákonů a souvislostí a souvislostí s naším vývojem lidským, které my ještě stále neumíme rozklíčovat, ale které evidentně fungují a případně nějakého uchopení a zvládnutí se dají využívat k nějakým účelům, kalým nebo nekalým, buď vojenským nebo civilním, ale v tomto směru určité složky primárně zajímalo to využití vojensko-bezpečnostní.
23: Říká Libor Svoboda. O parapsychologickém výzkumu se dozvídala i široká veřejnost. Například v roce 1965 věnoval rozhlas parapsychologii jedno z vydání pořadu Kulatý stůl.
24: Právě Milan Riesl v něm vysvětloval, že parapsychologové se zabývají zejména mimosmyslovým vnímáním, jako je telepatie a jasnovidectví.
5: Kromě toho se předpokládá, že toto mimosmyslové vnímání může existovat ještě, abych tak řekl, do času. Že tutéž roli jako v mimosmyslovém vnímání do přítomnosti hraje prostor, že ta informace o té zjišťované události přichází k tomu zjišťujícímu, tak podobně v takzvané proskopii, čemu říkám jakoby jasnovidnost do budoucnosti, přichází jakoby informace z budoucí události k přítomnosti. A kromě tohoto vnímacího aspektu parapsychických schopností předpokládá parapsychologie existenci ještě obráceného procesu, jakoby myšlenka člověka, myšlenkový proces v mozku člověka mohl nějak ovlivnit energetické procesy vnějšího světa, jakoby mohl člověk soustředěním svých myšlenek zapůsobit na děje v okolním světě, a to je takzvaná psychokineze.
16: Posloucháte speciál Tématu Plus, který hledá odpověď na to, co je ještě normální. Vrátit se k němu můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
24: Pojďme teď ke druhému z Kafkových žáků, zmíněnému Zdeňkovi Rejdákovi. Do dějin se zapsal mimo jiné tím, že termín parapsychologie v českém prostředí nahradil slovem psychotronika. Pokračuje Libor Svoboda.
0: Ten tedy na rozdíl od těch dalších kolegů, Kahudy a Riesla, byl humanitního zaměření, byl absolvent filozofické fakulty, jinak tou kariérou byl trošku podoben Kahudovi, byl vojákem z povolání několik let, poznal se působil na vojensko-politické akademii. I tak patří těm mluvím zakladatelským osobnostem, v těch 60. letech ho Kahuda právě velmi ovlivnil. On tehdy už u těch 60. let začal udržovat kontakty právě s Břetislavem Kafkou, s Robertem Pavlitou, o kterém tady ještě bude řeč, a dalšími lidmi, kteří prosluli těmito schopnostmi nebo se jimi zabývali. Rejdák z těch lidí, kteří tedy se tou problematikou zabývali a z těch zakladatelů měl styky s ministerstvem vnitra opravdu největší. Byl už plně 60. let a několik let potom byl v hledáčku vojenské kontrarozvědky. Jako voják z povolání. To už právě se týkalo těch jeho kontaktů a dalších, ale už tehdy tam byli lidé ze zahraničí, takže na něj je svazek, který ten je dochován.
23: Z něj vyplývá, že se psychotronice věnoval i na svém pracovišti, na sociologickém ústavu Vojensko-politické akademie Klementa Gottwalda. Nejméně od roku 1967 se pokoušel přemluvit své nadřízené v armádě, aby zřídili speciální psychotronický ústav nebo laboratoř. V roce 68 dokonce předložil podrobný návrh takového pracoviště, včetně jednotlivých pracovních pozic a plánu práce.
24: Jenže vojenské kontrarozvědce se Zdeněk Rejdák moc nelíbil. Třeba proto, že byl antisemita.
6: Ze svodky poznatků vojenské kontrarozvědky. Své protižidovské zaměření projevuje většinou naprosto otevřeně a vyvozuje z něho v některých případech až přímo fantastické závěry, které vědecky zdůvodňuje praktickými zkušenostmi z oboru parapsychologie. Všechno to, co považuje za nesprávné, vysvětluje činností a aktivizací sionismu, například srpnové události v roce 1968 a podobně. Z hlediska vývoje v našem státě od začátku roku 1968 činí rovnítko mezi pojmy progresivisté a židé.
24: Bez zajímavosti není ani hlášení informátora o tom, co Rejdák vypráví o zjištění jasnovidců, se kterými spolupracuje.
6: Pokusné osoby předvídají na duben 1969 velkou krizi v našem státě.
25: Při té příležitosti mají odejít sovětská vojska a pak teprve nastane nebezpečí občanské války. On a jeho lidé se zabývají otázkou provedení preventivního puče, čímž chtějí občanské válce a krveprolití zabránit.
23: Asi není divu, že vojenská kontrarozvědka Rejdáka ohodnotila jako politického dobrodruha a zamítla, aby psychotroniku do armády zaváděl právě on.
24: V roce 1969 se Vojensko-politická akademie přesunula do Bratislavy a Rejdák dostal výpověď. Opět se snažil prosadit založení psychotronického pracoviště. Oslovil i ministerstvo vnitra. Sestavil zprávu o tom, jak využít jasnovidce a telepaty v kriminalistice. Pojďme si přečíst, k čemu by detektivu mohla sloužit třeba taková psychoskopie.
25: Nemáme viníky ani možnost volit z více osob, ale jsou k dispozici jen doličné předměty, zbraň, zapomenutá věc a podobně. Telegnostik dostane do ruky doličný předmět a je požádán, aby vylíčil, co se s ním stalo, popsal osobu, která jej vlastnila, čin s ním spáchala a podobně. Doličným předmětem může být i mrtvola. Používat jen v krajním případě působila by příliš traumaticky, telegnostik by se bál, těžko by pak vypovídal. Vždy jde o senzitivního jedince.
23: Mimochodem, tento návrh Rejdák sestavil se svým spolupracovníkem, inženýrem Karlem Drbalem. Ten byl známý především jako badatel v oboru pyramid. Zastával tehdy velmi rozšířený názor, že pyramidy mají zvláštní schopnosti měnit biochemické a fyzikální procesy. V roce 1968 o tom Karel Drbal hovořil v rozhlase.
7: Ale jakož jsem, jak se říká, duše bádává a nevyhýbám se jakémukoliv pokusu, protože nejlepší je vždycky experiment a ověření, tak jsem si ty pokusy udělal a náhodou jsem začal s tím, že jsem vzal maso, které se teda velmi kazí, a to játra. Ovšem byl jsem velmi překvapen, když kontrolní kus se zkazil způsobem, že jsem s tím měl nepříjemnosti. Ono to bylo přes Velikonoce. Přes nějak velikonoční svátky to bylo. A když jsme se vrátili, no tak tam byl strašný puch, ovšem z toho kontrolního kusu, když to v té pyramidě, to už bylo oschlé a podle pozdějších pokusů lze už za 4 dny zjistit, že prostě ta mumifikace probíhá.
24: A nejen mumifikace, pyramidy podle Drbalova zjištění dokonce umí nabrousit ostří.
8: Ukázalo se totiž, že uvnitř pyramidy se obnovuje břit žiletky. Inženýr Drbal to ověřil na nesčetných pokusech, kdy se jednou žiletkou oholil až 200krát, jinou 160krát. Vyrobil si sérii pyramidek z lepenky, velmi jednoduchých, jaké si můžete vyrobit sami. Pyramidka se skládá ze 4 rovnoramenných trojúhelníků o základně 15,7 cm a hraně 14,9 cm. Žiletku uložil do pyramidky na podstavec, vysoký asi 3 cm, a pak pyramidku orientoval tak, aby svými stranami směřovala na sever a jih. Žiletka zůstane v pyramidce přes noc a ráno je tak ostrá, jako kdyby byla nová. Tímto způsobem můžete regenerovat i žiletky Silver Žilet nebo Astra, které nelze brousit mechanickým způsobem. Inženýr Drbal nazývá prostor uvnitř pyramidy aktivním prostorem. Soustředují se zde elektromagnetické vlny, které mají příznivý vliv na obnovu krystalické struktury ostří žiletky.
23: Na tento vynález měl Karel Drbal od roku 1959 patent. Je tedy pyramidální záhadou, proč, pokud to skutečně funguje, na něm on ani nikdo jiný nezaložil výnosný biznis.
24: Ale zpátky ke Zdeňku Rejdákovi a jeho stykům se státní bezpečností.
0: No ale vrcholem potom jeho kontaktu se státní bezpečností byla jeho spolupráce. On byl už od počátku 70. let spolupracovník na té bázi důvěrníka, což prostě není tam vyžadován vázací akt, je to zvlášť, nebo typ spolupráce, kdy, jak se říká lidově řečeno, člověk přijde a pozvou, si ho řekne, byl třeba v zahraničí, nebo k němu přišel, jak si ho pozvou a on řekne, s kým mluvil a o čem mluvil. Udržuje s nimi kontakty, nebo oni s ním tedy, ale v zásadě by to nemělo přijít do takového stavu, kdy, že by měl být zaměřený nějaký přímo cíl.
4: Že měl třeba nějaký úkol. Jenom
0: nějaký úkol, jo, slouží k tomu podávání informací, v jeho případě celkem jednoznačně z toho prostředí, v kterém se pohyboval, opět je to styk s cizinci, styk s lidmi z toho vědeckého prostředí, tak se zajímalo tu vědeckou technickou rozvědku a kontrarozvědku, ale zajímalo i ten styk lidí se západem, styk s těmi praktikujícími jasnovidci a proutkaři a dalšími lidmi, kteří ty schopnosti využívali. To bylo pro tu státní bezpečnost zajímavé. Ona v tom i logicky viděla, že ti lidé se vymykají tomu standardnímu popisu socialistického člověka, tak jak si o ten dobový kánon představoval a že by mohli být, to zase už to policejní uvažování, problematičtí, oni skutečně samozřejmě byli, oni si žili po svým. Takže to byla jedna rovina a na konci 70. let tedy se stal kandidátem tajné spolupráce a v roce 80 tajným spolupracovníkem, agentem s krycím jménem Homer. A to vydržel v podstatě až do pádu režimu.
24: Říká historik Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů.
23: Mezi výzkumníky v oblasti psychotroniky, se kterými byl Zdeněk Rejdák už od 60. let v kontaktu, patřil Robert Pavlita z Lázní Bělohrad. Tady z regionu, kde byla odjakživa velmi rozšířená okultní hnutí.
24: Povídat si o něm budeme s publicistou a badatelem Jaroslavem Marešem.
9: Robert Pavlita byl vedoucí výzkumu, tuším, v textilně Hořice. On se považoval za vědce, za výzkumného pracovníka právě v téhleté oblasti, protože on tedy přišel s teorií, že člověk má svoji vlastní energii, bioenergii a tu energii se rozhodl jímat a používat. Přišel s tím, že vytvořil jakési kovové předměty o různých tvarech, říkali jim biogenerátory, a právě soustředěním člověka, nějakým upřeným civěním, zíráním, se ten biogenerátor měl nabít. A podle toho tvaru měl mít různou funkci, jakože třeba dokázal snad čistit vodu, nebo dokázal magnetizovat dřevo, nebo měl dokázat urychlovat růst rostlin a dokonce snad měl i zabíjet hmyz.
24: Už v roce 1967 byl o Pavlitových pokusech natočen krátký dokumentární film s názvem Na hranici skutečnosti. Dokument v produkci Československé armády připravil Zdeněk Rejdák.
23: Ten se tehdy také snažil armádu přesvědčit, aby Roberta Pavlitu využila. A v ideálním případě pro účely jeho bádání a bádání dalších psychotroniků otevřela onu psychoenergetickou laboratoř, po které Zdeněk Rejdák tak toužil. O námluvách mezi Pavlitou a Československou lidovou armádou se dochovala zpráva, kde se mimo jiné píše.
10: V poslední době vyvinul Pavlita zařízení, kterým mění libovolně polaritu magnetu. Celý proces souvisí s gravitačním polem. Podle názoru vojenského odborníka, kterého k předvedení pokusného zařízení doktor Rejdák přizval společně s náměstkem ministra obrany generálem Machačem, lze na tomto základě vypracovat nový umělý horizont, letecký palubní přístroj, mnohem dokonalejší než všechny současné modely.
23: Pokud létáte a právě jste nadšeně povyskočili, tak vězte, že takové zařízení Robert Pavlita nesestrojil.
24: Nakonec, jak víme, armáda zanevřela na Pavlitova protektora Rejdáka a schopností badatele z Lázní Bělohrad si naopak povšimla státní bezpečnost v Hradci Králové, která na ně upozornila nadřízené orgány.
10: Ze zprávy STB o Pavlitových údajných schopnostech. Biologické paprsky při jednorázovém a nasměrovaném uvolnění biologické energie u zraněného člověka dochází k jakémusi ochrnutí nervové soustavy a hmyz je paprsky usmrcen. Ve výzkumu biologických paprsků Pavlita po zjištění těchto faktů nepokračuje.
24: Za to ale pokračoval na výzkumech, jak pomocí bioenergie přenášet informace, číst vzdálené nebo skryté listiny, nahlížet do zavřených prostor, ovládat mechanická zařízení anebo vyhledávat osoby. To všechno se mohlo tajné policii pochopitelně hodit. A tak v roce 1971 rozjela akci s názvem Mephisto.
9: A Robert Pavlita dostal nabídku od Státní bezpečnosti, že tedy tyhle ty svoje výzkumy může provádět právě v uvozovkách na státní účet. Dostal vilu v Pišelích, to je taková ta jedna z těch konspiračních vil, kde se scházeli ti nejtajnější z nejtajnějších agentů, kde se jednalo s KGB a opravdu ty super tajné informace se tam probíraly, super tajné pracoviště, a tam právě on nějaký čas provozoval bioenergetickou laboratoř, kde pod dozorem Státní bezpečnosti prováděl ty svoje výzkumy.
2: Mm-hmm. A to fungovalo opravdu tak, že on v té vile jako bydlel nebo tam dojížděl?
9: On tam nějaký čas, podle toho, co o tom víme, tak tam asi jako i bydlel se svojí dcerou, která vlastně s ním ty výzkumy prováděla taky, která mu jako pomáhala, která mě o tom vysoce poutavě vyprávěla, která taky byla přesvědčena o tom, že to funguje. No a experimentovali dokonce s nějakými ještě právě

0: A na jaderní ponorky by potřebovalo být daleko přesnější, aby ten pokyn od Paltety jaderní zbraně nemohl být, řekněme, zarušen nějakou chybovostí. Takže to jako úplně nebylo využitelné, ale ono to mělo i svůj druhý život, protože o tom se dozvěděli prostřednictvím tuším francouzské rozvědky, se o tom dozvěděli Američani. A nedokážeme už říct, jestli to potom použili jako dezinformaci, aby přinutili Západ utrácet peníze na něčem, co se ukázalo na východě jako nesmysl, tak aby to jako na Západě, než na to přijdou, že je to taky nesmysl, aby je to nějakým způsobem vyčerpalo, tak se přes tu americkou, nebo přes tu francouzskou k té americké tajné službě, které se dozvědělo, že Československo pracuje na principu neporazitelných psychických zbraní a že Československo dokáže, že českoslovenští výzkumníci dokážou usmrcovat hmyz pomocí myšlenky. No a na základě toho vzniknul v Americe výzkumný program, který se pokoušel tyhle ty, řekněme, byly to takové psychotronické závody ve zbrojení, kde oni se zase pokoušeli usmrcovat kozy. A vznikl z toho film Muži, co zírají na kozy, kde je to vlastně velmi pěkně shrnuto, kde se tedy zase američtí psychotronici, protože Čechoslováci pracovali na usmrcování hmyzu, tak je museli přetrumfnout, tak ty usmrcovali právě hospodářské zvířectvo pouhou myšlenkou.
1: Mě teda, když jste mluvil o těch kartách, tak já jsem si vzpomněla na jiný film, a sice na Krotitele duchů, kde doktor Venkman nechává hádat tu dívku s tím mládencem, jakou kartu drží, a tomu, kdo špatně odpoví, tak dá elektrický šok.
0: Nemáme informace o tom, že byly používány elektrické šoky v tomhletom případě. Ale paní Zapadlová mi říkala, že právě jeden z těch pracovníků ministerstva vnitra v tom začal být velmi dobrý, ale že potom sám od toho odstoupil, že ho to prý strašlivě psychicky vyčerpávalo.
2: Já jenom doplním, že zmíněná paní Zapadlová je Jana Zapadlová, dcera Roberta Pavlity a jeho spolupracovnice. A jak akce Mephisto dopadla?
0: Ty materiály Státní bezpečnosti k tomu jsou neskutečně zajímavé, protože oni na jednu stranu mu věřili, ale zároveň mu nevěřili. Takže oni s ním jako na tom pracovali a v těch záznamech je, že skutečně Robert Pavlita asi vynalezl nebo objevil nějakou energii, která skutečně nějakým způsobem funguje. Ale zároveň mu nevěřili v tom, protože si mysleli, že on to nejdůležitější nechce říct. Takže zároveň byla tajná Pavlitova laboratoř a zároveň ta Státní bezpečnost si udělala ještě druhou, ještě tajnější laboratoř a šmírovala přímo toho Pavlitu u těch experimentů, který dělal, a pokoušela se ty experimenty opakovat. Fungovalo to nějakých několik měsíců, pak se o tom dozvěděli Sověti, přijel nějaký sovětský odborník, označil to za blbost a spolupráce s Robertem Pavlitou byla ukončena. On zase přešel do té své domácí, do té fáze toho domácího výzkumu, jestli to takhle můžeme nazvat.
3: Na jaře 1972 byla tedy akce ukončena. V závěrečné zprávě o zjištění sovětských vědců si můžeme přečíst.
4: Všechny pokusy Mephista mohou být reprodukovány bez pomocí takzvaných biogenerátorů a jsou všechny objektivně vysvětlitelné z hlediska známých zákonů fyziky a biologie. Českoslovenští a sovětští pracovníci se shodli na názoru, že z ryze odborně technického hlediska nelze rozhodnout, je-li Mephisto podvodníkem nebo pouze technickým diletantem, který věří na své teorie o biologickém poli a jako takové je předkládá.
2: Jaroslavu Marešovi se před několika lety podařilo s dcerou Roberta Pavlity, Janou Zapadlovou, natočit o akci Mephisto povídání. My si z něj pustíme ukázku, kde se paní Zapadlová zamýšlí nad tím, proč sovětští vědci ukončili Pavlitův výzkum.
5: Spíš Sovětský svaz asi neměl zájem, aby se tady na něčem podobném pracovalo, protože neměl zájem. To zase, jak se to vezme, protože v tu dobu v Sovětském svazu probíhaly experimenty, jak jsem říkala, paní Kulagina dělala některé věci takového, nepodobného charakteru, ona neměla žádné biogenerátory, ale ono do toho svým způsobem by trošičku spadalo i léčitelství, protože tam je, taky se používá bioenergie. Takže si myslím, že oni asi neměli zájem, aby třeba taky Češi byli lepší než oni, tak...

0: se zřejmě rozhodli, že to tady prostě znemožní tak, protože nám teda nikdo nenabídl, že bychom mohli jít do Sovětského svazu. My bychom tam samozřejmě nešli, ale to skutečně nikdy o tom ani nebyla řeč. Takže asi si řekli, dobře, tak když to takhle znemožníme, tak pan Pavlita tady prostě už jako nemá kam by šel, kde by to, dejme tomu, mohl nějakým způsobem rozvíjet, a ono se jim to do jisté míry i podařilo, no naštěstí ne úplně.
1: Zmíněná Kulagina byla žena, která údajně disponovala paranormálními schopnostmi, pohybovala věcmi, aniž bych se jich dotknula a podobně. S největší pravděpodobností to byla podvodnice a zručná eskamotérka. Sovětští vědci, kteří odmítli Pavlitův výzkum, asi nebyli fanoušky Kulaginy. Jedním z nich byl totiž Alexandr Izákovič Kitajgorodský, uznávaný fyzik a matematik, popularizátor vědy, průkopník krystalografie.
2: A co bylo dál s Robertem Pavlitou? Ptám se opět Jaroslava Mareše.
3: Robert Pavlita, když tedy neuspěl, tak se pokusil znovu a spolupracovat s celní správou, s tím, že vyvíjel přístroj na detekci člověka v uzavřených prostorech, kterým by právě bylo možné třeba právě na té celnici poznat, jestli třeba v tom kamionu není schovaný nějaký člověk, jako nějaký uprchlík. Což by samozřejmě těm celníkům jako, těm by to jako vyhovovalo. A dokonce tahle ta věc, vlastně dokonce i ostuda, pokračovalo to ještě v 90. letech, kdy nějaká vysoká škola na tom utratila nějaké nemalé peníze, že tedy se to sice ukázalo jako blbost, ale ještě v 90. letech tyhle ty výzkumy jako probíhaly, a dokonce jsem snad viděl i nějaký televizní reportáže, kde to jako zkoušeli. Samozřejmě, bohužel s nulovým výsledkem, jako nějaká převratná technologie z toho nevznikla.
2: A co bylo po roce 1972, kdy celou velkou akci Mephisto utnulo odmítnutí sovětských vědců? Pokud si myslíte, že to znamenalo utrum pro celou parapsychologickou scénu, tak jste na omylu. Náš známý Zdeněk Rejdák rok po Pavlitově debaklu, tedy v roce 1973, uspořádal v Praze první mezinárodní konferenci parapsychologů a od téhož roku pracoval v laboratoři psychotroniky na lékařské fakultě. V roce 1980 se postavil do čela nového výzkumného pracoviště pro psychotronický výzkum a juvenologii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
1: Při stejné škole už od roku 1970 fungovala také psychoenergetická laboratoř Františka Kahudy, kterého jste slyšeli v úvodu pořadu. Tento zapřísáhlý marxista mezi lety 1948 až 1963 ministr školství patřil k nejznámějším propagátorům psychotroniky. Ve své laboratoři se zabýval zejména proutkařstvím. V roce 1982 o tom s redaktorem Pavlem Tumlířem hovořil v rozhlase.
4: To jsem slyšel, že dokonce archeologové používají proutkaře.
5: No ano, my máme jednoho proutkaře, který teď pracuje s Severočeským litoměřickým muzeem, které dělá archeologické vykopávky a na určité lokalitě, aby nemuseli příliš kopat a hledat prostě víceméně náhodně, kde mají začít kopat, tak náš senzibil jim ta místa prověřil, označil kolíky, kde jsou hroby, dokonce i kde leží, jak leží mrtvoli, kde je hlava, kde je konec těla, že jo. Ověřil i polohu těch hrobů, prostě všechno, co jako pokus, jako výzkum, prosím vás, je zatím uděláno. Pokud je o naši laboratoř, je to první výzkum toho druhu a čekáme teď na výkopy, které v těch místech budou dělat, které buď potvrdí, nebo nepotvrdí tu hypotézu, že právě mentální energie dovede i toto najít.
4: Taková kostřička, to přece není žádný velký objekt.
5: To my pracujeme s rozměry mnohem menšími. Dokonce zase výzkumně, prosím vás, se ukazuje, že ta přesnost je určitě 5 cm, maximálně 10 cm. Teda. To mi veliké chyby v tomto smyslu. Těhle těch výzkumů ovšem, chcete-li, archeologických, anebo na hradech a zámcích, na těch chráněných územích, tam ta přesnost je dost veliká. Přirozeně pokud děláme potom výzkumy například v severočeské hnědouhelné oblasti, kde jde o ty díry a o ty o ty chodby a o ty prolákliny někdy dost ve velkých hloubkách, 50-60 metrů, tam přirozeně, že ta nepřesnost je o něco větší. Ale i v těch rozměrech metr žádná míra, že jo? Takže to je i metrová přesnost, které určitě dosahujeme, je veliká.
2: Jak Kahudová, tak Rejdákova laboratoř přežili pád komunistického režimu.
1: Marxismus a virgule. Jak to jde dohromady? Jaroslav Mareš k tomu podotýká.
3: Na jednu stranu, že jo, všechno paranormální bylo zakázané. To přece se u nás nemůže dít. Vzpomeňme na poltergeista v Bohučovicích na Opavsku. Tam se v jednom domku v Bohučovicích, se tuším, nevím, jestli to bylo roku 84, 5 nebo 6, začaly se tam dít podivné jevy. Začalo tam se pohybovat nádobí nejdřív, potom se tam začaly pohybovat skříně, potom tam začaly vznikat požáry, potom se tam začaly odlupovat tapety, potom odletěly kachlíky jako obklady ze zdí. To je dokonce mimochodem do dneška je to nejlépe zdokumentované, že to je skutečně vyfocené. Tamto soudruzi vyřešili tak, že vzali 11-letýho kluka, který tam v tom domě bydlel, zavřeli ho bez souhlasu rodičů, což se tehdy ani nesmělo, ho zavřeli na psychiatrii a řekli mu, jestli se přiznáš, tak tě pustíme domů. Co udělá 11-letý kluk? Tak ten kluk se přiznal se k tomu, že podpaloval v domě, jenomže on se přiznal i k tomu, že pohyboval 3metrákovýma skříněma. Já když jsem s ním mluvil, říkám, to jste jako v 11 letech byl schopný pohnout tady 3metrákovou skříní. On říká, já bych s ní nepohnul teď. Takže tehdy vlastně soudruh Mamula, protože bylo před sjezdem, tak to bylo jako zakázáno, odmítnuto a uzavřeno do archivů ty záznamy a byl vydán takový krátký článek o chlapci, který prostě je deprivovaný a proto se k sobě snaží upoutat pozornost. Ale na druhou stranu soudruzi na to šli vědecky. Takže pak, když někdo přišel s nějakou hypotézou, že existuje nějaká síla, která by se, nedej bože, dala využít třeba i vojensky, tak to bylo nutné zkoumat, protože pokud ne my, tak by mohla třeba druhá strana zneužít nebo použít proti nám. Takže na jednu stranu tyhle věci byly samozřejmě popírané, ale pokud se k tomu přistoupilo vědecky.
2: Jako třeba v roce 1987 v Československé lidové armádě na výzkumném ústavu letectva v Praze Kbelích. Zde jeden z pracovníků, inženýr Šír, přednesl na jakési konferenci přednášku na téma využití psychotroniky ve vojenství. V tištěné podobě se náhodou dostala do rukou Jaroslavu Marešovi, který nám z ní na závěr vybere to nejlepší.
3: Třeba je tam úžasná pasáž, která pojednává o tom, že jasnovidci se můžou používat na to, aby zjistili, kde jsou jednotky protivníka, ale musí být v zázemí, protože třeba v zákopech by se soudruzi psychotronici nemohli soustředit kvůli nepřátelské palbě. Zase se zjistilo, že není možné pomocí psychotroniků a jasnovidců šířit dezinformace, protože jasnovidci na druhé straně by svojí jasnovidností odhalili, že se jedná o dezinformace. Já bych tady ještě zmínil důležitou věc, že tedy to jasnovidectví a telekineze měly být vlastně ještě použity i ke zjišťování činnosti vojsk protivníka a zároveň pozor, k tomuto účelu má být využíváno i přemísťování dokumentů teleportací, čtení myšlenek velitelů a přesuny astrálního těla do zájmových prostorů. Dálkovým hypnotickým nebo telepatickým působením na vojáky protivníka má být vyvolávána jejich netečnost a lhostejnost k plnění úkolů, stavy deprese a úzkosti. Ovšem pozor, vybrané obsluhy mají být psychicky zničeny praktikami vůdů.
1: Jestli vám přijde, že si to Jaroslav Mareš vymýšlí, tak nevymýšlí. Autor spisku, ze kterého si čteme, navrhoval také dálkové poškozování duševního zdraví, velení nepřátelských armád, ničení nepřátelské výzbroje a nezastavil se ani u nekonvenčních zbraní, pokračuje Jaroslav Mareš.
3: A ovšem pozor, uvažuje se, že konstrukce takzvaných hyperprostorových energetických zbraní pracující na principu skalárních vln by měla umožnit usměrnění jaderného výbuchu provedeného na vlastním území na vybrané cíle a prostory protivníka. Což znamená, my si odpálíme jadernou nálož, kolem ní se soustředí několik psychotroniků a ten hřib prostě se jako otočí a místo toho, aby vstoupil vzhůru, tak půjde na toho protivníka. Zároveň si Východ uvědomoval, že Západ má daleko kvalitnější družice. I v tomhle tom měla pomoct psychotronika, protože Nepřátelské družice mají být likvidovány vytlačením či přemístěním do hyperprostoru. Metodou přenosu družic do jejich vlastní minulosti nebo do paralelního vesmíru má být znemožněno jejich použití v předpokládaném čase.
2: Musím říct, že nám, fanouškům Červeného trpaslíka, to vůbec divné nepřijde. A to je z dnešního tématu plus o paranormální vědě a komunistickém režimu všechno. Technicky spolupracoval Ladislav Čurda, ukázky přečetl Petr Vorlíček, dramaturgii měla Lucie Korcová, pořad připravila Veronika Kindlová a od mikrofonu se loučí
1: Lucie Korcová
2: a Veronika Kindlová.
6: Radiokniha.
1: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? A našly se tam osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy. Vypráví v nich o své vynucené emigraci, ale také o kauze odsouzených členů divadélka Waterloo za jejich muzikálovou parodii Syn pluku.
6: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry v Omiši i na ostrově Dugi Otok. Desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny už Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu. Na atletickém mistrovství Evropy bojuje o medaile Oštěpař Vadlejch a čtvrtkařka Manuel. A zítra bude skoro jasno, postupně od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Hasičům v Chorvatsku se daří dostávat pod kontrolu požáry na dalmatském pobřeží. Pomáhá jim hlavně slabší vítr. Lesní požáry jen od včerejška zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Dugi Otok a hlavně letovisko Omiš. Tam zemřel jeden člověk a několik zraněných je v nemocnici v ohrožení života. Evakuace se tam v noci na včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
8: Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
9: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
8: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Radiožurnál.
7: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Kvůli vysokým teplotám musí stavebníci betonovat nový most mezi Ústí nad Labem a Děčínem v noci. 300 metrů dlouhá stavba bude stát přes 250 milionů korun a podle ředitelství silnic a dálnic by měla být hotová letos na podzim. Podrobnosti z místa má reportérka Daniela Pilařová.
10: Stavební firma se dneska pustila do nočního betonování třetího z celkových 4 segmentů mostu. Noční hodiny zvolili dělníci kvůli vysokým teplotám přes den, aby se beton nepřehříval. Dnes musí do ocelové konstrukce nalít 200 kubíků betonu, aby šla práce dobře od ruky a také kvůli špatnému přístupu na staveniště, které je nad železničním koridorem Praha-Drážďany, rozvádí beton po staveništi čerpadla ze 3 betonárek do betonového pavouku, který ho vylévá do konstrukce. S posledním dílem mostu chce firma začít zhruba za 5 dní a podle hlavního stavbyvedoucího Michala Kužníka se bude betonovat zhruba do 5 hodiny ranní. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
11: Ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy Sparta porazila Teplice 4-1. 2 góly se na výhře Letenských podílel Alkoser. V závěru byl navíc vyloučen teplický Takáč. Olomouc vyhrál na Slovácku 2-1 a Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Hraje se ještě poslední dnešní utkání, a to mezi Plzní a Zlínem. Čas a stav zná Pavel Tilšar.
12: Za malý moment začne druhý poločas, potom prvním Plzeň vede nad Zlínem 2-1. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
11: Na mistrovství Evropy v atletice bojuje ve finále o štěpu Jakub Vadlejch a je u toho má Jakub Marek.
13: Jakub Vadlejch má za sebou úvodní pokus 79 a 12 cm, je na druhé pozici za Němcem Weberem, ale zatím jenom oni dva mají první pokusy za sebou. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
14: Komplikace na D1 za Divišovém a také na trojce u Milíčína. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále čekejte výrazné zdržení za sjezdem na Divišov. Na 34. kilometru sjezdu na Sázavu vyprošťují cisternu po dopoledním požáru. Projíždí se pouze okolo levým pruhem a navíc před místem hlásíte i další dvě nehody.
15: Problém je v tom, že na konci připojovacího pruhu na tom 34. kilometru je osoba pod kamionem, takže je ten pravý pruh zavřené ještě dříve tou cisternou. Zhruba 100 metrů předtím je další auto, které tam stojí a blokuje částečně levý pruh, takže se tam trošku tyčkuje.
14: A kolona začíná na kilometru 41 a je k Sázavě na asi hodinu. Osobním autem se dá sjíždět exitem Divišov, to je kilometr 41, pak to objet po silnici 113, na D1 se vrací u Ostředku na 34. kilometru. A na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy na průjezdu Milíčínem na kruhovém objezdu u čerpací stanice zasahují záchranáři u větší nehody a zdržení směrem na Prahu je skoro 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Teploty většinou 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Chtěla jsem to, co chceme všichni. Lepší život. Takhle jednoduché bývá často rozhodnutí opustit svoji rodnou zemi a odejít do ciziny. S vidinou bohatých výdělků, férovějších podmínek a zářnější budoucnosti. Bez břemen a problémů minulosti. Ta představa vábí tak silně, až člověk často úplně zapomene, že ho nejprve čeká cesta, která bude všechno jen nejednoduchá a zářná. Zejména, když se chcete dostat do Spojených států. A tak nabízí salvadorský novinář Oscar Martínez českému čtenáři pohled z druhé strany. Aniž by migranty obhajoval, prostě je se zápalem zuřivého reportéra sleduje během celé jejich nebezpečné cesty Mexikem. Výsledkem je drsná a dechberoucí literární reportáž s názvem Bestie na migrantech nesejde, kterou v roce 2023 vydalo nakladatelství Absint. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
6: Ex Libris.
16: Od jižní hranice s Guatemalou na severní hranici se Spojenými státy je to přes celé Mexiko vzdušnou čarou zhruba 3000 kilometrů. Google Maps počítají, že trasu lze urazit za 28 dní nepřetržitého pochodu. Tolik času, sil a peněz ale migranti nemají. Naštěstí tu existuje hromadná doprava, autobusy a vlaky. No, naštěstí.
17: Lokomotiva se dává do pohybu. Táhne 28 vagónů. Prudce sebou trhne a pak postupně cukají další vozy od hlavy až ke chvostu, jako při dominovém efektu. Bum, bum, bum. Vagon za vagonem se rozjíždí za silným strojem a migranti se přidržují, kde se dá. Už hodně jich tohle první trhnutí vlaku zmrzačilo. Ti, kteří neznali pravidla bestie, si opřeli nohy o spřáhla mezi vagony, tedy o dvě sešroubované železné tyče opatřené mechanismem tlumícím nárazy při rozjezdu a brzdění. Říká se jim mlýnské kameny. Dominový efekt drncajícího lomozícího vlaku jim rozdrtil nohy jako louskáček na ořechy.
16: Popisuje Oscar Martínez. Jak jste určitě pochopili, jízda vlakem, zvaným bestie, neznamená, že se posadíte do kupé nebo rovnou do jídelního vozu. Pojedete na střeše. Několik dnů a nocí v kuse se budete držet jen kovové konstrukce, která rozhodně nebyla sestrojena pro osobní přepravu. Při jízdě pouštěmi a horami jižního Mexika se traverzy tu rozpálí do žhava, loftu, vám k ním přimrznou ruce. A nebudete na střeše sami.
17: Nahoře se usazuje 30 zedníků, instalatérů, elektrikářů, zemědělců, tesařů a zahradníků. Na pár hodin, proměněných ve válečníky kvůli cestě, která už si vyžádala těžko zjistitelný počet životů. Nejblíž k nám sedí dva bratři z vizáží reperů, kteří se po deportaci vracejí do Spojených států, protože je považují za svoji zemi. Bývalý voják, který se chce na severu vrátit k zedničině, a také mladý Saul. Ten zase sebejistě předvádí, jak dobře se na bestii vyzná. Leze nahoru a dolů, přivazuje si iglitovou tašku na střešní rošt a pak si mezi kolejemi vezme kus kartonu, aby ho sklolaminátová vlákna střechy vagonu nepíchala do zadku jako neodbytní komáři. Všichni čtyři jsou z Guatemaly.
16: V době, kdy tahle reportáž vznikla, měl Oscar Martinez spolu s kolegou fotografem za sebou na bestii už 8. cestu. Jak píše, vždycky, když vyleze na střechu téhle kovové housenky, přestanou existovat rozdíly mezi novinářem a migrantem. Oba bojují s únavou, počasím a rovnováhou. Oba se můžou lehce stát cílem loupežného přepadení ze strany mafiánských gangů, jejich spojenců převlečených za migranty, zkorumpovaných převaděčů, strojvůdců nebo migrační policie. Tohle permanentní napětí a čerstvý vzduch, který střešním pasažérům několik dní proudí kolem hlavy, vytvářejí dobrou příležitost pro povídání. Pro novináře tedy ideální místo na sběr materiálu, pokud se mu na vlak podaří nastoupit.
17: Nejdřív si to vyměříš, necháš si držadla vagonu narážet do ruky, abys zjistil, jak rychle jede. Nestačí to vidět, musíš to cítit, jinak se snadno spleteš. Když ti připadá, že to dáš, běžíš asi tak 20 metrů, abys chytil rytmus a držíš se za madlo. Ve chvíli, kdy už máš tempo, přitáhneš se rukama, jenom rukama, abys měl nohy daleko od kol, a pak se zapřeš o schůdek nohou, kterou máš blíž vlaku, aby ti tělo šlo k vagonu, jinak by ses začal motat. Radí mi Wilbur z Hondurasu.
16: Ano, ne vždy lze na bestii nastoupit zatímco čeká ve stanici. Železniční zřízenci na mnoha místech migrantům brání vstoupit byt jen na nádraží. A tak nezbývá, než si na vlak počkat za jízdy.
17: Jednou jsem to zkusil. Bylo to v Las Anonas, malé osadě mezi Ariagou a Ištepekem. Vlak jel rychlostí zhruba 15 km za hodinu a já jsem udělal základní chybu, která při tomhle startu udělala z mnoha migrantů mrzáky. Zapomněl jsem pravidlo nohy u vlaku a stoupl jsem na schůdek tou druhou. Levou rukou jsem se držel madla a o kus níž došlápla na stupínek pravá noha, takže jsem se v tom uzlu končetin úplně zamotal a zůstal jsem bezmocně viset. Vlak mě několik metrů táhl, protože moje tělo ztratilo pevný bod. Naštěstí ke mně několik lidí slezlo a vyprostili mě.
16: Přiznává Martinez. Měl štěstí, což se nedá říct o každém. Wilbur z Hondurasu mu následně vypráví, jak jednou po takovém nešikovném nástupu nějakému člověkovi vlak přejel nohu. Co teď? Bestie ještě nejela moc rychle, takže nešťastník dostal čas svoji useknutou nohu zahlédnout. Na to konto strčil pod kola i hlavu.
17: Tak jasně, jestli mířil do států hledat práci, nejspíš doma moc nevydělával. Tak co by si asi tak počal bez nohy?
16: Komentuje to pragmaticky Wilbur. Jakkoliv to může znít divně, jakmile si čtenář připustí, že kniha Bestie zprostředkovává drsnou realitu, musí tyhle kruté pasáže považovat za nejbrilantnější. Nejsou totiž samoučelné. Aby si je Oscar Martinez dovolil do textu zařadit, nejprve sám vyzkouší to, o čem chce psát. Následně nabídne prostor pro vyjádření všem, kterých se taková situace týká. V tomto případě oslovil s žádostí o rozhovor i železničáře, aby mu řekli, proč mají s migranty na střechách problém. A nakonec se sbírá další případy přejetých nohou, aby byl obraz kompletní. Takže čtenář se nakonec dozví, že v první chvíli to prý vůbec nebolí. Potom se vám bolestí stáhnou svaly v obličeji a tělo vám zaplaví tak prudké horko, až máte pocit, že vám vybuchne hlava.
17: Vlak překonává hory, protíná pláně, míjí vesnice. Když z vlaku někdo spadne, a zvlášť v rychlých úsecích, jako je ten mezi Ištepekem a Medias Aguas, nikdo mu nepomůže. Kdo má kliku, tomu se podaří se odtamtud dostat. Kdo ne, vykrvácí, umře a nikdo už o něm nikdy neuslyší. Žádná statistika ho nezahrne a za nezvěstného bude považován jen v případě, že se po něm bude schánět někdo z příbuzných na konzulátu jeho země.
16: Poentuje střízlivě Martinez. Připomeňme, že v tuhle chvíli mají migranti, migrantky a jejich děti za sebou už stovky až tisíce kilometrů. Jsou ale teprve na jihu Mexika. Do Spojených států jim zbývají další tisíce kilometrů nebezpečné cesty, kde jim konstantně hrozí přepadení, znásilnění, týrání nebo rovnou zabití. Po celou dobu by se o nich ideálně nikdo v Mexiku neměl dovědět. Proto je pro ně i riskantnější jezdit autobusy, kde je může kontrolovat policie, nebo auty, která jsou drahá a řidič je může kdykoliv udat. Hřbet kovové housenky je tak často vlastně nejbezpečnější volba. A když má člověk štěstí a zvládne všech zhruba 8 přestupů bez úhony, doveze ho vlak do severního Mexika.
17: Tohle je bestie. Had, stroj, netvor. Vlak opředený legendami a krvavými historkami. Ti pověrčivější tvrdí, že je to ďáblův vynález. Jiní zase říkají, že skřípot, který při svém pohybu vydává, jsou hlasy dětí, žen a mužů, kteří přišli o život pod jeho koly. Ocel proti oceli. Vybavuje se mi věta, kterou jsem zaslechl na jedné z těch nočních cest. Vlak je bratránek Rio Grande, protože jim v žilách koluje stejná krev. Krev lidí ze Střední Ameriky.
16: Kolik jich takhle zemřelo a kde? Nikdy nikdo nespočítá. S nasazením vlastního života pomohli Oscar Martinez a jeho kolega fotograf alespoň některé takové příběhy zdokumentovat.
6: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Řeka Rio Grande tvoří skoro polovinu hranice mezi Mexikem a Spojenými státy. Začíná v přeshraničním souměstí El Paso a Ciudad Juárez a poté jako přirozená bariéra teče 1500 kilometrů na východ, než se vlije do Mexického zálivu. Voda v ní je nazelenalá, často porostlá bujnou vegetací, jsou v ní silné proudy, víry a hluboká místa. Překročit ji tedy lze jen na určitých místech. Většina z nich jsou poblíž dalšího přeshraničního souměstí Lareda a Nueva Lareda. U schůdných brodů ale stojí na texaské straně většinou už pohraniční stráž. Počká si, až migranti řeku překonají a pak je zatkne. Proto pokud se rozhodnou dát si doklady do igelitového pytle, ovázat si ho kolem těla a vstoupit do vody v hůře dostupných zátočinách, mají mnohdy větší šanci, že zvládnou i poslední metry své dlouhé cesty. I tady ale hraje roli štěstěna.
17: Podle Centra pro studium hranic a podporu lidských práv, které sídlí v Reynose, i tohle město leží na řece Rio Grande jen o něco níž, je od roku 2005 na různých místech toku každoročně vyplaveno přes 70 mrtvol. Podle zástupců této instituce, která shromažďuje údaje z útulků podél hranic, jde ovšem o neúplná čísla a zřejmě i dost nižší, než jsou ta reálná. Řeka protéká přes rozsáhlá neosídlená území, kde se těla mohla zachytit v pobřežních křovinách.
16: Nabízí se i přechod pouští. Právě odsud pocházejí asi nejznámější fotografie v amerických médiích. Vybavené pohraniční hlídky, terénní auta, helikoptéry a zeď. Tu mimochodem proti svým spoluobčanům stavějí mexičtí a další středoameričtí dělníci, kteří měli štěstí a do státu se jim podařilo dostat. Ne vždycky tu ale žijí legálně, což dokládá i pokuta staviteli zdi společnosti Golden State Fencing z roku 2008 ve výši 4 milionů dolarů za zaměstnávání Mexičanů a středoameričanů bez patřičných dokladů. Zeď zatím nestojí podél celé hranice a je otázka, jestli někdy bude. Členitá krajina Sonorské pouště má stále navrch.
17: Nehraje se tu na nepřekročitelné hranice. Pohybujeme se v mezích možného. Člověk se musí naučit prohrávat. Opakuje důstojnice Marokín z pohraniční stráže. Jde nám o to, abychom měli operativní kontrolu nad hranicí. Taková je realita. Neprodyšné uzavření hranice je jen iluze, se kterou obchodují politici. Tady na místě ji lze jen držet pod kontrolou, povolit a přitlačit. Tak to je. Víc se dělat nedá.
16: Vysvětluje Oscar Martínez poté, co s americkou pohraniční stráží absolvoval noční služby v poušti. I tak ubývá míst, kde mohou migranti severní hranici překročit suchou nohou. Není to ale ani tak zásluha amerických pohraničníků, jako spíš mexických pašeráků drog. Jak roste ve Spojených státech apetit po narkotikách a opiátech, zvyšuje se objem a četnost dodávek, které je tam potřeba přes hranici dopravit. Tím nejenže stoupá cena poplatků, kterou musí migranti platit převaděčům lidí, ale i nebezpečí. Drogy totiž vynášejí mnohem víc a tak jsou migranti používáni jako jejich nosiči nebo alespoň jako návnada. Osvědčený model vypadá takto. Hranici se pokusí překonat člověk nebo auto s menší zásilkou drog. Na jiném místě se zase ze skal vynoří migranti a zatímco pohraniční hlídky jedou všechny nelegální přechody zajistit, vyrazí narkos s hlavním nákladem drog a přejedou hranici v tom nejlepším a nejbezpečnějším místě. Zákon je tu jasný. Jde tu především o peníze a cílem je vydělat jich co nejvíc. Aby migranti a místní tento zákon co nejdřív pochopili, neváhají je narkos unášet, požadovat po nich tučné výpalné za každou maličkost nebo je rovnou vraždit. Další životy si pravidelně vyžádá příroda.
17: Celkové počty tu neexistují. Každý si říká vlastní čísla, nikdo je nerozpočítává podle národnosti, pohlaví nebo věku. Mrtví jsou mrtví. Zemřeli v poušti, na horách, v řekách. Jsou to mrtví migranti. Údaj, na kterém se shodují organizace na ochranu migrantů bez dokladů ve Spojených státech, mluví o 4500 mrtvých. Tolik lidí zemřelo při pokusu o přechod hranic od roku 1994, kdy byla spuštěna akce Gatekeeper, první vojenská operace na ochranu hranic s Mexikem. Jde o těla nalezená a nahlášená jakožto neznámí zemřelí migranti. Samotné nevládní organizace, které počty zpracovávají, je označují jako částečná čísla, konzervativní odhady nebo neúplné údaje.
16: Možná si v tuhle chvíli říkáte, není té krve a umírání už nějak moc? Pokud si knihu Bestie přečtete celou, tak zjistíte, že na neštěstí není. A kapitoly věnované jen násilí nebo třeba znásilňování přinášejí ještě hrůzostrašnější obrázek. Taková je bohužel mexická realita za poslední minimálně 3 desetiletí. Stejně jako jezdil na střeše Bestie, se Martínez opakovaně vydal do severních oblastí. Odtud se mu navíc podařilo nabídnout plastičtější obraz migrace do Spojených států než z jihu Mexika. Vedle migrantů a pohraniční stráže totiž získal důvěru i místních farmářů, knězů, policie a drogových pašeráků a zaznamenal jejich pohled na věc. V Ciudad Juárez, patrně nejnásilnějším městě světa, sbíral příběhy deportovaných Mexičanů u mostu Santa Fe a ve zkratce přitom dokázal načrtnout i proměny migračních proudů za poslední dekády.
17: Každý měsíc se přes tuhle celnici vrací do země kolem 6000 deportovaných Mexičanů. V pátek touhle dobou to tu vypadá, jako když ve škole skončí vyučování. Z brány vycházejí migranti a čekající jim jdou naproti.
16: Píše vtipně Martinez. U mostu ale na migranty nečeká maminka a tatínek, ale vexláci a převaděči, kteří se v zápětí pokusí vrátit do Spojených států k jejich rozžitému životu.
17: Někteří migranti se musí přemáhat, aby udělali těch pár kroků pryč od výjezdové brány mostu Santa Fe. Zůstávají nehybně stát a jen zírají na svou vlast. Jiní, co vypadají jako hispánští gangstři, si naopak sebevědomně vykračují v křiklavých teniskách, volných kalhotách, s naušnicemi a s řetězy s obrovskými přívěsky. Ti v šedých teplákách a mikinách jsou čerství propuštěnci z vězení, kde seděli za těžší přečiny, třeba za pokus o vraždu. Jiní jsou oblečení jako venkované, v tlustých košilích s dlouhými rukávy a v plátěných kalhotách. Ti byli zadrženi při pokusu o vstup do země a málo kdy je jim pod 40. Nejméně je lidí po 50, kteří dorazili do USA v 80. letech nebo na začátku 90., kdy tu ještě nestála zeď.
16: Právě 80. léta můžeme považovat za významný bod obratu Spojených států vůči migrantům z jihu.
17: Na dochovaných fotografiích z 80. let migranty vítají pohraničníci v kostýmech Santa Clause. Dětem rozdávají dárky a migranty bez dokladů nechávají projít. Jedna z nich byla pořízena v místech známých jako Canyon Zapata. Migranti na ní jedí kuřecí stehna v bufetu El Illegal už zahraniční čárou. Na okraj San Diego pak dojdou za 3/4 hodiny. Tehdy tu žádná zeď nebyla. Na fotce se všichni usmívají.
16: Sezónní migrace, zejména za prací v zemědělství, existovala na mexicko-americké hranici od nepaměti a bez nadsázky lze říct, že kalifornské farmy by bez migrantů okamžitě skolabovaly. Proto měli zahraniční pracovníci v minulosti i oficiální podporu Spojených států. Něco jiného je pracovní migrace do jiných sektorů. Tam je regulace přísnější, což se projevuje mimo jiné omezenou dostupností víz, o něž Středoameričané mohou žádat. Zákon z roku 1986 na dlouhou dobu naposledy dovolil hromadnou amnestii pro všechny osoby bez dokladů, které do Spojených států dorazily před rokem 1982. Požádalo o ní tehdy 7 milionů migrantů. Přestože většina protagonistů knihy Bestie se upíná k vidině šťastnějšího života ve Spojených státech, reportéra Martineze zajímá víceméně jen jejich putování. Ilustruje tím tak rčení o tom, že i cesta je cíl. Migranty sleduje doslova k poslednímu metru na mexickém území, nebo do té doby, než se s ním a kolegou fotografem rozloučí. Co s nimi bude pak, nechává už jen na čtenářově fantazii. A dost skicovitě se věnuje i jejich pohnutkám, které je k cestě přiměly.
17: Někteří migrují proto, že ve Střední Americe žije polovina populace pod hranicí chudoby. Další migrují, aby se na severu shledali se svými příbuznými. A pak jsou lidé jako bratři Alfarovi. Ti nemigrují, ale prchají. Jejich malý svět v Salvadoru se najednou začal plnit mrtvolami. Byli čím dál blíž. Pak přišly výhrušky. Na tuhle cestu se vydali Auner, Pitbull a Čele, přestože po cestě do Spojených států nikdy netoužili.
16: Napíše Martinez třeba předtím, než s bratry nasedne na vlak a cestují spolu několik dní, během nichž čelí i přepadení ze strany násilného gengu. Cílem je vyprávět jejich příběh, i když se kdykoliv může přerušit.
17: Dnes došlo k hromadnému únosu v Reynose na severní hranici Mexika. Ozbrojené komando kartelu Los Zetas zajalo nejméně 35 středoamerických migrantů bez dokladů, kteří přijeli do města jako černí pasažéři na nákladním vlaku. Kde jste? Jak jste na tom? Píšu bratrům. Moje zprávy zůstávají bez odpovědi.
16: Kniha Oscara Martineze vyšla poprvé ve španělštině v roce 2010, anglicky potom o 3 roky později. Český čtenář, který ji má díky nakladatelství Absint k dispozici teprve od roku 2023 ve výborném překladu Michala Špíny, tedy sleduje situaci, která se od dob vzniku reportáže jen zpřísnila, zhoršila a zvedla čísla vyhoštěných a mrtvých migrantů. Tématu migrace do Spojených států se Oscar Martinez věnuje i ve svých pozdějších knihách, a to i za cenu osobního ohrožení. Kvůli práci čelil mnoha výhruškám, až musel se svojí rodinou požádat o zvláštní režim ochrany. Život ve Střední Americe a odchod do Spojených států se totiž už dávno neobejdou bez kontaktu s převaděči, mafií a drsnou kriminalitou. A násilí už je tak všudy přítomné, že vadí i mnohem banálnější věci než odhalování nelegálního jednání. Za svoje reportáže získal Oscar Martinez už řadu literárních, novinářských a lidskoprávních ocenění. Jeho odvaha a talent jsou nesporné a knihou Bestie na migrantech nesejde poutavě vysvětluje hlubší společenské procesy na americkém kontinentu. Tím tvoří dobrou protiváhu často prázdných politických hesel o migraci, která mají jediný cíl – zajistit tomu, kdo je vypouští, čtyřletý pobyt v Bílém domě. Citace v dnešním Ex Libris četl Ivo Timer, dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková, technická spolupráce Jan Brauner. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
6: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 21:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Počet lidí v exekuci v Česku dál klesá. Na konci prvního pololetí jich bylo necelých 590 tisíc. To je asi o 17 tisíc méně než loni. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. K menšímu počtu lidí v exekuci přispělo v minulých letech takzvané milostivé léto a zastavování exekucí kvůli malým částkám. Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Suety. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny. Tehdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. Po téměř 2 dnech se dnes plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku. Oznámil to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji, a to kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které kvůli omezení nabíraly zpoždění. Ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy vyhrála pražská Sparta nad Teplicemi 4-1, Slovácko Olomouc 1-2 a Pardubice Mladá Boleslav 1-1. Plzeň teď hraje se Zlínem a sleduje to Pavel Tilšar.
12: Na konci 73. minuty Plzeň vede nad Zlínem 3-1. Autorem posledního plzeňského gólu je Prince Adu. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Ze Štruncových sadů Pavel Tilšar, Radiožurnál.
7: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel skončila ve finále evropského šampionátu v atletice na 4. místě. Teď bojuje o medaile ještě o štěpař Jakub Vadlejch a je u toho Jakub Marek.
13: Jakub Vadlejch je v průběhu 3. série, teď už na 4. místě, protože aktuálně se před něj dostal i Lotyš Patrik Gajlumš. V čele je Němec Julian Weber. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
14: Nehoda na D1 za sjezdem na Divišov a také na D55C u Uherského Hradiště. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále ještě čekejte velké komplikace za sjezdem na Divišova Sázavu. Na 34. kilometru odklízí cisternu po dopoledním požáru. Teď policisté provoz na pár minut dokonce zcela pozastavili směrem na Prahu a kolona je tak z kilometru 41 zdržení stále na desítky minut. Osobním autem se dá z D1 zjíždět na Divišov, to je kilometr kilometr 41, pak to objet po silnici 113, na D1 se dá vrátit a za nehodou u Chocerad na kilometru 29. Na dálnici D55 z Bzence směrem do Otrokovic pozor před Uherským Hradištěm. Na 58. kilometru je hlášená nehoda a musí se vybočovat bez kolon. A na silnici číslo 3 na hlavním tahu z Českých Budějovic směrem do Prahy čekejte stále komplikace na průtahu Miličínem. Na kruhovém objezdu u čerpací stanice dořešují nehodu. Zdržení se zkrátilo, teď je obousměrně asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci bude polojasno až skoro jasno a ochladí se na 20 až 15 stupňů a v údolích můžeme místy naměřit jen kolem 11. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Ornitologie je oblast, ve které hodně pomáhá občanská věda, jak třeba?
19: Už od doby, kdy se začalo kroužkovat třeba, tak vlastně to bylo založené na tom, že to byla spousta dobrovolníků, kteří si kupovali kroužky nebo nejdřív se úplně vyráběli. Můžete rychle fotit, dokonce i nahrávat, takže spousta občanské vědy je zaměřená právě na sbírání fotek nejrůznějších druhů i nahrávek.
20: Hlavně jsou tačí druhy, které pozná opravdu každý. Když se řekne čáp, tak nemusím nikoho nic učit, prostě sedí to na komíně, má to zobák, má to nohy vzadu, je to čáp a můžu to studovat.
21: A hlavně je to super způsob a důvod, proč se dostat ven. Prostě jdeme ven na procházku a můžeme u toho i přispívat takhle vědcům a pomáhat jim při výzkumu.
18: Spojíme příjemné s užitečným.
21: Přesně tak.
6: Laboratoř.
20: Špaček, ten tu slepici umí napodobit opravdu dokonal.
18: Kdybych si poslechla Strnada v Norimberku.
19: V Norimberku bude spíš zpívat jako Plzeňák.
20: Požáry aspoň zatím jsou maličké v porovnání s tím, čím se potýkají v té Severní Americe nebo v Austrálii.
18: Vítám v dnešní laboratoři své hosty, kteří se budou věnovat ornitologii. Jednak tu mám Terezu Petruškovou, která je zaměřena především na ekologii ptáků, dělá akustiku s tím spojenou. Vítejte, dobrý den.
22: Dobrý den.
18: Zdravím také studentku, která už směřuje do tohoto oboru, studentku biologie Martinu Pelantovou.
22: Dobrý den.
18: A Zdeňka Vermouska, který je šéfem České společnosti ornitologické. Pokud se někdo zajímá o ptactvo, tak se obrací na vás, to je jasné. Dobrý den.
20: Je to tak, dobrý den všem.
18: My jsme začali tou občanskou vědou, protože ono to dává smysl tady v těch pracích, které budeme probírat, se pracuje s velkými databázemi ptáků. V té první části se dotkneme studie z časopisu Ornitology, která se týká migrace. V noci migrují miliony ptáků a vědci našli způsob, jak je snímkovat i ve tmě, protože nevěděli úplně jistě, kteří ptačí migranti putují, tisíce z nich zůstávali neurčeni. Při tomhletom novém monitorování využili kombinaci několika technik, zejména termovize nebo takzvané vysokorychlostní fotografie. Tahle studie se pro zajímavost uskutečnila v New Jersey, zatímco dřív se museli orientovat při tom monitorování noční migrace hlavně přes radary na počasí a kombinovali to se zvuky, tak vlastně to způsobilo to omezení, že to bylo zaměřeno na ty ptáčky, kteří zrovna vokalizovali. To mě zaujalo, Tereza Petrusková mě na tenhle pojem přivedla, tak vokalizace je něco jiného než zpěv.
19: Vokalizace je vlastně jakýkoliv zvuk, který vydává jakékoliv zvíře, kdežto, když mluvíme o zpěvu, tak často to omezujeme právě na pěvce, na zpěvné ptáky, ale vokalizace zahrnuje i všechna jako volání, takže kontaktní hlasy, varovné hlasy, i třeba žadonění mláďat, když chtějí potravu, tak je vokalizace. A během té migrace opravdu jako těm ptákům není do zpěvu, zejména teda v noci, málo které druhy zpívají v noci, i když máme takové slavíka a spousta dalších zpívá minimálně za tmy. Nicméně během té migrace jde právě spíše o ty kontaktní hlasy.
18: Chodím poslouchat slavíky každý rok v Praze. Ono je to takové zajímavé, že začíná takovým klokotáním a pak teprve je ten krásný slavičí hlas, kterým je pověstný i v bajkách a pohádkách a příbězích a tak. Ale ta vokalizace byla tedy podstatná pro tu noční migraci, že? Tak čím tahle ta studie oslovila Martinu Pelantovou?
22: Mně přišlo velmi zajímavé a úsměvné, jak zkombinovali různé metody, jak nejen akustický monitoring, ale že měli i termovizi, kterou viděli vlastně ptáka proti obloze a potom ho pomocí blesku a foťáku dokázali vyfotit a napadla mě u toho otázka, jestli to náhodou ten blesk tomu ptákovi nevadí při tom letu.
18: Zdeněk Vermozek přikyvuje.
20: Já nevím, jestli vadí, ale napadla mě ta samá otázka. Zkrátka je to zase nějaké světelné znečištění, které ten pták nečeká, když letí tmou, no tak nečeká, že na něj někdo bude šajnovat nějakým světelným kuželem. A současně nevím, jak moc je to může při té migraci ovlivnit, ale ptal bych se na to.
18: Mám pocit, že termovize se používá třeba, když se hledá nějaké pohřešované dítě při těch záchranářských operacích, a tady termovize se používá v takovém nečekaném kontextu, že?
19: Ona se používá prostě tam, kde je špatně vidět, takže v tmě to dává velký smysl, že se kouká pomocí termovize. Já bych se možná asi nebála toho světla, tam to popisovali něco jako, že to byl opravdu jako rychlý záblesk a že to, co ukazují třeba kamery, které taky fungují na buď to pohyb nebo termovizi, tak když se koukalo na nějaký delší záznamy, tak se většinou jako ukázalo, že takový ten rychlý záblesk těm zvířatům nevadí, že opravdu jako jsou zvyklí třeba, že se zablízkne nebo něco, takže to jim nevadilo. Je to krásná nová metoda, ale myslím si, že na širší aplikaci, kdy potřebuješ prostě sehrané minimálně duo lidí, kteří jsou jako dobře sehraní, umí operovat s těma přístrojema a zároveň to vlastně jako strašně moc visí na té lidské práci. Jo. Tohle to byla parta nadšenců, který se takhle jako scházeli a dělali tyhle ty fotky, což je úžasný, myslím, že to strašně užili. Ale nějak jsem z toho neměla pocit, že je to metoda, která bude jako široce aplikovatelná, pokud prostě na to neseženeš lidi, který to baví a který prostě tomu věnují svůj volný čas.
18: Já nevím, jestli to opět byla ta občanská věda nebo profesionálové, asi profesionálové v tomhle případě.
19: Napůl. Byl to vědec, který to vymyslel a sehnal k sobě prostě skupinu vlastně hlavně dobrovolníků, kteří se scházeli, jak mohli. Tam je krásně popsáno, že to bylo děláno tak ne prostě podle přesného plánu, ale podle toho, jak se dohodli, že mohou přijít a že jsou tam všichni jako sehraní na místě. Takže mě to přijde jako skvělá aktivita, ale moc si nedovedu představit širší uplatnění, dokud jako nebude něco automatizovaného, protože tohle vyžaduje opravdu jako velkou lidskou sílu. Pokud nebude dobrovolná a nebude jí to bavit, tak se myslím nenajde se.
20: Já jsem současně asi dovedu představit, že budou lidi, kteří to bude bavit, to protože jako to je zahýbání s těma přístrojíčkama, to baví hodně lidí. Ale já jsem přemýšlel ještě o tom, do jaký míry potřebujeme specifické podmínky. Protože pokud mám toho ptáka vyfotit, tak aby šel určit, tak já ho nemůžu mít 100 metrů někde vysoko, tak jak běžně táhnou ptáci u nás. Až na takovou vejšku.
19: Měli to do 300 metrů.
18: Proč ptáci migrují především v noci?
19: Nemusí se bát, že něco uloví, nebo minimálně to mají podstatně stížené. Když migrují v nějakých podmínkách, kde je třeba teplo, tak by se přehřáli přes den. Přes den může být jako větrno.
20: A současně tohle to platí pro malé druhy ptáků. Velcí plachtaři jako čápy, orli migrují ve dne, protože potřebují denní stoupavé proudy, které jim pomáhají šetřit síly.
18: Já mám potíže někdy, i když ty ptáky vidím, protože tuhle vidím takový vykrojený ocas pod vysokým kopcem u lesa a byli tam dva luňáci. Byli ale každý jiný ten luňák. A říkám si, a byli tam spolu. Tak jsem si pustila aplikaci na to pískání. Jeden byl luňák červený a druhý byl luňák hnědý.
20: Tam patrně byla termika. A do té ti ptáci přiletěli a tam se potkávají různé druhy.
18: Naprosto chápu, že v noci, když ti ptáci migrují, tak že prostě někdo pořádně by nepoznal, když se na ně neposvítí.
19: Dneska fakt se spolíháme na to, že to hodně nahráváme. Jo? A já jsem právě na tohle studii zaujalo, že oni to tam porovnávají a hrozně jako vypichují, o kolik druhů více zaznamenali díky těm fotkám, než zaznamenali akusticky. Ale jak jsem se tady bavila, tak jsem tam nenašla, jako z čeho brali ty zvuky. Nikde v tom článku opravdu není, jako jestli to bylo z nějakých pravidelných nahrávadel, které tam možná jsou a možná je to tak známá skutečnost v Americe, že to není potřeba zmiňovat v článku, ale rozhodně v tom článku opravdu není, s čím jako porovnávali ty data. A já bych čekala, jako že zrovna když prostě mají přesné dny, kdy fotili, tak by měli mít i přesné dny, kdy tam byly ty záznamníky.
20: Ideálně současně.
19: Současně v tu dobu a pak se to dá porovnávat.
18: Na jaře se ti ptáci tak jako rozcvičují, že?
19: Pokud to není modřinka, která dokáže občas člověka jako nachytat úplně, i když už zpívá, tak občas předvede něco, že stejně.
22: Ty ptáci trošku experimentujou a taky jako si hrajou na ostatní občas.
18: Ty si dělají z nás legraci.
22: Bych úplně neřekla, že jako můžou si z nás občas vstřílet, ale spíš napodobujou to, co slyší okolo.
19: Ty, který to umí, tak ty to dělají. A u nás to třeba je kos, špaček, ty jsou tím pověstní.
20: No, my máme jabloň na zahradě. Na té jabloni, zrovna teda shodou okolností teď dopoledne, mi psala žena, že nám opět přiletěla slepice na jabloň, že sedí nahoře na jabloni a zpívá. A létá tam tak jako 4-5 let, už možná je to špaček, abych to uvedl na pravou míru, ale ten tu slepici umí napodobit opravdu dokonale. Vrací se každý rok, přiletí a zpívá slepice.
19: My jsme měli na špičce břízy autoalarm, ale jenom jeden taky rok fajn. Teda.
18: A co to bylo?
19: Špaček.
0: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
18: Mými hosty jsou biologové Terza Petrušková, Zdeněk Vermouzek a studentka téhož oboru Martina Pelantová. Vracíme se do Severní Ameriky, protože dost často, že ty studie, které tak vychytávám z databází, jsou americké provenience, tam jsou věci produktivní, je to asi tím, myslím si, nevím.
19: Tam je Cornell a ten sbírá veškerý data, tak se mu potom dobře publikují tyhle studie.
20: A je závislý dost na veřejné podpoře, takže má i dost propracovaný systém té publicity. Že teda nejenom něco vybádají, nejenom, že to opublikují v odborném časopise, ale udělají tomu i to PR, aby se to dostalo do toho veřejného prostoru.
18: Tak tahle druhá studie se týká východu Spojených států, tam se pochopitelně každé rok hodně ozývá řada pěvců jako jinde a hodně jsou tam třeba drozdi nebo lesňáčci. Ti ptáci, které tam jako zmonitorovali, tak ti přežívají i díky pěti středoamerickým lesům, kam se uchylují na zimu, když přiletí ze severu.

0: kousky nebo podobné věci, tak se zjišťuje, kam přesně ti ptáci létají, kde tu zimu tráví, protože jinak se vědělo, ano, jsou to nějaké tropy, jsou to nějaká Střední Amerika, nějaká Jižní Amerika, no ale když se tam potom podíváme, tak ty tisíce kilometrů lítají sem tam, no a najít ta konkrétní zimoviště je důležité proto, abychom ty ptáky mohli reálně chránit, abychom věděli, co se na tom zimovišti děje, abychom věděli, čemu oni tam čelí a případně to mohli i změnit nebo o tom aspoň mluvit. Podobně je to u našich ptáků, u evropských ptáků a jejich zimovišť v Africe.
1: Tohle je důležité zvláště v tom kontextu, že třeba u jednoho druhu lesňáčka ta populace od roku 1970 klesla o 70%. Já nevím, jestli to je srovnatelné s úbytkem některých ptáků u nás?
0: Určitě je to srovnatelné. Napadá mě z těch tažných ptáků, byť tam není to jedno zimoviště, na kterém by to bylo závislé, ale třeba pokles čejky. Chocholaté u nás, hnízdící se k těm 80% taky blíží.
1: Ona potřebuje místa, kam si může dát hnízda, že jo, u vody, tak asi ty tajničíme.
0: V podstatě nejsou lehké louky. Naprosté minimum, buď to jsou zarostlé, anebo jsou odvodněné. Nezbývá tedy to, co by byla ta vlhká louka. No a pokud hnízdí v polích, což oni se naučili, tak dost často o to hnízdo přijdou, protože po poli jezdí taková divná zvířata veliká se čtyřma kolama a velikým něčím vzadu a tím to přejedou, převálcujou, daří se nějaká ochrana, no ale stejně už těch čejek je minimum oproti situaci před 50-60 lety.
1: Ptáci odpočívající v oblasti od jižního Mexika po Kolumbii a později migrující tam či zpět zaujali čím Martinu Pelantovou?
2: No, mně přišlo zajímavé, že se fakt zdržují jenom v těch lesích, v těch pěti konkrétních lesích a jestli umí ty ptáci využít nějaké jiné prostředí než jenom nějaký lesy. Já si rozumím, myslím, že jako dokáží, ale vždycky je to specifický k tomu druhu a k tomu, k čemu ho zrovna jako potřebují, že jakoby zimují v tom lese, kde se jim je prostě dobře, ale když třeba migrují na nějaký delší vzdálenosti, tak se i naučili třeba využívat nějaký města, teplý proudy nahoru, aby se nabrali vejšku a mohli letět dál třeba.
3: Já si myslím, že tady ta studie byla zaměřená právě na ty druhy, které jsou v těch lesích a jestli si to zase dobře pamatuju, tak ty data byly sbírané díky platformě eBird, která je vlastně zase taková jako aplikace, kam můžete dávat pozorování. Všechna ta data směřují právě na Cornellskou univerzitu, takže oni mají obrovskou databázi pozorování vlastně zase běžných lidí. A já si trošku říkám, že možná se zaměřili na tyhle ty lesy, protože jsou zajímavé, protože v době té migrace tam je spousta těch druhů, jezdí tam spousta prostě ptáčkařů koukat
0: a
3: mají data. A ty ostatní oblasti, kde prostě můžou zimovat úplně normální ptáci, ale jsou někde prostě, kde to není tak hezké, protože to není tropický les, tak hold tam tolik dat není a na ty jiné druhy by se třeba prostě ukázaly úplně jiná databáze. Takže to není jenom o tom, že ty lesy jsou jako oázou, určitě prostě jsou důležitým hotspotem pro ty druhy, které tam zimují, ale té oblasti jistě bude dalších spousta jako míst a biotopů, kde zase zimují jiné druhy.
1: No a když jsme u těch databází, tak mě zaujalo, že se podílíte na databázi, která sbírá nářečí z Trnadu. Jak se to dělá?
3: To se dělá tak, že když jsme měli projekt, který vlastně nám zmapoval Českou republiku úplně do detailu, víceméně jsme nejlépe prozkoumanou zemí na světě, co se týče vložení strnadých dialektů. A to zejména díky mým dvěma tehdejším studentům, kteří si tento projekt vzali za své, ale opravdu jsme tenkrát prosili lidi, ať nám nahrávají na cokoliv, co můžou, a protože to bylo téměř v pravěku, tak nahrávali na diktafony, digitální fotoaparáty, digitální kamery, ale i s touhle s tou vlastně pravěkou technikou se nám to povedlo. No a my jsme si řekli, že by bylo zajímavé vlastně se podívat, co se stalo s hranicemi dialektů po nějakých více než vlastně 10 letech. Navíc se nám podařilo získat ke spolupráci střední školu Delta, kde je pár studentů, kteří dali dohromady aplikaci, takže nyní máme aplikaci stažitelnou do telefonu a vy můžete stejně jako používáte Merlina nebo ptáčkařské aplikace, tak můžete mít ještě naší aplikace z nářečí Strnadu. Potřebujeme, aby ty zpěvy byly celé, aby jsme tam slyšeli ten dialekt, ale všechny informace dostupné jsou na webových stránkách strnadi.cz.
1: Třeba se tam najde Strnad Moravák.
3: Karpaty jsou hodně zajímavá oblast, další oblast zajímavá jsou severní Čechy, Terezínsko, takže když vyrazíte na vycházku, mějte sebou mobil.
1: Dobře, ale kudy vedou ty hranice?
3: Tady nemáme jenom nějaké dva typy dialektů, ale bylo jich nalezených asi 6 takových těch, co jsou jako po Evropě, takže to skoro vypadá, jak jsme v centru všeho dění, tak jsme i v centru rozložení dialektů, takže máme krásné mozaikovité rozložení, takže se vám klidně může stát, že přejdete dialektovou oblast kousíček od Prahy a můžete být zrovna v nějaké úzké oblasti a může se vám

0: stát, že během dne klidně překročíte dialektovou hranici dvakrát. Jsou to opravdu je to mozaikovité rozložení, takže třeba dialekt, co máme v Praze, můžete najít klidně prostě třeba na východní Moravě nebo na severní Moravě. Nebo...
1: Ale kdybych si poslechla Strnada v Norimberku, tak by zpíval jako Pražák.
0: Tak může klidně zpívat jako Pražák, anebo taky jako Brňák, podle toho, jaký tam má dialekt. Ale v Norimberku bude spíš zpívat jako Plzeňák, protože tam už to začíná být jeden ten dialekt, který mu říkáme červený nebo dialekt X, a ty teda ta západní Evropa je s nima zaplavená, stejně jako Polsko je celý žlutý. A jinak, jak jsme mluvili ještě předtím o tom, jak ubývají ty ptáci, tak nemusí jít ani o migrující druh, ale třeba v Anglii prostě v minulém století v 60. letech byl obrovský pokles právě strnadů, že vlastně přišli skoro o 60% populace, a to je to sedentární pták, a pravděpodobně to bylo jenom díky změně managementu krajiny.
1: A takhle se ptá Martiny Plantové, vaše generaci láká, zase se vracím k té občanské vědě.
2: Pořádáme různý víkendovky a ty jsou taky jako nadšení ptáčkaři, takže ty určitě zadávají do všech těch možných databází, pomáhají s organizací Vítání zpěvu se to jmenuje.
3: Vítání
2: ptáčího zpěvu, různý takový akce na jaře pro veřejnost. A myslím, že i samotná veřejnost je hodně jako zapojená, že právě díky těm aplikacím, jak je to jednoduše dostupný, nemusíme už mít složitá nahrávadla jako diktafony. Je to prostě zapnout telefonu aplikaci a vlastně už to je hotový. Takže myslím si, že jo, že to oslovuje malí děti, rodiny, středoškoláky, vysokoškoláky.
3: A velký děti jako my.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Dnes tu mám ornitologa Zdeňka Vermouska, ekoložku Terezu Petruskovou a studentku biologie v tomto oboru Martinu Pelantovou. Máme před sebou třetí a poslední výzkum, který mapuje místa tentokrát na západě Spojených států, kde by mohl ptáky ve větší míře ohrozit oheň. Vědci zjistili, že větší požáry hrozí až 30% míst, kde je právě velká rozmanitost ptačích druhů. Kombinovali údaje z aplikace IB, to, které jsme se zmínili, údaje od lesní správy, a regiony rozdělili podle předpokládané intenzity požáru. Nejvíc oheň ohrožuje ptáky, kteří žijí v hustém lesním porostu. My jsme o požáru v tomto pořadu už párkrát mluvili, ale bylo to v kontextu takovém, jakože v některém ohledu požár může prospívat přírodě. Tady to je ten případ, kdy je asi intenzivní, moc neprospívá.
3: Hlavně se tady uvažuje o požárech v místech, kde nebývaly, kde ta společenstva a ty jednotlivé druhy, které ta společenstva tvoří, nejsou zvyklé na to, že by k takovéhle disturbanci jak docházelo. Mění se podmínky, otepluje se, globální změna klimatu tu je, ať chceme nebo ne, a s tím přicházejí tady tahle ta rizika. Na té studii je krásné to, že ona vlastně dva takovéhle modelovací prediktivní přístupy kombinuje. Ten jeden je klasický, zaměřený na rozšíření druhů, kde využívá ta dostupná data od občanských vědců, co kdo kde viděl, česky řečeno, a dělá prediktivní modely, které druhy kde žijí a kolik jich tam žije, jak důležitá je která oblast pro který druh, a přesto pokládá nějaký ten odhad intenzity a nebezpečnosti požáru, které je to obvyklé, že se tam ty požáry objevují. No a z toho vychází, kdo potom bude nejohroženější.
1: Z lidského pohledu by si člověk pomyslel, že když někde propukne požár, takže pták uletí. Ale tohle se asi týká ohrožování hnízd, ne?
3: Jestli uletí nebo neuletí, bude hodně záležet na tom konkrétním druhu ptáka, jestli toho je schopen, a velikosti toho požáru, jestli vůbec to stihne, jestli má kam. Bude to hodně rozdílné u jednotlivých druhů, ale po tom požáru se samozřejmě to prostředí alespoň dočasně naprosto radikálně mění. No a pokud bude velká oblast takhle zasažena, tak se zmenšují podmínky pro úspěšné fungování těch druhů, a zkrátka aspoň po omezenou dobu, pokud by se teda ten stav vrátil, tak těch ptáků tam bude méně, těch konkrétních. Jiným druhům zase třeba to spáleniště může vyhovovat. Tak je přírodě, ale tady se zaměřovali na to, které opravdu budou ohrožené.
1: Často narážíme v tomto pořadu, v tomto podcastu Laboratoř na tematiku klimatické změny, tak tohle je jeden příklad. A co ještě stojí za vyzdvihnutí nebo podtržení z téhleté studie, tam se Terezy Petruškové?
0: Nejzajímavější na tom je, že dokáží predikovat, kde se tohle může stát v místech, kde na to ptáci, ale vůbec jako zvířata, která tam žijí, nejsou zvyklá, protože když prostě máte oblasti, kde ten požár je pravidelně, tak se tomu ta příroda jako přizpůsobí. Určitě vždycky někdo umře, nějaký druh nestihne odletět, ale tohle to se týká opravdu takových těch jako velkých požárů na místech, kde to nebývalo zvykem, to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně díky tomu oni jsou schopní predikovat, kde by se to stát mohlo a budou se pokoušet určitě o nějaký jako management typu, aby třeba se vytěžené, já nevím, dříví nebo nějaké hromady větví tam nenechávaly dlouho, kdyby se začal požár, tak aby se to nešířilo rychle a snažit se prostě tomu, ne že předejdete požáru, to se samozřejmě v současné době nedá, ale že třeba předejdete tomu, aby se nešířil tak rychle, aby to nezachvátilo tak velkou oblast, že to bude jako menší lokální, protože to, co je vlastně teďko problém a vidíme to každé vlastně léto v televizi, jak jsou zachvácené obrovské plochy a je to, jako děje se to všude.
5: A
0: ta rychlost a intenzita je prostě mnohem větší, než když bývaly ty lokální požáry.
1: Tušíme, co se asi tak mohlo dít s ptačími populacemi v Českém Švýcarsku, když tam proběhl ten naší optikou českou velký požár.
3: Tušíme, tam se dá dost dobře předpokládat, že zrovna třeba ti ptáci zvládli uletět. Ty požáry u nás, tak jak je známe, aspoň zatím, tak jsou maličké v porovnání s tím, o čem je ta studie, v porovnání s tím, čím se potýkají vlastně v té Severní Americe nebo v Austrálii.
0: Ono to sice vypadalo monumentálně a hořel nám národní park, ale v podstatě se vytvořil typ krajiny, která nám tady dost chybí, protože takovéhle jako nově vytvořené plochy požárem, které tady bývaly, že jo, požáry tady prostě v minulosti bývaly a zvířata tomu přizpůsobený byly, rostliny taky, tak teďko se vlastně jako spousta biologů asi ne úplně jako radovala, ale těšila, co tohle to přinese, protože je to opravdu typ krajiny, který nám chybí, chybí nám otevřené lesy, nevím, ještě pořád je zakázaná lesní pastva, takže naše lesy jsou vlastně monokultury, už není pastva zakázaná na mě. To...
3: Pastva už je povolená, pokud s ní souhlasí majitel lesa.
0: Tak kéž by jsme měli spoustu jako nějakých prozíravých majitelů lesa, protože když jdete kdekoliv, kde to je povolení, to jsou tak krásný lesy, to my tady opravdu nemáme. Vždycky si vzpomenu na kamarádku, která říká, no a teďko ten kůrovec nám zničil ty lesy a my nebudeme chodit na ty houby. A on říká, nezničil lesy, zničil ti tady smrkovou plantáž, což prostě je potřeba si uvědomit...
3: Rozdíly.
1: Tak nechceme všichni jenom chodit pořád do smrkového lesa, že? Ale tyhle požáry americké asi byly jiný level, jak možná říká vaše generace. Zase se obracím na Martinu Pelantovou.
2: Přesně tak, je to úplně jiný level a oni tam s tím mají mnohem větší problémy než my tady a musí se s tím popasovat a právě tady ta studie tomu může i dost pomoct právě s tou predikcí.
0: To je Americe prostě problém v tom a ten problém začíná být i tady, že je velké sucho, takže ty požáry se tam teďko šíří v mnohem větší míře a v mnohem větší intenzitě a samozřejmě to, že sucho způsobuje prostě klimatická změna, že ne, i když nám někteří už jako zrušili.
1: Já vím, že v té Austrálii, kde vlastně ty požáry jsou obrovský problém, takže je tam už problém pojišťováním domů, té oblasti, která je nějakým způsobem exponovaná. No.
3: Tak to u nás bude velmi brzo v záplavových oblastech.
1: Třeba se zase, je to taková malá útěcha, ale bude dařit v těch oblastech nějakým těm jiným druhům ptáků, když tam bude ta otevřená krajina a nebudeme tam my a naše domy.
3: Ono o to, jak rychlá ta změna bude. Kdybychom se bavili o tom, že bude probíhat několik milionů let, tak určitě. Celý problém klimatické změny není v tom, že se něco mění, protože k těm změnám skutečně docházelo za celou geologickou minulost. Nic nebylo stabilní. Problém klimatické změny, té naší současné, je, že je příliš rychlá. Ta příroda celá, ať jsou to rostliny, zvířata, brouci, nestíhají reagovat. Nestíhají se přizpůsobit, nestíhají se rozšířit do těch oblastí, kde nově pro ně vznikl třeba ideální prostor, protože zkrátka jsou příliš daleko. A naopak nestíhají opustit ten prostor, který už pro ně vhodný není.
1: Děkuji moc za podněty, které jsme dostali prostřednictvím našich hostů rozhlasové laboratoře. Dnes tu byla jednak studentka Martina Pelantová. Děkuji, že jste přišla.
2: Děkuji za pozvání.
1: Přírodovědci Tereza Petrusková, která se zabývá zejména akustikou, ekologií. Děkuji vám.
0: Děkuji za pozvání.
1: A Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Děkuji za váš čas.
3: Také děkuji za pozvání.
1: Martina Mašková se těší v naslyšenou opět za týden. Laboratoř.

0: Policisté nebo grázlové? Podnikatelé nebo mafiáni? Společnice nebo prostitutky? Tak nějak se dají stručně popsat české devadesátky. Doba neomezených možností, velkých obchodů, velkých průšvihů, podplácení a divoké privatizace. Ale bylo to také desetiletí politické svobody, československého rozchodu a příjezdu zahraničních hudebních hvězd. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Pražský magistrát roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. V jižním Libanonu zemřelo 11 lidí po izraelském náletu. Fotbalisté Plzně porazili ve čtvrtém kole šance ligy Zlín. Zítra bude skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Odbor pražského magistrátu vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Odbor vede ředitel Aleš Krejča, který je stíhaný v jiné korupční kauze. Pochybení ohledně billboardů přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel Radiožurnálu a webu i rozhlas. Se stížností se na ředitele pražského magistrátu Havla loni v říjnu obrátil spolek Nelegální reklama.
2: Spolek doložil 76 billboardů, které dostali povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení, ale odteď už bude úřad postupovat správně. Za dlouhodobě nelegální označila postup magistrátu taky veřejná obhajkyně práv Eva Kostolanská. Krejča na žádost o rozhovor nereagoval. On a jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, do práce nechodí. Jednotlivé případy nevhodně umístěných billboardů by mělo přezkoumat ministerstvo dopravy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Při izraelských leteckých útocích v jižním Libanonu zemřelo 11 lidí. Uvedla to libanonská státní agentura NNA. Úder zasáhl obytný dům v obci Ansar. Libanonská agentura informovala také o dalších izraelských náletech v jižní části země. Podle agentury AP patří dnešní útok počtem obětí k nejhorším od konce června, kdy se Libanon a Izrael dohodli na příměří. Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem má zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří.
3: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
4: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a kamery.
4: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: Fotbalová Viktoria Plzeň zvítězila doma ve čtvrtém kole nejvyšší lize nad Zlínem 3-2. Západu Češi si připsali první výhru soutěži. Zlín pokračuje bez bodů. Sparta porazila Teplice 4-1, Slovácko podlehlo Olomouci 1-2 a Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na evropském šampionátu čtvrté místo. Ve finále je taky oštěpař Jakub Vadlejch. Sleduje to Jakub Marek.
6: To je jenom 78 metrů a 80 cm.
7: Ano, a za chvíli o tom všem povíme i posluchačům Radiožurnálu. Teď přijde další muž v pořadí, který bude právě, to bude Lotyš Gajlums, po něm půjde Julian Weber na řadu v páté sérii pokusů. Jako padlej, připomínám, že je stále na páté pozici 82 metrů a 58 cm. To je jeho výkon z druhé série, který ho řadí na páté místo. V čele je teď už od páté série Nick Tum, 83 metrů, 76 cm. To je nový osobní rekord tohoto německého oštěpaře. Na druhém místě je jen o 5 cm Julian Weber, na třetím místě Patrik z Gajelmu z 82-97. Ten se teď právě rozebíhá ke svému pokusu číslo 5 a oštěp letí za 75.
8: Volnější D1 u Sázavy a překážka na D8 za sjezdem na Roudnici. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je lepší situace za sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru se povedlo odklidit cisternu po dopoledním požáru. Dálnice je tak opět plně průjezdná, kolona z kilometru 41 se postupně dává do pohybu, bude se rozjíždět, teď to zdržení je asi 20 minut, bude se zkracovat. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem v omezení za sjezdem na Roudnici nad Labem na 33. kilometru v místě oprav stojí kamion a objíždí se to v omezení přes areál stavby.
9: Stavený kamion a ten průjezd těmi pruhy je úplně uzavřený. A jezdí se po té původní uzavřené části. Co tam policajtě majáčku, je tam toho poměrně dost, ten dvoupruh je tam uzavřený.
8: Projíždí se ale plynulé, kolony se netvoří. A na dálnici D35 z Olomouce směrem do Ostravy pozor za sjezdem na Přáslavice. Na kilometru 284 leží na dálnici sražená zvěř a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude jasno až polojasno, od západu se začne postupně přibývat oblačnosti až na zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty až 37 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Naše společnost je nemocná tím, že tu svobodu ještě pořádně nerespektujeme, říká můj dnešní host. Jsme nejen svobodná, ale i morální společnost. Co se s námi stane, když politici lžou? A nám už to nevadí. A má ještě pravda nějakou cenu? Začíná Sobotní osobnost plus. Mým hostem je neurolog, filozof a jeden z nejvýraznějších českých lékařských etiků Jan Pejn. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: A hezký den z plusu, hezkou sobotu z plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Osobnost plus.
10: Existuje, pane doktore, něco jako etická diagnóza? Víte co, neodpovídejte, já to prodloužím, ten dotaz. Mě by zajímalo, jakou etickou diagnózu má česká společnost dnes v roce 2026?
11: Fakticky diagnóza a pojem etické nejsou úplně kompatibilní, protože medicína nepracuje, aspoň takhle je moderní medicína, nepracuje s tím, že někdo se morálně proviní a proto je tedy jaksi nemocný. Je pravda, že existoval pojem moral insanity v 19. století, což vlastně zhruba pokrývalo to, čemu říkáme dneska psychopatie nebo korporátní psychopatie, člověk bez emocí, bez ohledu, asi něco jako Trump, dejme tomu, nebo někteří další. A dneska existuje pojem anetický, anetická osobnost, čili ten, kdo nemá smysl pro etiku. No, ale na to navazuje samozřejmě etika samotná a to je téma, které mě velmi zajímá, a to je zlý člověk. Co to je zlý člověk?
10: To jsem měla vědět, že vaše specializace teď je zlý člověk.
11: Jednu dobu jsem se tomu věnoval víc, co jsem o tom psal. Ale...
10: A máte definici, co je to zlý člověk?
11: Tak podle Paula Ricoeura, francouzského filozofa, se zlo nedá definovat. Já jsem napsal knížku Odkud zlo, která to nějakým způsobem, tu otázku zla, jak se v člověku rodí, se snaží prozkoumat. Každopádně ale zlo se těžko dá definovat. Dá se převést na jiný pojem, který už jste zmínila, a to je, že někomu, komukoliv jedinému člověku upírá nebo ubírám svobodu. To je zlo. Ať je to kdokoliv, to můžou být malé děti, může to být vězňové, může to být nemocní lidé, prostě
10: no takhle,
11: kdokoliv.
10: Ale to se potom shodneme, že každé narozené miminko je řadu let ještě zlým člověkem, protože matce ubírá svobodu, že jo?
11: No to ne, on to nedělá záměrně, to musí být záměrně, jo?
10: To jste neříkal.
11: To jsem neříkal, ano. Ta definice, to je těžké definovat. Ne, jako Poryker vás... říká, že to nejde vůbec.
10: Ne, ale... Víte, co by mě zajímalo? Jestli podle téhle definice někdy, třeba jednou, třeba na okamžik, jste po roce 89 zachytil tady mezi českými politiky zlého člověka?
11: Určitě. Ale já ho nebudu jmenovat.
10: A proč ne?
11: No, mimo jiné proto, že tím vyslovením vlastně někoho to takovou moc slova mají, že mohou někoho uhranout. To nejde prostě takhle.
10: A jo, takhle, když nejde. Někoho vaše slova uhranou, tak co se s ním děje?
11: No, může se stát tím zlým člověkem. Já ho můžu navést. Jo, to bohužel jako okolí ho začne brát jako zlého člověka. Čili to já si můžu myslet, ale určitě bych to u nikom do statusu, do chorobopisu bych nenapsal zlý člověk.
10: Co udělalo podle vás těch víc než 30 let svobody s morálkou Čechů?
11: Mně se zdá, že česká společnost nepochopila úplně, co je svoboda. To možná je základní problém. Tu svobodu můžeme rozčlenit. To není tak jednoduchá věc. Aspoň tak elementárně bych rozlišil teda svobodu vnější a vnitřní, teda to je Kantovo rozlišení. Vnější svoboda znamená, že dělám, co chci. Jenomže to není vnitřní svoboda, protože jsem ve vleku svého chtění. To, že my nemůžeme chtít, co chceme. Takže...
10: No můžeme, ale...
11: No, nejde to. Já nemůžu chtít, abych něco chtěl. To prostě nejde, jo? Takže je také vnitřní svoboda. A ta spočívá, a zase to už, ale ten Kant bohužel nám neudělal, spočívá jednak v rozhodování, které děláme denodenně, neustále. Ať už si dáte si kafe, nedáte si, prostě takové banality. Ale to se týká prostředků. Jo, jako potřebuju, kvůli, abych se probudil, tak potřebuju kafe. A pak ale máme ještě druhou formu svobody, která je daleko vzácnější, ale daleko zásadnější. A to můžeme, asi máme proto slovo, asi se takhle vytvořilo v různých jazycích, a to je odhodlání. Že se člověk odhodlá pro něco a tam se rozhoduje o cíli, takže se odhodlá, že se třeba ožení, nebo že půjde studovat nějakou školu nebo podobně.
10: Ne, víte, to všechno, co říkáte, je strašně zajímavé. Ale mě by zajímalo, jestli o něčem, jako je česká morálka, lze souhrně za ty víc než tři dekády, jak jsem říkala, něco říct. Jako ta morálka té společnosti, složené z jednotlivců samozřejmě, se spíš zhoršuje, nebo se spíš zlepšuje, nebo stojí na jednom místě? Nevím.
11: Takovouhle sociologickou analýzu asi bych neuměl vyplivnout tady, ale myslím si, že je jeden deficit, který česká společnost má. A to je slovo, které není úplně jako běžné, ani v běžné řeči, a to je odvaha. Odvaha je něco si velmi bytostného. Řečtina rozlišila Andreja, co byla cnost, zejména vojenská. Ale pak byla ještě jedno slovo, měli, to je tarzos nebo trasos případně. A to slovo znamená jakousi bytostnou prvotní odvahu. To je, o čem píše Aristoteles, že předchází všechny ostatní cnosti, všechno ostatní. Čili u té odvahy vlastně je otázka, jestli my máme odvahu, anebo jestli to není naopak, jestli odvaha nemá nás. To je úplně na naprosto elementární úrovni naší existence. Kdyby to někdo chtěl promítnout si, tak možná nějaký embryonální nebo fetální fáze.
10: Ale vy máte pocit, že, protože asi souhrnné studie, jak už jste říkají, na tohle neexistují, vy máte pocit, že odvaha je vlastně vlastnost, která tady v Česku chybí nejvýrazněji z těch chtěných.
11: Ano,
10: je to tak?
11: Ano. To znamená, to není tak, že tady nejsou odvážní lidé, ale stačí, když se podíváme na komunismus, co hrozilo. A teď kolik lidí se stalo disidenty? Zlomek, to je zlomek, to je nepatrný zlomek, to je možná promile, nebo já jsem to nepočítal takhle, ale je to prostě strašně malý zlomek. A přitom stačilo maličko odvahy a komunismus jsme tady vůbec nemuseli mít. Nebo rozhodně ne od roku 68, kdybychom se chovali jinak. v Jugoslávii měli komunisti, ale chovali se jinak a ta Jugoslávie nevypadala jako Československo za normalizace. Takže, ale to je tak pořád ještě na té povrchní úrovni. Tam jde ještě o něco daleko hlubšího u té odvahy. Je to, jak říkám, to je jako elementární pocit někdy, když se zrodí bolest, když se zrodí základní bázeň a tam se musí zrodit odvaha a pak se stáváme lidskými bytostmi. Kdo ji nemá, tak se vlastně ani člověkem nestane. Jo, to by se nestalo.
10: Dobře, ale čím si vysvětlujete, že v Česku se odvaha, to, jak se vyskytuje nebo ne, to je zase jiný příběh, ale že to vlastně nevypadá, že by to byla ceněná vlastnost. Vždyť nakonec máme politiky, kteří nejsou veskrze příliš odvážní a tak dále a tak dále. Tak čím to je, že my si vlastně jako Češi té odvahy moc nevážíme?
11: No, my si ji nevážíme. Lidem to nedochází. No to má své důsledky. Jedním z těch důsledků je, že lidi neumí rozlišit mezi tím, co je a tím, co má být. To je naprosto zásadní rozlišení. Podle toho se teda i pozná, kdo nemá odvahu. Kdo neumí rozlišit, že něco má být, není, ale má být. A něco prostě takhle je a je to pravda. Takže tohle, když lidem splývá, tak je to, prostě pak se s etikou nedá dělat vůbec nic.
10: Ale řekněte mi, opět prostě komunismus škrtáme, tam je to více méně jasné, ale od roku 89 bylo nějaké období z vašeho pohledu, kdy to bylo s naší odvahou ještě horší než normálně?
11: Aha.
10: Já se ptám, kdy třeba se lidé jako zvýšeně obávali něčeho a tak radši byli potichu.
11: Jo, možná u té odvahy bych se vrátil k tomu Aristotelovi. On odvaha znamená vyhnout, když je člověk odvážný, vyhnout se tomu, abych byl zbrkle hazardující, ale na druhé straně, to znamená, abych nebyl zbabilý. Jo, čili podle Aristotela ty praktické cnosti znamená být najít ten správný střed, ten mezotes. Jo? Takže to je těžko soudit, to musí každý sám. Fakticky já jsem říkal, že to je primordiální zážitek, ta odvaha, ale zároveň kdykoliv znova člověk může tu odvahu sebrat. Je třeba kdysi dávno jsem čítal ještě hodně románů, Graham Greene o tom psal, jak někdo, kdo je naprosto inkognito, nezajímavý, no on najednou prokáže obrovskou odvahu, jo, takže...
10: Nečekaně. Naprosto vám rozumím a zeptám se takhle. Byl pro vás příkladem, abychom zůstali u té politiky trochu, já nevím, Margaret Thatcherová, Ronald Reagan, to byli podle vás lidé, politici, odvážní?
11: Odvážný politik. Já myslím, že u politiku bych to ani moc vlastně nečekal, tuhle odvahu, že politik vlastně. No, ale... On dělá to, co si přeje veřejnost.
10: Ne, ale...
11: On musí mít zastání. Když politik musí říkat lidem, co chtějí slyšet, když jim to neříká, tak ho nezvolí.
10: Víte, já jsem měla takový dojem, že byli politici, kteří dělali to, co si myslí, že je správné.
11: No.
10: A ti lidé, jestli budou tleskat, nebo méně tleskat, nebo více tleskat, to nechali jaksi volnému toku času. Taková odvaha mezi politiky neexistuje?
11: Existuje. Někdy politici udělají něco takového. Je to tak trošku harakiri, protože on musí riskovat, že už nebude zvolen. Čili ten politik musí být nad tím, on nesmí uvíznout v tom politickém habitu, protože pak už dělá jenom to, co po něm chtějí ty voliči. Čili on musí stát nad tím. On, politik by měl mít svoji vlastní profesi, ke které se může kdykoliv vrátit. A ne, že to je profese na celý život a já už jsem teď ten politik, takže už ode mě...
10: Jasně. Ale víte, když se celkem shodneme na tom, a nejen my, že prostě dnešní doba nepřeje odvaze politiků, tak zároveň by to měla být doba, kdybychom měli ocenit to, když nějakému politiku ta odvaha přála. A proto jsem se ptala z vašeho pohledu, jestli takový nemusí být český, ale nějaký politik takový odvážný vlastně existuje.
11: No, ne, tak jako byl takovým politikem, byl třeba Pavel Tigrit. Jo, jako klobouk dolů. Ten prostě dokázal říct všechno, cokoliv. Já jsem ještě zažil, když jsme nějak telefonovali ještě v disentu s ním, tak jako on se vyjadřoval vlastně naprosto, zkazoval tak ještě naprosto nekompromisně, jo. Ale pak z takových těch, víte co, když je někdo profesionální politik, tak já už vlastně mu moc nedůvěřuju. Ten profesionální politik už pak dělá jenom to, co buď po něm chce volič, nebo možná přesněji, ale to je horší, ta politická strana. A on pak slouží politické straně, no tak my tady máme jednu tu státo stranu, kde ty všichni, já jsem si jist, že mnoho z nich nemají ten názor jako Andrej Babiš, ale oni dělají to, co on si přeje, protože oni nemají odvahu vystoupit proti němu. Mají z toho nějaké prebendy, nějaké výhody, no tak...
10: A je to zbabělost tohle z vašeho pohledu?
11: Určitě je to zbabělost. On vás to, stejně jako bylo za komunismu zbabělost kvůli, já nevím, 500 na výplatní plásce, tak prostě sloužíte, vstoupit do komunistické strany nebo buchví co.
10: Jan Pejn, neurolog, filozof a výrazný český lékařský etik je dnešním hostem Osobnosti Plus. Co se stane, když už jsme tak vlastně nakousli ty politiky, co se stane se společností, když zjistí, že jí politik lže a to není celá situace a nevadí to, to je ten konec. Co se s tou společností jakoby začne dít, když jí přestane vadit lež?
11: Jo, tohle je zajímavá otázka, kterou jsem, když jsem mu to nějaký blog napsal taky, jak je to možné, že nám nevadí politik, který lže? Odpověď je jednoduchá, když si ten člověk, až příliš jednoduchá, když je ten člověk zvyklý na to, že sám lže, no tak on ještě, a jak je úspěšný, taky bych chtěl být takhle úspěšný.
10: Jinými slovy, my taky přebíráme tedy hojně ty základní morální znaky od těch politiků, co nám šéfují?
11: Ne, my si je pak zvolíme. Nám nevadí, že lže.
10: Jo, obráceně, jasně.
11: Ne, když se někdo naučil za 20 let normalizace lhát a lhát a lhát, no tak to je normální, že se lže. Případně to natřeve to napravdu, aby to vypadalo pěkně.
10: Dobře, jo. Ale pak najednou jsou volby... A vy zjistíte, že ten politik má obří podporu.
11: No.
10: Tak to mě zajímá, ano. Jak to hodnotíte.
11: No to hodnotím tak, že jí má... co je zajímavé, to jsou hlavně lidé, kteří dospívali, vyrůstali, dozrávali za Husáka, za normalizace. To je vlastně ztracená generace. Já používám horší výrazy, ale to je ztracená generace. To jsou lidi, kteří se narodili, dejme tomu, mezi rokem 55 a 75. Takže to nejsou všichni samozřejmě, a sourozence a manželku a všechny kolem jsou v tomhle sociologickém vzorku, ale ten průměr je, to stačí se podívat na volební preference. Kdo volí Babiše? Je to jasný. To jsou lidé, kteří zažili to mládí v rozpuku, zažili ho za Husáka. Jejich hudební kultura byl Karel Gott, ne jako ti pozdější, kteří už mají Franka Zappu a Michaela Jaggera a podobně.
10: Ale v téhle souvislosti by mě zajímalo, opravdu si myslíte, že další generace mimo téhle ztracené, takže na tom bude morálně výrazně lépe? Fakt si to myslíte?
11: Nemůže to výrazně, ale určitě na tom bude líp. Budou na tom líp lidé, kteří mohli studovat, co chtěli, naučili se jazyky, nejenom tak do šuplíku, abych tak řekl, ale jezdili do ciziny, studovali v cizině, pracovali v cizině, združovali si jakkoliv chtěli, no tak tihle lidé už jsou opravdu jiná generace. Jsou, já to vidím i na svých dětech, tedy oni už jsou Evropani. Oni už, je by to jedno, jestli jedou na dovolenou do Alp nebo do Francie nebo
10: kamkoliv. Jasně, ale to je jakoby jenom provedení těch nových možností.
11: Ano.
10: Ale mě by zajímalo, jestli tam uvnitř tu morálku, kterou cítí, tak jestli víc cítí, že se nemá lhát, že se nemá krást a tak dále.
11: Já myslím, že to, aspoň když se dívám, nejenom na svoje děti, ale na jejich spolužáky, které, se kterými se taky přihlemi styku, můžu sledovat i studenty medicíny, které učím, tak to je skutečně jiná generace. Fakt je to hodně jiné. Opravdu.
10: Víte, proč vás takhle mačkám? Protože si pamatuju, jak svého času Václav Havel tlačil takzvanou novou generaci.
11: No jo, ale to byly ty normalizační. Normalizační mládež.
10: Ale prostě to neklaplo, to jsem chtěla
11: říct.
10: No. Čili, ale jestli vy si myslíte, že prostě nás čekají takhle jako příjemné budoucí chvíle, jo, tak jen dobře. Myslíte si, že politik má nějakou větší jakoby morální povinnost než běžný občan? Nebo že je to chyba mít takové sny a čekat od politiků, že budou vzor morálky?
11: Aha, no, ještě k té morálce, co to je vlastně? Vtip je v tom, že ta morálka nemůže být jednoduchá základní pravidla. Kodex nějaký. Ty kodexy jsou vlastně k ničemu. No, oni mají svůj důvod, ale jiný, než že by jako člověk byl morálnější díky němu. Vtip je v tom, že existují dva fenomény, které se stýkají, vytváří dilema a krásně je to vidět na medicíně, protože lékař má jeden princip a to je pečovat o toho pacienta. Je to úkol, který má z povahy své práce, své profese, ale zároveň má také úkol respektovat svobodu pacienta. A tyhle ty dva principy jsou vždycky v konfliktu u každého pacienta. Každý vztah lékař-pacient má tenhle ten konflikt. A on musí rozhodovat v konkrétní situaci, v té jedinečné situaci. A to je něco, co chybí podle mě celému světu v současnosti. A přesně to tež má politik. On je zároveň odpovědný svým voličům, kteří ho zvolili, a zároveň odpovědný svému svědomí a vědomí, jak to přísahá ve sněmovně. Tak to je dvojí povinnost a ta je v dilematu. A on musí, ten politik musí rozhodovat. Největší tragédie je, když má respektovat vůli voličů, tak ji nerespektuje a dělá si, co chce, abych tak řekl. A když má dělat to, co chce, to, co by měl chtít, tak respektuje vůli voličů. To jsou ty populisti, že? No tak to je katastrofa. Tohle to se může, když se to přehodí. No najít v to správné rozhodnutí v té konkrétní situaci je mimořádně těžké. A je to zvláštní cnost, zase Aristotelova phronesis.
10: Znamená to, co říkáte, pane doktore, že my obyčejní, to říkám jako samozřejmě zkratku, jako obyčejní smrtelníci prostě vlastně, ale bychom nebyli schopni rozlišit, jestli ten politik dělá dobře nebo špatně, protože bychom ten svár uvnitř něj vůbec neviděli, že jo?
11: Ne, on je vidět. On zná, kdo má děti, tak to dobře zná. Protože zároveň máme odpovědnost za ty děti, ale zároveň to máme ještě těžší, protože je musíme přivést k té svobodě. To jde proti sobě. A teď to jsou prostě ráno, hele, vem si šálu, je tam zima a já nechci šálu. A takových banalitách, to je denodenně.
10: Jasně.
11: Takže tenhle konflikt je permanentní podstatnou součástí. V tom je etika, v tom je skutečná etika.
10: Ale teď mě řekněte v okamžiku, kdyby byla většinová shoda, nebo když ne většinová, tak obří shoda v téhle společnosti na tom, že chce politika co nejmorálnějšího, že to pro ně je důležité a který nelže a tak dále. Dá se ten politik vůlí té velké části společnosti nějak dotlačit k tomu, aby se hlídal, protože zatím to vypadá, že zpětná vazba těch lidí na ty politiky nefunguje prostě.
11: No, kde je tady slepice vejce, to je těžko říct, co je původní, jo, kde to začíná. A propos, v tom se vlastně rozlišují lidi do dvou skupin. Kdo si myslí, že je potřeba napřed tu politiku udělat lepší, a pak budou lidi lepší, no tak ten nedělá tu politiku jakou. nějakou veřejnou činnost. Kdo si myslí, že napřed je potřeba, aby lidi byli lepší a pak i ta politika bude lepší, no tak ten se stane učitelem. Takhle jednoduché je to.
10: A jak se cítíte vy, ve které skupině jste?
11: No já zcela určitě jsem učitelem. To jsem jako od té, no já už jsem taky něco, nějaký semináře vedl před revolucí.
10: Takže... Čili ze zdola prostě, až se naučíme.
11: Já jsem přesvědčený o tom, že to teď už je vlastně v procesu vydávání knížka, kde tohle to velmi zdůraznuju. Je to je o důvěře, ta knížka. A tam musí začít od zola, ta nezačíná.
10: Vlastně, a do té, a rozumím tomu dobře, že do té doby, než tedy vzroste generace jiných lidí, řekněme, tak, že budeme mít plné právo být nespokojeni se stávající politickou garniturou.
11: Ano, musíme. Já jsem nikdy nebyl spokojený včetně těch adorovaných politiků. Nikdy jsem nebyl s nima úplně spokojený.
10: Mění, pane doktore, nějaká dlouhodobě tolerovaná lež v té společnosti? Mění to naše vlastní kritéria měřítka pravdy? Rozumíte? Kolem vás jsou politici, kteří lžou, to je všechno fiktivní situace, protože ve skutečnosti to určitě nedělají. A udělá to s vámi jako člověkem něco, když to vidíte na každém kroku, že se to děje, takže si pak řeknete, no tak vlastně ta lež nemusí být tak špatná. Co?
11: Vy se mě ptáte vlastně, přicházím do oblasti, která je velmi zajímavá, a sice, že všichni lidi si na něco hrajou. Všichni lidi něco předstírají. Jim jde o to, aby nějak vypadali. Nějak se musí tvářit. A to je úplně naprosto obecné. No a jediné, co se s tím dá dělat, že člověk říká, a dost, já budu sám sebou. Jednu knížku, kterou jsem vydal, není to tak dlouho, Filozofie autenticity. O nic jiného v životě nejde, než být sám sebou. Je úplně jedno, jakou profesi. Být sám sebou. Co to je? No tak to by se musel někdo přečíst tu knížku.
10: Neurolog, filozof a český lékařský etik Jan Pejn byl dnešním hostem Sobotní osobnosti plus. Děkuju, už je konec, ano. Děkuju, že jste přišel moc a myslím, že tohle je tak zajímavé téma, že si ho dopovíme zase někdy jindy. Děkuju.
11: Já děkuju za pozvání.
10: A hezký den, hezký víkend z plusu přeje Barbora Tachecí.

topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Hledání Viktorky.

0: Tiše plyne řeka údolím, nikam nepospíchá. Pod bylým kopcem však přidává do kroku a pak se rozeběhne. Pádí jako posedlá. V zápěti odevzdaně padá ze splavu, burácí, opět nachází svůj klid a plyne dále. Tahle řeka se jmenuje Úpa. Pramení vysoko odtud, na hřebené Krkonoš. Břeh je zarostlý čerstvou trávou. Usedám a dívám se na protější stráně, na bílý kopec, na zalesněnou dubinu. Blízko mě je osamělý pařez a vedle starý dub. Kdo ví, říkám si, třeba ji uvidím. Kde je ti jen konec, Viktorko? Napadne mě. Zdali pak tě tahle řeka opravdu pamatuje? Nezrodila tě spíše představa Boženy Němcové? Už jste zřejmě pochopili, jsem v babičně údolí nedaleko Ratibořic. A při pohledu na zdejší splav myslím na Viktorku, kterou autorka babičky, Božena Němcová, tak mistrovsky stvárnila ve své knize. Takhle Viktorku vykreslila hned ve druhé kapitole knihy. Tuto pasáž uslyšíme v podání legendární Růženy Naskové, jejíž hlas uchoval archív Českého rozhlasu.
1: Viktorka bývala vždycky bledá, oči svítily jako dva uhly, černé vlasy měla vždycky rozkuchány, nikdy neměla pěkné šaty a nikdy nepromluvila. U paty lesa byl velký dub. Tam stávala Viktorka celé hodiny, upřeně dívajíc se dolů k splavu. Za soumraku sešla až k samému splavu, sedla na omšelý pařez, dívala se do vody a zpívala až dlouho, dlouho do noci. Ale babičko, ptali se děti babičky, proč pak nemá Viktorka nikdy pěkné šaty, ani v neděli? A proč pak nikdy nemluví? Jdu, když nemá dobrý rozum.
0: Viktorka vstoupila do našeho povědomí nejenom zásluhou vzpomínané knihy Boženy Němcové, ale především prostřednictvím filmového plátna. Babička totiž byla třikrát zfilmována. Poprvé, když v roce 1921. Tento ještě němý film režírovala Tea Červenková. Roli babičky hrála matka pozdějšího slavného režiséra Svatopluka Inemana a Viktorku Anna Vajcová. Další adaptaci babičky natočil v roce 1940 František Čáp s Terezí Brzkovou, co by babičkou, v hlavní roli. V úloze Viktorky tu tehdy diváky zaujala Jiřina Štěpničková. A konečně v roce 1971 natočil babičku režisér Antonín Muskalík. Babičku hrála Jarmila Kurandová a Viktorku Libuše Geprtová. Možná si vzpomenete na následující filmovou scénu. Je noc a chlapci a dívky tančí okolo ohně. Viktorka tedy, Libuše Geprtová, nebojácně přeskakuje ohnivé plameny. Směje se a potom už utíká přes řeku. Potká babičku v podání Jarmily Kurandové.
2: Dobrou noc, babičko. Dneska bych tančila až do rozednění jako čarodejnice.
3: A co, že jdeš sama?
2: Já se nebojím. A takový, aby se mi z něj srdce rozbušilo. Takový se ještě nenarodil.
0: Podle knihy Boženy Němcové však Viktorka s nikým nemluvila. Nemohla tedy mluvit ani s babičkou. A vůbec existovala Viktorka? Před časem jsem se na to zeptal paní doktorky Heleny Sobkové, literární historičky, jejíž dílo je spjaté s mnoholetým pátráním po původu Boženy Němcové. Vzpomeňme například na její skvělou knihu Tajemství baronky Panklové. Jak to tedy s Viktorkou bylo? Zeptal jsem se paní doktorky.
3: Úplně vymyšlená postava to jistě nebyla. To je dokázáno, že to byla dcera tam z nějakého toho statku a že se tedy pobláznila. Zřejmě asi opravdu se tam zamilovala do nějakého toho vojáka a běžela za ním. Ale samozřejmě tak, jak je vykreslena v babičce, tak to je už hodně fikce Boženy Němcové. Ona nezemřela zabita bleskem, že? Ale asi ji tam slyšela někdy zpívat na tom splavu. To je možné, to je pravděpodobné.
0: Pátrejeme tedy dále. Ve starých kronikách. Mezi lidmi, kteří naslouchali svým předkům. Pátrejeme také pomocí knihy Boženy Němcové Babička. Tam hledejeme první stopy příběhu. V 6. kapitole knihy totiž Ryzenburský myslivec vyprávěl babičce, barunce a dalším dětem právě o Viktorce.
4: Viktorka je Sedlákova dcera ze Žernova. Rodiče její jsou už dávno pochováni, ale bratr a sestra žijou podnes. Před 15 lety byla Viktorka děvče jako malina. Daleko široko nebylo jí rovné. Svižná jako srna, pracovitá jako včelka. Nikdo nemohl by si lepší ženy přát. Takové děvče, a když má ještě podílu na statku k očekávání, nezůstane pod pokličkou, to se samo sebou rozumí. Také o Viktorce šla pověst po celém okolí a námluvníci si podávali dveře. Tatínkovi a matce by se mnohý líbil, nejeden byl hospodář zámožný a dcera by byla přišla, jak se říká, do plného. Ale ona tomu nechtěla rozumět. Jen ten měl u ní dobré oko, kdo nejpěkněji tancoval, a to jen při muzice.
0: První stopa mě tedy vede do Žernova. Obec leží na kopci, pár kilometrů od České Skalice. V sousedství Žernova jsou Ratibořice. Před lety, když jsem se o osud Viktorky začal prvně zajímat, jsem tu navštívil kronikáře pana Bohuslava Nývlta. Potvrdil mi mimo jiné, že Viktorka opravdu žila. Nebyla tedy smýšlenou postavou, ale nepocházela ze Žernova, jak tvrdil Ryzenburský myslivec, ale z Červené hory. Další důkaz hledám ve Farské matrice a zejména pak v kronice, kterou v roce 1923 začal psát Julius Janků. Byl to prý, jak mi mnozí lidé tehdy řekli, neobyčejně sečtelý člověk, který nelitoval času a pátral v nejrůznějších písemnostech. V knize Tváře osudu se můžeme dozvědět mimo jiné právě o výsledcích pátrání kronikáře pana Janků.
4: Dne 9. června 1792 se v Červené hoře ve stavení číslo 4 narodila Viktorie Terezie Židová. Její otec Antonín Žid byl chalupník. Není však zcela jednoznačné, zda se příjmením opravdu jmenoval Žid. Někdo mu prý říkal Žídek, také Zítko. Svou ženu Anu, rozenou Lelkovou, si Antonín Žid přivedl z nedaleké obce Třtice. Jestliže se Ryzenburský myslivec zmiňoval o dvou sourozencích Viktorky, my se dopátráme pouze sestry Františky, provdané později do Olešnice. Jaké byly první roky Viktorie Židové? Do školy začala chodit ve Slatině nad Úpou. V té době totiž v Červené hoře škola ještě nebyla. Vznikla až v roce 1810, kdy bylo Viktorce 18 let.
0: Podle vyprávění pamětníků z ní vyrostlo děvče jako lusk. Byla prý spíše drobná, s kulatým obličejem a s dlouhými černými vlasy. Nosívala často kabátek s varhánky a na hlavě mívala strakatý šátek uvázaný na placku. Kluci prý na ní mohli oči nechat, zejména na venkovských zábavách, kde patřila, jak už víme, k vyhlášeným tanečnicím. Ona si prý mužského zájmu příliš nevšímala. Na vdávání neměla prý ani pomyšlení. Pak ale přišlo její osudové setkání s Černým myslivcem. Božena Němcová prostřednictvím vyprávění Ryzenburského myslivce napsala.
4: Toho času leželi ve vsi myslivci. Jeden z nich začal chodit za Viktorkou. Šla-li do kostela, šel za ní. V kostele stál zajisté nedaleko ní a místo, co měl koukat na oltář, koukal na ní. Šla-li na trávu, zajisté se vyskytnul. Zkrátka, ač šla kam šla, všude ji následoval jako stín. Lidé si povídali o něm, že nemá dobrý rozum. A Viktorka, když vešla mezi kamarádky a stala se zmínka o něm, říkala, co ten voják za mnou chodí, ani nemluví jako ten morous, já se ho bojím. Když ho nablízku cítím, jako by po mně lezlo. A z těch očí jde mi hlava kolem. Ty oči, každý říkal, že ty na nic dobrého neukazujou. V noci mu prý i svítily. A ty jeho černé oči, které nad nimi jako havraní oči roztaženy byly a uprostřed se stýkaly, ty byly patrným znamením, že jsou to oči uhrančivé. Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
0: Ze všeho nejdříve je potřeba zjistit, jestli se v tomto kraji a ve zmiňované době opravdu nějaké vojsko objevilo. Vzpomínaný kronikář Bohuslav Nývlt mi v dopisu napsal.
4: Vojsko u nás opravdu bylo. Muselo to být někdy okolo roku 1812, tedy v období napoleonských válek. Tehdy totiž, jak z kroniky Červené hory ze Žernova a z jiných okolních obcí potvrzují, se tu ubytovali vojáci.
0: V té době, jak je z dostupné dokumentace patrné, sloužila Viktorka Židová v Žernově ve stavení číslo 20. Majitelem byl Antonín Šimek. Jak vyčteme z kronik a ze sepsaných vzpomínek pamětníků, Viktorka se na svatojánské pouti setkala se svým vojákem. Božena Němcová psala, že Viktorka se chtěla mermo moci černého myslivce zbavit. Dokonce prý kvůli tomu svolala se sňatkem a měla si vzít jistého Toníka Šímu. Stará kovářka, která prý uměla čarovat, připravila Viktorce jakési byliny, aby na černého myslivce zapomněla. Záhy vojáci z kraje odešli, včetně černého myslivce. V knize Babička se o tom píše.
4: Vojáci odešli. Tu samou noc bylo Viktorce tak zle, že kovářka pro kněze poslat chtěla. Ale kránu jí bylo líp a vždy líp,

0: scházeli. A pak tedy, alespoň podle knihy Boženy Němcové, Viktorka za svým vojákem přece jen utekla. Ryzenburský myslivec vyprávěl.
1: Plakali pro Viktorku všichni, dávali na mše a na mídelník, ale když přešlo půl roku, tři čtvrtě roku a ještě o ní ani sluchu, ani vidu nebylo, vzpomínalo se na ní, co na nebožku. Uplynul i rok.
0: Pravda byla opět poněkud jiná. Viktorka sice tenkrát ze Žernova opravdu odešla, ale do Olešnice, sloužit do Hanušova statku, kde byla provdána její starší sestra Františka. Na svého vojáka ovšem zapomenout nemohla. Táhlo je to za ním. A tak za nějakou dobu Viktorka z Olešnice mizí. Kroky ji vedou do Josefova. Těžko si dnes dovedeme představit, co tahle událost na počátku 19. století a ještě k tomu v malé obci znamenala. Dívka uteče za vojákem. Celý kraj si měl o čem vyprávět. Dneska už nezjistíme, jak dlouho se Viktorka zdržovala mimo domov a zda svého vyvoleného opravdu našla. Někdo tvrdil, že jakýsi profous vzal na nešťastnou, zamilovanou dívku důtky a vyhnali od dveří kasáren. Jenomže v jedné z kronik, kde se o Viktorce píše, stojí, že Viktorka k vojsku opravdu odešla a dost dlouhou dobu se s ním potulovala. A jednoho dne se objevila znovu ve svém rodném kraji. Ryzenburský myslivec o tom v knize Babička říkal.
1: Já Viktorku dříve znal, ale v té spustošené, zvlčené postavě stěžka jsem ji jen poznat mohl. Ale byla to ona. Šat její měl panský kroj a musel bývat pěkný, ale teď byl všechen sedrán. Na postavě její shledal jsem, že je matkou.
0: A tady je pro změnu svědectví žernovské kroniky.
1: Z děvčete plného života stala se dívka pomatená, jež jako padlá nepřišla nikdy do rodné chalupy.
0: Od té doby Viktorka putovala bez síl lesem. Zdržovala se hlavně pod Bílým kopcem. V zalesněné stráni, které se už tenkrát říkalo Dubina. A chodívala často k řece Úpě a zejména k Ratibořickému splavu. Tady také opět spatřil ryzenburský myslivec, který vzpomínal.
1: Tu vidím vycházet Viktorku z lesa. Když jde, nese ruce pod prsami přes sebe položené, hlavu kupředu schýlenou a běží tak lehce, až se člověku zdá země, že se nedotýká. To utíkala také tak z lesa a zrovna ke splavu. Já jí vydával již tenkrát začasto u vody sedět a neb na stráni pod tím velkým dubem, ale když jsem dobře prohlídl, vidím, že cosi do vody zahazuje a slyším jí tak divoce se zasmát, až se mi vlasy zježily. Viktorka sedla si ale potom na pařes a zpívala. Nerozuměl jsem ani slova, ale nota byla k ukolébavce, co zpívají matky dětem.
0: Právě tuto scénu můžeme vidět ve filmové adaptaci Babičky z roku 1971. Hučící řeka, splav a Viktorka v podání Libuše Gebertové. Dívá se zasněje před sebe a zpívá.
2: Svět celíčky, spí synáčku, spí.
0: V knize Babička se píše o tom, že Viktorka krátce po návratu od svého vojáka porodila dítě a v zápětí je utopila. O dítěti se zmiňují i dvě kroniky, které se měl možnost pročítat. Jenomže ve farských matrikách jsem žádný takový údaj nenašel. Jak to tedy vlastně bylo? Vezměme si nyní na pomoc knihu Tváře osudu.
1: Předchůdce kronikáře Bohuslava Nývlta Jindřich Valášek tvrdil, alespoň jak zjistil z lidových podání, že Viktorka záhy po svém příchodu do rodného kraje dítě opravdu porodila. Nehodila je však do Úpy, ale do žebrácké Rokle, kterou najdeme nedaleko Červené hory. Je pravda, že 19. století bylo teprve na počátku, přesto se však nechce věřit, že by tehdejší úřady nechali bez povšimnutí ženu, byť pomatenou,

0: která zavraždila vlastní dítě.
1: Nuže, putujeme dále po stopách Viktorky Židové. V době, kdy ji Božena Němcová poznala, byla Viktorka ženou asi 30 až 40 letou. V písemných záznamech se mohou dočíst o tom, že chodila v rozedraných šatech, mluvila málo, spíše vůbec ne. Na splavu zpívala různé písně. Někdo říkal, že Viktorka nebývala vždycky tak plachá nemluvná, jak se o ní povídalo. Nesnášela hlavně mladá a hezká děvčata. Když prý takovou dívku uviděla, začala jí spílat těmi nejhrubšími slovy. Při svém pátrání po osudech Viktorky jsem svého času narazil rovněž na pana Vlastimila Joudela, velkého znalce Babičina údolí a širokého okolí. V jednom ze svých dopisů mi napsal:
0: O Viktorce mi jako malému klukovi vyprávěla babička. Ta o ní věděla hlavně od svého strýce, který Viktorku dobře znal. Přicházela prý k různým stavením, natáhla ruku a mlčky prosila o jídlo. Nikdo ji nenechal odejít s prázdnou, v tomhle kraji žili vždycky dobří lidé. Jestliže chtěl někdo Viktorce dát něco navíc, třeba výslužku, kterou si měla odnést sebou, odmítla. Vzala jen to, co hned snědla a vypila. A potom odcházela zase pryč. Pryč od lidí. Do svých přírodních příbytků.
1: O jednom takovém domově vyprávěl babičce Reisenburský myslivec.
0: Dlouho jsme nemohli vyzkoumat, kde nocuje, až jsem ji vyčíhal pod třemi jedlemi v jeskyňce. Vchod je chrastím zarostlý, že by to nevědomí nenašel, a ještě ho zatarasila chvojem. Vlezl jsem tam jednou. Jeden neb dva lidé mají tam místa a Viktorka nemá tam ničeho než trochu suchého stlaní mechu. To je lože její.
1: Podle názoru Vlastimila Joudela i Bouslava Hladíka a několika dalších lidí se zdá, že mohlo jít o jeskyňku na Dubině. Cesta k ní vede hustým lesem. Potom je třeba sestoupit po příkré stráně dolů. Jak ale v zápětí vidím, nejde o jeskyňku v pravém smyslu slova. Je to spíše kamenný převis. Ovšem jiná jeskyňka na Dubině není. Viktorka pobývala opravdu zřejmě tady. Navíc odtud to měla ke splavu nejblíže. A odtud rovněž chodívala do blízkých chalup. Měla prý ráda malé děti. Jakmile třeba uviděla dítě v kolébce, hned se k němu skláněla, hladila je. V té souvislosti jsem při pátrání po příběhu Viktorky narazil na jednu překvapivou informaci. Vyčetl se mi z farní matriky. V knize Tváře osudu se o tom píše.
0: Jestliže není nic známo o dítěti, které Viktorka údajně porodila brzy po svém návratu od vojáků, zjistíme za to, že Viktorka Židová dává život dítěti až 14. srpna 1834 ve svých 42 letech. Nemanželský syn dostává jméno Jan. Tak to stojí černé na bílém v matrice. Ovšem o jeho osudu se už víc nedopátráme, ani o jeho otci. Co to asi bylo za člověka, který zneužil nemocnou ženu?
1: Plynuly roky. Čtenář dostaje do rukou první Pospíšilovo vydání babičky. A z knižky se dozvěděli také o Viktorce a o její smrti.
0: Přicházejíc ke stavení, potkala se babička s myslivcem. Byl všecek polekán, krok chvatný. Poslyšte, co se stalo. Viktorku zasáhl boží posel. Vždyť mi bylo před bouřkou tak úzko, když jsem ji viděl stát pod stromem. Volal jsem, kýval jsem, ale ona se jen smála. Přišel jsem až navrch k srostlým jedlím, víte, co stojí nad jeskyňkou Viktorčinou. Vidím tam, co si ležet pod chvojem. Zavolám, ono nic. Kouknu vzhůru, odhrnu rychle chvoj, pod ním leží Viktorka zabita.
1: Jenomže Viktorku žádný blesk nezasáhl. Trpila sice duševní chorobou, fyzicky se však cítila zřejmě dobře, až do pozdního stáří. Měla už víc než 70 roků a stále se toulala krajem. V té době se Viktorka zdržovala často na Kaněrově stráni, v jeskyni, nedaleko obce Zlíč. Rovněž i tuto jeskyni jsem s pomocí zmíněného Vlastimila Joudela objevil. Je o něco větší než ta předešlá na Dubině. Pokusme se nyní zrekonstruovat to, co se zde odehrálo jednoho říjnového dne roku 1868. V knize Tváře osudu stojí:
0: Do jeskyně, kde tolikrát předtím pobývala, se dovlekla 76letá Viktorka. Blíží se její poslední hodinka, sílí ji opustili. Chce vstát, ale už to nejde. Naposledy se dívá z jeskyně na vzrostlé stromy, které tu budou i za 140 let. Viktorka leží opuštěná, bez pomoci. Pak se tu objeví majitel tohoto kousku lesa, sedlák Josef Kaněra, praděd pozdějšího kronikáře Jindřicha Valáška. Kaněra, který je kromě jiného i starostou Zliče, myslí zřejmě, když vidí umírající stařenu, na blaho své obce. Kdo zaplatí výdaje na pohřeb staré pěstěné ženy? Sedlák nelení a běží do vesnice. Rychle sežene několik pomocníků, zapřáhne a jede s koňmi a bričkou zpátky. Polomrtvou ženu vynese za pomoci několika druhů z jeskyně a naloží ji do vozu. A pak se dá sedlák rychle na cestu. Je dlouhá přes 4 kilometry a vede do Červené hory, do obce, kam Viktorka Židová přísluší. Sedlák to všechno stihl včas. Do Červené hory přivezl Viktorku ještě živou. Mohl si mnout ruce. Peníze pro svou obec zachránil. V Červené hoře v domku číslo 8 Viktorka dne 17. října 1868 umírá.
1: Kroky mne nyní vedou do Červeného kostelce. Do města, kam Červená hora, kde Viktorka zemřela, farností patřila. Uprostřed města je hezky upravený hrob. Stojí tu, že patří právě Viktorii Židové. Jde však pouze o symbolický hrob. Viktorka tu pochována nebyla. A nebyla pochována ani v Boušíně, u kostela, jak to psala Božena Němcová. Svůj pravý hrob má Viktorka neznámo kde. Cesta nešťastné Viktorky končí. Naplnil se osud ženy, která díky spisovatelskému umění Boženy Němcové vešla do povědomí nás všech. Dům, v němž Viktorka zemřela, vzal dávno za své. Na jeho místě stojí dnes jedno z mnoha typických vesnických stavení. Viktorčin splav hučí a jeho mocný hlas se nese celým babičiným údolím. Jakoby zde dodnes obcházelo tragické tajemství, jediné v příběhu plné moudrosti a dobra.

0: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce, informoval o tom BESIP. Abu Zabí vyzývá Tehrán k otevření Hormuzského průlivu. Fotbalisté Plzně poprvé v sezóně vyhráli, těsně zdolali Zlín a zítra bude zpočátku skoro jasno, od západu postupně až zataženo, místy přehánky, teploty až 37 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
2: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
1: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee odsoudil jednání židovských osadníků na západním břehu. Ti před týdnem obklíčili tři domy ve vesnici Kursa. 15 Palestinců zůstalo uvězněných uvnitř bez elektřiny, přístupu k jídlu a pitné vodě. Bílý dům podle agentury Reuters vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby situaci veřejně odsoudil. Důvodem je americký původ jednoho z obklíčených Palestinců. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil. Studenti Pražského českého vysokého učení technického absolvují praktickou část výuky na projektech ve Vyšebrodském klášteře. Jejich práce mají pomoct k obnově areálu, kde působí cisterciácký řád. Zástupci ČVUT i představitelé kláštera podepsali smlouvu o partnerství a spolupráci. Jedním z prvních projektů má být podle převora Justina Berky budova klášterního pivovaru.
3: Tady vidíte budovu s chátralou, to je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Takový malinký tam uděláme, spíš takový jenom, jak se říká, vzorovej. No a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
1: Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu 5. Od medaile ho dělilo 9 cm a cenný kov nezískala ani Lourdes Gloria Manuel v závodě na 400 metrů, doběhla 4. A fotbalisté Plzně poprvé v ročníku šance ligy zvítězili. Zlín ve čtvrtém kole porazili 3-2, vyhrála i pražská Sparta a to 4-1 nad Teplicemi. A dařilo se taky fotbalistům Mladé Boleslavy, kteří v Pardubicích remizovali 1-1 a udrželi si neporazitelnost udržitelnost v nejvyšší soutěži. Mladoboleslavský trenér Aleš Majer tušil, že bude složité navazovat na minulou výhru nad pražskou Spartou.
4: Celkově asi tu remízu beru jako zaslouženou a jsem rád, že po tom minulém vítězství pro nás samozřejmě velkým nad Spartou, že jsme tu neporazitelnost udrželi, protože jsme věděli, že ať chcete nebo nechcete, tak v hlavách to nějak máte a věděli jsme, že ten zápas bude těžký a že Pardubice, který měli 0 bodů, budou perfektně připraveni.
1: V sobotu taky Olomouc zvítězila na hřišti Slovácka 2-1.
5: Volná D1 na Benešovsku a nehoda na 21 u Boru. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy se už zcela rozjeli kolody na Benešovsku. Nehoda na 34. kilometru u sjezdu na Sázavu byla odklizená, nepřekáží a také omezení na 24. kilometru na mostě Šmíkalka už je průjezdné zcela plynule, takže se vůbec nezdržíte. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem stále čekejte komplikace v omezení za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 33. kilometru překáží nepojízdný kamion, stojí v místě oprav a musí se objíždět v omezení přes přilehlý areál stavby. Místo je označené policejní hlídkou, provoz je slabý, kolony se netvoří. A na silnici 21 na Tachovsku pozor na trase od dálnice D5 směrem do Chebu, kousek za sjezdem z dálnice u Boru na kruhovém objezdu u průmyslové zóny stojí osobní auto po nehodě, čeká na odtah a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Premiér Andrej Babiš chce bojovat proti suchu. Státní kulturní politika ministrovi nepatří. Elon Musk se vrátil do hry o umělou inteligenci. To jsou jen některá témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
6: Pokračující rekordně teplé počasí a s tím související úbytek vody v půdě, řekách a nádržích vedl k tomu, že se tématu chopil premiér Andrej Babiš. Obnovil mimo jiné činnost takzvané Národní koalice boje proti suchu. V několika videích dal najevo, že země čelí kvůli změně klimatu velkému problému. Tím ovšem dal facku svému koaličnímu partnerovi, straně motoristů, která klimatickou změnu popírá. Více už v komentáři spolupracovníka deníku Forum 24 Martina Fendricha.
7: Dobrá zpráva. Premiér Andrej Babiš konečně zaznamenal, že Česko trápí nebývalé sucho a říká, že to chce řešit, chce s tím něco dělat. Opakuji, je to pozitivní zpráva. Vysychají studně, vysychají potoky, vysychají i přehrady. V rybnicích se nedá koupat, ryby hynou teplem. Sucho nás trápí, protože se planeta a úplně nejvíc Evropa otepluje. Premiér hned po návratu ze své dovolené natočil video, kde vyjmenoval, co všechno jeho minulá vláda dělala v oblasti životního prostředí, jmenovitě, co dělal tehdejší šéf tohoto rezortu Richard Brabec. Premiér ve videu připomněl kotlíkové dotace, zelenou úsporám, zateplení domů, fotovoltaiky, dešťovku. Mimochodem, všechno kroky související s Green Dealem. Oznámil, že v roce 2015 jeho vláda začala připravovat republiku na dopady sucha, na adaptaci na změnu klimatu a boj proti suchu. Brabec ku příkladu podporoval výsadbu nových stromů mimo les. Babišovo video byla zjevně reakce na dopisy lidí, kteří se děsí sucha a veder. Uvědomili si, že zažíváme klimatickou krizi a zároveň vidí, že motoristé, konkrétně ministr zahraničí Petr Macinka, současný ministr životního prostředí Igor Červený a zmocněnec vlády pro Green Deal Filip Turek, klimatickou změnu zlehčují a na krizi nevěří. Jenomže, když vám vyschne studně a vidíte vyschlé potoky, najednou vám dojde, že na ideologii alegrácky není čas. Něco se musí dělat. A motoristé nedělají nic. Babiš a jeho tým chápou, že nereagovat na sucho nejde. Hnutí ANO by mohlo přijít o hlasy voličů nejen na venkově, ale i ve vysušených, rozpálených městech. Proto Babiš natočil další video, kde říká: proč sedíme na úřadu vlády? Protože je sucho. Jeho hostem je exministr životního prostředí Brabec, nyní hejtman Ústeckého kraje. A právě v Ústí můžete vidět, jak vysychá Labe. Brabec řekl, že jako ministr založil Národní koalici boje proti suchu, ve které zasedli odborníci, kteří se zabývají suchem a dopady sucha. Ministři životního prostředí, zemědělství, pro místní rozvoj, zástupci krajů, obcí či podniky povodí, hydrometeorologové a další. Koalice spustila první kroky proti suchu. Ty, jak vidíme dnes, zjevně nestačily. Sucho nezastavili, i když v nich pokračovala Fialova vláda. Je potřeba dělat víc. Babiš oznámil, že se rozhodl koalici proti suchu obnovit. Kdy? Až se ministři vrátí z dovolené. Vedra pokračují. Je s podivem, že ministři na dovolenou v klidu odjeli, že na ně v klidu jel i Babiš. Proti vedrům nedělali nic, ale opakuji, že vláda něco dělat musí a je dobře, že si to i Babiš uvědomil. S podivem je i fakt, že Babiš video natočil s hejtmanem Brabcem, nikoli s ministrem Červeným, do jehož rezortu tato problematika nepochybně náleží. Ale divné to vlastně není, je to facka motoristům. Macinka v prosinci oznámil, že klimatická krize skončila. V červnu pronesl moudro o tom, že v létě je horko, v zimě je zima, v noci je tma, takže to je krize. Pro motoristy klimatická krize prostě neexistuje. Babiš ale ví, že by kvůli vlnám veder a klimakrizi mohl snadno ztratit voliče.
6: Konstatuje spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. V současné české vládě není pravděpodobně nikdo, kdo by čelil větší kritice než ministr kultury Otto Klempíř. K dalšímu počinu, který vyvolal negativní reakce, patří i dokument o státní kulturní politice pro období 2026 až 2030. Ministr tím potvrdil, že sám sebe považuje nikoli za správce kultury, který za ní nese na chvilku politickou odpovědnost, ale za jejího majitele. Pokračuje komentátor časopisu Euro Petr Fischer.
8: Myslel na lidi, ale když o ně opravdu šlo, rychle na ně zapomněl. Tak by se dalo stručně popsat chování ministra kultury Otty Klempíře. Naposledy se tak stalo při přípravě nové státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030, kterou musel, tvrdí ministr, po svém předchůdci nechat nutně přepsat, protože dokument se neslučuje s tím, co si myslí dnešní ministr a celá vláda. Jenže státní kulturní politika je strategický rozvojový materiál, který má s vládou společného méně, než se zdá. Je to materiál, do jehož přípravy byli v minulosti zapojeni všichni, kdo mají s kulturou co dočinění. Od toho také není vládní, nýbrž státní kulturní politika. Ministr Klempíř ale připravil něco, co ze všeho nejvíc připomíná podrobně rozepsané programové prohlášení vlády v oblasti kultury. Ministerstvo tedy dubluje plán, který už se jednou u stolu dle příslušné ideologie strany sepisoval, a opět se to děje bez účastníků kulturního provozu. Kdyby se sami nedopídili, že takový návrh existuje, stěží by dostali možnost se vyjádřit, kterou teď ministr Klempíř vyzdvihuje jako projev vlastní otevřenosti a komunikativnosti. Jinak to ani dopadnout nemohlo. Z většiny diskuzí, které ministr absolvoval, vyplývá, že se považuje za jakéhosi majitele kultury, nikoli za pouhého správce, který má na chvíli tu odpovědnost rezort řídit a rozvoji kultury v Česku pomáhat. Kultura jsem já a ostatní do toho nemají co mluvit. To se projevilo už v tvrdém mocenském postoji k rozdělování dotací na základě posudků odborných komisí, které ministr lehce přehlédl, neboť rozhodovat má on, pan kultura. Totéž se opakovalo u výběrového řízení na nového ředitele či ředitelku Národní galerie, kde byla komise jen stínovým předváděním řádnosti, přičemž všechno měl mít v rukách ministr Klempíř, který nakonec nerozhodl a provizorium v Národní galerii prodloužil. Stejně majetnický přístup ke správě rezortů mají i jiní vládní politici. Kdysi kritizovaný a vysmívaný postoj já jsem stát se rychle stává politickou normou, počínaje premiérskou strakovkou a jejím přehlíživým přístupem k lidem ve vládních radách až po ministerstvo životního prostředí, které se také příliš neobtěžuje veřejnou debatou. Odpovědnost je vládní, to je pravda, ale stát vládě nepatří. To by si měla současná vládní koalice opakovat každý den, aby se podle toho ke správě státních institucí a celé země chovala. Je to do velké míry paradox. Vždyť právě tento přístup před volbami současné vládnoucí strany kritizovali. Hlásíce se k dnes univerzálně používanému politickému sloganu Vezmeme si naši zemi zpět. Politická elita podle něj přestala vnímat občany a jejich potřeby a chovala se jako majitelka státu. To se musí změnit, slibovali dnešní vládci před volbami. Po převzetí moci se ale chovají snad ještě hůře než jakákoliv elita předchozí. Jakoby předvolební využití kritiky únosu státu bylo jen projekcí vlastní nejhlubší politické motivace, která se v dnešním každodenním postupu ministrů mění v politickou strategii. Ani stát vládě, ani kultura ministrovi nepatří. Vždyť vláda živí kulturu jen ze slabé třetiny. Ve hře jsou z dalších třetin kraje a municipality. I s nimi se musí počítat. Vzniká-li jakákoliv státní kulturní politika hodná toho jména. Mocenské ambice ministrů přitom musí zůstat stranou. Pokud svůj vnitřní boj s narcistní projekcí moci nedokážou zvládat, měli by se raději věnovat jiné práci, kde je vyhraněný sebeobdiv fanoušky žádán. Prospělo by to všem. Kultuře i té státní určitě.
6: To byl komentátor časopisu Euro Petr Fischer. Vývoj modelů umělé inteligence se odehrává velmi dynamicky. Společnosti, které jsou dnes v tomto ohledu považovány za nejúspěšnější, mohou již zítra o své výsadní postavení přijít a naopak. To potvrdil mimo jiné i nedávný úspěch modelu Grok 4.6 miliardáře Elona Muska. Soudí zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
9: Společnost xAI, která patří Elonu Muskovi a skrývá se pod ní mimo jiné někdejší Twitter, ukázala svůj nový model umělé inteligence nazvaný Grok 4.6. Jeho výkony odbornou komunitu příjemně překvapily, ale především znovu potvrdili, jak konkurenční a dynamický dnešní svět AI je. Elon Musk už se nechal slyšet, že nový Grok je objektivně nejlepší model umělé inteligence na trhu. On to tvrdit může a možná i musí, když svým investorům na burze i mimo ní slibuje, jak jeho firmy AI závody ve všech směrech vyhrají. Pravdou ale je, že Grok 4.6 se podle všeho opravdu povedl a dostal xAI, což je oficiálně divize vesmírné společnosti SpaceX, zpátky do hry. V té se na něj totiž tak trochu zapomnělo. Tempo určovali a i nadále určují především společnosti OpenAI a Anthropic a přestože Musk i v Tesle připomínal, že budoucnost nejsou auta, ale roboti a umělá inteligence ještě bude pohánět, jeho firmy zůstávaly stranou hlavního pelotonu. Teď naopak pozadu zůstává Google, který ještě pár měsíců nazpět vypadal, že technologický sprint utrhne pro sebe a se svým modelem Gemini uteče jak Cloudovi od Anthropiku, tak ChatGPT od OpenAI. Jenže interní vývoj v Google se zasekl a zpomalil, firma nedávno výrazně přeskládala svůj inženýrský a vědecký tým a nyní je to ona, kdo pokulhává. To se ovšem může během pár týdnů či měsíců zase změnit. Protože jestli aktuální dění něco jasně ukazuje, je to, že na poli umělé inteligence panuje brutální konkurence a rychlost, s níž se k zákazníkům a na veřejnost dostávají novinky. Takže co platilo včera, dnes může být notně zastaralé. V tomto schonu je ale dobré nezapomínat na geopolitický rozměr. Často slyšíme o tom, co převratného vymysleli experti v USA. Ovšem velkých pokroků a často se zlomkem nákladů dosahují i jejich čínští protějšci. Modely jako DeepSeek, Qwen nebo Kimi dosahují skvělých výkonů ve všech odborných testech. Navíc jsou to většinou takzvané open source systémy, tedy s otevřenou architekturou a dokáží pracovat velmi efektivně, neboť jejich tvůrci neměli kvůli obchodním omezením k dispozici nejvýkonnější čipy od amerických firm jako Nvidia. Kdokoliv, kdo s umělou inteligencí pracuje na intenzivnější úrovni, potvrdí, že Číňané nejsou za Silicon Valley o moc pozadu a dostali se tam s menšími výdaji, minimálně co se týče požadavků na datacentra a výpočetní výkon. Celé tohle vytváří neuvěřitelně dynamický a pulzující ekosystém, který připomíná jednu velkou kapitalistickou a zároveň technologickou laboratoř, v níž ovšem fungují nemilosrdná pravidla džungle. A je fascinující a zároveň i děsivé to sledovat.
6: Tolik zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulého týdne. Nejenom v politice v poslední době padají dohody, které fungovaly dlouhé desítky let. Platil také úzus, že centrální banky jednají transparentně a vzájemně se informují. To bylo porušeno koncem července, když americký Fed intervenoval ve prospěch japonského jenu. V souvislosti dodává komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
10: Evropská centrální banka se až se zpožděním dozvěděla, že americké ministerstvo financí při intervencích ve prospěch japonského jenu koncem července nepoužilo dolary, ale eura. Stalo se tak poprvé od konce druhé světové války, kdy se centrální banky mezi sebou dohodly na základní spolupráci. Použití jiné měny při intervencích bez vědomí emisní banky je proto právem považováno za bezprecedentní porušení norem spolupráce západních centrálních bank. Americe se intervencí podařilo posílit japonskou měnu. Jaký dopad ale měla intervence na kurz eura a jaké konsekvence tato politika utajování klíčových informací může mít? Euro po intervenci posílilo vůči dolaru. Rozhořčení Evropské centrální banky ale naznačuje, že není v souladu s tím, aby kdokoliv používal její měnu bez konzultací. Co všechno by se mohlo stát, kdyby se ostatní centrální banky rozhodly k podobným krokům? Na začátek je potřeba uvést, že záleží na množství eur, které by byly použité. Intervence ve výši kolem 50 miliard, což je zhruba polovina částky, kterou použilo americké ministerstvo financí pro podporu jenu, má jen velmi omezený a mírný dopad na trh. Pokud by šlo ovšem o sumu kolem 500 miliard eur, potom by šlo o zásadní zásah. A intervence za použití bilionu euro by byla považována za systémový útok na Evropskou centrální banku, respektive na ekonomiku eurozóny. To ovšem platí v případě jednorázových intervencí. Pokud by ale byly opakované a obrovské, například ve výši několika set miliard eur několikrát po sobě, Evropská centrální banka by, pokud by se nechtěla smířit s velkou změnou kurzu a s tím, že nemá vlastní měnovou politiku pod kontrolou, musela reagovat. A to buď vlastním vstupem na trh a masivními intervencemi, případně změnou úrokových sazeb. Zatím šlo o jednorázovou operaci mezi Washingtonem a Japonskem. Současná napjatá situace ve světě, kdy padají dlouholeté dohody, ovšem vzbuzuje obavy do budoucna. Bude Amerika jediná, kdo kdy použil cizí měnu euro ve prospěch cizí měny bez oznámení emisní bance eura? Nebo to může brát Evropa jako vyhlášení měnové války? Budou zásahy na trhu bez jakékoliv koordinace mezi centrálními bankami novou normou? A co když k podobnému zásahu sáhne například čínská centrální banka, která má podle odhadů dostatečnou finanční sílu, aby dokázala euro výrazně rozhýbat? Měnové války byly součástí období hlubokých krizí, kdy selhávají mezinárodní dohody. Nyní zdá se, opět veškeré dohody padají a současně se nezdá, že by byla na obzoru velká finanční krize, která by měla zasáhnout svět. Záchrana jenu byla možná jednorázovou operací, která se nebude opakovat a centrální banky a západní svět se vrátí ke standardní spolupráci a transparentnímu jednání. To by bylo ideální. Ta druhá varianta je daleko temnější a bohužel s ohledem na současné rozložení světové politiky i podstatně pravděpodobnější.
6: Míní komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Před blížícími se komunálními volbami politické strany odhalily, koho pošlou do boje o radnice. Ve dvou největších městech Česka, v Praze a v Brně, v této souvislosti dojde k velmi výrazným změnám. Co mohou přinést, nad tím se zamýšlí politický analytik Lukáš Jelínek.
11: Odchází jedna politická generace, tak to před časem oglosoval expremiér Petr Fiala střídání lídrů ODS v Brně. Jeho slova ale lze vztáhnout také na Prahu, a to i v souvislosti s dalšími subjekty, zejména s hnutím ANO. Komunál je pro strany, které nestojí o jepičí život, grunt. Tam si testují jak lojalitu voličů, tak zajímavé tváře, jež mohou postupně dobít i celostátní politiku. O dvou největších městech v republice navíc slýcháme, že řídit je představuje něco podobné jako řídit ministerstvo. Jde zkrátka o obrovské kolosy, jejichž správa vyžaduje kompetenci i politický cit. Hnutí ANO v různých typech voleb těží především z obliby Andreje Babiše. V jeho stínu zůstávají starostové, primátoři i hejtmani. Původního pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa, jehož dohnala záliba v hromadění bytů, vystřídal místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. O předpokladech jednoho i druhého se toho ví málo. K politickým hvězdám mají daleko. Nejsilnější vládní strana spíš minimalizuje rizika a v metropoli cílí na roli juniorního koaličního partnera, jenže žádnými extra jmény ohromovat nemusí. Ani brněnská sázka Babišovců na nevýrazného poslance a šéfa pěstírny léčivého konopí Václava Trojana nepůsobí příliš odvážně. To ODS v Brně usoudila, že ji po kontroverzní éře Pavla Blažka a jeho spojenců Roberta Kerndla a Markéty Vaňkové pomůže leda obrat o 180 stupňů. A tak občanští demokraté, jejichž dlouhé prsty po celá desetiletí sahaly dál, než vyplývalo ze svěřeného mandátu, postavili do čela radniční kandidátky straničku, dokumentaristku Kamilu Zlatuškovou, která měla dosud blíž k aktivismu než k politickému rutinérství. Však taky poté, co byla představena, předvedla, že se v minulosti partaje, kterou má reprezentovat, vyzná jen velmi málo. Pro ODS to v Brně otevírá cestu ke středovým partnerům. O to též stojí i v Praze. V ní si ale věří natolik, že vsadila na zkušeného straníka, prvního místopředsedu Tomáše Portlíka. I to je ale generační změna. Jestliže na končícího občanskodemokratického primátora Bohuslava Svobodu budeme vzpomínat jako na uspávače hadů, je neposedný a ambiciozní Portlík jeho naprostým protikladem. Používá ostatně retoriku, která sluší spíš městské opozici než straně ověnčené primátorem. Autorským řetězem. Portlík si získal autoritu co by starosta 9. městské části. Na magistrátu by patrně uměl spolupracovat s kýmkoliv, včetně hnutí ANO. Zároveň by si ale měla ODS uvědomit, že pokud zůstane tahounem města, může se primátor stát jejím nejviditelnějším politikem, od něhož bude mnohé očekáváno i na centrální úrovni. Je na to připravená? A ukrývá Portlíkova torna i jinou maršálskou hůl než jen tu komunální? Personální zemětřesení se týká nejen ANO a ODS. V Praze třeba zkoušejí novou lídrini i Piráti. Také v řadě krajských měst nezůstane kámen na kameni. Otázka však je, zda sekretariáty spíš netaktizují, než aby mysleli na budoucnost stranických značek i ve vzdálenějším horizontu. Nejde přece o to, kýmkoliv zaplácnout volební soupisku, nýbrž o formování dlouhodobé pověsti, která prochází všemi typy voleb. Kdyby se čerstvá jména na čele komunálních kandidátek stěžejních formací ukázala být správným krokem, může to být naděje nejenom pro Prahu či Brno. Osvěžení si zaslouží i nejvyšší politická patra. Protože se ale strany při jejich výběru držely vesměs při zemi, měli bychom svá očekávání raději krotit.
6: Dodává politický analytik Lukáš Jelínek. Tři velké země, Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán, podepsali dohodu o vzájemné obraně. To zní jako významná zpráva a o míře jejího významu skutečně debatují nejen sousedé zmíněných států. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
12: Dohoda byla podepsána v Mekce a nese název tohoto pro islám významného místa. A nenáhodou také už dostala žurnalistickou přezdívku muslimské či islámské NATO. Důvody jsou dva, jednak protože dohoda napodobuje 5. článek NATO formulací o vzájemné podpoře při napadení. A za druhé, jde o 3 převážně sunnitské muslimské země. Jsou to také regionální velmoci, nebo jiným názvoslovím střední mocnosti. A všechny také sousedí s Íránem. V něčem se i liší, jen 2 z nich lze považovat za blízkovýchodní země. Pákistán je přece jen stranou. A jen 1 z nich je země arabská. V něčem se vzájemně doplňují. Saúdi mají peníze a zdroje energie, ale nemají dost silnou armádu a zdá se, že ani nemají chuti doopravdy nasadit. Turecko je populačně větší, je členem NATO, má moderní armádu a velmi moderní a výkonný zbrojní průmysl, pro který hledá trhy. Ještě početnější Pákistánci mají velkou armádu, také poměrně moderní, a především mají jadernou zbraň. Vznik dohody nepochybně souvisí s tím, že poměry v oblasti se rychle mění a tamní státy se snaží na novou situaci adaptovat. Je pravděpodobné, že íránský režim americko-izraelský útok alespoň dočasně přežije a bude agilnější. A i kdyby se zhroutil, přineslo by to novou nestabilitu. Stejně významným faktorem je postupné odcházení Spojených států z oblasti. Američané neodcházejí zcela, ale místo Pax Americana prosazované silou nabízejí roli jakéhosi facilitátora. Třetím faktorem je, že věci jdou společně lépe. Ostatně už září podobnou dohodu podepsali dvojstranně Saúdi s Pákistánem. A mluví se i o připojení Egypta, nejlidatějšího arabského státu s velmi početnou armádou. Tato sunnická osa také vzniká vedle trochu asymetrického spojenectví Izraele, Emirátů a Indie. Ta poslední nejvíce zajímá Pákistán. Je také zřejmé, že právě Pákistán má velice blízké vztahy s Čínou. Indicko-izraelská osa je zas spojena s Etiopií nebo Somalilandem, případně i Řeckem a Kyprem. Vzniká samozřejmě otázka, do jaké míry je tato aliance míněna vážně. Navzdory slovům o vzájemné obraně totiž není pravděpodobné, že by například Pákistán bojoval v zájmu Saúdů proti Iránu. Tento článek už prošel testem, protože saúdské zájmy byly v posledních dnech napadeny jak z jihu od jemenských husíů, tak ze severu od šíitských milicí v Iráku. V obou případech šlo o prodloužené ruce Iránu a Pákistán skutečně zareagoval tím, že vydal odsuzující prohlášení. Je ovšem také pravda, že Iránci nehodlali nutně rozpoutat válku se Saúdy, ale jen vyslali signál, že mají možnosti, jak dále prosazovat svůj vliv. Například zablokovat po Hormuzu i úžinu Bab al-Mandab, čímž by dále ohrozili nejen saúdské zájmy. Je tu ještě třetí otázka, co to znamená pro Západ. Někdy se muslimské NATO interpretuje jako protiamerická aliance, což možná platí ideologicky, jde o státy, které hodlají jít vlastní cestou a deklarují jiné hodnoty než Západ. Specificky Turecko se už dříve vydalo na cestu od svých euroatlantických vazeb a nyní buduje vojenské kapacity mimo své závazky k NATO. Také ale platí, že Turecko, Pákistán i Saúdi mají s Američany relativně úzké vztahy. Částečně přijímají americkou podporu a v případě opravdu vážných problémů by na Američanech stejně záviseli. Nehledě na to, že mezi Saúdskou Arábií a Tureckem je mnoho nedořešeného. Skeptici nebo optimisté záleží na úhlu pohledu, proto říkají, že islámské NATO je především deklaratorní podnik a nikoli reálná vojenská aliance. Ale i deklarace něco znamenají.
6: A slovy komentátora Jana Fingerlanda dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
13: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

29. května 1977. Neděle. Vídeň. 12. výročí svatby jsme oslavili v hospůdce na Hángase. Pan Tontur zavolal a přišel. Šli jsme pak k Donaukanálu, zastavili se ve Votivkirche a šli po levém břehu. Leželi u vody, růže a jasmíny, děti házeli kamínky do vody. Pak hřiště, malý pudlík Iris, děti, prach na pískovišti. Bratwurst, pivo v Hángase, děti Fantu. Euforie všech čtyř. Doma nás čekal pytlík s chlebem, bábovka, pivo v plechovce, keksy, mapa vín a Österreich. Od pana Tontura na klice. Jarka je unavená, ven už nepůjdeme. Konečně mohu psát bez obav, že by mi nějaký blbý fízel čučel přes rameno.

kraje ledna toho významného roku 1968 jsem potkal zcela náhodně Tomáše Slámu. V ruce měl Novou svobodu, orgán krajského výboru komunistické strany Československa v Ostravě. Na titulní straně fotografie neznámého muže tvářil se jako papaláš. Tak, řekl Tomáš Sláma, máme novýho tajemníka. Chtěl jsem namítnout, oni, že ho mají, my dva přece nejsme komunisti. Ale nenamítl jsem, vždyť hlava komunistů je hlavou celého státu a výměna prvního tajemníka se týká všech občanů, dokonce i našeho maličkého Davida. Jednoho soudruha vystřídal druhý soudruh, ještě neokoukaný. Pěšky jako za vozem. Byl to leden 1968 a neokoukaný soudruh se jmenoval Alexander Dubček. Prošlý mezi světovými válkami Sovětským svazem a za války Slovenským národním povstáním. Nekonfliktní, přátelský a vlídný člověk. Začínal rok nadějí, rok zklamání, rok zrady, poznání a vzdoru. Ten rok byl pro naši generaci epochou v kostce. Okénkem pootevřeným do svobody a příjezdem tanků prudce přiraženým zpátky. Svobody se vám zachtělo, holoubci? Nasrat! Co si nám v té Ostravě chybělo? Co si podstatného pro nás? Scházeli jsme se po hospodách i v bytech a vymýšleli, co by bylo záhodno spáchat. Petr Ullmann, Petr Podhrázký, Eda Schiffauer a já. Uvažovali jsme o divadle. Dnes bychom je nazvali alternativním, kde by byly slovo, hudba a obraz zastoupeny rovnoceně. Výtvarnou stránku by zajistil Petty Barch, hudbu Eda a ještě Jirka Kocur, hudební vědec, který učil na konzervatoři a zabýval se konkrétní hudbou, vyráběnou na jakýchsi generátorech. Naše velkolepé divadlo se mělo jmenovat Waterloo. Porážka nebo vítězství? Tomáš Sláma byl z nás, okapáckých sirotků, jediný, kdo uměl jednat z úřady. Kdyby potkal jalovou krávu, televizní dokázal vymámit. Jmenovali jsme ho ředitelem divadla Waterloo. Přijal to s radostí. Náš ředitel poté navštívil ředitele divadla hudby v Ostravě a dojednal s ním podnájem. V té době se z Prahy vrátil do Ostravy básník Josef Freis, člověk talentovaný, barvitého jazyka a krásných verbálních obrazů. Padli si do oka s Peťkou Podhrázkým a začali spolu uskutečňovat Freisův nápad. Parodii na povinnou školní četbu 50. let. Syna pluku od sovětského autora Valentina Katajeva. Muzikál s hudbou Edy Schiffauera. Původní záměr byl spáchat úsměvnou taškařici. Bylo jaro roku 1968. Pražské jaro v Ostravě. Spolupracoval jsem s rozhlasem, s redakcí pro mládež. Byli tam prima lidé. Vašek Čapek, Miloš Zapletal, Pepa Kříž. Společnost jakoby se začala probouzet z noční můry. Bylo zjevné, že ve všemocné komunistické straně se cosi hnulo směrem k demokratizaci. Na veřejnost se začaly dostávat informace o zločinech, které komunisté napáchali v 50. letech. O vykonstruovaných politických procesech, o metodách státní bezpečnosti, jakými ve spolupráci se sovětskými poradci získávala od svých obětí doznání. Vznikaly nové politické subjekty. K-231. Společenství lidí, kteří byli odsouzeni podle zákona na ochranu Lidově demokratické republiky. A také klub angažovaných nestraníků, založený v dubnu 1968, prosazující ideály svobody, demokracie a prosperity. Zapomněli jsme, že naše vlast není suverénním státem, že jsme vazali Sovětského svazu.

V létě 1968 jsem končil v Pioníráku. Posledním angažmá před nástupem do redakce časopisu Tramp byl ještě tábor na Petrových Boudách pod Biskupskou kupou. Kousek od Zlatých hor na hranici s Polskem. Byl 20. srpen 1968, předvečer maléru. Zavítal za námi ředitel Pioníráku Dalibor Střída. Zrovna se vrátil z Norska a přivezl láhev stoličné, koupenou v duty free shopu na letišti v Oslu. Ruskou vodku z Norska. Byl tam navštívit syna. Nenapadlo tě, že bys tam zůstal? Teď, když je u nás svoboda, to bych se musel zbláznit, řekl Dalibor a smál se, jak je otázka pošetilá. Nad ránem buchy, buchy na dveře. Jsme okupovaní, Rusáci k nám vtrhli, taky Poláci a Němci, východní, celá Varšavská smlouva, hlásí to v rádiu. A to bude nějaká blbost. Blbost to nebyla. Nad hlavami jsme zaslechli hukot letadel. Okupovali nás naši spojenci. V následujících dnech začali přijíždět rodiče pro své táborníky. Vyprávěli o tancích v ostravských ulicích, o vzteku, rozhořčení a lidské solidaritě. Sledovali jsme rozhlasové vysílání a četli sjednocené deníky. Autobus je přivážel každý den. Nabyli jsme přesvědčení, že okupanti to s námi nebudou mít lehké. V těch dnech, kdyby zavolali, bez reptu bych si obul Kanady, popadl samopal a šel. Bylo by to zoufalé, šílené, zřejmě by to nemělo smysl, ale určitě bych nebyl sám. Zpočátku to nevypadalo nejhůř. Sovětská vojska postupně zalezla do lesů a vojenských prostor, strašila jenom v některých městech. V Olomouci, Bruntále, Frenštátu. Stále vycházely knížky připravené k vydání v příznivých měsících a měl jsem pocit, že i v okupované zemi budeme žít důstojně. Uvědomí toho, že jsme oběťmi nespravedlivého příkoří. Domníval jsem se, že to budeme dávat okupantům najevo, jenže šrouby nezahálely. Utahovali se pozvolna, abychom si toho snad ani nevšimli. Lidé se tvářili odhodlaně a nesmiřitelně, dlouho však tento postoj nevydržel. Občané si začínali pozvolna zvykat. Vždyť život máme jenom jeden a lepší je žít nedůstojně, nežli nežít. A nakonec, co? Jak si bylo, jak si bude. Zas tak hrozné to není. Nikdo nás nebije a jíst je vždycky co? Pivo nezdražilo. Tráva se ve větru schýlí a pak zase narovná. Jenom aby se narovnala. Žili jsme si jako předtím se stejnými osobními ambicemi a tužbami. Také možnosti zůstávaly jako dřív. Naše divadlo Waterloo jsme nazvali Institut pro potírání jevištních dekorací a divadelních obvyklostí. Z jedné strany znouzectnost. Na dekorace nebyly peníze. Z druhé strany nadsázka. Mnohé z divadelních obvyklostí se nám docela hodily. Nač je potírat? Koncem listopadu 1968 mělo premiéru pásmo dokumentů z novin, rozhlasových záznamů prvních dnů okupace. I literárních textů, také úryvků z deklarací Varšavské smlouvy, zdokumentovaná a na jeviště uvedená svědectví o průběhu srpnových událostí. Výsostně politická záležitost. Pořad se jmenoval Bouda a neb Cesta světla. Připravil jej rozhlasový redaktor a příslušník Lidových milic Milan Cíkora. I takovéto věci bylo možné v prvních měsících okupace beztrestně předvádět na veřejnosti. Tomáš Sláma dokázal zvát do Institutu pro potírání jevištních dekorací a divadelních obvyklostí atraktivní osobnosti.
Evu Olmerovou, Hanu Hegerovou, Miroslava Horníčka, Ivana Vyskočila. Dost často u nás vystupoval Karel Kryl. V mládežnické redakci rozhlasu mu natočili většinu písníček pro jeho první desku Bratříčku zavírej vrátka. V ostravském rádiu jsem se s ním také seznámil. Rozrazil dveře a zahlaholil. Mám novou písničku, Zdeničko. O čem, Karlíku? Zeptala se paní redaktorka Zdena Baronová. No přece o lásce. Zasmál se, vybalil kytaru a spustil.

tu jiné vyznění. Místo boha pusté taškařice trpký výsměch okupantům. Peťka se vrátil s hotovým textem a co vyprávěl o Mongolsku, nebylo povzbudivé. Byla to nešťastná, Rusy ovládaná země. Tam poznal naše okupanty zblízka. Ocitl se v ruské kolonii a uvědomil si, že naše země by mohla dopadnout podobně. Mongolové byli doma občany druhé kategorie, psí tlamy. A psí tlamy nesměli vstoupit v Ulán-Bátaru do jediného hotelu, kde se čepovalo pivo. Který Mongol si něco takového dovolil, toho ochranka odvlekla do sklepní mučírničky, tam ho seřezala a vykopla na ulici. Maš do své jurty, psí tlamo. Českoslovenští a jiní evropští stavbaři tu byli Rusům téměř rovni. I na večírky je ruští stavaři zvali. Při takových radovánkách, při spoustě vodky, sovětského šampaňského a dobrot k zakousnutí, popadl jeden z ruských expertů loveckou pušku a vypálil z okna obě hlavně do obydlené jurty naproti hotelu. Jen tak, z rozvernosti. Už v roce 1967 mě Luděk Nekuda seznámil s Jiřím Gojem, trempířem s přezdívkou Gaučo. Oba pracovali pod jednou střechou. Městský výbor Československého svazu mládeže a tentýž výbor byl vydavatelem Trempa. Časopisu tištěného rotačkou a velice úspěšného prodával se jak housky na krámě po celé republice. Podtitul zněl Měsíčník pro všechny milovníky přírody a volnosti. Gaučo potřeboval posilu. Někoho, kdo umí pravopis a taky stylistiku. Spoustu příspěvků posílali neprofesionální psavci. V roce 1969 jsem se objevil poprvé v tiráži čísla 9. Časopis Tramp se mi jevil jako přijatelný začátek cesty, po které bych se mohl ubírat. Ve snu mě nenapadlo, že i nepolitický časopis určený trampířům může být překážkou postupující a prohlubující se totalitě. Překážkou, kterou je zapotřebí odstranit. Když jsem v Trampu natrvalo začínal, byla redakce na Černé louce v Pivovarské ulici 23, v budově, která už nestojí. Šéfredaktorem byl Stanislav Sór, muž nezanedbatelný. Za studií v poválečné Praze vyhrál literární soutěž časopisu Vpřed a stal se jeho externím redaktorem. V té době až do roku 1948 šéfoval Vpředu Jaroslav Foglar a spolu s kreslířem Janem Fischerem pokračoval ve vydávání Rychlých šípů. A v roce 1969 Standa Sór poprvé vpašoval do ostravského kulturního zpravodaje list s reprinty Rychlých šípů jako přílohu na pokračování, čímž zvýšil náklad zpravodaje a kdysi oblíbený komiks probudil k novému životu. Už za rok vycházely Rychlé šípy jako samostatný časopis pod hlavičkou Pulzu, tiskové a kulturní služby. Bylo to cosi jako nakladatelství a Sór se stal jeho ředitelem. Puls byl v té době jedinečným zařízením, jakýmsi soukromým, nesoukromým nakladatelstvím a zprostředkovatelem rozmanitých tiskových služeb. Kdyby Československo nepatřilo do tábora míru a socialismu, kdyby tu byly normální poměry, byl by Stanislav Sór tiskovým magnátem. Takto šéfoval vyvzdorovanému podniku na hraně legality, který měl pod střechou ostravský kulturní zpravodaj, Rychlé šípy, časopis Tramp a trampské písničky. Tramp se přitulil pod křídla Pulzu, ale do redakční práce se firma nepletla. Vydávali jsme si, co jsme chtěli, jako by se nechumelilo. Gaučo svůj postoj sformuloval jasně. Hlavou zeď neprorazíš. Nezbývá, než přijít ke zdi, aspoň do ní dloubat.

tak jsme dloubali. Titulní strana březnového čísla z roku 1969 byla černě orámovaná. 25. února 1969, v den výročí vítězství pracujícího lidu nad buržoázií, se na Václavském náměstí upálil Jan Zajíc. Trempíř z Vítkova, člen trempské osady Sirot. Říkalo se mu Míša. Chtěl být jen malým plamínkem v temnotách. Tato knížka není román a nepíše se mi snadno. Není zamýšlena jako zábavné čtení. Má to být výpověď o době, která byla důležitá nejen pro nás, kteří jsme ji naplno žili, a pro naše děti, které ji vnímali jako samozřejmost, protože nic jiného neznali. Ale taky pro naše vnuky, kteří tehdy nebyli na světě. Aby věděli. V okupované zemi fungovala cenzura Českého úřadu pro tisk a informace tak, že za obsah textu byl odpovědný autor a redaktor, který text zařadil do vydání, šéfredaktor, vydavatel a také registrující orgán periodika. Pak následovaly sankce. Okamžitě se ujala autocenzura. Obavy, strach z postihu za uveřejnění závadného textu přiměli všechny zúčastněné k paranoické obezřetnosti. Byl rok poté a nebyl to rok střízlivění, vzpamatovávání se z šoku. 1969, další rok okupace. Ostatní vojska Varšavské smlouvy vycouvala. Sovětští vojáci zůstali. Byla to pravá, nefalšovaná okupace. Cizí mocnost nám vnucovala svoje pravidla. Okupanti nám vládli. Vládlo se jim to docela snadno. Naši představitelé, komunisté ve vrcholných i nevrcholných pozicích, jim vycházeli vstříc. Co se v 69. událo, nemohu brát jinak než osobně. Pekly se tu dějiny a rozdávaly rány hlava nehlava. I když byly ty rány určené všem, účinek na mou jedinečnou hlavu to neumenšilo. Když je někdo šaškem, má šaškovat. Je to jeho poslání. V divadle hudby pod režií Petra Ulmana při klavíru Edvarda Schiffauera chystali jsme muzikál Syn pluku. V ten čas jsme už neměli na mysli pitomou povinnou školní četbu. Šlo tu o dnešní okupanty. Premiéra 1. dubna 1969 byla velice úspěšná. I další představení vyprodaná. Smích úlevný, potlesk bouřlivý a dlouhotrvající. V Praze 17. dubna 1969 zasedalo plénum Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Dubček padl, prvním tajemníkem byl zvolen Gustáv Husák. Nastala normalizace. Normalizace byl proces, který měl vrátit společnost zpátky před rok 1968 a náš syn pluku k nastolení takového pořádku rozhodně nepřispíval. Pohybovali jsme se na tenkém ledě, aniž bychom si toho byli dostatečně vědomi. Hráli jsme syna pluku i po dubnovém plénu za panování Gustáva Husáka. Až do konce sezóny. Do prázdnin. A úspěchem Zmlsaní jsme se pustili do dalšího muzikálu. Agent 3,14159. Bude to legrace opašování lipového květu ze Slovenska na Moravu. Tramp vyšel o 48 stranách. Prázdninové dvojčíslo. A my s Jarkou jsme svěřili bezmála tříletého Davida babičce a odletěli do teplých krajin. Nořili jsme se do Jadranu a přespávali ve stanu kousek od Dubrovníka.

červenci 1969 ležel tatínek v opavské nemocnici na kardiologii. Před rokem se mu podařilo přežít mozkovou mrtvici a vzpamatovat se z ní do té míry, že zas řídil auto a šprýmoval. Taky na představení syna pluku přijeli s maminkou do Ostravy. A pak ho zdolala série infarktů. Zemřel 29. července. Bylo mu 59 let. Ani penze se nedožil. A já jsem ho v tom špitálu nestihl navštívit. Po prázdninách Waterloo vstoupilo do druhé a zároveň závěrečné fáze. Začalo to být vážné, ale mne už to přestávalo bavit. Nikdy jsem neměl ctižádost stát se profesionálním poskakovačem po prknech, která by měla znamenat svět. Luděk Nekuda preferoval legrácky, s nimiž snad nenarazí. Agent 3,14159 byl ve srovnání se synem pluku poněkud slabším čajíčkem. Přesto jsem si v něm zahrál, ale už naposledy. Docela rád jsem také přečetl některou svoji černou povídku vesměs poznamenanou okupací. I přesto, že Waterloo ztrácelo svoje zoubky a snažilo se prokličkovat okupační realitou, tlak byl nelítostný. Hledala se záminka, jak ten podezřelý kulturní útvar zlikvidovat. Žádná záminka však nutná nebyla. Zřizovatel ukončení činnosti divadelního klubu Waterloo zdůvodnil neplněním původního ideového zaměření a neúměrnými požadavky na mzdy. Zvláštní. Ku příkladu já jsem si v tom Waterloo nevyšaškoval ani pětník. Jakoby to byl bezedný rok, anebo nafukovací. Objevují se mi okamžiky zdánlivě bezvýznamné a v živé paměti mám třeba brýle fotografa Bohouše Růžičky pokapané parafínem z dohořelých svící. Leží na stole v naší kuchyni, na kostkovaném ubruse vínem politém. Vedle brýlí fotografova hlava přemožená spánkem. Na stole plném z převracených sklenic leží obrázková knížka s dlouhatánským názvem. Knížka o tom, jak pan Bouda s cirkusem se světem loudá. 3 dny jsme ji zapíjeli. Kdo ví, kdo všechno. Vydalo ji nakladatelství Profil Ostrava 1969. Vyšla mi první knížka.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Hasiči po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů, polovina byla v přírodě. V Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry v Omiši i na ostrově Duky Otok. Atletka Manuel skončila v běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy čtvrtá. Oštěpař Vadlejch byl pátý. A dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky, teploty až 37 stupňů. Je neděle 16. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů. Zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
2: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
3: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
2: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Hasičům v Chorvatsku se daří dostávat pod kontrolu požáry na dalmatském pobřeží. Pomáhá jim hlavně slabší vítr. Lesní požáry zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Duky Otok a zejména letovisko Omiš. Tam přišel o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s vážnými popáleninami v ohrožení života.
4: Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra opustili také poslední Češi.
5: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
4: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Avizovaný nápor nelegálních migrantů z Maroka na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta se nekonal. Marocké a španělské hlídky střežily hraniční oblast ze vzduchu, na moři i na zemi. Zadrželi jen několik desítek lidí, kteří se chtěli dostat do Ceuty přes pozemní hranici.
6: Pokusy dostat se z Maroka na území španělského autonomného města Ceuta nemali vůbec nič spoločné s tými, které jsme tu viděli před 2 týždňami. Vtedy do Ceuty preniklo najmenej 72 tisíc nelegálních migrantů, pešo aj cez more. Marocké hliadky zmarili pokus niekoľkých desiatok migrantů, kteří sa chceli dostať do Ceuty cez lesnaté oblasti juhozápadnej hranice. Přibližně 150 subsaharských Afričanov aj zadržali. V oblasti zostávajú posilnené hliadky, vrátane boj. Zo Španělska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
1: Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů, popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konsorcia dluhových poraden.
7: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu upozornili v Telči na Jihlavsku u obří sochy Vulpes na hrázi Štěpnického rybníka. Například v útulku Dog Point je zhruba polovina psů, kteří byli zabaveni v množírnách, upozorňuje jeho ředitelka Michaela Zemánková.
8: Strašně dlouho trvají veškerá řízení, než zvíře propadne státu, to znamená, než ten původní majitel je vůbec zbavený vlastnických práv a než my ho můžeme předat nové rodině. Může to trvat měsíce, v případě trestního roky.
1: V současné době sněmovna projednává novelu zákona na ochranu zvířat. Ta by podle ministerstva zemědělství měla umožnit rychlejší zánik vlastnického práva k týranému zvířeti. Centrum Brna zaplnili lidé v krojích na historicky prvních celoměstských hodech. Ty završili vítězný projekt předloňského participativního rozpočtu. Jeho cílem bylo obnovit původní kroje chas z jednotlivých městských částí.
9: V obnoveném kroji přišla i chasa z brněnských Kníniček, včetně Anny Jakšové.
10: My jsme si leta půjčovali kyjovský kroje, ale je to úplně něco jiného. Je to naše, jsme na to hrozně hrdí.
9: Pro kroje z Brněnska je typická delší sukně nebo sitě červený šátek na hlavě. Za projektem jejich obnovy stojí dva nadšenci z řečkovické chasy, Jiří Murtinger a Zuzana Janovská. I ti si kroje dřív půjčovali.
10: Přišla nám škoda, že nemůžeme ukázat náš autentický kroj řečkovický. Zjistili jsme, že podobný problém řeší spousta chas tady v Brně, takže jsme přišli s tímto nápadem.
9: Podle organizátorů se do projektu zapojilo 25 z 29 brněnských městských částí. Šimon Franc, Radiožurnál.
1: Údolí Berounky rozšíří další tři mramorové sochy. Na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem je slavnostně odhalili na vernisáži, která tak uzavřela 9. ročník sochařského sympozia Cesta mramoru. Na finální místa sochy podle pořadatele akce Petra Váni osadí v září.
11: Tady vzniklo už 31 soch a teďka budou tady osazeny další tři. Vznikají z mramorů, který jeden byl přivezený ten blok z Itálie, z Carrary, jeden z Portugalska a jeden je náš český. A jsou tady tři sochaři, Emma Kisová, Bianka Varniáková a Eduard Ceják.
1: Lourdes Gloria Manuel na medaili na atletickém evropském šampionátu nedosáhla. V Birminghamu skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá a ve svém nejhorším čase v sezóně, a to 50,86 sekundy, pokračuje Manuel.
10: Tak jsem zase čtvrtá, tak samozřejmě to není místo, pro které jsem si přijela a chtěla jsem zabojovat co nejlíp o medaile a to nevyšlo. Myslím si, že prostě ta první dvoustovka byla až moc rychlá, pak se to ukázalo na posledních 100 metrech. Prostě občas to vyjde, občas ne.
1: Zvítězila Norka Jägerová. Medaili nezískal ani oštěpař Jakub Vadlej, který v Birminghamu obsadil pátou příšku. Od bronzu ho dělilo 9 cm. Zlato bral Němec Weber. A fotbalisté Plzně poprvé v tomto ročníku šance ligy vyhráli. Ve čtvrtém kole porazili Zlín 3-2. V sobotu taky zdolala Sparta Teplice 4-1. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko podlehlo Olomouci 1-2. Dnes jsou na programu dva zápasy. V 15 hodin přivítá Ostrava Artis Brno a ve 20 hodin začne duel Liberec Slavia.
12: Nehoda na D1 u sjezdu na Benešov a překážka na devítce na Mělnicku. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov. Na 20,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, stojí v odstavném pruhu, označení jsou pouze trojúhelníkem a posádka se pohybuje okolo. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Sadskou na 25. kilometru tam stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu, nákladní doprava lehce vybočuje. A na silnici 9 z Mělníka do České Lípy na Mělnicku mezi Medonosy a Dubou leží na vozovce sražená zvěř. Je to v serpentinách, v zatáčkách, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy. na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Během noci se ochladí na 20 až 15 stupňů, v údolích až na 11. Přes den pak čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 a na horách většinou kolem 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Chystané chytré zařízení od OpenAI, soutěž o nejsilnější dron, vodoznak v textech generovaných umělou inteligencí a další soudní prohra firmy Meta. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
0: Online Plus.
13: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davide.
13: Služby firmy Meta jsou narušením veřejného pořádku, podobně jako například znečištění ovzduší. Podle britské BBC to konstatoval soud v americkém státě Nové Mexiko. Firmě, která provozuje sociální sítě Facebook, Instagram a Threads a komunikační službu WhatsApp, nařídil zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za to, že podle něj svým působením poškozuje veřejnost. Peníze mají putovat do fondu, ze kterého se budou platit mimo jiné náklady na zmírňování následků používání sociálních sítí mladými lidmi, tedy například různé terapie a další programy. V rámci této konkrétní žaloby na Metu jde už o druhý verdikt. V první fázi soud firmě nařídil zaplatit v přepočtu téměř 8 miliard korun za to, že neochránila nezletilé před nebezpečným či nevhodným obsahem a umožnila sexuálním predátorům, aby děti kontaktovali. V rámci druhé fáze pak soudce srovnal působení Mety na nezletilé s jedovatým znečištěním, které šíří továrny a které poškozují právo veřejnosti na čistý vzduch. Je to poprvé, co americký soud označil dopady používání sociálních sítí za narušení veřejného pořádku. Firma Meta oznámila, že s verdiktem nesouhlasí a že se proti němu odvolá. Petře, tak firma Meta to oznámila i u toho předchozího verdiktu, takže se bude odvolávat proti oběma těm pokutám nebo nějakým částkám, které má teď zaplatit. A mně ale vlastně přišlo ještě mnohem zajímavější to, že ten soud nařídil firmě Meta také nějaká nápravná opatření. Nařídil vlastně, co má udělat, aby už vlastně děti nebo nezletilé osoby neohrožovala. A mezi ta opatření patří, že tedy má Meta zajistit, aby žádný dospělý neměl možnost posílat zprávu nezletilým pod 18 let. Nezletilí nemají mít možnost posílat nebo dostávat nahé fotky. Nezletilí pod 18 let také nemají mít možnost vidět počty lajků pod příspěvky a komentáři a podobně. Má tam platit zákaz notifikací nezletilým od 10 večer do 7 ráno a ve školním roce i od 8 ráno do 3 odpoledne, kromě víkendů. A Meta také má zajistit podle soudu, aby děti nemohly trávit na Facebooku a Instagramu dohromady, čili kumulovaně, více než asi 90 hodin měsíčně nebo asi 3 hodiny denně. Co říkáš na ten soud a co říkáš na návrh těchto opatření?
14: A ještě než na to zapomenu, tak je tam ještě jedno opatření pozoruhodné, že sice školy mají získat přístup k tomu, jaké děti používají sítě společnosti Meta, sami si ohlídat, jestli tam nejsou děti mladší 13 let, což je v současné době v Americe to rozhodující hranice, stejně jako v pravidlech společnosti Meta. A pokud by tam nějaké byly, tak z vlastní iniciativy je nahlásit a nechat jim zrušit účet. I to je docela velký zásah
13: to tady
14: do současného fungování sociálních sítí. Je to docela velká věc, protože takhle rozsáhlý a podrobný rozsudek a velmi jasný plán nápravných opatření zatím nikdy nebyl ve všech těch procesech, nejenom s Metou, ale se všemi sociálními sítěmi. Ani v Evropě, ani v Americe. A nenechme se mást tím, že je to v jednom státu Unie v Novém Mexiku. Může se to klidně stát precedentem, který se rozšíří po celé Americe a konec konců se tím mohou inspirovat i jiné země než Spojené státy.
13: Ano, to vlastně připomínají, myslím, téměř všechna americká média, která referují právě o tom případu, a to, že na firmu Meta ve Spojených státech momentálně míří desítky dalších různých, možná stovky dalších různých žalob, a že právě v tamním právním systému tohle může být určitý precedens, podle kterého pak se mohou řídit třeba i další soudy, a že prostě se to na firmu Meta může teď všechno takhle sesypat a může prohrávat i další soudy. My samozřejmě ještě nevíme, jestli tohle jsou definitivní verdikty. Jak jsem říkal, firma Meta řekla, že se proti těm verdiktům odvolá, takže ještě uvidíme, jak to dopadne u těch odvolacích soudů. Ale vrátím se k těm opatřením. Myslíš, že ta navržená opatření opravdu dávají smysl a že by mohla nějakým způsobem snížit rizika, která souvisejí třeba s nějakým nadměrným užíváním těch sociálních sítí?
14: Vzhledem k tomu, jak obsah sociálních sítí v současné době vypadá, tak si myslím, že ano, že to jsou opatření, která dávají smysl. Zároveň to jsou opatření, která jsou vlastně méně restriktivní vůči těm dětem a mladistvím než ten úplný zákaz, o kterém se uvažuje dneska skoro všude v Evropě. Je to jenom nastavení prostředí tak, aby pro ty mladistvé nebylo tolik škodlivé, jako je v současné chvíli. Mně se to vlastně docela líbí. Připadá mi to dobře zvážené, dobře promyšlené, dobře vyvážené.
13: Za mě tedy možná až na tu povinnost těch škol tedy zjišťovat, jestli děti nepoužívají sociální sítě ještě před tím 13. rokem a podobně. To nevím, jak by třeba v Česku školy dělali, ale uvidíme také samozřejmě, jestli i toto opatření nakonec nějakým způsobem projde. Jak jsem říkal, ten verdikt ještě není finální. Každopádně jsem zvědavý, jak se tahle situace bude vyvíjet. 20 miliard korun v přepočtu tedy dohromady, to už není až tak nízká částka, aby to firmu Meta případně nebo a myslím si, že ale ještě důležitější jsou ta opatření. Jenom jsem si říkal, jestli by podobná opatření neměla platit nejenom pro ty děti do 18 let nebo nezletilé do 18 let, ale i pro dospělé, jestli by nám to také neprospělo nevidět počty lajků, mít zákaz notifikací přes noc nebo v době práce a podobně. Co myslíš?
14: Tak všechna ta opatření vlastně jdou proti obchodnímu modelu Mety. To jsou všechno věci, které ona nedělá pro radost svých uživatelů, anebo jen tak náhodou, ale protože to umožňuje přitáhnout lidi víc k obsahu sítě a tím pádem tu síť udělat víc výdělečnou, víc ziskovou. Ta pokuta je, pokud se nepletu, asi 60% ročního zisku Mety. Jestli je 1/60 ročního zisku, čistého zisku po zdanění, hodně nebo málo, to je otázka samozřejmě, ale zas tak úplně málo to není. A opět je to jenom jeden stát z 50 v Americe. Když by podobné rozsudky padly v 10 dalších, tak to už Meta pocítí i finančně. Nečekám, že někdo bude tímhle způsobem omezovat sítě pro dospělé, ale máš samozřejmě pravdu v tom, že inspirativní nápad to je.
0: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: AI modely firmy Anthropic začnou opatřovat své výtvory vodoznakem, který má označit, že materiál byl vytvořen s pomocí umělé inteligence. Firma to oznámila v návaznosti na evropskou regulaci, která vstoupila v účinnost 2. srpna. Vodoznakem mají být označeny uměle generované texty. Soubory vytvořené AI pak budou obsahovat digitálně podepsaná metadata o jejich původu. Označování má probíhat na úrovni modelů, ať už je uživatel použije přes webové rozhraní, mobilní aplikaci či přes API. Anthropic byl, že brzy zpřístupní také nástroje, kterými bude možné vodoznaky číst a označené texty či soubory rozpoznat. Novinka se má týkat zatím jen nově uvedených modelů. U těch stávajících regulace stanovuje přechodné období, kdy ještě nemusí díla umělé inteligence označovat. Časem ale označování dorazí asi i do nich. Vodoznak je indikací, že obsah v nějaké fázi prošel zpracováním umělou inteligencí, ale sám o sobě nezaručuje, že jej AI celý vytvořila. Upozorňuje firma. Petře, my jsme o té regulaci v našem pořadu pokud vím mluvili, tak teď tady vidíme nějakou jednu z prvních vlaštovek u těch velkých provozovatelů a poskytovatelů vlastně AI modelů, který říká, že tady začne tam nějaké vodoznaky dávat, a to i do textů a samozřejmě i do všech ostatních souborů, které se přes Claude od Anthropicu a jeho další modely tedy budou nějakým způsobem vytvářet nebo generovat nebo zpracovávat. My už jsme o tom vlastně trošku mluvili právě v nějakém našem minulém díle. Mluvili jsme o tom, jak to bude vlastně spolehlivé, jaké by to mohlo mít dopady. Co říkáš tedy na to, že tím vodoznakem nějakým budou označeny i ty texty? To mě vlastně dosud vůbec nenapadlo, že by něco podobného bylo možné.
14: No, vyjasněme si, co to je vodoznak v textu. Jak vypadá vodoznak v obrázku, to víme všichni. Kdo by měl pochybnosti, stačí, když vytáhne z peněženky 100 korun a prohlédne si ji proti slunku. Uh-huh. Ale v tom textu je to úplně jinak. Tam vlastně se mění trochu stylistika textu, aby některá slova, která třeba mají synonyma, se vyskytovala častěji, než je běžné. Takováhle výchylka, uměle vygenerovaná, nemusí být vůbec patrná a nebude asi vůbec patrná při běžném čtení pro člověka, ale když se to projede statistickou analýzou, tak z toho jasně vyjde, že tam ta výchylka je, a tudíž, že to generoval jazykový model. Umělá inteligence dokonce asi půjde poznat, která verze konkrétně od které firmy.
13: Dobře, tak to je to, jak by to mohlo vlastně v praxi fungovat, ale třeba právě Anthropic, jak jsem vlastně říkal na konci toho svého úvodu, tak říká, že ten vodoznak bude jenom nějaká indikace, že vlastně nebude jisté, že když se ten vodoznak v tom textu objeví, takže jej vytvořila umělá inteligence, ale Anthropic sám přiznává, že lidé používají jeho modely i k nějakému editování těch textů, k vyhledávání třeba pravopisných chyb a k nějakým gramatickým prostě úpravám, nebo, a to dělám třeba i já, používám třeba nějaké AI modely k transkripci vlastně audio záznamu třeba rozhovoru do textu psaného a předpokládám, že i tam vlastně tedy bude označeno, že to je nějaké dílo umělé inteligence. Nebude tedy za chvilku na nás vyskakovat u všech textů téměř, nebo u velké většiny textů, když to tedy přeženu trochu, že byly nějakým způsobem vytvořeny umělou inteligencí, i když tedy třeba ty nástroje umělé inteligence byly spíš použity k jejich nějaké úpravě jenom?
14: Ano, tohle je slabé místo té regulace, protože nebude možné dost dobře rozpoznat, aspoň podle toho, co o tom zatím víme, to je potřeba před to předsunout, ještě jsme to neviděli v chodu. Ale podle toho, co o tom zatím víme, tak nebude možné rozpoznat, jestli byl text úplně vygenerovaný umělou inteligencí, jestli ho napsala, anebo jestli ho jenom maličko upravila. Není jasné, jestli třeba z síly toho vodoznaku, z četnosti výskytu těch výplňkových slov to půjde poznat nebo nepůjde. Taky považuji za pravděpodobné, že po prvních zkušenostech s fungováním tohoto nástroje se bude nějak seřizovat a upravovat. Takže než propadneme nějakým rezultním hodnocením, měli bychom si počkat, jak to bude vypadat v praxi.
13: Podobný záměr, vzhledem k tomu, že tedy opravdu ta evropská regulace vstoupila v účinnost, tak už oznámilo více firem, například firma Suno nebo služba Suno, která generuje hudbu, tak také už oznámila, že bude označovat právě ty hudební soubory nějakým vodoznakem. Neslyšel jsem zatím nebo neviděl jsem, že by vlastně další velké společnosti, které vyvíjejí ty velké AI modely jako Google nebo OpenAI nebo Microsoft, že by už oznámili, že tam něco podobného budou také dávat, ale pokud vím, tak už v minulosti se vyslovili právě proto, že když taková nějaká povinnost bude, tak samozřejmě ji budou plnit. Takže za chvilku se, zdá se, budeme setkávat s tím označováním opravdu na každém kroku. A jsem zvědavý, co to tady nakonec jako způsobí, jestli se dozvíme něco zajímavého o tom, jak lidé AI používají a v jakém rozsahu, anebo jestli naopak tedy se nedozvíme nic, protože víceméně všechno bude označeno jako dílo AI. Já už jsem, myslím, v tom našem minulém povídání o tomhle tématu, tak jsem zmiňoval ty příklady, kdy některé sociální sítě už dnes označují fotografie velmi často jako dílo AI, protože fotoaparáty ve smartphonech dneska už dělají automaticky nějaké úpravy a vlastně potom na těch sociálních sítích to vychází jako dílo označené, tedy že bylo vytvořeno umělou inteligencí, aniž třeba ten uživatel vůbec tušil, že tam nějaký takový zásah byl. Takže jsem na to hodně zvědavý, jak vlastně se s tímhletím označováním budeme potýkat a co nám to vůbec přinese nebo odnese.
14: Ona jedna věc je, že se označují pod znakem texty. Druhá věc, co se s tím označením potom dělá, ona z toho neplyne automaticky, že to bude někde vidět. Jak jsem říkal, pro člověka je ten textový vodoznak sám o sobě neviditelný. Čili pokud by to mělo být viditelné všude a na každém kroku, tak by například webové prohlížeče musely být doplněny nějakou funkcí, která by tam rozsvítila světýlko, ukázala, že tohle je text patrně vygenerovaný AI. Evropský AI Act ale tuhle povinnost neukládá. On ukládá povinnost to označit, ale pokud toho dobře čtu, tak neukládá třeba Google nebo Apple provozovatelům prohlížečů, aby na to navázali a nějak to viditelně indikovali. Chtějí, aby to bylo indikovatelné, nikoli indikované vždy.
13: No, já jsem spíš narážel na to, že vlastně teď se možná za chvíli každý bude moci stát cílem nějakého útoku. Aha, to si nepsal ty, to psala AI, podívej, tady mi to vyšlo v nějakém detektoru, protože prostě třeba ten člověk opravdu si tam nechal opravit chyby nebo jo, použil tu umělou inteligenci, ten model k nějaké okrajové věci, ale teď bude možné napadnout už vlastně to samotné autorství toho textu, protože třeba z nějakého detektoru vyjde, že tam nějaká stopa po AI je tedy. Takhle jsem to myslel.
14: Uvidíme. Ono by to mohlo mít taky úplně opačný důsledek. Bude-li to všude, tak si toho prostě přestaneme všímat, přestaneme to vnímat. Uvidíme.
0: Online Plus Davida Slíška.
13: Americký vládní úřad DARPA, který vyvíjí nové vojenské technologie, uspořádal soutěž DARPA Lift Challenge. Celkem 76 vývojářských týmů v ní soutěžilo v tom, čí drony přepraví během 30 minut na vzdálenost 9 kilometrů náklad o největší hmotnosti. Cílem bylo přepravit zátěž, která bude až 4x těžší než letoun, který ho nese. Tuto metu se nakonec soutěžícím překonat nepodařilo. Vítězný tým se jí ale hodně přiblížil, když jeho dron unesl zátěž 3,84x těžší než nosný stroj. Dron vážil něco přes 13 kg a 9-kilometrovou testovací dráhu zvládl s nákladem o váze 51 kg za přibližně 19 minut. Jeden z týmů sice nedokázal absolvovat celou trať, ale jeho stroj dokázal po nějakou dobu nést skoro desetinásobek své hmotnosti. Dnes v praxi používané drony obvykle neunesou více než dvojnásobek své vlastní váhy. Petře, vlastně moc zajímavá soutěž, já jsem se díval i na některá videa na webu DARPA. Je to někdy zábavné, je tam spousta různých havárií a nepodařených pokusů, ale ve výsledku opravdu se ten vítězný tým přiblížil k té hranici čtyřnásobné váhy té zátěže, tedy čtyřnásobné váhy, než vážil ten nosný stroj. Co to říká vlastně o možnostech dnešních dronů? Já jsem si vlastně doteď myslel, že ty drony dokáží nést možná daleko větší zátěže a teď jsem vlastně trošku s překvapením zjistil, že to tak jednoduché vlastně asi není.
14: No, ale zase je to docela pěkný úspěch, ta čísla, která jsi uváděl. Myslím si, že tvůj sen o tom, jak ti bude letadelko vozit nákup, se docela přibližuje, protože 3,5x víc, než váží samotný stroj, to mně připadá velice, velice solidní. Spíš je možná problém s doletem, se vzdáleností, kterou s tím dokáže urazit. 9 kilometrů zas tak moc není. Ale berme to jako začátek. Když začínalo letectví, tak ty primitivní dvojplošníky taky vypadaly trochu legračně a měly spoustu potíží a vývoj potom byl velice rychlý. Myslím si, že je nastartováno a že se to bude vyvíjet teď už docela vysokým tempem.
13: Zajímavé mi přišlo také, že vlastně za tuhle soutěží stojí DARPA, což je vlastně organizace, která zapříčinila nebo stojí za řadou vynálezů tady v historii lidstva, aspoň v té novodobé, a přitom vlastně se snaží vyrábět tady technologie, které, nebo podporovat vývoj technologií, které se dají použít právě v armádě pro nějaké vojenské účely. Tak DARPA opět na scéně, co na to říkáš?
14: No tak ano, je tam to písmenko D, což znamená defense. A to vlastně znamená nejenom, že se to používá ve vojenských aplikacích, ale především to, že to nemusí mít bezprostřední obchodní význam. Díky tomu financování toho, čemu se tehdy ještě říkalo ARPA, vznikl například internet. Kdyby internet od začátku byl navržený tak, že musí mít obchodní model, vznikl by taky, ale vypadal by úplně jinak. To osvobození od nutnosti, aby technologie teď hned vydělávala, je často velice přínosné.
0: Online Plus Davida Slíška.
13: Chystané chytré zařízení firmy OpenAI má být v zásadě chytrým reproduktorem. S odkazem na informované zdroje to napsala agentura Bloomberg. Podle ní nemá mít zařízení display, má mít tvar jako donut a velikost přibližně jako hokejový puk. OpenAI má přístroj údajně označovat za AI počítač, který se bude ovládat hlasem. Má být také údajně vybaven samostatně se pohybujícími částmi, které se mají hýbat ve chvílích, kdy bude konverzovat s člověkem. Pohybem se má odlišovat od konkurenčních chytrých reproduktorů. Vybaven má být mikrofony, kamerou a dalšími senzory. Na designu přístroje OpenAI spolupracuje s designérem Johnnym Ivem, který v minulosti navrhl podobu řady přístrojů firmy Apple. Petře, takové zase zvířátko nakonec, řekl bych, bájné tady zařízení od OpenAI, které vlastně firma už teď, řekl bych, dokonce několik let připravuje a zatím pořád o něm není známo moc podrobností. Teď tedy nějaké informace přinesla agentura Bloomberg. Když se podíváš tedy na to, co o tom zařízení víme, myslíš, že tohleto bude opravdu zařízení, které budou lidé chtít používat, že tohleto právě vlastně malé zařízení, malý chytrý reproduktor spojený právě s nějakým AI modelem ChatGPT, že bude nějakým převratem v tom, jak používáme třeba umělou inteligenci doma?
14: Moje první reakce, spontánní, je, že spíš ne. Mně tam chybí při nejmenším displej. Ale na druhou stranu držme se při zemi. Já si vzpomínám, jak jsem reagoval, když jsem před mnoha lety viděl první iPhone. A říkal jsem si, to je nesmysl. Telefon bez klávesnice, bez jakéhokoliv tlačítka, sahat pořád na displej, to bude umatlané, kdo by to chtěl používat, to je nesmysl. No, z toho je vidět, že člověk si nemá o sobě myslet, že je příliš dobrý soudce. Uvidíme. A ten první iPhone navrhoval stejný člověk, který navrhuje teď tu věc, o které mluvíme.
13: No, takže pokud ta paralela bude platit, tak to bude velmi revoluční zařízení, které tady změní způsob používání digitálních technologií. Takže Petře, děkuji ti za předpověď a budu dál sledovat tedy, jak tohle zařízení bude vypadat a jaké další podrobnosti se o něm dozvíme. Má být na trhu někdy v příštím roce, tady zase jsou to různé předpovědi úplné, já samozřejmě ty spekulace a tyhle ty informace nekomentuje žádným způsobem, tak jsem na to sám zvědavý, co z toho zařízení nakonec vypadne. A to už je pro dnešek všechno. Petře, děkuji ti za tvoje komentáře a postřehy a samozřejmě i predikce. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
14: Naschledanou.
13: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
15: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
0: Řečí peněz.
15: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
16: Dobrý den.
15: My jsme v předchozích dílech mluvili o základech hospodaření s penězi a v tom dnešním se budeme bavit o trhu práce, jak na něm správně fungovat, abychom z něj vytěžili co nejvíce z vlastního potenciálu a třeba na něm vydělali co nejvíce peněz. Michale, v Česku byly poslední roky velké debaty o růstu mest. Když jsme procházeli inflační krizí, tak se hodně mluvilo o dlouhém propadu reálných mest v posledních měsících. Zase především Česká národní banka mluví o příliš dynamickém nebo příliš rychlém růstu mest. Máme do toho různé průzkumy, které říkají, že ty nejmladší generace už nechtějí majetek, že samotná výše platu a mest vlastně není dávno tím zásadním, podle čeho si práci vybíráme nebo se rozhodujeme, kde budeme pracovat, ale že třeba důležitější roli hrají faktory jako flexibilita pracovní doby, obecně sladění soukromého a pracovního života. Dá se tedy říci, jakou roli v tom našem pracovním životě mzda hraje, protože na druhou stranu bez peněz to prostě nejde.
16: Je to tak? No rozhodně se to nedá říct nějak exaktně. Na to prostě žádné kludné měřítko není. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě pro každého z nás je to trochu jinak. Když jsem mladý, nemám rodinu, tak si můžu dovolit žít velmi skromně, ale pak najednou přijdou děti a najednou je potřeba buď platit nějakou hypotéku, nebo aspoň auto koupit, jet trochu někam na nějakou dovolenou a tak dál. A najednou ty peníze začínají být důležitější, čili záleží hodně na situaci každého z nás. Ale co si myslím, je asi hodně důležitá věc a souvisí s tím, o čem jste mluvil, že v role příjmu jakoby zdá se, že v čase trošku klesá. To skutečně tak může být, i když teda nejsme schopni to asi pořádně změřit. A myslím si, že to dáno tím, že bohatneme. A je všeobecně známo, že čím je člověk bohatší, čím je společnost bohatší, tím vlastně začíná, když to řeknu velmi ošklivě, tak začíná mít roupy v uvozovkách. Prostě začíná se rozlížet kolem a zjišťuje, že jsou taky jiné hezké věci, než jenom vydělávat. A najednou jsou důležitější věci prostě životní styl a volný čas a taková ta určitá rovnováha. Takže mám trošku podezření, že prostě Češi, konec konců jako všechny jiné země, ale u nás se to stalo hodně rychle během těch posledních 20-30 let, prostě bohatneme a tím pádem asi bych věřil tomu, že ty peníze pro nás začínají být maličko, jsou pořád důležité, ale začínají být trošku méně důležité. A tady se pak objevuje kontrast třeba s Čínou, řekněme, s těmi dravými novými štíkami v tom celosvětovém rybníce, kde prostě ti lidé mají za námi nějaké zpoždění v tomhletom procesu. A my se na ně díváme, mám pocit někdy trošku až jako se závistí nebo s takovým strachem, že oni na rozdíl od nás mají v sobě ještě pořád tu dravost, tu snahu předehnat všechny, sebe navzájem a celý ostatní svět. A může se stát, bohužel, pokud, což je takzvaná past středního příjmu, že v jednu chvíli si řekneme, no nám to vlastně stačí, vždyť jsme zbohatli docela dost, ano, nejsme na tom jako někteří jiní, ale to vlastně nevadí. My to možná bychom ani neuměli se tam dostat.
15: Když se mluví o mzdě, tak se často mluví o tom, že mzda může růst poté, až poroste produktivita práce. Proč je tak špatně, když mzdy rostou rychleji než ta produktivita, kterou máme? Asi už na vysoké úrovni, protože, jak říkáte, jsme poměrně bohatí a úspěšná země.
16: No, já mám trošku obavu, že tady se mnozí i z mých kolegů teda mi stávají obětí určité optické iluze, nebo takového velmi příliš zjednodušeného předpokladu, protože pokud ta ekonomika je v nějaké rovnováze, pokud už je všechno usazeno, všechno vyřešeno, nic se v podstatě nemění, všechno je v pořádku, tak tam by to asi platit mělo. Ale to není rozhodně náš případ a už vůbec to náš případ nebyl v posledních letech a desetiletích, protože my jsme byli takzvaná tranzitivní ekonomika, jsme konvergovali někam, jsme se někam blížili, čili ta česká ekonomika nebyla, myslím si, že ještě pořád není prostě v té rovnováze. Ona není učesaná, není všechno ještě úplně na svém místě, na své výši a to si týká spousty nejrůznějších makroekonomických ukazatelů, které pořád ještě se mění, zpravidla se posouvají blíž k těm Německům, k těm Rakouskům a podobně. A týká se to právě například i třeba role mest v ekonomice, váhy mest v ekonomice. Když se podíváme, je velmi oblíbený ukazatel podíl práce na celkovém výdělku, protože ta ekonomika si za celý rok něco vydělá. A to něco, to je zhruba řečeno HDP, takzvané, a to se dá rozdělit na dvě základní hromádky, co se týče toho, kdo to dostane ty peníze nakonec, jestli zaměstnanci, o tom se bavím, o těch mzdách, anebo vlastníci firem, kapitalisté, se dřív říkalo. No a ukazuje se, že tenhle ten ukazatel, ten podíl práce, podíl zaměstnanců na tom celkovém koláči u nás je pořád zřetelně, řekněme, pod Německem, ale blíží se k tomu Německu. No a v podstatě jediný způsob, pokud teda z hlediska struktury té ekonomiky skutečně bychom se měli blížit, a zatím to vypadá, že se tam blížíme, tak asi zhruba to platí tenhle předpoklad, no tak v tom případě to vlastně ani nelze udělat jinak než tak, že mzdy porostou rychleji, ta odměna, než ten samotný produkt. Jinými slovy, dá se říct, že my jsme začali zřejmě v 90. letech i v důsledku propadlé role odborů a dalších věcí. My jsme začali v pozici, kde vlastně ti vlastníci těch firm dostávali daleko větší podíl z toho koláče, než kolik ho dostávají v těch západních zemích. No a my se tam pomaličku škrábeme, ta česká pracovní síla si ukusuje z toho koláče každý rok zhruba v průměru s nějakými výkyvy, ale trendově si ukusuje čím dál víc a postupně pomaličku se blížíme k tomu západu. Čili já bych úplně v tom problém, že rostou mzdy neustále rychleji než produkty, neviděl.
17: Takže je to logický požadavek zaměstnanců.
16: Tak to každopádně, samozřejmě, a myslím si, že na to ten prostor je, jak to poznám, leckdo z těch, kdo nás poslouchají, tak si řekne, no to nemůže skončit dobře prostě. Ano, a má to nějakou mez, nesmí se to přehnat, ale ten nejlepší ukazatel, který můžeme použít na to, že zatím to jde, že zatím na to ta ekonomika má, že ti vlastníci těch firm, těm zaměstnancům přece jenom nakonec jsou ochotní větší část toho koláče předat, ten nejlepší ukazatel je zaměstnanost a nezaměstnanost. Stav trhu práce. A český trh práce je už dobrých 10 let prakticky nejnapětější v celé Evropě. To znamená, že jinými slovy česká práce zdá se, podle tohohle ukazatele, je extrémně levná, čili ty české mzdy jsou extrémně nízko a v takovýchhle okolnostech z mého pohledu je jedině v pořádku, pokud zpravidla rostou rychleji než produktivita, protože se teprve ten podíl se teprve blíží někam k nějakému normálu.
17: Jsme tedy v situaci, kdy i pro českou ekonomiku by bylo dobře, kdyby ty mzdy rostly rychleji?
16: Vypadá to tak, ano, zatím aspoň v posledních...
17: A co tedy varování České národní banky, protože my ho už poslední roky slyšíme, že když porostou takto rychle mzdy, tak otevíráme takzvanou mzdově inflační spirálu a Česká národní banka bude muset proti tomu tvrdě zasáhnout.
16: No, ono je to trošku jinak. Ta celá úvaha, o které jsem mluvil o tom koláči, to je takzvaně ekonomicky říkají reálná úvaha. Tam vlastně ceny nemusí vůbec hrát roli, tam můžeme dát inflaci pryč, tam jde o nějaké relace, když to vymluvíte potom o tom, jak se to bude v praxi vyvíjet, včetně inflace, včetně té nominální stránky věci. A to už je samozřejmě úkol na České národní bance, aby pohlídala, že celý tenhle ten reálný proces relativní se bude odehrávat tak nízko z hlediska těch cen a z hlediska mest, aby byl plněn inflační cíl.
17: Odskočil jsem tedy České národní bance, ale tedy platí to, že jako zaměstnanci bychom se rozhodně neměli bát si říkat o vyšší mzdu, protože ta ekonomika, ty společnosti, a zase to nemůžeme říct paušálně, ale ve většině na to ten prostor mají.
16: Přesně tak. Ta čísla z pracovního trhu úplně jasně ukazují, že vlastně my to naopak neděláme. My to děláme málo. My se držíme při zemi s těmi mzdovými požadavky a ono to dávalo smysl kdysi dávno. Česká ekonomika bývala riskantní, bylo riskantní tady podnikat. Čili bylo v pořádku, že ty výdělky byly mnohem vyšší, ty firemní, než řekněme na západě, který už byl ustálený. No ale my, jak se blížíme k tomu západu, jak je tady všecko čím dál víc pořádku, tak to ztrácí smysl, aby si tady vlastníci firem vydělávali pořád ještě výrazně víc relativně, než kolik si vydělávají na západě.
17: Říká ekonom Michal Skořepa, mzdy jsou samozřejmě klíčové pro zaměstnance, ale v ekonomice je řada profesí, které se dají vykonávat takzvaně na sebe, nebo jakoby osoba samostatně výdělečně činná, nebo jako podnikatel, například živnostník. Kdy se vyplatí zvolit právě tuto formu? Dá se to nějak rozlišit, nebo je to ryze individuální a záleží na povaze každého z nás?
16: To má dvě základní stránky. Jedna stránka je jakoby teoretická, řekněme. To znamená přesně, jak mluvíte o té povaze. Určitě je to i věc mimo jiné povahy a vzdělání a přístupu k životu, protože podnikat sám na sebe je riskantnější. O tom není žádná debata vůbec. Je to také o schopnosti líp sledovat třeba legislativu, umět určitou administrativu, jak si zabezpečovat, prostě mít určitý pořádek ve věcech. Sám, ale sám sobě prostě. Není tam nade mnou žádný šéf, který by mě hlídal, musí to být já, musím mít tu kázeň v sobě. Musím umět jednat s lidmi lépe, myslím si, než zaměstnanec. Zejména ve smyslu schánění klientů nových, prostě schánění práce, hledání díry na trhu, abych já s tím svým podnikáním vůbec uspěl. Tohle prostě zaměstnanec vůbec neřeší. Čili na to je potřeba mít určitou povahu. Myslím si, že v průměru lidé, kteří jdou podnikat, tak jsou lidé, kteří mají větší toleranci k riziku. Asi bych řekl, že jsou tvořivější, protože prostě musí nalézat ty nové způsoby, jak se uplatnit v té ekonomice. Musí to být lidé, kteří umějí se svými financemi operovat, kteří musí umět správné částky odkládat na určité konkrétní případy do budoucna, na špatné časy. Tohle všechno za zaměstnance řeší do značné míry zaměstnavatel. Takže to je jedna věc. A druhá věc ze strany, řekl bych, té ekonomiky, samozřejmě podnikání se vztahuje zejména na práce, kde nemá smysl, nebo jaksi nejsem ve vztahu s jedním zaměstnavatelem nebo s jedním odběratelem dlouhodobě. A pak druhá věc, jestli se to vyplatí nebo jestli to dává smysl pro daného člověka, jsou potom ty praktické jaksi parametry, které tomu dává stát. Daňové, regulatorní a jiné.
17: No právě, vy jste mluvil o riziku, o tom, že to je rizikovější, ale ve své knize poměrně jasně říkáte, že to současné odvodové zvýhodnění je vlastně nastaveno špatně. Proč?
16: On je politicky populární proto, že si myslím, že naprostá většina z nás vlastně přesně neví, jak to je. Neřeší to. A je to do jisté míry i řekl bych dáno tím, že vlastně se tady tak trošku hraje s námi všemi jistá habaďůra, protože když se podíváme na to, jakým způsobem formálně je formulováno, co všechno odvádí zaměstnanec, tak dobré 2/3 nebo 3/4 zhruba toho, co ten zaměstnanec nedostane, přestože ten zaměstnavatel pro něj má za tu jeho práci připravenou, protože si to vezme stát, tak víc než polovinu na, a teď mluvím o zdravotním pojištění, sociální pojištění, odchází takzvaně, že to platí zaměstnavatel. A mnozí z nás podléhají té optické iluzi, že to jsou nějaké jeho peníze, které se toho zaměstnance vůbec netýkají. Nemusí ho to zajímat, jeho by mělo zajímat jenom to, co je na výplatní pásce, to znamená jenom to, co se týká hrubé mzdy a potom to, co se odečítá z hrubé mzdy, ale tak to prostě není. Mm-hmm. Já když pracuji jako zaměstnanec někde, tak ten zaměstnavatel pro mě na závěr má nějakou kupičku, kterou jsem mu pomohl vydělat, kupičku peněz. To je takzvaná super hrubá mzda, ale zkrátka dobře, z téhle té kupičky kus odchází takzvaně ze zaměstnavatelových peněz, ale vlastně to jsou zaměstnancovi. Čili už jenom z tohohle důvodu mnozí z nás mají pocit, že ten rozdíl v těch odvodech je vlastně v pořádku, protože zaměstnanec toho zase tak strašně moc neplatí. No platí, akorát se to formálně jmenuje jinak, ale pořád to jsou jeho peníze, které kdyby nebyl žádný stát, teoreticky čistě, tak ten zaměstnanec by dostával daleko víc peněz, nejenom to, co má v rámci hrubé mzdy, ale ještě to, co se platí ještě předtím, než je spočtená hrubá mzda. Já si myslím, že prostě politicky je to populární jenom proto, že spousta zaměstnanců vůbec neví, jak to je

0: hráčů, nevím, jak se to přesně jmenuje oficiálně, ale takhle se to dá přeložit, která jasně dochází k závěru, byly tam statistiky za jednotlivé země, a to jasně ukazuje, že zatímco v celé západní Evropě fotbalisti jsou normální zaměstnanci těch svých klubů, tak ve většině východní Evropy je to přesně naopak, jsou to prostě podnikatelé. Přestože tam jsou splněny všechny ty podmínky pro to, aby to byli zaměstnanci.
1: Aby to nebyl švart systém.
0: Aby to nebyl švart systém, ale prostě je to švart systém. Je to problém, protože to prostě určitou část té ekonomiky svádí právě k tomuhle podvádění, což pak vede k tomu, že veřejné finance mají méně peněz, protože prostě stát přichází o kus peněz, které by vlastně principiálně měl dostat, kdyby ti fotbalisté a další podobná povolání byli zaměstnanci a ne OSVČ. A je to i problém pro tu ekonomiku samotnou z hlediska těch deformací, protože například pokud máme, a to máme zřejmě z těchto důvodů, příliš mnoho podnikatelů formálně za to, tak spousta z nich si platí nějaké daňové poradce, například kromě jiných věcí. No a těch daňových poradců je prostě příliš mnoho. Pokud máme příliš mnoho podnikatelů, příliš velká část naší zdejší pracovní síly, naší kapacity, našeho know-how tak dále, je prostě vyčerpána na práci, která vlastně se dělá zbytečně jenom proto, že to nesymetrické nastavení odvodů pro zaměstnance a OSVČ svádí k tomu, že máme těch OSVČ příliš mnoho.
1: No, ale ono se často říká o tom, že právě podnikání posouvá tu ekonomiku dál spíše než zaměstnanci. Není v pořádku, že ten český daňový systém podporuje především ty lidi, kteří berou to riziko, kteří jdou do těch inovací a riskují, protože v tom mají opravdu velký zájem a větší, než možná některý ze zaměstnanců, který ten zájem mít až takový nemusí, protože v uvozovkách není to jeho job, aby on scháněl pro firmu lepší zakázky a vymýšlel lepší řešení.
0: Já bych to trošku asi rozdělil. Jedna věc je riziko celkově, včetně takového toho podnikatelského, to ani nemusím inovovat. OSVČ prostě samozřejmě čelí riziku i bez inovování, ale tady nevidím jediný důvod, proč by to měl stát ten typ rizika nějakým způsobem podporovat. Takže tohle to samo o sobě, to, že čelí riziku, to se často uvádí společně s chybějící dovolenou, to je druhý oblíbený argument, naprosto z mého pohledu nerelevantní, protože když jsem se jak si zmínil o dovolené, no protože u zaměstnance to funguje tak, že on vydělá tomu zaměstnavateli za rok zase nějakou kupu peněz, ale ten zaměstnavatel mu celou tu kupu peněz nedá, každý měsíc 12. A kousek si nechá bokem, protože ví, že ten zaměstnanec na část roku se vypaří najednou, to je ta dovolená, případně nemocný a podobně, a v tu chvíli ten zaměstnavatel ho bude muset pořád živit. Tak stejně tak OSVČ má naprosto 100% možnost se zachovat sám k sobě jako zaměstnavatel, to znamená nevyplácet si každý měsíc všechno, co vydělá, kousek si dávat stranou a pak si dát tu dovolenou a tam se sám sebe živit ze svých vlastních peněz, které neskonzumoval předtím. Čili dovolená opět není vůbec žádný argument pro OSVČ, a abych se vrátil teda k tomu riziku a k těm inovacím, pokud je nějaký OSVČ, který inovuje, a jistě je mnoho takových, ano, pak je podporujeme, protože inovace z pravidla jsou spojeny s takzvanými pozitivními externalitami, to znamená, ono to pomáhá ekonomice jako celku, ale tady se OSVČ neliší od normálních jakýchkoliv dalších firm. Každá firma, která inovuje, s tím se hodně pereme, teda v Česku mimochodem, jak to přesně zařídit, abychom skutečné inovace odměnili nějak daňově a ty fiktivní, abychom neodměňovali, čili je to trošku problém, ale tady se jako OSVČ nijak neliší od normálních firem. Ano, pokud OSVČ inovuje, podporujeme ji stejně tak, jako podporujeme inovující firmy ostatní.
1: Jak by se tedy ten systém zvýhodnění pro OSVČ a zaměstnance, pro podnikatele a zaměstnance, pro živnostníky, zaměstnance, jak by se měl nastavit, kdyby jsme teď měli tu možnost a řekli jsme, tak od nuly my to nastavíme, třeba budeme natolik progresivní, že zrušíme sociální a zdravotní pojištění, anebo každý si to bude platit sám, dostane superhrubou mzdu a každý dostane svoji zodpovědnost a bude si to platit sám ze svého účtu. Co by stálo za to?
0: No tak tohle už je hodně revoluční řešení. Lecos by stálo za úvahu v této oblasti, protože vlastně se ukazuje, že daně se vybírají velmi podobným způsobem jako pojistné, čili jsou různé návrhy, z mého pohledu celý rozumné to nějakým způsobem sjednotit a tak. Ale to se dostáváme už hodně do velkých revolučních sfér, ale určitě stojí za úvahu přece jenom se podívat na rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ z principu a zdůraznit dva argumenty, proč přece jenom určitý rozdíl tam dává smysl. Jeden argument je čistě číselný, účetní, a to sice, že u zaměstnanců ta procenta se počítají z hrubé mzdy, zatímco u OSVČ ze zisku, a ten zisk odpovídá

0: principiálně vlastně superhrubé mzdě. Takže ta procenta u OSVČ by rozhodně neměla stoupat až na úroveň těch zaměstnaneckých, protože se počítají z větší částky. Ano. To je jako čistě účetní záležitost, to asi každému je jasné a to by problém nebyl.
1: Pokud ale... ne, tak už to teď každý ví, aby se na to mohl koukal správným.
0: Přesně tak. Nelze, ne, musíme srovnávat jabka s jabky samozřejmě. A druhá věc je, že OSVČ přece jenom není úplně totéž, je to trošičku jiné zvířátko s odpuštěním než prostý zaměstnanec. Protože OSVČ, už jsme o tom mluvili, v sobě míchá nejenom toho pracovníka obyčejného, ale on je trošičku i firmou sám o sobě. A když se podíváme na zdanění, tak samozřejmě, když daníme fyzické osoby, tak je tam i to pojistné dvojí, kdežto když daníme právnické osoby, tak tam žádné pojistné není. Čili přece jenom určitě, ale teď řeknu jediný z mého pohledu skutečně relevantní argument, proč by OSVČ měli mít nižší to zatížení odvodové, a to je, že vlastně OSVČ je tak trošku firmou, kde žádné pojistné prostě vůbec neexistuje. A teď se pojďme bavit, a proto, kdybychom začínali od nuly, nebo vlastně i dneska já osobně bych byl hrozně rád, kdyby mě někdo, kdo na to má čas a expertízu, si sedl a skutečně nějakým kultivovaným způsobem odvodil, jaká jsou ta procenta, jestli OSVČ je z 90% zhruba, samozřejmě velmi orientačně, zaměstnancem a z 10 firma, nebo z 80. Dneska vlastně se tváříme, že je to 50-50, což z mého pohledu je prostě příliš, ale umím si představit, že by tam nějaké procento zůstalo viset, protože to prostě není čistý zaměstnanec a že přece jenom určité zvýhodnění tam bude, ale dneska z mého pohledu je prostě přehnané.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Michale, my se blížíme k závěru. Už nám zbývá málo času na to, jak řešit nedostatek zaměstnanců na trhu. Měli jsme zde spoustu řešení, ať už je to přivezení zaměstnanců z ciziny, tedy to znamená ulehčení vstupu zaměstnanců z třetích zemí na náš pracovní trh. Jak se bude ten trh měnit, co by se mělo změnit, aby jsme už nebyli tím nejpřehřátějším trhem v Evropské unii?
0: No tak ta řešení v podstatě jsou z obou stran. Máme tady vlastníky firem a máme zaměstnance. Ze strany vlastníků firem samozřejmě by bylo super dovést další levné zaměstnance, kvazi Čechy, z Filipín, z Indie, z Ukrajiny, odkudkoliv, z Mongolska, hlavně, že to bude levná pracovní síla. Pojďme tady zachovat tu levnost té pracovní síly. To je první řešení, které bude vyhovovat samozřejmě vlastníkům firem. Nám jako zaměstnancům tady v Česku naopak bude vyhovovat, když sem nebudou přiváženy nové tisíce a tisíce lidí z ciziny. Asi dává smysl sem přivést lidi s nějakou vzácnou expertizou, vědce, mluví se o svářečích, ale to jsou hrstky prostě lidí, kteří tady prostě chybí, protože český vzdělávací systém nefunguje dobře, ale z pohledu českých zaměstnanců tím řešením je zvyšovat mzdy, takže ty firmy, které mají nejnižší mzdy, tak prostě odpadnou, protože to tempo nezvládnou, už prostě to nebude výhodné tady podnikat v oborech, kde je hodně levná pracovní síla, a zbydou tady jenom ty firmy s vyššími mzdami, budou mít menší požadavky na pracovní sílu, čili to napětí na trhu práce se zmírní a problém se vyřeší cenovou cestou.
1: A jakou roli v tom se hrají technologie, protože my mluvíme poslední dekádu o robotizaci, pak o celé digitalizaci celých odvětví, o umělé inteligenci, která má být zásadním hráčem, takzvaným game changerem, tedy tím, kdo změní tu hru, ten vztah na pracovním trhu. Nemůže právě toto být tou věcí, která změní ten český trh práce, protože spoustu prací za nás udělají, ať už roboti nebo umělá inteligence.
0: Samozřejmě i to je možná cesta, ale vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak i roboti, i AI nám pomáhají s takovými těmi jednoduššími úkoly. Ať už je to u modrých límečků, ty jednoduché úkoly jsou vyloženě prostě utahovat nějaký šroub někde, u těch bílých límečků vlastně ale taky existují jednoduché úkoly, které se dají snadno nějakým způsobem algoritmizovat, naprogramovat. I kdyby to byli právníci, i kdyby to byli HR lidé, prostě v mnoha oborech i těch lépe placených jsou vlastně části těch pracovních úkolů, které se dají zautomatizovat. A to prostě jsou věci, které my bychom tady, pokud možno, neměli živit, neměli dlouhodobě podporovat. To znamená, já osobně například si myslím, že robotizace žádná velká záchrana pro českou ekonomiku není, protože jenom místo těch levných lidí tady budeme mít levné stroje, ale ty požadavky například na dopravní infrastrukturu, kde budou budou neustále jezdit kamiony se spoustou plechů tam a zpátky, akorát ty plechy budou zpracovávat roboty místo lidí, tak to by nám tady prostě zůstalo. Já si myslím, že budoucností každé ekonomiky, ambicí každé ekonomiky, včetně české, by mělo být, snažme se obsadit právě ty oblasti, které se nedají robotizovat a které se nedají zautomatizovat pomocí AI, kde skutečně je potřeba mít dobré vzdělání, kde je potřeba mít pořád ještě toho člověka, který si bude pomáhat, řekněme, pomocí AI, může to být jako užitečný nástroj, ale v zásadě ten důraz prostě by měl být na to, co se právě tímhle způsobem nedá řešit, protože pak nastupuje přece jenom lidská tvořivost a intelekt a vzdělání a za to se potom bere, když to řeknu, velmi ošklivě nejvíc peněz.
1: Říká ekonom Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak náš ekonomický život ovlivňují politici a další lídři ekonomiky. A Michal Skořepa u toho bude opět s námi. Pro dnešek děkuji.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Amélie Earhartová byla první ženou, která přeletěla Atlantský oceán. Létání se jí ale stalo osudným. Během pokusu o oblet světa záhadně zmizela nad Tichým oceánem.
4: Narodila se v americkém Kansasu a už od malička ráda cestovala. Díky svému otci měla také plno příležitostí, protože ten se neustále musel stěhovat za prací na železnici.
3: Do letadla poprvé usedla v roce 1920. To ji natolik fascinovalo, že začala šetřit na kurzy létání a vlastní stroj. To se jí splnilo už po roce. V roce 1922 vytvořila neoficiální rekord. Jako první žena se totiž vznesla do výše skoro 4300 metrů. V roce 1923 jí Mezinárodní letecká federace jako 16. ženě v historii udělila pilotní licenci.
4: V roce 1928 Amélia Earhartová ještě jako spolucestující přeletěla Atlantik. Už tehdy zřejmě plánovala samostatný let. To se jí povedlo v roce 1932. Po téměř 15-hodinovém letu sama překonala oceán v letounu Lockheed Vega.
3: Amélie Earhartová se stala celebritou. Byla nejenom vzorem pro mladé ženy, ale také módní ikonou. Měla svoji vlastní značku oděvů a zavazadel. V roce 1936 začala plánovat cestu kolem světa. Nechala si sestrojit speciální letadlo a jako navigátora si vybrala zkušeného Freda Noonena.
4: 1. června 1937 vyrazili z Miami a po četných zastávkách v Jižní Americe, Africe, Indii a Asii dorazili na Novou Guineu. Urazili 35 tisíc kilometrů a zbývajících 11 tisíc kilometrů mělo být přes Tichý oceán. Svoji další zastávku měli naplánovanou na ostrově Howland, ale kvůli porouchané navigaci či radiové anténě nemohli ostrov najít. Lidé na ostrově od nich zachytili několik zpráv, ale nemohli je lokalizovat a tak pravděpodobně nakonec Amélii Earhartové došlo palivo a letoun se zřítil do moře.
3: Následovala obrovská pátrací akce, do té doby největší svého druhu, ale bez výsledků. To jen nahrávalo různým spekulacím o osudu posádky letadla. Až v roce 2010 byly na souostroví Kiribati nalezeny fragmenty kostí a jiné předměty. Podle znalců mohly patřit právě Amélii Earhartové a jejímu navigátorovi.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Některé obce chtějí kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Prezident Jižní Koreje vyzval k jednání s KLDR s cílem dosáhnout mírové smlouvy. Atleti Vadlejch ani Manuel medaily na mistrovství Evropy nevybojovali a dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Některé obce plánují kvůli schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.
6: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce tohle to zvažují.
7: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
8: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
7: Ministerstvo podle ní vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Radiožurnál.
5: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval k jednáním, která by pomohla formálně ukončit válku mezi Severní a Jižní Koreou z 50. let. Sousední země jsou oficiálně stále ve válečném stavu, protože v roce 1953 uzavřeli pouze příměří a nikoli mírovou smlouvu. Lee Jae-myung prohlásil, že Jižní Korea podnikne preventivní a dlouhodobé kroky ke zmírnění napětí. Je podle něj taky připravená vytvořit několikaúrovňové bezpečnostní mechanismy, které by zabránily eskalaci. Britský premiér Andy Burnham označil za tragédii smrt bývalého profesora Cambridgeské univerzity Jasona Ardaye. 41-letý akademik na začátku srpna opustil post v prestižní britské instituci kvůli obvinění z plagiátorství. V pátek jeho tělo nalezli v Londýně. Obvinění z plagiátorství Ardaye odmítal. Na území chráněné krajinné oblasti Slavkovský les pokračuje sledování lokalit, ve kterých se vyskytují památné stromy. Pracovníci je evidují průběžně a při mapování území stále objevují i nové a neznámé unikátní dřeviny. Občas na výjimečný strom upozorní také veřejnost, říká za pracovníky chráněné oblasti Jana Rolková.
9: Když občas někdo jako nám třeba zavolá, napíše, že má někde za chalupou nebo byl na nějakém výletě a viděl tam krásný strom a jestli o něm víme, tak se tam jdeme podívat, zhodnotíme, jaká je jeho významnost, jestli je jako hezký esteticky, jestli má nějakou historickou hodnotu. A když všechno vyjde a domluvíme se i s vlastníkem toho pozemku, tak pak ho vyhlašujeme.
5: Na území Karlovarského kraje ochránci přírody v současné době evidují 42 památných stromů nebo skupin unikátních dřevin. Nejčastěji se nachází v lázeňských a zámeckých parcích. Památné stromy se také vyskytují v okolí Arnoltova a Kostelní Břízy. Fotbalisté Mladé Boleslavy jsou v novém ročníku šance ligy stále neporažení. Ve čtvrtém kole remizovali v Pardubicích 1-1 a posunuli se na třetí příčku neúplné tabulky. V dalších sobotních zápasech Plzeň zdolala Zlín 3-2, Sparta Teplice 4-1 a Olomouc zvítězila v Uherském Hradišti nad Slováckem 2-1. A oštěpař Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá ve svém nejpomalejším čase v letní sezóně, 50,86 sekundy. Vadlejch obsadil pátou pozici hodem dlouhým 82 metry a 88 centimetrů.
10: Bojoval jsem do samého konce posledního, jsem cítil už lépe, bohužel 9 centiáčků chybělo a na tu medaili, no, tak to mě samozřejmě velmi mrzí. Ale prostě nebylo to tak daleko, jak bych samozřejmě chtěl, ale po téhle sezóně to musím brát, protože obě dvě kolena zlobily dost a myslím si, že i teď to budu chviličku muset řešit.
5: Soutěž oštěpařů vyhrál Němec Weber v rekordu šampionátu 90 metrů a 40 centimetrů. Čtvrtku žen ovládla Norka Jägerová.
11: Překážka na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště velmi opatrně na průjezdu Lochkovským tunelem. V první polovině tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné auto. Je v pravém pruhu a musí se vybočovat. Na silnici 50 na cestě z Uherského Hradiště směrem do Slavkova a do Brna v úseku mezi Střílky a Brankovicemi v zatáčkách osobní auto tam srazilo zvěř. Musí se také vybočovat. A v Ostravě jsou komplikace. V Mariánských horách na třídě 28. října směrem z centra do Poruby u zastávky MHD Hulváky srazilo auto chodce. Na místě zasahují záchranáři, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo, večer na severozápadě přehánky nebo občasný déšť a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Chorvatsko zasáhl jeden z nejničivějších požárů v historii země. Tisíce lidí, včetně asi 300 Čechů, museli oblast kolem Omiše opustit. Sucho v Česku. Vzniknout má Národní koalice pro boj se suchem, která má hledat způsob, jak jeho dopadům líp čelit. Šéf Kremlu Vladimír Putin navštívil tento týden největší z jižních Kurilských ostrovů. Japonsko proti jeho cestě silně protestuje. Rusko a Ukrajina zesílili útoky v Černém moři. A lidé tento týden pozorovali částečné zatmění slunce. Je tu výběr událostí tohoto týdne, Týden Plus. Příjemný poslech přeje Tereza Chlubná.
2: Týden Plus.
12: U oblíbeného letoviska v Chorvatsku u města Omiš se ve čtvrtek rozhořel rozsáhlý požár. Pro Chorvatsko je to jeden z nejničivějších požárů, který kdy zemi zasáhl. Tisíce lidí museli být evakuovány, a to včetně asi 300 Čechů. Někteří čeští turisté museli urychleně opustit apartmány a skončili v evakuačních centrech. Takhle to pro Český rozhlas popsala česká turistka Martina Pospíchalová.
13: Byl to velký chaos, protože to nikdo opravdu nečekal. Pan majitel nás vlastně zbudil, že hoří, že vlastně evakuace, takže jsme vzali to nejdůležitější a utíkali jsme pryč k moři. A o tom teď vlastně nás vzali do bezpečí.
12: Útěk před plameny uprostřed noci popsala další česká turistka Denisa Petříková.
14: Jsem se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli do auta. Věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl. Měli jsme tam i zvonek, nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
12: Evakuovaným Čechům přímo na místě pomáhali čeští policisté a zástupci konzulátu ve Splitu. Oheň se na chorvatském pobřeží šířil rychle kvůli silnému větru, hořely domy i auta. Kolem 40 lidí se zranilo, několik jich v nemocnicích bojuje o život. V sobotu přišly zprávy o tom, že požár u chorvatského města Omiš se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Pomohlo jim i to, že se vítr postupně uklidnil. Do soboty zemřel jeden člověk. Situaci sleduje naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková a v sobotu popsala, jak na tom jsou čeští turisté.
15: Podle ministerstva zahraničí nikdo z nich neutrpěl vážná zranění. Český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že několik lidí potřebovalo ošetření kvůli lehčím poraněním a taky potvrdil, že všichni Češi už opustili ta evakuační centra, která se postupně vyprazdňují a zavírají. Konzulát ve Splitu je nicméně posílený a otevřený i přes víkend.
16: Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomní a jsme připraveni pomáhat v rozsahu našich možností a kompetencí.
15: Tolik konzul Štěpán Šantrůček. Zatím se ta příčina vyšetřuje, ale podle hasičů potrvá ještě jistě pár dní, než budou moct říct s jistotou, co se vlastně stalo. Očití svědci, zejména z řad místních hasičům, popsali, odkud viděli, že se oheň šíří, kde podle nich bylo to ohnisko. No a protože v těch místech není žádné elektrické vedení nebo něco takového, tak místní mají podezření, že by mohlo jít o žhářství, ale jak jsem říkala, uvidíme, co nakonec odhalí vyšetřování.
12: V sobotu se do vysílání připojil taky konzul Štěpán Šantrůček a moderátorka Zuzana Burešová se ho ptala na zdravotní stav evakuovaných Čechů.
16: Mezi vážně zraněnými v souvislosti s tím požárem nebyl žádný Čech. Nemáme ani informaci o tom, že by byl nějaký Čech přímo v souvislosti s těmi požáry hospitalizován.
17: V Omiši a okolí podle vašich slov tedy další nebezpečí nehrozí?
16: Na místě jsou pořád hasičské jednotky, probíhá kontrola těch požárišť. Samozřejmě na některých místech pořád doutná země. Může se stát, že v těch borových lesech se ten oheň šíří těmi strukturami kořenů podzemí, takže je na místě opravdu obezřetnost a poslouchat nebo řídit se pokyny místních hasičů, policie, civilní ochrany, ale do těch oblastí už se dá v zásadě vrátit.
17: Jakou pomoc teď poskytujete lidem, kteří za vámi přicházejí nebo telefonují na nouzovou linku?
16: Tak vlastně od té doby, co ten požár propukl vlastně až do teďka, tak se na nás postupně obracejí čeští občané. A ta kritická noc, tam samozřejmě my jsme měli informace z terénu, takže jsme posílali české občany do těch evakuačních center, radili jsme jim, kde třeba je, kde třeba získat první pomoc a tak dále. Samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad. Nebo třeba dožadujeme od institucí v České republice potvrzení o zdravotním pojištění a tak dále. No a ozývají se nám už turisté, kteří teprve plánují přijet do Chorvatska a kteří se ptají, jaká je situace na místě, zda se může přijet, zda je ta oblast zavřená, zda je průjezdná a tak dále.
12: Konzul Štěpán Šantrůček dodal, že několik Čechů se při požáru zranilo jen lehce. I tento týden sužuje Česko i další evropské státy vedro. V české krajině se to projevuje nejen klesajícími hladinami řek nebo přehrad, ale třeba i na stromech. Kvůli letošnímu extrémnímu suchu předčasně opadává listí ze stromů. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se podepsaly taky na jarních sazenicích.
18: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
19: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
20: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
19: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet.
12: Natáčel reportér Šimon Franc. Kvůli suchu v Česku vláda Andreje Babiše z hnutí ANO obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od příštího týdne. Koalice zasedla v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér Babiš po návštěvě Slapské přehrady. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových nádrží. Jednání na Slapech sledoval náš reportér Jakub Vik.
19: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu chystá legislativu.
21: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
19: Zákon chce ministerstvo podle Šebestiána předložit do mezirezortního připomínkového řízení v září. Teď stát připravuje 3 nová vodní díla, nádrže Nové Heřminovy, Kryry a Vlachovice. Část z oněch 4 miliard půjde na jejich přípravu nebo výkupy pozemků. Zbytek pak na zadržování vody v krajině, pokračuje Martin Šebestián.
22: Výstavba těch drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření a tak dále. Propojování vodohospodářských sítí.
19: Národní koalice proti suchu sdružovala od roku 2018 politiky, úředníky, výzkumníky a experty. Podle Babiše činnost obnoví od pondělí. Opozice kritizuje, že vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Třeba podle ODS už měl premiér svolat krizový štáb. Piráti tvrdí, že místo postupu podle existujících adaptačních plánů vláda omezuje prostředky na ochranu před dopady změn klimatu. I podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana vláda zaspala.
23: To se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
19: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima, říká ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
24: V celém povodí Vltavy je velmi hluboké hydrologické sucho, které v podstatě navazuje již na rok 2005, kdy začalo. Průtoky ve většině vodních toků jsou na svých minimech, někde dosahujeme v podstatě i nejnižší zaznamenané průtoky za celou dobu sledování. Ta situace je výrazně lepší na těch vodních tocích, kde jsou nějaká vodní díla, kde dochází k nadlepšování průtoku potom toho dolního úseku té řeky.
19: Teď povodí Vltavy postupně upouští Orlickou přehradu. Pokud se situace nezlepší, nejspíš začne zhruba začátkem září upouštět i Slapskou přehradu.
12: dodal reportér Jakub Vejk. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Sucho trápí i zemědělce. Ti se aktuálně obávají o úrodu i nedostatku krmení pro dobytek. V našem vysílání o tom mluvil Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství. On sám hospodaří na Jindřichohradecku na zhruba 700 hektarech půdy a má asi 200 kusů dobytka. Moderátor Vladimír Kroc se ho ptal, zda má pro dobytek dostatek krmení.
0: Naše farma zrovna krmení mít bude, protože my nemáme příliš vysokou intenzitu chovu dobytka, takže budeme mít, ale samozřejmě tím suchem jsme velmi postižený, protože tady ve okolí nikde zřejmě vůbec nenarostou otavy, takže toho krmení bude nedostatek.
1: A projevuje se už situace ve stoupajících cenách krmiva?
0: Určitě. Ty ceny těch krmiv stoupají třeba u sena na trojnásobek, jo, což pro ty, kteří nemají dostatek krmení, tak znamená zvýšení nákladů a musí řešit tu situaci. Buď budou mít peníze na to, aby si nakoupili nějaký nový krmení za třikrát vyšší cenu, možná i více, anebo prostě budou muset zastavit rozvoj své firmy, začít snižovat stavy dobytka nebo počítat, že prostě nemůžou si nechat různý třeba zástavový dobytek, nemůžou si nechat býky na výkrmu, budou to muset prodat někde jako mladý skot.
1: A to znamená, že pravděpodobně dojde na redukci stát skutečně?
0: Já si myslím, že určitě musí dojít na redukci stát minimálně v tom smyslu, že ta farma prostě omezí nějaký výkrm dobytka, anebo třeba starší kusy dá rychleji na jatka, protože prostě toho krmení rozhodně bude nedostatek.
1: A dá se říct, že některé regiony jsou postižené více nebo jsou dopady plošné?
0: Ne, právě, že je to rozdělený, což je, myslím, záchrana pro Českou republiku, že ty regiony jsou postižený každý trochu jinak. Jo. Třeba západní Čechy tak výrazně postižený nejsou, některé severní horské oblasti, znamená Krkonoše a tak dál, taky trochu méně. Nejvíce postižená je Jižní Morava a někde Plzeňsko, takže tam je to úplně katastrofální, že jo. Tam ta půda je úplně vyprahlá, tam to krmení prostě vůbec neexistuje, když to v těchto zbylejch regionech, jakž takž ty první sklizně otav byly a někde i kukuřice sice dá asi o 30% nižší výnos, ale není úplně zaschlá, když to v těchto těch oblastech Morava, to Plzeňsko, tak tam prostě uschla kukuřice půl metru vysoká, takže tam opravdu nemají záchranu a trávy tam nemají prakticky žádný, i první seče měly naprosto minimální, takže tam ta situace je opravdu velmi vážná.
1: Podle předpovědi meteorologů by mělo začátkem týdne pršet snad. To situaci už nemůže zachránit.
0: Já si myslím, že už jí to úplně zachránit v žádném případě nemůže. Může to možná ještě podle toho, kdyby ty deště byly dlouhodobý, to znamená, muselo by pršet podle mě 14 dní až 3 týdny nebo s nějakou týdenní přestávkou aspoň měsíc, aby se ta půdní vláha doplnila a některé ty rostliny, třeba myslím teď konkrétně na travních porostech, se vůbec zpamatovaly.
12: Jak sucho zvládají zemědělci, popsal Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství.
2: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Ruský prezident Vladimír Putin navštívil tento týden Kurilské ostrovy, konkrétně největší z ostrovů, Etorofu. Japonsko se proti tomu ihned ostře ohradilo. Pro Putina to byla vůbec první cesta na souostroví. O jeho část vede Rusko dlouhodobý spor s Japonskem. Návštěvu ruského prezidenta proto Tokio okamžitě odsoudilo. Detaily popsal ve vysílání náš zpravodaj v Jižní a Východní Asii David Jakš. Moderátorka Štěpánka Martanová se ho ptala třeba na to, jaký program Putin na Kurilských ostrovech měl.
3: Poměrně bohatý. Jeho návštěvu dost podrobně monitoruje třeba čínská státní televize CCTV. Ta už ukázala záběry, jak ruský prezident se nejprve na Sibiři setkal se špičkami armády, potom pózoval na kapitánském můstku jedné z ruských válečných lodí, ochutnal kaviár, diskutoval s obyvateli Dálného východu. No a na tom zmiňovaném kurilském ostrově Etorofu, rusky je to Itrub, rozmlouvá se zaměstnanci továrny na zpracování ryb. To je odvětví, ve kterém spočívá to největší bohatství téhle části Dálného východu. No a samozřejmě tohle všechno má demonstrovat, že Rusko nepotřebuje k využití toho přírodního bohatství pomoc nebo spolupráci Japonska.
4: Japonci vnímají tu Putinovu návštěvu Kuril nejen politicky, co se jich ještě dotýká?
3: Do neděle slaví Japonci svátek Obon. To je jeden z nejoblíbenějších svátků na japonských ostrovech. Připomínají si při něm, že ať člověk v životě dojde kamkoliv, jakkoliv daleko od domova, tak jeho duše se vždycky má po smrti vrátit domů. A říkají, že bezmála 20 tisíc jejich krajanů, které rudá armáda na konci druhé světové války vyhnala z kurilských ostrovů, po smrti jen těžko může najít klid, když Kurily už nejsou jejich domovem. Japonci v tom vidí úmyslně provokativní načasování ruského prezidenta. Vnímají to velmi osobně a neúctivě a například japonský deník The Japan Times přináší obsáhlé komentáře a analýzy rusko-japonských vztahů, připomíná, že stále ještě žijí lidé, kteří na Kurilách se narodili tedy, když ještě patřili Japonsku. Je to prostě očividně pro Japonsko velice citlivá záležitost.
17: A rýsuje se v budoucnu nějaký dialog o řešení rusko-japonského sporu o ty kurilské ostrovy?
3: Ten dialog mezi Tokiem a Moskvou se začal velmi slibně odvíjet za éry japonského premiéra Shinza Abe. On se sešel s Vladimirem Putinem i Dmitrijem Medvedevem. Všichni tři si slíbili, že podpoří na Kurilách cestovní ruch, že tam vznikne průmyslová zóna zaměřená na zpracování ryb a rybích produktů. Japonsko slíbilo zaplatit novou dopravní strukturu, silnice, přístav a tak dále. Ale když Rusko zahájilo na začátku roku 2022 invazi na Ukrajinu, tak Japonsko proti této akci se velmi ostře vymezilo a okamžitě bylo po jednáních. Ta jednání zamrzla a vlastně i ta návštěva, o které mluvíme, není chápána pozitivně. Japonci naopak vnímají jako demonstraci síly a je na nejvíc pravděpodobné, že dokud se bude válčit na Ukrajině, tak Tokio a Moskva zřejmě k jednacímu stolu neusednou.
4: Informoval náš zpravodaj v Jižní a Východní Asii David Jakš. Svůj komentář k tomu, proč Putin navštívil Kurilské ostrovy právě teď, připojil Jan Železný, ředitel Centra asijsko-pacifických studií CEVRO univerzity.
6: Já si myslím, že ta jeho návštěva spadá obecně do takového širšího obrazu, který se Rusko snaží budovat, který vlastně říká, že není mocností jenom v Evropě a neválčí pouze na Ukrajině, ale že dokáže projektovat svoji moc do těch ostatních vektorů své zahraniční politiky, především na tu Sibiř a Arktidu, ale i do Tichého oceánu, kde samozřejmě má i své historické a i současné ekonomické a bezpečnostní zájmy, které nějakým způsobem se snaží třeba i sladit s tou Čínou nebo posledních letech i ze Severní Koreou. Takže je to spíše jakási demonstrace té své schopnosti být mocností i v těchto regionech.
4: Dodal Jan Železný, ředitel Centra asijsko-pacifických studií CEVRO univerzity. Ruské ministerstvo zahraničí v pátek odmítlo Ukrajinou navržené příměří v Černém moři. Informovala o tom agentura Reuters. Rusko argumentuje, že nevidí důvod pro, cituji, polovičatá řešení. Obě země v poslední době zesílily údery na přístavy i lodě. Důsledkem je celosvětový růst cen obilí. Britská pojišťovací společnost Lloyds tvrdí, že Černé moře je momentálně nejnebezpečnějším regionem pro námořní dopravu. O aktuální bojové taktice Ukrajiny i Ruska mluvil ve vysílání komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
7: Ukrajina sleduje momentálně tři hlavní cíle. Jedna je izolace Krymu, což je právě útoky na tankery v Azovském moři. To se jim v zásadě daří. Druhým cílem je vlastně zastavení vývozu ať už ropy či obilovin z ruských přístavů, tedy zabránit, aby Rusko získávalo peníze na válku právě z těchto komodit, což jsou právě ty útoky na terminály v Novorosijsku, v dalších městech. To se tak jako relativně také daří. No a třetí jsou vysloveně útoky po vojenských cílech, hlavně po lodích Černomorské flotily, která je právě v tom již zmíněném Novorosijsku a odkud tyhle ty lodě odpalují střely z prochu dráhou letu na ukrajinské cíle. Rusko víceméně přerušilo námořní dopravu do přístavů, jako je Oděsa nebo Izium na hranicích s Rumunskem a další. To je samozřejmě pro Ukrajinu jako velký problém. Oni samozřejmě mají nějaké jako způsoby, jak dostávat tu pšenici a další obiliviny do Rumunska, odkud už to pluje dál. Nicméně Rusko teďka útočí vlastně na téměř všechny lodě, které připlouvají do Ukrajiny podle údajů oděské městské administrativy, tak jestliže normálně každý den připlouvalo kolem 10-12 lodí, tak dneska je to sotva jedna.
4: Dodal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ve středu večer mohli lidé na obloze v Česku pozorovat nejočekávanější astronomickou událost roku – částečné zatmění slunce. Počasí pozorování přálo a o pár hodin později další nebeská podívaná – padaly Perseidy. Dva úkazy během jediné noci přilákaly asi 3000 lidí na letiště Polečná u Valašského Meziříčí. Pořádající hvězdárna tomu večeru dala jméno Hvězdný duel.
5: My jsme měli 1000 filtrů, ty jsme všechny prodali.
8: 1000 filtrů, 300 brýlí a všechno je pryč.
5: Dívejte na ty auta, tam to je plné a tam je plné parkoviště. No.
9: Pracovnice hvězdárny teď vysvětluje návštěvníkovi, že už nejsou brýle a já se přesunuju po letišti dál. Celé ploše dominují velké makety planet a taky dalekohledy. Já se vydávám mezi návštěvníky, mají fotoaparáty a taky další potřebné vybavení.
10: No, máme svářecká sklíčka.
11: My jsme na to mysleli možná tak půl roku dopředu.
25: No, protože to je hrozně zajímavé. My uvidíme dva jevy současně. Uvidíme zatmění slunce a potom zhruba po půlnoci začne lítat spousta Perseidů.
9: Končí výklad a já se přesunuju za ředitelem hvězdárny ve Valašském Meziříčí Liborem Lenžou. My teď stojíme u dalekohledů, u kterých se pomalu tvoří fronty.
26: Máme tady celou řadu dalekohledů, nejenom na pozorování zatmění slunce částečného, ale také potom na pozorování třeba planety Venuše a dalších objektů noční oblohy.
9: Lidé teď procházejí mezi těmi jednotlivými stanovišti. Co by se neměli nechat ujít?
26: Já si myslím především to zatmění slunce. To je naprosto jaksi ta hlavní událost toho dnešního dne. Myslím si, že to bude hezký zážitek. Už jenom proto, že to bude těsně nad obzorem před západem slunce, takže to bude i vizuálně nesmírně atraktivní.
27: Prosím vás, jestli máte všichni filtry, pojďte se dívat na slunce. Už to začalo.
28: Tak já tě poprosím, nechytej se dalekohledu. Chytni se tady.
9: Melanie, tak vidíš tam něco? Tak ty kýveš hlavou, tak co jsi viděla?
29: Slunce. Ta pouka už jde trochu pryč.
9: Už je tam trošku pryč. No, je lepší pozorovat právě dalekohledem a nebo třeba přes to sklíčko, přes brýle, které jste si přinesli?
25: No, já jsem si přinesla svářecké sklo, ale musím přiznat, že přes něho to nejde vidět tak pěkně, jak přes ten dalekohled.
9: Je to lepší tady vystát tu frontu?
25: Určitě, určitě, vyplatí se to.
9: Říká Lucie, hned vedle ní pozoruje zatmění gymnazistka Jana. Ty máš svářecké sklo a maminka má taky brýle, tadyž to porovnáš teď.
28: Tak samozřejmě ten dalekohled byl nejlepší, tam to bylo i jako žluté. V těch brýlích a v tom svářeckém sklu je to zelené a taky tam není tak moc ostré, že se to trochu rozmazává.
9: Pokyny, jak pozorovat, dává návštěvníkům pracovník hvězdárny Jakub Koukal. Jak dlouho tedy ukazu vidíme?
30: Uvidíme ho zhruba hodinu a 10 minut, ale předpokládám, že nám dřív zapadne za stromy, takže počítejme tady tak 50 minut v našem případě.
9: Lidé si předávají sklíčka, půjčují si také brýle. Někteří z nich už ale také rozkládají deky a čekají na setmění. Ředitel hvězdárny Libor Lenč mi vysvětluje, jaké jsou vůbec podmínky pro to letošní pozorování Perseid.
26: Je to zase takové to standardní vyvrcholení těch letních prázdnin z hlediska těch meteorických rojů. Perseidy jsou pravidelný roj, který je dostatečně výdatný. V letošním roce jsou ty podmínky jako výborné.
9: Pozorovat je budou moci lidé ještě dalších 14 dnů.
4: Na letišti Poličná u Valašského Meziříčí natáčela reportérka Gabriela Hickl. A to už je z tohoto týdne plus všechno, tak ať se vám daří i v tom příštím. Naslyšenou se těší Tereza Chlubná.
2: Český rozhlas plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. Aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: 8 vážně zraněných po požáru nedaleko chorvatského města Omeže zůstává v kritickém stavu. Informuje o tom web Chorvatské televize a rozhlasu s tím, že o zraněné se starají nemocnice ve Splitu a Zábřehu. Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Úřady začaly vyšetřovat rozsah škod. Požár ve známé turistické destinaci vypukl v noci ze čtvrtka na pátek. Kvůli dlouhodobému suchu se rychle rozšířil a zemřel při něm jeden člověk. Mezi více než 2000 evakuovanými bylo i zhruba 300 Čechů. Marocké složky v sobotu zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. A pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Pochybení přiznal i ředitel magistrátu Tomáš Havel v reakci na podnět spolku Nelegální reklama. Zároveň slíbil i nápravu. Spolek doložil 76 billboardů, které dostaly povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Reklamní firmy navíc získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje kategorie Masters v americkém Cincinnati vítězstvím. Červencová wimbledonská šampionka porazila Britku Bolterovou 2x6-3 a prošla do třetího kola. Vyhrál taky Jakub Menšík, který na generálce na letošní poslední Grand Slam sezóny US Open zdolal Itala Bellucciho ve třech sadách. V Cincinnati naopak končí Nikola Bartuňková. Ve druhém kole podlehla Rumunce Kirsteaové 0-2 na sety.
14: Překážka na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě v Mariánských horách. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště stále velký pozor na průjezdu Lochkovským tunelem. V první polovině tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné auto, je v pravém pruhu a musí se vybočovat. V Ostravě zůstávají komplikace v části Mariánské hory v třídě 28. října směrem z centra do Poruby. U zastávky tramvají hulváky zasahují záchranáři u sraženého chodce. Provoz řídí policisté a zpomaluje se. A na Tachovsku na silnici 21 pozor na trase od dálnice D5 směrem do Chebu. Kousek za sjezdem z dálnice u Boru na kruhovém objezdu u průmyslové zóny stojí osobní auto. Po nehodě čeká na odtahovou službu, tak pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Hezký den. Dnes budeme mluvit o těžbě hnědého uhlí na severozápadě Čech, o jejím vývoji a historii. Díky tomuhle palivu si už v podstatě 100 let můžeme doma rozsvítit nebo pustit rádio. A spousta z nás jim stále topí. Dobývání a využití hnědého uhlí mělo zásadní vliv na vývoj naší společnosti a státu a také na životní prostředí a podobu krajiny v severozápadních Čechách. Příjemný poslech vám přeje Jiří Zeman.
15: Historie Plus.
16: Hnědé uhlí se v oblasti dnešních severozápadních Čech začalo utvářet asi před 20 miliony let, kdy se v tehdejším močále hromadila organická hmota. Lidé ho začali vykopávat ve středověku. O počátcích těžby pod Krušnými horami jsem si povídal s bývalým horníkem a současným ředitelem Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech u Mostu Zbyňkem Jakšem.
18: Nejstarší dosud historická zmínka o uhelném hornictví v Českém uhelném revíru pochází z roku 1403, kde je zápis v Duchcovské knize, že 16.5.1403 prodal duchcovský měšťan Mstislav svůj podíl na uhelném dole založeném v obci Greenwald. To je mezi Duchcovem a Lahoští. Skupině horníků z Míšně za 4 kopy grošů. Další zmínka, která už pochází z roku 1550, je, že Bohuslav Halštenský z Lobkovic, to byl královský horní hejtman, Jáchymovský oznamuje českému místodržícímu arcivévodovi Ferdinandovi, že hodlá těžit v kraji Žateckém, Litoměřickém a Slánském z důvodu velkého nedostatku dříví.
0: Jak vypadala ta první těžba toho uhlí?
18: Víme, že tady se pohybal i asi nejvyšší hornický mistr, to byl pan Agricola, ale tady ta těžba u nás probíhá trošku jinak, než by si lidi dokázali představit. My jsme tomu říkali selské dobývání, takže tady se vlastně těžilo to uhlí, dá se říct v uvozovkách povrchovým způsobem, kdy na hlavě té sloje, která byla de facto dá se říct pod ornicí někde, tak tam prostě narazili na uhlí a takovýmhle způsobem kutali to uhlí.
0: Kdy a z jakých důvodů došlo k rozmachu tady té, chtěl jsem říct hlubinné těžby, ale trošku jsem mě poupravil, že to úplně ta hlubinná těžba nebyla, na severozápadě Čech?
18: Uhlí, když se těžilo dřív, tak samozřejmě ho začal spát malinko na topení, ale hlavně se používal popel z toho uhlí jako hnojivo na pole. Dokonce roku 1805 u nás bylo zakázáno spalovat uhlí na těch malejch ohništích právě za účelem hnojení, protože pak už se začal používat na to topení. Zase, když vytěžíte uhlí, je třeba si uvědomit, že ho musíte nějak dopravit někam, by mělo cenu ho těžit masově. Takže takový první rozmach byl, když se v roce 1830 otevřelo Labe a mohlo se to uhlí vozit po Labi. No a pak to nejdůležitější bylo, že v roce 1852 se zprovoznila Ústecko-Teplická dráha. Zase, když se podíváte, a na to jsme my horníci tak trošku pyšní, ty koleje, co tady všude tady vedou po té republice, tak se udělali hlavně kvůli uhlí, aby se mohlo dopravovat všude, kam bylo zapotřebí. A to byl vlastně ten počátek toho největšího nárůstu těžby uhlí.
0: Stačilo jen párkrát kopnout do země a bylo tam uhlí. S parním strojem, dráhou a lokomotivami se tohle palivo rozeběhlo po severních Čechách i dál do Prahy. Kolem Ústí, Sokolova, Mostu nebo Teplic začaly vznikat malé lomy i hlubinné doly. Dobývání uhlí ale bylo nepříjemnou a nebezpečnou prací. Jak mi pověděl bývalý horník Zbyněk Jakš, docházelo k propadům půdy, průvalům i výbuchům.
18: Ta šachta, pokud je hlubinná, tak samozřejmě my tady máme výšku toho ložiska zhruba nějakých 20 až 30 metrů. A když to nějak vyndáte ven, tam vznikne nějaká dutina pod tou zemí, takže se musí něco stát. Ale ta příčina těch poklesů není jenom uhlí, ale to třeba co se konkrétně stalo v Mostě, co mu se říká kuřavka, to jsou zvodnělý písky, ty tekoucí písky pod zemí, a ty, když se někam utrhnou a vyplaví, tak tam po nich zůstane díra a to byl problém třeba v tom okolí toho starého nádraží v Mostě, kde vlastně ta kuřavka vytekla a to nádraží se propadlo pod zem. Samozřejmě ty úskalí jsou další, jsou tu různé výbuchy, průvaly vod, které se děly. Já můžu třeba říct přímo na dole Svěží štěstí, kde máme i záznamy od předáka směny, kdy byl uvězněný v takové bublině. Tam byly i zápisy, kdy kdo zemřel. Nebylo to příjemné, jsou to další výbuchy, já tady můžu jmenovat Důl Pluto, Důl Nelson, takový ty nejslavnější, samozřejmě to byl Důl Kohinor a jiný. Takže těch důlních neštěstí se opravdu stávalo hodně. Hornická práce je těžká, ty lidi nosili těžké věci, proto odcházeli brzo do důchodu, měli problémy s kloubama a tak dál.
0: Ta práce je těžká a nebezpečná, byla v minulosti adekvátně ohodnocená?
18: Za té první republiky a dřív i za Rakousko-Uherska to tak nebylo. Stavěly se různé hornické kolonie, kde ty lidi byli, museli si pomáhat, měli spoustu dětí, museli nějak se o ně starat. Potom, co jsme se dostali do éry socialismu, tak tam už to bylo něco jiného, protože to uhlí živilo ten stát a ta vláda tady chtěla hodně to uhlí, takže podporovali ty horníky. Dožití horníka bylo v té době nějakých 49 let. No a pak je další etapa, kdy už jsme se dostali k té revoluci a tam už to začalo být zase trošku jinak. Žil jsem v době, kdy moje výplata byla stejná jako paní, která dělala bancovou přepážky. A si to každý porovná sám.
0: Předpokládám, že za začátku to bylo všechno ruční dřina, prostě tahali to v nějakých koších, těžili krumpáčem. Kdy se objevuje první mechanizace v těch dolech?
18: Až vlastně s příchodem nějakých elektráren, kdy se tam dali používat buď vzduchové věci, anebo elektrický. A to je někdy v okolo roku 1910, 1915. Tady ty stroje se potom stávaly i příčinou i některých těch důlních neštěstí, protože třeba nátřasní žlaby, zkuste si představit, taková první pasovka, která se dokázala sama nabrat to uhlí, takže ty lidi to právě už nemuseli házet lopatu a on to samo nikam odcházelo. Ale dělalo to právě, že toto uhlí rozdrtilo na prach. A pokud tam nechodil nikdo a často nekropil nebo neuklízel, tak právě mohlo dojít k výbuchu na té šachtě. Takže ten první, to, co těm horníkům šetřilo práci, byly trací práce, kdy vlastně první byly provedeny na Slovensku, takže to bylo takový to asi prvotně to největší ulehčení té dřiny.
16: V nuzných koloniích žili horníci před druhou světovou válkou v Litvínově, v Lomu, v Bílině, v Duchcově a dalších městech na severu Čech. V ohrožení života každý den. Oblast obývali hlavně čeští Němci, ale práci v dolech hledali také Češi z vnitrozemí. Pro dobývání energie, pro hospodářství a rozvoj státu nebyla národnost důležitá.
18: Když se začalo těžit uhlí, takže se sem stěhovali lidi za prací. Dokonce já můžu říct i z mýho případu, že naše rodina pochází od Brna. Můj děda a jeho bratr sem z toho Brna jeli za prací.
16: Jak se vyvíjelo využití toho uhlí ze severu Čech? Už jsme mluvili o tom, že ze začátku to bylo třeba k hnojení, tak k čemu se potom využívalo dál a k čemu bylo potom to uhlí z těch velkých povrchových lomů?
18: Přišlo využívání parních strojů. Takže to uhlí bylo opravdu potřeba obrovské množství. Každá ta fabrika, která chtěla fungovat a chtěla jet, tak musela mít prostě nějaký ty parní stroje. Já tu byly pivovary, je to úplně jedno. Jo. To se stíhalo dodávat hlubným způsobem, ale pak přišel rozmach elektráren. Málo kdo má tušení, kolik jedna elektrárna spotřebuje vlaků denně, ale vlaků, ne vagónů. Takže dneska, když se podíváte, tak třeba elektrárna v Ledvicích stojí u šachty, aby ta cesta tam byla co nejbližší. Jsou to další elektrárny, Počerady, zase tam jezdí vlaky přímo ze šachty. Když začaly být ty elektrárny, tak vlastně to obrovské množství uhlí právě jezdí do těch elektráren a spalovalo se v těch elektrárnách.
16: Těžba pokračovala i za války. V Chemičce v Záluží u Litvínova se z hnědého uhlí vyráběl třeba benzín. Po válce potřeboval obrozený stát víc energie. U šachet vyrostly elektrárny a hlubinné doly nestíhaly. Jak mi vysvětlil ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš, museli se najít efektivnější způsoby těžby.
18: Jsou tady při dobývání uhlí nějaké dobývací metody. A v té době, kterou my jsme uměli, tak bylo převážně zátinkování a komorování. To komorování byla psaná nejvyšší výrubnost 40%. Což je samozřejmě hrozně málo, když těch 60% uhlí tam zůstane. To se bavíme o maximální, takže tam se to vypovalo někde v okolo 35%. Zase za ty první republiky, když už přišly ty parní stroje, ty různý rypadla, bagry, tak už zkoušeli v těch mělčích slojích skryt to těma bagrama tu hlínu. No a zjistili, že vlastně oni umí najednou vytěžit skoro 100% to uhlí. A to je úplně o něčem jiným. Já zase řeknu jenom takový obecný příklad, když tady důl Kohinor měl ve své době největší slávy asi 2000 zaměstnanců, tak dokázali vytěžit 1 000 000 tun ročně. A tady jedna ta hlubinná šachta, třeba ČSA, dokázala těžit 10 milionů tun ročně. A dokonce těžila i to uhlí, které tam zůstalo po těch hlubinných šachtách. I z toho ekonomického hlediska bylo vlastně lepší to těžit povrchově. Se zjistilo v nějaký době, říkám, bylo to okolo roku 91-92, tuna z té hlubinné šachty stojí 500 korun a z té povrchové šachty stojí 180.
16: Takže ta povrchová těžba má oproti té hlubinné hlavně ekonomické výhody, ale má i nějaké nevýhody?
18: Samozřejmě, ta povrchová těžba dělá ty obrovské díry. Když tady jedete, tak vlastně vidíte tu hlubinnou šachtu, vidíte, jak se tyčí ty rypadla a dělají tu obrovskou díru, kde dřív bydleli lidi, byly ty obce. Zlikvidujeme krajinu, aby jsme vytěžili uhlí, což vlastně u těch hlubinných šachet není. Když se dneska třeba podíváte na důl Bílina, který má dneska nejspodnější bod u hladiny moře, ale tam už je problém, že se dostanete do takové hloubky povrchově, zase tu šachtu pořádně odvětrat. Ty hlubině to děláte větrákama, pustíte tam nějaký vzduch ze zhora, ale na tom povrchu to také nefunguje. Všichni doufají, že bude foukat vítr. Jo, tam to jinak moc nejde. No.
15: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Jsou to velké díry. Jednou z nich je třeba důl československé armády pod zámkem Jezeří na Mostecku. Jak tam vypadala krajina před těžbou, mi popsal docent Martin Neruda z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
1: Ta krajina před tou těžbou, to byly lesy, pole, města, jezera. Když vezmeme například lom ČSA v současnosti československé armády pod Jezeří vedle Horního Jiřetína, tak tam vlastně bylo Komuřanské jezero, které bylo obrovské, dá se říct, a zaujímalo velkou plochu a postupně se vysoušelo, tak jak se uvolňovaly ty pozemky jak pro zemědělství, tak pak později i pro tu těžbu. Ta krajina byla rozmanitá, byla členitá pod Krušnými horami a ta těžba určitě udělala velkou změnu tím, že hlavně v těch 50. 60. letech a později vlastně až do dneška ta velkolomová těžba zabrala velké území, je tam degradace, je tam samozřejmě hlavně voda, která se dostává pryč, jsou tam odkloněné potoky, jsou tam čerpací stanice v území toho dolu, kde je ta těžební jáma. Veškerá voda z té těžby musí jít pryč v území toho dolu. To je asi tak ten hlavní atribut, protože když se dá pryč voda, tak vlastně i ten život je tam minimální a zase zpátky, když my to teďka zavodňujeme v těch jezerech, tak vidíme, jak rychle ten život se vlastně vrací tam, kde voda.
16: Jaký byl rozsah té těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jaký měla vliv na krajinu a životní prostředí vůbec?
1: Ta těžba probíhá vlastně velkou dobu a bylo

0: se postupně ten lom rekultivuje, těží se na jednom konci a na druhém konci probíhá ta rekultivace.
1: Jaké byly dopady na obyvatelstvo v severozápadních Čechách?
0: Tady je možná ještě dobrý si jako říct celkově, že to jak těžba hnědého uhlí v severozápadních Čechách, tak to jsou tepelné elektrárny, které zase za ty roky, že mají ten vývoj do toho roku 90, to byla vlastně výroba hodně znečišťující životní prostředí po roce 90, ocíření, filtry na prach, zlepšení těch technologií, takže určitě ten posun tam je. Vliv na obyvatelstvo tím, že ta těžba je koncentrovaná do toho území severozápadních Čech, teda, kde jsou ty tepelné elektrárny, kde byl těžký průmysl, chemické továrny, takže se to kumulovalo, to znečištění, a zejména teda v těch počátkách té těžby i výroby energie, tak ten vliv byl určitě větší než je dneska, protože máme ty modernější technologie, takže už to znečištění je jako redukováno na nějakou maximální možnou míru.
1: A co třeba prach z té povrchové těžby? Byl i ten problém pro okolí těch šachet, pro okolí těch lomů?
2: I to můžu říct ze své zkušenosti, protože jsme bydleli kousek od šachty, tak samozřejmě utřel jste prach na televizi, to je nejmarkantnější, kde jste to mohli vidět, a za 2 hodiny už tam byl zase, protože ta prašnost byla veliká. Pak samozřejmě se začalo dělat na tom, že se stavěly protiprašné stěny, začalo se kropit, že když se těžilo a tak dál. V nějaké té fázi to prostě bylo i pro to okolí, a to není jenom vyloženě těžba, jo, my zapomínáme na to, že když chcete těžit povrchovým způsobem, tak musíte nejdřív skrejt tu hlínu. A i ta hlína práší. A když ji musíte někam převíst a někam zase vysypat, tak i to prostě práší. A s tím už pak nic neuděláte. Jo, a to jsou obrovské haldy té hlíny. Dneska už to jsou samozřejmě zrekultivované a je to v pořádku, ale i tohle to vám prostě práší.
1: Dodává ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš. Ve městech v severozápadních Čechách v 80. letech nešlo pověsit prádlo na balkon. Lidé dýchali prach a síru a za znečištěné ovzduší brali příplatky, kterým přezdívali pohřebné. Naděje dožití byla nižší než v jiných částech republiky. Jak popisuje docent Martin Neruda, situace dosáhla katastrofických rozměrů.
0: No vlastně on se taky dřív říkalo černý trojuhelník, že jo, Black Triangle, což vlastně byly tady severozápadní Čechy, bývalé východní Německo, ty doly, co jsou u Lipska a Kotbusu, že jo, ta Lužice, a pak i do Polska, tam jak je teďka třeba lom Turov zmiňovaný, ta těžba, která je vlastně tady v tom trojuhelníku jako koncentrovaná. Tam právě to mělo v těch 80. 90. letech ty konsekvence, že tam bylo víc těch vlivů. Nejenom ta samotná těžba, ale ty tepelné elektrárny, nevocířený, ten těžký průmysl, že kyselé deště, odumírání smrku v Krušných horách a ta taková jako ekologická katastrofa, která postupně nastala. Takže určitě to bylo území, které bylo hodně znečištěné tou těžbou a celkově vlastně tím průmyslem, těžký průmysl, chemický průmysl, výroba energie, závislost na tom uhlí jako v té době asi jediným jako zdroj energie, který se mohl využívat. Takže to jako v chápání tehdejší doby to vlastně byla možnost, která tu byla, všechny státy využívaly uhlí, využívají ho dodnes a spolu to přinášelo ty negativní důsledky, kdy se mluvilo jako o hodně znečištěném území v Čechách i v Evropě určitě.
2: My jsme si do školy přírody se nadýchat čerstvého vzduchu, tady byly žlutý louže. Ty, co jsou odsud, viděli, jak vypadaly Krušní hory, ty stromy prostě byly pryč. Ty mlhy, když jsme chodili před autem, aby ten člověk mohl dojet aspoň domů, jo, tak jsme si třeba 10 km před autem a on jel za náma a bali jsme se, aby nás nepřijel, že fakt nebylo vidět na krok. Ale zase pojďme si říct, že dneska jsou ekologické kotle, odsíření a já nevím, co všechno, co tady dřív nebylo. Když prostě se najde nějaký jiný zdroj, čistý, účinnější, nebo aspoň stejně účinný, jako je to uhlí, tak ať tady je a ať se ty šachty zavřou, ale my ho fakt nemáme.
1: Doplnil ředitel Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech mezi Litvínovem a Mostem Zbyněk Jakš. Neúnosná ekologická situace na severu Čech vyvolala na podzim roku 1989 protesty, které přispěly ke změně režimu. A když jsme ty díry vyhrabali, musíme je také zahladit. Docent Martin Neruda mi řekl, že uzákonit obnovu krajiny po těžbě se za Rakouska-Uherska ani za první republiky nepodařilo.
0: Jako soustavná rekultivace souvisí s těmi 50. 60. lety minulého století a s přechodem na tu velkolomovou těžbu a s tím, že vlastně už bylo pak uzákoněný v těch

0: 50. letech v zákoně o zemědělském půdním fondu, že se musí ty plochy rekultivovat a zpátky teda navracet pro další využití. První rekultivace, který ten Štís taky pomáhal dělat na tom Mostecku, byly, že se ty pozemky zpátky zalesnily. To bylo tak 10-20 let, pak v těch 70. letech se přešlo na zemědělskou půdu, takže se začaly zavádět a upřednostňovat i zemědělské rekultivace, nejenom orná půda, ale pastviny, že známe na Mostecku ovocní sady, vinice, takže další formy zemědělského využití. Pak zase v těch 90. letech to postupně se utlumovalo a spíš se jako rozvíjely ty rekreační formy, což známe z hydrických rekultivací, že Mostecký jezero, Milada v Chabařovicích, kde máme rekreační areály, kde ty jezera jsou hlavně pro koupání, a zase v okolí jsou ty lesnické rekultivace, zemědělské, tam hlavně pastviny. Pak to jsou i takový příklady jako zajímavý, že jo, určitě je dobrý zmínit ten autodrom v Mostě, hypodrom, dostihovou dráhu ve Velebudicích, golfové hřiště v těch Velebudicích, letiště v Mostě taky pro sportovní letadla. Ty rekultivace se snažily jako nedělat jenom čistě les, pole, ale i nějaký další možnosti s problémama, protože třeba ta dostihová dráha v Mostě, ten hypodrom má problém s vodou, protože je to výsypka, není tam voda, musí se dovážet voda.
1: Jak se teda změnila ta fauna a flora v tomhletom území před tou těžbou a jaká je tam teď na těch rekultivovaných místech?
0: Ta těžba celý to území kompletně, že jo, změní, protože ornice se odveze pryč, veškerá vegetace, že jo, z toho území zmizí a hlavně voda je takový činitel, která jako tomu dává ten život nebo ne, že jo. Takže to se úplně jako ztratí z toho území. To území je taková step nebo poušť, že jo, tam jsou velký výkyvy teploty den, noc, plus, mínus, jsou tam velký větry. I co se týče malého vodního cyklu, tak je situace, že když tam ta voda není, v létě se vytvoří teplý oblaka, který se držejí nad tím dolem, srážky to obcházejí. Když se to rekultivuje a vrací se tam zpátky ten život, tak je vidět, že ať už to je ta sukcese, ale ať už je to i ta řízená rekultivace podle té Štýsovské školy, tak ten život se tam vrací jako rychle. Když tam dáme tu vodu, přestaneme čerpat, dostane se tam ta voda povrchová, zvedne se podzemní voda, dochází k velkému rozvoji. Ten život se tam dostává rychle, je to až jako obdivuhodný, jak během roku, dvou se ty území dokážou jako rekultivovat. Tam jsou území, které teďka AOPK postihuje za cenný území, kde se plánuje vyhlášení chráněných lokalit.
1: Podle docenta Nerudy je při každém otvírání lomu už připraven plán na jeho rekultivaci. Od hnědého uhlí jako zdroje energie se pomalu ustupuje. V roce 1991 se vláda usnesla na limitech těžby hnědého uhlí, za které už rypadla nepojedou. A připravují se i další využití rekultivovaných území.
0: Na tom lomu ČSA se připravuje ten projekt Green Mine, kde je tam zmiňovaná ta fotovoltaika plovoucí, že by na tom jezeru byly plovoucí panely fotovoltaické, vyráběla se energie, byl by tam vodíkový generátor, kam by se ukládala ta energie a mohla se využívat i další měsíce. Jsou další nápady, jako přečerpávací elektrárna, jak na lomu ČSA, přečerpávací elektrárna, tak i tady na Chabařovicích, na Miladě, jako varianta, že by tam byla přečerpávací elektrárna, která by dodávala tu energii v těch píkách.
1: Všechny tyhle projekty jsou velmi náročné, finančně, technologicky. Je to reálné?
0: Já myslím, že reálné to je, bude samozřejmě záviset na tom, jak se sečnou ty finanční prostředky, jak se vlastně zvolí ta varianta, jaká vlastně bude. Asi ta úvaha je, že se to počítá a že se zdá, že by to mohlo být rentabilní, takže i ty firmy by do toho šly.
1: Kolik tady toho uhlí v severozápadních Čechách ještě je? Dalo by se v té těžbě ještě pokračovat?
2: V těžbě by se dalo pokračovat ještě minimálně 80 let. Jsou tady vyšší desítky milionů tun uhlí. A to uhlí je tam strašně moc, ale stojí na tom uhlí chemička.
1: Mohl byste teda tu těžební činnost zhodnotit, co tomu našemu státu přinesla a co jsme za to museli zaplatit?
2: Já bych tam ještě dodal, co jsme za to nedostali. To uhlí bylo zapotřebí a potřeboval to celý stát. To uhlí, který se tady vytěžilo, do těch fabrik muselo chodit, aby se mohlo dělat, aby se mohlo vyrábět. Ten stát samozřejmě, když mohl vyrábět, mohl prodávat a stát z toho žil a bohatnul. Nám bohužel tady v tom kraji opravdu tady zanikly obce, bavili jsme se o tom, jaký to mělo vliv na Krušné hory, na přírodu. Ten problém je ten, že teď, co my jsme tomu dali, tak by se mělo zase přijít nějakým způsobem trošku zpátky.
3: Vyplatilo se to těžit? A teď dá se to vůbec spočítat, jestli se to vyplatilo nebo ne?
0: Já si myslím, že se na to musíme dívat právě těma možnostma té určitý doby. Že? Když si vezmeme ty 60. léta, 70. minulého století, potřeba té energie pro průmysl, pro celý Československo, energie jinde nebyla, takže bylo nutné to těžit, bylo nutné zabrat to území. Jiný zdroj té energie nebyl, takže s těma všema konsekvencema, že jo, s těma dopadama na tu krajinu, na to zdraví obyvatel, to bylo jediná možnost, jak tu energii tehdy získat pro rozvoj té společnosti. Samozřejmě ty severozápadní Čechy jako ti utrpěli, myslím tu krajinu hlavně. Dobrá zpráva je, že ta rekultivace pomáhá, že za ty desítky let se ty následky dají poměrně dobře a hezky jako zahladit. A do budoucna jsou ty otázky, že čím to nahradit, uhlí končí, dobře, tak jak to bude atomová energie, obnovitelný zdroj, aby tam bylo to stabilní, ten základ té spotřeby. To uhlí, ať je to jako technologie špinavá, dá se říct, tak ten velkolom je efektivní, když to vidíte, když se podíváme do Německa, kde vlastně mají podobný problémy, taky to rekultivujou. Když to jako chápeme v celém tom souhrnu, tak to byla varianta, která asi v té době byla jediná možná a proto se to dělalo.
1: A stále se to dělá. V roce 2022 se podle ministerstva průmyslu u nás vytěžilo víc než 33 milionů tun hnědého uhlí. Čím ho nahradíme, není jasné a termín ukončení jeho spalování se blíží. Kdybyste se o téhle těžbě chtěli dozvědět víc, zkuste pod Krušnohorské technické muzeum. Za spolupráci děkuji řediteli muzea Zbyňku Jakšovi a docentu Martinu Nerudovi, za režii Magdě Šorelové a za technickou podporu Marku Stejskalovi. Vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemné chvíle u dalšího programu Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.
4: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Belgie bojuje s největším požárem ve své historii. O pomoc požádala Evropskou unii. V Česku hasiči během soboty zasahovali u zhruba 90 požárů. Polovina byla v přírodě. Plavec Čejka znovu posunul český rekord na krátké polohovce a je ve finále mistrovství Evropy. A dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se přidají přehánky. Teploty až 37 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou tam připravené vyslat Česko, Švédsko a Nizozemsko. Na sociální síti X o tom informovala eurokomisařka pro řešení krizí Hadža Lahbibová. Belgičtí hasiči, zemědělci i vojáci od pátku bojují s lesním požárem v největší přírodní rezervaci v zemi. Oheň už spálil přes 2000 hektarů plochy a je největším požárem v belgické historii. Tamní úřady nařídily první preventivní evakuace. Hasiči v Česku během soboty likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě, informovalo o tom generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Hořelo například v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí, anebo na dálnici D1. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde hořela tráva v chatové oblasti. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Požár zasáhl plochu přes 2 hektary. Pokračuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
6: V Brně v Obřanech